0: svého mandátu by své závěry měla předložit v březnu příštího roku a podle Reichla to ale nestihne i kvůli chybějícímu spisu. Dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
1: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
0: Vrchní státní zastupitelství spis nevydalo, protože podle ní je kauza ještě živá, uvedlo to vedení komise. Sídlo ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva poškodil ruský dron, mířil na kancelář ředitele služby. Informaci potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který slíbil adekvátní odpověď na tento útok. Exploze u vládní budovy zasáhla i areál chrámu svaté Sofie, který stojí naproti sídlu tajné služby.
2: Cílem nepřátelského dronu byla podle prezidenta Zelenského nejen budova tajné služby, ale přímo kancelář jejího šéfa Oleksandra Poklada. Tomu Zelenský uložil, aby na úder citelně, adekvátně a recipročně odpověděl. Akci má podpořit i ukrajinská armáda. Chrám svaté Sofie, který stojí naproti přes ulici od sídla SBU, nebyl podle ředitelky této národní památky na liku Kovalské poškozený. Výbuch v budově tajné služby ale vytloukl okna a zničil skleněné výplně vchodu do areálu katedrály. Památka z 11. století je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou, rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, a podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď vlastní společnost Signum, ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. Ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, siku vietnamského a nebo hrdličku sokorskou. A taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
3: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo durmanovec voný, taky přirozeně roste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
0: Tenista Jiří Lehečka se s US Open loučí ve třetím kole. S Řekem Stefanosem Tsitsipasem prohrál 1-3 na sety. Do osmifinále naopak postoupila Linda Nosková, která porazila Američanku Liovou 2-1 na sety. Karolina Muchová v New Yorku skončila s domácí Emou Navárovou, prohrála 3-6, 5-7. A po zápase pochválila soupeřku, sebe naopak zkritizovala.
4: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů, dělala jsem spoustu chyb, nějak jsem na moc myšlenek hlavě, bych řekla. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurtě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece jenom byla fakt jako o dost teplejš než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala.
5: Nebezpečí na D3 u Tábora, také na D1 u Chocerad. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte komplikace před sjezdem na Tábor. Na 75. kilometru je hlášený předmět na vozovce. Na místo už jede policejní hlídka, tak pozor. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna, tam pozor před sjezdem na Chocerady. Na 30. kilometru zastavilo nepojízdné auto, je na krajnici, nepřekáží, ale stojí v nepřehledném úseku v zatáčkách. A pozor i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru teď stojí několik aut po nehodě v odstavném pruhu. Nepřekáží, ale okolo se tam pohybuje větší množství lidí, tak zpozorněte. Další zelená vlá nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se od severu zatáhlo a přidává se déšť, ochladilo se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě na 18. A přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Možné je téměř všechno, musí se jen chtít. To je kredo dnešního hosta hovoru, kterým je dnes primář žilní kliniky, doktor Otašic. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Je pravda, že onemocněním křečovými žilami trpí až 80% populace?
8: Dá se říct, že s věkem to procento roste. V těch 20 letech je to takových možná 20 až 30% a do těch 50-60 let se to množství zvyšuje. Těch 80 si myslím, že je trošku moc, ale do těch 50-60% to určitě bude.
7: No ale je to naše dnešní téma. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
6: Hovory.
7: Možná je to zbytečná otázka, když říkáte, že ke stáru tím onemocněním trpí každý druhý, ale co jsou to křečové žíly, jak se projevují?
8: Tak křečové žíly je nemoc žilního systému a křečové žíly postihují hlavně teda dolní končetiny na základě nedostatečnosti žilní a nedostatečnosti pojivové tkáně, kde ty stěny žil nejsou kvalitní. Dochází k rozšiřování žil a tím pádem, jak ty žily jsou rozšířené, tak nefungují chlopně a tak dochází k dalšímu rozšiřování a případným komplikacím následně.
7: No proč tedy mohou být nebezpečné?
8: Tak nebezpečné jsou po zdravotní stránce protože přináší komplikace. Jsou to záněty povrchových a hlubokých žil, trombozy povrchový a hluboký žil. Potom následně mohou vznikat po těch zánětech bercové vředy, dochází i k tenčení kůže na dolních částech nohou a takový ten největší problém, který teda nepostihuje všechny, naštěstí, je embolie plicnice, která může být fatální někdy.
7: Je pravda, že v křečových žilách může být až litr krve?
8: No, myslím si, že u pacientů, kteří chodí s velice zanedbanými křečovými žilami, že v každé noze, když jsou ty žily doopravdy rozsáhlé, tak ten půl litr krve navíc je. Problém tam není, že ta krev je tam navíc, ale je, že se nepohybuje. Mm-hmm. Jsou tam splodiliny látkové přeměny a ty způsobují právě problémy a obtíže, kterými křečové žíly jsou pravidelně postiženy. To jsou různé bolesti, tlaky, křeče.
7: Jakého jsou druhu? Co jsou to třeba mikrovarixy?
8: Mikrovarixy, metličky, takové pavoučí sítě, jsou ty nejmenší křečové žíly, patří taky. Někdo si myslí, že to nejsou křečové žíly, ale patří také do té skupiny křečových žil. Jsou to doopravdy nitrokožní droboučké žilky.
7: A počítají se k něm i otoky kotníků?
8: Otoky kotníků mohou být různého původu. Dost si lidi myslí, že když mají křečové žíly, takže ty otoky jsou od křečových žil, ale není tomu tak. Těch možností, proč vznikají otoky, je spoustu.
7: A pomáhají kompresní punčochy? U těch otoků asi ano, ale jako u těch křečových žil?
8: Pomáhají jak u těch otoků. Když jsou to lymfatické otoky, tak tam je třeba přidat na kompresy a je vhodný mít třetí kompresní třídu, ale u všech křečových žil jsou preventivní jako konzervativní postup zcela zásadně doporučovaný. Mm-hmm. Je to proto, že ty kompresní punčochy mají větší, ty kvalitní kompresní punčochy mají největší vztah dole u kotníku a pak směrem nahoru podle toho žilního gradientu ten tlak se snižuje a způsobuje to, že ty žily jsou zmáčklé, nemusí tam docházet k těm trombozám a nemusí docházet k tomu stálému rozšiřování řečových žil. Vemte si ten půl litr krve, každým krokem tam působí určitým výrazným tlakem.
7: Co to znamená, že jsou různé stupně té komprese?
8: Ano, to je podstatné. Pro křečové žíly se doporučuje druhá kompresní třída, pro lymfatické otoky je to třetí kompresní třída až čtvrtá kompresní třída. Je i první kompresní třída, to jsou podpůrné punčochy. Ty se mohou nosit taky, ale nemá to ten hlavní efekt, který má ta druhá kompresní třída.
7: A dají se nosit dlouhodobě?
8: Právě dlouhodobě by se měly nosit v případě, že člověk odmítá operaci. Mm-hmm. Tak pak je to, dá se říct, že doporučujeme ty punčochy nosit do doby operace. Po operaci ještě krátkou dobu je vhodné punčochy mít a potom do budoucna po kvalitně provedené operaci už doporučujeme nosit punčochy na dlouhé stání, dlouhé sezení, ale hlavně na dlouhé lety. Lety přes 3 hodiny, kdy člověk sedí ve skrčenecké poloze ekonomické třídy, tak tam prostě ty punčochy jsou na místě.
7: Jak tedy křečové žíly vznikají, nebo možná spíš proč?
8: Tak je to čistě genetická záležitost, dispoziční, kde z 80% až z 90% je ten problém daný rodiče Mayer, to jeden z rodičů, tak je to těch 80%, jeli postižení u obou rodičů je to až těch 90%. To je hlavní, proč ty křečové žíly vznikají.
7: A čím to je, že postihují víc ženy než muže?
8: Tam jsou 3 základní důvody. Je to jednak hormonální cyklus, kdy ty estrogeny působí negativně, pak jsou to opakovaná těhotenství a pak je to samozřejmě i jiné postavení pánové.
7: Co je nejčastějším motivem, že za vámi pacienti přicházejí u žen? Estetické důvody?
8: Tak u žen to z velké části jsou důvody estetické. U mužů většinou zase v tom figuruje žena, která manžela vyšle na operaci.
7: V jakém věku se objevují nejčastěji? Vy jste mluvil o 20. že už tehdy se to může objevit takové onemocnění, ale asi čím jsme starší, tak ta pravděpodobnost je vyšší.
8: Těmi křečovými žilami se zabývám už hodně dlouho a musím říct, že za tu dobu slavíme 32 let kliniky a 10 let na novém pracovišti. A musím říct, že máme i pacienty 13-letý, kdy už přichází s rozsáhlými křečovými žilami. Většinou se snažíme tu operaci posunout až po pubertě, ale někdy se nám to nedaří, někdy musíme operovat klidně i v těch 13-12 letech.
7: Kdy je ten okamžik, kdyby měl člověk vyhledat lékaře?
8: Lékaře by člověk měl vyhledat u jakékoliv nemoci okamžitě. To znamená, u těch křečových žil jsou to příznaky subjektivní, bolesti, tlaky, neklidné nohy, pálení, svědění, noční křeče. A současně k tomu přichází i to, že ty žily jsou vidět. Jakmile se na noze objeví trošku rozšířené žíly, je vhodné zajít za lékařem. Ideální jsou i preventivní kontroly, když člověk ví, že má rodiče s křečovými žilami a ještě nemá, tak to preventivní vyšetření provádíme taky.
7: A dá se jim nějak předcházet sportem, aktivitou? Tak stravou?
8: Zásadně, co je negativní způsob, jak se křečové žíly mohou rozšiřovat výrazně, je nadváha. Nadváha je zcela nevhodná. Statické zatížení, dlouhé stání, dlouhé sezení je vhodné, když tak kontrolovat těma punčochama kvalitníma. No a je to samozřejmě celý životní styl, dostatek pohybu.
7: Nekouřit.
8: A snažit se do svého režimu dát nějaké pohybové sportovní aktivity.
7: Začátkem 90. let jste absolvoval stáže v Belgii, ve Francii, v Anglii. Právě v nemocnici King's College jste získal zkušenosti pro svou příští praxi?
8: Já si myslím, že všude bylo něco zajímavého. V Belgii jsem byl na privátní klinice, kde jsem se seznámil s fungováním privátního sektoru v zajeté společnosti bez nějaké bolševické interrupce. A tak to bylo zajímavé. Následně jsem odjel do Paříže se podívat, jak vypadá ta metoda Shiva, což byla taková zajímavá metoda, která prvně použila k vyšetření ultrazvuk, což je v současné době asi to zásadní, co člověk potřebuje. No a v King's College na One Day Surgery Clinic u mistra Baskervilla v Londýně jsem se právě seznámil s fungováním jednodenní chirurgie a práce samozřejmě v privátu.
7: Mám pocit, že jste zkušenosti sbíral i třeba v Austrálii, tuším, je to tak?
8: A v Austrálii jsem byl taky, tam jsem se byl podívat na jednodenní chirurgii na kolegama.
7: Jenom jsem si říkal, jestli třeba u protinožců řeší stejné nebo jiné problémy s křečovými žílami.
8: Musím říct, že v vyspělém světě ty křečové žíly řeší všude. Byl jsem na nějaký přednášce v Pekinu, v nemocnici, ty největší, a mi tam ukazovali pacienty, který vypadají úplně stejně jako u nás. Rozsáhlé křečové žíly, i u Číňanů.
7: Vy už jste to sám připomenul, v roce 1994 jste v Praze založil u nás tehdy první kliniku jednodenní chirurgie, žilní kliniku. Co znamená, že křečové žíly léčíte bezbolestně?
8: Další z těch pozitivních věcí, které jsem si přinesl z té snáže, byl i způsob anestezie. No. Způsob anestezie s novými anestetiky, které před revolucí u nás nebyly ani známé, ani dostupné, a tak tam záleží na anestezii. Samozřejmě je to operační zákrok, který u klasických operací je docela bolestivý, jak po té operaci. Ale tady je třeba udělat všechno proto, a to taky říkáme, že chirurgický pacient u nás nesmí pocitovat bolest. Takže to daný tou anestezii provádíme. Anestezii lokální, tož je to hlavní, zásadní. Používáme na to speciální anestetika ze Švédska. Tak to je podstatná záležitost. U každé operace máme jako pro bezpečnost pacienta erudovaného anesteziologa, který tam je pro případy, by náhodou byl nějaký problém. Takže je to maximum, co člověk může pro toho pacienta udělat. Je to výhoda.
7: A je to opravdu tak, že pacient ráno přijde, podstoupí operaci a za pár hodin odchází po svých?
8: Počítali jsme to tak průměrně, že tam je 6 hodin a po té operaci může domů, ale musí mít doprovod a musí do druhého dne být s někým. Máme taky zajištěno, že když nemá nikoho nebo když je hodně zdaleka, tak u nás může přespat.
7: Jak časté jsou případné komplikace?
8: Komplikace, si myslím, že ne, jako jsou komplikace, ale výjimečné. Jsou výjimečné.
7: A jaké používáte technické vymoženosti?
8: Ta medicína v současné době je vázaná na ty technické vymoženosti. Takovým prvním a zásadním technickým vylepšení právě pro diagnostiku křečových žil je to ultrazvukové vyšetření. Jako. V tom 92. třetím, co jsem byl ve Francii a v té Anglii, se používaly černobílé ultrazvuky, asi pár let potom už barevné ultrazvuky, a ty se stále zlepšují v rozlišení a v kvalitě v obrazu a v možnostech vyšetření. Takže to byla bomba. Následně přišly na metličky takové speciální barvivové lasery, které řeší, ale bohužel pouze ty metličky, nic víc. Rok 2001 byl další přelomový, že byly uvedeny na Světovém kongresu v Římě katetrizační metody. Z začátku to byly jenom laserové a radiofrekvenční. My jsme začínali právě tou radiofrekvenční. A oni se, tyhle ty firmy, radiofrekvenční a laserový, předhánějí. Takže chvilku je lepší jedna, chvilku druhá. Poslední době používáme laser, takový generátor asi nejnovější, 1940 nanometrů, což je super.
7: Co z toho, z těch zákroků hradí veřejné pojištění?
8: Veřejné pojištění se vyvíjí a tak, jak jsme začínali s jednodenní chirurgií, tak to nehradili skoro nic, některé vůbec nic, ale v poslední době vyšel věstník výkonů Všeobecné zdravotní pojišťovny a na to některé pojišťovny přistoupily a platí to, co je v tom systému, což je většina té operace. No a pak jsou pojišťovny, které prostě buď to není s nima smlouva, a pak se to pacient musí zaplatit sám. A když je smlouva, tak záleží, jaká ta smlouva je, jestli nakonec musí něco pojišťovně vracet, když přesáhne ten limit. A je to většinou na pacientovi a na smlouvy s pojišťovnou.
7: Hostem je dnes doktor Ota Šic, primář žilní kliniky Praha.
6: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Stále včelaříte?
8: No jo. Tenhle, který jsem přinesl, ten nemá ještě zlatou medaili, ale posílal jsem ho vždycky po tom vytočení, to posílám do výzkumného ústavu včelařského a oni jsou úžasní, takže oni propagují ty český včelaře skvěle. A zásadní je, že prostě tam dělají výraznou chemickou analýzu, kde tam zjišťují, jestli ten med je pravej, jestli tam nejsou nějaký přísady a jako je tam ta biochemická laboratoř velice vyspělá a na základě toho oni zjistí, jaký ten med je, jestli je opravdu dobrý. Je tam dvě základní faktory, tam jsou dva. Je to vodivost, to znamená, do 80 je květovej, nad 80 je medovicovej. Tenhle ten má asi 112 a minulý nám šel asi 130, to mi volali, že bylo medovicovej. Dobrý. Takže to je jedna věc a pak je důležitý procento vody. To je to refraktérní číslo, které určuje taky kvalitu medu. Jakmile je nad 18, tak je to med. Jakmile je to pod 18, tak je to český med. Takže není český med, protože z Čech, ale český med je jako norma, že to musí být kvalitní med.
7: No. Tak toto je český med, co držím v ruce, ještě se nestačilo ochutnat, z Radanského údolí.
8: Jo, je to v jižních Čechách, první vesnice je asi 5 kilometrů, středisko a obec asi 15, takže je to v přírodě, je tam teda krásně relax úžasný, není tam ten světelný smog, takže tam spousta hvězd vidět a někdy kolem svatého Jana jsou tam svatojánský mušky, kterých tam milion, takže je to bezvadný. No.
7: Neviděl jsem, pane primáře, jsi takový romantik. Med nebyl tepelně upraven, to je důležité?
8: To je důležité a to je jedna z těch faktorů, který tam taky sledujou, to je hydroxymethylfluoran a jakmile ten med je ohřívaný, tak je vyšší hodnota toho hydroxymethylfluoranu a pak nedostane certifikát ani českýho medu, ani není jako do soutěže. Ta soutěž probíhá vždycky každý rok a tam člověk, když uspěje, tak může mít zlatou nebo stříbrnou nebo bronzovou medaili. My už máme asi 7. rok zlatou medaili.
7: Je pravda, že med je super potravina?
8: Určitě jo, protože je tam množství enzymů, je to na rozdíl od sacharózy, od cukru, jsou to cukry lehce stravitelné, ten květový med, to je čistý nektar v různým poměru glukóza a fruktóza, med přirozeně krystalizuje, je to známka kvalitního medu a jsou medy třeba jako agátové, nebo když je tam větší při množství toho agátu, tak ty krystalizují později, anebo vůbec.
7: Čtu minimální trvanlivost do srpna 28, ale já jsem někde četl, že prý med nemůže projít, že se nemůže zkazit.
8: Pravdou je, že v pyramidách našli poživatelný med.
7: Pak?
8: Jo. A u nás je to daný, že tam dávám ty 3 roky a...
7: Co to dává vám, to včelaření? Protože z toho, co jste teď tady převyprávil, tak je vidět, že tím žijete.
8: Tak já tam rád jezdím, je to relaxační záležitost, jako člověk si oddychne od ruchu velkoměsta a práce. A sice je tam hodně práce s tím, ale je to příjemný.
7: A čerpáte ze života včel nějaké poznatky, nějaké poučení?
8: Poučení si myslím, že včel by měli mít všichni, protože je to úžasný organismus fungující, kde každý má svoje místo z těch včel a prostě funguje to už miliony let, takže je to společenství, který teda doopravdy je vzorem pracovitosti a efektivnosti.
7: Zabýváte se také léčbou celulitidy, odstraňováním pigmentací nebo mateřských znamenek a omlazováním pokožky. V čem to spočívá?
8: tak ta celulitida je částečně i cévním postižením, protože jak se v těch určitých místech predispozičních ukládají jednak tuk a jednak celulitické hmoty, tak utiskují ty cévy, které se tam stávají jako takové vazivové pruhy a vtahuje to tu kůži dovnitř, tak jako pomerančovou. Takže my řešíme právě celulitidu přístrojem LPG, který máme z Francie. Ten jsme si pořídili do republiky první a tak jsme pro něj museli si dojet. No a v současné době už máme třetí přístroj masážní. Je to něco, co prostě dovede masírovat daleko kvalitněji a lépe než jakýkoliv masér.
7: Směřoval jsem k tomu omlazování pokožky. Osobně trošku jsem k tomu skeptický, alespoň tady, co se mě týče, že by ještě něco pomohlo.
8: No tak já nevím, mě už taky nepomůže nic. Ale funguje to. Jedna z těch hlavic tohoto přístroje je taková drobná hlavice vibrační, která se používá na obličej. Současně máme i laser, který působí na rejuvenaci. Nespálí to teda pokožku, ale působí to. A pak ještě máme firmu, která nám vyvinula podle vlastní receptury jednak mastě, které jsme dříve používali, co by léčivé nebo lékařské, ale protože ta nomenklatura a legislativa se změnila, takže v současné době nejsou to venofarmaka, ale jsou to potravinové doplňky. Ale máme to naplněné nebo právě maximum těma přírodníma látkama, které jsou potřebné.
7: A je tam i med v té receptuře?
8: Tam není.
7: Vy se léčbou křečových žil zabýváte od roku 1986. Jak se za ta desetiletí změnilo?
8: Změnilo se to k nepoznání. Jako je to nesrovnatelné, protože v tom roce 86 mě docela nadchlo, nebo byl jsem zvědavý, proč jsou recidivy u těch klasických operací. No a tak jsem byl do archivu 10 let zpátky, jsem si našel všechny pacienty, pak jsem si pozval a zjistil jsem, že je to typem té operace, který se používá paušálně na všechny žíly a ono to, ta klasická operace není na všechny žíly. Takže, no a potom, jakmile to tady prasklo, tak člověk využil tu možnost se podívat
7: do zahraničí.
8: Něco zjistit, no. Naučit se.
7: No, to znamená, že po vašem zákroku jsou ty problémy teď už vyřešeny jednou provždy?
8: Jednou provždy nejsou vyřešeny problémy nikdy, protože ta dispozice, rodina, tu neumíme odstranit, ta zůstává. Ale je třeba tu operaci udělat tak, je-li to možné, aby se ty žíly z toho místa už neopakovaly. A to je možné.
7: A jak jste na tom v tomto směru vy? Jste mezi těmi 20% šťastných, které, nebo možná 30, 40, trošku jsme zpochybnili těch 80%, ale které křečové žíly nepostihly?
8: Já mám velikánské štěstí v tomto směru, že rodiče ani prarodiče křečové žíly neměli.
7: Takže nemáte tu genetickou zátěž. No ale vy jste vysportovaný, takže stále máte, kromě včelaření, ještě čas na další koníčky, sportujete?
8: Jo, jako asi každý chirurg by se měl hýbat, protože ta práce chirurgická je opravdu fyzicky náročná. Mm-hmm. A tak myslím, že mi nezbývá nic jiného, než se hýbat.
7: Jako, čemu se věnujete?
8: Tak jezdím na vodních lyžích v létě, teď jsem akorát se vrátil z Chorvatska, no a na lyže na snowboard jezdím zimně na sníh a jinak občas posilovna, občas zahraju tenis a jo, judo, no to tak.
7: Kamarád napovídá judo. Dobře, tak kdybych to věděl na začátku, dával jsem si větší pozor. Já děkuji za rozhovor, to bylo zajímavé povídání s primářem žilní kliniky Praha, doktorem Otou Šicem. Ať se vám daří a buďte zdrav, mějte se hezky, naschledanou.
8: Děkuji za pozvání, doufám, že se pacienti nebo klienti dozvěděli dostatek.
7: Věřím tomu, že ano. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
6: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusko. Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance, uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. A policisté ve Velké Británii a Spojených státech řeší dva podobné případy krádeží velkých zásob piva. Píše o tom agentura AP. Pivovar Guinness přišel o dva kamiony, které zloději odvezli ze skladu poblíž severoanglického Liverpoolu. Přibližně 800 ukradených sudů ocenil na přepočtu více než 3 miliony korun. A ve Spojených státech pak ze skladiště v jižní Kalifornii zase zmizelo 34 tisíc plechovek piva Pepsi. A vedení podniku za jejich nalezení nabízí odměnu v přepočtu skoro 500 000 korun. Tenista Jiří Lehečka se s US Open rozloučil ve třetím kole. Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi podlehl 6-2, 1-6, 6-7 a 1-6 a nenavázal na loňské čtvrtfinále. Ve třetím kole skončila taky Karolína Muchová, která prohrála s domácí Navarovou 3-6 a 5-7. Do osmifinále naopak postoupila Linda Nosková po výhře 2-1 na sety nad Američankou Liovou.
5: Nebezpečí na D3 u Tábora a také u Brna. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic stále pozor před sjezdem na Tábor. Na 75. kilometru je hlášený předjezd na vozovce. Policisté už situaci prověřují tak opatrně. Pozor také na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové, a to za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru se srazilo několik aut, stojí po nehodě v odstavném pruhu. Na silnici nepřekáží, ale okolo se pohybuje větší množství lidí, tak také pozor. A pozor také u Brna na silnici 373 na cestě z Ochozu směrem do Brna, zhruba na půli trasy, hlásíte nebezpečnou situaci.
9: Z Ochozu směr Brno, zatražení divočáci, jsou tam lidi, tak pozor.
5: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se od severu zatáhlo a přidal se déšť, ochladilo se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě na 18. Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severu západu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně, a později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách bude většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Kompetenční spor mezi prezidentem a vládou u Ústavního soudu pokračuje. Jak bude pokračovat debata o snížení schodku státního rozpočtu mezi vládními stranami? Italská rekordmanka Meloniová. A proč je důležitá debata o výši minimální mzdy? I to jsou témata dnešních, tedy pátečních názorů a argumentů. Provede vás jimi Patricie Polanská.
6: Názory a argumenty.
10: Ústavní soudce Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v případě kompetenční žaloby prezidenta republiky ve sporu s vládou. Konkrétně jde o případ účasti prezidenta na summitech NATO. Podle rozhodnutí pléna Ústavního soudu z tohoto týdne není důvod k vyloučení soudce Šámala kvůli jeho údajné podjatosti, jak požadovala vláda. Jak mimo jiné konstatuje Ústavní soud, v žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Tak co toto rozhodnutí znamená pro celý spor o ústavní pravomoci? Protože ústavní soud také potvrdil, že řízení zůstává v režimu přednostního projednávání. Můžeme se dočkat rychlého verdiktu?
11: Bylo potvrzeno to, co se očekávalo, tedy že soudce Pavel Šámal nebyl podjatý a že vláda, aspoň ministr spravedlnosti Tejc to přiznává, ani úplně nedoufala v to, že by s touto stížností uspěla. Znamená to, že soud bude nadále posuzovat, jak je to s pravomocí prezidenta republiky zastupovat stát navenek. Jde tam o to, nakolik prezident v oblasti zahraniční politiky je autonomní osobou a nakolik musí přece jenom spolupracovat s vládou, protože je všeobecně uznáno, že vláda formuje zahraniční politiku a nyní jde o to nalézt nějakou rovnováhu mezi tím, aby prezident skutečně nebyl omezován v tom, že když se hodlá zúčastnit nějakých významných akcí, jako je summit NATO, tak by se jich účastnit měla, vláda by mu v tom neměla bránit a zároveň je potřeba také zohlednit to, že skutečně vláda vybavuje prezidenta nějakým mandátem a on by se tím mandátem měl řídit, měl by reprezentovat Českou republiku v tom slova smyslu, že by měl prezentovat tu zahraniční politiku, kterou představuje a schvaluje vláda. Takže uvidíme, k jakému závěru nakonec ústavní soud dospěje. To, že zde máme nějaké předběžné opatření, které vyvolalo vlnu emocí a způsobilo právě i tu žalobu na podjatost soudce Šámala, tak to ještě neznamená, že to předběžné opatření už rozhodlo definitivně o tom, že prezident republiky a nejenom současný, ale i ti budoucí dostanou od ústavního soudu jakýsi biankošek a že si z pohledu zahraniční politiky budou moci dělat, co chtějí. Zároveň je docela úsměvné, když tedy se hovoří o určitých vztazích, které byly napjaté mezi vládou a Hradem, že by k jejich uklidnění přispělo to, kdyby prezident republiky tu žalobu stáhl, ale k tomu nemá žádný důvod, protože k té žalobě vedlo to, že ten spor o to, jakým způsobem má tedy reprezentovat prezident republiky zemi navenek, nebyl vyřešen na úrovni vlády Hradu nějakou dohodou, naopak to zůstalo v docela ostrém sporu a proto je užitečné, aby tedy se k tomu nějakým způsobem ústavní soud vyjádřil, aby přijal nějaký rozsudek a pak bude velmi zajímavé číst to odůvodnění a co v něm bude a uvidíme také, nakolik se soudci ústavního soudu shodnou.
10: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
11: Naslyšenou.
10: Poté, co ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO oznámila plánovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok ve výši 389 miliard korun, tváří se obě menší vládní strany překvapeně, že jde o částku výrazně vyšší, než by odpovídalo jejich představám. A chtějí škrtat, prý výrazně. Téma pro komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
12: Média mluví o doposud největším rozporu uvnitř koalice, což je ale zavádějící, protože od vzniku této vlády ještě prakticky žádný nenastal. A někteří oslovení experti jsou dokonce ochotni představit si, že by navrženou podobu státního rozpočtu na příští rok, o níž jde, nemuseli menší koaliční strany podpořit. K čemuž třeba dodat, že vedení SPD ničím takovým nevyhrožuje, to jen někteří členové poslaneckého klubu. Za to motoristé sobě jsou v tomto směru o kousek dál, i když o ultimátu, buď se plánovaný schodek 389 miliard viditelně sníží, nebo rozpočet naše hlasy nedostane, také mluvit nelze. A takovému slovu se zdaleka vyhnul i předseda Macinka po čtvrtečním rokování nad rozpočtem s premiérem a ministryní financí. Nicméně na snížení deficitu trvá a nemůže podle něho jít jen o příslovečné kosmetické úpravy představující pár miliard, nýbrž jejich desítky, dosažené asi kombinací škrtů v různých kapitolách. A i když motoristický předseda rozpočtového výboru sněmovny Pikora hlásá, že je ochoten škrtat úplně všude, Macinka nemluví o rezortech, které strana obhospodařuje, zahraničí, životního prostředí, kultury a konečně sportu. Do takzvaně vlastního masa řezat nechce, ale na hájemství koaličních partnerů by šel se sekerou, tedy zdravotnictví, školství, spadající pod ANO, i dopravy, patřící formálně SPD. Následně před kamerami vystupující ministryně Schillerová sice v dohodu věří, ale podle všeho si ji představuje právě v oněch kosmetických rozměrech několika miliard. Andrej Babiš pak zatím nepřipouští ani to. A když už nemůže vládnout sám, pak konkrétně o zákonu roku, jak se rozpočtovému říká, bude vyjednávat nepochybně tvrdě. S vědomím, že obě menší strany rozhodně chtějí zůstat ve vládě, na níž se přece už nikdy také podílet nemusí. Však Macinka tvrdí, že mu jde hlavně o rozpočtové šetření v letech 28 a 29. K němuž je ale nutno nejprve přijmout některé legislativní změny. Takže nepřímo říká, tentokrát se s tím jakž tak smíříme, ale v budoucnu to bude úplně jinak. A v duchu předvolebních motoristických proklamací připomíná záměr veřejné finance uzdravovat. Jenomže nějaké snižování deficitu v nejbližších letech si erudovaní ekonomové představit nedovedou. Maximálně, že dluh zůstane na stejné výši, ale jeho hodnotu bude postupně snižovat inflace. Nicméně motoristy dopředu nepodceňujme, možná dosáhnou v příštích týdnech, vláda by měla návrh rozpočtu schválit 21. září, o něco víc, než to v téhle chvíli vyhlíží. I tak ovšem půjde o ohromný deficitní převis na hony vzdálený motoristickým slibům uhlídání Babiše.
10: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Italská premiérka Giorgia Meloniová a její kabinet se právě stali nejdéle sloužící poválečnou vládou, tedy od roku 1946, což je na italské poměry neobvyklý výkon. S čím Meloniová uspěla a co jí naopak v budoucnu může mrzet, o tom je následující příspěvek Roberta Šustra z deníku Právo.
13: Dlouhé roky platilo, že Itálie je symbolem politické nestability. Životnost vlád se počítala na dny. Nejkratší v roce 1972 pod vedením Giulia Andreottiho vydržela pouhých 10 dní. Na opačném konci škály dosud držel rekord Silvio Berlusconi. Mezi lety 2001 až 2005 byla jeho celkově druhá vláda u moci bez přestávky 1412 dní. V těchto dnech danou metu překonala současná premiérka Giorgia Meloniová, která má navíc až do příštích voleb ještě celý rok před sebou, takže pravděpodobně ještě přidá pár desítek dní navíc. Kdo by to byl do ní v roce 2022 řekl, když její postfašistická strana Bratři Itálie vyhrála parlamentní volby? Vládě Giorgie Meloniové byla předpovídána krátká životnost. Jednak kvůli tomu, že ona sama předtím neměla výraznější zkušenosti s vládnutím. Byla sice krátkou dobu ministryní pro mládež, avšak politika v Itálii byla dlouhou dobu hlavně o schopnostech zákulisních jednání a také byla výlučnou doménou mužů. Právě na to možná zpočátku spoléhali její dva partneři, bývalý pravicově radikální ministr vnitra Matteo Salvini a někdejší premiér Silvio Berlusconi. Pravděpodobně si totiž mysleli, že časem převezmou kontrolu nad vládou oni. Jenomže premiérka si do toho nenechala mluvit. Navíc stářím poznamenaný Berlusconi necelý rok od vzniku koalice umřel. Salvini zase dostal jako vicepremiér a ministr dopravy obří úkol v podobě obnovy dopravní infrastruktury a realizace prestižních projektů, jako třeba mostu přes Mesinskou úžinu. Meloniová tak mohla v klidu vládnout, avšak se svými klíčovými projekty narazila. V institucionální rovině chtěla zavést přímou volbu premiéra a zajistit mu do budoucna stabilní vládnutí tím, že by jeho straně zaručila většinový bonus v parlamentu. Zdá se ale, že se jí to nepodaří, jak ukázal nedávný neúspěch při schvalování nového volebního zákona. I v řadách její vlastní koalice, hlavně u Salviniho ligy, panují obavy, že by to mohlo Meloniovu příliš posílit a ligu naopak vytlačit na okraj. Už teď zatápí straně nové uskupení bývalého italského generála Roberta Vanacciho. Vanacci je otevřeně proruský a mimo jiné také homofobní. Především ale nastavuje nejenom Salvinimu, ale i Meloniové zrcadlo, jak moc se během vládnutí odchýlili od původního pravicového kurzu. U premiérky je to obzvlášť zjevné, pokud si uvědomíme, jak dnes vystupuje konstruktivně v Bruselu a že celkem bezvýhradně podporuje Ukrajinu, která se brání ruské vojenské agresi. V kruzích takzvané pravověrné radikální pravice, nejenom v Itálii, ale i v Evropě, proto dokonce zavedli pojem melonizace. Jde o synonymum pro přílišné přizpůsobování se zavedeným pořádkům, namísto toho, aby se premiérka snažila o jejich radikální proměnu. Zdůrazňování konzervativních hodnot nebo silnější příklon k vlastenectví, což premiérka a její ministři pravidelně činí, jsou z pohledu zastánců čisté pravicové nauky málo. K dalším neúspěchům premiérky Meloniové patří i justiční reforma, která měla urychlit rozhodování soudů. Avšak tady narazila na odpor veřejnosti, která to zamítla v referendu. Přitom se ale ukázalo, že premiérka dokáže citlivě reagovat na nálady ve společnosti. Když totiž analýzy, které byly učiněny po plebiscitu, ukázaly, že mnozí Italové dali najevo nespokojenost i s tím, jak moc se jejich premiérka přátelí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, došlo krátce poté k téměř epické roztržce mezi Meloniovou a šéfem Bílého domu. Co si naopak může premiérka přičíst k dobru, je na italské poměry relativně silný hospodářský růst. Za ten vděčí země pravděpodobně také miliardám z unijního fondu obnovy, který měl po koronavirové pandemii pomoct nastartovat ekonomiky členských států. Itálie i díky tomu vykazuje kontinuální pokles nezaměstnanosti, a to hlavně u mladých lidí, což byl ještě před ani ne tak dlouhou dobou jeden z hlavních problémů země. Giorgia Meloniová zatím dominuje italskou politiku a pokud se nestane nic neočekávaného, půjde do příštích voleb jako favoritka. Tím spíš, že nemá mezi levicovou opozicí jasného konkurenta a je vůbec otázkou, zda se mohou demokraté a hnutí pěti hvězd dohodnout na společném postupu. A co bude s Vanačem, zda bude konkurentem nejenom Lize, ale i pro stranu současné premiérky, to se teprve ukáže.
10: Tolik Robert Schuster.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Jakou roli hraje v české ekonomice minimální mzda a zaručuje alespoň v základu slušný život? Nad tím se zamýšlí v následujícím příspěvku politoložka Kateřina Smejkalová, která působí ve Friedrich Ebert Stiftung.
14: Poslední srpnový týden se tripartita shodla na nové výši minimální mzdy pro následující rok, jež se má ze současných 22 400 korun zvednout na 24 900. Již po druhé se přitom vyjednávání státu, odborů a zaměstnavatelů o minimálce pohybuje po dlouhodobě vytyčené trajektory. Evropská směrnice o přiměřených minimálních mzdách nám před časem uložila stanovit si plán, jak se v dohledné době dostat alespoň nad hranici relativní chudoby. Ta se dle mezinárodně uznávané definice nachází na 50% mzdy průměrné či 60% té mediánové. Z tripartitní domluvy ohledně příštích dvou let je zřejmé, že prozatím bude náš nejnižší možný výdělek nadále znamenat chudobu navzdory práci. Oběma hranicím totiž zůstáváme vzdálení. Nad to patříme k několika málo zemím v Evropě, které se jim ani doopravdy přibližovat nehodlají. Naším cílem je pouhých 47% průměru do roku 2029. Významně ambicioznější je přitom jak Polsko, mířící na 55% průměru, tak Slovensko s dokonce 60%. Platí zároveň, že tato relativní srovnání mohou být zavádějící, proto dává smysl hledět i na paritu kupní síly, tedy to, kolik si toho lze při zohlednění různých hladin cen ze mzdy dovolit. Zde jsme byli tento rok v Evropě sedmí od konce, přičemž i v takovém Polsku si toho nejméně placení zaměstnanci mohli koupit o polovinu více než u nás. Životní standard lidí s minimálkou v západoevropských zemích, jako je Německo, Holandsko nebo Francie, pak oproti nám zůstává zhruba dvojnásobný. Nástroj kupní síly a její mezinárodní srovnávání je však stále poněkud abstraktní. A tak i zmíněná evropská směrnice členským státům ukládá zabývat se také tím, zda minimální mzdy v jednotlivých zemích dostačují k běžnému životu. A právě tímto prizmatem selháváme v Česku pravděpodobně nejednoznačněji. Symptomatické zároveň je, že se v podstatě nikdo neobtěžuje se k němu v debatách o minimálce jakkoliv vztahovat. Není ani třeba nic složitě propočítávat, aby bylo každému, kdo chodí nakupovat běžné věci a služby a něco platí za bydlení, zřejmé, že s částkou kolem 20 000 čistého v podstatě nelze v současném Česku fungovat. Natož alespoň trochu důstojně. Mluvíme přitom o lidech, kteří tráví 40 hodin týdně prací. Ta sice nemusí být nějak zvlášť kvalifikovaná, to však, jak víme, nutně nekoresponduje s její důležitostí. Tak či tak společenskou smlouvu o tom, že každý má něčím přispět, tito lidé plní. Měli bychom tak po politicích a zaměstnavatelích žádat, aby se přesně k tomu, zda a jak se dá s minimálním mzdy vyžít, vyjadřovali. Přijetí automatického mechanismu jejího zvyšování tomu paradoxně spíš uškodilo. Ne, že by se předtím vedla nějaká široká debata o tom, co je za suchými čísly za lidské osudy. Nicméně o ním navázáním na průměr, jako by se teď debata smrskla jenom na ta čísla. Zároveň by měla téma minimálky vzít za své i širší veřejnost. Je to jeden z mála přímých nástrojů, který má stát v rámci mzdové politiky k dispozici a jejím zvyšováním pokaždé dochází i k tlaku na všechny další mzdy v celém spektru. Je to však vždy i dobrá příležitost k celospolečenské debatě o hodnotě práce, důstojném životě, spravedlivém rozdělení vyprodukovaného blahobytu nebo našem ekonomickém modelu. Chceme-li se totiž pohnout pryč od montoven, pak jedním z nástrojů je právě i citelný tlak na mzdy tak, aby se některé činnosti zkrátka u nás už nevyplácelo vůbec provozovat. Vzhledem k takto zásadnímu významu minimální mzdy není divu, že jinde bývá tempo jejího zvyšování centrálním předvolebním tématem a v rámci vyjednávání o něm se konají masové demonstrace. Kontrast k tomu, jak u nás obvykle jen bez větší pozornosti a kontextu prošumí, nemůže být větší. Další možnost změnit to bude touhle dobou za rok.
10: Politoložka Kateřina Smejkalová. Leninovu kuchařku vystřídala Putinova uklízečka. Takový titulek dal svému pravidelnému vhledu do ruského světa Alexandr Mitrofanov, komentátor serveru Novinky.cz.
15: V jedné ze škol v ruském Kaliningradu uklízečka pohrozila učitelce angličtiny Valérii Kuzněcovové, že na ní pošle ruské vojáky, kteří vraždí Ukrajince ve válce. Použila samozřejmě jediný povolený výraz speciální vojenská operace. Důvodem byla vlajka Velké Británie, kterou vyučující pověsila ve třídě jako učební pomůcku. Informoval o tom ruský web Gerit Nie Moskva. Uklízečka Irina nechala učitelce vzkaz s výhruškou. Vážená, na poprvé to nechápete? Mohu přilézt veterány SVO. Ti vám srozumitelně vysvětlí, jaká má být učební pomůcka. Valérie Kuzněcová uvedla, že to není první konflikt s Irinou. Minule uklízečka stejným způsobem sundala ve třídě nejen vlajku Velké Británie, ale i Kanady, Austrálie a Spojených států amerických. Svůj čin tehdy vysvětlil tím, že je matkou veterána SVO a že děti se budou učit jen pod ruskou vlajkou. Po rozhovoru s ředitelkou školy uklízečka vlajky vrátila. Učitelka angličtiny se je ale už znovu pověsit netroufla. V komentářích ve veřejném prostoru většina uživatelů Valérii Kuzněcovou podpořila. Doporučovali jí pověsit portrét setkání Vladimíra Putina s britskou královnou Alžbětou II. Někteří také navrhli připomenout uklízečce pracovní náplň, do níž úprava výzdoby třídy nepatří. U mě ve třídě visí vlajky USA, Kanady, Austrálie a Velké Británie. Uklízečka Irina by mě zastřelila. Jsou tam ještě plakáty Paříže, New Yorku a Londýne. Napsala bych na ně trestní oznámení na policii, že tady zneužívá SVO, ať si to vyřídí. Píši v komentářích. Jsou tam i ohlasy jiného vyznění, jako například tento. U sebe v bytě se věřte, co chcete. Tohle je vlajka jiné země, je symbol. Kdybyste pověsila vlajku své země a pod ní Britsko, ještě by se to dalo pochopit. Tohle je státní instituce, proč dávat takovou prioritu? Jinak je počet hodin angličtiny v novém školním roce rapidně snížen pokynem z centra. Angličtina jako jazyk nepřátelských zemí rozhodně není upřednostněna. Mnohem větší prostor dává ruský stát čínštině. Právě učiteli čínštiny z Belgorodské oblasti nedávno vyprávěl Putin, co bylo příčinou útoku Ruska na Ukrajinu. Podle Putina je život jen potravní řetězec. V němž se jeden musí snažit sežrat níže postaveném. Ruské školy 1. září zaplnili ruští zabijáci z ukrajinské fronty, kteří měli tlumočit žákům, co je správně ruské. Vynikl jeden zabiják, který byl následně hojně citován. 1. září 2026 na slavnostním nástupu v liceu číslo 11 v Krasnojarsku účastník SVO Alexander Klaus, volací jméno Asket, dětem sdělil. Jak řekl jeden politik, aby celý svět mluvil rusky, studujte konstrukci samopalu Kalašnikov. Citoval nacionalistu Vladimíra Žirinovského, ten už je po smrti. Za jeho života však byla Žirinovského LDSR hojně volena občany chabého vzdělání. Je pověstná Leninova vysněná kuchařka, která by řídila stát. Za Putina vystřídala kuchařku uklízečka.
10: Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz. A na závěr připomínka pomalu končícího léta. Jak taky může dopadnout taková rozlučka? To je téma páteční glosy spisovatelky a rockerky Evy Turnové.
16: Kamarád z vesnice mě pozval na večírek konaný na rozloučenou s létem. Přijedou i kluci s kytarama a doufaj, že se s nima zahraješ. A co hrajou? Tremský písničky, Stánky a tak. Jenomže já jsem zvyklá na poetiku Verniše, Klímy, Heidi, na čem bychom se tak asi mohli shodnout, říkám kamarádce. No, to tak maximálně na Krylovi, řekla Silva. Den před akcí jsem si pro jistotu projela Askalonu, kryté vozy a jako eso v rukávu, tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli. Písničky, které by mohly fungovat jako průsečík mezi undergroundovou a tramskou scénou. Dorazili jsme na párty k večeřům, hostitel nám hned nalil. Tak hele, tohle je Franta, který už se těší na vaše společné hraní. Jo, já asi spíš rád nebudu, bolí mě prst, špitla jsem. No, ale já jsem ti přines překvápko, na to se hraje samo, řekl Franta a vytáhl miniaturní basu s nylonovými strunami, která nebyla skoro slyšet. Pak se pár hodin popíjelo, následovala bojovka v tmavém lese s hádáním zvuků zvířat. Zvuků bylo 100. Já uhodla kachnu, Silva jezevce. Když jsme se vrátili, bylo jasné, že hudební produkce je na spadnutí. Osvětlená garáž, dvojité mochito a pouhý jeden bod za kachnu způsobilo, že jsem neměla vůbec chuť zkoumat své nekomfortní zóny. Víš co, nepůjdem, řekla jsem Silvě. Ty nechceš hrát? Tak mám za sebou 5 festivalů. No a? No to je jako kdyby měla kadeřnice volno a ty s namejdam přinesla hlavu a nůžky a řekla jí stříhej. OK, chápu. Pomalu jsme se vyplížili směrem k zadním vratům pozemku. Kam jdete? Zahlaholil hostitel. Vomrknout koně. Bacha na ohradník, je pod proudem. A pak hned zpátky šup do garáže ke strojům. Vydali jsme se uličkou mezi ohradníkem a plotem pozemku. Dělej, zavírej vrátka, sykla jsem na Silvu. Proč? No, aby nás kryl plot. Ze začátku byla ulička asi metr široká, jenže po pár metrech se začala zužovat a my jsme hned slízli několik elektrických šlupek. Nakonec jsme došli až k Silvině pozemku a přelezli její plot. Jenže, abychom se dostali do domu, museli jsme ještě přes stodolu, kterou Silva před odchodem zamkla. To znamenalo přelézt 2 zítky. První šla celkem lehce, u druhé jsem škobrtla a spadla do sudu s vodou. Konečně jsme se dostali do domu, Silva otevřela pivo. No, u večeřu má lepší, ale sama si to chtěla. Já vím, je to blbý takhle utíct. V tu chvíli pípla SMSka, tak kde pak jste? Hele, Evo, můžeme se tam vrátit. Dáme si tam jednu Plzeň a zase půjdem. Dobře ví, že nás nenechají. No bože, tak si zahraješ country. Pustím ti schválně Nedělní ráno od Bobka. A ty se na to naladíš. Silva pustila písničku. Ježíš, to je hrozný, řekla jsem. Tak víš co, půjdem za vrata a poslechnem si, co hrajou. Vyšli jsme před dům večeřů, odkud se ozývalo tklivé. Oh, darling, darling, stand by me. Co to je? Zeptala jsem se. Elvis, tak co? Já nevím, asi na to házíme bobek.
10: A glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny autory se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
6: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
17: Tři hodiny.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. A po izraelských útocích v Libanonu zemřeli 3 lidé, dalších 23 je zraněných. A české basketbalistky na úvod světového šampionátu podlehly Italkám. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Česko posiluje bezpečnostní opatření. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO tím reaguje na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci.
18: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se

0: Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hizballáh. Německá policie pátrá po muži, který se přiznal k několika sabotážím na elektrických rozvodnách v posledních dnech. Dopis od něj vypadá autenticky, řekl to ministr vnitra Alexander Dobrindt, který varoval před unáhlenými závěry, ale vyjádřil se k motivu pachatele.
1: Boj proti spalování hnědého uhlí nejspíš přivedl pachatele podle Alexandra Dobrindta k tomu, že tento týden částečně zkratoval distribuci proudu z elektráren v Braniborsku a blízko Kolína nad Rýnem. Policie podle Dobrindta vychází z toho, že 48-letý úřadům dosud neznámý muž z Porúří jednal sám. Ministr ale zároveň nevyloučil státní terorismus, tedy účast zahraniční mocnosti. Německo podle něj čelí hrozbám z různých směrů. Ministr vnitra severního Porýní Westfálska Herbert Reul doplnil, že policie zajistila v bytě podezřelého výbušniny a prohledala tak jeho automobil. Hledaného ale zatím nedopadla. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Dopravu v Praze dnes ovlivní běžecký závod, který omezí provoz tramvají i autobusů v centru. V okolí náměstí Republiky, třeba v ulicích Hybernská a na Příkopě, platí taky zastavení pro auta. Další lokality popisuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
2: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
0: České basketbalistky v prvním utkání ve skupině na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Italkami 54-63. Po prvním poločase sice vedly, ale po změně stran bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu potvrdily roli favoritek. A proč se snaží vysvětlit nejlepší česká střelkyně s 21 body Julie Pospíšilová?
3: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů, dělala jsem spoustu chyb, nějak jsem na moc myšlenek v hlavě, bych řekla. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurtě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece byla fakt jako o dost teplejš než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala.
0: Po volném dnu čeká české basketbalistky nedělní zápas s Čínou od 14.30. Utkání vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu odvysíláme reportážní vstupy.
4: Komplikace na D11 za sjezdem na Lysou a nehoda na Klatovsku. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru řeší hromadnou nehodu několika aut v odstavném pruhu. Nehoda nepřekáží, okolo se projíždí dvěma pruhy, ale pohybuje se tam větší množství osob, tak opatrně. Na Blanensku pozor na silnici z Těchova do Vavřince. Před obcí Nové Dvory se převrátilo auto na střechu, dopravu tam řídí policisté. A větší nehoda je hlášená i na Klatovsku. Na silnici 169 na výjezdu z Horažďovic do Klatov před Týncem havarovalo auto mimo vozovku. Na místě zasahují také záchranáři. Kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Československý poúnorový režim nebral ideologickou výchovu dětí a mládeže rozhodně na lehkou váhu. Inspiroval se u totalitních režimů v Sovětském svazu i nacistickém Německu a začínal s ní už od útlého věku. Přípravkou pro uvědomělé dorostence a budoucí členy komunistické strany měla být pionýrská organizace. Pojďme se prostřednictvím rozhlasového archivu podívat do historie tohoto dětského hnutí. Příjemný poslech přeji od mikrofonu Miroslav Petráček.
6: Archiv Plus.

0: Rudý trojicí píšátek, bílá a později modrá košile. To byly v dobách totalitního režimu hlavní části stejnokroje československého pioníra. Šátek, na který měl být každý jeho nositel náležitě hrdý, se uvazoval kolem krku a měl reprezentovat oddanost socialistickým ideálům. Pionýři měli milovat Sovětský svaz a nadšeně se podílet na budování socialismu. 28. května 1949, měsíc po vzniku pionýrské organizace, jim několikrát do začátku udělil přední ideolog a propagandista KSČ a tehdejší ministr informací Václav Kopecký.
1: Lenin dal tehdy mládeži důstivou radu slovy učit se a ještě jednou učit. Proletářská socialistická kultura nespadne z nebe, nebož musí se jako něco vyššího budovat na základě toho, co lidstvo svým duchem předcházejícím vývoji tvořilo, a učit se osvojováním si nauk marxismu, leninismu, založených na světovém názoru dialektického a historického materialismu, jež dávají to nejvyšší vzdělání ve všeobecném smyslu a jež jsou duševní výzbrojí pro budování nové socialistické společnosti. A naše hnutí mládeže musí se s veškerou odpovědností chopit úkolu dávat směr, správný směr novému ideovému vývoji naší mládeže. A k tomu patří také to, aby na místo nejasně romanticky mnohdy chápaného byl v mládeži pěstován uvědomělý proletářský internacionalismus, spojený zároveň s uvědomělým socialistickým vlastenectvím.
0: Asi nebylo tak úplně náhodou, že se Československá pionýrská organizace zrodila 24. dubna na svátek svatého Jiří, patrona skautského hnutí. Po únoru 1948 bylo totiž skautské hnutí u nás známé jako Junák komunistům trnem v oku. A tak 24. dubna 1949 došlo v pražském radiopaláci k násilnému sloučení dosavadních mládežnických organizací. Tím vznikl Československý svaz mládeže a jeho dětská odnož pionýrská organizace. Jménem ústředního výboru ČSM to tehdy přivítal svazácký a komunistický funkcionář Miloslav Wecker.
2: Tato konference vešla do historie hnutí mládeže v naší zemi také jako den zrodu naší pionýrské organizace. Po bok svého staršího bratra, Československého svazu mládeže, se v pevné jednotě všeho našeho lidu postavila i jeho nejmladší směna, nadšení, pilní a pracovití pionýři.
0: Skautské hnutí bylo postupně likvidováno a o rok později, v září 1950, ho komunisté oficiálně rozpustili. Jeho majetek pak převedli na pionýrskou organizaci. Někteří skautští činovníci se stali oběťmi zinscenovaných politických procesů, stovky dalších strávili dlouhé roky v komunistických žalářích. Nenávistný postoj komunistů ke skautingu zazněl i během rozhlasového přenosu v říjnu 1952. Tehdy státní soud vyhlašoval rozsudky v procesu s funkcionáři Junáka.
3: Obvinění v důsledku své junácké výchovy stali se nepřáteli našeho pracujícího lidu a ve službách západních imperialistů rozvratníky a zráci. Postavili se na stranu nepřítele, který usiluje o zničení naší vlasti.
4: Proces jasně ukázal, jak nebezpečná je ideologie skautingu, která svými kořeny tkví v nenávisti k boji dělnické třídy, v nenávisti ke všemu pokrokovému. Proces strhl masku z pravé tváře skautské organizace, která byla považována za organizaci demokratickou. Cesta naší mládeže je jiná. Naše mladá generace vyrůstá pod péčí strany a vlády v silném Československém svazu mládeže a jeho pionýrské organizaci, která neměla a nemá nic společného se zásadami skautské výchovy.
0: Do pionýrské organizace začaly postupně přecházet někteří členové v té době už zakázaných dětských organizací, jako byl kromě Junáka třeba Orel. Nad pionýrskou a svazáckou činností bděla pozorným okem Komunistická strana Československa. Jaká by měla být úloha dětí a mládeže v tehdejší společnosti, nastínil tehdejší prezident republiky Klement Gottwald. Jeho projev zazněl na prvním sjezdu Československého svazu mládeže v červnu 1950.
5: vyjistí mládež k činné účasti na budování socialismu. To znamená především získat nové tisíce, desetitisíce, a statisíce mladých lidí pro údernickou práci a socialistické soutěžení při plnění pětiletého plánu. Úderník, zlepšovatel, Stachanové, to ať je nový hrdina, nový ideál naší mládeže. Nyní nutno podchytit většinu dětského dorostu. Buďte si stále vědomi, že v těch pěkných, čilých pionírech vychováváte své přímé nástupce, že jaké bude pionýrské hnutí, takový bude napříště i svaz. Přeji vám, soudružky a soudruzi, největšího zdaru v plnění těchto úkolů. Přeji vám, abyste se při jejich plnění přiblížili co nejvíce svému velkému vzoru sovětskému leninsko-stalinskému komsomolu.
0: To, že jde výchova dětí a mládeže podle stranických představ, si na shromáždění k 5. výročí vzniku pionýrské organizace v dubnu 1954 pochvaloval tehdejší první tajemník ústředního výboru Československého svazu mládeže Miloslav Vekr.
2: Pionýři již mají své pevné místo v celém životě naší země. Zasloužili si je tím, že se ve škole dobře učí, vždyť většina vyznamenaných a výtečných žáků jsou právě pionýři. Zapsali na stránky své nedlouhé historie dlouhou řadu velkých činů, jako bylo vysázení 22 milionů lesních stromků ve školním roce 1951 až 52, 100 000 ovocných stromků v roce 1953 a prokázali svou uvědomělost mladých bojovníků za mír a přátelství mezi národy sbírkou Bagr pro Koreu, při ní shromáždili prostředky téměř na 8 bagrů. Přejeme u příležitosti 5. výročí pionýrské organizace všem pionýrům, aby se dobře učili a novými činy proslavili svou pionýrskou organizaci, aby z jejich práce měli radost jejich rodiče, učitele a všechen náš lid. Cestu k tomu ukazuje slavná pionýrská organizace Vladimíra Iljiče Lenina, nejlepší přátelé sovětští pionýři. Kupředu, naše nejmladší směno, učte se a pracujte pro rozkvět vlasti.
0: Pionýry tehdy přišel pozdravit i prezident republiky Antonín Zápotocký. Ve svém projevu jim vysvětlil jejich úlohu při budování světlých zítřků.
6: Co praví váš pionýrský slib, který každý vás skládá, když dostává rudý šátek, čestný znak příslušníka a člena pionýrské organizace? Každý z vás sliboval, já, mladý pionýr Lidově demokratické republiky Československé, slibuji před svými druhy, že se budu učit a jednat tak, abych byl platným občanem své milované vlasti. Mějte stále na paměti tento svůj slib. Chcete-li se stát opravdu platnými občany své vlasti, musíte se učit. Učit se s radostí a láskou. Pionýrská čest a příslušnost k organizaci vás zavazuje každého, aby se učil nejen sám, ale pomáhal v učení i druhým. Musíte se snažit o to, aby každý pionýr byl vzorným žákem. Přeji zdar vaší práci a končím vaším heslem. K práci a obraně vlasti buď připraven.
0: Do země Velkého bratra, do Sovětského svazu, tak začaly proudit delegace členů Československého svazu mládeže. Domů si odtud přiváželi poznatky o tamním komsomolu, ale také o modelu sovětské pionýrské organizace. Vybraní nejuvědomělejší pionýři trávili léto v sovětském táboře Artěk na Krymu. V roce 1975 na to v pořadu Pionýrská Jitřenka vzpomínali soudružka Jarmila Kartáková z Českých Budějovic a inženýr Vlastislav Česák z Plzně.
7: Já jsem byla v Artěku v roce 1948. Byla to vlastně první výprava československých dětí do Sovětského svazu. Jelo nás 10 děvčat a 10 chlapců. Pionýry jsme nebyli, ale v Sovětském svazu jsme se stali čestnými členy sovětské pionýrské organizace a když jsme přijeli k nám, tak potom jsme byli asi z nás většina, já tedy určitě zakládajícím členem pionýra. Nám se hrozně líbila tam ta květena, stromy, cipřišen, pro nás to bylo něco ohromného. Většina, nebo snad všechny děti jsme byli poprvé u moře.
8: Na této fotografii jste v nějaké zahradě?
7: No to jsem s ruskými přítelkyněmi. Ta vpravo, to je moje přítelkyně, se kterou si dodnes dopisuji od roku 48, dneska jsme o dvě maminky. Jak se zpívá v jedné písničce táborové, artěkovské, že uzavřené přátelství v Artěku, že přetrvává věky, u nás tedy se to spečetilo opravdu na věky.
9: Byl jsem tam v roce 1954 se skupinou československých dětí, byl nás asi 25. Mě vybrala pionýrská skupina Slávy Horníka v Praze Košířích a přihlásila mě do mezinárodního tábora Míru. A už jim výběrem potom byl jsem vybrán do pionýrského tábora Artek. Pamatuju si taky několik jmen sovětských dětí, s kterými jsme se hlavně přáteli, zejména to byly děvčata, které se tam o nás pečlivě starali, tak byly to tam z Oděsy pionýrky, jmenuje se Albína, že jo, Maria a podobně. Tak zpívali jsme v té době hodně. Sovětští pionýři, sovětské děti měli zájem hlavně o naše populární písničky, v té době to bylo Tancuj, tancuj, že to chtěli všichni, abychom je to naučili. A oni nás na oplátku naučili řadu písniček pionýrských.
10: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Od poloviny 50. let význam jediné dětské organizace ještě stoupal. V Pionýru se začalo dbát na rozvíjení zájmové činnosti ve skupinách i oddílech. Důležité bylo vychovávat zejména mladé techniky a přírodovědce. Předstupněm a přípravkou pro vstup do Pionýru se staly Jiskry, kam chodili děti od 6 do 8 let. Jak probíhaly schůzky Jisker, prozradila v roce 1960 v pořadu Jiskřičky jedna z oddílových vedoucích.
11: Zařídili jsme si ve třídě mimo třídní nástěnku, také nástěnku Jisker, kde jsme si napsali slib a máme tam svůj odznak. Hodně máme pohybových her. Děti jsou ještě malé, hravé, tak tím jsme začali. Potom jsme se učili několika tanečkům, básničkám a přitom jsme dělali každý 14 dní nástěnku. Vysvětlila jsem jim, co to je. To byla naše první politická činnost s dětmi.
0: Jedním z nejvýraznějších symbolů prázdnin v dobách reálného socialismu byly pionýrské tábory pro děti od 6 do 15 let. Ty měly za cíl nabídnout malým táborníkům trochu toho prázdninového dobrodružství, ale nejen to. Nedílnou součástí bylo i formování správného politického myšlení v duchu socialistických ideálů a přátelství se Sovětským svazem. To pionýrům na táboře v Hluboké nad Vltavou přijel v srpnu 1963 připomenout první tajemník KSČ a prezident republiky Antonín Novotný.
12: Sourozenci pionýři, budování a obraně vlasti, buď připraven. To, že můžete vy a spolu s vámi statisíce dětí tak radostně trávit část svých prázdnin, stejně jako to, že máte všestranné příznivé podmínky pro své vzdělání, je zásluhou naší komunistické strany. Chceme, abyž od samého mládí žili lidé socialisticky, aby šli po cestě, která je vzájemně zbližuje, aby vytvářeli mezi sebou takové vztahy, kdy budou mizet jakékoliv třídní a sociální rozdíly a tak budovali jednotnou společnost na zásadách komunismu. Soudruzi, končím svůj projev výzvou k vám, abyste viděli v naší komunistické straně svého vůdce, svého učitele, který vás vede k novým zítřkům, který vás vede ke komunistické společnosti. Buďte dobrými přáteli. Buďte dobrými přáteli Sovětského svazu i všech socialistických zemí, buďte dobrými přáteli dělnické třídy a všech pracujících na světě, buďte bojovníky za demokracii, mír a socialismus. Snažte se žít podle těchto zásad.

0: Jak vyplývá z reportáže pionýrské Jitřenky z července 1966 z celostátního setkání pionýrů, náplň činnosti se v 60. letech rozšířila i na kulturní, turistické a sportovní akce.
1: Třeba jsme chodili na ty celodenní výlety.
2: Byli jsme parníkem na Orlíku, na Zvíkově, v závodě Jitexu.
3: Dali vám svetr na památku aspoň?
2: Ne, takovou upomínkovou knížku, tam je ta historie Jitexu. No a dali nám tam sodovku, tatránku. Včera za náma byli ti umělci tady z Prahy. My jsme, naše skupinka byla u novinářů.
3: To je od vás hezké, že počítáte novináři mezi umělce.
2: Takže jsme si povídali. Těšili jsme se velice na zpěváky, ale ti nepřijeli. Tak teď se ještě těšíme na to setkání s představiteli strany a vlády.
0: V uvolněné době pražského jara se ke své činnosti znovu krátce nadechl Junák, než ho znovu na dlouhá dvě desetiletí smetla normalizace. Z rozhlasového komentáře ze srpna 1970, který napsala Miroslava Kůnová, je patrný směr, jakým se v té době dětské a mládežnické hnutí v socialistickém Československu chystalo dál ubírat.
4: Kam dokázali část naší mládeže vehnat laciné demagogické fráze o národě, jednotě, vlastenectví či takzvaném socialismu s lidskou tváří, o tom se není třeba šířit. Důsledky uplynulých dvou let pociťujeme dosud všichni až příliš čerstvě. Současně s analýzou, co bylo v nedávném mládežnickém hnutí špatného a kdo všechno má na svědomí postoje mládeže v letech 1968 až 69, musíme už myslet dopředu, připravovat půdu pro nový rozmach socialistického svazu mládeže, který není jenom pro vybrané, ale pro všechny, kteří chtějí s dobrou vůlí přiložit ruku ke společnému dílu.
0: Pro vládnoucí komunisty byla masovost členství v pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže, jak zněl od roku 1970 oficiálně její název, klíčovým nástrojem ideologické výchovy dětí. Na celostátní svazácké konferenci to zdůraznil i tehdejší první tajemník UVKSČ a vrchní normalizátor Gustav Husák.
5: Stranické, štátní i ostatné naše orgány poskytnou plnou podporu práci Socialistického svazu mládeže, tak v centrálnom radle, ako aj v krajoch, okresoch, na závodoch, na školách, na iných miestach, a že teda s plnou dôverou a odvahou po tejto dnešnej konferencii môžete sa pustiť do ďalšej práce. Želám vám v tejto práci nie ľahkej a nie krátkodobej veľa úspechu, veľa zdaru v prospech našej socialistickej vlasti. Nech žije československá mládež a je jednotná organizácia Socialistický zväz mládeže.
0: Nedílnou součástí výchovy mladé generace bylo i neochvějné přátelství se Sovětským svazem. Dva roky po srpnové okupaci vysílal Československý rozhlas reportáž ze zámku v Cholticích na Pardubicku, kde se pionýři o prázdninách zdokonalovali v jazyce okupantů.
6: A v levém křídle zámku bydlí teď o prázdninách asi 50 chlapců a děvčat z Čech a Moravy, pro které tu ústřední výbor Svazu Československo-sovětského přátelství připravil pionýrský tábor s výukou ruského jazyka.
7: Пожалуйста, как тебя зовут?
8: Меня зовут Бланка.
9: Угу, правильно. Дальше, пожалуйста.
7: А какая твоя фамилия?
8: Моя фамилия Линкова.
9: А вы се тади такле почтиве учите?
7: Ani ne, my jsme měli hodně krásných zážitků, možná, že bychom ani tak doma jich tolik neměli, jak tady.
10: A máme možnost se tady bavit s ruskými pionýry a od nich odposlouchat tu jejich hovorovou řeč.
11: Včera tady přijeli turisti ze Sovětského svazu, ze severu. Byl uspořádán takový večer družby. Tak každý oddíl měl připraven nějaký pořad a program. Program se skládal jako jednak z písniček a z básniček a potom taky stanečku, který jsme si vymysleli, tak všem se moc líbil.
0: Přestože řada pionýrských táborů měla výrazný ideologický náboj, stávaly se postupem času i místem, kde si děti mohly užít léto mimo domov, naučit se nové dovednosti a získat spoustu zážitků. Díky iniciativě řady vedoucích fungovala spousta oddílů po ideologické stránce už jen formálně a při své činnosti se částečně vracela i k tradicím skautingu. V srpnu 1978 navštívila pionýrská Jitřenka tábor na Kvíčalce.
12: Máme zde na Kvíčalce 8 oddílů a každý den vaří jeden oddíl a vaří nám zde dvě vedoucí a jedna instruktorka.
13: Krásně to tady voní.
12: Dneska by mělo být hrachová kaše a uzené maso.
14: Náš vedoucí se jmenuje Láďa.
13: A líbí se ti Láďa?
14: Moc. Je takový střední, má hnědé oči, nosí nejraději modrou čepici, zelenou košili a hnědý kalhoty.
13: A sluší mu to?
14: Moc.
4: I v táboře pionýrské skupiny generála Sochora z Moravské Třebové končí každý obyčejný den nástupem a večerkou. Ty slavnostnější slavnostním táborákem.
15: Ten oheň je uzavřený kruh, to znamená, že už nikdo nestoupí a nehodí žádný odpadek, jo? Ten je pro vás posvátný. Tím pádem zahájí dnešní večer a zahájí to písní naši oblíbenou, jo?

0: Kromě toho, že si děti odnesly spoustu zážitků z táborů, bylo pro ně členství v Pionýru i důležitou položkou v posudku. Ten vystavovala škola právě ve spolupráci s pionýrskou organizací a spolurozhodoval o možnostech žáků při přijetí na střední školy. Stručně řečeno, kdo do Pionýra nechtěl, mohl mít problémy. Někdejší pionýři dnes většinou nespomínají na tuto organizaci ve zlém. Pamatují si spíš oddílové hry, výlety a tábory. A možná i díky tomu přežil pionýr sametovou revoluci, rozešel se s minulostí a funguje dál, i když ztratil své monopolní postavení. Děti si tak můžou vybrat, ve které organizaci chtějí trávit volný čas. A to je dobře. Dnešní Archiv Plus právě končí. Na pořadu spolupracovali mistr zvuku Jiří Flosman a archivář Petr Markovský. Dramaturgii měl David Hertl a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Miroslav Petráček.
1: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Informace informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dřív o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný, k tomu samému vyzval i Rusko. Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Podle členů komise je důvodem to, že případ je stále živý. Komise se proto chce s žádostí o spis obrátit na soudy. Zatím nevyslechla ani první plánované svědky, protože na ně od státního zastupitelství nedostala adresy. Výsledky své práce má sněmovně předložit v březnu příštího roku. Kvůli průtahům ale zřejmě požádá o prodloužení lhuty. A policie pátrá po 11-letém Čurim Lukáši Paulovi z Orlicko-Ústecka. Večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku, kde byl s rodinou. Podle policie se pravděpodobně pohybuje po městě se staršími kamarády. Chlapec je asi 150 cm vysoký, na sobě by měl mít bílé tričko, černou mikinu, černé kalhoty nebo kraťasy a černé boty. Na hlavě měl v době útěku černou čepici s kšiltem. Informace o pohřešovaném volejte na linku 158, jeho fotku najdete na webu policie. Americký sprinter Noah Lyles kvůli zranění předčasně ukončil sezónu. Olympijský vítěz v běhu na 100 metrů to oznámil na svých sociálních sítích. Vynechá tak mistrovství světa, které se příští týden uskuteční v Budapešti. Lyles se nejprve trápilo svalové zranění, ke kterému se postupně přidaly další problémy a znemožnili mu trénovat.
3: Nehoda na D11 a také na silnici 169 na Klatovsku. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Nové Město a Lázně Bohdaneč. Na 59. kilometru havarovalo nákladní auto. Je to v omezení, takže se vybočuje. Pozor také na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova a to za sjezdem na Hrušovany. Na 20.5. kilometru zastavilo nepojízdné osobní auto. Je v pravém pruhu a také pozor. A větší nehoda je stále hlášená na Klatovsku na silnici 169 na výjezdu z Horažďovic do Klatov. Před Týncem tam vyjelo auto mimo vozovku. Na místě zasahují také záchranáři. Provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat, nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Společnost OpenAI zavádí prý velmi přísné kontroly a nová omezení, a to i za cenu zpomalení vlastního výzkumu a vývoje. Důvodem je nedávný útok AI modelů firmy na vlastní divizi Hugging Face. A i obecně se umělá inteligence patrně vyvíjí o něco pomaleji, než předpokládali varovné prognózy bývalého zaměstnance firmy Daniela Kokotajla a jeho kolegů z loňského roku. Tato skupina letos zveřejnila aktualizaci, podle níž už lidstvu nemusí hrozit vyhynutí, pokud ovšem dvě hlavní světové mocnosti, Spojené státy a Čína, uzavřou dohodu o odložení vývoje AI do roku 2040 a o jeho naprosté transparentnosti. Jde o nadějnější scénář, anebo už se modely i expertům vymykají z rukou a představují riziko pro lidské životy? A dokáže veřejnost ohlídat politiky, aby nešly na ruku technickým gigantům a honbě za ziskem pro investory? Přeji příjemný poslech.
5: Pro a proti Lucie Vopálenské.
4: A mými dnešními hosty, které srdečně vítám ve studiu, jsou v abecedním pořadí odborník na AI Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci v síti. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A Dalibor Kačmář, ředitel pro technologie a bezpečnost české a slovenské pobočky společnosti Microsoft. Hezký den.
7: Hezký den a taky děkuji za pozvání.
4: Tak pánové, je umělá inteligence pro lidstvo ještě bezpečný projekt, anebo už přináší více rizik než možných přínosů? Optám se nejprve vás, pane Kačmáři.
7: Já myslím, že stále je bezpečný projekt, ale je důležité se věnovat právě těm rizikům nebo situacím, kdyby se použití umělé inteligence mohlo dostat mimo naši kontrolu, anebo překonat překážky, které jí klademe při jejím použití nebo v nějakých třeba testovacích scénářích, který jste právě zmínila v tom případu, kdy umělá inteligence napadla v rámci testování služby firmy Hugging Face.
4: Pane Holý, podle vás je také stále ještě AI bezpečný projekt, anebo vlastně i ten případ napadení Hugging Face ukázal, že už to nemáme tak úplně pod kontrolou, jak si předpokládá pan Kačmář?
6: Já si myslím, že to je relativně bezpečný projekt, ale je potřeba tlačit na ty firmy právě z hlediska větší transparentnosti a z hlediska teda zabezpečení, protože to, co se stalo s tím Hugging Face, tak tam oni opomenuli podle všeho, podle toho, co víme, jako určité bezpečnostní zásady. A obecně se dá říct, že ta technologie je velmi nová, je velmi komplexní, když se bavíme o těch takzvaných velkých jazykových modelech. A my sami, jako lidstvo, potažmo ani ty tvůrci, ty té technologie dost dobře nerozumí. A tam vzniká vlastně potom ten problém toho, jakým způsobem jí kontrolovat, jakým způsobem jí vůbec ty překážky do toho, do té cesty chcete-li jako klást.
4: No, měli bychom pro naše posluchače, a ani já, ani mnozí z nich nejsme experti na AI a na počítačové technologie, takže vás poprosím o nějakou jednoduchost při vyjadřování. Co se vlastně stalo v případě napadení Hugging Face? Nakonec se zjistilo po nějaké době, a nebylo to hned, že modely OpenAI napadly vlastní firmu, že to nebyl žádný útok zvenčí, že? Ale co to tedy dokládá? Ptám se proto, že třeba Petr Koupský, častý host Českého rozhlasu, minulý týden v deníku N v souvislosti s touto kauzou upozornil, že v sázce mohou být lidské životy a že už to je poslední varování. Pane Kačmáře.
7: Opravdu OpenAI tady tenhle ten incident sama nazvala jako varovný výstřel. A pokud bych měl citovat to originální znění, tak to nazval jako warning shot, kdy sice to nebyla typická provozní nehoda nebo nějaká chyba při nějakém vývoji, ale ukázalo to té firmě samotné a celému zbytku světa, že bez těch odpovídajících jakýchsi pojistek se může stát, že takzvaní AI agenti, což jsou samostatně fungující digitální části umělé inteligence, dovedou obejít nějaká technická omezení, která se jim nastavila, dovedou spolu komunikovat, dokonce i přes nějaké jako neschválené kanály nebo nepředpokládané kanály, a dokonce můžou podniknout akce, které jim nikdo nezadal.
4: Byl problém v tom zadání, anebo právě nebyl problém v zadání, když AI vlastně nemá etiku, není to samostatně úplně zatím tedy myslící entita, jo, a záleží jenom na lidech, co do ní dají, pane Holý.
6: Byl problém takhle v zadání. Oni pokud vím, tak testovali ty modely v nějakých úlohách kyberbezpečnosti, jak se budou chovat.
7: Ano.
6: A co se stalo, tak jak už tady řekl pan kolega, tak vlastně oni ty modely dokázali objevit bezpečnostní díry, kterých potom dokázali využít, a to jak k úniku z toho testovacího prostředí a k napadení externích systémů Hugging Face, což je jiná webová služba.
4: A laicky řečeno, chápu to dobře, že se v podstatě ty AI modely zachovaly jako hacker, který je ještě daleko výkonnější, nesrovnatelně výkonnější díky tomu výkonu.
6: Můžeme to tak říci, a zachovali se jako hacker, a teď co to znamená, že se zachovali jako hacker? Oni ty modely jsou samozřejmě velmi výkonné, to znamená, že umí zpracovávat velice rychle velké množství informací. To znamená, že v rámci plnění úkolů, který nespočíval v tom běž a nahekuj se do Hugging Face, ten úkol prostě zněl nějak jinak, tak v rámci plnění tady toho úkolu si usmysleli, že nejlepší bude, když se zkusí nahekovat do Hugging Face, protože by tam mohlo být jako kusy řešení toho úkolu, který mají za úkol řešit. To znamená, že oni vlastně v rámci plnění jiného úkolu si jako podúkol zvolili, že nejjednodušší cesta bude tohle.
4: Jo, díky za vysvětlení. Já myslím, že takhle by to
7: mohlo stačit. Ještě tam byl jeden zajímavý moment. V tom prostředí umělé inteligence se občas projeví takový fenomén, který se jmenuje reward hacking. Možná pro posluchače, kteří neznají tady tenhle ten pojem nebo fenomén. Ten není úplně nový, ten už tady nějakou dobu máme. A já bych ho asi přiblížil na jedné situaci, která nastala dříve, kdy umělou inteligenci nechali hrát hru řízení auta na počítači a úkolem bylo zvítězit prostě v nějakém závodě. No nicméně umělá inteligence si usmyslela, že jako nebude závodit, ale bude objížděním té trasy sbírat nějaké body, protože to byl jeden z cílů získat co nejvíce bodů. Nejenom vyhrát, ale také získat co nejvíce bodů. No a tady tenhle ten reward hacking se také projevil vlastně tady v tomhle tom incidentu. To znamená, není to důkaz toho, že by umělá inteligence v tu chvíli měla nějakou svoji vlastní vůli nebo nějaké vlastní vědomí. No nicméně to zadání, které ty autonomní systémy dostaly, využili tady téhle z té schopnosti své a docílení nějakého splnění úkolu, který jsme jim my jako lidstvo nebo autoři toho testu zadali.
4: No, já si z toho beru, když to hodně zestručním, že se ten model umělé inteligence nebo ty modely vymkly kontrole, protože vlastně nikdo nepředpokládal, že udělají to, co udělají, a přišlo se na to až zpětně. No a já se teď chci zeptat vás obou, aniž bychom tedy tady na vlnách rozhlasu šířili nějaké jako poplašné zprávy, jak velké je to riziko, že může jít třeba i o lidské životy, protože kdybychom si představili, a nejsem sama, kdo tady to vznáší, tuto obavu, kdybychom si představili, že AI modely toto udělají na úrovni geopolitiky, tak může třeba dojít i ke spuštění, řekněme, já nevím, světové války. Pane Holý.
6: To je samozřejmě jedna z těch, jako z těch takzvaných doomsday scenarios, to znamená těch apokalyptických scénářů. To je otázka, jak jsou dobře zabezpečené systémy pro spuštění třetí světové války, atomové a další. Ale ale co ty modely mohou dělat, dneska vidíme poměrně jako velkou snahu o nasazení těch modelů do různých oblastí lidské činnosti, včetně prostě velkých korporací a dalších. A to, co vlastně ten a související automatizace, jo? Dneska se mluví o agentních systémech, že všechno bude agentní a tak dále. To jsou přesně ty modely, které zabalíte a necháte samočinně konat vůči splnění nějakému cíli. To je agent. Jo? A v tu chvíli, pokud nasadí libovolná entita, korporace, nějakou takovou armádu agentů, tak hrozí, že se může stát něco velmi podobného, jako se tady stalo tomu OpenAI, pokud nenastaví dobře to prostředí, cíle, nebude mít dobře monitoring, dohled a tak dále.
4: A v jakém stavu je nastavení tohoto prostředí v současné době u technických gigantů, jako je Meta, Microsoft, Google, Anthropic?
6: Tak podle toho, co víme, tak v případě jako OpenAI tam došlo podle všeho jako nějak k podcenění určitých jako bezpečnostních zásad, protože pokud vím, tak oni to nějakou dobu ani nevěděli, že to ty agenti dělali, že oni ty agenti se jako dokázali schovat. A na začátku, když ty zprávy začínaly vycházet a co ta firma teda na začátku uveřejnila, tak tam byly cesty, kterých ty agenti mohli využít, nebudu zabíhat do detailu, které by tam ale teoreticky mít jako neměli. To znamená, že tam do jisté míry selhal lidský faktor a nějaký dohled. A tohle to je něco, na co se bude muset jako v danou chvíli a v následujících měsících a letech prostě dbát větší pozornost.
4: No lidský to faktor. Právě, vy jste začal mluvit o tom, že záleží na tom, jak budou ty bezpečnostní podmínky připravené, ale na druhé straně může být člověk, který přijímá potom nebo reaguje na to ohrožení z prostředí AI modelu a člověk prostě má svá omezení, jak víme. Takže nakolik je na místě tady opravdu mluvit o posledním varování? Kde je psáno, jak já mám vědět, že to není jenom OpenAI, ale že to není třeba také Microsoft, kde toto hrozí?
7: Já si myslím, že to, co OpenAI dělá jako průběžně a k čemu se teďko mi třeba po tom incidentu zavázalo, je strašně důležitý krok testování a pochopení těch modelů, jak fungují, nebo AI, jak funguje obecně, a lépe monitorovat a hledat ty situace, ve kterých je naznačeno už, že se začíná dít něco nesprávně nebo nesprávným směrem. Tímto způsobem například třeba my v Microsoftu, když vlastně používáme AI dneska jako nedílnou součástí téměř většiny programů. I těch běžných, které naši posluchači mají,
4: těch běžných,
7: které posluchači mají nainstalované na svých koncových zařízeních, tak u nás se dělají teda pravidelně testy. Všechny nové funkce, které by měly být použity, se musí nejdříve ověřit a v případě, že bychom měli nějakou pochybnost, že nevíme, jak fungují, nevíme, jak se chovají, nebo by se mohli chovat jinak, než očekáváme, tak nejsou součástí vůbec té produkce. Mimochodem, všechny AI
4: věříte
7: služby...
4: Věříte tomu, že to tak je i v Microsoftu, i v jiných, u jiných tech gigantů?
6: Z pohledu toho, že Microsoft, když bych to takhle řekl, tak vy máte jako daleko větší závazky, než prostě OpenAI, kdy vy dodáváte do velkých podniků, do velkých firm, do velkých korporátů, to znamená, a potom i běžným uživatelům, jo, ale z hlediska té agentnosti a toho, že prostě se, kam se nasazují ty modely, Copilot a další, tak věřím tomu, že si musíte dát pozor, protože by tam bylo obrovský jak finanční, tak reputační riziko.
4: Mimochodem,
6: zatímco OpenAI prostě pořád je, už to dávno není startup, ta valuace je prostě stovky miliard dolarů, takže v podstatě srovnatelná s Microsoftem, už jsme v těch řádech. Ale pořád je to taková ta firma, která se snaží jako tahat, jít dopředu co nejrychleji, vyhrát ty závody, které vyhlásili sami, a to z toho potom plynou určitý jako další rizika. Věřím, že Microsoft bude konzervativnější tady v tom.
4: Mě zaujalo, mluvíme o OpenAI, ten název Open vlastně na začátku znamenal, že to jako je otevřený systém, ale dneska je to samozřejmě bohatá firma na burze a tak. A o otevřenosti naopak, nebo není?
6: Ještě není na burze.
4: Jo, pardon,
6: ještě
4: není. Omlouvám se. Ale o otevřenosti naopak v dnešní době mluví čínský prezident Xi Jinping. Víme vůbec, do jaké míry už je tohle testování a ta bezpečnost zajištěná právě v Čínské lidové republice, která má komunistické vedení. Pane Kašmáři.
7: Je obtížné spekulovat nad tím, jestli různé státy po celém světě, a můžeme se bavit o těch demokratických i o těch méně demokratických, přijmou nějakou dohodu nebo principy umělé inteligence. To je prostě práce diplomatů, která se musí odehrát. Zajímavé
4: je práce diplomatů, ale neukazuje už to prostředí těch technologických gigantů a třeba takový průšvih, jako se stalo s Hugging Face, že jako i samotní ty experti by měli být mimořádně na pozoru a nejít třeba v honbě za ziskem a místo toho sami regulovat sebe sama?
7: Pojďme to vzít postupně, no. Teda nejdříve teda s tím, jestli jednotlivé země nebo státy, jako jsou třeba Čínská lidová republika, by se dobrovolně regulovali nebo dohledovali. Dneska je i zjevné, že umělá inteligence se stává jakýmsi bojem nebo předmětem strategické převahy, jo? Kde samozřejmě tyhle ty největší ekonomiky spolu jako soutěží a AI je nedílnou součástí tady téhle z té soutěže. Tudíž nějaké jako dohody, které by byly přijímány nebo nepřijímány, nebo jejich bojkot, by vlastně ani nebyl realizovaný tím, jestli přistoupí nebo nepřistoupí k nějaké dohodě, ale spíš jak tu dohodu potom budou vykonávat, jestli budou vykonávat jako poctivě, a nebo spíš laxně.
4: Čili jsme zase zpátky u těch AI firem, že? A teď, jak to teď vypadá vlastně z profity těch firem, které vyvíjejí agenty umělé inteligence a tak dále a možná vývoj směřuje k nějaké obecné umělé inteligenci. Vznikají nová a nová datová centra, ta zamořují životní prostředí a tak dále. Stojí to spoustu peněz. Zároveň prý investoři tlačí na to, aby se jim jejich vklady vrátily. Jak to, pane Holý, třeba ovlivňuje právě tu otázku té bezpečnosti?
6: Tohle je velmi jako široké téma. Jo, jestli ještě můžu k té Číně a pak se vrátím k datovým centrum, tak tam je nesmírně zajímavý právě ten pohled toho amerického, dejme tomu technologického sektoru a dejme tomu toho čínského, kdy ty cesty jsou fundamentálně odlišný. Jo? Zatímco Američani vyhlásili i národní strategii pro AI loni, kterou vydala Trumpova administrativa, vlastně závody ve zbrojení a ten cíl těch závodů je dosažení té AGI, to je obecné umělé inteligence v podstatě, aspoň takhle to jako říkají, takhle to prodávají lidi, jako je Dario Amodei a Sam Altman těm investorům a dalším. A pak z toho potom děsí veřejnost, že prostě nás to bude lepší než ne všichni a budeme potřeba univerzální příjem a tak dále. Tak Číňani podle všeho ty vydali vlastně o týden později podobný typ zprávy, kde naopak vyzývají ke světové kooperaci, k transparentnosti a dalším věcem, což je paradox, kdy totalitní stát vlastně jde na to jako úplně z druhé strany, vlastně jako kdyby se trochu prohodil role.
4: No.
6: Podle všeho Číňani se neúčastní závodu v AGI, to znamená v dosažení obecné umělé inteligence, a spíš jdou cestou, kdy vydávají z řady důvodů, vydávají otevřené modely, které si každý může stáhnout k sobě na počítač, když máte dostatečně výkonný, a ta potřeba toho výkonu stále klesá spolu s tím, jak se ty počítače zlepšují. Takže
4: nechovají se ty čínské firmy vlastně daleko zodpovědněji než firmy.
6: Protože jako cíl čínské vlády zjevně je co nejrychleji dostat tu technologii do všech možných sektorů ekonomiky. To znamená zdemokratizovat přístup k té technologii, podle všeho. Takhle se to může vidět zvenku. Zároveň, z hlediska toho geopolitického zápolení, o kterém jste mluvil vy, tak oni vlastně využívají tradiční čínské taktiky a to je dumping. To znamená, oni podtrhnou ty americké firmy, které, jak jste říkala správně, investují obrovské peníze do budování datových center a honbě za AGI, ať už tomu věříme nebo ne, tak najednou přijdou Číňani a ty ten trh zaplaví a ono to opravdu má efekt. Modely, které jsou zadarmo, které si můžete stahnout, když se zachováte rozumně a dobře si je zamknete, protože zase nevíte, co v těch modelech jako je, na čem je to naučený, jaký tam jsou rizika, tak v tu chvíli máte přístup k modelům, který sice nedosahují těch amerických, ale jsou třeba půl roku pozadu. což není zase takovej rozdíl, jo, na běžný provoz, na běžný agentní systém je na to, co drtivá většina biznisu a lidí potřebuje. Takže tady máme takovou zajímavou dynamiku. A k těm datovým centrům, tak to je velká otázka, mluví se o samozřejmě o bublině. Ještě před rokem se říkalo, že ty firmy, ať už je to prostě OpenAI, nebo je to Google, nebo je to Facebook ve smyslu Meta, nebo možná i Microsoft, že ty stavby těch datových center a ty investice do toho vývoje, že utáhnou z toho cash flow, to znamená z těch peněz, které prostě jim jdou z těch jiných částí biznisu. Teď se ukazuje v poslední čtvrt půl roce, že víc a víc ty firmy do toho lejou vlastně peníze, které jsou jako na půjčku, to znamená, že už se začíná jet na dluh. S nejasným výsledkem, ten způsob toho financování je poměrně komplikovaný, nicméně pravdou je to, že se staví obrovské továrny, můžeme si to představit jako továrnu, kde výstupem té továrny je, dejme tomu, ta inteligence, nebo teda ty slova, které ten stroj generuje, protože to textový model, tak generuje slova, takzvaný tokeny, ale to je jedno. Cena toho té výroby klesá, čipy potřebujete průběžně obnovovat, takže když to jednou postavíte, tak to neznamená, že to takhle poběží 20 let jako jedna elektrárna.
4: Ale já bych se chtěla zaměřit ještě, abyste se dostali k té bezpečnosti. Mluvíte o bublině a je možné, že to splaskne, ale ptám se, jak to ovlivní tu bezpečnost, protože začali jsme riziky, zajímají mě ta rizika. Kam se dostáváme teď, když v úvodu jsem zmiňovala dvě prognózy, jedna z loňského roku zveřejněná byla někdy na jaře, druhá vyšla letos v lednu od Daniela Kokotajla a jeho týmu, tak vlastně kam jsme se posunuli a jak jsme se jakoby poučili v tom, že ty firmy to ohlídají, zkrátka.
7: Jo. Já asi nemůžu mluvit za všechny firmy, které prostě máme na trhu.
4: Jakou roli tam hrajou ty peníze?
7: Já ještě, teda musím říct, že když se podívám na to ryze z optiky naší firmy, tak pro nás tady tohle dilema jako výdělek versus odpovědnost, ano, bezpečnost, případně osud lidstva je jako falešné dilema.
4: Ano.
7: Z jednoho prostého důvodu. Předmětem našeho podnikání je produkt, služba a zákazník, který by ztratil důvěru anebo neměl důvěru v ten produkt a jakkoliv bychom ji poškodili záměrně či nezáměrně, tak takový produkt prostě přestane kupovat. A tudíž všechny technologie nebo všechny produkty, které vyrábíme dneska, v nich je ta bezpečnost ne nějaký jako dodatek, který by jako vzniknul až ve chvíli, kdy je produkt hotový a pak se přemýšlelo nad tím, jestli náhodou jsme nezapomněli někde nějakou bezpečnost, ale ta odpovědnost a ta bezpečnost je jako nedílnou součástí toho produktu. Jo.
4: Já vám rozumím.
7: Mimochodem, ale je to jeden z důvodů.
4: Proč to kontrolované Microsoft, prostředí.
7: Jo, už několik, mnoho let od počátku v podstatě rozvoje tady těch velkých jazykových modelů, kdy jsme teda měli k dispozici ty první verze, tak mluvíme o, nebo vyzýváme ten technologický sektor k přijetí závazných pravidel pro právě regulaci a dohled nad těmi nejvýkonnějšími modely. Stejně tak jako aplikaci, říkáme tomu, bezpečnostní brzdy a nějakého mezinárodního dohledu, který třeba vidíme i v nějakém jiném průmyslu, jako je třeba jaderný nebo nějaký jiný.
4: No, Michal Pěchouček z ČVUT navrhuje agenturu pro dohled nad umělou inteligencí, podobně jako máme agenturu pro jadernou energii. Je to dobrý nápad a nakolik si myslíte, že opravdu může něco takového vzniknout, nějaká mezinárodní spolupráce?
6: Určitě by bylo dobré, aby nějaká mezinárodní spolupráce vznikla, protože jedna věc je třeba kyberbezpečnost a druhá věc je, že ty modely, jak jsou výkonné a jak samozřejmě jsou naučené na celém internetu takzvaně, tak oni mají v sobě poměrně dost nebezpečných jako schopností, jako například, že vám dají prostě návod na vývoj nového patogenu, který vyrobíte, jak já říkám, prostě z potřeb, jako z oby, jo, zjednodušeně řečeno. To jako zlehčuju, ale je to najednou se vám komoditizuje něco, co dřív měli jenom top laby, laboratoře, tak najednou se vám to vlastně zjednodušuje a ten přístup teoreticky se k tomu velmi jako může k tomu přiblížit.
4: Takže myslíte, že bude vůle s ohledem na to, jaká rizika představitelná?
6: Myslím si, že existuje a už je i poměrně dobře vydefinovaná jako množina rizik, jako jsou ty biozbraně, terorismus, jako je kyberbezpečnost a další, na kterých by ta mezinárodní spolupráce byla žádoucí a ty snahy o to jsou. Vždycky je nějaký summit někde v Londýně nebo v Číně, kde se o tom aspoň hovoří. Jo? To znamená, že k tomu směřujeme. směřujeme.
4: Více už se nám do debaty bohužel nevejde. Tolik Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci síti a odborník na AI a Dalibor Krčmář, šéf bezpečnosti z české a slovenské společnosti Microsoft. Děkuji moc za dnešní debatu. Mějte se hezky, naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání.
7: Děkuji také.
4: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
8: Mary Summervilleová, matematička a astronomka, byla popularizátorkou vědy a průkopnicí zapojování žen do vědy. Dnešní terminologií bychom tuto rodačku ze Skotska označili nejspíš za vědeckou celebritu 19. století.
9: Do světa exaktních věd v dospívání uvedl její strýc, vzdělaný duchovní. Otec ale nechtěl, aby se z dcery stala takzvaná modrá punčocha. Tak se od 18. století hanlivě přezdívalo Evropankám, které se zajímaly o vědu. Mary se proto musela provdat. Ale ani dvě manželství a 6 dětí jí nedokázali zastavit v dalších samostudiích.
8: V roce 1835 se stala po Caroline Herschelové teprve druhou ženou přijatou do řad Královské astronomické společnosti. Summervilleová sehrála klíčovou roli při objevení planety Neptun. Stalo se tak díky jejímu spisu o hypotetické planetě narušující oběžnou dráhu Uranu, na jehož základě byla později vypočítána přesná poloha Neptunu.
9: Stýkala se s předními vědci a intelektuály své doby. Nepřímo přispěla ke konstrukci mechanického počítače, když seznámila Adu Lovelaceovou, uznávanou matematičku a první programátorku, s Charlesem Babbagem, označovaným za otce počítačů.
8: Summervilleová obsáhla několik vědních disciplín. Psala o matematice, fyzice, chemii, astronomii a geografii. Její nejpopulárnější knihou byla Fyzická geografie, vydaná v roce 1848, která ještě počátkem 20. století sloužila ve Velké Británii jako učebnice fyzického zeměpisu.
9: Mary Summervilleová zemřela v roce 1872. Její jméno nese jedna z oxfordských kolejí, kde po více než 100 let směly studovat pouze ženy. Pojmenovali po ní také měsíční kráter, planetku a ostrov na severovýchodě Kanady. V roce 2016 si skotská veřejnost Mary Summervilleovou zvolila jako tvář nové 10-librové bankovky.
1: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ukrajina navrhla dočasné příměří během návštěvy dvou amerických vyjednavačů v Moskvě. Tenistka Linda Nosková postoupila do osmifinále US Open. Jiří Lehečka a Karolina Muchová na turnaji končí. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. V pátek přišel soud do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
10: Žádáme ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
11: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
12: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
11: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
13: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj Lus v souladu.

0: stáří.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
2: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
3: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: Na tratě nad Pražským národním muzeem se ode dneška vrací tramvaje linek 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů trvaly od poloviny června minulého roku, potvrzuje Jan Šurovský z Pražského dopravního podniku.
4: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru a bude zahájena rekonstrukce tramvajové trati v Seifertově ulici.
0: Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Anne Leovou ve třech setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostukovou. V New Yorku naopak končí Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Cicipasem 1-3 na sety. Po zápase mluvil o tom, že utkání rozhodovaly malé detaily. Třeba jeho výkon v tiebreaku třetího setu, kde se mu nedařilo optimálně returnovat.
5: Nepřišlo mi, že bych úplně kazil return, ale spíš ho dostávat pod tlak potom. Třeba když hrál druhý servis nebo tak, tak ty returny jsem vracel, nedělal jsem úplně chyby, ale ty returny prostě nebyly důrazný, nebyly tak útočný, abych směrem k tomu, abych ho jako pořádně zatlačil a vytvořil si tu šanci, kterou jsem potom mohl třeba dohrát někde u sítě a tak.
0: V New Yorku dohrála i wimbledonská finalistka Karolina Muchová, Američance Navarové, podlehla 0-2 na sety.
6: Překážka na D5 u Lodinice a nehoda na dálnici D11. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Lodinici. Na 7. kilometru stojí nepojízdná dodávka, je ve stoupacím pruhu.
7: Za Lodinicí v tom pomalém stoupacím pruhu pro kamiony tak skoro na konci stojí dodávka s poruchou a za sebou trojúhelník na blikačkách, chodí kolem toho lidi s vestou.
6: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 59. kilometru v omezení havaroval kamion mimo dálnici. Na místě už jsou policisté, projíždí se okolo pomaleji, ale plynule. A na dálnici D52 z Brna směr Mikulov za sjezdem na Hrušovany na 20.5. kilometru stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu, posádka se pohybuje okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: A přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: To jsou příběhy 20. století.
10: Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
11: Začátek školního roku přináší spoustu starostí. Nejen žákům a studentům, ale i rodičům. Všichni se vracíme do školních kolejí. Ranního vstávání, uspěchané snídaně, cesty do školy. Jak vypadá vlastně dobrá škola? Těžko říci. Někteří tvrdí, že se pozná třeba podle toho, že se děti do ní těší. Nebo že nezatěžuje žáky domácími úkoly a děti se pak po škole mohou věnovat něčemu svému. A nebo to také může být taková škola, která děti motivuje k nějaké smysluplné práci. To, co začali ve třídě, pak třeba rádi dokončí i mimo školní rozvrh. Zní to trochu jako z jiného světa. A já si myslím, že do této kategorie patří příběhy našich sousedů. Učitelé vytváří se žáky menší tvůrčí skupiny, každá z nich se pak vypraví za nějakým starým člověkem a jeho vyprávění natočí na kamery nebo diktafon a příběh žáci 8. a 9. tříd zpracují do reportáže. Často doma společně píší scénář, stříhají obraz nebo zvuk a pak natáčí ve studiu takzvaný

0: Voice, tedy komentáře. Po celou dobu jim pomáhají odborníci. Víc než 10 let projekt realizujeme v rámci Paměti národa a zapojili se do něj už opravdu tisíce dětí. Nyní tedy vyslechněme některé žákovské rozhlasové reportáže. Ty, které pustím v úvodu pořadu, vznikaly před 10 lety a vypráví příběhy z druhé světové války a z 50. let. Ty v druhé části pořadu jsou nejčerstvější z jara a léta letošního roku a často vypráví o roku 1968, o normalizaci a sametové revoluci. Od mikrofonu vás těmito příběhy provází Mikuláš Kroupa. Jarmila Bočánková, rozená Indráková, se narodila v srpnu roku 1931 do česko-německé rodiny. Ze Štemberka u Olomouce, kde rodina bydlela, musela utéci na podzim roku 1938 při záboru Sudet. Tatínek byl český vlastenec a náčelník Sokola. Měl strach o život. Za druhé světové války žila rodina v českém Tovačově. Maminka, původem Němka, tady za války zachránila život 120 lidem, protože se znala s místním gestapákem, což byl její bývalý spolužák. A ten jí předával jména lidí, na něž mělo gestapo udání, že poslouchají zahraniční rozhlas, a za to hrozil koncentrák. Příběh Jarmily Bočánkové zdokumentovali žáci z Plzně.
1: V roce 1945 osvobodila Tovačov Rudá armáda. Sověti zajali Jarmilinu maminku kvůli jejímu německému původu.
2: Nepomohla ani petice 120 lidí, které zachránila při stíhání gestapo. Její bývalý spolužák byl totiž náčelníkem gestapa a informoval jí, na koho mají udání.
3: S mým tatínkem jsme před těma Rusákama klečeli na kolenou a já tedy v tom hanáckým kroji. Měla jsem kytici šeříku a šla jsem vítat osvoboditele Tovačova a tam toho kraje. No, takže jsem byla docela na ně hrdá, že nás osvobodili. No a když přitahli tu maminku, tak jsem s tatínkem předně klekla a prosila jsem je, aby nic nedělali, že to je moje maminka. Maminka měla svázané ruce takhle na zádech. No a ten jeden Rusák, ten voják, mě řekl, jako, a što ty, nebo co, já rusky neumím. No ale předpokládala jsem, že se mě ptá, kdo jsem, nebo kdo je ta žena, tak jsem řekla, no to je moje maminka, prosím vás, ale nestřílejte jí, protože oni měli pořád ty pušky u sebe. Tak jsem měla strach, že jí zastřelí. A on řekl, to je tvoje mať? A já jsem řekla, ano, to je maminka. A on ji rozepnul na rukou ten špagát a řekl, idi domoj.
1: Z Tovačova se rodina po válce přestěhovala do Hlubočku u Olomouce. Jarmila si moc přála sourozence a její rodiče proto adoptovali holčičku Dadolku, které zemřela matka krátce po porodu a její teta o ní neměla zájem.
2: Rodina žila v Hlubočku spokojeně a Jarmila si plánovala studia na typografické škole v Brně. Pak ale přišel rok 1948 a s ním konec rodinného štěstí.
3: Na Silvestra ráno přišlo asi 7 nebo 8 takových nějakých oděnců s flintama. No a začalo zatýkání. Začalo to tím způsobem, že jsme tedy my vylezli z postele ještě v pyžamu v noční košili. Brčela jsem. No a oni, ať si zbalíme tady prostě nějaký průkaz nebo co, no a že jsme zatčení a že nás odvezou.
2: 6 měsíců pak čekali na proces ve sklepních celách Olomouckého soudu, kde byly velice špatné životní podmínky.
3: Každý den, hlavně v noci, nás brali na výslechy a to tatínka hrozně byli. Ten byl hrozně pořád takový bolavej, protože jsem ho viděla, když nás brali potom zase v noci na nějaký to setkání a tam říkali, to si nedělal, to si neměl, to si udělal. Tatínkovi takhle prostě na něj a vždycky s klackem a prostě hrozný to byl.
2: V uměle vytvořeném procesu střídními nepřáteli a zráci byla celá rodina Indráková dle dochovaných spisů obviněna z vyzvědačství, špionáže, velezrady a spolupráce s agenty CIC.
1: Jarmilu Bočánkovou odsoudili na 4 roky, jejího otce na 10 let a matku na 7 let vězení. Sestru Dodolku už nikdy neviděla a o jejím dalším osudu není nic známo.
2: Jarmila Bočánková postupně prošla vězením na Pankráci, v Hradci Králové, v Kostelci na Otorlicí a Ústavem pro mladistvé delikventy Velnářích. Zde už byly podmínky lepší a dokonce si mezi spoluvězenkyněmi našla přátele.
3: Když oni dostávali od maminek balíčky, tak vždycky ty nejlepší věci dali mě, protože jsem od nikoho neměla nic a oni měli, tak jim to bylo líto, tak vždycky dali mě. A když už potom oni neměli nic, tak vždycky bylo u mě. Takže jsme zase měli všechny. Takže prostě velice se tvrdilo v tom vězení přátelství.
1: Se svými rodiči se Jarmila po propuštění z vězení mohla vídat jen málo kdy a jejich setkání byla pokaždé velmi emotivní.
2: Za maminkou jezdila do věznice ve Znojmě. Otce navštívila pouze jednou v době, kdy byl zavřený v Jáchymově.
3: Já jsem si zažádala o návštěvu a tatínka převezli z Jáchymova do ostrova u Karlových Varů asi s 30-40 vězněma, co byli prostě taky povolaný na návštěvu, tak ho přivezli, jenže tam jsem ho bohužel hned nepoznala, takže tam nastalo takový moje velké rozrušení a tatínka rovněž, protože jsme se hned nepoznali, ty pánové byli všichni oblečeni stejně v tom trestaneckém oblečku a vypadali jeden jak druhý. No a potom, když už byla návštěva nahoře v takové nějaké hale, tam bylo asi 15 těch bachařů s flintama v ruce. Já jsem si připravovala snad celý ty léta slova, který mu řeknu, až ho prvně uvidím. Jenomže když jsem ho potom viděla, pak jak seděl tam u toho stolu, bylo to daleko a já jsem jenom pořád na něho křičela: tatínku, tatínečku, tatínku. No a on mě stejně odpovídal: Jaruško, neplač, neplač, neplač. Tak to bylo setkání. No a bylo to 10 minut a po 10 minutách tatínka odvedli a byl konec návštěv.
1: Jarmila Bočánková toužila po normálním životě. Po návratu z vězení se vdala a narodili se jí 2 děti.
2: Její manželství netrvalo dlouho. Ve svých 25 letech náhle ovdověla. Cech politického věznici se mu nesla dál a ovlivňoval další život rodiny.
3: Byl Mikuláše a tatínek pracoval v Blatné na silnici a tenkrát mě řekl: Jaruško, obleč děti, nastroj je. Je mikulášská zábava u našeho podniku a jsou tam pozvaný rodiče s dětmi, tak půjdem. No a tak ten Mikuláš přišel a měl košík a plný dárečku a tam bylo strašně moc dětí v tom sále, všechny ty děti těch zaměstnanců. No ale oni všechny ty dětičky dostali dáreček od toho Mikuláše a moje děti nic. A jak tak ty moje děti vedle mě seděly, tak ta dcera se mě ptala: maminko, my nedostaneme od toho Mikuláška vůbec nic, žádnej dáreček, ale byť my jsme, maminko, tak hodný. Ty komunisti, oni nám nedali možnost se nějak vžít, zžít, nebo jednoduše žít vůbec. Oni by snad byli nejradši, kdyby jsme byli poumírali všichni najednou na jeden kopec.
1: Jarmila Bočánková to nikdy nevzdala.
2: Dokázala se přenést přes všechny životní útrapy a díky lásce svých bližních našla celoživotní sílu a nadhled.
3: Chtěla bych vám říct, abyste si vážili především svých rodičů. Aby měli rádi babičku s dědou, pokud je máte. A hlavně, abyste ctili vztah lásky a přátelství. To já nikdy komunistům neodpustím, že nikdo mě neřekl větu mám tě rád. Tak to si važte, protože to je neskutečný dar života.
0: Tak to je rozhlasová práce Jana Fonioka, Zuzany Peškové, Lucie Rozentálové a Ondřeje Zahradníka. Před 10 lety jejich práce vznikala v rámci základní školy Švarcova z Plzně. Pomáhala jim paní učitelka Lenka Štíbrová. Další příběh bude vyprávět Eva Dobšíková, rodným jménem Zweigenthalová. Narodila se roku 1932 v obci Vranovice u Brna jako jediné dítě starším rodičům. Tatínek byl židovského původu, maminka Anna pracovala jako učitelka a otec Arnošt jako obvodní lékař. V den okupace nacistickým Německem 15. března 1939 se tatínek z hrůzy z budoucnosti zastřelil. Eva Dobšíková vyprávila svůj příběh jen jednou, a to žákům z našeho projektu Příběhy našich sousedů.
4: Paní Eva pochází z Vranovic, z vesničky na jižní Moravě, blízko rakouských hranic. Tam se odehrál příběh, který nám vyprávila.
5: Eva Dobšíková se narodila starším rodičům. Byla jedináček. Její otec byl lékařem ve Vranovicích a 7 okolních vesnicích. Maminka byla učitelka. Eva měla po otci židovské kořeny. Židovské tradice doma nedržely. Až do 6 let Evě nic nechybělo. Vyrůstala klidně v domku se zahradou a zvířaty. Začala chodit do první třídy.
6: Po delším rozhovoru s říšským kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Za tento projev důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu...
4: Paní Dobšíková vzpomíná na 15. březen 1938, kdy prezident Hácha v rádiu oznámil vstup německých vojsk na naše území.
7: A tak se pamatuju, jak jsem byla malá, trochu věcí jak toto, jak ty rodiče zůstali tak, jo... Úplně zdrcení, jak když je praští něčí. A maminka mě říkala, běž, Evičko, k tatínkovi, dej mu pusu a pohlaď ho. A já jsem nešla. Já jsem nechtěla. A tatínek řekl, ale nechý. Běž s ní do školy, a ti někdo po cestě neublíží, jakože jsem židovka. Protože tatínek mě, ať niž maminka věděla, přihlásil do židovské matriky.
5: To bylo naposledy, kdy Eva svého otce viděla. Než se matka vrátila domů, zastřelil se ve své ordinaci. V dalších letech se rodině nevedlo dobře. Do domu se nastěhovali noví nájemníci, byli to Němci. V její rodině vládl strach z toho, jak byli Židé omezováni. Když vyšlo nařízení, že všichni Židé musí nosit Davidovu hvězdu, přestala Eva chodit do školy.
7: Ježiš, pro mě to byla hrůza. Já jsem se styděla, že se všechny děcka na mě budou. No, oni, já jsem se stejně nestýkala s nikým, já znám v zahradě, ale potom už jsem vůbec nevyšla. Musela jsem tu hvězdu mít i v zahradě, protože maminka se bála, že by nás někdo udal.
4: Potom jim nacisti zabavili dům a majetek. Na Vánoce 1941 se museli do 2 dnů vystěhovat, ale nevěděli kam.
7: Tak nakonec se uvolil takový stařeček, pan pošmistr Petr Kůrka, který byl ve svém domku, který byl tak na 2 strany. Sám, tak říkal, no tak já vás s tou dcerkou vezmu.
5: Maminka paní Dobšíkové měla o Evu velký strach, protože měla v dokladech uvedeno, že je židovka. Jelikož již probíhaly první transporty, rozhodla se k odvážnému kroku. Z obavy před transportem začala svoji dcerku ukrývat v opuštěné části domu pana Kurky, aby ostatní smátla a sama přespávala v zaměstnání.
4: O úkrytu Evy vědělo ve vesnici jen málo lidí. Paní Eva říká, že se i v této nebezpečné situaci našli přátelé, lidé, na které se dalo spolehnout. Například rodina pana Langa, který dělal před válkou kočího u Evy na otce. Jeho děti chodili Evu tajně navštěvovat a nosili jí jídlo. Paní Eva popisuje svůj úkryt s humorem. Vypráví o tom, jak se v dětství prala se samotou.
7: No, tam byly takový bokenice, takový žaluzie. Takže tam nebylo vidět, ale jakože to jsou prázdné místnosti. No a já jsem tam četla. Tenkrát jsem moc nic neuměla, že jo, počítat mě nebavilo, ale násobilku jsem se asi nikdy pořádně nenaučila. Ale číst mě bavilo a psat mě bavilo. Tak to. A potom mě bavilo šití. Tak jsem si říkala, já musím něco udělat, abych nějaký živobytí si i vlastním přičiněním sehnala. Tak jak mě tak ty děti Langovi mě v noci nosili všelijaké knížky, časopisy, do knihovny chodili, a tak jsem našla v takových ženských časopisech, jak se šijou zvířátka a panenky. A naučila jsem se to. A za jednu panenku, co jste řekli, že se to mě zase propašovat ty děti ven, tak jsem dostávala většinou 3 vajíčka.
5: Eva strávila ve svém úkrytu 3 roky. Když jí bylo 13 let, byly Vranovice osvobozeny. Na osvobození sovětskou armádou má spoustu dobrodružných vzpomínek. Po válce se však s matkou vrátili do zničeného domu, kterým prošli Němci i Sověti. Čekal je nový začátek a mnoho práce.
4: Po letech bez lidí a školy měla Eva velké problémy dohnat učivo a najít si ve třídě kamarádi. Celovědomá Eva se věnovala studiu naplno. Osobní život šel stranou.
7: Když jsem promovala, tak jsem akorát měla 9letku. To jsem chodila vlastně, to jsem měla 9 let vzdělání. A měla jsem gymnázium a promoci první. Jak jsem začala studovat, tak ani šít mě. Prostě myslím si, že jsem hodně pozbírala tím, že jsem se tolik učila. Pak jsem se dostala do gymnázia po válce. Myslela jsem si, že musím, když mě to teda ti hitlerovci brali, tu touhu se vzdělávat, takže to musím všechno dohonit a předhonit.
4: Roky válečné samoty se na Evě podepsaly. Přesto dokončila vysokou školu zemědělskou a založila vlastní rodinu. Dnes je Eva Dobšíková plná životní energie a my jsme rádi, že jsme ji mohli poznat.
0: Reportáž o paní Evě Dobšíkové zpracovali Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová. Vedla je paní učitelka Kamila Bizíková. Všichni z základní školy náměstí 28. října v Brně. Paní Hildegarda Vyskočilová se narodila roku 1927 do smíšené česko-německé rodiny v Jihlavě. V roce 2014 ji navštívili žáci zdejší základní školy a natočili s ní její pozoruhodný příběh.
8: Paní Vyskočilová, za Svobodna Vondráková, se narodila 7. srpna 1927 v Jihlavě ve smíšené manželství. Maminka byla Češka a tatínek Němec.
7: Tatínek uměl špatně česky, ale my už jsme si na to zvykli, takže jsme s ním tak... A maminka neuměla německy, my pochopitelně taky ne.
8: Tyto jazykové problémy ale nebránily tomu, aby rodina žila šťastným a klidným životem. Manželé vychovávali 4 děti, Anu, Marii, Františka a Hildegardu. Vše změnila válka. V roku 1938 na základě Mnichovské dohody muselo Československo postoupit pohraniční oblasti hitlerovskému Německu. V březnu roku 1939 začala okupace zbytku českého území. Tatínek musel odejít do války. Byl Němec. Jeho povinností tedy bylo bojovat na straně německé armády. S Němci se ale nesotožňoval. Bojovat nechtěl. Pro celou rodinu nastalo velice těžké a smutné období. A to ještě nikdo netušil, že se rodina nikdy nesejde. Léta strávená ve válce byla pro pana Vondráka velice těžká. Prožil ruské zajetí, díky takzvanému ledování dostal progresivní revmatismus a skončil na invalidním vozíčku. Paní Hilda chodila do české školy do doby, než přišel Hitler.
7: Matek přišel rozkaz, že všechny tyhle ty děti se smíšených manželství musí přejít do německé školy.
8: Nikdo nebral ohledy na to, že neumí jazyk a probíranému učivu nerozumí. Díky tomu měla problémy s učiteli i spolužáky.
7: Němci nám říkali štrojdojče, jako nám nadávali, a Češi zase nám nadávala Němky. Takže my jsme byli takový, vždycky jsme mezi nima byli, když jsme za to nemohli.
8: Maminka byla proti tomu, ale dostala na výběr. Buď pošle děti do německé školy, nebo na vychování do Německa. Po základní škole nastoupila paní Hilda do učení. V obchodě s textilem se učila na prodavačku. Zde se setkala s krutou válečnou realitou. Zpočátku to vypadalo na romantické seznámení mladé slečny s pohledným mladíkem. Ten si vždy kupoval pánské prádlo a platil ustřiženými šatenkami. Věděla, že se to nesmí, ale Pavel, jak se jí představil, jí něčím přitahoval a chtěla mu pomoci. Později si uvědomila, že kdyby se to dozvěděli Němci, hrozilo jí vězení.
9: Při jedné návštěvě jí vyprávěl o tom, jak ho vyslýchali na gestapu. Kvůli tomu, že u něj našli ruský slovník. Až po jeho smrti zjistila, že byl partizánem.
7: A pak dlouho nešel a pak přišel po dlouhý době jiný. Pána povídáme, vy jste slečna. Já jsem byla, ano. A říká, mám vás pozdravovat od Pavla. Pavel už není. Pavla umočili. Byl partizánem, já to nevěděla, že jo. A ty, promiňte mi to. Ty věci, co kupoval, tak to kupoval a donášeli to do lesa těm partizánům.
8: Na pana Pavla vzpomínala dlouho.
7: Můj první syn se jmenoval Pavel.
9: Rok 1945 a dlouho očekávaný konec války. 9. května, brzy ráno, se v Jihlavě objevily první sovětské tanky. Lidé z domu, kde paní Hilda bydlela, byli schováni ve sklepě. Byla tam s nimi i její sestra s malými dětmi. Slyšeli, jak Němci hromadně ujíždí z Jihlavy. Prchali před Rudou armádou. Paní Hilda se musela vrátit nahoru do jejich bytu, aby ohřála synovci mléko.
7: Ohřívám to a najednou slyším takové řinčení po té silnici a říkám, to není auta, to je tank. Tak jsem se podívala tím oknem a teď vidím takhle, jak ujíždí tank, ale to byl ten první ruský tank. To byl ten první, jak na něm nahoře seděli Rusové, ale i dva naše Češi.
8: Z okna na vlastní oči viděla, jak byl tento tank odstřelen tankem německým.
7: Ten tank byl německý, on byl schovaný a ona jel za ním a zetek byla rána veliká a oheň on ho zezadu odstřelil tou panceřovou pěstí.
9: Paní Hilda rychle se běhla dolů se slovy, už jsou tady.
10: Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy. Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur, to je téměř 25 miliard korun, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku, ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. A průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8 tisíc korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee by měl dnes navštívit okupovanou vesnici na západním břehu Jordánu. Žijí tam tisíce Američanů palestinského původu. Jeho návštěvě předcházel i nárůst útoků židovských osadníků na palestinský majetek. Huckabee, za který zrovna nepatří mezi kritiky Izraele, už je dřív varoval, že osadníkům by za tyto údery mohly hrozit americké sankce. A dnes odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku lidé připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a Spojených státech. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letounů i seskoky parašutistů. Cyklisty na Vueltě čeká horská etapa s cílem na Sierra de la Pandera. Celkové pořadí vede Španěl Enric Mas s náskokem minuty a 45 sekund před Slovincem Primožem Rogličem. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 19.
11: Překážka na D5 u Lodinice a nehoda na D11. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 59. kilometru v omezení tam havaroval kamion mimo dálnici. Na místě už jsou policisté, je to označeno světelnou šipkou a vybočuje se v omezení zatím bez kolon. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně před Prahou za sjezdem na Lodinici na 7. kilometru stojí nepojízdná dodávka ve stoupacím pruhu, musí se vybočovat. A na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor za sjezdem na Humpolec na kilometru 91 také stojí nepojízdné auto, je ale v odstavném pruhu, takže nepřekáží, i přesto opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách bude většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
0: A dnes nám vypráví příběhy žáci 8. a 9. tříd, kteří se zapojili do našeho programu Příběhy našich sousedů. Skončili jsme ve vyprávění paní Hildegardy Vyskočilové, která pochází z česko-německé rodiny. Když jí bylo 11 let, její otec odešel do války a od té doby se s ním viděla snad jen dvakrát. Krátce. Za války se vyučila prodavačkou a pracovala v obchodě s textilem, kam často chodíval jeden zákazník nakupovat zboží pro partizány. Její vyprávění jsme přerušili právě v květnu 1945. Viděla první ruské tanky, které přijížděly do Jihlavy. Sledovala, jak německý tank napadl ruský ze zálohy. Od mikrofonu vás příběhy provází Mikuláš Kroupa.
9: Se strachem čekali, co bude dál. Všichni byli rádi, když mohli úkryt opustit, ale venku je čekal pohled na mrtvá těla vojáků. Asi 7 částečně ohořelých těl. Pro paní Vyskočilovou je tato vzpomínka velice živá. I po dlouhých 70 letech se jí stane, že když zavře oči, vidí 7 ohořelých těl.
8: Po výbuchu tanku se paní Hilda se svou rodinou musela přestěhovat k sestře. Nic si sebou nevzali. Do jejich bytu se nastěhovali Rusové, kteří všechny jejich věci zničili. Zničili všechny jejich fotografie, všechny vzpomínky.
9: Na tuto dobu paní Hilda nespomíná ráda. Jak se dříve obávala Němců, tak nyní ruských vojáků. Měla německé občanství a viděla, jak se ruští vojáci chovali k německým ženám a dívkám.
8: V Jihlavě žilo hodně česko-německých rodin. V období po ukončení války měly být odsunuty. Díky zásahu radnice zde mohly některé zůstat. Podmínkou bylo získat české občanství. Štěstí stálo i na straně paní Vyskočilové. Měla vážnou známost a sňatek se nabízel jako možné řešení. 6.7.1946 se vdávala. Musela si koupit 3 roky plnoletosti.
7: Protože 21 roku byl plnoletost tenkrát.
9: Díky manželovi získala české občanství a strach z odsunu zmizel. Maminka a mladší sestra získali české občanství rozvodem rodičů.
8: V lednu 1947 se manželům Vyskočilovým narodil syn Pavel, později ještě syn Ivo a dcera Dana. Pan Vyskočil dostal do národní správy malé zámečnictví. Společně žili v domě na náměstí a radovali se ze svých dětí.
9: Paní Hildu neustále trápilo, že nic neví o svém tatínkovi. Naposledy ho viděla, když odcházel na frontu. Až jednou náhodou se dozvěděla, že její tatínek je v transportu německých zajatců, které převážděly ze Sovětského svazu do Německa. S malým Pavlem na kočárku se vypravil na Jiráskovu ulici, kde transport čekal na další cestu. Jen pár minut s ním mohla hovořit, vysvětlit mu, proč se s ním maminka rozvedla a doufat, že to nebylo poslední setkání.
8: Po několika letech bylo paní Hildě dovoleno navštívit v Německu tatínka.
7: Pořád mluvil jenom o mamince a o nás a o rodině. On prostě to nemohl se s tím smířit, že nás ten osud takhle rozdělil. No, ta válka rozdělila hodně manželství od sebe.
9: Paní Vyskočilová by za ním ráda jezdila častěji. Několikrát žádala, ale vždy byla její žádost zamítnuta. Až jednou. Dostala nabídku, že se může za tatínkem vypravit, až dokonce jí to nebude nic stát.
7: Říkali jo, ale něco za něco, musíte pro nás něco udělat.
9: Měla tedy dávat hlášení na STB. S tím nesouhlasila, tak se za tatínkem nedostala.
8: Do života rodiny zasáhl rok 1968. V této době pracoval pan Vyskočil v podniku Technometra v Jihlavě a byl členem okresního výboru komunistické strany. 21. srpna 1968 opět přijeli Rusové, opět přijeli tanky. Znovu strach a nejistota. Co bude dál? Členové okresního výboru byli obviněni z přípravy kontrarevoluce. Pan Vyskočil byl označen za člena takzvaného Dubčekovského hnutí. Podle slov paní Vyskočilové se stal obětním beránkem. Někoho potrestat museli. Pro celou rodinu nastaly krušné časy.
7: Manžela sice nezavřeli, ale byl vyloučený ze strany. Takže musel okamžitě z práce. Snacha byla jako sekretářka u ředitele do 24 hodin musela být přeřazená jinam. Syn měl žádost na vysokou školu, okamžitě zaražená. Druhý syn měl průmyslovku lesnickou, mě chtěl povolení na držení zbraně, okamžitě zaražený. Prostě nesměl nic a chodili, každý 14 potom dostal místo u jeho kamaráda v Rantířově, zámečnický dílně, a každý 14 dní chodili estebáci se ptát, s kým se schází, kdo tam, s kým mluví.
8: S touto nespravedlností se pan Vyskočil nikdy nesmířil. Celý život se snažil pomáhat druhým. Společně s manželkou byl členem Českého svazu bojovníků za svobodu.
9: Svobody, za kterou celý život bojoval, se ale nedočkal. Toho paní Vyskočilová velice lituje. Jak ráda by rok 1989 prožívala společně s manželem.
8: Navíc se právě v této době narodila nejstarší vnučka.
9: Zemřel jí manžel, syn, druhý ochrnul. Sama prodělala během půl roku dvě těžké operace. Brzy oslaví 88. narozeniny.
7: Rádo bych měla takovou, abyste si vážili svobody co nejvíc. Protože skutečně ta svoboda byla vykoupena strašně, strašně moc krví vašich předků. To někdo, kdo to nezažil, tak si to neumí vážit. A proto vám to říkám jako už stará zkušená. Važte si toho, že jste už ve svobodě.
0: Tak to byla práce Kateřiny Palánové, Julie Popelkové, Tiny Pangrácové, Marka Mixa, Nikoli Nováčka a Michala Kazdy. Vedla je paní učitelka Ilona Honsová, všichni ze základní školy Emila Rošického z Jihlavy.
12: Posloucháte příběhy 20. století.

0: po zuby ozbrojený Němec a já jako malá holčička jsem za ním přišla a teď jsem mu říkala Schießen Sie auch Hasen, jestli tak střílí zajíce. A on nesměl mi odpovědět, protože oni se nesměli s váma bavit a nemohl se udržet smíchem a já furt stála a čekala jsem, že by odpoví, ale neodpověděl mi. No.
1: Tohle nám řekla paní Vlasta Vaničková, která se narodila před druhou světovou válkou. Zaujalo mě, že se nebála, i když byla jen o pár let mladší než my teď. Taky byla celý život sportovně založená a sama zažila hodně důležitých sportovních událostí.
0: To bylo zajímavé třeba pro mě, já jsem na tom šestokolském sletě jedla jogurt. My jsme vůbec neznali jogurty, to jsme dostávali k svačině, no.
2: Teď si nedokážu představit, že bychom jogurty neměli. Vždy, když přejdu k paní Vaničkové, tedy k mojí prababičce, tak jsou v lednici minimálně dva.
0: No, to bylo taky hrozný. Byli jsme na chatě, tam jsme si udělali večer táborák, všecko v pohodě. Druhý den ráno přišel pan mlynář, který tam bydlel ve mlyně a říkal, obsadili nás Rusáci.
3: Kromě téhle nepříjemné události strávila naše pamětnice na chatě spoustu hezkých chvil. I přes problémy a stáří se sice na jednou chatu, ale poblíž stále vrací.
0: Protože i když jsme tenkrát porazili Rusáky v hokeji, to ještě bylo za toho komunismu, tak celý národ vyšel do ulic, nikdo nic neorganizoval, úplně nadšený jsme byli, že jsme je porazili. Jo. V hokeji to bylo, že jinak jsme nemohli proti nim protestovat.
1: Líbí se mi, že tímhle způsobem náš národ konečně mohl promluvit proti komunistům.
4: Kluci, chtěli byste pracovat v nemocnici? Já jo. A paní Vaničková už od dětství taky. A právě jí se to vyplnilo.
0: Když jsem se potom toho dočkala, když jsem byla v tom důchodě, tak se mi to vlastně splnilo, co jsem chtěla. Tak jsem tam byla strašně šťastná. My jsme se někdy, třeba jsme jezdila jsem do toho Pelřimova do školy, tak jsme se někdy vůbec nemohli dostat, že nemohli jet autobusy. A teď to projížděli jenom pluhem s koňma. A to byly tak strašně vysoký závěje, že jsme třeba kolikrát se ani těžko dostávali do školy nebo domů. To bylo, každý Vánoce byly bílý a hodně sněhu.
2: Taky bych chtěl mít hodně zasněžené Vánoce. Mrzí mě, že v této době je sníh na Vánoce jenom občas. Někdy je sníh třeba na konci listopadu a na Vánoce skoro vždy roste. Prababička říká, že jsme taky moc fajn generace, jen bychom podle ní měli odložit telefony a víc si užívat života.
0: Takže bych vám vzkázala jen takhle dál. Fandím vám všem.
5: Tak to byl příběh, který zpracovali Barbora Fulínová, Magda Kotková, Radim Křížovský, Barbora Skučková a Anna Štrochmajerová. Vedle je pan učitel Jiří Kálal. Všichni z gymnázia Pierre de Corbin.
6: Václav Hák se narodil v roce 1937 v Táboře, kde jeho dětství osudově zasáhl atentát na Reinharda Heydricha. Mezi jeho obětí patřili i oba Václavovi rodiče.
7: V poledne ve 12 zazvonili chlapi v huberťákách, měli zelený klobouky, bylo jich asi 5. Babička uměla perfektně německy, tak s nima jako ten dialog vedla a že teda si potřebují jako herr Haka a frau Hakovou a že je za chvíli přivezou. A vzali je, strčili je do auta, odvezli je pryč. Samozřejmě, že jsme se jich nikdy nedočkali už.
8: Celá událost byla o to tragičtější, že maminka pana Háka se nacházela ve vysokém stupni těhotenství. Velitel táborského gestapa Artur Albrecht byl však neústupný.
7: Matka prosila tohodle Albrechta, protože byla v požehnaném stavu, aby odložil tu popravu až po porodu. No a on tomu nevyhověl. A tadyhle ten zpratek, no kolik takovýhlemu chlapovi může být? Po 30. No představte si takovýhle, řekl bych naprosto nezodpovědný, jako element rozhodoval v 80. možná o 100 životech, tehdy za války, jo, který půjdou, který nepůjdou.
6: Následujících 5 let se o malého Vášu starala babička. Poté byl zařazen do programu, jehož úkolem bylo najít nový domov osiřelým dětem. Ten našel u rodiny Lindqvistových v Norsku.
7: Já už jsem tam jako byl tak, řekl bych, zabydlený, že už jsem měl dost i norsky. Měl jsem tam jít do školy a babička prostě po dvou letech si to rozmyslela a ten revers, to měla právo na to, zrušila. No a šupitel jsem zpátky se.
6: Nedlouho po návratu do Čech se mladý Václav rozhodl opustit babiččinu domácnost, ve které mu chyběly mužské vzory, a odešel do Popradu na vojenskou školu pro letecké mechaniky. Později se přesunul do Plzně, kde zajišťoval údržbu armádních letadel. Pracovní příležitosti ho nakonec zavedly zpět na Táborsko. Během života si vyzkoušel různé profese a rozšířil své znalosti při studiu na ČVUT. Smysl života našel ve sportu, především v lyžování. Při ohlédnutí za svým životem by pan Václav Hák nic neměnil.
7: Rozhodnutí patří do toho daného času, do toho daného prostředí a do těch daných podmínek. Nemá se plakat nad rozlitým mlíkem.
5: Tak to byla práce Tomáše Chejlavy, Matyáše Kováře, Lucie Jindrové, Nely Opetalové a Nely Soukupové. Vedle je paní učitelka Marcela Dončenko. Všichni ze základní školy Mikuláše z Husy.
1: Vítězslav Veselý se narodil po druhé světové válce v Táboře do mlynářské rodiny. Rodina Veselých vlastnila mlýn už od 17. století. Z mlýna je vystěhovali až komunisté v roce 1950, když byli Vítězslavovi Veselému 2 roky. Rodina se stala pro komunistický režim nepohodlná. Vítězslav Veselý to poznal, když skončil základní školu. Chtěl studovat na gymnáziu, ale režim mu to nedovolil.
9: Když vás zastavil šéf školského odboru z okresu, který bydlel vedle nás, zastavil mě na ulici a říkal, hele, tebe nemůžeme pustit někam na školu, tebe musí formovat dělnická třída.
10: V roce 1967 začal studovat statiku na ČVUT. Zúčastnil se tak demonstrací, které se konaly kvůli výpadku elektřiny na strahovských kolejích. Byl svědkem nebývalé brutality policistů, kteří zakročili proti studentům.
9: Ale oni ještě byli takový frajeři, že třeba si vrám policajtovi čepici. No to oni byli úplně šílený, jo. To se hned sesypali na toho kluka a ten kliknul na kolena, držel si hlavu, jo, zastrčenou pomalu mezi kolena, byl na zemi a ze strany ho několik řezalo pendrkem takhle do strany do břicha, jo. Měli pěnu u huby a říkali vy svině studentský. To nebyla normální nějaká, že jdou potlačit demonstranty, ty už byli takhle naladěný. Tam jeden byl tak šílený, že proskočil sklenýma dveřma.
11: Během vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 pracoval Vítězslav Veselý zrovna v Rakousku. Ostatní mu naznačovali, co se u nás děje. Pochopil to až v řeznictví.
9: Ta řeznice mi skrajovala ty voschlý kusy a ty mi dávala lacinějc, jo. No tak jsem tam šel a tentokrát mi uřízal takový kus salámu. Tak jsem říkal, aha, ono na tom něco bude, něco se děje.
1: Po návratu do Československa se Vítězslav Veselý zúčastnil protestů v roce 1969. Jedna z demonstrací se konala, když měli cvičení z fyziky.
9: Tak jsme si za tím asistentem a chtěli jsme, hlejte pane asistente, puste nás, bude určitě demonstrace a my tam chceme jít. On nám přece zamračil, jako nemůže to jen tak připustit. Pak se pousmál a říkal, a skutečně tam půjdete? A říkám, to víte, že jo? Tak nás dovolil, tak celý kruh se sebral a zmizli, no.
10: Po vrácení mlýna po sametové revoluci Vítězslav Veselý usiloval o to, aby se mlýn znovu začal točit. Společně s tatínkem se pustili do opravy. Na pomoc jim přicházeli i jejich sousedé. Měli ovšem 2 podmínky.
9: Jenom tam musela být basa piva a musel jsem tam být já.
11: Vítězslav Veselý také sdělil cenou radu do života.
9: Drž se chytrých lidí, o těch máš co chytit. Od hloupýho nic nechytíte.
5: Tak to byla rozhlasová práce Lukáše Babici, Marie Čechtické, Petry Folkové, Matěje Kosobuda a Kláry Kvasničkové. Vedle je pan učitel Martin Másílko z gymnázia Piera de Corbena.
12: Mary Soukupové všichni říkají Marenka. Nebylo jí ani 6 let, když přišla od Havlíčkova Brodu s rodiči na Šumavu. Tatínek i maminka byli velcí hospodáři a v Karlových Dvorech u Horní Plané převzali statek po Němcích, kteří byli po válce nuceni odejít.
0: Bylo to velké rozčarování, protože na statek jsme přišli, kde nebyla elektrika, kde nebylo pořádně voda. No bylo to hrozný, bylo to hrozný. U nás elektrika nebyla nic, ale u nás se sedělo a hodně povídalo, hodně vyprávělo a hodně se zpívalo. A my na tím Karláku jsme měli velikánský stůl, tam jsme všichni seděli kolem stolu, společně se jedlo. Hospodářství bylo, tlouklo se máslo, mlíko, nový brambory, jo, to byla mísa brambor a podmáslí a máslem se to přikrajovalo. A u nás se dbalo, že společně se obědvalo. Já bych ze Šumavy nešla pryč. Jo.
12: Všední den Márinky začínal tak, že ráno jela na kole do školy a po škole musela dělat ještě na statku, což nebylo vůbec jednoduché.
0: Ráno se brzo stávalo, maminka už byla s dobytkem na pastvě, téměř to byly louky až pomalu k jinšáku, protože já jsem nosila copy, tak jsem za ní ráno chodila, aby mi udělala copy. Ale přišli jsme ze školy, do školy jsme museli. Pořádek jsme museli udržovat, čisto muselo být. A každý věděl, co má dělat. Já třeba jsem přijela a vyvážela jsem od 15 krav hnojí. Sestra nejstarší, ta tedy musela dojít. Všichni jsme měli rozdělenou práci.
13: Ještě po letech Márinka vzpomíná na jejich dobře vedené a vybudované hospodářství, kterým nakonec bylo zabaveno.
0: No a můj tatínek, to byl hospodář velký. Vedli jsme nejlepší hospodářství v okrese. Když nám přišli zabavovat věci z hospodářství, jsme měli mlátičku, sekačku, vejfuk, nasázení brambor, všechno to jsme měli a když to měli přijít zabavovat, tak zase byla taková dobrá duše na okrese, která maminku přišla nabádat, aby co nejvíc prodala, protože všechno JZD zabavilo. Dokonce sestře sebrali i kožich, co měla, který si našetřila koupit. Nic. Jenom co jsme měli osobní prádlo a jináč nic. Ani nábytek, ani nádobí. Nic prostě. Nic.
14: Tatínek nesouhlasil s režimem a netajil se tím. Byl uvězněn jako kulák a politický vězeň na 13 let a po 7 letech byl propuštěn na amnestie. O jeho začení rodina dlouho nevěděla.
0: Tatínek šel do kostela, my jsme v neděli, jako to byl takový svátek pro nás a to jsme chodili každou neděli tedy do kostela a on tam nedošel. A my jsme nevěděli týden, kde je. Pátrali jsme, kde je, po nemocnicích, po všem, jo, a nevěděli jsme, kde je.
14: Maminka v těžké chvíli zůstala na všechno sama.
0: Taky to bylo hrozný, protože lidi se báli. Báli se toho k nám potom chodit. Našli se dobrý lidi zase v Hůrce na nádraží, který nás vzali bydlet k ním, protože jsme neměli jít kam, to se vás neptali, kam budete. A tak jsme tam byli 5 dětí a maminka.
4: Statek Márinky už bohužel neexistuje, ale na jejich rodinu nás upomíná jiná stavba.
0: Ale byla tam krásná kaplička, ona byla taky zdevastovaná, taky to bylo zbouraný a moje maminka ji nechala opravit. Ale pro nás a pro děti naše nebo vnoučata, Eliška tam měla dokonce svatbu, ty kapličky, to byl zážitek úplně prostě jako jiný, no, tak ji nechala opravit. Iva tam nechala udělat krásnou mříž, jako u toho. Nechali jsme ji vysvětit a to bylo pěkný.
5: Příběh Marie Soukupové zpracovali Jiří Pešl, Ondřej Pojsl, Vojtěch Král, Markéta Šeligová a Eliška Moravcová. Vedle je pan učitel Tomáš Michal ze základní školy Horní Planá. A tímto příběhem se také rozloučíme. Ještě mi ale dovolte důležité ohlášení. Paměť národa slaví 25 let od svého vzniku. Ve středu 16. září od 10 hodin do odpoledne do 15. hodiny bude probíhat v Senátu Poslanecké sněmovny České republiky v hlavním jednacím sále konference, určená nejen pro odborníky, historiky, badatele, novináře, ale i pro školy a pro širokou veřejnost. Proběhnou tři bloky o tom, jak se proměňuje smysl slova vlastenectví, jak se nás týká odkaz předešlých generací. Diskutovat budou filozofové, historici, ale i politici. V druhém bloku se budeme věnovat vzdělávání. Jak vyučovat o totalitních režimech. Blok jsme nazvali Paměť a identita. A třetí blok bude o naší schopnosti zvládnout krize, války, konflikt na Ukrajině. Blok jsme nazvali slovem rezilience. Je třeba se registrovat, místa se plní. Učiníte tak na webu Paměti národa. Ale pakliže se nedostanete na konferenci, rozhodně přijďte na navazující Festival paměti národa, také v Senátu, respektive ve Valdštejnské zahradě, kde bude koncert, vystoupí vynikající muzikanti, ale také různé osobnosti s krátkými blahopřáními a myšlenkami k současnosti. Jste srdečně vítaní, a to nikoliv jen naši podporovatelé z klubu Přátel paměti národa. Kam vás srdečně zvu? Jak na to najdete na webu. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
15: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
16: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
17: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
18: Louis Girardot. Jeho jméno je spojeno s výrobou sektu ve starém Plzenci u Plzně.
19: Spolehlivě víme, že pocházel z francouzského města Épernay, které bylo už od 17. století jedním z hlavních středisek výroby šampaňských vín. Tam se vyučil a pracoval ve slavném vinařství Moët & Chandon. Později se ale rozhodl, že bude vyrábět sekt sám mimo Francii.
18: S manželkou prý procestoval celou Evropu, aby se nakonec někdy v době druhé světové války usadil v Šanově u Teplic. Jiná verze jeho příběhu tvrdí, že si už za první světové války našel manželku z Maďarska a s ní se pokusil usadit v její rodné zemi, později ale odešel do Teplic.
19: České území si prý vybral proto, že naše země leží na 49. rovnoběžce, stejně jako jeho rodná Šampaň. Navíc vybudovat výrobu tady bylo levnější než v jiných evropských státech. Nechal si dovést francouzské vinné kvasinky a začal používat klasickou šampaňskou metodu výroby sektu.
18: Po únorových událostech v roce 1948 mu sklep znárodnil stát. Výroba šumivého vína v Teplicích skončila a on jako vinařský odborník musel přijít do starého Plzence. I tam se od válečných let rozvíjela výroba šumivého vína. Začala už v roce 1942. Po válce se tam vyrábělo už 60 tisíc lahví sektu ročně.
19: Louis Girardot ve starém Plzenci pracoval mezi lety 1949 až 52. Během svého pobytu pomohl zlepšit výrobu, naučil místní sklepmistry a technologie, jak se orientovat v odrůdách vína a v kvalitě hroznů, vhodných k výrobě sektů.
18: Proslýchá se, že měl sekt velmi rád. Svou zálibu prý odůvodňoval slovy: sekt je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Mnoho se také vypráví o jeho milostných aférách.
19: Po roce 1952 se vrátil zpět do Francie. Zanedlouho tam zemřel, údajně pod koly tramvaje.
17: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Vrchní Federální státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr. Putin nechce podle Trumpa zaútočit na země NATO. Tenistka Nosková je na US Open v osmi finále, Lehečka a Muchová končí ve třetím kole. A čekáme převážně oblačno, nejvyšší teploty do 26 stupňů.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po pátečním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
21: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Rajchla obrátí se žádostí o spis na soudy.
22: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
21: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
23: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
21: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Radiožurnál.
20: Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance, informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dříve o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný, k tomu samému vyzval i Rusko. Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování standardů požadovaných 27. Unijní exekutiva proto dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Týká se to i brazilských vajec a medu.
24: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a

0: Odpoledne omezí spanilá jízda stovky motorkářů. Ti vyjedou v 10:30 z Holešovického výstaviště a pojedou po magistrále na Nuselský most a zpět po Rašinově a Smetanově nábřeží. Dohlížet na ně bude policie, říká její pražský mluvčí Richard Hrdina.
1: Pražští policisté v souvislosti s spanilou jízdou motorkářů připravují standardní bezpečnostní opatření, do kterého se zapojí několik desítek policistů, kteří budou dohlížet na bezpečnost silničního provozu a budou reagovat na jakoukoliv vzniklou situaci.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do osmifinále po výhře nad Američankou Liovou 2-1 na sety. Jiří Lehečka a Karolína Muchová naopak ve třetím kole skončili. Lehečka prohrála s Řekem Cicipasem 1-3 na sety, Muchová podlehla domácí Navarové 0-2. A česká ženská basketbalová reprezentace zahájila mistrovství světa v Berlíně prohrou s Itálií 54-63. Většinu utkání držely Češky s favorizovanými soupeřkami krok, ale v závěru jim v uší rotaci došly síly. Pokračuje rozehrávačka Eliška Joklová.
2: Myslím si, že jsme bojovali v obraně, dobře jsme doskakovali, odstavovali a zkoušeli eliminovat jejich silné stránky. Smutný, protože si myslím, že jsme hráli 3/4 dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně a výsledek tomu pak odpovídá.
0: Druhými soupeřkami českých basketbalistek ve skupině budou v neděli ve 14:30 Číňanky. Radiožurnál Sport utkání odvysílá živě a Radiožurnál v reportážních vstupech.
3: Nehoda na D11 zase zde na Kolína, překážka na tahu Tábor Písek. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v omezení havaroval kamion mimo dálnici. Na místě už jsou policisté, vybočuje se v zúžení bez kolon. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru stále stojí nepojízdná dodávka, blokuje konec stoupacího pruhu a nákladní doprava musí vybočovat. A na silnici 29 z Tábora směrem do Písku za Opařany spadl na vozovku strom. Na místě už jsou hasiči, provoz tam okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zpočátku bude na jihovýchodě zataženo s deštěm nebo přeháňkami, jinak čekáme oblačno, na severu výjimečně s přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě do 26. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jaroslav Plichta byl mužem několika profesí. Coby průkopník speciální pedagogiky patřil k zakladatelské generaci české poválečné defektologie. Výrazně se podílel na formování péče o lidi s handicapem, zejména v oblasti mentálního postižení. A nejen to, vedle psychologie byl také uznávaným divadelním dramaturgem. Více už o sobě řekne sám v repríze pořadu Pamětníci, který připravil Milan Hanuš.
4: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
6: Léčba životem a divadlem. Takové by mohlo být motto životního příběhu divadelníka, pedagoga a terapeuta Jaroslava Plichty. K jeho poslechu vás, milí posluchači, právě teď zvu.

Tak ve mně jsou takové dva póly, myslím, že oni jsou vlastně v každém člověku a který převažuje, tak to přesně nevím. Díky svému vývoji a věku, tak zřejmě zase ten racionální trochu převažuje, ale potom ten druhý, to jsou takzvané umělecké sklony, které bych označil jako radost člověka hrát si se životem a se vším, co existuje, a takový druh dobrodružství a zkoušení a tvorba. No a u mě to bylo s člověkem právě a u toho jsem zůstal, že? Co to je, to mě fascinovalo.

0: Lidé na sebe upírají různé pohledy, ale ten, kterým si mě změřil při našem setkání můj dnešní host, pan Jaroslav Plichta, ten se podobal rentgenu. Byla v něm zkoumavost i zvláštní jiskra. A to jsou právě ty kvality, které se snaží můj dnešní host, divadelník, pedagog a terapeut, rozvinout u svých studentů a klientů. Z jeho pohledu jsem usoudil, že mu jde o to objevovat v druhých osobnost, proniknout k duši. Ale cesta k originální terapeutické metodě, která by se možná také dala nazvat léčba divadlem, byla dlouhá a klikatá. A životní příběh Jaroslava Plichty, jak by smet.
1: Otec byl podplukovník v armádě a matka ta byla v domácnosti, tak jsme měli služebnou a tak.
0: Jste křtěný Vltavou?
1: Ano, jsem křtěný Vltavou, ale hned pak jsme se přestěhovali do vojenského tábora v Milovicích, kde jsem strávil vlastně do 9 let svůj dětský život. Takže jsem viděl jenom zelené vojáky a divil jsem se, když někdo byl oblečen jinak. Civilisté byli pro mě lidé jaksi zvláštní a dokonce podezřelí, jakože nenosej ty uniform, kterou měl i otec, že na sobě pořád.
0: Otec byl republikán, Masarykovec, no, nebo jaký měl?
1: Nijak moc na filozofii nebyl, tak to byl voják vlastně. Byl legionář francouzský původem a pak vlastně nevěděl, co dělat, když se vrátil domů a tak mu tatínek říkal, no tak přitom zůstaň.
0: Co s vaší rodinou udělal rozpad republiky?
1: To byly samozřejmě vážné důsledky, protože přestal být důstojníkem, že dělal různé pomocné práce, pak přišel samozřejmě protektorát ještě, to dělal v nějakém pseudonakladatelství nebo kde, nevím. Jak. Potom horší to bylo za socialismu.
0: A vrátíme se teda, vy jste v protektorátu studoval.
1: Na gymnáziu chodil. To bylo reálné gymnázium na Štrosmajerově náměstí a tam jsem napsal písemné práce maturitní, ale v tu době už byl vyvolán a právě to byl únor 48. Tak to byl právě ten bod zlomu víceméně taky v mé existenci, protože když byla vyvolána ta generální stávka komunisty, tak naši profesoři se neodvážili nás vyučovat a my jsme za to dělali svoje vyučování a nešli jsme, neposlechli jsme, abychom šli domů. Z toho byly potom důsledky a 3 nás vyhodili z té třídy. Později přišla komise Národního výboru a tam nás vyhodili tak odstupňovaně jednoho místně a tak dále.
0: Čili vy jste byl takový studentský gymnaziální vůdce?
1: Ani ne, v tom to tam byli jiní.
0: Byl vybrán.
1: To potom, koho oni se vyptávali, když přišla ta komise, tak toho potom vyhodili.
0: A jaký přece jenom už jste se i názorově, možná i politicky formoval, nebo jste měl určitý názor, jak jste byl orientován?
1: No, orientován jsem byl naprosto, to je vidět z toho, že jsem šel potom do kláštera, tak mě celkem právě velice rozlaďoval ten život, jak politický, tak jiný, tak můj protest jako dřív. Byli hippies a dělali různé věci, no tak já jsem šel do kláštera. To byla moje odpověď na tu situaci, jak jsem ji prožíval a pocitoval a podle toho jsem vlastně reagoval. To byla nutnost změnit společnost k něčemu lepšímu, že v smyslu křesťanství. Protože jsem byl člověk věřící a dost už byl ve styku s Dominikány, kde se to bralo taky hlouběji, filozoficky víceméně, ta existence lidská. Takže to byla moje odpověď na to.
0: Kdo vás přivedl k víře?
1: Tak ze začátku to bylo to normální, že jsem byl pokřtěn a pak na mě ale dost působili někteří kněží, jako to byl Stehlík, který později tak šíleně kolaboroval podle ostatních, ale to byla významná osobnost, to byl člověk úžasně vzdělaný, tak ten na mě dosti zapůsobil, odhalil ty hlubší dimenze a potom to byly Dominikáni, kde jsem chodil na přednášky nejrůznější.
0: Jaké byly vaše kulturní zájmy, myslím, literatura, divadlo?
1: Do divadla jsem chodil rád, že to mě fascinovalo, ale hodně jsem čet. No tak ta první doba, no tak to byly Májovky a jiné věci, kdy ti spravedliví Old Shatterhand a ostatní, takoví ti kladní hrdinové, tak to mě nějak hluboce jaksi utkělo v mysli a tak jsem chtěl být taky nějakým kladným hrdinou.
0: Jak jste prožíval ten vliv kulturní a politický? Ten vliv východu, postupnou socializaci a rusifikaci.
1: No tak to bylo dost strašné, že víceméně, no tak já jsem četl obzory, že, který vydával Tigrit, čili ladění víceméně tímto směrem, to znamená pravicově, že? Protože jsem byl víceméně šokován těmi událostmi a zkušenostmi z revoluce i celou Rudou armádou, jak se chovala a přišla, protože člověk to měl dřív idealizováno z toho, jací to bylo, budou hrdinové, no a oni pak tady pili, kam přišli, pitralo a takové věci, takže to byly ty jejich počiny, takže člověk viděl, že ta společnost asi není ideální celá východní.

0: Po tom gymnáziu dál mě tam zachránil doktor Otto Pokladní, který byl význačný komunistický funkcionář a oni ho udělali ředitelem místo vyhozeného jednoho jiného na Nerudově gymnáziu a on mě hned vzal, říkal, oni blbnou, víš, a tak teďka to víš, to jsou ty horký hlavy. Tak mě tam vzal bez jakýchkoliv potíží, tak já jsem mohl dělat maturitu, nakonec jsem ji dělal dřív než ostatní kluci na tom gymnáziu. Na Štrosmajerově náměstí. No tam jsem byl přijat jako víceméně jako hrdina, že jo, protože většina studentstva samozřejmě už tehdy, tak to byly 2% nějak socialisticky zaměřená nebo komunisticky těch už studentů.
1: A vy jste se netajil svým přesvědčením?
0: Ne, netajil svým přesvědčením a naopak. To já jsem nějak tvrdohlavý člověk, zřejmě já jsem s tím měl pořád potíže.
1: A pak po maturitě teda jste
0: se rozhodl? Pak po maturitě šel do kláštera, ano.
1: Podporovala vás v tom rodina, nebo to
0: Depak,
1: bylo?
0: Ne, rodina ta byla zděšená, že jo, co to dělám za skopičiny, že jo, no tak nakonec jsem byl i ten doktor, protože řád žádá také lékařské vysvědčení, že jo, o tom, že ten je zdravý, tak když jsem tam přišel, tak se pan doktor úplně zarazil a říkal, jaký je to divný v současné době a morálního úpadku a rozkladu společnosti, že někdo jde do kláštera.
1: Někdo zdravý fyzicky.
0: Někdo zdravý fyzicky a dokonce i mentálně, že
1: Jaká to byla zkušenost?
0: Klášter to byla úžasná zkušenost, pro mě velice důležitá, protože jsem tam poznal, co to je řád, že jak si řád vůbec organizace a určitý způsob života, a který nakonec je spojen i má v sobě cosi vojenského, že, kde jsou také určitá pravidla, která se dodržují, a potom samozřejmě to souviselo a to mi velice pomohlo, tak mě naznačilo, jak je nutno sám, bez vnějšího donucení zase si dělat sám pravidla, si stanovit. Opak je pravdou, jak se říká, že by někdo, že hledá útočiště v klášteře, tak tam ne, tam dostane dost času a musí ten čas si sám naplňovat také, a takže se to tam člověk naučí, že.
1: Čili vy jste nastoupil na studium?
0: Nastoupil normálně do noviciátu. Mm-hmm. Studium je až po roce, že vždycky potom. A před ukončením noviciátu kousek, tak jsem odešel nějak.
1: To jste odešel ze svého vlastního?
0: Ze svého vlastního.
1: Proč?
0: No, domníval jsem se, že přece jenom je to jiný způsob působení na lidi, který je dost obtížný a vcelku špatně přijatelný, že pro většinu lidí, takže mě potom víc zajímal ten způsob žít mezi lidmi a naplňovat to, co nějaksi konkrétními činy, no to mě došlo až taky až později, ale nějak jsem to tušil. Nějak.
1: Jakou jste měl představu o své existenci, když jste teda odcházel?
0: O své existenci jsem měl různé, no snažil jsem se dostat na medicínu, zvlášť mě zajímal psychiatrie právě. No tak zůstalo stále u toho, to znamená lidská psychika a všechno, co s ní souvisí, eventuálně její také úchylky a úlety a důvody a příčiny a tak dále. Tak to mě všude samozřejmě odmítli, no to padalo v úvahu, pak řekli teda, že by bylo dobře, abych šel do fabriky, no tak jsem šel do fabriky, no a prostřednictvím známého jednoho bývalého otcova spolu důstojníka, tak ten byl dost komunistou a měl styky, tak mě dali do ČKD Stalingrad, mě tam vzali do účtárny na nějakou dobu, abych se teda zocelil továrním prostředí s dělnickou třídou. A protože jsem věděl, že to dál nešlo, tak jako úředník se dostat někam na školu, tak jsem potom sám chtěl a šel do výroby. Tam jsem jezdil s ještěrkou potom.
1: A proč jste teda potom nenastoupil k normálním jednotkám, ale proč no do PTP?
0: To bylo samozřejmě, to já jsem nevěděl, tak oni ani ten klášter nějak by jim tolik nevadil, ačkoliv taky, že, ale právě Národní výbor ten měl ten papír, to bylo napsáno moje vyloučení za provokační chování během demonstrativní stávky, když jsme byli u komise předvolávací na vojnu, to bylo na Střeleckém ostrově. Tam se mě ptali, jestli jsem neměl nic s Národním výborem. No, tak já jsem nevěděl tehdy ani vůbec, že to byla taková záležitost. Že... Tak jsem říkal Národní výbor, no, tak mě nenapadalo nic. Tak ten jeden se tam potměšil tvářím, že chci něco zatajit, což bych vůbec nechtěl. A ten říkal, jestli jsem nebyl vyloučený. Já říkal, a tohle to, no tak to jo, to jistě, to mě vyloučili, že jo. No a na to jsem měl to PTP.

Posloucháme příběh Jaroslava Plichty, adepta řeholního života, který odešel z noviciátu. Čekali na něj jednotky pomocných technických praporů.

0: Když se mě ptal rektor, že jsem opouštěl v Německu, potom končil vlastně svoji kariéru v Německu jako profesor, tak se mě ptal, který byl nejdůležitější úsek mého života, tak já říkám PTP a celý ten socialismus, protože tam jsem se dostal opravdu do styku se spodinou společnosti, dá se říct, a s těma hodně postiženýma a i s tvrdýma kriminálníkama. A ta škála toho kontaktu, to byla pro mě výborná škola, protože tam už přestalo to nějaké abstraktní studování života, nýbrž tam byli konkrétní lidé, kteří byli buď to zločinci přímo, nebo zase to byli lidé postižení, nebo i, dejme tomu, i psychicky z části uchylní a tak dále. To byla výborná škola. To soužití s nimi, poněvadž první soužití tam bylo, když nás do Libavy jsme nastoupili, ale jsme byli jen měsíc a pak první nasazení bylo v Hradci Králové a tam nás bylo 80 na jedné světnici v hotelu Paříž bývalým. Ten snad teďka funguje, doufám zase.
1: A šlo někdy i do tuhého, myslím, třeba psychicky, že jste se ocital na dně?
0: To u mě ne, protože ne. Mě to v tomhle smyslu nějak nevadilo, protože současně věřím tomu a žiji s Bohem a stále s ním také hovořím nějakým způsobem, takže co se mně děje, tak je z části také dopuštění určitého druhu, že? No ale potom se rozpouštěli po smrti Stalina a Gottwalda tyhle ty PTP, to bylo v listopadu, no tam šli, to nás bylo 1000, co do Libavy nastoupilo, asi to byl 61. prapor, ten se rozpouštěl v listopadu, no a 24 lidí nepropustili, no a já byl mezi nima.
1: Tak vy jste měl prodloužen.
0: Já jsem měl prodloužen, no. A z těch důvodů to bylo, mohl jsem to říct asi jinak, ale tam přišly takzvané prověrky, tam přišel takový politruk, mladíček, 25-letý poručíček, no a ten se mě ptal, no a otázka, že jo, hloubavá, která byla rozhodující, tak byla, jestli věřím v Boha, a tím mě trochu rozčílil, abych to řekl jiným slovem, ale no a tak jsem řekl velice tvrdě ano na něj, no a tak to stačilo, takže jsem byl ještě potom 3 měsíce díl. No,
1: napravován. Ještě,
0: napravován. Než to bylo do napravení, tehdy my jsme to měli, po roce nám přečetli, služba se vojenská se u nás z důvodu vážné politické situace se odkládá její konec na neurčito. Takže my jsme měli jaksi vojnu bez konce. A vlastně to bylo myšleno tak, až uznají, že to individuum se nějak vylepšilo. Takhle to viděl, že neuznávám Stalina jako Boha, nebož, že mám svýho Boha, tak toho rozčílilo.
1: Čili vy jste tomu tlaku okolí a prostředí odolával?
0: Jistě, měl svůj vnitřní život, který nezávislý na tom vlastně, co se více méně dělo, že?
1: A ano, třeba Bibli mohl jste mít?
0: To ano, tak jo. To ano, to já jsem si svou literaturu zaopatřoval, tak oni, ta kontrola ta byla nedostatečná, tak oni hlavně chtěli výkony, protože za to byli placeni i ti oficíři.
1: To byla taky stavba, myslím, v té poslední fázi, když vám to prodloužili v závěru.
0: Ano, ano, to byla taky stavba, tak, ale předtím jsem tam dělal vlastně pucáka ministru Čepičkovi v Bedřichově, tam ve Špindlerově mlíně. Tam byl milionář Fuchs, nějaký zlatník pražský, tam měl vilu a tu obsadil potom Čepička a s rodinou tam jezdil občas. No, tak my jsme to tam museli dávat do pořádku, házet mu cestu a když to zapadalo sněhem, a takže sněhu jsem si užil 2 zimy tam v Bedřichově. No ale pak zase, když jsem byl, já jsem byl jediný ze těch 24 lidí, kteří tam sloužili v tom vojenském středisku Bedřichov, tak jsem byl jediný, který ho nepustili a tak mě zase přeřadili k tomu útvaru, který tam stavěl tu silnici velikou, která je tam dodneška.
1: Jste vždycky tak trochu vybočoval z řady. No, čím to bylo způsobeno?
0: Já myslím, že je to normální. Já vybočuji i do dneška z řady. Poněvadž když se snažíte žít jako křesťan, berete svoji víru vážně, no tak to říká svatý Pavel, tak budete jako blázni. Ostatní vás budou pokládat za cvoky. Tak to už jsem jaksi si na to zvyknul a
1: přijal
0: tuhle tu roli toho cvoka a tak mě to nepřekvapuje. No. Je to cvokařství, myslím, který je obtížnější, než to nějak se divně oblíkat a chovat se určitým nápadným způsobem, že to člověk nemusí a zdá se, že i to, co dělám, je dost nápadné pro řadu lidí.

0: Měl jste nějaké iluze o tom systému, nebo jste ho považoval za zločinný už v té době a měl jste ponětí třeba o koncentrácích a politických vězních?
1: Jistě, tohle to jsem všechno věděl a pokládal jsem to naprosto za zločinný systém, takže já jsem vlastně nebyl ani činný v ČSM a tak dále. Do rohu jsem musel, že jakmile se automaticky nastoupilo do fabriky, ale jinak jsem právě se nikdy ničeho nezúčastnil a jasně stál, že proti tomu ten systém, ten mě byl naprosto odporný celou svou konstitucí, že a způsobem, protože také ničil to, co já jsem měl rád, nebo v co já věřím a co by člověk chtěl žít. Že?
0: Kdy jste začal myslet na to divadlo, protože zatím jste byl ochotník, amatér, kdy jste na něj začal myslet vážně?
1: Tak ono, to jde přes prožitky, že a z toho jsem potom vytvořil i svůj systém, prostě je to, že je důležité, že člověk najednou dostane jinou roli v divadle. Není tím, co je a je vybídnut a my jsme tam měli právě s tím kolegou jedním, který tam měl taky milou dívku v Hradci. Jsme byli v Hradci Králové, tam jsme stavěli fabriku, rozšiřovali vojenskou a tak jsme začali hrát divadlo. No a tam jsem zjistil, jak najednou vstupuje a může člověk vstoupit do jiného člověka, do jeho světa a tím vlastně hrát jinou roli. No a ta možnost, že, která tu je, ta je fascinující nakonec, že já se ocítal potom úplně v jiném světě, byl jsem ve hře a ne v tom PTP a v té službě, že jo, tak když jsem se roli učil třeba v noci při službě nebo tak, tak člověk se dostával do jiného světa. No a tahle ta možnost, kterou divadlo skýtá, tak to už mě neopustilo ten zážitek a právě to byl pro mě únik z té reality a ta možnost hrát divadlo, hrát jiné světy, hrát jiné role, jiné postavy a tak dále. Jinak jsem hrál potom v tom divadle a to už bylo poloprofesionální skoro Máj, to bylo na
0: Koruní.
1: To je při Koruní. V Koruní, tak tam jsme hráli pravidelně pro děti každou neděli a také ale i pro dospělé. Také jsme vyhráli ten Hronov, že amatérský.
0: Takže to už byl vlastně jenom kruček k té profesionalizaci.
1: Ano.
0: Jak k tomu došlo?
1: No, k tomu došlo, tak já se snažil pořád, že to bylo pravidelně a pravidelně jsem byl vyhazován a potom se hlásit na vysoké školy. Potom jsem se teda hlásil na režii, na DAMU a druhou možnost jako těch vysokých škol byla, poněvadž to nově otevřeli, byla divadelní věda na filozofické fakultě. Tak na DAMU mě nevzali, tam se domnívali, že už jsem moc starý, to mě bylo už těch 31, ale vzali mě kvůli tomu, že jsem uměl jazyky, tak mě vzali na divadelní vědu. Takže to, a tím to začalo vlastně potom dál.
0: To jste prožil vlastně 60. léta teda na studiích?
1: 60. léta jsem prožil na studiích a nejenom to, tam jsem už, protože tehdy udělali vejrašku na Národním divadle, tam byly nějaké hádky a zakročil ústřední výbor a instaloval tam Vítězslava Vejrašku jako šéfa činohry. Byly hádky s Krejčou a jeho skupinou lidí. A Krejča si vyměnil, že starý pán Getz, slavný dramaturg, který dramaturgoval jak za protektorátu, tak za první republiky, tak za komunistů, takže ten vydržel všechno, tak ten, když mu bude, jak si dělat dramaturga, jak si velký zkušený člověk, no a ten zase řekl, že to udělá, když bude mít 3 mladé pomocní, no a vybral si mě, protože chtěl někoho, kdo umí jazyky. No. Tak jsem to byl já, Milan Calábek a Zdeněk Hedbávný.
0: No dobrá, ale přece jenom předpokládám, že ta vaše představa divadla se tak trochu lišila od té reality toho kamenného divadla tam.
1: Jistě, no tak ta moje představa tehdy, ovšem ty moje představy nebyly tak vytříbené a ty zkušenosti s tím a člověk musel sekat dobrotu, že víceméně, no ale bylo tam co jsme prosadili nakonec a to už jsme ze starého pána k tomu museli tlačit, tam byl Malér takový třeba, že jsme hráli Šumaře na střeše, to je podle Šoloma Alejchema, že podle těch jeho povídek a v té době začala válka s Izraelem a teďka ústřední výbor byl proti tomu, to se muselo platit v dolarech, v devizách nakonec a tak to chtěl Getz stáhnout, se bál a tak jsme ho vlastně donutili a tehdy tak to byla dost významná inscenace, hlavně pro Peška jeho roli hlavní, jak si toho mlékaře, že jo. To se dalo, tak to byla ta 60. léta. V té dramaturgii jsem byl do roku 68.

0: z takzvaného PT-páka, nespolehlivého elementa, lektorem a později dramaturgem v činohře Národního divadla pro německou a románskou oblast. Spolupracovníkem na inscenacích režisérů Radoka, Macháčka, Sokolovského. Překladatelem, autorem divadelních článků a úvah. Ale slibná kariéra Jaroslava Plichty, mladého vzdělaného dramaturga, netrvala dlouho.
1: To bylo Národní divadlo, že tak to je souboj. Tak je tam o kariéru, jak různých, tak jsou tam nabito, to bylo režiséry, že, kteří chtěli uskutečňovat svoje ideje, ale dalo se s nima dobře spolupracovat. Macháček, ten byl vždycky na okraji šílenství, ale s ním jsem dělal Pirandela, šest postav hledá autora, to jsem mu nově překládal vlastně celý. Za to mě poděkoval a pozval k obědu. Ale jinak bych měl víceméně tendenci režie, že, a to až v Německu jsem se k tomu dostal a zjistil, že umím psát a můžu psát.
0: Jak jste prožíval přece jenom sklonek 60. let a uvolnění, pražské jaro a to vše teda v Národním divadle?
1: To se dá těžko říct, zvlášť na Národním divadle. Herci jsou vůbec svérázný spolek, že atmosféra na divadlech je velice svérázná, ono to má charakter hysterie. Tak já jsem po výzvě jednoho inženýra z Čekáre Stalingrad, tak jsem zakládal na KAN na Národním divadle a chodil jsem tam od národních umělců a herců a mě podepsali tu podporu a takové věci. No oni to samozřejmě skoro všichni podepsali, ačkoliv byli ve straně, že a tak dále. Mě, že to přicházelo od dramaturga, tak mysleli, že asi vyšší instance. To byl až nepříjemný zážitek, poněvadž jediný, kdo to nepodepsali, no tak to byl Lukavský, který byl charakter právě a člověk věřící a potom Munzar taky ne, že? A jinak ale všichni ti národní umělci. No a člověk si tam nedělal iluze, že takovou, pokud jde o charakter lidí, no. Takže to bylo až víceméně, pokud jde o takové lidská setkání, až na výjimky, jak říkám, jako Lukavský nebo někdo jiný, tak to byla taková určitá zpabilost, patolízalství vůči mocným tohoto světa a tak dále.
0: Vy jste vlastně dlouho nelenil.
1: Týden asi.
0: Týden po okupaci a měl jste nějakou představu, co bude dál?
1: Představu jsem měl, tak jsem se domníval, že tak perfektně zas německy neovládám, protože jsem to dělal víceméně pasivně, no i když návštěvy jsem přijímal, které byly ze Švýcarska, Dürrnmatt, Frisch a Osburg teatru, tak jsem s nima samozřejmě chodil a dělal jim společníka, ale to byl víceméně, že takový jenom okrajový styk, no tak ten jazyk jsem ovládal, ale ne tak, abych mohl třeba dělat práci nějakého dramaturga. Tak jsem se domníval, že když odejdu, tak budu nějakou dobu pracovat úplně manuálně někde nebo něco takového, až ten jazyk zvládnu. No ale naštěstí to bylo právě přes Bela, protože to všechno šlo tím, že moje první žena o 15 let mladší než já, že, tak ta měla strýčka ve Vídni, Richtrová se jmenovala, tak u toho jsme byli první týden a já v té době, poněvadž už jsem měl styky a s Belem jsem se setkal, ten byl v té době právě okupace, byl v Praze a já jsem měl za úkol s ním udělat interview, z toho se šlo právě, tak jsem se jenom s Belem setkal a tak jsme se bavili, že jo. No a potom, když jsem byl v té Vídni a čekal, no, tak jsem psal na Frische, na Dürrnmatta a na Bela, že tak nejličtějíc a nejrychlejíc, on s nich mentalitou nejzajímavější, tak byl Hein, tak ten mě okamžitě poslal peníze, a abych přijel na cestu a to příbuzenstvo té mé první ženy, tak to nás ilegálně vlastně přes hranice, abychom nemuseli čekat na nějaké vízum, tak nás transportovalo ilegálně v kufru auta přes hranici tam u Salzburgu a tam jsme jeli potom dál až do Kolína nad Rýnem, kde nás převzal Belův syn a u něj jsme byli v jeho zahradním domku takovým, který tam měl pro syna jednoho, tak tam jsme bydleli asi 2,5 měsíce nebo 3 měsíce.
0: Vy jste měl rodinu tehdy?
1: Nebo? Ne, jenom právě mladou ženu.
0: Asi jste na divadlo nepřestal myslet, ani tam?
1: Tak tam to bylo způsobeno poměrně rychle tím, že ten šéf dramaturg televize VDR, která tehdy vyráběla šílené množství her, oni byli bohatí a měli moc peněz, tak ten právě angažoval mě, abych vlastně dělal takovou spojku pro Bela. Že pro Bela něco udělají vlastně přes
0: vás.
1: Přeze mě, jaksi.
0: Jak to bylo obtížné pro vás? etablovat se v těchto kruzích. Určitě je tam dost velká konkurence.
1: No jistě, tak to já jsem měl to štěstí, že to nakonec, protože jsem člověk dost tvrdohlavý, tak jednak jsem odporoval i tomu šéfdramaturgovi, tomu našemu panu doktoru Rorbachovi, poněvadž oni dělali taky exkluzivní hry, které si dokonce ti autoři sami režírovali a dívali se na to 2% publika v Německu, ačkoliv to byl první program. A já jsem proti tomu víceméně brumlal a to byla jedna věc, no pak jsme se právě po roce rozešli. Pak jsem šel do Frankfurtu nad Mohanem jako dramaturg do činohry. Tam byl takzvaný demokratický model divadla, tam vytvořili a taky byl v tom Günter Grass, který mě mohl pomoct a Erfurt, pan profesor tam byl a Münch, Richard Münch, ten dělal tu činohru. No a s tím jsem měl hned po roce ten krach, poněvadž on tam nechtěl jednu hru a to byl Grass právě, Die Plebejer Probe, ten Aufstand, to bylo o Brechtovi a jak intelektuálové zklamou v různých revolučních situacích. No a on se, ten Münch se toho bál, poněvadž Frankfurt byl do té míry levicový tam. Já se dostal komicky do paradoxní situace, že, protože jsem nebyl socialista a ani materialista, no tak jsem nebyl víceméně přijímán. Tehdy to byla levicová vlna, že všechno na univerzitách byla sporyní ve Stválsku, ne tak v Bavorsku, ale tam musel být každý levicový a anarchisticko-markuzovský, že jo, neomarxisticky orientován.
0: Ona doznívala ta vlna ještě ta vlna, 60.
1: let. To byla ta vlna těch 60. let. Ona nedoznívala tam právě teprve rozkvětala, že jo, na univerzitách. Tak s tím jsem měl potíženo. Potom naštěstí zakládali ty školy, no tak tam jsem měl konflikty, takže jsem se brzy rozcházel se svými těmi zaměstnavateli a potom všem, to jsem napsal už Grassovi, pak jsem se snažil, protože zakládali jako vysoké školy pro sociální pedagogiku a vůbec pro sociální práce. No a tehdy tam byl obrovský požadavek kvanta docentů, tak jsem začal jako vysokoškolský profesor v Dortmundu a tam jsem si mohl dělat, to už byla právě takzvaná Narrenfreiheit, že, tak to už jsem si mohl dělat jako pan profesor, co jsem chtěl.

0: Takže jsem v posledních letech tak víc jak od poloviny své činnosti na těchto vysokých školách, nejdřív jsem byl v Hagenu a pak v Dortmundu, tak jsem vlastně redukoval svoje přednášky na minimum teoretické, protože to vím, že se to mohli naučit, ale nemá to vůbec vliv na jejich život, že? Ale zjistil jsem, jaký je rozdíl, no, tak jsem měl dvě dost dlouhodobé a čtyřhodinové semináře, kdy jsem s nima dělal konkrétní hry, takzvaný rolnšpíle a vůbec přes tělo, přes zážitek těla, přes situace, třeba co je to být slepý najednou a tak dále a hrát si s tím, že a jednání a dotyky a tak dále, to bylo jedna velký seminář a druhý byl divadelní přímo, kdy jsme dělali produkce a proto jsem už psal svoje, dělal úpravy a psal jak svoje texty, tak potom upravoval nějaké hry jiné. Potom jsem dělal analýzu televizních pořadů a dějinám filmu, že taky, kde jsem ukazoval na tom, jak se mění vývoj vlastně vkus člověka od začátku 20. let až v současnosti třeba obraz ženy a podle toho, jak vypadaly dřív hrdinky nebo i hrdinové, kteří nám potom připadají směšní, že v současnosti.
1: Co jste touhletou činností vlastně sledoval? Víte, čím jste byl veden a jaký byl ten cíl? Co jste sledoval?
0: To je to též, co dělám i v současnosti, že tady, aby si uvědomili, co člověka vytváří, spolu vytváří, co znamená tvorba osobnosti, tvorba charakteru, od čeho jsme závislí, jak jednáme, aniž si to uvědomujeme, protože to jsou strašlivá čísla, že 93% lidského jednání, to je Freud, že starý, tak je nevědomý nebo podvědomý. My se chováme konformně společensky a to si přinášíme do soukromého života a určitý model chování. Jakmile jsme donuceni hrát a k té hře nás může donutit jednak konflikt, strašlivý ten konflikt může být choroba, třeba kdyby mě auto ujelo jednu nohu, tak už nebudu tím běžcem, když jsem na to byl zvyklý, že nebož musím se měnit. Tak to jsou ty impulzy, no a já právě dělám taková cvičení, kdy těm mladým lidem tu situaci měním. To znamená, ty staré mechanismy, ty stereotypy nefungují, to znamená právě to nevědomí musí hrabat vlastně v nevědomí. Něco nevědomí, to je vlastně spoluvytvářeno taky stereotypy, o kterých se dál nepřemýšlí, že? A o reakcích, o kterých se nepřemýšlí.
1: Má ta vaše metoda a ty cvičení vést taky k určitému typu sebepoznání?
0: Jistě, tak to s tím souvisí, že? Protože nikdo nemůže jednat ani pozitivně navenek, když je vnitřně vlastně nejistý a neví, co ho ovládá. Čili jistotu vnitřní člověk získává tím, že dokáže překonávat jiné situace, dokáže si hrát víceméně se sebou, se svými slabostmi, se svými chybami. Sebeuvědomění nelze od produktivní komunikace navenek oddělit.
1: Vraťme se k vašemu příběhu. Co vás přivedlo zpátky?
0: Tak musím říct, že Prahu jsem odepsal, že celé české země a žil už plně jenom v Německu, ale když jsem byl právě penzionován, tak a došlo k tomu zlomu. Do penze jsem šel v roce 94, to mě bylo 65 v Německu si, že tam se musí končit, tak mě zajímalo, co se tu dělo za tu dobu, jak se to vyvinulo. No a chtěl jsem zažít něco nového, tak to je, přiznám se, takový určitý egoismus, že člověk, když je mu 65, tak abych se získal právě, měl nějaký nový konflikt, nové impulzy a z těch důvodů jsem se vracel do penzi, už jsem měl, že jo, zajištěnou německou, takže až
1: a
0: 90.
1: A když jste teda sem přijel a nasál jste ten vzduch, tak co jste cítil?
0: No, to bych označil za víceméně, a čím déle jsem tu byl a čím více jsem tu byl a pobýval, tak to na mě působilo katastrofálně. Já tu zažil, jsem nastoupil do soukromého institutu pedagogiky volného času, poněvadž mě to bylo jedno, zase jenom pracovat s mladými lidmi a tam jsem vedl oddělení aplikované psychologie. To bylo 3leté studium, studenti si tam museli platit, nějaký pan Maršálek to založil. Tak tam jsem vyučoval 3 roky plné, ukončil to, no a nakonec se zjistilo, že ten manažer toho, pan Blumentritt doktor, ten tu školu vytuneloval a oni to pak neuznali ministerstvo. I když to stálo tolik lidí, mě nervy a práce, že a 3 roky vlastně to byly vyhozené, tak to byly takové ty první zkušenosti, to byly strašlivé.
1: Jakže se jmenoval
0: Blumentritt. Nevím, jak skončil ten jeho proces. Kdyby se mě někdo ptal na českou mentalitu, nebo na vlastnosti českého národa, co je pro něj typické, no tak bych řekl právě ta bezcharakternost, že nemají pevný charakter. Když se tady člověk nemůže o něco opřít, že? Tak pravidla, nejbrž každý lišácky kouká, jak by toho někoho využil a vycucal. To je nepříjemný pocit.
2: Jaroslav Plichta má s čím srovnávat. 26 let v německé emigraci, pravidelné pracovní pobyty ve Francii, na univerzitě v Kolíně jmenován profesorem a jeho výchovná metoda založená na divadelní práci byla mezinárodně uznána nejen pedagogy, ale i terapeuty. V současnosti spolupracuje s katedrou autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. Je členem terapeutické komunity Magdaléna a zároveň sponzorem tohoto zařízení, které je zaměřeno na léčbu narkomanů závislých na heroinu. Je kritikem konzumní civilizace i typických českých nešvarů, ale zároveň je i člověkem, který dokáže v druhém objevit jeho osobnost a charakter.

0: Co mě, jak říkám, to byl ten egoismus, že člověk, pokud cíly má, může plně ještě pracovat, jak říkají, tak si na plné pecky, že? A jak s těmi drogovi, a mě to fascinuje, tam jde o život, že? A já můžu nakonec pomáhat něco, co jsem ušetřil.
1: Jaká je vaše role třeba téhleté pomoci? Vy pomáháte drogově závislým?
0: Drogově, já s nima dělám zase ta svoje cvičení a ještě s nimi dělám večer přednášky a předtím děláme tak a budeme tam mít divadelní festival, je tam pravidelně, je tam uspořádáván a tam jsem s nimi už dělal 3 představení. Tam jde o to, že to je konkrétní přímo skoro evangelijní záležitost. Kristus ten byl obklopen nevěstky, zloději, prostitutkami, celníky. Společnost nahoře ho nezajímala, ačkoliv je to ve svém životě, pokládám to taky z části za chybu, jenomže já to nestíhal. Nestíhal jsem se profilovat nahoře, ačkoliv by to člověk určitě chvílích potřeboval, no. Ty styky a pomoci třeba dejme tomu různým způsobem. Mě stála třeba ta Magdalena už 1 000 000 korun českých.
1: Proč ti lidé v takovém masovém měřítku tomu propadají?
0: Ta věc je podle mě úplně jasná, dejme tomu evidentní, že teďka jsem to napsal pro Univerzum křesťanské akademie pro ten časopis, článek, já nevím, jestli vyjde. O tom tak já tam říkám, že tato společnost totiž není normální, pokud je o lidskost. Její struktura je perverzní v tom smyslu, poněvadž duch tu nehraje primární roli. Když hraje materiální konzum a to, že celá reklama a celá výchova slibuje člověku, máš být šťastný a máš být zaopatřený, bolest neexistuje pro tebe, no tak oni se jenom podle toho řídí. Takhle, jakmile ti mladí lidi mají nějaké problémy, jako chodí už dneska matka, když má takzvaný hyperaktivní dítě, no tak dostává okamžitě tabletky, že tak oni jsou od dětství, už jsou vlastně krmeni různými psychofarmaky a takovými věcmi, no tak oni jsou na to víceméně zvyklí a na všechno jsou tabletky. No tak jsou tabletky pro štěstí, no tak když oni se cítí hezky, no tak si to všechno pro hezký zážitek a prožitek a nehovoří se o utrpení, o bolesti a o odpovědnosti za ostatní. Jakmile tohle z toho odpadá, no tak už jsme v té perverzní společnosti, která je společností, kdy se každý snaží co nejpříjemněji, co nejhezčí žít a oni jsou jenom děti, praví děti toho jako konzumenti drog.
1: Kdybyste se ocitnul v takové situaci faustovské volby, měnil byste, myslím, svůj život, životní cestu, životní příběh?
0: Vůbec ne. Já jsem nepřetržitě jak obdarováván Bohem, tak no, příležitosti a byl jsem vždycky právě, takže nestačím, jenom hlavní moje modlitba je latinsky, že jo, díky tobě Bože za všechno dobrodění, která vy prokazuješ nepřetržitě.
1: Jste křesťan, mluvíte jako křesťan, v čem vidíte, si uchováváte a vidíte naději?
0: Tak naděje je v tom, že samozřejmě vyrovnání sil dobra a zla, rození se nových věcí a umírání, to je otázka související dokonce s vesmírem, vesmírná a dimenzi, které jsou daleko širší a vedle kterých je ještě právě ta neuvěřitelná síla, kterou nazýváme Bůh, který je tajemství, tak věřím v tu rovnováhu, že když tohle to dal ten život do pohybu, že tak ten život, i když je spojen nepřetržitě, pokud jde o materiálno, se smrtí, takže tady dochází k určitému vyrovnávání, že a dojde jednou k té rovnováze, kterou my nemůžeme zachytit, poněvadž jinak, že to je moje teorie, kterou pořád hlásám, protože Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tak jakmile člověk Boha neuzná, stává se Bohem sám. Má v sobě tu touhu po absolutnu, po naprostý vládě, vys všechny vládce, Hitlera, Stalina a dělá ze všeho vlastně náboženství. Dělá ze svého života náboženství. To je, a že je to ta pravá víra. I když si říká, že je ateista nebo tak, tak on tomu věří, že tak, jak žije, tak to je správný způsob života. Že čili každý má svoji víru a každý se posazuje na ten trůn Boží, jakmile toho Boha neuznává. Já mám tu výhodu, takže to ve své víře potom nejsem tak plně zodpovědný i za všechny hříchy a nemusí mě taky ničit to zlo, který zažívám nebo který jsem zažil, i ty perverzity moderní společnosti, kterou pokládám za totálně perverzní, protože jednak ta společnost to musí jednou poznat a když ne tady, tak někde jinde ve vyrovnání, v konfrontaci s nějakou jinou realitou, která je právě jiného druhu, že? Než jenom ta materiální.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Série Kosatík. Rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
0: Poslouchejte celý příští týden po 1:30 na Českém rozhlase Plus.
3: Co jsou to nepřímé daně?
0: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
3: Nepřímá daň je povinná platba státu, kterou neodvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, ale plátce daně. Tím bývá nejčastěji podnikatel nebo obchodník. Poplatník zaplatí cenu zboží nebo služby včetně daně obchodníkovi, u kterého nakoupí, a obchodník následně tuto daň zaplatí státu. Daň už je tady při nákupu zahrnuta v ceně, proto se tyto daně často označují také termínem daň ze spotřeby, říká ekonom Michal Skořepa.
4: V Česku máme v podstatě tři typy nepřímých daní. Ta hlavní, co se týče objemu, zdaleka nejdůležitější je daň z přidané hodnoty. To je ta, kterou platíme samozřejmě v obchodě normálně, pokud si něco kupujeme. Potom daně spotřební, které jsou uvaleny na celou řadu konkrétních položek, ať už to jsou pohonné hmoty, tabákové výrobky, je tam daň z lihu, z piva, z vína, některé další. A potom daně energetické, o těch asi víme úplně nejmíň, nebo jako tušíme, že existují, všímáme si jich nejmíň. Ty se velice podobají těm spotřebním daním, akorát, že v tomhle případě není ta daň uvalená na neřest v podobě toho, že kouříme nebo že pijeme alkohol a podobně, ale na neřest v podobě toho, že produkujeme nebo nakupujeme si něco, co špiní přírodu, co produkuje skleníkové plyny, čili to jsou ty energetické nebo ekologické daně, ať už je to daň z elektřiny, ze zemního plynu nebo z pevných paliv.
3: Nepřímé daně mají pro stát některé nepopiratelné výhody.
4: Jednak je to menší vnímání voličem, říkám naschvál voličem, protože samozřejmě daně potom můžou hrát velkou roli u voleb. I ta technická stránka věci je důležitá, to znamená, že se to jednodušeji vypočítává a odvádí, protože daňové přiznání vlastně dělá jenom ten, kdo ty věci prodává, a ne ten spotřebitel. Další věc je, že u těch nepřímých daní je menší prostor pro podvody, což je pro stát samozřejmě taky výhodná záležitost. A jedna věc docela zajímavá a důležitá, pro některé z nás ovšem bych řekl budí trošku odpor, to je možnost paternalismu. Tím, jak nastavíme tyhle ty konkrétní daně, ať už je to alkohol, tabák, elektřina a podobně, tak tím vlastně my nepřímo regulujeme poptávku po těchto věcech a můžeme tak jako trestat vlastně ty z nás, kteří rádi kouří, rádi pí alkohol, tak čím výš nastavíme tuhle tu sazbu, tím více za to trestáme, tím více odpuzujeme od tohle chování, což pak může mít příznivé dopady třeba v oblasti zdravotních služeb a podobně.
3: Vysvětluje ekonom Michal Skořepa. Současně ale dodává, že na druhé straně jsou nepřímé daně částečně sociálně nespravedlivé, protože je platí všichni ve stejné výši bez ohledu na jejich majetek a výši příjmů.
4: Spotřeba u nízkopříjmových domácností hraje větší roli v jejich celkových výdajích, to je pravda, ale to se dá kompenzovat samozřejmě v jiných částech toho celkového daňového systému, buď s vhodným zdaněním toho, na co dávají více peněz právě ti výše příjmoví, což jsou řekněme investice obecně řečeno, nebo se to dá kompenzovat progresí u přímých daní, kde prostě víc peněz budeme brát od lidí, kteří mají vyšší ty příjmy.
3: Tyto možnosti nám jasně ukazují, že daňový systém je vždy zapotřebí nastavit a hodnotit jako celek. Nemá cenu řešit individuálně změny jednotlivých daní bez ohledu na jejich dopady. Daňový systém musí zkrátka vláda vymyslet a vyladit tak, aby jeho negativní dopady byly na společnost a firmy co nejmenší a aby v něm zbytečně nevznikaly nespravedlnosti.
5: Dobré ráno, bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Právě.
5: Ukrajina navrhla dočasné příměří během návštěvy dvou amerických vyjednavačů v Moskvě. Slovensko si předvolá ruského velvyslance kvůli útoku na sídlo ukrajinské tajné služby. A lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce podle policie o desetinu víc než loni. Zprávy a Martin Matějka. Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend, poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Mezi zeměmi navíc roste napětí kvůli ruskému útoku na budovu ukrajinské tajné služby SBU. Vězeňská služba zvládá pokrýt zájem vězňů o práci do 3 let, proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práce schopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami, další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Renýma Tejce za ANO hledá.
6: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor, a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
5: Lepší příprava na propuštění, včetně zaměstnávání nebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězeňství do roku 2035 a schválila ji na konci října 2025 už předchozí vláda Petra Fialy z ODS.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance, uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli více než 26 100 řidičů, a to je o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
7: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
8: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
7: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
9: V podstatě, pokud budete mít handsfree,

0: Teď nad ránem se od severu zatáhlo, přidal se déšť, ochladilo se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě na 18. A přes den čekáme zpočátku zataženou až oblačnou, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pátečního Interview plus Pavlíny Nečáskové.
1: Česko se chce stát evropským lídrem na poli umělé inteligence. Vláda podepsala deklaraci s dalšími 8 státy a hlásí se do unijní soutěže o vybudování velkého datového centra. AI Gigafactory by mohla vzniknout u Prahy na Zbraslavi. Jak velké máme šance na úspěch a nevstoupila Evropa do soutěže o rozvoj umělé inteligence příliš pozdě? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A naším dnešním hostem je vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Česko včera podepsalo takzvanou Pražskou deklaraci s dalšími 8 státy, zeměmi V4 a také Rumunskem, Slovinskem, Chorvatskem, Litvou a Lotyšskem. Co to prakticky znamená?
3: My jsme včera dosáhli toho, že jsme udělali první krok k tomu, abychom navázali skutečnou spolupráci s okolními zeměmi. Myslíme si totiž, že není potřeba, aby každá země se s AI si přicházela na vlastní řešení, ať už se to týká veřejné správy, zdravotnictví nebo spousty dalších oblastí. Je spousta takzvaného know-how, které si můžeme nazdílet, ale není to jenom o sdílení know-how, jak adoptovat AI. Jedním z klíčových prvků té deklarace je například i sdílení výpočtu. Početní kapacity. My se zapojujeme jako Česko do soutěže, do evropské soutěže o takzvané AI Gigafactories a právě včera jsme se s sousedními státy, respektive se státy v regionu střední a východní Evropy dohodli, že ať ta soutěž dopadne jakkoliv, tak dává smysl tato velká výpočetní centra sdílet mezi sebou. Není potřeba, aby každý stát v tomto regionu měl to super výpočetní centrum a naopak nám, pokud o něj soutěžíme, dává smysl, abychom měli vlastně podchycenou spolupráci s ostatními a tu naši výpočetní kapacitu mohli nasdílet. Takže to je jenom jedna z mnoha oblastí, které jsme včera diskutovali.
1: A to znamená, že kdyby Česko nevyhrálo v té soutěži, tak by přesto stavělo datová centra?
3: Včerejší diskuze byla spíš o tom, že jako region potřebujeme mít některá datová centra u nás a v případě, že Česko neuspěje a pokud neuspěje třeba nikdo ani z toho regionu, tak bychom se měli zamyslet, jak si je společně vybudovat pro potřeby vlád a státu a státních administrativ. Druhá věc je, že samozřejmě je to i biznisová záležitost, konec konců i celý ten projekt AI Gigafactory je většinově soukromá investice, za kterým musí být jasný business case a to k tomu se třeba dostaneme později. Takže ta diskuze byla o tom, pojďme sdílet a pracovat na tom, abychom si nazdíleli ty kapacity.
1: A znamená to, že nikdo z těch zúčastněných států, které jsem jmenovala, nemá ambici mít na své území svou AI faktory a všichni tak podporují ten záměr Česka?
3: Není to úplně tak. Já možná vysvětlím, jak se to má. V průběhu července byla vlastně ze strany Evropské unie vyhlášena soutěž. Ona je to de facto společná evropská veřejná zakázka. Teď se v rámci té soutěže musí hlásit soukromá konzorcia. Ale podmínkou, aby se mohl to soukromé konzorcium z jakékoliv země přihlásit, tak bylo, že má podporu ze strany vlády ten fakt, že vlastně, dejme tomu my jako vláda České republiky, jsme odsouhlasili, že chceme, aby byl projekt AI Gigafactory na našem území a podporujeme to nějakou částkou, která je oproti té celkové investici minoritní, ale do té soutěže se nemůže nikdo přihlásit, pokud nemá takovýhle souhlas té vlády. A z našeho regionu se vlastně ten souhlas vyjádřila česká vláda a také polská vláda. To znamená, máme dvě želízka v ohni, která spolu mohou soupeřit, ale nemusí. Teď je to na soukromých investorech, jestli se dohodnou a podají společný česko-polský projekt, což je věc, kterou my jako vláda podporujeme.
1: Zároveň preferujete spíše?
3: Podporujeme. Myslím si, že pokud se jedná o investici ve vyšších desítkách miliard korun, tak nemůžeme úplně diktovat, takže spíš bych řekl to slovo podporujeme a je na nich, jestli se jim podaří dohodnout se s tím polským protějškem. My bychom za to byli rádi, ale zároveň jsme včera podepsali memorandum o spolupráci s Polskem, separátně od té pražské deklarace. A tam jsme si řekli, ať už to dopadne jakkoliv, to znamená, pokud uspějí oba dva

0: projekt a bude mít AI gigafactory v Polsku i v Česku, tak dává smysl, aby spolu spolupracovali. Pokud uspěje jenom jedna země, tak zase dává nám smysl, abychom si to sdíleli, a pokud neuspěje ani jeden z nás, jak už jsem naznačoval, tak stejně se bude muset zamyslet, jakým způsobem takovou kapacitu vybudovat.
1: Jak jste říkal, tak Česko se přihlásilo do té evropské soutěže na výstavbu AI gigafactory. Pokud by uspělo, bylo by to i s podporou evropských peněz. Může právě ta pražská deklarace pomoci k tomu nějak?
0: Já si myslím, že ano, protože naším cílem, teď mluvím za Česko, bylo ukázat, že jsme středoevropským lídrem, že táhneme to, jakým způsobem se střední Evropa k umělé inteligenci staví, a zároveň jsme chtěli ukázat, že máme podchycenou tu síť okolních zemí. To znamená, že ta naše AI gigafactory nebude stát s proměnutím na zelené louce obrazně, ale že bude propojená na ostatní země, ať už na ostatní vlády, tak i na biznisy firmy z okolních zemí. Takže to je přesně jeden z těch důvodů, proč jsme celý včerejší summit, v rámci kterého ta deklarace byla podepsána, organizovali. A myslím si, že se to teda podařilo velmi dobře.
1: Když Evropská komise na jaře oznamovala ten záměr vyhlásit tu soutěž, tak informovala, že se o něj předběžně už přihlásilo 60 lokalit v 15 zemích. Jaké máme šance na úspěch?
0: Ono vlastně ta debata o tom, o těch AI gigafactories běžela už od loňského roku, takže první ty předběžné přihlášky, o kterých mluvíte, tak ty probíhaly vlastně v roce 2025. A je to právě tak, že se nehlásí do té soutěže ty státy, ale jsou tyhle předběžné přihlášky dávaly ty soukromé subjekty z jednotlivých zemí. Takže z těch větších zemí, jako je Francie nebo Německo, se právě přihlásilo více lokalit, respektive více subjektů, které by o ten projekt potenciálně měly zájem. S celkem 15 zemí. Teď víme, jak jsme na tom z pohledu podpory těch jednotlivých zemích, jak jsem o tom mluvil před chvilkou, a o 7 projektů AI Gigafactory má zájem 10 zemí. To znamená, že jenom čistě aritmeticky je vidět, že ta šance pro nás je značná, ale samozřejmě ten projekt musí být kvalitní sám o sobě. Není to jenom, že se za každou cenu musí rozdělit 7 AI Gigafactories, ale ten projekt musí splnit nějakou úroveň kvality, což je práce na toho soukromého investora. Tak jak to sledujeme v Česku, tak si myslím, že ty šance nejsou nezanedbatelné, protože ten soukromý investor, aspoň ten, který je známý, a to jsou České radiokomunikace, tak z toho, co vidíme, tak se tomu velmi intenzivně věnuje a myslím si, že to je na dobré cestě, ale nechtěl bych samozřejmě předbíhat.
1: No, podle více premiéra ministra průmyslu obchodu Karla Havlíčka by to měl být projekt zhruba za 100 miliard korun. Dominantní část by tedy zaplatili soukromé firmy, asi v tomto případě České radiokomunikace. To znamená, že jsou ochotny dát tady tu dominantní velkou částku.
0: Je to tak, je to přesně tak, jak jsem mluvil o tom.
1: A jsou to jenom České radiokomunikace.
0: Jsou to České radiokomunikace, ale je na nich, jak si složí to projektové konzorcium. Takže jak to ve výsledku dopadne, kdo další tam bude případně z dalších biznisů nebo firem v rámci Evropy, tak je zase na nich, ale oni jsou ten tahoun a ten lídr a jak si to konzorcium sestaví, je čistě na nich. Ta výše investice ze strany, z jejich strany není v tuhle chvíli, nemůže být známa, a to z toho důvodu, že nejsou známé jakoby ceny těch čipů, respektive víme, jaké jsou v tuhle chvíli, ale ne ve chvíli, kdy ten projekt bude odklepnutý, ale rozhodně se bavíme o vyšších desítkách, až možná přes 100 miliard korun v té konečné fázi. Ona Evropská unie vlastně rozdělila tu soutěž do dvou fází a ta první fáze je zhruba třetinová, bych řekl, oproti té celkové velikosti, a aby si posluchači udělali představu, kolik je ten závazek českého státu, tak je to aktuálně 100 milionů eur. To znamená, do té první fáze my jako Česko jsme připraveni a máme to odsouhlasené vládou dát 100 milionů eur a stejnou částku by poskytovala Evropská unie. A je to 100 milionů eur na dobu 5 let.
1: Takže to zaplatí stát.
0: To zaplatí to stát, a takže je to 500 milionů korun ročně a ten stát si nekupuje cihly, nekupuje si čipy, není to žádná dotace. Ten stát si v rámci veřejné zakázky kupuje výpočetní výkon pro svoji potřebu.
1: A už se ví, kde na to stát vezme v situaci, kdy se řeší druhý nejhorší schodek v historii země.
0: Tak ono se to netýká rozpočtu na rok 2027, to je jedna věc.
1: A 2028 už
0: 2028 ano, protože podmínkou je, že ten projekt se musí rozeběhnout, už jakoby fungovat od roku 2028. Tak my jsme tuhle debatu vedli intenzivně, ať už s vládním zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost, tak s panem vicepremiérem Havlíčkem, tak s panem premiérem, a ta základní shoda je na tom, že tyhle peníze si budou platit jednotlivé rezorty v rámci svých IT rozpočtů, které jsou v řádu miliard korun. Je to minimálně 20 miliard korun, co jde ročně do státního IT. A vzhledem k tomu, že jednotlivé úřady vlastně přechází na to, že začínají používat AI, tak ten provoz těch modelů si budou platit v rámci svých rozpočtů. Znamená, neměl by to být, nebude speciální rozpočet na AI Gigafactory.
1: Měl by se to pozbírat po všech rezortech.
0: Je to tak.
1: Hostem Interview Plus je vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Co si vlastně Česko od takového datového centra nebo AI Gigafactory slibuje? V čem to pomůže?
0: Já si myslím, že s tím, jak postupujeme v adopci umělé inteligence a s tím, co se děje celkově ve světě, tak nám právě a díky tomu jsme to schválili i na vládě, tak je jasné, že nějaké datové centrum pro AI musíme mít. V tuhle chvíli vlastně drtivá většina výpočetního výkonu je v USA. Konec konců v oblasti umělé inteligence jsme víceméně úplně závislí na USA, ať už se to týká čipů, ať už se to týká těch takzvaných velkých jazykových modelů, tak právě i těch poskytovatelů, těch velkých cloudových služeb, těch výpočetních center, které ty modely pak pohánějí. A právě to je snahou teď Evropy to zvrátit, respektive alespoň částečně dohnat tu stavbu těch AI gigatováren a i menších AI továren. A my jako stát, pokud chceme na AI fungovat a provozovat řadu služeb pro občany, ale nejenom pro občany, ale třeba i pro ozbrojené složky, pro policii, pro hasiče, pokud chceme používat AI ve zdravotnictví, jakože na tom intenzivně pracujeme, tak pracujeme s velmi citlivými daty a my ve spoustě případů potřebujeme, abychom měli absolutní kontrolu nad tím, na jakých modelech a na jakých výpočetních kapacitách se s těmi daty pracuje. Takže není to tak, že bychom 100% provozu státu v oblasti umělé inteligence potřebovali mít na svém území na vlastních modelech, ale je spousta příkladů, kde to potřeba je a právě proto potřebujeme to výpočetní centrum.
1: To znamená, že by se vytvářel nový jazykový model?
0: Je to jedna z možností, respektive počítáme s tím, že chceme dělat státní jazykový model, není to žádná přelomová věc. Řada okolních zemí už ho má, mimo jiné například Polsko, a zároveň není potřeba si to představit tak, že budeme budovat nový ChatGPT nebo jiné špičkové modely. Ty špičkové modely v tuhle chvíli se vyvíjí v Americe a nemyslím si, že v dohledné době budeme schopni v Evropě obecně je dohnat.
1: Ten francouzský model příliš úspěšný není.
0: Ještě nedávno byl v top 50 jazykových modelů na světě, ale poměrně nízko, ale je dobré si uvědomit, že ne pro všechny případy potřebujeme mít ty špičkové modely. Naopak pro zapojení umělé inteligence do procesu třeba i státní správy, tak leckdy stačí i míň výkonný model, který už je třeba dostupný zdarma, takzvané open source modely, a mimo jiné stát už některé open source modely používá. Takže právě tyto modely, anebo pokud si pak vyvineme nějaký sofistikovanější, ale zase nemusí to být, že ho budeme trénovat od začátku, že budeme investovat miliardy dolarů, tak jako se to děje v Americe, může to být řádově jiná částka, tak ty vlastní modely můžeme provozovat na vlastní infrastruktuře a budeme naprosto přesně vědět, co se kde děje. A bude to také těžší zmanipulovat, protože to je jedna z obav blízké budoucnosti, že je možné manipulovat ty jazykové modely, s kterými pracujeme, a my to vlastně ani nemůžeme poznat. A to v případě, že ty modely používá stát, je samozřejmě hrozně citlivá záležitost.
1: A je to tedy velký rozdíl, než by byla třeba taková AI Gigafactory v Rakousku a my bychom je s ní sdíleli, tak jako to plánují třeba ostatní státy s náma. Bude pořád přínosnější, když to bude v Česku? Předpokládám, že se neobáváme sdílení citlivých dat s evropskými státy.
0: Tak myslím si, že je řada takzvaných use caseů, které je lepší mít na vlastním území, ať už se to týká například armády nebo policie nebo i toho zdravotnictví, ale samozřejmě jinak platí, že důvěřujeme partnerům v Evropské unii, takže do jisté míry by nám třeba takové výpočetní centrum v Polsku nebo v Rakousku nebo jinde mohlo vyhovovat. Ale pak jsou tady ty měkké aspekty, které s tím souvisí. Už jsem tady několikrát zmínil, že jde o investici v řádu desítek miliard korun. Tak myslím, myslíme si, že je rozhodně lepší, když ta investice proběhne v Česku, než aby byla v sousedních zemích. Zároveň vidíme už teď už jenom to, že naše vláda schválila podporu toho projektu AI Gigafactory, že to přilákalo pozornost z celého světa. Ozývají se nám špičkové technologické firmy z USA, z Tajvanu, z Koreji, že se chtějí dozvědět víc a že případně na tom chtějí spolupracovat. Takže my tím...
1: A spolupracovali bychom? Nenavazovali bychom opět na tu závislost, kterou už máme s těmito státy, které jste vyjmenoval?
0: Ne, tak já myslím si, že je potřeba být sebevědomý a teď běží v Evropě ohromná debata o takzvané budování technologické suverenity evropské, s čím se dá naprosto souhlasit, ale to neznamená, že musíme automaticky přetrhat vazby na naše partnery v demokratických zemích západního světa. Takže myslím si, že ta spolupráce dává smysl i do budoucna.
1: Karel Havlíček mluví v této souvislosti často o posílení ekonomické výkonnosti a ekonomickém přínosu, ale zatím se ta návratnost investic do AI projektu po celém světě, zatím se na to spíše čeká. Ten přímý zisk přichází jen u minima případů, to se neobáváte?
0: Máte naprostou pravdu, samozřejmě, že to je riziko, nicméně není to vlastně nic nového, úplně stejný efekt byl s nástupem počítačů a dá se říct, že i internetu. Při nástupu počítačů v 80. u nás bohužel spíš v 90. letech, tak ten přínos pro ekonomiku, pro růst HDP, pro růst obratu nebo zisků firem byl vlastně jako velmi postupný a v těch prvních letech málo viditelný. Takže to je věc. Zároveň vidíme, že je velký problém měřit tu návratnost investic do AI. Řada těch věcí nemusí mít přímo finanční zisk a pokud se bavíme o AI ve službách státu, tak už vůbec nemůže to být spíš zrychlení některých procesů, zkvalitnění těch služeb, ale samozřejmě ideálně i to, že některé věci bude dělat méně úředníků, kteří se třeba můžou přesunout na jinou agendu, anebo ten stát může výhledově zeštíhlovat. Takže ano, je to téma, které potřeba mít v hlavě, ale zase bych nepanikařil.
1: No, průzkumy ukazují, že umělá inteligence se užívá v Česku poměrně hojně a staví nás to do popředí, pokud se nemýlím zároveň.
0: No. Jak se to vezme? Jedna věc je používání umělé inteligence pro osobní potřebu, ty ChatGPT a podobné nástroje. Tam si zlepšujeme osobní efektivitu, tam si myslím, že ta čísla jsou zhruba tak, jak říkáte, ale ta daleko náročnější disciplína je zakomponovat AI do procesu, ať už ve firmách, tak ve veřejné správě a tam bohužel jsme aktuálně, co se týká těch firm, tak jsme dlouhodobě pod průměrem Evropské unie.
1: K tomu jsem se právě chtěla dostat. Čím to je, že byla nedostatečná investice do infrastruktury?
0: Ne, tak já myslím, že AI ve spoustě oblastí vlastně ukazuje ty staré problémy a dluhy, které máme. Týká se to od vzdělávání, elektronizace, zdravotnictví, tak se to týká i těch našich firm, které dlouhodobě mají velký digitální dluh. Týká se to zejména malých a středních firm, takže pokud neběží digitálně až doteď, nemáte ty procesy zdigitalizované a nemáte je dobře nastavené, tak nemáte data a pak se vám těžko zapojuje AI, pokud nemáte digitální infrastrukturu a nemáte data, tak vám AI je s prominutím skoro k ničemu. Takže to je přesně to, proč v tuhle chvíli vlastně v těch firmách ta AI není zase tak zapojovaná.
1: A podobně na tom také státní správa?
0: Státní správa na tom je podobně jako ty firmy. Je to ovšem pro mě velká priorita, je to i priorita pro pana premiéra, takže se tomu intenzivně věnuju a myslím si, že by široká veřejnost byla velmi překvapená, co za zajímavé projekty už ve veřejné správě je. Ale je dobré zase oddělit, že si můžeme představit, že by bylo fajn, aby každý úředník dneska už pracuje s počítačem. To znamená, že by bylo fajn, aby každý úředník uměl používat umělou inteligenci přiměřeným způsobem pro to, aby zefektivnil svoji práci s dokumenty, s e-maily a tak dále. A ta druhá věc je pak naroubovat AI na ty procesy, respektive to není úplně správné vyjádření, protože není cílem roubovat technologie na ty procesy, ale zároveň se zamyslet, jestli ty procesy jsou dobře nastavené, ať už je to přímo jako služba občanům, vyřizování různých správních agent, anebo vnitrorezortní procesy, kde je ohromný prostor pro zlepšení samozřejmě a ta AI si může pomoct.
1: Posloucháte Interview Plus a naším hostem je vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena. AI Gigafactory by měla stát na rozhraní z Braslavy a Jíloviště, kde už tedy České radiokomunikace staví datové centrum. To se započalo už za předešlé vlády. Jak je dnes ta výstavba daleko?
0: Dovolím se trošku upřesnit, je to v Jílovišti, pan starosta Jíloviště je na to citlivý, ale máte pravdu, je to těsně za hranicemi Prahy, respektive z Braslavy. jak to běží aktuálně, tak co vím, ale je to záležitost českých radiokomunikací, tak vlastně probíhají zemní práce, což je teda mimochodem ohromná výhoda toho té české přihlášky, respektive toho projektu potenciálního českých radiokomunikací, že oni už vlastně staví datové centrum. Oni, ať už budou vybráni pro AI Gigafactory nebo nebudou, tak oni stejně to datové centrum, respektive to výpočetní AI centrum tam postaví. Jenom je otázka, v jaké velikosti. Takže budova se už měnit nebude a jenom tam v úvozovkách nakoupí víc čipů, které budou mít teda dohromady větší výkon. Takže zemní a stavební práce probíhají. My jsme jako vláda splnili ten svůj úkol v tom, že jsme schválili tu podporu a zároveň české radiokomunikace podle toho, jak to sledujeme, tak intenzivně pracují na té projektové přihlášce, kde musí přesvědčit hodnotitele, že ten jejich projekt dává smysl z mnoha různých důvodů, technologicky, ekonomicky, propojení právě na ten ekosystém nejenom v Česku, ale ve střední Evropě a potéžmo v celé Evropě a tak dále.
1: No pokud by Česko uspělo v té evropské soutěži, sám jste říkal, že by to centrum mělo začít fungovat už od roku 2028, je to vůbec možné za rok a půl?
0: Je to podmínka té veřejné zakázky, je tam termín 18 měsíců od podepsání smlouvy. Evropská komise předpokládá vyhodnocení těch nabídek v prvním čtvrtletí roku 2027, takže tím logicky spočítáním si dojdeme k tomu, že to musí proběhnout v roce 2028, ale jak jsem naznačil před chvílí, tak české radiokomunikace už staví, takže pak ta velká otázka, to nebude problém jenom pro ně, ale pro všechny evropské subjekty, bude si zajistit ty čipy, protože obecně v oblasti počítačového hardwareu je aktuálně na trhu velký problém s dodávkami, není dostatek těch jednotlivých komponent a s tím souvisí samozřejmě, že i ta cena je leckdy příliš vysoká, takže to uvidíme, jak to vůbec bude možné zajistit tento nákup.
1: A máme pro něco takového také dostatečné personální kapacity?
0: Tady bych řekl, že personální kapacity pro výstavbu toho datacentra tam vlastně za stolik lidí pracovat nebude. Není to klasická továrna, takže to se jedná spíš o desítky lidí a ty odborníky na to tady máme. Mimo jiné díky tomu, že už máme vlastně super počítač v Ostravě, kde se vyvíjí spousta softwaru, ale je tady řada soukromých provozovatelů, kteří jsou na tohle připraveni a my mimo jiné teda máme špičkové výzkumná pracoviště na AI. Takže o to, abychom dokázali takové centrum provozovat, úplně strach nemám. Spíše potřeba zajistit, abychom byli schopni využít tu výpočetní kapacitu.
1: No a pokud by to byl tedy nový jazykový model, tak tam je přece potřeba obrovského množství informací, dat, textů, které se do něj nalijí, když to řeknu tak laicky. Tak kde je chcete vzít? Bude třeba stát hlídat, aby se tam neobjevilo něco nežádoucího?
0: Tak je to jeden z těch důvodů, proč si právě vlastní jazykový model do budoucna natrénovat, protože si můžete lépe ohlídat, na čem se ten jazykový model trénuje, ale v prvním kroku si myslím, že potřeba si to představit jednodušeji, jak jsem naznačoval, existuje už spousta, celá řada kvalitních takzvaných open source modelů, které můžete vzít a vlastně si je dotrénovat takzvaně. Zároveň běží velký evropský projekt Open Euro LLM, který je financovaný Evropskou unií a který vede pan profesor Hajč z Univerzity Karlovy. Jsou tam desítky partnerů z celé Evropy a jejich cílem je vlastně připravit jazykové modely pro jednotlivé jazyky v rámci Evropské unie. Takže tam, kde si vzít nějaký počátek té technologie, tak je vlastně celá řada možností a v tím bychom chtěli začít.
1: No, Spojené státy se teď setkávají s odporem veřejnosti proti výstavbě datových center, především kvůli jejich energetické náročnosti. Něčeho takového se neobáváte?
0: Děkuju za tu otázku, já ji dostávám poměrně často. Je potřeba si uvědomit, že ty investice ve Spojených státech jsou v úplně jiných řádech než u nás. Takže my si stavíme alespoň jedno centrum, nebo chceme si postavit alespoň jedno centrum pro ty potřeby, které jsem tady vysvětloval. Ale to neznamená, že bude celá republika posetá datovými centry.
1: Ale přesto energeticky náročné, i to jedno centrum.
0: Ano, ale zase je to jako vlastně zanedbatelná náročnost pro celou energetickou soustavu. V tomhle ohledu bych to neviděl tak dramaticky. Ale samozřejmě, pokud by se nám začaly rozrůstat tato výpočetní centra jako houby po dešti, tak pak je to větší problém. Ale jedno centrum určitě problém nepředstavuje.
1: No už při vzniku toho projektu počítá se třeba s nějakou úsporností spotřeby? Je to něco, co třeba bude i Evropská komise posuzovat?
0: Tak ono je to záležitost právě toho business modelu. Samozřejmě čím úspornější centrum, tím míň stojí na provoz a tím lepší cena pro zákazníky. Ale vlastně je to jako se vším v umělé inteligenci. Všechno se hrozně rapidně vyvíjí. Ty nejnovější čipy jsou o dost méně energeticky náročné než před rokem. To znamená, že celková jako energetická náročnost té gigafaktory se jenom za dobu přípravu té soutěže zmenšila zhruba 3x. A berte mě trošku s rezervou, ale jenom tím ukazuju, že to všechno nakonec může být ještě jinak.
1: No, vy jste sám říkal, že Evropská unie nebo Evropa sama o sobě se snaží o větší technologickou nezávislost, ale zároveň přiznáváte, že některé komponenty asi třeba jinak než bez Spojených států mít nemůžeme. Jsou to ty čipy, ale je to řada dalších. To znamená, že ta absolutní nezávislost je nereálná.
0: Je v tuhle chvíli nereálná, ale zároveň bychom na to neměli rezignovat. Vidíme, co dělá Čína. Nedávno americká administrativa ještě za prezidenta Bidena vlastně uvalila embargo na vývoz čipů, mimo jiné do Číny a zároveň rozřadila země do několika kategorií. My jsme spadli do druhé kategorie a měli jsme vlastně také omezený vývoz těch špičkových čipů. A Čína udělala to, že začala ve velkém investovat do vývoje vlastních čipů. Tohle je něco, co Evropa taky chce dělat, ale je v tom pomalá, ale je potřeba, abychom mysleli dlouhodobě. Ne, že v tuhle chvíli nemáme špičkové modely, nemáme čipy, ale nemůžeme mít dlouhodobě závislí. Myslím si, že v oblasti energetiky nás tahle závislost dohnala a je to to, co se aktuálně řeší od války na Ukrajině až po krizi okolo Iránu.
1: To znamená, že by si jednoho dne Evropa vyráběla své vlastní čipy?
0: Myslím si, že by to bylo ideální.
1: Hostem Interview Plus byl dnes vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena. Děkujeme za váš čas.
0: Já děkuji za pozvání ještě jednou a pěkný den.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Dobré ráno, bylo 6:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce více než 26 tisíc řidičů a přibližně o desetinu víc než za stejné období v loni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Nepozornost navíc může mít vážné následky. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee by měl dnes navštívit okupovanou vesnici na západním břehu Jordánu. Žijí tam tisíce Američanů palestinského původu. Jeho návštěvě předcházel i nárůst útoků židovských osadníků na palestinský majetek. Huckabee, který zrovna nepatří mezi kritiky Izraele, už dřív varoval, že osadníkům by za tyto údery mohly hrozit americké sankce. Některé obchodní řetězce zavádí na pokladnách nebo na váhách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné to, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny. Jihokorejský ministr zahraničí Cho Hyun navštíví po ničivých povodních Nepál. Měl by se setkat se svým protějškem Sisirem Kanalem. Jižní Korea stále pohřešuje 9 svých občanů, kteří v Nepálu pracovali na výstavbě vodní elektrárny. Cho Hyun se chce také setkat s jejich příbuznými. Seoul zároveň přislíbil humanitární pomoc ve výši $1 milionu prostřednictvím mezinárodních organizací. Ničivá povodňová vlna se prohnala Nepálem a Tibetem minulou středu a má už přes 1300 potvrzených obětí. Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu a k tomu by jim mělo pomoct rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů i pracovních míst během výkonu trestu. Věznicím ale chybí podporující personál, jako jsou psychologové, vychovatelé, adiktologové a sociální pracovníci. 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, což je o 20% bodů víc než loni. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, o 13% bodů méně než loni. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj. Dopravu v centru Prahy omezí dnes odpoledne a večer běžecký závod a většina komplikací v osobní i hromadné dopravě bude trvat nejdéle od 4 odpoledne do 10 hodin večer. Omezení se týká prostoru přibližně vymezeného stanicemi metra Malostranská, Můstek a Invalidovna. a desítky tisíc lidí se dnes sjeli do Bělehradu, kde bude vzpomínková akce na generála bosenských Srbů Radka Mladiče. Ten si v nizozemském Hágu odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil v Bosně v 90. letech. Podle srbských médií bude pohřbený v pondělí s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Tělo Mladiče přepravil do Srbska vládní speciál. Na letišti byl vedle blízkých také ministr spravedlnosti. Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat a nejvyšší sobotní teploty 19 až 26 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza pátečních názorů a argumentů.
4: Kompetenční spor mezi prezidentem a vládou u ústavního soudu pokračuje. Jak bude pokračovat debata o snížení schodku státního rozpočtu mezi vládními stranami? Italská rekordmanka Meloniová. A proč je důležitá debata o výši minimální mzdy? I to jsou témata dnešních, tedy pátečních názorů a argumentů. Provede vás jimi Patricie Polanská.
2: Názory a argumenty.
4: Ústavní soudce Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v případě kompetenční žaloby prezidenta republiky ve sporu s vládou. Konkrétně jde o případ účasti prezidenta na summitech NATO. Podle rozhodnutí pléna ústavního soudu z tohoto týdne není důvod k vyloučení soudce Šámala kvůli jeho údajné podjatosti, jak požadovala vláda. Jak mimo jiné konstatuje ústavní soud, v žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak co toto rozhodnutí znamená pro celý spor o ústavní pravomoci, protože ústavní soud také potvrdil, že řízení zůstává v režimu přednostního projednávání. Můžeme se dočkat rychlého verdiktu?
5: Bylo potvrzeno to, co se očekávalo, tedy že soudce Pavel Šámal nebyl podjatý a že vláda, aspoň ministr spravedlnosti Tejc to přiznává, ani úplně nedoufala v to, že by s touto stížností uspěla. Znamená to, že soud bude nadále posuzovat, jak je to s pravomocí prezidenta republiky zastupovat stát navenek. Jde tam o to, nakolik prezident v oblasti zahraniční politiky je autonomní osobou a nakolik musí přece jenom spolupracovat s vládou, protože je všeobecně uznáno, že vláda formuje zahraniční politiku a nyní jde o to nalézt nějakou rovnováhu mezi tím, aby prezident skutečně nebyl omezován v tom, že když se hodlá zúčastnit nějakých významných akcí, jako je summit NATO, tak by se jich účastnit měla, vláda by mu v tom neměla bránit a zároveň je potřeba také zohlednit to, že skutečně vláda vybavuje prezidenta nějakým mandátem a on by se tím mandátem měl řídit, měl by reprezentovat Českou republiku v tom slova smyslu, že by měl prezentovat tu zahraniční politiku, kterou představuje a schvaluje vláda. Takže uvidíme, k jakému závěru nakonec ústavní soud dospěje. To, že zde máme nějaké předběžné opatření, které vyvolalo vlnu emocí a způsobilo právě i tu žalobu na podjatost soudce Šámala, tak to ještě neznamená, že to předběžné opatření už rozhodlo definitivně o tom, že prezident republiky a nejenom současný, ale i ti budoucí dostanou od ústavního soudu jakýsi biankošek a že si z pohledu zahraniční politiky budou moci dělat, co chtějí. Zároveň je docela úsměvné, když tedy se hovoří o určitých vztazích, které byly napjaté mezi vládou a Hradem, že by k jejich uklidnění přispělo to, kdyby prezident republiky tu žalobu stáhl, ale k tomu nemá žádný důvod, protože k té žalobě vedlo to, že ten spor o to, jakým způsobem má tedy reprezentovat prezident republiky zemi navenek, nebyl vyřešen na úrovni vlády Hradu nějakou dohodou, naopak to zůstalo v docela ostrém sporu a proto je užitečné, aby tedy se k tomu nějakým způsobem ústavní soud vyjádřil, aby přijal nějaký rozsudek a pak bude velmi zajímavé číst to odůvodnění a co v něm bude a uvidíme také, nakolik se soudci ústavního soudu shodnou.
4: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
5: Naslyšenou.
4: Poté, co ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO oznámila plánovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok ve výši 389 miliard korun, tváří se obě menší vládní strany překvapeně, že jde o částku výrazně vyšší, než by odpovídalo jejich představám, a chtějí škrtat, prý výrazně. Téma pro komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
6: Média mluví o doposud největším rozporu uvnitř koalice, což je ale zavádějící, protože od vzniku této vlády ještě prakticky žádný nenastal. A někteří oslovení experti jsou dokonce ochotni představit si, že by navrženou podobu státního rozpočtu na příští rok, o níž jde, nemuseli menší koaliční strany podpořit. K čemuž třeba dodat, že vedení SPD ničím takovým nevyhrožuje, to jen někteří členové poslaneckého klubu. Za to motoristé sobě jsou v tomto směru o kousek dál, i když o ultimátu, buď se plánovaný schodek 389 miliard viditelně sníží, nebo rozpočet naše hlasy nedostane, také mluvit nelze. A takovému slovu se zdaleka vinul i předseda Macinka po čtvrtečním rokování nad rozpočtem s premiérem a ministryní financí. Nicméně na snížení deficitu trvá a nemůže podle něho jít jen o příslovečné kosmetické úpravy představující pár miliard, nýbrž jejich desítky, dosažené asi kombinací škrtů v různých kapitolách. A i když motoristický předseda rozpočtového výboru sněmovny Pikora hlásá, že je ochoten škrtat úplně všude, Macinka nemluví o rezortech, které strana obhospodařuje, zahraničí, životního prostředí, kultury a konečně sportu. Do takzvaně vlastního masa řezat nechce, ale na hájemství koaličních partnerů by šel se sekerou, tedy zdravotnictví, školství, spadající pod ANO, i dopravy, patřící formálně SPD. Následně před kamerami vystupující ministryně Schillerová sice v dohodu věří, ale podle všeho si ji představuje právě v oněch kosmetických rozměrech několika miliard. Andrej Babiš pak zatím nepřipouští ani to. A když už nemůže vládnout sám, pak konkrétně o zákonu roku, jak se rozpočtovému říká, bude vyjednávat nepochybně tvrdě. S vědomím, že obě menší strany rozhodně chtějí zůstat ve vládě, na níž se přece už nikdy také podílet nemusí. Však Macinka tvrdí, že mu jde hlavně o rozpočtové šetření v letech 28 a 29. K němuž je ale nutno nejprve přijmout některé legislativní změny. Takže nepřímo říká, tentokrát se s tím jakž tak smíříme, ale v budoucnu to bude úplně jinak. A v duchu předvolebních motoristických proklamací připomíná záměr veřejné finance uzdravovat. Jenomže nějaké snižování deficitu v nejbližších letech si erudovaní ekonomové představit nedovedou. Maximálně, že dluh zůstane na stejné výši, ale jeho hodnotu bude postupně snižovat inflace. Nicméně motoristy dopředu nepodceňujme, možná dosáhnou v příštích týdnech, vláda by měla návrh rozpočtu schválit 21. září, o něco víc, než to v téhle chvíli vyhlíží. I tak ovšem půjde o ohromný deficitní převis, nahony vzdálený motoristickým slibům uhlídání Babiše.
4: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Italská premiérka Giorgia Meloniová a její kabinet se právě stali nejdéle sloužící poválečnou vládou, tedy od roku 1946, což je na italské poměry neobvyklý výkon. S čím Meloniová uspěla a co jí naopak v budoucnu může mrzet, o tom je následující příspěvek Roberta Šustra z deníku Právo.
7: Dlouhé roky platilo, že Itálie je symbolem politické nestability. Životnost vlád se počítala na dny. Nejkratší v roce 1972 pod vedením Giulia Andreottiho vydržela pouhých 10 dní. Na opačném konci škály dosud držel rekord Silvio Berlusconi. Mezi lety 2001 až 2005 byla jeho celkově druhá vláda u moci bez přestávky 1412 dní. V těchto dnech danou metu překonala současná premiérka Giorgia Meloniová, která má navíc až do příštích voleb ještě celý rok před sebou, takže pravděpodobně ještě přidá pár desítek dní navíc. Kdo by to byl do ní v roce 2022 řekl, když její postfašistická strana Bratři Itálie vyhrála parlamentní volby? Vládě Giorgie Meloniové byla předpovídána krátká životnost. Jednak kvůli tomu, že ona sama předtím neměla výraznější zkušenosti s vládnutím. Byla sice krátkou dobu ministryní pro mládež, avšak politika v Itálii byla dlouhou dobu hlavně o schopnostech zákulisních jednání a také byla výlučnou doménou mužů. Právě na to možná zpočátku spoléhali její dva partneři, bývalý pravicově radikální ministr vnitra Matteo Salvini a někdejší premiér Silvio Berlusconi. Pravděpodobně si totiž mysleli, že časem převezmou kontrolu nad vládou oni. Jenomže premiérka si do toho nenechala mluvit. Navíc stářím poznamenaný Berlusconi necelý rok od vzniku koalice umřel. Salvini zase dostal jako vicepremiér a ministr dopravy obří úkol v podobě obnovy dopravní infrastruktury a realizace prestižních projektů, jako třeba mostu přes Mesinskou úžinu. Meloneová tak mohla v klidu vládnout, avšak se svými klíčovými projekty narazila. V institucionální rovině chtěla zavést přímou volbu premiéra a zajistit mu do budoucna stabilní vládnutí tím, že by jeho straně zaručila většinový bonus v parlamentu. Zdá se ale, že se jí to nepodaří, jak ukázal nedávný neúspěch při schvalování nového volebního zákona. I v řadách její vlastní koalice, hlavně u Salviniho Ligy, panují obavy, že by to mohlo Meloneovu příliš posílit a Ligu naopak vytlačit na okraj. Už teď zatápí straně nové uskupení bývalého italského generála Roberta Vanacciho. Vanacci je otevřeně proruský a mimo jiné také homofobní. Především ale nastavuje nejenom Salvinimu, ale i Meloneové zrcadlo, jak moc se během vládnutí odchýlili od původního pravicového kurzu. U premiérky je to obzvlášť zjevné, pokud si uvědomíme, jak dnes vystupuje konstruktivně v Bruselu a že celkem bezvýhradně podporuje Ukrajinu, která se brání ruské vojenské agresi. V kruzích takzvané pravověrné radikální pravice, nejenom v Itálii, ale i v Evropě, proto dokonce zavedli pojem melonizace. Jde o synonymum pro přílišné přizpůsobování se zavedeným pořádkům, namísto toho, aby se premiérka snažila o jejich radikální proměnu. Zdůrazňování konzervativních hodnot nebo silnější příklon k vlastenectví, což premiérka a její ministři pravidelně činí, jsou z pohledu zastánců čisté pravicové nauky málo. K dalším neúspěchům premiérky Meloneové patří i justiční reforma, která měla urychlit rozhodování soudů. Avšak tady narazila na odpor veřejnosti, která to zamítla v referendu. Přitom se ale ukázalo, že premiérka dokáže citlivě reagovat na nálady ve společnosti. Když totiž analýzy, které byly učiněny po plebiscitu, ukázaly, že mnozí Italové dali najevo nespokojenost i s tím, jak moc se jejich premiérka přátelí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, došlo krátce poté k téměř epické roztržce mezi Meloneovou a šéfem Bílého domu. Co si naopak může premiérka přičíst k dobru, je na italské poměry relativně silný hospodářský růst. Za ten vděčí země pravděpodobně také miliardám z unijního fondu obnovy, který měl po koronavirové pandemii pomoct nastartovat ekonomiky členských států. Itálie i díky tomu vykazuje kontinuální pokles nezaměstnanosti, a to hlavně u mladých lidí, což byl ještě před ani ne tak dlouhou dobou jeden z hlavních problémů země. Giorgia Meloneová zatím dominuje italskou politiku a pokud se nestane nic neočekávaného, půjde do příštích voleb jako favoritka. Tím spíš, že nemá mezi levicovou opozicí jasného konkurenta a je vůbec otázkou, zda se mohou demokraté a hnutí pěti hvězd dohodnout na společném postupu. A to bude s Vanaccim, zda bude konkurentem nejenom Lize, ale i pro stranu současné premiérky, to se teprve ukáže.
4: Tolik Robert Schuster.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jakou roli hraje v české ekonomice minimální mzda a zaručuje alespoň v základu slušný život? Nad tím se zamýšlí v následujícím příspěvku politoložka Kateřina Smejkalová, která působí ve Friedrich Ebert Stiftung.
8: Poslední srpnový týden se tripartita shodla na nové výši minimální mzdy pro následující rok, jež se má ze současných 22 400 korun zvednout na 24 900. Již podruhé se přitom vyjednávání státu, odborů a zaměstnavatelů o minimálce pohybuje po dlouhodobě vytyčené trajektory. Evropská směrnice o přiměřených minimálních mzdách nám před časem uložila stanovit si plán, jak se v dohledné době dostat alespoň nad hranici relativní chudoby. Ta se dle mezinárodně uznávané definice nachází na 50% mzdy průměrné či 60% té mediánové. Z tripartitní domluvy ohledně příštích dvou let je zřejmé, že prozatím bude náš nejnižší možný výdělek nadále znamenat chudobu navzdory práci. Oběma hranicím totiž zůstáváme vzdálení. Nad to patříme k několika málo zemím v Evropě, které se jim ani doopravdy přibližovat nehodlají. Naším cílem je pouhých 47% průměru do roku 2029. Významně ambicioznější je přitom jak Polsko, mířící na 55% průměru, tak Slovensko s dokonce 60%. Platí zároveň, že tato relativní srovnání mohou být zavádějící, proto dává smysl hledět i na paritu kupní síly, tedy to, kolik si toho lze při zohlednění různých hladin cen zemzdy dovolit. Zde jsme byli tento rok v Evropě sedmí od konce, přičemž i v takovém Polsku si toho nejméně placení zaměstnanci mohli koupit o polovinu více než u nás. Životní standard lidí s minimálkou v západoevropských zemích, jako je Německo, Holandsko nebo Francie, pak oproti nám zůstává zhruba dvojnásobný. Nástroj kupní síly a její mezinárodní srovnávání je však stále poněkud abstraktní. A tak i zmíněná evropská směrnice členským státům ukládá zabývat se také tím, zda minimální mzdy v jednotlivých zemích dostačují k běžnému životu. A právě tímto prizmatem selháváme v Česku pravděpodobně nejednoznačněji. Symptomatické zároveň je, že se v podstatě nikdo neobtěžuje se k němu v debatách o minimálce jakkoliv vztahovat. Není ani třeba nic složitě propočítávat, aby bylo každému, kdo chodí nakupovat běžné věci a služby a něco platí za bydlení, zřejmé, že s částkou kolem 20 000 čistého v podstatě nelze v současném Česku fungovat, natož alespoň trochu důstojně. Mluvíme přitom o lidech, kteří tráví 40 hodin týdně prací. Ta sice nemusí být nějak zvlášť kvalifikovaná, to však, jak víme, nutně nekoresponduje s její důležitostí. Tak či tak společenskou smlouvu o tom, že každý má něčím přispět, tito lidé plní. Měli bychom tak po politicích a zaměstnavatelích žádat, aby se přesně k tomu, zda a jak se dá s minimálním mzdy vyžít, vyjadřovali. Přijetí automatického mechanismu jejího zvyšování tomu paradoxně spíš uškodilo. Ne, že by se předtím vedla nějaká široká debata o tom, co je za suchými čísly za lidské osudy. Nicméně o ním navázáním na průměr, jako by se teď debata smrskla jenom na ta čísla. Zároveň by měla téma minimálky vzít za své i širší veřejnost. Je to jeden z mála přímých nástrojů, který má stát v rámci mzdové politiky k dispozici a jejím zvyšováním pokaždé dochází i k tlaku na všechny další mzdy v celém spektru. Je to však vždy i dobrá příležitost k celospolečenské debatě o hodnotě práce, důstojném životě, spravedlivém rozdělení vyprodukovaného blahobytu nebo našem ekonomickém modelu. Chceme-li se totiž pohnout pryč od montoven, pak jedním z nástrojů je právě i citelný tlak na mzdy tak, aby se některé činnosti zkrátka u nás už nevyplácelo vůbec provozovat. Vzhledem k takto zásadnímu významu minimální mzdy není divu, že jinde bývá tempo jejího zvyšování centrálním předvolebním tématem a v rámci vyjednávání o něm se konají masové demonstrace. Kontrast k tomu, jak u nás obvykle jen bez větší pozornosti a kontextu prošumí, nemůže být větší. Další možnost změnit to bude touhle dobou za rok.
4: Politoložka Kateřina Smejkalová. Leninovu kuchařku vystřídala Putinova uklízečka. Takový titulek dal svému pravidelnému vhledu do ruského světa Alexandr Mitrofanov, komentátor serveru Novinky.cz.
9: V jedné ze škol v ruském Kaliningradu uklízečka pohrozila učitelce angličtiny Valérii Kuzněcovové, že na ní pošle ruské vojáky, kteří vraždí Ukrajince ve válce. Použila samozřejmě jediný povolený výraz speciální vojenská operace. Důvodem byla vlajka Velké Británie, kterou vyučující pověsila ve třídě jako učební pomůcku. Informoval o tom ruský web Говорит не Москва. Uklízečka Irina nechala učitelce vzkaz s výhruškou. Vážená, na poprvé to nechápete? Mohu přivést veterány SVO. Ti vám srozumitelně vysvětlí, jaká má být učební pomůcka. Valérie Kuzněcová uvedla, že to není první konflikt s Irinou. Minule uklízečka stejným způsobem sundala ve třídě nejen vlajku Velké Británie, ale i Kanady, Austrálie a Spojených států amerických. Svůj čin tehdy vysvětlila tím, že je matkou veterána SVO a že děti se budou učit jen pod ruskou vlajkou. Po rozhovoru s ředitelkou školy uklízečka vlajky vrátila. Učitelka angličtiny se je ale už znovu pověsit netroufla. V komentářích ve veřejném prostoru většina uživatelů Valérii Kuzněcovovou podpořila. Doporučovali jí pověsit portrét setkání Vladimíra Putina s britskou královnou Alžbětou II. Někteří také navrhli připomenout uklízečce pracovní náplň, do níž úprava výzdoby třídy nepatří. U mě ve třídě visí vlajky USA, Kanady, Austrálie a Velké Británie. Uklízečka Irina by mě zastřelila. Jsou tam ještě plakáty Paříže, New Yorku a Londýne. Napsala bych na ně trestní oznámení na policii, že tady zneužívá SVO, ať si to vyřídí. Píši v komentářích. Jsou tam i ohlasy jiného vyznění, jako například tento. U sebe v bytě si věřte, co chcete. Tohle je vlajka jiné země. Její symbol. Kdybyste pověsila vlajku své země a pod ní Britsko, ještě by se to dalo pochopit. Tohle je státní instituce. Proč dávat takovou prioritu? Jinak je počet hodin angličtiny v novém školním roce rapidně snížen pokynem z centra. Angličtina jako jazyk nepřátelských zemí rozhodně není upřednostněna. Mnohem větší prostor dává ruský stát čínštině. Právě učiteli čínštiny z Belgorodské oblasti nedávno vyprávěl Putin, co bylo příčinou útoku Ruska na Ukrajinu. Podle Putina je život jen potravní řetězec, v němž se jeden musí snažit sežrat níže postaveném. Ruské školy 1. září zaplnili ruští zabijáci z ukrajinské fronty, kteří měli tlumočit žákům, co je správně ruské. Vynikl jeden zabiják, který byl následně hojně citován. 1. září 2026 na slavnosti nástupu v liceu číslo 11 v Krasnojarsku účastník SVO Alexander Klaus, volací jméno Asket, dětem sdělil. Jak řekl jeden politik, aby celý svět mluvil rusky, studujte konstrukci samopalu Kalašnikov. Citoval nacionalistu Vladimíra Žirinovského, ten už je po smrti. Za jeho života však byla Žirinovského LDSR hojně volena občany chabého vzdělání. Je pověstná Leninova vysněná kuchařka, která by řídila stát. Za Putina vystřídila kuchařku uklízečka.
4: Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz. A na závěr připomínka pomalu končícího léta. Jak taky může dopadnout taková rozlučka? To je téma páteční glosy spisovatelky a rockerky Evy Turnové.
10: Kamarád z vesnice mě pozval na večírek konaný na rozloučenou s létem. Přijedou i kluci s kytarama a doufaj, že se s nima zahraješ. A co hrajou? Tremský písničky, Stánky a tak. Jenomže já jsem zvyklá na poetiku Verniše, Klímy, Heidi, na čem bychom se tak asi mohli shodnout, říkám kamarádce. No, to tak maximálně na Krylovi, řekla Silva. Den před akcí jsem si pro jistotu projela Askalonu, kryté vozy a jako eso v rukávu, tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli. Písničky, které by mohly fungovat jako průsečík mezi undergroundovou a tramskou scénou. Dorazili jsme na párty k večeřům, hostitel nám hned nalil. Tak hele, tohle je Franta, který už se těší na vaše společné hraní. Tyjo, já asi spíš rád nebudu, bolí mě prst, špitla jsem. No, ale já jsem ti přines překvápko, na to se hraje samo, řekl Franta a vytáhl miniaturní basu s nylonovými strunami, která nebyla skoro slyšet. Pak se pár hodin popíjelo, následovala bojovka v tmavém lese s hádáním zvuků zvířat. Zvuků bylo 100. Já uhodla kachnu, Silva jezevce. Když jsme se vrátili, bylo jasné, že hudební produkce je na spadnutí. Osvětlená garáž, dvojité mochito a pouhý jeden bod za kachnu způsobilo, že jsem neměla vůbec chuť zkoumat své nekomfortní zóny. Víš co, nepůjdem, řekla jsem Silvě. Ty nechceš hrát? Tak mám za sebou 5 festivalů. No a? No to je jako kdyby měla kadeřnice volno a ty s namejdam přinesla hlavu a nůžky a řekla jí stříhej. OK, chápu. Pomalu jsme se vyplížili směrem k zadním vratům pozemku. Kam jdete? Zahlaholil hostitel. Vomrknout koně. Bacha na ohradník, je pod proudem. A pak hned zpátky šup do garáže ke strojům. Vydali jsme se uličkou mezi ohradníkem a plotem pozemku. Dělej, zavírej vrátka, sykla jsem na Silvu. Proč? No, aby nás kryl plot. Ze začátku byla ulička asi metr široká, jenže po pár metrech se začala zužovat a my jsme hned slízli několik elektrických šlupek. Nakonec jsme došli až k Silvině pozemku a přelezli její plot. Jenže, abychom se dostali do domu, museli jsme ještě přes stodolu, kterou Silva před odchodem zamkla. To znamenalo přelézt dvě zítky. První šla celkem lehce, u druhé jsem škobrtla a spadla do sudu s vodou. Konečně jsme se dostali do domu, Silva otevřela pivo. No, u večeřu má je lepší, ale sama si to chtěla. Já vím, je to blbý takhle utíct. V tu chvíli pípla SMSka, tak kde pak jste? Hele, Evo, můžeme se tam vrátit. Dáme si tam jednu Plzeň a zase půjdem. Dobře ví, že nás nenechají. No bože, tak si zahraješ country. Pustím ti schválně nedělní ráno od Bobka. A ty se na to naladíš. Silva pustila písničku. Ježíš, to je hrozný, řekla jsem. Tak víš co, půjdem za vrata a poslechnem si, co hrajou. Vyšli jsme před dům večeřů, odkud se ozývalo tklivé. Oh, darling, darling, stand by me. Co to je, zeptala jsem se. Elvis, tak co? Já nevím, asi na to házíme bobek.
4: A glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny autory se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
2: Osobnost Plus.
11: Po bleskové povodni v Nepálu zemřely stovky lidí. Další téměř 4 000 úřady pohřešují. Záchranným týmům komplikuje práci obtížně přístupný terén i bažiny vzniklé záplavovou vlnou. Dalo se v Nepálu podobné neštěstí čekat a mohl by u podobné katastrofy pomoct nízkonákladový systém včasného varování, který v Nepálu testoval host Osobnosti Plus, geofyzik Václav Kuna?
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
12: Sedm hodin, sobota, 5. září, začíná Ranní Plus. Hezký víkend vám přeje Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
12: Tady je naše nabídka pro příští minuty vysílání Plusu, co nás bude zajímat. Německo řeší opakované případy sabotáží. Na koho cílí, kdo za nimi stojí a co víme o zatím posledním případu? V pravidelném přehledu politických událostí se vrátíme k jednání o rozpočtu na rok 2027, ale taky ke koaličním debatám o podpoře v nezaměstnanosti. A na některé účty v aplikaci Signál útočí internetoví podvodníci, varuje předtím Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadů stojí aktéři napojení na Rusko. O co přesně jde? O zprávy Ranního Plusu se v sobotu ráno stará Martin Matějka.
3: Cestu vyslanců amerického prezidenta do Moskvy neohrozí ukrajinské letecké údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že v zájmu klidného průběhu rozhovoru Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruskými představiteli zajistí ozbrojené síly Ukrajiny normální fungování ruského vzdušného prostoru. Od Ruska očekává stejný postoj v neděli, kdy se mají vyjednavači vydat do Kyjeva.
13: Volodymyr Zelenský uvedl, že Ukrajina postupuje pouze v zájmu vyjednavačů a ne Ruska. Z ukrajinského území se kvůli jednání nepovedou žádné letecké údery. To samé čeká od Moskvy, že zajistí klid ve vzdušném prostoru Ukrajiny, aby se mohla odehrát i kyjevská část rozhovorů. Rusko podniká denní i noční nálety na Ukrajinu už 9 dnů. V polovině týdne ale také Ukrajina upozornila letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že vzdušný prostor nad Ruskem už není bezpečný. I Ukrajina vysílá nad Rusko ve válečném stavu své drony a ty mohou znamenat pro civilní letadla nezamýšlené ohrožení. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu, 3 lidé zemřeli, dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hizballah.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Meziročně o desetinu víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
14: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takové to přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
3: Za 3 sekundy podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede více než 40 metrů. V Česku pracuje přes 60% práce schopných vězňů, zájem by jich mělo víc, vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic.
15: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat, takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
16: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
17: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné, už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
16: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové zejména odborníci.
18: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
16: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého.

0: A frontman skupiny Queen se proslavil hity jako Don't Stop Me Now, We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
1: Freddie Mercury se narodil v roce 1946 na Zanzibaru jako Farouk Bulsara. Proslavil se především svým nezaměnitelným hlasem, předkusem, výraznými kostýmy a obrovskou energií na pódiu. Mezi legendární okamžiky patří také vystoupení skupiny Queen na koncertu Live Aid v roce 1985, kdy hudebníci pomáhali získat peníze na pomoc lidem zasaženým hladomorem v Etiopii. Freddie Mercury zemřel v roce 1991 ve věku 45 let, a to na komplikace spojené s nemocí AIDS. Život zpěváka a skladatele připomene v několika pořadech také stanice Český rozhlas Dvojka. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Dnes čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně, později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26, na horách většinou kolem 14, na Šumavě 17 stupňů. V noci pak čekáme jasno až polojasno, ochladí se na 12 až 7 stupňů, v údolích místy až na 5 a na horách naměří a kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
3: V sobotu 5. září 6,5 minuty po 7 ráno. Vítejte. Německo bylo v uplynulém týdnu svědkem hned několika útoků a sabotáží. Ty na evropský stát zamířily v době, kdy Berlín výrazně ochladil vztahy s Moskvou kvůli srpnovým dronovým útokům na letiště v Lipsku. Za nedávnými sabotážemi elektrických rozvoden, které vyřadily z provozu několik elektrárenských bloků, ale podle německých úřadů stojí klimatický aktivista. No a víc už nám teď v Ranním plusu poví Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Dobré jitro.
4: Dobré ráno.
3: Matěj, kdo přesně tedy podle policie za těmi sabotážemi stál?
4: Bezpečnostní složky označily jako podezřelého 48-letého muže ze západního Gevelsbergu. Podle nich se k odpovědnosti za sabotáže přihlásil ve dvou dopisech. Popsal to tak taky německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
5: Bezpečnostní orgány i média mají nyní k dispozici dva dopisy s přiznáním od jedné osoby. Jeden z dopisů obsahuje velmi přesné technické podrobnosti o použité konstrukci a materiálech. Jsou tak podobné, že musíme předpokládat, že autor tohoto dopisu má s těmito činy možná něco společného. V současné době považujeme tyto dopisy za autentické.
4: Podezřelý muž má navíc taky velmi podobné písmo tomu písmu v dopisech. Aktuálně po něm pátrá policie. Ta už nedávno prohledala taky jeho byt nebo auto, které policisti našli nedaleko povrchového dolu u Hambašského lesa. To je shodou okolností háj, který musel před několika lety ustoupit rozšiřování hnědouhelného dolu. O poslední zbytky toho už tak dost vykáceného lesa v letech 2018 a 2019 bojovali právě klimatičtí aktivisté. Ministr vnitra Alexander Dobrindt ty nedávné útoky na několika místech v Německu označil za projev klimatického extremismu.
3: No a na jaké objekty ty útoky cílily? Už to padlo tedy, že byly spojené s energetickou infrastrukturou.
4: Přesně tak, šlo konkrétně o elektrické rozvodny. Sabotáž na ně zacílila v úterý. První z nich to byla rozvodna poblíž hnědouhelné elektrárny Jenschwalde v Braniborsku. Na místě se pak našly po domácku vyrobené výbušniny, připomínající silvestrovské rakety. Další útok potom zamířil na rozvodnu u Bergheimu, nedaleko Kolína nad Rýnem. Tam zase policisté našli odpalovací zařízení a pyrotechniku.
3: No ale pokud se nemýlím, tak to nejsou jediné zprávy o chystaných sabotážích na německou energetiku.
4: Je to tak, deník Bild včera, bylo to přesně v době tiskové konference o vývoji případu, informoval o nálezu dalších výbušných zařízeních. Pyrotechnika měla ležet konkrétně v Sasku u dvou rozvoden v Lužickém hnědouhelném revíru u hranic s Braniborskem. Policie to detailněji nekomentovala, uvedla jen, že zasahuje nedaleko od východoněmeckého Zhořelce.
3: Matěj Kolář ze zahraniční redakce přinesl podrobnosti o turbulentním dění v Německu. Matěj, díky.
4: Já děkuju, naslyšenou.
3: Teď nás v Ranním plusu zajímá domácí politika v 7 hodin a 10 minut. Máme pro vás připravený souhrn hlavních politických událostí uplynulého týdne. Tentokrát především o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Týden v politice shrnuje Vojtěch Tomášek.
6: V pondělí ráno ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přišla na jednání vlády, aby ostatním ministrům představila svůj návrh státního rozpočtu. Krátce na to oznamuje, že schodek se příští rok zvýší na 389 miliard korun.
7: Hlavními prioritami rozpočtu, jak jsme avizovali, jsou prorůstové investice, které meziročně z národních zdrojů narůstají o rekordních 47,7 miliardy koruny a celkově tak dosáhnou bezprecedentních 290 miliard korun.
6: Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Opozice navržený schodek ostře zkritizovala. V době ekonomického růstu považuje prohlubování deficitu za neobhajitelné.
8: Schodek 389 miliard korun překračuje i ty nejčernější předpovědi a představy. Ani během povodní v České republice, ani během jiných přírodních katastrof jsme nikdy neměli takto vysoký deficit.
6: Kritizuje místopředseda poslanecké sněmovny Jan Skopeček z ODS. Nebyla to ale jen opozice, pro koho byl navržený schodek nepříjemným překvapením. Ke kritice se přidali i koaliční Motoristé a SPD, požadují snížení deficitu. Vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka s dalšími členy Motoristů o tom ve čtvrtek jednal s premiérem a s ministryní financí. Přišli s návrhy, jak schodek snížit.
9: Určitě se týkají ty naše návrhy zdravotnictví, energií, týkají se vůbec provozu státu, nákupu různých služeb a tak dále. Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
6: K žádné konečné dohodě se zatím ANO s Motoristy nedobralo. Podle ministryně financí Aleny Schillerové hnutí ANO je reálné schodek snížit spíš o jednotky miliard. Jednání o rozpočtu budou pokračovat v pondělí večer na koaliční radě. Rozpor v koalici vyvolal tento týden taky další návrh. SPD se postavilo proti možnému snížení podpory v nezaměstnanosti. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO by podpora v prvních dvou měsících měla klesnout z 80% výdělku na 65%. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD je to trestání pracujících.
10: Výplata podpory v nezaměstnanosti se netýká nepracujících nebo nepřizpůsobivých lidí. To je podpora v nezaměstnanosti pro lidi, kteří poctivě pracovali. Často se jedná o matky třeba s malými dětmi nebo o starší lidi třeba 52+, nebo 55+, kteří si samozřejmě obtížněji hledají zaměstnání.
6: Podle ministerstva práce a sociálních věcí je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřeba. Rezort by tím ušetřil zhruba 5 miliard korun. Taky tímto tématem se v pondělí bude zabývat koaliční rada. V pátek se podruhé sešla sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Její členové po jednání oznámili, že vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout spis. Podle komise mu vadí, že se jedná o živou kauzu. Vyšetřovací skupina se proto obrátí s žádostí na soudy. Znovu se pak sejde v polovině září. A ještě jedna zpráva. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti přitom byly makety zbraní, pyrotechniky nebo odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
11: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
6: Ministr Macinka tvrdí, že šlo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Za minutu bude 7:45, posloucháte sobotní Ranní plus a taky krátké zprávy. Desítky tisíc lidí se podle srbských úřadů sejdou v Bělehradu, aby se rozloučili s nedávno zesnulým generálem bosenských Srbů Ratkem Mladičem. Ten strávil posledních 15 let života ve vězení v nizozemském Hágu. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii mu uložil doživotí za páchání genocidy. Detailně to probereme v Ranním plusu chvíli po 8 hodině. A do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce více než 26 tisíc řidičů, přibližně o desetinu víc než za stejné období loni. Taky o tom budeme v Ranním plusu podrobně mluvit po půl osmé. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval uživatele komunikační aplikace Signál před podvodníky, kteří se snaží nabourat do účtů na této platformě pro posílání šifrovaných zpráv. Podle úřadu jde především o útočníky napojené na Rusko. Ti cílí hlavně na politiky, úředníky a bezpečnostní experty, ale obětí se podle varování může stát každý. Téma jsme rozebrali v našem večerním vysílání, kam jsme pozvali Petra Seiferta, vedoucího vzdělávání z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Moderátor Tomáš Pancíř se ho nejdřív zeptal, jakým způsobem útočníci postupují, jak se snaží získat přístup do aplikace Signál.
12: Podvodníci využívají sociálního inženýrství, konkrétně se jedná o cílený phishing, který je cílený na konkrétní osoby. Útočníci, pokud znají telefonní číslo té cílové osoby a vědí, že používá aplikaci Signál, tak ji pošlou škodlivou zprávu. A my evidujeme dvě varianty. První varianta zprávy je legitimní sdělení IT nebo bezpečnostní podpory společnosti Signál s požadavkem na absolvování ověřovacího postupu, kdy je v jeho průběhu nutné zadat PIN kód. A druhou variantou je zaslání škodlivého kódu, který může vypadat jako pozvánka do skupiny, kde se využívá QR kód. V obou případech jde útočníkům o zadání PINu, případně jiných přihlašovacích nebo obnovovacích údajů k Signálu a cílem je dosáhnout propojení zařízení útočníka s účtem cílové osoby. Ale nicméně těch možností je trošičku více, variant je více a tak já každému doporučuji, aby se s nimi seznámil v tom našem situačním reportu, který jsme zveřejnili.
13: Vy jste zveřejnili detaily, ale kdybychom teď v jednoduchosti měli říci těm, kteří užívají tu aplikaci, co mají nebo nemají dělat, jaká je obrana?
12: Tak obrana je primárně v tom, že nemají věřit všemu, co jim přijde zvenku. Jinými slovy, oni by si měli zajistit té aplikaci Signál určitou, řekněme, vyšší míru soukromí, měli by si projet veškeré svoje nastavení, měli by se podívat, komu umožňují, aby viděli jejich číslo, měli by si uvědomit, s kým si píšou, co jim přišlo za zprávu, ale primárně by si měli uvědomit, že společnost Signál, stejně třeba jako například banky a tak dál, nikdy svoje zákazníky nežádají o věci, jako je PIN, přihlašovací údaje a tak dál. A obzvlášť pokud dostanou zprávu od někoho zvenku, to se může vydávat třeba za někoho jiného, při dostanou zprávu od někoho, s kým ještě nikdy nekomunikovali, je to nová záležitost, tak by měly být velmi ostražití.
13: Jak je u nás vlastně aplikace Signál populární? Máte představu, kolik lidí ji využívá?
12: My z titulu, řekněme, výkonu naší činnosti nejsme oprávněni sledovat tyto počty, k tomu nemáme zákonné zmocnění, takže tím přehledem nedisponujeme. Nicméně samozřejmě také vzhledem k citlivosti této věci ani Signál nezveřejňuje statistiky a přehledy. Dostupná data, která k tomu jsou pouze data o stahování celosvětově nebo data z různých zdrojů, ale to je veřejně dohledatelná informace.
13: Právě přes aplikaci Signál si domlouval ministr zahraničí onen rozhovor, který se od včerejška řeší v našich médiích. Máte představu, jak je tahle platforma využívána právě ze strany českých politiků?
12: Nemáme představu, my toto nesledujeme. My obecně, a tak jak to uvádíme samozřejmě v tom situačním reportu, tak to je obecně známá, řekněme, skutečnost, vzhledem tomu, že Signál je velmi spolehlivá aplikace komunikační, takže na ní komunikuje velké množství politiků, příslušníků bezpečnostních složek, úředníků a ostatních zájmových osob. A to samozřejmě způsobuje, že je o tuto aplikaci zájem ze strany různých aktérů.
13: Opravdu je Signál tak bezpečný pro uživatele?
12: Signál je námi hodnocen, ostatně my jsme k tomu vydali v průběhu roku 2026 analýzu, která hodnotí komunikační aplikace a my hodnotíme nebo říkáme, že při vhodném nastavení soukromí a odpovědném uživatelském chování ve vztahu k phishingu se jedná o jednu z nejbezpečnějších aplikací. A v té naší analýze jsme ji hodnotili tedy velmi vysoko. My jsme, když jsme tu analýzu zveřejnili, tak jsme zveřejnili, že se jedná o open source řešení s end-to-end šifrováním, takže v tomto směru je to auditovatelné a samozřejmě i bezpečné. Data se ukládána lokálně v zařízení uživatele, jsou šifrována na úrovni aplikace, takže velmi bezpečně. Je omezeno množství metadat, který má přístup provozovatel a zatím není znám jediný incident spojený s prolomením aplikace. Jako jedinou slabinu jsme vyhodnotili požadování osobních údajů pro registraci, což je třeba telefonní číslo, což je právě ten bod, který je poměrně, řekněme, může být problematický, pokud samozřejmě číslo dané osoby je známé, tak může být použito k phishingovému útoku a společnost Signal jako taková reaguje na hrozby na svých stránkách, komunikuje s komunitou o veřejných hrozbách a o jejich mitigaci. A já bych ještě k tomu řekl, že je velmi důležité zdůraznit, že ty útoky, o kterých se bavíme, využívají primárně metody sociálního inženýrství k klamání uživatelů, aby oni sami obešli vlastní bezpečnost a vpustili si útočníky do svých účtů a zařízení.
13: Ještě stručně můžete říci, kolik útoků, o kterých mluvíme, na Signál evidujete v Česku?
12: NÚKIB jako takový eviduje pouze několik málo případů nebo incidentů tohoto typu, protože my máme samozřejmě z zákona dáno, co můžeme a co nemůžeme. Statistiku počtu útoků na uživatele mimo náš zákonný rámec tedy nemáme, ale obecně platí, že zaznamenáváme rostoucí trend, který koresponduje s vývojem zahraničí.
13: A proto tedy varujete, rozumím tomu.
3: S Petrem Seifertem z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost mluvil moderátor Tomáš Pancíř. Posloucháte Ranní plus, 7 hodin, téměř 21 minut. Restrukturalizace německé společnosti Volkswagen by neměla výrazně ohrozit české dodavatele. Shodli se na tom oslovení zástupci sektoru, reagují tím na čtvrteční rozhodnutí dozorčí rady koncernu. Ta schválila plán budoucnosti firmy do roku 2030. Jeho cílem je posílit efektivitu a konkurenceschopnost druhé největší automobilky na světě. Ta se v poslední době potýká třeba s vysokými náklady, čínskou konkurencí anebo americkými cly.
14: Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 000 pracovních míst. Do budoucna chce taky vyrábět v Evropě ročně o 500 000 aut méně než dosud. To se nejspíš dotkne těch se spalovacími motory, popisuje ekonomický analytik serveru Seznam zprávy Václav Jabůrek.
15: Malé vozy typu Škoda Fabia nebo Seat Ibiza, tak ty pravděpodobně po této generaci skončí, protože zkrátka není perspektivní je vyrábět v nějakých větších objemech. Jednak nejsou zákazníci, kteří by si je opravdu kupovali ve velkém, ale zároveň na nich koncern nevydělá tolik, jako třeba na vozech třídy SUV.
14: O plánovaném zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Cvikově, Hanovru a Neckarsulmu koncern zatím definitivně nerozhodl. Bude jim totiž ještě hledat nové využití. Podle Václava Jabůrka to ale nebude jednoduché.
15: U některých se spekuluje o tom, že by v nich mohly vznikat modely Volkswagenu, které byly vyvinuté v Číně pro čínský trh a mohly by jít do Evropy. To by se mohlo týkat Cvikova, ale u těch dalších se to využití bude hledat opravdu složitě.
14: Dozorčí rada plán restrukturalizace schválila jednomyslně a překvapivě s ním nakonec souhlasili i zástupci odborů a spolkové země Dolní Sasko. Pomohlo tomu právě třeba hledání nového využití pro ohrožené továrny, říká šéfredaktor serveru Autovík.cz Vladimír Rybecký.
16: Ale řekl bych, tam jsou ještě důležité další okolnosti a to, že když se mluví o těch 50 tisících dalších uvolněných nebo zrušených pracovních míst, tak je tam jednoznačně zdůrazněno, že se bude jednat i o součást managementu.
14: Němečtí politici i analytici plán spíš oceňují a akcie automobilky na frankfurtské burze v reakci na jeho oznámení rostly. Do koncernu Volkswagen patří i mladoboleslavská Škoda Auto. Ta včera zopakovala, že se jí restrukturalizační plán přímo netýká. Důvody vysvětluje Vladimír Rybec.
16: Ta opatření, která se dnes budou muset dělat ve vedení koncernu, tak ta opatření už vlastně ve Škodě Auto udělali do značné míry v dřívější době a některá opatření, to znamená i omezení počtu lidí v představenstvu, tak ta už byla zveřejněna před delší dobou.
14: I když by změny neměly český dodavatelský sektor výrazně ohrozit, dopady podle analytiků budou záležet na rušení konkrétních modelů. Třeba Kvído Štěpánek z nástrojářské firmy Izolit Bravo řekl, že dopady pro ně nejspíš nebudou příznivé. Firmě ale podle něj pomůže, že dodává primárně Škodě Auto.
17: Škodovka si stojí dobře, výhledy jsou optimistické, takže z tohoto úhlu pohledu si myslíme, že by to na nás nemělo dopadnout tak silně.
14: Volkswagen po celém světě zaměstnává asi 660 tisíc lidí, z toho 280 tisíc v Německu. Do koncernu kromě Škody Auto patří i automobilky Seat, Porsche nebo Audi. David Šalek, Český rozhlas.
3: V Ranním plusu se teď vracíme zpátky do Česka. Rychlejší a pohodlnější nákup, to si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh třeba ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
18: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
19: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
20: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
19: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
20: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu a pojďme na to ovoce, zelenina zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
19: Teď už mu napovídáme, tak, protože ano, jedno ano. Z jablek má na sobě samolepku.
20: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
21: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
20: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
19: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s porkem. Jak jste s tím spokojili?
22: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
21: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
23: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
21: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
24: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
21: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Za chvíli na Plusu nabídneme další zprávy o 7:30. Ještě předtím připomeneme jedno výročí. Dnes by se dožil 80 let zpěvák Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen patřil se svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem mezi největší zpěváky rockové hudby. Jeho nedožité 80. si připomenou v Londýně i ve švýcarském Montré, kde zpěvák na sklonku života často pobýval. Letos na podzim uplyne 35 let od Mercuryho smrti.
25: Slavný zpěvák se narodil jako Farouk Bulsara. Jméno si změnil v roce 1970, kdy se stal členem skupiny Queen, které propůjčil svůj nezaměnitelný hlas. Pro ně také napsal hity jako We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
26: Náš vzestup byl velmi rychlý. Rozjelo se to poté, co jsme vydali Bohemian Rhapsody. Pak se věci začaly hýbat tak, že jsme ani nestíhali. Měli jsme velké štěstí. Byli jsme ve správný čas na správném místě.
25: Vrcholem skupiny Queen i Mercuryho kariéry bylo vystoupení na charitativním Live Aid v roce 85, které bývá označováno jako nejlepší koncert v historii rockové hudby.
27: Vždycky byl rocková hvězda. Už od počátku se choval sebevědomně, protože měl kolem sebe zvláštní auru. Pod povrchem ale skrýval obrovskou nejistotu a plachost. Ty ho provázely až do konce.
25: Vzpomínal kytarista skupiny Queen Brian May. K Mercuryho stylu patřily extravagantní kostýmy, večírky i boj s médií.
26: Miluji svoji práci, ale nesnáším mluvit s lidmi, jako jste vy. Ale protože jsi poslední novinář, se kterým mluvím, dostaneš ten nejlepší rozhovor, zlato.
25: V Freddie Mercury zemřel v listopadu roku 1991 na zápal plic, který zkomplikovalo onemocnění AIDS. Krátce před smrtí prohlásil, že žít do 70 by byla nuda. Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Co chystáme po zprávách? Mobilní telefon se nesmí v Česku při řízení auta používat už od roku 2002, ale ani za 24 let se to řidiči neodnaučili. Naopak, počet přibývá těch, kteří manipulují s mobilem během jízdy. Budeme o tom mluvit už za chvíli. Tady je Ranní plus. V 7:30 slovo má Martin Matějka.
18: Český rozhlas plus.
0: Ruský útok v ukrajinském městě Kamianské nepřežili 4 lidé, informuje o tom agentura Ukrinform s odvoláním na šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Alexandra Hanžu. 5 lidí úder zranil. Ukrajina se už 4,5 roku brání rozsáhlé ruské agresi. Obě strany pokračují ve vzájemných úderech pomocí raket a dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nicméně navrhl příměří na dobu očekávané víkendové návštěvy amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur, to je téměř 25 miliard korun, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata a podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná. Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance, uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. Případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce evidují policisté rok od roku víc. Za letošek už tohoto přestupku dopustilo více než 26 000 řidičů. Vedoucí BESIPu Tomáš Neřold proto varuje, že situace na silnici se někdy vyvíjí velmi rychle a nepozornost může být fatální. Téma rozebereme v sobotním Ranním plusu hned po zprávách. České věznice chtějí lépe připravovat vězně na návrat do společnosti a podpořit jejich pracovní návyky. A v současnosti je zaměstnaných přes 60% práce schopných lidí za mřížemi. Zájem mají i další vězeňská služba, ale zatím nedokáže nabídnout víc pracovních příležitostí. Do 3 let mají proto přímo v areálech věznic vyrůst 2 až 3 výrobní haly. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to třeba společností Albert, Kaufland a Globus, ve kterém teď umělá inteligence pomáhá na váhách a ovoce a zeleniny. A podle prodejců může technologie pomoct vybrat správné zboží a díky tomu i zrychlit nakupování a ušetřit práci obsluhujícímu personálu. Dnes odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku lidé připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a Spojených státech. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letounů i se skoky parašutistů. A v Česku dnes začíná kampaň Aktivní září. Letos se koná po čtvrté a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé ke sportu. Zapojit se můžou také celé organizace a pracovní kolektivy. Součástí Aktivního září jsou i náborové akce, které mají za cíl udržet lidi u pohybových aktivit dlouhodobě. Dnes čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a teploty až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
18: Posloucháte Ranní plus.
3: 3,5 minuty po 7:30 přejeme dobré ráno z plusu. Mobil za volant nepatří, to by měl vědět a dodržovat každý řidič. Policejní statistiky ale ukazují něco jiného. Jenom letos do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 případů, kdy lidé při řízení telefonovali s mobilem v ruce. Je to téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Počet přestupků ale rostl i dlouhodobě. Nepozornost za volantem může mít přitom podle BESIPu fatální fatální následky. A z detaily je ve studiu Ranního plusu Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
3: Zmiňovali jsme tedy, že lidé mobil při jízdě používají stále častěji.
1: Ano, je to tak. V letech 2017 a 2018 policisté evidovali asi 25 tisíc takových přestupků ročně. Ale loni už jich bylo 34 tisíc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
1: Ani přísnější sankce, ale podle policejních statistik ke snížení počtu přestupků nevedou. Zadržení mobilu při řízení teď řidič může podle Křížové dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě, nebo ve správním řízení to dokonce může být 10 tisíc korun.
3: No a je něco, co s mobilem řidiči dělat za jízdy můžou? Co když ho používají třeba kvůli navigaci?
1: Tak mobil můžou řidiči používat jako navigaci, ale jen v případě, že ho mají uchycený v držáku. A nesmí u toho do mobilu koukat moc dlouho, jinak by situaci policista mohl vyhodnotit jako nevěnování se řízení. Ani samotné telefonování, ale přestupek není, říká zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
4: Nicméně, jak zákon hovoří, řidič nesmí držet v ruce telefon nebo jiné obdobné zařízení. V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
1: Řidič se u toho ale vždy musí plně věnovat řízení, stejně jako u nastavování navigace. Jako používání mobilu při jízdě se navíc počítají i některé situace, při kterých řidič s autem stojí, například při zastavení na semaforu, v koloně nebo před železničním přejezdem. I tyto situace tak můžou pro řidiče znamenat body nebo pokutu.
3: No a připomeňme ještě prosím, jaký vliv má používání telefonu na jízdu.
1: Řidič při sledování displeje mobilu ztrácí kontakt s tím, co se děje v provozu. Jen za 3 vteřiny ujede auto 50-kilometrovou rychlostí víc než 40 metrů. A třeba v rychlosti 100 kilometrů v hodině to je pak i přes 80 metrů, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřot.
5: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
1: Lidé navíc mobily za volantem používají i přesto, že o pravidle i nebezpečí vědí, říká dopravní psycholog z pražské nemocnice Na Homolce Martin Kořán.
7: To jsou lidé, kteří se domnívají, že jsou nepostradatelní a že každá vteřina, kdy budou bez spojení, takže prostě pro ně znamená ztrátu buď prestiže, nebo peněz, nebo vlivu, nebo pozornosti partnerů či dalších důležitých vlivových osob.
1: No a v praxi se Kořan s přestupkem nejčastěji setkává u řidičů kamionů, kteří si na mobilu krátí dlouhé cesty. Nejlépe naopak jsou na tom podle něj seniori.
3: Bez mobilu v ruce byla ve studiu Plusu Anna Millerová z domácí redakce. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
3: No a je tu další téma, i když u řízení na Plusu zůstáváme. Přísnější pravidla pro řidiče taxislužby v Česku se přiblížilo. Dotknout se má hlavně zahraničních šoférů. Pozměňovací návrhy vládního zákona o provozu na pozemních komunikacích půjdou brzy v dolní komoře parlamentu do třetího čtení. Upravují třeba pravidla, kdo může v zemi vykonávat profesi taxikáře a co všechno musí před obdržením koncese splnit. Co to bude znamenat pro služby typu Uber nebo Bolt? V Ranním Plusu už vítám Pavla Greinera, dopravního experta, školitele řidičů, majitele autoškoly King a taky někdejšího předsedu Asociace zkušebních komisařů autoškol. Přeju dobré ráno.
8: Já vám taky přeju všem dobré ráno.
3: Pane Greinere, jak by vlastně ta navrhovaná úprava poslanců hnutí ANO vlastně vypadala v praxi? Co všechno by se změnilo a na koho by ty změny nejvíc dopadly?
8: Přiznám se, přímo tu navrhovanou úpravu neznám, neměl jsem nikdy u sebe, ale naprosto souhlasím s jakýmkoliv úpravama, pokud by se mělo týkat, aby se opět vrátilo zpátky to, že jsme tady museli dodržovat nějaký pravidla a když neudělal koncept taxikáře, tak musel vykonat hodně, hodně přísné zkoušky. Bez toho to prostě nešlo. Pak se to hrozně zvolnilo, hlavně v době covidu a přibylo tady spoustu i zahraničních vlastně taxikářů, kteří třeba neznají vůbec pravidla silničního provozu a nikdy ani samozřejmě český jazyk.
3: Kdyby Kdybychom to měli tedy rozvést, jak byly přísné ty testy a ty znalosti, o kterých jste před chvilkou mluvil, to, co museli prostě řidiči splňovat v té době, o které jste hovořil?
8: Nejenom vlastně i ty takový ty místní znalosti té cesty, kudy pojedou, jak se kam jde, jak se kudy dostaneme, ale taky tam musí být i ty pravidla silničního provozu a taky i ten český jazyk. Protože sám si dokážu představit, že já s mým českým jazykem, když pojedu do Německa, kdy neumím vůbec německy, tam najednou začnu dělat taxikáře. Vůbec. A to, že dokážeme všichni i laická veřejnost jet na dovolenou přes Rakousko a Německo, neznamená, že tam dokážeme dodržovat jejich pravidla. Protože sám v autoškole vnímám i to, že když tam přijdou cizinci, tak oni spoustu věcí se dokážou naučit, ale pak si představme, že půjdou k nějaký značce i s tím taxíkem, kde bude spoustu informací, dodatková tabulka a oni na to nedokážou reagovat.
3: Jasně, čili nebavíme se o těch značkách, které jsou jen symbolické, řekněme, ale jde o ten text, ano, a o ten jazyk. Rozumím tomu správně.
8: A pochopit taky ty pravidla silničního provozu, protože kolega, když jedete se zahraničními řidiči jakýkoliv tady ty přepravní společnosti, tak kolikrát máte strach, protože neznají a neví.
3: Abychom si udělali nějaký podrobný obrázek a máte-li do toho vhled, jak vlastně funguje tedy to nabírání řidičů pro taxislužby typu Uber, Bolt a tak podobně? Jak je možné, že je mezi nimi tolik cizinců a proč jim Češi vlastně nedokáží tedy konkurovat?
8: No, protože dneska vlastně nemáte vůbec žádný zkoušky, nemáte nic. Já v době covidu sám, abych si přivydělal, tak jsem si požádal o koncesi taxislužby a dostal jsem kartičku během jedné vteřiny takzvaně. Nic jsem proto nemusel dělat, vůbec nic, opravdu nic. Nikdo nechtěl po mně nic.
3: Oponenti těch pozměňovacích návrhů argumentují tím, že by jsme se vlastně, že bychom se mohli vrátit do 90. let a takovou tou hrozbou té taxikářské mafie. V čem bylo to období před nástupem služeb typu Uber nebo Bolt problematické?
8: Já s tím naprosto nesouhlasím. A naopak, to, že zpřísníme ty podmínky, se nevrácíme do nějaké mafiánské prostě doby, ale ba naopak, prospěje to k všemu, protože to, co se dneska odehrává na silnicích, je hrozný. Já naprosto souhlasím, ať se ty podmínky prostě zpřísní a opravdu ty devadesátky nebudou.
3: V Česku je podle všeho asi 15 000 řidičů taxislužeb, dřív to bylo násobně méně. Jak je možné, že jich je teď tolik a většina tedy, pokud jsem správně pátral, tak připadá na Prahu? Dá se vlastně za současné situace, řekněme, slušně uživit?
8: No, určitě ano, protože dneska ty lidi to dělají takzvaně pod těma podprahovýma cenama a oni čím déle jezdí, tak tím více si potom přivydělají, protože to samozřejmě ten mizerný plat takzvaně, takže oni jsou nuceni jezdit takzvaně non-stop. Oni ani nemusí taxikáři dodržovat jakékoliv bezpečnostní přestávky, tak jako mají třeba kamionáci a vy opravdu nevíte, komu sedáte do auta a je to kolikrát nebezpečný. Ten člověk s váma může usnout, protože on třeba přes den rozváží nějaký potraviny a potom v noci si ještě přivydělá jako taxikář. A ty podmínky nejsou nějak striktně nastaveny a vy nevíte, komu fakt potom jdete do toho auta, zdali s váma třeba někde neusne, protože on jezdí non-stop. Proto se uživí takzvaně, ale na úkor toho jejich času.
3: A to by mohla tedy ta navrhovaná úprava poslanců jak si změnit? Byly by nějaké třeba rozsáhlejší kontroly odpočinku a tak dále?
8: Tohle bych tam dal nejvíce, aby prostě byly i doby odpočinku pro ty lidi, protože nejsme roboti, jsme lidi a musíme odpočívat, i když jedeme třeba z dovolený. A tohle si neuvědomuje nikdo. A opravdu my pak nevíme, komu se dáme do auta a jak ten člověk dlouho sedí v tom autě a jak dlouho řídí přece. A je to náš lidský život.
3: Pavel Greiner, dopravní expert, školitel řidičů a majitel autoškoly King, s námi byl v Ranním plusu. Díky moc za vaši analýzu a přeju hezký den.
8: Já vám taky přeju hezký den a buďte na sebe opatrní.
3: V 7 hodin a 43 minuty posloucháte Ranní plus a co zajímavého přinášejí dnešní zahraniční média. Projdeme je s Lukášem Pastejříkem ze zahraniční redakce. Přeju dobré jítro.
6: Hezké ráno. Valné shromáždění Organizace spojených národů v pátek odhlasovalo změnu mapy světa. Mapa, kterou máme dnes, bude nahrazena novou a ta bude přesněji zachycovat rozlohu Afriky. Informuje o tom zpravodajský server televize BBC. Hlasování OSN není závazné, ale povede ke změnám na mapách používaných institucemi po celém světě.
3: Rezoluci Opravte mapu předložilo Togo s podporou členů Africké unie a byla přijata s podporou 164 států. Spojené státy byly jedinou zemí, která hlasovala proti. 6 se zdrželo. Před hlasováním togský ministr zahraničí Robert Doucet sdělil agentuře Reuters, že spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou.
26: Mercatorova mapa, která se běžně používá od 16. století, je kritizována, protože zobrazuje Afriku jako kontinent velikosti podobné Grónsku, ačkoliv je ve skutečnosti 14x větší. Kritici tvrdí, že to vede k podceňování rozvojových potřeb a potenciálu zemí v blízkosti rovníků, píše BBC.
3: V roce 2018 proto vznikla mapa s rovnoměrným zobrazením plochy nazvaná Equal Earth Projection. V únoru ji přijalo 54 členských států Africké unie. Připomíná britská BBC.
26: Čína rychle rozšiřuje dva umělé ostrovy ve sporných parcelských ostrovech. Analytici podle francouzského serveru RFI tvrdí, že nová zařízení by mohla posílit vojenský dosah Pekingu směrem k Vietnamu podél klíčových námořních tras v Jihočínském moři.
3: Během pouhých několika měsíců Čína přeměnila dvě dosud nevyužívané písčité mělčiny na umělé ostrovy. Ty nesou znaky vojenských zařízení. Od prosince 2025, kdy Čína zahájila rozsáhlé bagrovací a stavební práce v paracelských ostrovech, se zde objevila trojúhelníková betonová stavba, přístav a dlouhý pás, připomínající přistávací dráhu.
26: Zástupce ředitele a výzkumník projektu ATMI Arison Preta uvedl, že to sice nelze říci s naprostou jistotou, ale že všechny důkazy nasvědčují tomu, že Čína na útesu Antelope Reef buduje velmi rozsáhlou základnu. Tento výklad by podle RFI zapadal do širší sítě strategických základen, které Peking buduje podél hlavních obchodních tras.
3: ATMI uvedlo, že Čína už provozuje kolem 20 militarizovaných základen na paracelských ostrovech, na které si činí nárok také Vietnam. Na Spratlyových ostrovech, které jsou blíže k Filipínám, jich má 7.
26: Vietnam označuje současné čínské práce za ilegální a požaduje je okamžitě zastavit. Zároveň však sám prosazuje asertivní strategii a v Jihočínském moři postavilo přibližně 20 vlastních umělých ostrovů. Navyšuje výdaje na armádu a upevňuje vojenská partnerství s USA, Ruskem i Francií. Tolik RFI.
3: Stihneme ještě agenturu AFP. Ta si všimla rozhovoru českého vicepremiéra a ministra zahraničí Petra Macinky ze strany motoristé Sobě, který poskytl aktivistické skupině Detektivní parta. Ta ho zpovídala pod falešnou identitou. Podle Agence France Press ministr podcenil vlastní ochranu a nechal se napálit.
26: Český ministr zahraničí Petr Macinka je pod palbou kritiky poté, co se nechal napálit falešným novinářem během zinscenovaného rozhovoru v místnosti, kde aktivisté ukryli repliky zbraní a maketu bomby, uvedla AFP.
3: A zahraniční tisk a média jsme pročetli s Lukášem Pastýříkem ze zahraniční redakce. Moc za to děkuju.
26: Naslyšenou.
3: A tady jsou krátké zprávy. V Ranním plusu chvíli po 7:45. Jeho korejský ministr zahraničí Cho Hyun navštíví po ničivých povodních Nepál. Měl by se tam setkat se svým protějškem. Jižní Korea stále pohřešuje 9 svých občanů, kteří v Nepálu pracovali na výstavbě vodní elektrárny. Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu. K tomu by jim mělo pomoci rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů i pracovních míst během výkonu trestu. Věznicím ale chybí podporující personál, jako jsou psychologové, vychovatelé, adiktologové a sociální pracovníci. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee by dnes měl navštívit okupovanou vesnici na západním břehu Jordánu. Žijí tam tisíce Američanů palestinského původu. Jeho návštěvě předcházel i nárůst útoků židovských osadníků na palestinský majetek. Huckabee už dřív varoval, že osadníkům by za tyto údery mohly rozit americké sankce. Už to chvíli mi vypadalo, že bychom na americko-íránskou válku mohli skoro zapomenout. Ze zálivu přicházely jen takové zprávy, které zajímaly ty, kdo se o oblast zajímají. Jenže v posledním týdnu už se zase střílí víc. Je válka zpátky? V ranním komentáři se nad tím zamýšlí komentátor Jan Fingerland.
9: Mezi americkou a iránskou armádou už opět létají projektily nejrůznější velikosti. Američané například ostřelovali ostrov Larak, kde má Irán umístěna odpalovací zařízení, kterými se snaží ovládat provoz Hormuzu. Podle Iránců americká střelba zabila 19 lidí, z velké části svatebčanů na oslavě. Iránská odpověď zahrnovala útok na americké základy v Jordánsku a také v Kuvajtu. Neznamená to ale, že by se válka vrátila v nejintenzivnější podobě, tak jak probíhala po 28. únoru letošního roku. Za prvé proto, že na ní Amerika a ani Irán nemají zájem. Američané pravděpodobně dospěli k závěru, že pokud nebudou chtít totálně zlikvidovat hospodářskou infrastrukturu země, tedy rafinerie, přehrady a mosty, nemají už k dispozici mnoho cílů. Amerika také možná má problémy s municí, včetně střeliva do protiraketových systémů. Nepochybně hraje roli tlak spojenců v zálivu, kteří nechtějí být terčem iránských odvet, a možná i Turecka, které si nepřeje pád iránského režimu a spíše vsadilo na svou roli mezičlánku mezi Washingtonem a Teheránem. O iránských prioritách můžeme jen spekulovat. Roli pravděpodobně hraje skutečnost, že země nemá jediné mocenské centrum. Po smrti Ajatolla Chameneího se o vliv utkává větší počet hráčů s rozdílnými zájmy a také odlišným hodnocením iránské situace. Lidé kolem prezidenta Pezeškiana možná soudí, že Iránu nejvíce prospěje snaha o zmírnění konfliktu. Někteří lidé zevnitř revolučních gard naopak možná věří tomu, že boj až do konce je otázkou národní cti a náboženské povinnosti, ale i tomu, že Irán vítězí a obnovení bojů může jeho situaci ještě zlepšit. Irán může kalkulovat s tím, že pomocí spojeneckých jemenských husíů může začít blokovat i Báb al-Mandáb, další úžinu klíčovou pro dopravu mezi Asií a Evropou. V takovém případě by ale nejen Američané, ale i jejich regionální spojenci možná dali přednost návratu k otevřené válce. Z hlediska Iránu je jeho postup, který zahrnuje i útoky na jeho okolí, spíše kontraproduktivní, protože si tyto státy zbytečně odcizuje. Současně je příznačné, že Iránci neútočí na Saúdskou Arábii ani Izrael. Dávají najevo, že počítají jen s touto válkou na půl plynu. Pozornost se soustředí k Hormuzu. O budoucnosti iránského režimu možná rozhodne míra jeho schopnosti průliv kontrolovat, tedy získávat v budoucnu peníze a zajistit si imunitu proti útoku. Irán nebo část jeho vedení nemá v tomto smyslu pocit, že je čas vyhlásit konec války. Ani Trump se nemůže vrátit k úplnému míru, aniž by v Hormuzu byla plně obnovena svoboda plavby, protože by tím přiznával porážku. Jenže se také ukazuje, že Hormuz se nenápadně vrátil k částečnému provozu. Iránci například povolují plavbu iráckým tankerům, aby si udrželi vazby na Bagdád. Američanům se pravděpodobně podařilo Hormuz částečně zprovoznit pro ostatní lodě. Některé tankery propluly tam a zpátky už několikrát, což je taktické americké vítězství. A také důležitý ekonomický faktor. Na světovém trhu chybí méně ropy, než by se zdálo, a její cena nenarostla tolik. Mezitím se také posilují alternativní pozemní trasy, které Hormuz obcházejí. V Iránu se ozývají hlasy, podle kterých hrozí Teheránu nebezpečí, že jeho kontrola nad Hormuzem v dlouhodobém výhledu ztratí význam. Válka tedy není u konce, ale vede se na půl plynu a tak to asi zůstane. Rizika plynoucí z pokusu změnit situaci jsou pro Ameriku i Irán vysoká. Naopak náklady na udržování patu jsou spíše nízké. Současná situace může trvat ještě celkem dlouho, než se třeba stane něco neočekávaného.
3: Uzavírá v sobotním Ranním plusu svou úvahu komentátor Jan Fingerland.
18: Posloucháte víkendový Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na plusu.
3: Češi se i letos chystají na podzimní dovolenou a 71% z nich ji chce strávit v tuzemsku. Vyplývá to ze srpnového průzkumu státní agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Turistů, kteří chtějí strávit podzimní dovolenou v Česku, oproti loňsku přibylo o pětinu. Naopak do zahraničí se letos chystá jen necelá třetina Čechů, což je méně než loni. A detaily probereme s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou. Přeju vám dobré sobotní ráno.
10: Dobré ráno. Všem.
3: Pane Prouzo, proč je podle vás letos podzimní dovolená v Česku o tolik žádanější než třeba loni? Je proto nějaký zjevný důvod?
10: Je to dáno jednak tím, že Češi vlastně už nechtějí trávit tolik času na cestách tím přesunem na tu destinace, ale také učí se žít výrazně zdravěji. Ta podzimní dovolená je vždycky výrazně aktivnější než ta letní. Lidé daleko víc chodí po horách, chodí na tury. A tím, že se zlepšila nabídka, tím, že dneska už spousta hotelů, penzionů má dobrou restauraci, je tam dobrý wellness, tak jim konečně začal dávat smysl zůstat v Česku a víc si užít tu kombinaci nějaké fyzické aktivity, dobrého jídla a aktivního odpočinku.
3: Do jakých regionů Česka vyrážejí lidé na podzim častěji? Máte to zmapované?
10: Máme, jsou to především jižní Čechy, jižní Morava, zhruba po 20% oba dva tyto kraje, ale hned za nimi je severní Morava a Vysočina, čili Beskydy, Vysočina, a vidíme, že opravdu ten základní důvod, proč lidi někam jedou na podzim, je být venku, užít si ještě teplého počasí a zkusit se trošičku víc hýbat. Proto ať už procházky po vinicích, procházky po Šumavě, ale zároveň třeba v jižních Čechách hodně vždycky kombinace třeba den procházka po Šumavě a jeden den v nějakém jihočeském městě. Rozumím, to není tak, že by lidé měli jenom jednu aktivitu, ale snaží se je kombinovat.
3: Ten průzkum Czech Turismu ukázal, že utratit chtějí lidé podobně jako loni, tedy asi 8000 korun, a dovolenou plánují na 7 dní. Jak je to z vaší zkušenosti v těch posledních letech s podzimní dovolenou? Jsou za ní Češi ochotní více utrácet?
10: Jsou ochotnější utrácet za zážitky.

0: chtějí si dělat radost. Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii. Vlastně, když už někde jsou, rádi budou ten den chodit po horách, ale chtějí dojet do dobrého hotelu. Ideálně ještě s wellnessem, aby si odpočinuli po té túře a potom očekávají, že dostanou dobrou večeři a to jsou věci, za kterou jsou ochotní utrácet.
1: Já už jsem zmínil taky menší počet Čechů, kteří na podzim vyráží do zahraničí. Čím to podle vás, pane Prouzo, je? Nejsou ochotní tolik utrácet? Je zahraniční dovolená nákladnější?
0: Je samozřejmě nákladnější, ty zahraniční dovolené vychází v přepočtu na osobu téměř na dvojnásobek toho, co stojí dovolená v Česku. Ale ten podzim je hodně taky tažen tím, že nechtějí vyplýtvat 2 dny ze 7 cestováním. Přece jenom spousta lidí tu podzimní dovolenou zkracuje. Ten průměr je opravdu nějakých 6,5 dne, ale velmi často jsou prodloužené víkendy, zatímco ty zahraniční dovolené jsou typicky na nějakých 10 až 14 dní a to už si na podzim většina lidí nemůže dovolit.
1: No a stala se ta podzimní dovolená, řekněme, pro Čechy už standardem? Je to něco, co může třeba výrazněji pomoci tržbám hotelů nebo restaurací, pokud se jim třeba nepovedla letní sezóna?
0: Rozhodně může a třeba horská střediska aktivně pracují na tom, aby ta sezóna na horách fungovala celý rok, aby to nebylo jenom zimní lyžování a potom možná chození po horách během prázdnin, ale právě zkouší protovat sezónu. Je to dneska už významný zdroj příjmu. V některých horách už skoro třetina příjmu pochází z jara a z podzimu. Je to dáno i tím, že se vlastně prodlužuje to teplé počasí díky klimatické změně a zároveň i to, že spousta Čechů už dneska spíš než mít tu jednu velkou dovolenou, tak si radši za rok udělají 3 kratší, je to jednodušší i finančně, že nemusíte šetřit na ten jeden velký výdaj, rozkládáte to v čase a vlastně si nakonec užijete možná mnohem víc, než jste 2 týdny na jednom místě.
1: Do podzimních dovolených nás zasvětil v Radním plusu Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Díky, že jste byl s námi.
0: Díky moc a krásné cestování všem.
1: Více než 100 vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí se účastní festivalu vědy a techniky v Brně. Ten pokračuje od dnešních 9 hodin na brněnském výstavišti a potrvá až do neděle. Lidé se můžou zúčastnit experimentů, vyzkoušet si nejmodernější technologie a taky nahlédnout vědcům přímo pod ruce.
2: Právě jsme na festivalu vědy a techniky.
3: Vítá mě v pavilonu A brněnského výstaviště organizátor Jan Píšala z Hvězdárny a planetária Brno.
2: Letos máme přes 100 vystavovatelů. Nově nás najdete i v rotundě s divadlem vědy.
4: Vítejte, česká věda jede už 240 let.
3: Nyní se pomalu blížím ke stanovišti brněnského archeologického ústavu Akademie věd, ze kterého se ozývá zvuk šperkařského kladívka.
5: Jsme se přesunuli na experimentální pracoviště. Je tady s náma šperkař a zlatník.
3: Šárka Krupičková z Archeologického ústavu Brno mi ukazuje místo, kde se potkává práce archeologa, šperkaře a elektronového mikroskopu.
5: Jsou tu kopie šperků velkomoravských z 9. století.
6: Vy teď držíte takzvaný gombík. Aktuálně to vypadá trošku jak jablko z korunovačních klenotů, ale on je to zároveň velice zvětšené, jinak je to malinkatý šperk.
5: Gombíky byly specifickou oděvní ozdobou v době Velké Moravy.
3: U nálezu, kde se dochoval šperk, mohou vědci zjistit více i o člověku, který ho nosil. Návštěvníci se tak mohou podívat, co všechno dokáže více než 1000 let starý šperk prozradit o svém majiteli.
5: Se dá určit strava těchto jedinců, což se vypovídá o tom, jaké měli postavení ve společnosti a podobně.
3: A pokud jste nikdy neslyšeli o něčem jako elektronové litografii, tak tady na stánku Ústavu přístrojové techniky ji rozhodně nepřehlédnete. Zdejší expozice totiž hraje všemi barvami.
7: Za pomoci elektronové litografie vyrábíme zabezpečovací hologramy.
3: Alexandr Knápek z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd mi ukazuje, jak tato technologie chrání bankovky a dokumenty před paděláním.
7: To je vlastně zabezpečovací prvek, který byl vyvinut u nás ve skupině.
6: Jsou to takové kulaté známky, kde se to vlastně dá využít.
7: Může se jednat o bankovky, o dálniční známky, jakýkoliv dokument, který potřebujete zabezpečit proti okopírování.
3: A na vedlejších stanovištích vědci i návštěvníci čtou krajinu ze satelitů, pátrají po zvířatech pomocí DNA nebo se účastní různých přednášek. Festival potrvá až do neděle. Marek Hensel, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Je 8 hodin v sobotu 5. září, posloucháte Radní Plus. Jsme za to rádi, za celý tým vám hezký víkend přeje Ondřej Látal.
8: Český rozhlas Plus.
1: Hned nabízím další náměty, kterými vyplníme čas do 8:30. Ceny nafty jsou ve Spojených státech rekordně vysoké. Nafta přitom zemi zdražuje rychleji než benzín. Co všechno to ovlivňuje? V srbském Bělehradě se v poledne odehraje vzpomínková akce na generála bosenských Srbů Ratka Mladiče. V pondělí ho rodina pohřbí. Smrt odsouzeného válečného zločince vyvolala v regionu velké emoce. Proč? A kolik sladkostí jsme snědli během prvních 2 let, tak to si nepamatujeme, ale naše tělo ano. A podle vědců se to projeví až ve stáří. Zjistili to autoři 2 navzájem nezávislých studií, o kterých vám za chvíli povíme víc. Teď pro vás máme zprávy Plusu, je tu Martin Matějka.
9: Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance, informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dřív o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný, k tomu samému vyzval i Rusko. Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
10: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Desítky tisíc lidí se podle srbských úřadů sjedou do Bělehradu, aby se rozloučili s nedávno zesnulým generálem bosenských Srbů Ratkem Mladičem. Ten strávil posledních 15 let života ve vězení v nizozemském Hágu. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii mu uložil doživotní trest za spáchání genocidy ve Srebrenici a dalších válečných zločinů. Srbsko ve čtvrtek poslalo pro jeho tělo vládní letoun, na jehož palubě byl kromě rodinných příslušníků i ministr spravedlnosti.
11: Já bych želel, že ta sachrana prođe mirno i dostojanstveno.
12: Syn generála Mladiče Darko vyzval veřejnost k hojné, ale pokojné účasti na pohřbu svého otce. Ten se odehraje v pondělí, bude mu ale ještě předcházet vzpomínková akce v domě armády naplánovaná na dnešní poledne. Podle srbského ministra spravedlnosti Nenada Vujiče stát poskytuje rodině maximální součinnost a podporu. Po silné mezinárodní kritice ale nepotvrdil své dřívější prohlášení o tom, že Mladič bude pohřben se státními a vojenskými poctami. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová mezitím zrušila svou plánovanou cestu do Srbska s tím, že velebení odsouzeného válečného zločince je v rozporu s unijními hodnotami. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas.
9: Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance, uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. A podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku, ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. A průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
13: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
9: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% bodů míň než loni. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Víc než 100 vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí se dnes představí na Festivalu vědy a techniky v Brně. Ten pokračuje od 9. hodiny na brněnském výstavišti. Lidé si můžou vyzkoušet technologie i nahlédnout vědce.

0: Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila tratě ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
1: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
0: Den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
3: 8 hodin 6,5 minuty. Dobré ráno. Ceny nafty jsou ve Spojených státech rekordně vysoké. Nafta přitom zemi zdražuje rychleji než benzín, píše o tom agentura AP. Motorová nafta se v pátek prodávala v přepočtu za zhruba 30 Kč 50 haléřů za litr. Američané tak v průměru platí 5,85 dolarů za galon nafty. Ten je tak o více než 2 dolary dražší než před začátkem izraelsko-americké války proti Iránu na konci února. Rostoucí cena paliva se promítá ve vyšších nákladech na dopravu a následně pak i v cenách zboží a služeb. Tlak na cenu pociťuje taky potravinářský průmysl, protože nafta se používá v zemědělské technice jako pohon rybářských lodí, ale také při přepravě potravin, kamiony a vlaky. Podrobnosti teď v Ranním plusu přidáme s amerikanistou Krištofem Kozákem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobré ráno vám i posluchačům.
3: Pane Kozáku, jak moc je americká ekonomika na naftě závislá?
4: Tak tam je trochu zajímavý paradox v tom, že vlastně díky těžbě z těch lehkých břidlic, tak vlastně od roku 2005 došlo k velkému energetickému boomu a Amerika teď vlastně vytěží asi 14 milionů barelů a z toho dokáže už 4 miliony barelů denně vlastně prodávat, ale zároveň ještě dalších 7 milionů barelů dováží. Takže i když Amerika toho sama vyprodukuje vlastně celkem dost a mělo by to Američanům stačit, tak stejně vlastně ta ropa se pořád prodává na světovém trhu. Takže Američané i přesto, že vlastně mají té své vlastní ropy dost, tak protože ta ropa není centrálně kontrolovaná státem, tak platí světové ceny a ty světové ceny šly dramaticky nahoru.
3: Já už jsem v úvodu mluvil o dopadech na potravinářský sektor. Dá se říct, ve které části americké společnosti a ekonomiky se to zdražování projevuje nejvíc?
4: No, vlastně z toho politického hlediska je důležité, že vlastně pro Američany a většina amerických měst je prostě postavená kolem automobilové dopravy. Průměrný Američan najezdí 50 až 60 kilometrů denně. Takže ta vysoká cena ropy, benzínu, tak je vlastně na první pohled vidět a většina Američanů prostě nakupuje spousta benzínu do svých aut. Ale jak už tady bylo správně řečeno, není, tohle to je jasně vidět, ale právě ty inflační tlaky jsou potom v celé té ekonomice, jak už tady bylo zmíněno, prostě cena dopravy se promítá do ceny všech ostatních služeb.
3: No a jak vlastně tahle skutečnost proměňuje voličské nálady mezi pevnými stoupenci Donalda Trumpa, respektive hnutím Make America Great Again?
4: No, tak pro Donalda Trumpa je to teďka před listopadovými volbami velký problém, protože vlastně jsou jako s těmi vysokými cenami ropy, které jsou vlastně jasně vidět, tak Donald Trump se vlastně ve svých projevech tváří, že je všechno skvělé, všechno v pořádku a Amerika zažívá prostě nejskvělejší zlatý věk. Akorát, že vlastně všichni mohou na vlastní oči vidět, že tedy rozhodně všechno skvělé není a musí platit za tu relativně klíčovou komoditu prostě dramaticky vyšší peníze. A souvisí to i s tím, že vlastně popularita Donalda Trumpa se pohybuje pohybuje někde kolem 30%, takže vlastně velmi, velmi, velmi nízko.
3: Reaguje na tenhle ten problém nějak republikánská strana, politici na lokální úrovni, respektive jaké mají možnosti, co s tím můžou dělat?
4: No tam je zajímavé, že vlastně celá ta jeho politická platforma Donalda Trumpa je založena na vlastně podpoře fosilního průmyslu. Federální vláda prostě poskytuje nové licence, často v dříve chráněných oblastech, takže ta americká politika je postavená na tom prostě těžit ropu. Viděli jsme vlastně geopoliticky teďka ta akce americká ve Venezuele, tak bylo vidět, že tedy hlavně směřuje k tomu, aby se Američané dostali k dalším zásobám ropy, takže určitá snaha se té administrativě upřít nedá na podporu té domácí produkce, ale ten vlastně útok na Irán a to dramatické omezení přepravy Hormuzským průlivem, tak vlastně významně zahýbalo s celkovými cenami ropy. A i když ty největší dopady toho konfliktu pociťují lidé spíš ve východní Asii, v Japonsku, v Jižní Koreji, v Indii, v Číně, tak právě tím, jak je ten ropný trh propojený celosvětově, tak se prostě nepodařilo izolovat Američany od těchto negativních dopadů. No a hodně tady mluvíme o ropě, ale je potřeba zmínit, že prostě z hlediska například klimatické krize, tak ta politika Trumpovy administrativy vlastně podporovat co nejvíc ten ropný průmysl, tak je velmi problematická a je tam zajímavé srovnání například s Čínou, která právě i kvůli tomu, aby se zbavila závislosti na ropě, tak masivně investuje do elektrifikace transportu.
3: Amerikanista Krištof Kozák z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky za vaši analýzu.
4: Díky moc za pozvání. Hezký den.
3: Posloucháte Ranní plus a v zahraničí zůstáváme. Tělo zesnulého Radka Mladiče je v Bělehradě, dokončují se přípravy na poslední rozloučení. Dnes se odehraje vzpomínková akce, samotný pohřeb je pak naplánovaný na pondělí. Mladič zemřel po 15 letech pobytu v haagském vězení, kam ho na doživotí poslal Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Generála bosenských Srbů odsoudil za genocidu v Srebrenici, zločiny proti lidskosti a další válečné zločiny, včetně terorizování civilního obyvatelstva během obléhání Sarajeva. Ve spojení jsme s naší spolupracovnicí na západním Balkáně Teou Veselákovou. Přeju dobré ráno.
5: Dobré ráno.
3: Jaká nálada panuje v Bělehradě?
5: Abych na to odpověděla, tak se vrátím do čtvrtka, kdy vládní letoun dovezl generálovi ostatky na bělehradské letiště. Rakev tam převzali příslušníci srbské armády, aby ji odvezli do vojenské lékařské akademie na pitvu. Není bez zajímavosti, že na palubě toho letadla byl kromě členů Mladičovy rodiny taky srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić. Tady je potřeba říct, že vláda nemusela vysílat své letadlo, protože ostatky byly předány rodině, nikoli státu, takže vláda se v celé té věci angažuje naprosto dobrovolně. A taky za to sklízí kritiku hlavně ze zahraničí. Chorvatský Jutarnji list píše, že návrat ostatků odsouzeného válečného zločince se proměnil ve státní i mediální spektákl, ve kterém mnoho lidí oslavovalo Radka Mladiče jako hrdinu. Když ta kolona s jeho tělem projížděla Bělehradem, tak se na nadjezdech kolem té trasy shromažďovali jeho příznivci. Mnozí pálili světlice a rozvíjeli transparenty s nápisy jako Vítejte doma, generále, nebo Věčná sláva generálovi. No a podobné titulky vlastně teď vidíme i v srbských médiích, která se alespoň doteď až na výjimky docela krotila.
3: No a jak se k celé té situaci staví oběti těch válečných zločinů, za které byl Mladič odsouzen?
5: Pro ně je Mladičova smrt jako taková jen částečnou útěchou, ale řada lidí, se kterými mluvila po jeho smrti různá regionální média, se shoduje na tom, že je pro ně nejdůležitější, že generála z vězení nepustili ani po zhoršení jeho zdravotního stavu. Je potřeba připomenout, že řada lidí se stále pohřešuje a jejich rodiny dodnes nevědí, co se s nimi stalo a kde jsou jejich ostatky. Jen v případě genocidy ve Srebrenici z roku 95 mluvíme o více než tisícovce zmizelých.
3: O přesunutí mladiče do Srbska zejména v těch posledních 2 letech usilovala jeho rodina. Jak teď mluví o jeho posledních dnech?
5: Usilovala o to rodina kvůli mladičově zdravotnímu stavu a dělala to za vydatné podpory a pomoci srbské vlády, respektive ministerstva spravedlnosti. A mladičův syn Darko, jeho kardiolog a advokát včera na tiskové konferenci mluvili o tom, že mechanismus v Hágu zavraždil generála tím, že mu tamní personál neposkytoval odpovídající zdravotní péči. Konkrétně obvinují lékařku, která měla mladiče na starosti ve vězeňské nemocnici. Nicméně o tom, jestli budou chtít podnikat nějaké právní kroky, budou mluvit až po pohřbu.
3: Minister spravedlnosti Srbska Vujić prohlašoval, že Mladić bude pohřben se státními a vojenskými poctami. Bude to tak?
5: No, za tahle slova se na něj a na srbskou vládu jako celek vlastně snesla obrovská kritika ze zahraničí, zejména to nejen třeba od sousedního Chorvatska, ale i z řad Evropské unie a tak dál. Na včerejší tiskové konferenci Vujić na přímý dotaz neodpověděl, mluvil o právu na důstojný pohřeb a podobně, ale vlastně neupřesnil, jak přesně to celé proběhne. Řekl, že vláda podporuje a spolupracuje s rodinou a jedná podle jejich přání. Na vývoj už mezi tím reagovala eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová, která odložila plánovanou návštěvu Srbska s tím, že velebení válečného zločince není součástí unijních hodnot. No a včera během odpoledne jsme se ještě dozvěděli, že na pohřbu nebude srbský prezident Aleksandar Vučić. Podle jeho slov bude hostit prezidenta Uzbekistánu, jehož návštěva byla dlouhodobě naplánovaná právě na toto datum.
3: A prezident Vučić, kterého si zmínila, tak ten mluvil taky o tom, že se očekává příjezd 10 000 lidí. Tak jaká budou bezpečnostní opatření?
5: Úplně do detailu to zatím nevíme, ale Vučić řekl, že se počítá s velkým množstvím lidí a proto mají být nasazeny všechny dostupné síly, aby se vše odehrálo v poklidu, aby nedošlo k nějakým provokacím, případně střetům.
3: Téa Veseláková, naše spolupracovnice na Západním Balkáně, s námi byla v Ranním plusu. Moc za to děkuju a přeju hezký den.
5: Hezký den, naslyšenou.
3: No a my v 8 hodin a téměř 18 minut přidáme taky stručné zprávy v Ranním plusu. Cestu vyslanců amerického prezidenta do Moskvy neohrozí ukrajinské letecké údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky potvrdil, že v zájmu klidného průběhu rozhovorů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruskými představiteli zajistí ozbrojené síly Ukrajiny normální fungování ruského vzdušného prostoru. Od Ruska očekává stejný postoj v neděli, kdy se mají vyjednavači vydat do Kyjeva. A dopravu v centru Prahy dnes omezí konkrétně odpoledne a večer běžecký závod. Většina komplikací v osobní hromadné dopravě bude trvat nejdéle od 4 odpoledne do 10 hodin večer. Omezení se týká prostoru přibližně vymezeného stanicemi metra Malostranská, Můstek a Invalidovna. Na řadě je výběr z dnešního domácího tisku v Ranním plusu. Pročteme ho spolu s editorem dnešního ranního vysílání, s Deníkem Novákem. Přeju dobré ráno.
6: Dobré ráno. Deník Právo na své titulní straně informuje o přestěhovalectví do velkých měst, jako je Praha či Brno, a zejména do jejich okolí. Od počátku století tam přesídlilo přes 800 tisíc lidí, zatímco části severní Moravy a Slezska se naopak vylidňují. Zcela se tak obrátil trend, který trval od 90. let do začátku první dekády 21. století.
3: Středočeský kraj nabral od přelomu století 381 tisíc obyvatel, Praha 335 tisíc a Jihomoravský kraj přes 100 tisíc. Téměř všichni jsou přistěhovalci, v hlavním městě, ale především ze zahraničí. Moravskoslezský kraj naopak přišel o 71 tisíc lidí, uvádí Právo s odkazem na Český statistický úřad.
6: Praha přitahuje pracovními příležitostmi, ale bydlení v ní je natolik drahé, že příchozí se stěhují do Středočeského kraje. Podobně je na tom Brno. Třeba ve Slavkově u Brna, ze kterého jste autem v moravské metropoli za 20 minut přibylo za posledních 12 let 1500 nových obyvatel. A trend je patrný i na Pardubicku nebo Plzeňsku, kde souvisí s rozvojem průmyslových zón a vznikem pracovních míst.
3: Ještě v roce 2001 měl Moravskoslezský kraj o 138 tisíc obyvatel víc než kraj Středočeský. Loni už to ale bylo naopak. Střední Čechy měly o 301 tisíc lidí víc. Podle demografa Tomáše Fialy z Vysoké školy ekonomické hraje důležitou roli finanční a taky dopravní dostupnost, ale lidé volí i klidnější prostředí blíž k přírodě. Tolik z článku Deníku Právo.
6: A jiné téma. Série nezvykle surových útoků otřásla o předposledním prázdninovém víkendu náměstí Na Hané na Olomoucku. Píše o tom Mladá fronta dnes. Gang násilníků se zde postupně vyhlédl několik hochů a surově je zmlátil. Podobná napadení hlásí starostové i dalších obcí v okolí Olomouce.
3: Útoky už vyšetřují vyšetřuje policie, ovšem podle informací Mladé fronty Dnes je jeden z napadených hochů stále hospitalizovaný v nemocnici s mnoha četnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje.
6: A ještě jedno téma, začínají růst houby a v Mladé frontě Dnes se také dočtete, že Česko má možná mnohem delší lanýžovou historii, než se dosud myslelo. Před rokem upozornila Asociace pěstitelů lanýžů na zápis z glosáře Bartoloměje Schlumce, známého jako mistr klaret. Jeho latinsko-český slovník vznikal kolem roku 1360 a obsahuje mimo jiné výraz lanis.
3: Asociace tím dokazovala, že Češi znali lanýže daleko dřív, než se očekávalo. Teď pak podle Mladé fronty Dnes přichází s informací, že jde o kontext, že klaret lanýž správně zařadil mezi houby. Stalo se to o 220 let dřív, než tak učinil italský učenec Andrea Cesalpino ve svém díle De Plantis Libri 16.
6: Ještě konkrétnější je pak záznam z Karlštejna. V účetní knize hradu se k roku 1424 objevuje jakýsi hanuš, který přinesl správci lanýže a dostal za ně 3 groše. Ty přitom představovaly částku srovnatelnou s přibližně celodenním výdělkem kvalifikovaného řemeslníka té doby. Bohužel neznáme množství zakoupených hub.
3: Tadeáš Hájek z Hájku a později Bohuslav Balbín spojují lanýže s jelení zvěří. Z toho ale ještě podle autora článku neplyne, že máme historicky doložený způsob cíleného vyhledávání dnešního lanýže letního jelenem. Právě tuto otázku chce však společnost Český lanýž ověřit experimentálně a první pozorování z letošní sezony pak představit na říjnové výstavě v Národním zemědělském muzeu. Uzavírá Mladá fronta Dnes a zavíráme domácí tisk s editorem dnešního ranního vysílání Zdeňkem Novákem. Díky.
6: Hezký den.
3: Za mřížemi získat výuční list nebo rovnou stále zaměstnání, ve kterém jde pokračovat na svobodě. To je jedna z myšlenek, které obsahuje plán budoucího českého vězeňství na dalších 10 let. Cílem vězeňské služby je taky získat víc psychologů anebo terapeutů, kteří vězně na návrat do společnosti připraví.
7: Certifikát ve věznici Všehrdy získal před 3 měsíci Pavel, který byl odsouzen ještě jako mladiství. Od kurzu si slibuje, že si díky němu najde na svobodě snáz práci.
8: Využil jsem to takhle, tam na kurze a teď dneska, jako poprvé. Těsto jsem dělal jsem salámový pysinou.
7: Těsto, jak jste připravoval?
8: Směs droždí, mouky, vody a soli, no. A nechal jsem to prostě nakynout.
7: Kde jste to připravoval?
8: Venku, no, na stole.
7: Přímo tady na stole? Jo. Takže jste přijel brzy a připravil všechno?
8: Jo.
7: A pak jste tady měl nějakou přenosnou pec?
8: Jo, přenosnou pec, no.
7: A kolik těch pic bylo?
8: Celkem 7.
7: Celkem 7. A rychle se snědli?
8: Jo.
7: Kurs picaře zprostředkoval Pavlovi a dalším Jonáš Motička z projektu Správný start.
9: Podařilo se nám udělat už 2 běhy barber kurzu a první teď byl běh pizza kurzu. Zatím mají jakoby úspěch.
7: Je o ně zájem
9: i v jiných věznicích. Kurz barber už nám se rozjel i v věznici v Jiřicích. Tam už to není pro mladiství, ale tam je to i pro dospělí. Teď nově budeme dělat i barber kurz ve věznici v Bělušicích.
7: Právě vzdělávání a zaměstnávání vězňů je jednou z priorit českého vězeňství na dalších 10 let. Na přípravu koncepce v loni dohlížela vězeňská služba. Znění schválila už předchozí vláda 29. října 2025. Snahou je takzvaný princip normality. Vězni si mají vytvořit běžné návyky, včetně třeba zaměstnání. O něj je zájem už teď. Dokonce převyšuje nabídku toho, co je vězeňská služba schopná zajistit, přiznává její šéf Tomáš Hůlka.
10: Udělali jsme si drobnou analýzu počtu práce schopných vězňů a opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
7: Teď je zaměstnaných přes 60% vězňů. Víc pracovních míst chce zajistit Ministerstvo spravedlnosti třeba vybudováním nových výrobních hal přímo ve věznicích. Do 3 let má vězeňská služba do stavby investovat desítky milionů korun, potvrdil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
11: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami. Ty haly by měly vzniknout 2 až 3. Předpokládáme ten náklad na 1 halu ve výši 25 milionů korun. Měly by být takové, aby bylo možné je postupně samozřejmě přebudovávat podle typu toho zaměstnávání.
7: Dalším cílem koncepce je třeba více moderních technologií v zabezpečení věznic. V příštích 10 letech bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové klíčové získat hlavně nové zaměstnance, odborníky, kteří budou s vězni pracovat.
12: Odbornými kapacitami myslím především tím prostě, aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a dalších adiktologů a dalších pracovníků.
7: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Co všechno se z ní uskuteční, ale záleží na tom, co budou tato a v budoucnu i příští vlády ochotné financovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Za 4 minuty bude 8:30, posloucháte Ranní plus. Méně cukru v dětství znamená menší riziko demence ve stáří. Tak to je stručný závěr 2 navzájem nezávislých studií. Vcelku unikátní příležitost k výzkumu poskytly vědcům dějiny. Konkrétně válečný přídělový systém v Británii. Denní dávku cukru omezoval asi na 40 gramů a platil ještě dlouho po válce. Vědci teď analyzovali zdravotní data Britů, kteří ho v raném dětství zažili a těch narozených těsně po něm. No a detaily má Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Matěj, dobré ráno dnes po druhé.
13: Dobrý den po druhé.
3: Co a jak konkrétně věci zkoumali?
13: Výzkumníci měli z britské databáze Biobank zdravotní údaje více než 60 tisíc Britů narozených mezi lety 1951 až 1956. No a cukr na příděl byl v Británii do září 1953 a hned potom stoupla jeho spotřeba na dvojnásobek. Takže vědci mohli vzájemně porovnávat data lidí, kteří měli od početí do 2 let věku omezený anebo naopak neomezený příjem cukru a sladkostí. O 2 studiích na toto téma informuje americký časopis Smithsonian. Jedna vyšla v internetovém odborném časopise NPJ Aging a druhá v časopise Americké akademie věd. Obě nezávisle na sobě došly ke stejným závěrům.
3: No a co ty studie přesně zjistily?
13: Že omezená konzumace cukru v raném dětství může ve stáří ovlivňovat kognitivní funkce a taky riziko některých rakovinových onemocnění. Konkrétně u lidí, kteří měli jako malí míň sladkostí, vědci zjistili méně případů Alzheimerovy choroby a deprese. A nejen to, taky nižší výskyt rakoviny prsu, prostaty, jater, konečníku a plic. Podle vědců je tedy možné, že omezený příjem cukru v dětství má za následek dlouhodobou ochranu a nejen proti neurodegenerativním onemocněním.
3: A je jasné proč?
13: Důvody můžou být podle autorů už na buněčné úrovni. Lidé s malou spotřebou cukru v raném dětství měli delší telomery. To jsou koncové části chromozomů, takové ochranné čepičky, které se věkem zkracují a to vede ke stárnutí buňky. Autoři té studie v časopise Americké akademie věd spočítali, že delší telomery znamenají pomalejší biologické stárnutí. Ve výsledku zhruba víc než o 2 roky. Vědci taky připomínají, že chuťové preference se tvoří už před narozením v děloze. Podle té studie lidé, co takhle zažili tu přídělovou éru, později konzumovali méně cukrů a vůbec dávali přednost pestřejší a zdravější stravě ve srovnání s lidmi, co v dětství sladké na příděl neměli.
3: A jaká jsou konkrétní data, na která vědci přišli?
13: Výzkumníci zjistili, že ti, co strávili první 2 roky života s cukrem na příděl, měli o 46% nižší riziko Alzheimera než lidé narození hned po zrušení přídělového systému. No a riziko deprese u nich bylo menší o 11% a riziko úzkosti hned o 1/5. Mozky účastníků studie, kteří v dětství konzumovali málo cukru, taky vypadaly mladší, než by odpovídalo reálnému věku těch lidí.
3: Takže co z toho vyplývá? Když děti loudí sladkosti a já, řekněme, odolám, tak jim prokážu vlastně dobro.
13: No, podle těch studií ano, i když takto přesně se to tam přímo nedočteme. Jen to, že nikdy není pozdě omezovat spotřebu cukru a všichni víme, proč méně cukru znamená menší riziko obezity, cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění.
3: Kolik sladkostí jsme snědli během prvních 2 let života, to si nepamatujeme, ale naše tělo ano, my jsme o tom mluvili s Matějem Kolářem ze zahraniční redakce. Děkuju.
13: Já děkuju, naslyšenou.
3: V 8:30 už je ve studiu Radního plusu. Se zprávami Martin Matějka.
2: Český rozhlas plus.
0: Do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce více než 26 tisíc řidičů, přibližně o desetinu víc než za stejné období loni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Nepozornost navíc může mít vážné následky. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee by měl dnes navštívit okupovanou vesnici na západním břehu Jordánu. Žijí tam tisíce Američanů palestinského původu. Jeho návštěvě předcházel i nárůst útoků židovských osadníků na palestinský majetek. Huckabee, který zrovna nepatří mezi kritiky Izraele, už dřív varoval, že osadníkům by za tyto údery mohly hrozit americké sankce. Některé obchodní řetězce zavádějí na pokladnách nebo na váhách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné to, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny. Jihokorejský ministr zahraničí Cho Hyun navštíví po ničivých povodních Nepál. Měl by se setkat se svým protějškem Sisirem Kanalem. Jižní Korea stále pohřešuje 9 svých občanů, kteří v Nepálu pracovali na výstavbě vodní elektrárny. Cho Hyun se chce také setkat s jejich příbuznými. Seoul zároveň přislíbil humanitární pomoc ve výši $1 milion prostřednictvím mezinárodních organizací. Ničivá povodňová vlna se prohnala Nepálem a Tibetem minulou středu a má už přes 1300 potvrzených obětí. Čeští vězni mají být lépe připravení na návrat na svobodu a k tomu by jim mělo pomoct rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů i pracovních míst během výkonu trestu. Věznicím ale chybí podporující personál, jako jsou psychologové, vychovatelé, adiktologové a sociální pracovníci. 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, což je o 20% bodů víc než loni. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, o 13% bodů méně než loni. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj. Dopravu v centru Prahy omezí dnes odpoledne a večer běžecký závod. Většina komplikací v osobní i hromadné dopravě bude trvat nejdéle od 4 odpoledne do 10 hodin večer. Omezení se týká prostoru přibližně vymezeného stanicemi metra Malostranská, Můstek a Invalidovna. A desítky tisíc lidí se dnes sjeli do Bělehradu, kde bude vzpomínková akce za generála bosenských Srbů Radka Mladiče. Ten si v nizozemském Hágu odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil v Bosně v 90. letech. Podle srbských médií bude pohřbený v pondělí s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Tělo Mladiče přepravil do Srbska vládní speciál. Na letišti byl vedle blízkých také ministr spravedlnosti. Dnes čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivou, oblačnost a přeháňky už jen výjimečně, později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26, na horách většinou kolem 14, na Šumavě naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
3: 3,5 minuty po půl deváté. Dobré ráno. Další část sobotního Ranního plusu otevíráme v Německu. Bauhaus byla legendární škola architektury a designu, kterou za více než 100 let její tradice potkali horší věci, než že si ji lidi pletou s řetězcem hobby marketů. Ještě před válkou zavřeli školu nacisti, kteří se odmítali smířit s tím, že německá střecha by mohla být i plochá a nejen sedlová. A toto nacionalistické poměřování kultury znovu ožívá. Před zítřejšími zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku ho oprášila strana Alternativa pro Německo. Situaci pozoroval přímo na místě náš zpravodaj Tomáš Havlín.
14: Budova školy Bauhaus stojí ve městě Dessau, česky v Desavě, trochu stranou za kolejemi. Před 100 lety ji postavil Walter Gropius a dnes je součástí světového dědictví UNESCO.
15: Man kann sich einmieten in die ehemaligen Wohnräume der Studierenden zum Übernachten tatsächlich.
16: Dá se tady přespat v pokojích, ve kterých dřív bydleli studenti. Jsou víceméně v původním stavu. V Desavě jsme už po několikáté, ale tohle jsme ještě nevyzkoušeli. O víkendech bývá i plně obsazeno. Strávit noc v muzeu, to se člověku nepoštěstí každý den.
15: Gibt wenig solche Möglichkeiten, glaube ich, in Architektur und Museen.
14: Burg a Fanny jsou pár z Hamburku, vracejí se z dovolené a nebýt Bauhausu, tak by Desavu stejně jako mnoho jiných nejspíš úplně minuli. Teď ale přemýšlejí, jestli se sem budou vracet i v budoucnu, a to kvůli politické situaci.
17: Bauhaus ist das Bauen der Globalisierung. So sozusagen der
14: Bauhaus podle Tomase Tilschneidera, možného budoucího ministra kultury spolkové země Sasko-Anhaltsko za stranu AFD, představuje vykořeněný styl kosmopolitních všudybylů, který je cizí německé identitě, doslova neněmecký, a navíc prý prosazuje globalistickou agendu. Ředitelka nadace Bauhaus Barbara Steinerová ale pro agenturu Reuters nabídla jiný pohled.
7: Útočit na světoznámou instituci pojmy a slovníkem z 30. let je samozřejmě kalkul zaměřený na získání co největší pozornosti. Kdo navíc považuje za historicky významnou éru jen od merseburských zaklínadel po německé císařství a 20. století jaksi vynechává, proto ho ani Bauhaus nemůže být německý.
17: Und wenn man diese Geschichtserzählung zugrunde legt, dann ist das Bauhaus nicht deutsch.
14: Nejde přitom jen o útok na jednu konkrétní budovu. AfD si do předvolebního programu napsala, že umění, které podle strany nedostatečně pečuje o německou identitu nebo je dokonce protiněmecké, nemá mít nárok na veřejnou podporu. Generální ředitel divadla v Magdeburgu Julian Schava v tom vidí lacinou kulturní válku. Vést ji je podle něj jednodušší, než řešit třeba nedostatek školek nebo klesající kupní sílu obyvatel. Zároveň je ale podle něj takový přístup nebezpečný.
18: In der AfD das gleiche erreichen wie in Amerika oder wie in Ungarn.
19: AfD chce dosáhnout něčeho podobného jako v Americe nebo v Maďarsku. Chce mít větší kontrolu nad politickou debatou. Může například snižovat příspěvky veřejnoprávním médiím, ale i divadlům, ve kterých se vede debata, která nemusí být vždy plně v souladu s vládou. Penězi se dá ovlivnit, jaké hodnoty budou kulturní instituce zastávat.
14: O tom, jak bude kulturní politika v Sasku-Anhaltsku vypadat, tak mohou rozhodnout už zítřejší zemské volby. AfD má podle průzkumu podporu více než 40% voličů. Z Magdeburku a Desavy Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Zemským volbám v Sasku-Anhaltsku se teď budeme v Ranním plusu věnovat s politologem Lukášem Novotným z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Přeju vám dobré sobotní ráno.
20: Dobré ráno.
3: Pane Novotný, tak jaké jsou teď den před volbami nálady mezi voliči?
20: No tak je tam pořád nějaká, řekl bych, 40% podpora AFD, což svědčí o tom, že lidi prostě chtějí změnu, že chtějí poměrně razantní změnu. Když se s těmi lidmi bavíte, já do té spolkové země nejezdím úplně nějak, jako často nemám tam nějak extra hodně známých, ale pár přeci jenom, jo. Tak prostě zejména v těch venkovských regionech prostě už nechtějí, aby pokračovalo to takzvané Weiterso, to znamená, aby to prostě pokračovalo tak, jak to je, to znamená, že oni cítí, že politika v mnoha ohledech prostě něco jiného říká, než potom dělá. A že v podstatě vlastně oslyšuje ty potřeby, které tam ti lidé mají. Já jsem nad tím velmi často přemýšlel, jak to vlastně jakoby je v reálu, a samozřejmě je to vlastně o tom, že v podstatě těm lidem se nedaří, řekl bych, jako v makročíslech úplně jako špatně. Jo? Je tam samozřejmě jedna z největších nezaměstnaností v celém Německu a podobně. Ale prostě jako v devadesátkách tam byla nezaměstnanost 25%, protože ta země procházela opravdu jako zcela zásadní proměnou. Takže samozřejmě to, že tam dneska je nezaměstnanost 8%, je velký problém. Určitě to není nic, jako z čeho by tam jako měli jásat, ale prostě jakoby, jako jde to tam v uvozovkách dopředu, ale zároveň se tam prostě kumuluje celá řada specifických problémů. Mladí lidé tam nechtějí úplně jako žít, to znamená prostě vystěhovávají se z té země a tak dále. Takže je to takový specifický mix, takové jako zvláštní prostě frustrace, a teď to je v tom vzduchu, to opravdu visí a čekáme, co zítra mezi tou 8 a 18 hodinou se stane.
3: A politické strany dnes pořádají poslední mítingy před těmi zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku. Která témata dominovala předvolební kampaně? A jak ta kampaň vlastně probíhala?
20: No tak jednoznačně dominují témata migrace, si myslím, že je prostě jasné. Je to paradox, protože prostě v Sasku-Anhalsku je podíl lidí, ne Němců, řekněme cizinců, prostě vůbec nejmenší v celé Spolkové republice Německo. Pak jsou to témata samozřejmě jako hospodářské politiky, obecně vlastně jako je to to, že spolková země Sasko-Anhalsko je velmi silně průmyslově orientovaná. Je tam velmi, byl tam velmi silný chemický průmysl, pořád je vlastně ještě velmi silný. A vlastně řeší se, co vlastně vůbec bude s tou zemí. A to všechno se řeší vlastně i navázáno na ty aktivity související s Green Dealem, kdy právě je velmi silná AfD, která prostě říká, my chceme to naše staré Německo vlastně jako zpátky. Jo. Takže to si myslím, že jsou taková ta hlavní témata, která tam prostě jako rezonují. Fakt nevím, jak tohle to dopadne, protože pořád vím, že tam je ještě zhruba nějaká necelá třetina voličů, která říkala, že neví ještě, komu to úplně chce hodit. A zároveň sice tam CDU je na nějakých teďka aktuálně 20-25% podpory, ale její ministerský předseda Sven Schulze, který ten post převzal teď vlastně jako a vykonává ho nějakých 6-7 měsíců, tak se těší on jako osoba, nikoli jako strana, poměrně velké podpoře, kdy přes 40% vlastně populace v Sasko-Anhalsku si přeje, aby tím ministerským předsedou byl dál. Takže je tam celá řada rozporů.
3: Volby tedy z největší pravděpodobností vyhraje alespoň podle průzkumu AfD, která těsně před volbami dosahovala v průzkumech podpory kolem 40%. Kdo je lídr AfD v Sasko-Anhalsku? Ulrich Siegmund. Média o něm píší jako o výrazné osobnosti. Týdeník Der Spiegel napsal, že Siegmund je nejnebezpečnější muž Německa. Jeho straně strana na něm postavila kampaň, která se jmenovala Uli zachraňuje Německo. Jaké má Siegmund politické ambice a kdo za ním stojí?
20: Pokud vím, tak je ročník 2000, to znamená, je to spíš jeden z těch mladších politiků. A když vlastně Spiegel vydal to číslo, kdy on je, jeho podobizna je na titulní straně, tak si to ve velkém prostě jeho příznivci začali kupovat a stáli frontu skutečně na to, aby on jim vlastně tu titulní stranu toho Spiegelu mohl podepsat, aby se s ním mohli vyfotit a tak dále. Je to osoba, která je velmi dobře zběhlá v sociálních sítích, velmi dobře umí komunikovat, naučila se takové jako specifické fráze, takže vlastně když třeba zejména ve veřejnoprávních médiích byl konfrontován s nějakými, řekněme, i jako nepříjemnými otázkami, i hned to vracel, pane redaktore, vy vůbec mezi těmi lidmi nejste, vy se vůbec nevyznáte, vy tady říkáte něco, co není pravda. A to třeba i v těch případech, kdy byl konfrontován s tím, že ve svém okolí, to je mimochodem v případě AfD bohužel běžné, prostě má lidi z toho pravicově nejradikálnějšího křídla a prostě vidíte fotky, kdy prostě v jeho nějakém pozadí se aplikuje Hitlergruß nebo White Power Gruß, to znamená pozdravy vlastně těch jako uskupení a z historie ne úplně prostě jako příjemných a pozitivních událostí a podobně. Je to ale člověk, který prostě jako si myslím, že si část té populace v uvozovkách opravdu velmi dobře ochočil a jako těší se zejména mezi staršími lidmi, ale i naopak jako prvovoliči, zejména z těch regionů, kterým se ekonomicky úplně dobře nedaří velké podpoře.
3: Analýza Lukáše Novotného, politologa z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně před zítřejšími zemskými volbami v německém Sasku-Anhaltsku. Díky.
20: Já děkuji, naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus, minutu před 8:45. Informace ze světa nás neminou ani v dalších minutách. Poslechněte si, co jsme nad ranem vybrali ze zahraničních zpravodajských serverů. Pročteme je spolu s Lukášem Pastejříkem ze zahraniční redakce. Přeju dobrý den.
1: Dobrý den. Mezinárodní vesmírný summit francouzského prezidenta Emmanuela Macrona neprobíhá podle plánu, píše server Politico. Odmítnutí účasti ze strany USA je jen jednou z několika výzev, kterým setkání konající se příští týden ve středu a ve čtvrtek čelí.
3: Cílem akce je shromáždit mezinárodní společenství, včetně lídrů, velkých korporací, startupů a výzkumníků, k diskuzi o otázkách, jako je regulace kosmických aktivit, konkurenceschopnost, bezpečnost, obrana a průzkum vesmíru. 6 účastníků, kteří mají informace o organizaci summitu, ho pro Politico ale popsalo jako špatně koordinovanou akci s nejasným výsledkem. Taky uvádějí, že není zcela jasné, které země se summitu zúčastní a co lze očekávat.
1: Macron chce zajistit, aby Francie a Evropa zůstaly důvěrohodnými vesmírnými mocnostmi. Měly by proto být schopny nezávisle vypouštět rakety a mít vlastní globální satelitní komunikační systém, aby snížili závislost na americké technologii, uvádí Politico.
3: Další téma, valné shromáždění Organizace spojených národů včera odhlasovalo změnu mapy světa. Mapa, kterou máme dnes, bude nahrazena novou a ta bude přesněji zachycovat rozlohu Afriky. Informuje o tom zpravodajský server televize BBC. Hlasování OSN není závazné, ale povede ke změnám na mapách používaných institucemi po celém světě.
1: Rezoluci opravte mapu předložilo Togo s podporou členů Africké unie a byla přijata s podporou 164 států. Spojené státy byly jedinou zemí, která hlasovala proti, 6 se zdrželo. Před hlasováním togský ministr zahraničí Robert Dusey sdělil agentuře Reuters, že spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou.
3: Mercatorova mapa, která se běžně používá od 16. století, je kritizována, protože zobrazuje Afriku jako kontinent velikosti podobného Grónsku, ačkoliv je ve skutečnosti 14x větší. Kritici tvrdí, že to vede k podněcování rozvojových potřeb a potenciálu zemí v blízkosti rovníku, píše BBC.
1: V roce 2018 proto vznikla mapa s rovnoměrným zobrazením plochy, nazvaná Equal Earth Projection. V únoru ji přijalo 54 členských států Africké unie.
3: Zahraniční média a servery jsme pročetli s Lukášem Pastejříkem ze zahraniční redakce. Já za to moc děkuju.
1: Naslyšenou.
3: A přidám aktuální informace, co se děje. Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu. 3 lidé zemřeli, dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hezbollah. Desítky tisíc lidí se podle srbských úřadů sejdou v Bělehradu, aby se rozloučili s nedávno zesnulým generálem bosenských Srbů Ratkem Mladičem. Ten strávil posledních 15 let života ve vězení v nizozemském Hágu. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii mu uložil doživotní trest za spáchání genocidy. A do konce srpna policisté přistihli v Česku při telefonování s mobilním telefonem v ruce více než 26 tisíc řidičů, přibližně o desetinu víc než za stejné období loni. Novosvětská symfonie, Jakobín anebo Karneval, jak jinak si připomenout 185 let od narození proslulého skladatele Antonína Dvořáka, než jeho vlastní hudbou. Nejen tu, do pražských koncertních sálů tento měsíc přináší Mezinárodní festival Dvořákova Praha. Jeho 19. ročník začíná už dnes.
4: Zahajovací koncert se odehraje v režii Orchestra Filharmonika de la Scala.
21: Říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.
4: Která přijede se svým vlastně kmenovým dirigentem a člověkem, který už nikoho jiného než tento orchestr a koncert chyba v Amsterdamu dirigovat ani nechce, a to je legendární Ricardo Chailly.
21: Role rezidenční umělkyně se tentokrát zhostí mezzosopranistka Magdalena Kožená.
4: Chtěli jsme, aby se Magdalena představila vlastně z co největšího počtu úhlů, jak ona působí vlastně na umělecké, ale i pedagogické scéně, protože konec konců pedagogika souvisí s odkazem Antonína Dvořáka jako ředitele Pražské konzervatoře, člověka, který učil na Newyorské konzervatoři.
21: 15. září pak v Rudolfínu vystoupí rozhlasový symfonikové se svým šéfdirigentem německo-japonského původu Eliasem Grandim, pokračuje Simon.
4: Uvede nově zkomponovaný dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr skladat Jana Kučery, který mimochodem má se Sočlem také letitou historickou zkušenost a vlastně osobní historii.
21: Na festivalu z Dvořákových oper už v minulosti uváděli Alfréda, Krále a uhlíře nebo Rusalku. Letošní ročník chtěli organizátoři přijít s něčím novým.
4: Takže jsme si říkali, že vlastně budeme hledat to dílo, které je zlomové, které vlastně znamená to, že z Dvořáka hledajícího řeč operního skladatele se stane ten skladatel velkých oper a I dle mínění dirigenta projektu Tomáše Netopila je právě Jakobín tou operou, která již definuje Dvořáka jako velkého operního skladatele.
21: Festival se každoročně pořádá ve spolupráci s Národním muzeem a muzeem Antonína Dvořáka. Právě jeho budoucnost je do nadcházejících let ohrožena.
4: Celá ta záležitost kolem muzeí, ať už Smetanova či Dvořákova, je dokreslením toho, jakým způsobem vnímáme tyto osobnosti, jak je opravdu vnímáme jako občané, jako lidi, kteří by měli mít v sobě tu část kulturnosti zakořeněnou.
21: Festival Dvořákova Praha si připomene i 270 let od narození Mozarta, a to na rodinném dni 19. září před pražským Rudolfínem. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: V 8.50 měníme téma v Ranním plusu. Ceny potravin ve světě rychle rostou. Podle organizace OSN pro výživu a zemědělství dosáhly nejvyšších hodnot od roku 2022, kdy po začátku války na Ukrajině prudce stouply ceny obilí. Tentokrát je důvodů pro zdražování základních potravin víc. Od válek po klimatické jevy. Podrobněji to probereme s Tomášem Majerem z České zemědělské univerzity. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Když organizace OSN pro výživu a zemědělství mluví o tom, že jsou tedy základní potraviny nejdražší za poslední 4 roky, znamená to, že jsou rekordně drahé, jsou na úrovních těsně po začátku války na Ukrajině?
5: No zase, ono to není nic tak strašného, ono to sice nejvýše je, ale není to nějak dramaticky, ono pořád ještě vlastně do té hodnoty, kdy to bylo v té době, když Putin lítnul na Ukrajinu, tak se to tomu ani náhodou nerovná. Tam ten index, tuším, že teďka je někde na úrovni 133, a když tehdy začala válka na Ukrajině, tak ten index byl 144, takže tomu se zatím nepřibližujeme. Já bych to neviděl nějak jako zvlášť dramaticky, jsme prostě na vrcholu toho globálního vrcholu, ale nemyslím si, že by to mělo trvat věčně.
3: No a o jakých potravinách vlastně mluvíme? Které jsou teď drahé?
5: No, ono zase, my si musíme ten český trh trošku, nebo spíš evropský trh představit jako něco malinkato jiného než ten světový. My tady právě v Evropské unii jsme právě i díky trošku Evropské unii tak trošku za bukem, protože jak známo u nás v Česku ty potraviny jsou teďka zrovna velice, velice nízko. Ono ten, co se týká toho indexu FAO, tak se tam sleduje několik vlastně agregovaných ukazatelů, a to je cena olejnin, cena, myslím, že hovězího, cena mléka, mléčných výrobků. Pak je tam cukr a pak tam jsou obiloviny, a vlastně nějakou metodikou, kterou já teda dopodrobna neznám, nejsem statistik, tak se vypočítává vlastně ten index, o kterém jsem mluvil. Nejvyšší hodnotu mají olejniny, ty mají, myslím, hodnotu nějakých 180, ale jak říkám, on tam sice nárůst je nějaký za těch poslední rok, ale je to maximálně několik těch bodů, není to opravdu nic dramatického, a té hodnotě od začátku války na Ukrajině se to ani zdaleka prostě neblíží. Ono tam teďka promlouvají trošku ty i samozřejmě ceny na burzách, třeba teďka na světové burze roste poměrně výrazně cena obilovin, a to se do toho pochopitelně promítá. Já si myslím, že tam dokonce dojde teďka někdy na podzim nějaké trošičku korekci a že ten index se trošičku sníží.
3: No, kvůli nedostatku obilí, případně rýže, byly v minulosti obavy z hladovění lidí v částech Afriky nebo Asie. Hrozí to i tentokrát?
5: Ne, já bych to tak neviděl. Víte, zase se vrátím k té válce na Ukrajině. Já si vzpomínám, že když to začalo, tak začaly ceny extrémním způsobem růst a byly takové ty negativní scénáře, že v Africe bude hladomor a podobně. Já jsem si tehdy sednul k kalkulačce a zjistil jsem vlastně vývoz ukrajinského obilí, to množství, kolika procenty se podílí na celkové globální produkci obilí, a byly to pouhá 2%. To teďka dokonce ta situace je vlastně v řečí čísel ještě o něco trošičku horší, protože ta neúroda tady skutečně byla. Ale jsou tady velké zásoby, navíc samozřejmě, když zdražuje jedna komodita nebo jeden druh potraviny, tak ty spotřebitelé se přikloní k nějaké jiné potravině, to je takzvaný substituční efekt. Já bych to neviděl zase tak dramaticky. Pokud by nastala nějaká horší neúroda třeba příští rok, tak už bychom mohli mluvit o nějaké vážnější situaci, ale v současné době bych spíš jako neděsil a byl bych spíš proto, že to nebude mít nějaký výraznější fatální vliv. Notabene ještě si taky třeba musíme uvědomit, že když vlastně máme ten chleba, který doma zakrojíme, tak ten zemědělec se v tom chlebu podílí nákladově jenom nějakými asi 10% zhruba. Jo, takže když vlastně zdraží obilí, řekněme třeba o 10%, tak za jinak neměných podmínek se to v tom chlebu, jako v ceně chleba, konečné ceně pro spotřebitele, promítne vlastně jenom 1%, což opravdu nemůžeme brát jako nějaké dramatický nárůst ceny.
3: Vlastně pozitivně uzavírá v Ranní plusu Tomáš Majer z provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Mluvili jsme o cenách potravin ve světě i u nás. Pane Majere, děkuju vám za čas pro Ranní plus.
5: Taky děkuju, nashledanou.
3: Máme 8 hodin a téměř 55 minut. 300 kilometrů severně od polárního kruhu na břehu ledovcového fjordu Ilulissat je místo posledního odpočinku obyvatel už dávno zaniklých inuitských vesnic. Na první pohled byste to ale nepoznali. Na místě nenajdete žádné náhrobky. Kosti se ale kvůli erozi a tání permafrostu postupně dostávají na povrch. Naše zpravodajka Zdeňka Trachtová o tom v Grónsku natáčela.
6: Ticho. Jen tu a tam přerušované křikem racků a praskáním ledu. A úchvatný výhled na ledovcový fjord, kterým pomaloučku proplouvají obří ledové kry. Tady odpočívají předkové dnešních Inuitů, kteří v této drsné krajině žili před stovkami let.
8: Je to kultura Thule, naši skuteční předkové z 13. až 19. století. Jejich lovecké náčiní, lampy a kosti staré 4,5 tisíce let.
6: Vysvětluje mi Karl Sandgren, místní aktivista, obecní zastupitel a ředitel ledovcového centra, který dlouhodobě prosazuje větší ochranu pohřebiště. Vede mě na úpatí fjordu přímo k hrobům.
8: To slyšíte, borcení ledové kry. To se tu děje pořád.
6: V mezerách mezi kameny se skutečně skrývá lidská lebka a další lidské kosti.
8: Tohle opravdu není dobré. Někdo tu byl a odkryl ty kameny.
6: V další mezeře na mechu leží tři lidské lebky a další kosti.
8: V půdě probíhá eroze, ta je permafrost. A věci se sami objevují na povrchu. Je tu hodně pohybu.
6: Pohřebiště prý kdysi bylo mnohem rozsáhlejší.
8: Bývalo tu mnohem více inuitských hrobů, ale většinu z nich na začátku 19. století vybrali a odvezli evropští archeologové. Většinou ze Švédska. Pokud byste v 19. století navštívila nějaký obchod se starožitnostmi v Kodani, prodávali by tam jistě lidské lebky, právě odsud.
6: Karl se snaží na problém odvezených ostatků upozorňovat.
8: Chceme je zpátky, chceme pro mrtvé respekt. Opravdu myslím, že s tím musíme něco dělat. Snažím se na to upozorňovat, aby se o tom mluvilo, ale politiky to nezajímá. Teď je všechno jenom o turismu a rybaření.
6: Na protějším kopci Karl zahlédl svého kamaráda Gunberga, který tady v okolí Ilulissatu prý pracuje jako ranger. A tak míříme za ním.
22: Já se tu zkrátka procházím a kontroluju, že je vše v pořádku, že turisti nepáchají nějakou neplechu. Občas sbírám odpadky. Někteří lidé si tu chodí zaplavat, ale je to zakázané. Může to být velmi nebezpečné. Když se velká kra rozlomí, může vytvořit tsunami.
6: A právě neukáznění turisti představují pro zdejší hroby další nebezpečí.
8: Nedávno tu jedna Španělka našla kost a odnášela si ji zpátky na výletní loď. Chtěla ji jako suvenýr, myslela si, že to je zvířecí kost. Když jsme jí řekli, že je lidská, tak byla úplně v šoku.
6: Podle Karla je třeba vybudovat kolem zbývajících hrobů plot nebo zeď a důsledně je chránit. A hlavně dosáhnout také návratu ostatků, které odvezli evropští archeologové. Odpočívat totiž mají právě tady, s výhledem na fjord.
9: Z Ilulisátu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: A nejen z Grónska budou reportáže zahraničních zpravodajů. Zamíříme například i na slavnou pláž Miami Beach, kde nasajeme místní atmosféru, a ve Vídni navštívíme restauraci, která se pyšní certifikátem Czech Specials. Premiérový díl reportáží zahraničních zpravodajů si na Plusu můžete poslouchnout zítra po 14. hodině.
10: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Mám pro vás ještě pozvánku na 5 minut po 10. hodině na Plusu, na Laboratoř. Téma, jak volně žijící zvířata ovlivňuje přítomnost člověka, k čemu přispěje objev nového druhu luskouna a co by mohlo pomoci chránit ježky před auty. Debatovat budou hosté Martiny Maškové. I v 9 hodin je s vámi Ranní Plus. Zdraví vás Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
3: Tady je náplň našeho vysílání do 9:30. Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mělo udělat to též. Zatímco české děti za sebou mají první týden ve škole, některé děti ve Spojených státech do školy ještě ani nezačaly chodit. V amerických školách totiž zvoní v každém státě jindy. I o tom budeme mluvit. A po roce a čtvrt se v Praze navrátili tramvaje na trať z IP Pavlova na muzeum. Za chvíli povíme podrobnosti a předáme taky informace o nově chystaných tramvajových tratích v dalších městech. Tady už jsou v sobotním Plusu zprávy, má je Martin Matějka.
0: Ruský útok v ukrajinském městě Kamianské nepřežili 4 lidé, informuje o tom agentura Ukrinform s odvoláním na šéfa vojenské zprávy Dněpropetrovské oblasti Alexandra Hanžu. 5 lidí údar zranil, Ukrajina se už 4,5 roku brání rozsáhlé ruské agresi. Obě strany pokračují ve vzájemných úderech pomocí raket a dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nicméně navrhl příměří na dobu očekávané víkendové návštěvy amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Víc pracovních míst vzdělávat příležitostí pro vězně to plánuje v příštích letech vězeňská služba. Součástí 10leté koncepce vězeňství je taky moderní zabezpečení a lepší příprava na propouštění. Nejpalčivějším problémem bude ale podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové nábor odborných zaměstnanců vězeňské služby.
11: Myslím především více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a větší vlastně propojení jakoby s dalšími vlastně subjekty, které v tom mohou pomoci, například vlastně poskytovateli z řad neziskového sektoru.
0: Vězeňská služba hledá nové zaměstnance, včetně odborníků dlouhodobě chybí stovky lidí. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 a policisté loni zaznamenali o 9 000 případů více, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
23: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur, to je téměř 25 miliard korun, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata a podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná.
12: Mezi nejzasaženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo. Ministryně zemědělství Annie Genvardová řekla, že by jinak Francie mohla přijít o svoji potravinovou soběstačnost. Podle ministryně pomoc přichází v době, kdy se státní rozpočet potýká s vysokým schodkem. Zemědělské svazy ale tvrdí, že až 35 tisícům farem hrozí bankrot a požadují až dvojnásobnou, některé trojnásobnou pomoc. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Ve Strakově akademii dnes startuje kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života děti, dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí. A kampaň je letos po čtvrté, podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. A podporu získala i od Světové zdravotnické organizace. Dnešní program usídla vlády v Praze nabídne třeba společné lekce jógy nebo třeba spinningu, říká Jana Havardová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
13: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, pro dospělé i pro seniory do dlouhodobých aktivit.
0: Organizace, které se do kampaně chtějí zapojit a rádi by uspořádali sportovní akci, se můžou ke kampani přidat na webu aktivnicesko.cz. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy od 16:30 odpoledne do 22 hodin bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Změny se dotknou taky tramvají a autobusů. Při samotném závodě policie omezí provozy v dalších ulicích, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
15: V rozmezí od 17.30 do 21 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kapitána Jaroše ve směru do centra a také Letenský tunel.
0: Nově vznikající muzea v Šanově a ve Slavičíně na Zlínsku připomenou osudy 28 let, kteří zcu

0: a nejvyšší odpolední teploty 19 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: Skoro 7 minut po 9 hodině, už dobré dopoledne, přejeme z plusu. Mluvíme o tom celé ráno, američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner zítra navštíví Kyjev po předchozí návštěvě Moskvy. Sdělil to v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Přislíbil, že Ukrajina zajistí bezpečnost ruského vzdušného prostoru v době pobytu Američanů v Moskvě. A Moskvu vyzval k přerušení ruských náletů během návštěvy Trumpových emisarů v ukrajinské metropoli. Podrobnosti má spolupracovník Českého rozhlasu a expert na Rusko a postsovětský prostor Libor Dvořák. Hezké sobotní ráno, Libore.
3: Ondro, dobré ráno vám i všem posluchačům plusu.
2: Jaká bude agenda obou vyjednavačů, nejdřív tedy v ruské a pak i ukrajinské metropoli?
3: No tak, jak se zdá, a možná bych trošku vycházel z té předchozí návštěvy pana Radcliffa, tedy ředitele CIA, který se v Moskvě objevil náhle, a to je tedy, řekl bych, odborník na slovo vzatý, zatímco pánové Witkoff a Kushner jsou, řekl bych, osobními emisary prezidenta Trumpa. V každém případě se zdá, že by měli přivážet nějaký nový, nebo dejme tomu obnovený mírový plán pro urovnání toho ukrajinského konfliktu, ale to všechno zjistíme asi až ta návštěva skončí. Pevně doufám, že něco pozitivního se přece jenom stane, i když, jak se zdá, rozhodující v tuto chvíli, podobně jako ve chvílích předcházejících, bude vůle obou prezidentů, tedy Volodymyra Zelenského a Vladimíra Putina. Tam, jak víme, je ta situace víceméně neměnná a řekl bych dokonce nehybná, to jest Zelenský trvá na tom, že se nevzdá celého Donbasu, a Putin naopak vychází z toho, že o míru bude ochoten jednat až v případě, kdy se Ukrajina dobrovolně vzdá té doněcké oblasti, celé respektive donbaské oblasti, protože musíme si uvědomit, že proč o to oběma prezidentům tolik jde? Putinovi proto, že jsou tam významně opevněné obranné linie Ukrajiny, a Zelenskému právě ze stejného důvodu, řekl bych, jedině, že ten jeho gard je tak říkajíc obrácený. Putin si zkrátka říká, my je toho zbavíme, ty Ukrajince, a Zelenský říká, toho se nezbavíme za žádnou cenu.
2: No a Libore, v čem spočívá výlučnost této cesty?
3: No, ona je velice zajímavá v jednom aspektu, že zatímco Witkoff a Kushner jsou v Moskvě už po několikáté, a zejména pan Witkoff se vyznačuje, řekl bych, velmi pro moskevskými náladami, tak do ukrajinské metropole by měli oba tito vyjednavači cestovat poprvé. Zajímavé na tom je, a uvidíme tedy, jak to celé dopadne, že pan Witkoff původně velmi váhal s tím, zda tedy do Kyjeva pojede nebo ne, protože tam se musí, jak známo, velký kus cesty urazit z bezpečnostních důvodů vlakem. To se Witkoffovi údajně zdá málo pohodlné a letadlem zase příliš nebezpečné. Tak tohle je taková zajímavá podrobnost a jsem opravdu zvědav, jak to celé nakonec skončí.
2: No a jak se na tu představu definitivního rusko-ukrajinského urovnání dívá Zelensky a jak Putin?
3: No, já už jsem to v podstatě dost popsal. Každopádně je to tak, že Zelenský doufá v americkou, řekl bych, diplomatickou, zprostředkovatelskou výpomoc a jak se zdá, je k tomu jednání daleko ochotnější. V Putinově případě v tomto okamžiku je zajímavé, že sotva před pár dny prohlásil, že si konec konfliktu a jeho urovnání umí představit, ovšem neřekl jak a o těch podmínkách obou stran už jsem před chviličkou mluvil. To jest, tady bude hodně záležet nikoli na těch amerických zprostředkovatelích, ale spíše na obou dvou prezidentech a vůli obou stran ten konflikt, který je, řekl bych, stále krvavější, nějak už konečně uzavřít.
2: Američtí vyjednavači zítra navštíví Kyjev po předchozí návštěvě Moskvy. V Ranním plusu o tom mluvil Libor Dvořák, spolupracovník Českého rozhlasu. Libore, rád se má slyšel. Díky.
3: Naslyšenou.
2: Že 1. září znamená vždycky první školní den, to mají zažité generace českých dětí. Ty americké jim to ale můžou jenom závidět. Škola jim začíná a také končí, pokaždé jinak. Americké školy se totiž otvírají postupně, od července až do září. Jak vypadá začátek školního roku v zemi bez jednotného kalendáře? To zjišťovala naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová.
4: V Americe právě zvoní, ale ne všude. Takhle přivítali první den ve škole mého prostředního syna. Nastoupil do prvního ročníku střední školy a je z něj tedy takzvaný freshman. Škola ve Spojených státech začíná jindy, než jak známe z Česka, a to v každém státě jinak. Zatímco v Georgii spustili už školní rok 24. července, na Floridě začal 10. srpna a ve Virginii 24. srpna. A v takové Minnesotě nebo New Yorku ještě dokonce školní rok ani nezačal. Tak jsme v místnosti, která je normálně jídelnou, tedy kafetérií, a děti se tu rozřazují podle jmen a každé z nich dostane svůj rozvrh. Já jsem se registrovala dříve a tak mám něco jako zlatý lístek.
5: Hi. Hi. You have the golden ticket.
6: Very good.
5: Yes.
6: Oborak.
4: Zatím rozdílem je hlavně geografie a místní politika. Typický je příklad Severní Karolíny. Tam školy podle zákona z roku 2004 nesmí začít dřív než koncem srpna. Kdysi si to prosadila pobřežní města, která touží po delší letní turistické sezóně. V Minnesotě naopak škola ze zákona nesmí začít dřív než po takzvaném Labor Day, tedy 1. zářijovém pondělí. A to ze stejného důvodu jako v Severní Karolíně, aby přes léto zůstala v chodu turistika a sezónní brigády na plážích a v táborech. Tak můj syn se právě dozvěděl, že tady je další horák, tak ho jmenuje se Matthew a toho zkusíme potom najít. Za celých 9 let, co žijeme ve Spojených státech, jsme nepotkali nikoho, kdo se jmenuje Horák, i když je to v Česku 9. nejčastější příjmení. A teď? Debatu navíc v posledních letech stále častěji přeživuje vedro. Někteří tvrdí, že výuka v srpnu zvyšuje náklady na klimatizaci škol. Jiní naopak říkají, že škola je pro děti v obdobích extrémních veder to nejbezpečnější místo, protože jim klimatizovaná budova naopak pomáhá. Výsledek každopádně je, že americký národ postrádá něco, co si v Česku ani neuvědomujeme jako výhodu. Jeden jasný okamžik, kdy končí léto a začíná škola. Tady si každý stát, každé město, dokonce i každý školní obvod rozhoduje sám. A tak škola nejen každému jindy začíná, ale taky jindy končí. A děti v New Yorku, které se teď radují ze zářijových prázdnin, se budou péct v lavicích do konce června, zatímco jejich vrstevníci v Mississippi budou mít už od půlky května prázdniny. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Bylo 9:45, posloucháte sobotní Ranní plus a krátké zprávy. Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur, to je téměř 25 miliard korun. Oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor anebo kukuřice. Někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná. A vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Důvodem je hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Mezi stanicemi IP Pavlova muzeum a Italská v Praze po roce a čtvrt znovu jezdí tramvaje. Od poloviny loňského června tam dělníci stavili napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Na zastávce Muzeum máme reportéra Dominika Kučeru. Dobrý den.
7: Hezký den. Od rána tudy už projeli desítky tramvají a z každé vystoupí tak 5 až 10 cestujících. Oslovení lidé mi řekli, že se jim cesta zkrátila a mají proto z obnovené zastávky radost. V Praze se ale staví tramvajové trati i na dalších místech. Kdybychom popojili po Vinohradské třídě, tak nová trať vzniká v Počernické směrem k sídlišti Malešice. A v tomto týdnu začala i stavba tratě v areálu bývalého nákladového nádraží Žižkov. V budoucnu mají tramvaje spojit i Strahov a Malovanku a na jihu města Libuš s Novými Dvory. V pokročilé fázi přípravy je i projekt trati z Kobylis do středočeských Zdib. Staví se ale nejen v Praze. Třeba Plzeň začne příští rok stavět za miliardu korun trať na Vinice. To je sídliště nad plzeňskou zoo. Liberec pak plánuje postavit trať z centra na sídliště Rochlice. Tam se teprve chystají podklady pro posouzení stavby z hlediska vlivu na životní prostředí. A připravuje se i prodloužení tramvajové trati v Jablonci nad Nisou. Tramvaj z Liberce má nově místo v Jabloneckých Tyršových sadech končit až v nově budovaném dopravním terminálu v centru. Tady je ale zatím hotová jen studie.
2: To byl Dominik Kučera, přehled nových tratí v českých městech. Děkuju.
7: Naslyšenou.
2: Informace z moravských měst má Vlasta Gajdošíková. V Brně staví dělníci trať na sídliště Kamechy.
8: Dobrý den. Dělníci tento týden zprovoznili zmodernizovanou tramvajovou smyčku v Bystrci, do které už nově vyjíždí linka číslo 1. Jako do jediné smyčky ve městě ale najíždí tramvaje zleva a ne zprava, aby pak koleje navázaly na ty, které od nástupiště povedou do tunelu na sídliště Kamechy. Tunel samotný je proražený, dělníci ho teď izolují a vystužují jeho stěny. Cestující po kolejích projedou na konci příštího roku. Do té doby už by brněnský dopravní podnik taky chtěl mít jasno o tom, jestli začne se stavbou, respektive obnovou další tramvajové tratě, a to do Staré Líšně. Brno není jediné moravské nebo slezské město, kde se teď tramvajová síť rozvíjí. V Olomouci se to týká třeba prodlužování trati na jedno z nejlidnatějších sídlišť ve čtvrti Nové Sady. Část už je hotová a na dalších dopravní podnik pracuje. Novou tramvajovou trať plánuje taky Ostrava, a to v Porubě. Dopravní podnik teď žádá o 2miliardovou dotaci. Proti novému 3kilometrovému úseku ale protestují lidé, vadí jim hluk a kácení stromů. Úřady teď vše zkoumají, takže není jisté, jestli Ostrava bude mít všechny dokumenty zajištěné do března, kdy nejpozději musí o dotaci finálně požádat.
2: Informuje reportérka Vlasta Gajdošíková. Děkuju a hezký víkend.
8: Naslyšenou.
2: Už jsme o tom dnes ráno mluvili v přehledu zahraničního tisku. Afrika se co nevidět zvětší, alespoň na světových mapách. Valné shromáždění OSN totiž v drtivé většině podpořilo návrh na nahrazení Mercatorova zobrazení na mapách. Dokument předložili státy Africké unie v čele s Togem. Právě Afrika se totiž v Mercatorově zobrazení jeví jako výrazně menší, než ve skutečnosti je. Podrobnější informace už připojí Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
2: Matěj, co konkrétně africkým státům na Mercatorově zobrazení vadí?
9: To zobrazení je podle nich výrazně disproporční. Zkresluje totiž velikost států, které zvětšuje ty, které leží blíže k pólům. Například Grónsko je na takto zakreslených mapách zhruba stejně velké jako celá Afrika, která je přitom ve skutečnosti asi 14krát větší. A podle afrických představitelů takové zobrazení nejenže zkresluje naší představu o fyzické velikosti kontinentu, ale překrucuje tím i naši představu o významu a důležitosti států i kontinentů. Komentoval to tak například tožský ministr zahraničí Robert Dissey.
10: Mapa je sice technický nástroj, ale zároveň i prostředek poznání a reprezentace, který utváří to, jak lidé i kontinenty vnímají sami sebe. Některé projekční systémy používané po staletí zobrazují Afriku a všechny regiony světa způsobem, který neodráží jejich skutečnou rozlohu. Oprava mapy tedy znamená také opravu vnímání. Korekce mapy znamená, že se v představách lidí obnoví skutečná rozloha kontinentů. Of the two
9: dimensions. Novinářům taky řekl, že spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou. To zobrazení vlámského matematika a kartografa Gerharda Mercatora totiž vychází z pohledu evropských obchodníků a mořeplavců 16. století. Kritici proto mluví taky o kartografickém kolonialismu. Tožský ministr zahraničí ale zdůraznil, že nevede politickou, ale vědeckou diskuzi, založenou na reálných vědeckých důkazech. Návrh, který by měl ten nepoměr vyřešit, podpořilo 164 členských států OSN. Proti byly jen Spojené státy.
2: No a Matěj, jaké tedy bude to nové zobrazení světa?
9: Togo navrhlo, ať se k novým záznamům používá mapová projekce Equal Earth, kterou kartografové vyvinuli v roce 2018. Na rozdíl od Mercatorova zobrazení zachovává relativní velikost oblastí. Podle OSN to tak bude mít dopad třeba na školství nebo vzdělávací a technologické aplikace. Naopak například v mořeplavbě a dalších podobných činnostech bude dál platit to zaužívané zobrazování.
2: A jak při tomto zobrazení vypadá třeba právě Afrika?
9: Je několikrát větší. Na mapě, kterou normálně známe, tak zabírá taky většinu Evropy, Blízký východ nebo dokonce oblast Indie. Například Severní a Jižní Amerika je v porovnání s Mercatorovým zobrazením taky výrazně větší a posunutá víc na západ. Naopak menší jsou například oblasti kolem Severního a Jižního pólu.
2: Matěj Kolář ze zahraniční redakce, díky.
9: Já děkuju, naslyšenou.
1: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na Plusu.
2: Ještě pro vás máme pozvánku k poslechu dokumentu z cyklu Příběhy 20. století. Tentokrát představí evangelického faráře Miloše Reicherta. Autor pořadu Mikuláš Kroupa teď nabízí krátkou ukázku.
11: O evangelickém faráři Miloši Reichertovi, mluvčím Charty 77, major státní bezpečnosti, který se ho snažil zlomit ke spolupráci, řekl, že takové lidi byla radost vyslýchat, protože se vždy dostali k zajímavé diskuzi, třeba o Bohu. Onen estébák po sametové revoluci začal chodit do kostela a nechal se i pokřtít.
12: Jak jsem se setkával s těmi duchovními, tak jak jsme v těch rozhovorech, tak jsem začal vnitřně cítit takovou pokoru, se dá říct.
11: To jsou slova někdejšího majora státní bezpečnosti Jaromíra Ulče. Nicméně příběhy 20. století budou o evangelickém faráři, který vlastně i u státní bezpečnosti zabodoval.

0: Miloš Rejchrt, mládí vysoký sportovně založený silák, dnes 80letý, skoro plešatý, drobnější muž s širokými rty a úsměvem oslňuje moudrým, milým a veselým přístupem k životu.
1: Tak jmenuji se Miloš Rejchrt, narozen 19. října 1946 v Ostravě, kde jsem ale nikdy nežil, a to je taky dost příznačné pro tu naši rodinu. Ona se totiž neustále stěhovala, takže já nemám někde nějaké místo, které bych považoval za takový klasický domov, kam bych se vracel, a vůbec byl k tomu nějaký sentimentální. Prostě po roce, co jsem se narodil, se rodiče zase přestěhovali úplně jinam, do vesnice Trhový Štěpánov, tam pobyli 3 roky a pak se teprve stěhovali do Prahy, kde jsem tedy začal chodit do školy, tak bych se asi po nejvíce považoval za Pražáka.
0: Mnozí lidé Miloše Rejchrta znají z médií. Pro většinu z nich ale nejspíš bude překvapením, že z něj také mohla být filmová hvězda. Ve 20 letech Miloš Rejchrt upoutal filmového režiséra Jaromila Jereše, který v 60. letech točil podle Kunderovy knižní předlohy film Žert. Do role fanatického komunisty, voják Alexeje, obsadil právě Miloš Rejchrta.
2: Běžím, běžím, běžím, běžím!
3: A co je to s vámi?
2: Běžím, běžím, běžím, běžím!
3: Tak kdo byl unavený, ať zvedne ruku. Tady všichni.
4: Ne, já ne.
3: Kdo? Tak vy ne. Vy jste nebyl unaven. Jak to, že jste nebyl unaven?
4: Protože jsem komunista.

panu faráři Miloši Reichertovi možná také nevíte, že je hudebníkem, zpěvákem, obstojným hráčem na kytaru, skladatelem a textařem. V dětství se snad učil v hudebce na Pozoun. Zůstala mu ale především kytara. Mnoho evangelických kostelních písní, které věřící během bohoslužeb zpívají, složil nebo otextoval právě Miloš Reichert. Z evangelického zpěvníku jsme tedy vybrali několik písní a já poprosil bratra Matěje, autora hudebních znělek příběhu 20. století, aby je pro náš pořad zaspíval. A tak příběh Miloše Reicherta doprovodíme i jeho písněmi.

0: Podrobnosti ze života evangelického faráře Miloše Reichrta nabídneme v neděli večer po 20. hodině na Plusu.
1: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
2: Od letoška platí přísnější pravidla pro odklad nástupu povinné školní docházky. V prvních třídách tak sedí i děti, které by loni ještě zůstaly ve školce. Jsou na ně školy připravené? Proč vlastně vidí ministerstvo školství odklady jako problém? A nezpůsobí jejich výrazné omezení problémy daleko větší? Speciálním hostem je ředitel odboru předškolního a školního vzdělávání Michal Černý z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
1: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: To už je závěr sobotního ranního Plusu s datem 5. září. Jsme rádi, že jste byli s námi. Za celý tým, který dnešní ráno na Plusu připravil, přeje hezký víkend Ondřej Látal. Hned po zprávách v 9:30 vám nabídneme zkrácenou verzi podcastové série Dataři o domácím násilí a femicidách. První část je o institutu vykázání, druhá potom o azylových domech pro oběti domácího násilí. Autory série jsou Klára Filipová, Tomáš Pika a Johan Foss.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poprvé v historii začali kvůli suchu vodohospodáři upouštět Slavskou přehradu, informovala o tom mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl. Důvodem upouštění je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze tak díky slapům poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody třeba na ředění vyčištěných odpadních vod nebo pro vodárny. Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance, informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dříve o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný, k tomu samému vyzval i Rusko. Francie poskytne zemědělcům zasaženým pomoc ve výši 1 miliardy eur, to je téměř 25 miliard korun, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná. Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance, uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. A Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. Případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce evidují policisté rok od roku víc. Za letošek už tohoto přestupku dospustilo více než 26 000 řidičů. Vedoucí BESIPu Tomáš Neřold proto varuje, že situace na silnici se někdy vyvíjí velmi rychle a nepozornost může být fatální. České věznice chtějí lépe připravovat vězně na návrat do společnosti a podpořit jejich pracovní návyky. V současnosti je zaměstnaných přes 60% práceschopných lidí za mřížemi. Zájem mají i další vězeňská služba, ale zatím nedokáže nabídnout víc pracovních příležitostí. Do 3 let mají proto přímo v areálech věznice vyrůst 2 až 3 výrobní haly. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to třeba společností Albert, Kaufland a Globus, ve kterém teď umělá inteligence pomáhá na váhách u ovoce a zeleniny. Podle prodejců může technologie pomoct vybrat správné zboží a díky tomu i zrychlit nakupování a ušetřit práci obsluhujícímu personálu. Přes den čekáme zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami od severozápadu, ale postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně, později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26, na horách bude většinou kolem 14 a třeba na Šumavě naměří 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: V čase věnovaném pořadu Zaostřeno vám v následujících 2 týdnech nabídneme zkrácenou verzi podcastové série o domácím násilí a femicidách. První část dnešního dílu je o institutu vykázání, druhá poté o azylových domech pro oběti domácího násilí. Tématu se věnoval datový tým Českého rozhlasu. Promluví odborníci i ti, kteří mají s násilím ve vztazích osobní zkušenosti. Zvažte proto prosím poslech a pokud by pro vás bylo některé z těchto témat osobní, řekněte si o pomoc. Podporu vám kdykoliv poskytnou organizace ROSA nebo PROFEM.
5: 2 týdny bezpečí. Čas, který mohou získat oběti domácího násilí, pokud zasáhne policie nebo soud. Takzvaný institut vykázání, který brání agresorovi v návratu domů, funguje v Česku téměř 20 let. A zrovna letos hlásí policie rekordní počet vykázaných osob. Přístup k tomuto klíčovému nástroji se ale liší nejen mezi státy, ale i mezi jednotlivými regiony a městy v Česku. Já jsem Tomáš Pika a sérií vás budu provázet s její autorkou Klárou Filipovou.
6: Pracovnice v Nezisku mluví o tom, že třeba náš okres v podstatě nevykazuje násilníky z bytů. Vnímají to tak, že oni působí ve víc okresech, ale tady je ta číslovka 0. Nemám žádnou teorii, proč to tak je. Máme klienty, kteří jsou agresivní na svoje rodiče, prarodiče a nikdy k vykázání nedošlo, i když tam policie opakovaně byla. Jaký k tomu mají důvod, nevím. Postupy znají.
4: Máme paragraf týrání osoby žijící ve společném obydlí. Máme v rámci zákona o policii vykázání, což když jsem začínala, tak nebylo a bylo strašně těžký těm obětem pomoct. A dneska už ty nástroje máme a když je umíme správně použít a správně uchopit, tak bychom těm obětem mohli pomáhat poměrně dost.
7: Domnívám se, že je-li pán vykázán a je to přestupeček, neznamená to, že na 14 dnů půjde k rodičům, kde bude sedět, bude brát drogy, bude chlastat a bude čekat, až se vrátí domů, aby jí to teda všechno vrátil. Ale že bude mít taky nějakou povinnost, že aspoň někam půjde. To znamená, stát řekne, v případech vykázání jste povinný jít během vykázání na 2 sezení nebo kontaktovat nějakou službu.
5: Právě jsme slyšeli 3 výpovědi osob, které se pravidelně setkávají s oběťmi domácího násilí. 2 pracovnic sociálních služeb a 1 policistky. Právě policii dává český zákon nástroj, který může násilí v domácnosti okamžitě přerušit. Pokud hlídka incident, ke kterému byla přivolána, vyhodnotí jako domácí násilí, může násilnou osobu vykázat na 2 týdny ze společné domácnosti. Ta musí okamžitě odevzdat klíče a odejít.
8: Například loni policie tento nástroj použila v 1640 případech, což je zatím nejvíc v historii. Zdá se to docela dost, ale musíme si uvědomit, že se to doopravdy vztahuje na celou Českou republiku a ačkoliv to dělám nerada, tak jsem se dovolila jako mezinárodní srovnání, protože ten náš zákon o vykázání nebo celý ten institut, ten nástroj, tak jak je postavený, tak vychází z rakouského vzoru. My jsme se přímo inspirovali rakouskou legislativou a jenom v samotné Vídni vykážou ročně na 4000 agresorů. Což v přepočtu na obyvatele znamená, že policisté ve Vídni po tomto nástroji sahají 16x častěji než v Praze.
5: Upozorňuje Klára Filipová. Proč je mezi Prahou a rakouským hlavním městem takový rozdíl, vysvětluje zase výzkumnice Blanka Niklová.
9: To, co se nám ukazuje v tom výzkumu aktuálním, je určitá setrvačnost organizační kultury. To znamená, že přestože na úrovni metodik prevence a vlastně zacházení s tou situací domácího násilí, si myslím, že se tady udělal ohromný pokrok. Ale problém je v tom, když se podíváte na tu praxi, tak vidíme, že i hraje roli to, jak se k tomu to dané pracoviště typicky vztahuje. kdo je na něm slyšet, kdo je považován za autoritu a kdo má tím pádem i vliv na to, jak jsou ty jednotlivé situace vyhodnocovány. To znamená, že když nastoupíte do té služby, nemáte s tím žádnou zkušenost, jste na výjezdu, dojedete k hlášení toho, že tam dochází k nějakému konfliktu a teď je na vás vyhodnotit tu situaci. A vidíte nějaké znaky, podle vašeho hodnocení by to třeba na to vykázání bylo, ale pochopitelně, že se obrátíte na někoho, kdo s tím má delší zkušenosti a zeptáte se a můžete se setkat, rozhodně ti lidé, se kterými my jsme mluvili, se setkali i s tím, že jim bylo řečeno, že pravda bude někde uprostřed. A tohle už je něco, co potom ale u nás může vést k tomu, že k tomu vykázání nedojde.
10: My jsme k tomu vždycky přistupovali velice opatrně. Jednou jsem přišel do bytu, kde jsem vyhodnotil, že poškozená je manželka a agresor je manžel. Když jsme pak šli do důsledku, zjistili jsme, že pravda je někde uprostřed. A to je ten největší průšvih. Vždycky to musíte nějak vybalancovat. Staří policajti mi říkali, vždycky hledej pravdu někde na prostředku.
11: Pokud vidíš, že je tam ženská, která je sfackovaná, oteklá a nějaký ožralý 100-kilový svalovec, tak to spíš hraje pro tu ženskou. Ale nevíš, jak to doopravdy bylo. Přijdete a nemůžete u domácího násilí vědět přesně, kdo je oběť a kdo je pachatel. A to mě učili ti staří policajti. Teď to vypadá, že ten chlap je agresor, ale když potom ho máš zadrženého, vidíš, jak on je poškrábaný, pokousaný, pořezaný, tak co?
5: Tady ale podle Blanky Niklové dochází k neporozumění, jaký význam institut vykázání má a proč ho mají policisté využívat.
9: Vykázání není trestem, není to rozhodnutí o vině. Vy se nestavíte tím, že někoho vykážete do role soudce, který rozhoduje o tom, jak to bylo. Ale naopak, vy vlastně nějakým způsobem se snažíte naplnit tu preventivní roli, kterou má policie ve společnosti rovněž a snažíte se zabránit tomu, aby došlo potenciálně k trestné činnosti, která by se musela dále řešit, újmě na zdraví i na životě.
5: Policisté při rozhodování, jestli násilníka z domácnosti vykážou, proto nemusí rodinnou situaci dlouhodobě analyzovat. Na to už v roce 2015 upozornil také Nejvyšší správní soud.
12: Zásah lze považovat za souladný se zákonem, i pokud by se zakládal pouze na subjektivních informacích od ohrožené osoby, jež by však byly závažné a věrohodné a současně by v konkrétní situaci nebylo možné další indicie získat nebo ty stávající ověřit bez neúměrného rizika.
8: To, co je pro ně klíčové v rámci toho rozhodování, jestli mají vykázat nebo ne, tak je to, jestli tam hrozí nějaký nebezpečný útok. A vlastně to zůstává jakoby ta hlavní a jediná podmínka toho vykázání.

0: Vraťme se ale zpět k datům. Z nich nám totiž nevyplývají jenom rozdíly mezi Českem a Západem, ale i mezi jednotlivými regiony přímo v republice.
1: Já jsem si od policie vyžádala vlastně statistiky vykázání po jednotlivých krajích, což je to nejdetailnější rozdělení, které ta policie nabízí. A vyšlo nám z toho, že ty rozdíly nejsou tedy jenom mezi Prahou a Vídní, ale že vidíme i mezi jednotlivými kraji v České republice. A úplně nejhůř vyšel Středočeský kraj, který je vlastně podobně velký jako Praha, a ten za rok 2025 eviduje 0,76 vykázání na 10 000 obyvatel. Je to zároveň nejméně ze všech krajů v republice. A tak jsme se na to dále doptávali policie, tedy policejní metodičky Jindřišky Cestrové, která to má na starosti vlastně školení všech těch policistů. A toto vysvětluje několika faktory.
2: Myslím si, že je to jinou mentalitou obyvatel v malé vesnici. Například na Rakovnicku je malá hustota obyvatelstva. Obyvatelé jsou zvyklí si problémy řešit sami.
0: Citujeme z vyjádření policejní metodičky Jindřišky Cestrové pro server iDozhlas.cz.
2: Ve Středočeském kraji je výrazný podstav uniformovaných policistů. Na jednotlivých odděleních slouží také velké procento policistů, kteří jsou ve službě méně než 3 roky a chybí jim profesní zkušenosti.
0: Z výzkumu vyplývá, že neméně důležité je také propojit rodinu, ve které může k násilí docházet, s některou ze sociálních služeb a neziskových organizací. Policisté pak mají opět více možností, jak mohou v takových případech postupovat.
1: Všichni do jednoho říkali, že i když dojedou prostě do nějaké té komplikované rodinné partnerské situace, tak i tak těm ohroženým osobám dávají kontakt na ty neziskové organizace. Takže to se děje. Ale ve chvíli, kdy dojde k tomu vykázání, tak je přímo kontaktuje to intervenční centrum samotné. Takže tam padá vlastně i ta další bariéra pro tu ohroženou osobu nebo oběť, protože jí někdo zavolá místo toho, aby ona někam musela dojít nebo zavolat a říct dobrý den, mně se děje tohle, já vlastně nevím, co s tím. Opět, já si osobně nedokážu představit, že bych po telefonu někomu vlastně sama od sebe říkala, co se mi děje doma ve chvíli, kdy například se mám starat o děti a mám spoustu jiných věcí k řešení.
0: Případy domácího násilí jsou pro policisty komplikované ještě z jednoho důvodu. Opustit vztah, byť je násilný, vyžaduje velkou dávku energie. Často se tedy stává, že se páry k sobě vrací, i když policie jednoho z partnerů už vykázala.
1: Těm opakovaným vykázáním dochází a je to opět něco, co nám policisté v tom výzkumu potvrzovali. My jsme policii České republiky žádali vlastně o čísla, ke kolika těm opakovaným vykázáním třeba za celou republiku dochází. Oni nám sdělili, že tuhle statistiku nemají, takže k těm číslům jsme se nedostali. Každopádně, co víme, tak je to, že, a to je další faktor pro ty policisty, že v některých případech bývá prostě typické, že se vykazuje třeba 3x nebo 4x. A pro ně je to prostě frustrující. Jak sám jeden z těch policistů říkal, já jsem ho vykázal a za 14 dnů nebo za měsíc vidí vlastně ten pár, jak se vede za ruce po náměstí a je to zase jako největší láska na světě. Ale tam se dostáváme opět k tomu, že to násilí je prostě takový koloběh a dlouho těm obětem trvá, než se z toho vztahu dostanou a těch faktorů, proč, je jakoby celá řada. A mně se fakt lidsky líbil přístup paní Cestrové, která těm policistům říká, může se vám stát, že vykážete 3x, 4x, 5x, než reálně dojde k té změně, ale to je naše práce, nabízet lidem tu pomoc, nabízet jim maximální ochranu a dělat to do té doby, dokud se prostě něco nezmění. Musíme si uvědomit, že prostě odcházet ze vztahů jakýchkoliv druhů je prostě velmi komplikované.
3: Posloucháte Zaostřeno.
0: V Česku chybí až 3 000 míst v azylových domech. Některá z těchto zařízení, která mají papírově sloužit obětem domácího násilí, jim ale ve skutečnosti bezpečné útočiště neposkytují. Jak to komplikuje řešení problému domácího násilí v Česku? Kolik máme skutečně bezpečných útočišť pro oběti agresorů? A dělá se s touhle situací vůbec něco?
1: My se aktuálně v české společnosti nacházíme v situaci, kdy jsme schopni se shodnout na tom, že násilí je špatně. Existuje i shoda na tom, že psychické násilí je násilí a jako takové je špatně. A panuje zde názor, že ideálním řešením by bylo, pokud ti lidé půjdou od sebe. Je to i způsob řešení, který vlastně celkově ten systém ve skutečnosti preferuje. My se sice pořád bavíme o nějaké cestě přes policii, ale když se potom podíváte na to, jak se to reálně dělá a jakým způsobem jsou lidé motivováni k tomu to řešit, tak stejně ten důraz je na rozvod a odchod. Představa je, že to tím končí, to není pravda. Bohužel v řadě případů to tak není. Ale my v aktuální krizi bydlení narážíme samozřejmě na to, že tohle se těžko realizuje v momentě, kdy nemáte kam odejít.
0: Takhle hodnotí ve stručnosti situace, která provází téma domácího násilí v Česku, výzkumnice ze Sociologického ústavu Akademie věd Blanka Niklová. Podle antropoložky z Karlovy univerzity Dany Moré se bytová krize za posledních 5 let výrazně prohloubila a představuje v řešení domácího násilí jednu z největších překážek.
4: Na tom panuje mezi institucemi vzácná shoda. Potvrzují to úplně všichni, od sociálních pracovníků přes policii až po neziskové organizace. Už to není jen o uznání násilí, v tom systém udělal krok dopředu. Je to o tom, že i když se ta daná situace jako domácí násilí vyhodnotí, nemají dostupné adekvátní řešení.
0: Oběťmi domácího násilí jsou převážně ženy. Důvodů, proč často v násilných vztazích zůstávají, je ale více. A jak upozorňuje Klára, jedním z významných faktorů je právě finanční závislost na partnerovi. O tom se zmiňují třeba i sami policisté.
5: My vykážeme násilníka. Omlouvám se, že odkazuji na muže, ale většinou to tak je. Pravděpodobně na něm ta oběť i ekonomicky závislá, takže nemá na to, aby platila nájem, elektřinu. On to může všechno vypnout nebo neplatit. A co ona? Tohle prostě vyřešené obecně není. Ekonomická situace je jedním z důvodů, proč se oběti vrací.
1: Jak mi řekla jedna respondentka, na mateřské prostě nezbohatnete. A musíme si uvědomit, že ženy ve chvíli, kdy se stávají matkami, tak vypadávají z toho pracovního trhu, stávají se silně finančně závislé na tom muži a tudíž ta otázka toho, že by měly navždy opustit nějakou domácnost, je vlastně šíleně komplikovaná. Protože všichni asi víme a zaznamenali jsme, že v České republice je obecně velká krize bydlení. Takže pro ty ženy je vlastně nějaké komerční klasické bydlení v té prvotní fázi, kdy opouští toho partnera, vlastně naprosto nedostupné ve většině případů.
0: Podle dat společnosti Deloitte stouply od roku 2014 ceny bytů více než dvojnásobně a nabídkové nájmy vzrostly dokonce o 80%. Naopak mediánový příjem domácností, tedy přesná středová hodnota ze všech příjmů domácností, se zvýšil jen asi o polovinu. Aby si člověk mohl z průměrného platu pořídit byt, musel by v Praze pracovat 15 let, v Brně 14 let a v Ostravě 11 let. Zároveň by ale tento člověk nesměl během této doby vůbec nic utrácet. A teď si představte, že se ještě staráte o dítě, které je na vás závislé. Podle Blanky Niklové bývá právě toto při rozhodování žen, zda násilnou domácnost opustí, zásadní brzda.
1: V aktuální krizi bydlení narážíme samozřejmě na to, že tohle se těžko realizuje v momentě, kdy nemáte kam odejít a nemáte jak si dovolit odejít, zajistit případně ještě péči o někoho dalšího, kdo je na vás třeba závislý. A to je samozřejmě potom jako zásadní brzda. Zároveň máme v české společnosti určitou představu nějakého standardu, i třeba co se týče zajištění potřeb dětí, představy toho, jaký dopad to prostředí na ně potom má, i co se týče vlastně toho ekonomického standardu. A to by nás mohlo vést i k zamyšlení nad tím, jestli ty azylové domy, které aktuálně jsou k dispozici, nějakým způsobem tady k tomu standardu promlouvají, řekněme, protože já se domnívám, že nikoliv.
0: Právě na obavy z toho, do jakého prostředí se žena s dítětem dostanou poté, co násilnou domácnost opustí, poukazuje například i právnička organizace Profem Daniela Klézlová, která se zaměřuje na problematiku domácího a sexuálního násilí.
6: Klientky žijí s násilnými partnery o měsíce déle, než by bylo potřeba, právě kvůli tomu, že nemohou sehnat bydlení. Za prvé kvůli ceně, ženy prostě ze vztahu neodchází finančně bohatší. Naopak musí téměř sbírat příjmy na kauci a na nějakou dobu nájmu. Pronajímatelé se navíc často bojí hluku nebo toho, že žena na rodičovské nebude schopna nájem platit. Zároveň ženy často nechtějí využít krizového bydlení nebo obecných azylových domů. Mají strach, že v následném opatrovnickém řízení o péči soud rozhodne, že v takovém zařízení nejsou dostatečné podmínky pro výchovu dětí. Azylové domy samozřejmě splňují hygienické standardy, ale strach obětí je tak obrovský, že krizové bydlení vůbec nevyhledají.
7: Ty ženy občas mívají tendenci se právě vracet k tomu násilníkovi, protože si říkají, vydržím pár facek, ale dítě je prostě zabezpečené, má vlastní pokojíček, máme vlastní koupelnu, mám vlastní kuchyň, kde si můžu uvařit. A je mi tady vlastně do nějaké míry lépe, než by mi bylo v tom azylovém domě.
0: Ještě horší je pak situace, kdy není odchod oběti z násilné domácnosti dopředu plánovaný a krize se vyhrotí třeba uprostřed noci.
7: Když je to nějaké jako dopředu promyšlené rozhodnutí a tak, tak ta žena i ty služby se snaží samozřejmě najít ten azylový dům nebo jinou formu bydlení, která bude nejlépe vyhovovat té rodině, té matce s tím dítětem nebo s dětmi. Ale jsou také situace, kdy to, co se v té domácnosti děje, je velmi akutní, velmi krizové a velmi nebezpečné. A ty děti je třeba odejmout nebo odebrat toho domova, například uprostřed noci. A z toho výzkumu víme, že to nejsou zas tak ojedinělé případy. A nám jedna policistka vlastně v tom výzkumu říkala, že například OSPOD, po každé, když jsou v čemkoliv děti, tak se volá OSPOD, má velmi omezené možnosti, stejně tak jako policie. Zejména v těch případech, kdy se bavíme teda o tom, že je potřeba ty děti rychle odebrat uprostřed noci. A protože pro ty děti není vůbec žádné ubytování uprostřed noci, tak se to často řeší třeba tím, že se ty děti umisťují do nemocnic na dětské oddělení. Ačkoliv jim fyzicky nic není, protože je to jediné místo, kam ty děti vlastně můžou dát, než nastane nový den a začnou telefonovat do klokánku a jiných záchytných služeb, což mě vlastně docela šokovalo.
0: I když se ale oběť rozhodne násilnou domácnost opustit, narazí na další problém. Obecný nedostatek pobytových kapacit sociálních služeb v Česku.
8: V České republice funguje 89 azylových domů pro rodiny s dětmi, 59 pro osoby v krizi a 59 pro oběti domácího násilí.
0: Citujeme z vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí pro server irozhlas.cz.
8: Údaj o 59 azylových domech vychází z registru poskytovatelů sociálních služeb, kde mají tyto služby mimo jiné registrovanou cílovou skupinu osob ohrožených domácím násilím.
0: Problém spočívá v tom, že drtivá většina zmiňovaných azylových domů ve skutečnosti nejsou pro matky s dětmi nebo pro oběti domácího násilí obecně vhodné. Zpravidla totiž slouží pro více cílových skupin a neposkytují jim specifické, ale nezbytné služby.
7: Pro ně je klíčové mít jakoby velmi specializovanou péči nebo ideálně k tomu ještě navíc utajené místo toho azylového domu. A těchto azylových domů, těch přísně zaměřených na oběti domácího násilí, jsou v celé České republice pouze 3. Mně vlastně napadlo, že by mohlo být vypovídající udělat takovou jakoby malou obsahovou analýzu zápisu z jednání výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a tam se to bydlení opakovaně skloňuje. Odborníci vlastně, to je ta mezirezortní skupina, kde se potkávají jak lidé z terénu, tak různí zástupci těch rezortů, zdůrazňují a žádají, aby vlastně bylo zajištěné jistější financování tady těchto služeb. A protože ty služby jsou financované z různých projektů, ty jsou na dobu omezenou, jsou také financovaný na základě dotací a jak mi vlastně řekla jedna z těch respondentek, která je vlastně ředitelkou neziskové organizace, tak financování těch služeb každý rok probíhá. To se jako ve skutečnosti děje, ale popisuje nejistotu v tom, že schvalování dotací je poměrně zdlouhavý proces a každý rok několik měsíců čekají na to, kolik peněz vlastně dostanou, což fakticky brání nějakému plánování a rozvoji těch sociálních služeb.
0: Organizace, které tyto služby provozují, totiž nejsou financovány jako v západní Evropě na úrovni států a krajů, ale často jsou závislé na vypsaných dotacích. A právě tato nejistota vede k tomu, že je služeb nedostatek.
7: Jak víme i z odpovědi MPSV, tak i z té analýzy dostupnosti těch sociálních služeb pro oběti domácího násilí, ta pomoc je formálně dostupná po celém Česku.
8: Síť služeb je plnohodnotná, stabilní a regionálně rovnoměrně dostupná.
7: V pohraničí a na pomezí krajů ale síť selhává. A nejhorší je tedy situace na hranicích s okolními státy a na pomezí jednotlivých krajů. Nejméně dostupná péče je na rozhraní Olomouckého a Moravskoslezského kraje a také na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje. Ta specializovaná pomoc v 5 krajích chybí úplně. A výrazné mezery v dostupnosti intervenčních center, to jsou právě ty neziskové organizace, tak experti odhalili na Vysočině a v krajích Jihomoravském a Královéhradeckém, ale tady si nejsem jistá, jestli to stále ještě platí, protože se bavíme o číslech z roku 2021.
0: Jak totiž přiznalo samo Ministerstvo práce a sociálních věcí, novější analýzu dostupnosti sociálních služeb zatím nemá k dispozici. Ke zlepšení stavu a zajištění jejich dlouhodobého financování vyzval Česko i výbor OSN pro odstranění diskriminace žen. Na otázky, zda se stav těchto služeb u nás zlepšuje, ale ministerstvo reaguje jen obecnou replikou.
7: Vlastně mi jenom řekli, že dlouhodobě podporují financování specializovaných sociálních služeb a aktuálně podnikají kroky k posílení stability financování sociálních služeb, což se promítá i do pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí.
9: Slyšeli jste první část zkrácené verze série z podcastu Dataři od týmu datových novinářů Českého rozhlasu. Celou si ji už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Autory série jsou Klára Filipová, Tomáš Pika a Johan Foss. V podcastu jste slyšeli anonymizované výpovědi z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd a Českého rozhlasu. Pokud se vás některá z těchto témat osobně dotýkají, o pomoc si můžete říct v centru ROSA nebo organizaci PROFEM.
3: Posloucháte Český rozhlas
10: Plus.
3: Radioservis
10: představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
10: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
10: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
11: 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásoby ze Slapské přehrady, které doplní vodu v řekách. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí a Ukrajina pozastaví kvůli cestě amerických vyjednavačů do Moskvy nálety na ruské cíle. Zprávy a Martin Matějka. Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu a důvodem je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, říká mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
11: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
12: Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody třeba na ředění, vyčištění odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Cestu vyslanců amerického prezidenta do Moskvy neohrozí ukrajinské letecké údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že v zájmu klidného průběhu rozhovorů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruskými představiteli zajistí ozbrojené síly Ukrajiny normální fungování ruského vzdušného prostoru. Od Ruska očekává stejný postoj v neděli, kdy se mají vyjednavači vydat do Kyjeva.
13: Volodymyr Zelenský uvedl, že Ukrajina postupuje pouze v zájmu vyjednavačů a ne Ruska. Z ukrajinského území se kvůli jednání nepovedou žádné letecké údery. To samé čeká od Moskvy, že zajistí klid ve vzdušném prostoru Ukrajiny, aby se mohla odehrát i kyjevská část rozhovorů. Rusko podniká denní i noční nálety na Ukrajinu už 9 dnů. V polovině týdne ale také Ukrajina upozornila letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že vzdušný prostor nad Ruskem už není bezpečný. I Ukrajina vysílá nad Rusko ve válečném stavu své drony a ty mohou znamenat pro civilní letadla nezamýšlené ohrožení. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
12: Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou Jižní Čechy a Jižní Morava. A Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek, třeba výlety, které spojují s návštěvou měst nebo sportem. A podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
14: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou nejenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
12: Podle průzkumu agentury Czech Tourism plánuje letos strávit podzimní dovolenou v tuzemsku 71% Čechů, to je zhruba o pětinu víc než loni. A průzkumu se na začátku srpna zúčastnila tisícovka respondentů. Přes den čekáme zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky, už jen výjimečně, později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Laboratoř Martiny Maškové.
15: V jakých momentech nejčastěji člověk mění životy zvířat?
16: Člověk pořád mění životy zvířat. V současné době nejvíc měním naše pavouky doma. Všechny zase stěhujeme a tím hodně měním jejich život.
15: Vlastně i domácí zvířata mění náš život.
17: No nejvíc jsme změnili život zvířat tím, když jsme domestikovali, ať už pro potravu, anebo jako domácí maslíčky.
18: Vzpomněl jsem si na klasický učebnicový obrázek etologa Konráda Lorence. V krátkém okénku po narození si mláďátka, ať už třeba u hus nebo u některých savců, zvykají na jejich rodiče, případně i na zvíře, které v tom okénku vidí, a stanou se na ně přichycený emočně.
15: Husy chodili za Konrádem Lorencem?
18: Je tomu tak, jako kdyby chodili za matkou husou.
15: Tak, hosty dnešní laboratoře jsou Barbora Černá-Bulfíková, zooložka, vítejte, dobrý den.
19: Dobrý den.
15: Molekulární genetik, bioinformatik Jan Pačes, vítejte.
20: Dobrý den.
15: A ze studentské komunity k nám dnes přišel Michal Staněk, vítám vás.
19: Dobrý den.
3: Laboratoř.
19: Krkavci a kojoti, to jsou druhy, které dokáží žít velmi dobře v přítomnosti lidí a ještě využívají i jejich zdroje.
20: Když se nějaký druh zvětšuje u zemí, tak to spíš je známka toho, že se má dobře. U vlků to je ale naopak, to je asi stres.
18: Ve chvíli, kdy nastane inbreeding, tedy vzájemné křížení, tak se stane to, co se stalo v Habsburku.
19: Zalehnou a udělají kuličku.
15: Pro zvířata není důležité jenom to, když v jejich areálech stavíme silnice, města nebo doly. Nová studie Kalifornské univerzity ukazuje, že pro jejich ochranu je důležitá i reakce na to, jestli my lidé poblíž nich reálně jsme. Vědci to zjistili porovnáváním údajů o poloze 37 druhů zvířat s anonymizovanými daty z mobilních telefonů. Ten pokus je unikátní nejen metodikou, ale i tím, že se uskutečnil v době omezení setkání setkávání lidí během covidu. To je originální načasování, metodika, rozsah studie. Co si o tom myslí Jan Pačes?
17: To byla vlastně velmi zajímavá studie. Bylo celé konzorcium, kdo dneška funguje, které se jmenuje COVID-19 Biologing Initiative, a to byla unikátní příležitost, protože studovat interakci člověka s tou divokou přírodou je velmi obtížné, protože za normální situace máme oba dva ty aspekty přítomný, a to je jednak to, jak mě

0: člověka na té dané lokalitě a mohli to takhle přímo porovnávat, což je jako velmi unikátní.
1: To z toho úplně mrazí, že my se projdeme někde kolem jelence, protože to bylo v americkém prostředí, tak tam nemají naše jeleny, ale jelence a už se to nějak změní, jo. Pohled Michala Staňka na tuhletu zajímavou studii?
2: No tak, co mě na tom zaujalo, bylo rozhodně to množství dat. To přidává hodně hodnoty, když je těch dat opravdu hodně, protože tam spousta těch trendů není potom dobře vidět. To co množství vyžaduje docela výpočetní kapacitu na to, aby se to dalo jakkoliv analyzovat velikou. Krásně jsem se trošku vzpomněl na to, jak se mění dneska přístup k medicíně, na personalizovanou medicínu. Tak tady to mně připadá, že je trošičku jako personalizovaný přístup k ochraně přírody, že už se díky tomu, že máme tu výpočetní kapacitu, můžeme koukat na tu mikroúroveň v podstatě téměř na ty jako konkrétní jedince stáda, tak vyzkoumat z toho pro ty konkrétní místa nějaká užitečná opatření ku příkladu.
1: Takže jako by šlo o každého jednotlivého jeřába, korocana, kojota. Jmenuju záměrně tyhle, protože tam byly zajímavé rozdíly. Mohla bych poprosit Barboru Černou Wolfikovou, že by nám popsala, co se to tam dělo?
0: Ten výsledek vlastně nebyl úplně jako jednoduchý, že bychom dokázali říct, že lidská přítomnost vždycky prostě jako stejným způsobem zapůsobí na ta zvířata, že působí různě na jiné druhy a ještě i záleží třeba, jaké ty druhy mají zkušenost, že se ukázalo vlastně, že třeba více na lidskou přítomnost reagují v prostředí, která jsou méně dotčená, takže třeba v národních parcích a podobně ta zvířata reagují více. Co mě hodně zaujalo, tak bylo vlastně, jak se říká, i ta zkušenost toho samotného druhu, že vlastně tam byli krkavci a byli tam kojoti. To jsou druhy, které vlastně dokáží žít velmi dobře v přítomnosti lidí a ještě využívají i jejich zdroje. Ale vlastně, když ta přítomnost těch lidí byla větší, tak každý ten druh reagoval jinak a odvislo to od toho, že vlastně u toho kojota ten prostor, na kterém se ti kojoti pohybovali, se zmenšoval, když to u těch krkavců se zvětšoval. Je to dané vlastně, nebo autoři to vysvětlují tím, že ti kojoti jsou pronásledováni, že se mohou lovit, když to krkavci vlastně nejsou žádným způsobem obviněni.
1: Krkavec, chytrý pták, který si dokáže velmi poradit s různou kořistí a vlastně využívají přítomnosti člověka k tomu, aby se najedlo velice dobře.
0: Stejně taky ti kojoti, no.
1: Já jsem pochopila od vás, že vlastně třeba vlci nebo ty zmínění jelenci rozšiřovali svoji environmentální niku, širší spektrum prostředí a podmínek. To znamená co? Že šli dál, než by šli běžně, nebo že žrali něco jiného, než co by žrali?
0: Tam je to různé. Vlastně u těch vlků ti zvětšovali prostor, po kterém se pohybovali, protože se snažili tomu člověku hodně vyhnout, takže volili jiné cesty a tím pádem se jakoby rozšiřoval ten prostor, po kterém se pohybovali, kdežto ten jelenec mohl používat širší niku. Třeba na stejném prostoru využíval různější prostředí, že najednou začal využívat více zdrojů třeba, nebo i novější prostředí, které předtím nevyužíval.
1: Tak je to sice pod tlakem, ale optimista bych řekl, že zvířata v naší přítomnosti jsou kreativnější, tak je to taková nadsázka. Ale ještě přece jenom bych se vrátila k té myšlence toho sběru dat, protože to je doména Jana Pačese, data v biologii, že tak jakou výhodu to poskytuje vám vědcům, že vlastně teď můžete pracovat s těmi většími soubory, jako o co víc víme?
3: Tady jsme opravdu zjistili, že se to chování zvířat a interakce s člověkem, ať už s tou kulturou, s tou statickou stránkou, anebo s člověkem jako s jedincem, velmi liší. Hodně těch zvířat, zejména plaších, změnilo svůj životní styl a pohybují se více v noci, právě proto, aby se vyhnuli lidem. To, že vlci si zvětšili území, tak normálně, když se nějaký druh zvětšuje území, tak to spíš je známka toho, že se má dobře, jo, protože prostě roste a expanduje. U vlků to je ale naopak, to je asi stres, protože oni potřebují tím, že už není přirozená krajina, tak přebíhá a i po izolovaných oblastech a vlastně pro ně to zvětšování území je spíš jako větší námaha.
1: Na rozdíl od toho kojota, který
3: na rozdíl od toho kojota a také představa byla dřív taková, že byla hypotéza, které se říkalo hypotéza lidského štítu, že kořist se spíš stahuje k lidským obydlím, protože predátoři, dravci se člověka víc bojí a jsou dál, a takže využívají toho člověka po okraje měst jako přirozenou ochranu. A tady se ukázalo, že záleží druh od druhu. Třeba u jelenců to tak vůbec zrovna nebylo. Takže ta jednoduchá řešení, které bychom měli nejradši, protože bychom mohli nařídit koridory a tím bychom vyřešili problém, tak to bohužel nepůjde, protože les, kdyby ta opatření musela být opačná na tom samém místě v závislosti na tom, který druh preferujeme.
1: Já teď zrovna přemýšlím o sokolech, jo, protože jsem měla příležitost vidět je ve volné přírodě, tak jsme se drželi úctivě z dálky, protože tam jde o to, že oni hnízdí v těch skalách, jako mláďata, že jo, s rodiči, tak ta lidská přítomnost je vysloveně rušivá, může to špatně dopadnout, že prostě nedohnízdí, ale přitom sokol zase klidně je ochotný přiletnout do města, žít ve městě. To paradox, co všechno my lidé děláme. O čem ještě přemýšlí Michal Staněk tady v téhleté souvislosti?
2: Tak samozřejmě se mi honil hlavou to, jak moc i v rámci toho jednoho druhu, tak záleží na tom, jak moc se ty jedinci jsou schopní habituovat.

0: přesně jako u toho příkladu toho sokola, tak i u jiných druhů záleží na tom, ku příkladu, jestli tam byla civilizace už hodně dlouho a na větší města a často se některý ty druhy můžou přivyknout k tomu vlastně být v přítomnosti člověka a někdy dokonce i prospívat.
1: Třeba potkan, že?
2: Když se s náma příliš kamarádi, tak to většinou není nic dobrého pro nás, no.
1: Posloucháte Laboratoř a dnes v naší debatě účinkují jednak Barbora Černá-Bolfíková, jednak Jan Pačes, oba biologové, a také student, který už se věnuje tomuhle oboru a soutěži na biologických olympiádách, Michal Staněk. Čím dál častěji čtu, jak má smysl znovu se vracet ke vzorkům z muzeí. A to bude případ téhle další studie, protože ze 190 let staré DNA odebrané z exponátu z muzea se vědcům z Nepálu, Spojených států a Španělska podařilo určit a popsat nový druh luskouna. Tento himalajský druh žije v severní Indii, Nepálu, Myanmaru a Bhútánu a odlišuje se od čínského druhu, se kterým byl dříve spojován. A tenhle objev je zajímavý, protože může přispět k boji proti pašování těchto zvířat. Tohle zvíře je domenou Barbory Černé-Bolfíkové. Když jste si přečetla tuhle tu studii, tak co byste vy akcentoval, co tam bude důležité?
3: To je taková jako libůstka, spíš jako taxonomická, kdy vlastně my jsme o tom druhu už věděli. Před nějakou dobou vlastně vyšla publikace, která tento druh nově popisovala, popsala ho pod vlastně jiným taxonomickým názvem, ale tato publikace vlastně ukázala, že měli bychom používat jiné jméno, protože v muzeu našli exponát, který byl 200 let starý a který vlastně patřil do téhle linie, takže se muselo použít správně to jméno, které bylo určené jako první, takže se tam uplatnily všechny tyhle pravidla, které jsou hodně striktní, jak se musí pojmenovávat vlastně druhy v tom vědeckém jazyce. Já jsem o tomhle druhu už vlastně četla předtím, takže mě úplně překvapilo, že konečně máme ještě další 11. druh, a pak jsem teda zjistila, že je to tenhle, že se tam jenom taxonomické změny udělaly. A je tak, je to hrozně fascinující, protože my jsme si mysleli, že v tom asijském prostoru už nenajdeme nové druhy, že tam hodně je toho už známo, že se hodně ti luskouni studují v té Asii. Takže když i tam dokážeme vlastně poznávat nové druhy, původně jsme si mysleli, že jsou 4, dneska už teda víme o 6. Takže ještě uvidíme, co nás čeká v Africe, kde teďka taky rozpoznáváme 4 druhy a možná bude taky více druhů.
1: Ještě se třeba vynoří nějaký luskounek. Mně se líbila taková poznámka v článcích, které jsem četla tady o téhle studii, že když něco pojmenujeme, tak to můžeme lépe chránit. Jan Pače se k tomu hlásí.
2: To je právě na tomhle případu velmi důležité, protože to není jenom lovičkaření, ale ta ochrana v jednotlivých státech, ochrana přírody se dost často děje na základě nějakých taxonomických vlastně jednotek. A tady luskouni mají smůlu, že oni v tom zákoně jsou vyjmenovaní jako jednotlivé druhy. Když se objevil nový druh, tak on tam bohužel není vyjmenovaný. A taxon celý ten nemá tak přísná pravidla jako tenhle ten druh, který ho už tam moc není. No a proč je to tak důležité z té hlediska té ochrany, je, že když nevíme, že tam je, tak máme dobrou vůli ho zpátky reintrodukovat do té přírody. A kdyby se ten klasický čínský vlastně do toho Nepálu nechával znova rozšiřovat, tak ho tam budeme dodávat a tenhle ten druh přijdeme prostě čistě tím, že ho vytlačíme z naší dobré vůle.
1: Já jsem si vzpomněla, jak to měl těžké za covidu, že? Jak bylo tak jako v podezření, že je ten mezi přednášeč nebo já.
2: No, to byla příhoda, která byla vlastně velmi smutná pro mě, pro ty luskouny, protože ano, hledal se ten přenašeč, který to způsobil, a dostalo se několik vzorků luskounů do různých laboratoří. A každá laboratoř si ten vzorek studovala a zjistili, aha, ano, opravdu tenhle ten luskoun má přesně ten druh koronaviru, který pak způsobil toho člověka. To je ten případ a mají to asi všichni luskouni, protože podívejte se, australská laboratoř to popsala, čínská to popsala. A každý tam měl i jiný datum, no ale ukázalo se, že to všechno byla jedna jediná klec, kterou zabavili pašerákům. Jenomže někdo to datum dal, když je zabavili pašerákům, někdo dal to datum, když ty vzorky dostali, každý si je pojmenoval jinak, takže trvalo skoro 3/4 roku, než se vlastně zjistilo, že to byla jedna jediná klec a spíš se ty luskouni nakazily do člověka, než by to tam přinesli. Takže byli v tom úplně chudáci nevinně.
1: To je skvělé, že teda cedule Vonty už mohla být jako odstraněna, abych já stejně k tomu chtěla poznamenat.
0: Já jsem chtěl ještě poznamenat, že mě připadalo jako důležité využití taky ve forenzních vědách, které to on z toho. Ve chvíli, kdy víme mnohem líp, odkud ty vzorky, které se odeberou třeba právě z čínských trhů jsou, tak můžeme mnohem lépe zacílit na ty konkrétní ilegální dodavatelské řetězce těch luskouních šupin.
1: Já nevím, jestli to můžete prozradit, paní kolegyně, ale když teda chytáte ty pašeráky, co je zásadní pro přetržení těch pašeráckých stezek?
3: Určitě to, co jste popsali, je hrozně důležité. Vlastně to poznání, jak to celé funguje, je to nejdůležitější. Jednak my můžeme identifikovat, kde se ti luskouni nejvíce loví. Takže identifikovat si nějaké místa, kde bychom měli lépe chránit tu přírodu, pak samozřejmě budeme vědět, kudy vedou ty trasy, protože jsme zjistili třeba právě v té Africe, že sběrné místo je v Nigérii. Luskouni, kteří se zachytí v Nigérii, tak tam nejsou původní, že se svážejí prostě z různých částí Afriky, ale my teda víme, že ta Nigérie slouží jako takový hub, kde to naloží na lodě a odvezou. Takže zase je možnost se zaměřit na tu Nigérii, prostě nějakým způsobem přetrhnout, dejme tomu ten řetězec tady.
1: S kamarádit tam s policisty.
3: A vůbec vymáhání, jo, to je další věc, kde vlastně ty zákony v každé té zemi jsou různé, ale zase, když mi se nám podaří třeba jakoby zjistit, když máme nějakou zásilku a budeme vědět přesně, z kterého státu ten luskoun byl, tak už se můžou použít vlastně místní zákony, které se jako uplatní na tuhle kauzu, ale jsou vlastně případy, kdy za to lidi byli odsouzení. Myslím si, že nejvyšší trest byl 8 let, takže určitě tohle jako hodně se to řeší a v některých státech ty postihy už jsou i tvrdé.
1: Těch 8 let to bylo v Nigerii, ne?
3: Ne, to si myslím, bylo někde v Asii. Vlastně všude, kde se ti luskouni vyskytují, tak se nějakým způsobem používají. Vlastně v Africe se hodně používají jako zdroj vlastně proteinů, takže se hodně loví pro to maso, které vlastně dostanete ho koupit někde na trhu. A ty šupiny v některých kulturách jsou taky používané pro spirituální nějaké jako hodnotu, to taky má. A v té Asii zase tam je to jinak, je tam ta tradiční čínská medicína, vlastně těch způsobů nebo té víry, jak to může působit, krom afrodiziaka, tak je to spousta dalšího nemocnění, vlastně jako taky plodnost, rakoviny a podobně, je to jako velké množství toho, jak jsou schopni to používat, ale samozřejmě taky se jí i pro maso. Říká se, že je delikatní, kdy jsem ho neměla, takže nemůžu potvrdit.
1: Jan Pačas?
2: To je zajímavá ta zmínka o tom afrodiziakálním účinku, protože v čínské medicíně se to je taková pověra evropská, že oni to chtějí kvůli tomu. Ve skutečnosti hlavní důvod, proč se to v té čínské medicíně používá, je pro podporu kojení. A to je taky důležitá věc pro tu ochranu, protože jedna věc je ochrana ve smyslu represe, kdy honíme ty lidi, ale ty lidi to dělají, protože to draze prodají. To znamená, že je taky moc dobrý zacílit na tu konečnou zastávku, tak aby to ty lidi přestali chtít.
1: Jak úspěšné jsou ty pokusy vrátit luskouny někam do míst, kde se jim třeba daří, kde je to pro ně výhodné?
3: Ono obecně vypouštět zvířata zpátky do volné přírody není úplně skvělý nápad, pokud o nich všechno nevíme. Vlastně třeba u těch outloňů se ukázalo, že jsou hodně teritoriální, navzájem se zabíjejí. U těch luskounů existují záchranné stanice, které to umí velmi dobře. Mám studentku, která pracuje v Zambii a vlastně ta záchranná stanice tam funguje tak, že každé to zvíře má svého průvodce, ten s ním v noci stane, chodí s ním po parku, to zvíře se krmí a vlastně když jde spát, tak ten jeho průvodce jde spát s ním a takhle vlastně každý luskoun má svého člověka, který ho takhle venčí a vlastně pak to zvíře vlastně nestratí tu přirozenost. Není krmený vlastně z ruky, není krmený žádnou kaší a podobně a je schopný pořád si najít potravu a může se vlastně vrátit do té přírody. Otázka je taky, kam. Ti luskouni nejsou teritoriální, třeba jako ti outloni, že by se rvali a kousali a zabíjeli se, ale může se stát, že ho vrátíme na nevhodné místo, takže musíme vědět, kde to místo pro ně je.
1: To jsem si říkal, ideální možnost studentské práce, výlet do Afriky a chcávat nosy s luskounem.
2: Mě ještě na tomhle tom zaujalo, že když byl tenhle ten nový druh popsán, tak on se jmenuje Manis aurita, to aurita znamená ušatý, tak jsem si myslel, že bude mít jako nějaký zajímavý uši nebo něco, ale zjistil jsem, že rozdíl v těch uších je statisticky významný, ale je to jenom 1,2 mm, takže jako na to poznat ty dva luskouny od sebe, toho čínskýho a toho tibetskýho, rozhodně nestačí. Šupiny mají všichni luskouni stejný, takže tady právě je taky důležitá ta genetika, protože to je v podstatě jediný způsob, jak dokážeme spolehlivě určit, o jaký druh, případně nějaké křížence se jedná.
1: Nějakou čtečku.
3: Co tady je hrozně důležité říct, že vlastně my ho nemáme zaznamenaného živého, toho nového luskouna. Vlastně my tohle všechno známe jenom z těch vzorků, vlastně, které byly zabavené nebo teďka z toho muzea. Ale živý exemplář nikdo takhle ještě nezaznamenal v současnosti.
1: No tak to čeká na vás, až pojedete někam do Asie nebo...
3: Kežby.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Vadilo by, kdyby se navzájem křížili? Asi ano.
0: Samozřejmě inbreeding je docela velký problém u ustupujících druhů, a to u všech, nejenom u živočichů, třeba ku příkladu populací rostlin, které potom jsou typicky napadá příklad hořce jarního, národní šimpanze rovná v jižní Čechách. Ale ve chvíli, kdy nastane inbreeding, tedy vzájemné křížení, tak se stane to, co se stalo Habsburku. Je to velký stres na mnoho druhů, které se vlastně blíží k vyhnutí.
1: Chápu, tak to je problém, když ten nový druh ani neviděli na život, tak jak je držet od sebe?
3: Oni se to asi nějak vyřeší.
1: V dnešní laboratoři účinkují zooložka Barbora Černá-Bolšíková, molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačeš a student Michal Staněk, který se už rovněž detailně zabývá biologií. Vědci z Oxfordu a několika dánských výzkumných institucí zjistili, že ježci slyší ultrazvukové signály. Zajímavé, že ježek běžné zvíře, nevědělo se to. Badatelé míní, že tato schopnost by mohla pomoci varovat ježky před auty. Totiž střet s projíždějícím autem je podle statistik ochranářů nejčastější příčinou smrti asi tak třetiny ježků na světě. Co mě docela rozesmálo bylo, že autoři studie zavádějí pojem ultrazvukový repelent. Jak by to fungovalo? Tam se Barbory Černé-Bolšíkové, kdyby na to výrobci slyšeli.
3: Já vlastně se znám s autorkou této práce, takže vím docela přesně, jak by si to představovala. Ona totiž se zabývá jako velmi hodně ochranou ježků a spolu spolupracujeme. A vlastně její první projekt byl měnit takové ty automatické sekačky, protože to je taky velký problém pro ježky. Takže ona se tehdy spojila s výrobci sekaček a snaží se jako je pozměnit ty modely tak, aby byly schopné to ještě detekovat a nepřijíždilo. Takže v tuhle chvíli ona by se chtěla spojit s automobilovým průmyslem a pomoct vlastně jako vyvíjet tyhle ty repelenty. V té práci se teda ukázalo, že ten ježek může slyšet část ultrazvukového spektra a pokud by to byla pravda, tak by se mělo ale taky zjistit vlastně, v jakých kontextech ho slyší. Jestli je to třeba, že za potravou chodí, že vlastně některý hmyz může vydávat v ultrazvukovém spektru signály, pak by to nefungovalo jako repelent, ale naopak by ho to mohlo přitahovat. Takže ještě jako musíme trošku zjistit ten kontext a třeba kdyby byly zvuky, které jsou pro něj nepříjemné, tak by ho to mohlo odehnat. Na druhou stranu musíme vzít v potaz i ostatní zvířata, protože taky můžou slyšet v ultrazvukovém spektru. Třeba i kočky můžou slyšet ultrazvuky, které samozřejmě to spektrum je úplně jinde. Ale mohlo by se stát, že když se to špatně nastaví, tak pak vám třeba psi budou štěkat celou noc, protože se jim to taky nebude líbit.
1: A ta kočka třeba nepůjde do silnice, tak to by mnozí majitelé uvítali.
3: Bylo by to skvělé, protože vlastně ta silniční doprava je vlastně jako velký problém. Obzvláště u těch ježků, kteří jako ta jejich strategie je taková, že zalehnou a udělají kuličku, tak to proti autu moc účinné není, ale i pro ostatní druhy ta automobilová doprava je poměrně problematická.
1: Myslím si, že za pozornost stojí i ježčí ucho. Jan Pačeš k tomu poznamenává.
2: Ano, poprvé vlastně byl udělaný 3D model toho ježčího ucha, což bylo teda velmi zajímavé. Hlavně proto, že je překvapivé, že ježek slyší ten ultrazvuk a slyší ho trošku jako jiným takovým způsobem, že on vlastně to vnitřní ucho má ty kostky k sobě srostlé, takže proto slyší ty vyšší frekvence. Abychom si to zasadili do toho správného kontextu, kdy teda oni se pokoušejí něco vyvíjet, ale tady je to, myslím si, hodně chtěný výzkum ve smyslu tom, že tyhle ty experimenty, jak v automobilové dopravě zabránit srážkám se zvířaty, se dělaly už dřív i jiným zvířatům, třeba právě jelenům nebo těm jelencům, o kterých jsme už dneska mluvili. V Americe se na to už leta prodávají takové píšťalky, které si dáte na auto a jak to auto jede rychle, tak ta píšťalka taky píská, měla by je odrážet. Jo. Nebo u nás si můžete koupit ultrazvukový plašič na krtky. Já jsem to všechno pečlivě prohlížel a na žádnou z těch věcí není certifikát, že by to fungovalo. Hlavně proto, že ta zvířata si na to strašně rychle zvyknou. Takže i kdyby s nějakým experimentu se ukázalo, že to chvilku funguje, tak prostě do 2, do 3 let si na to ty zvířata zvyknou a bude jim to úplně jedno. Bohužel tady ta šance, že by tahle věc fungovala, je spíš malá.
1: Takže vlastně nejzajímavější nebo unikátně na té studii bylo nejenom to, že tady se jako možná trochu marně pokoušíme odradit ježky od toho, aby lezli do silnice, ale spíš v tom popisu toho, jak ježci slyší.
2: Ano, zaprvé máme tam českou stopu, protože ten přístroj, kterým to 3D dělali, tak to je přístroj Brna v české firmy, tak to je jako první věc, která je zajímavá pro nás. Ta druhá věc je, že to se dělá takovým způsobem, že se vlastně ten ježek uspí a píchnou se mu elektrody do mozku a za ucho a opravdu se měří ten signál, který přichází. Díky tomu oni opravdu zjistili, až do jakých frekvencí slyší, respektive nějaká nervová aktivita tam je, ale bohužel v tom spektru, kdyby to bylo možné použít, tak on už slyší ten ultrazvuk dost špatně. Kdyby to zase bylo v tom spektru blíže člověku, tak tam už slyší psy, kočky, takže to zase se nemůže používat, protože to by zase z toho všichni ostatní zvířata byly nervózní. Takže má to velkou řadu úskalí, je to spíš zajímavost a hlavně to, co je cené na tomhle tom článku, ani není ta PR stránka, že vymyslíme něco, jak ochránit ježky, ale spíš to, že opravdu vidíme, jak ten ježek funguje, jak mu to ucho funguje.
1: Nezapomněl jsem na Michala Staňka, aby poznamenal tady k téhle ježčí práci.
0: Trochu bych se bál, jaké důsledky by to mohlo mít víc na vlastně jiná zvířata, kde by to bylo reálně použito v tom terénu. Ku příkladu spousta druhů netopírů, kterých je velká diverzita, tak by to samozřejmě slyšet mohli. A mohlo by je to odradit od míst, kde bydlili. A vlastně spousta druhů netopírů je mnohem zásadnější než ježci. Mohlo by to vytvořit mnohem více újmy než užitku.
1: Jo, tak kolize mezi ochranou přírody, jako mezi ochranou ježku a netopíru.
2: Jedná se o to znečištění, které v tomto případě je zvukové, tak to zvukové znečištění, které slyšíme, my toho si všímáme a to se snažíme ochránit, ale tohle ne. Typickým příkladem jsou velký námořní lodě, o který se nikdo nestará, jestli pískají nebo ne, a naši nebohý příbuzní velryby a kytovci obecně s tím mají veliký potíže, protože prostě to jsou rachotiny dost často a ten ultrazvuk tam to piští, ty soukolí a ty šrouby a pod tou mořskou hradinou děláme taky pěknou neplechu. Prostě nám to nevadí, protože to neslyšíme, ale ta příroda s tím může mít problém. Takže zavádět nějaký další hluky do té přírody je vždycky velmi, velmi opatrně.
1: No a já mám ještě přece jenom otázku pro expertku na ježky. Jestli považujete, ptám se Barbory Černé-Bolfíkové, za možné, že tím ultrazvukem by ježci detekovali kořist nebo si povídali mezi sebou?
3: Jestli můžu mít nějaký odhad, tak spíš si myslím, že to bude ta kořist. Je to těžké, protože oni se teda řídí hlavně čichem, ale u těch mizožravců, zvláště u těch malých, třeba my víme, že někteří rejsci můžou přejít i zvukově do toho ultrazvuku, ale u těch ježků jsme to nikdy nenaměřili. A myslím si, že by to možná už někdo naměřil, protože spousta lidí se u nás věnuje výzkumu netopíru, máme ty bed detektory a chodíme po té krajině a ti ježci jsou všude okolo nás v těch parcích, takže možná už by si toho někdo všiml, kdyby takhle ještě komunikovali spolu ultrazvuky.
1: Asi bychom si všimli, že si takhle povídají s mláďaty třeba.
2: Tak to jsme si zrovna všimli. Protože ty mláďata, jak jsou malí, a tak občas do tohoto zvuku přejdou, ale já bych si naopak myslel, že to pro lov nebude kvůli i fyzice, protože ten ultrazvuk nemá žádnou velkou penetraci, každá překážka brání, což je jeden z hlavních argumentů i autorů té studie, že je kdo ví, jestli by to na té silnici mělo význam, protože zatáčkou už to nebude slyšet. A v té trávě, kde se ježek pohybuje, tak tam bude mít ten ultrazvuk velice krátký dosah. Takže spíš, jestli to ježci používají, tak spíš řekl bych pro mezidruhovou komunikaci.
1: Do debaty dnes přispěli Barbora Černá-Bolfíková, zooložka, která se zabývá řadou zvířat, o kterých jsme dnes mluvili. Děkuji vám.
3: Taky nashledanou.
1: Jan Pačes, který je molekulární genetik a bioinformatik. Děkuji.
2: Taky děkuji a naslyšenou.
1: A student a začínající biolog Michal Staněk. Děkuji.
0: Taky moc děkuji. Nashledanou.
1: Martina Mašková, děkuji vám všem, kdo jste nás poslouchali a těším se na slyšenou opět za týden.
4: Laboratoř. Laboratoř.

0: půl jedenácté.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Hladina Moralické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Kvůli nedostatku vody teď Orlík vypouští jen tolik, kolik do něj přitéká. To je asi 15 metrů krychlových za sekundu. Menší odtok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude. Roli Orlíku teď poprvé v historii přebírá Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce více než 26 tisíc řidičů, přibližně o desetinu víc než za stejné období v loni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Nepozornost navíc může mít vážné následky. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee by měl dnes navštívit okupovanou vesnici na západním břehu Jordánu. Žijí tam tisíce Američanů palestinského původu. Jeho návštěvě předcházel i nárůst útoků židovských osadníků na palestinský majetek. Některé obchodní řetězce zavádějí na pokladnách nebo na váhách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné to, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny. Jihokorejský ministr zahraničí Cho Hyun navštíví po ničivých povodních Nepál. Měl by se setkat se svým protějškem Sisirem Khanalem. Jižní Korea stále pohřešuje 9 svých občanů, kteří v Nepálu pracovali na výstavbě vodní elektrárny. Hyun se chce také setkat s jejich příbuznými. Soul zároveň přislíbil humanitární pomoc ve výši $1 milionu prostřednictvím mezinárodních organizací. Ničivá povodňová vlna se prohnala Nepálem a Tibetem minulou středu a má už přes 1300 potvrzených obětí. Americký stát Missouri se obrátil na federální nejvyšší soud, aby povolil nové rozdělení volebních obvodů v blížících se volbách do části kongresu. Překreslení mapy pro listopadové volby v tomto republikány ovládaném státě v týdnu zakázal Missourijský nejvyšší soud. Zároveň nařídil, aby použití nových obvodů v dalších volbách posoudili voliči v referendu. Účelové překreslování patří k tradičním nástrojům politického boje ve Spojených státech. Cílem je změnit obvody tak, aby měly jinou skladbu obyvatel a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství. 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, což je o 20% bodů víc než loni. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů o 13% bodů méně než loni. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj. Přes den čekáme většinou oblačnost deštěm nebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a teploty 19 až 26 stupňů. V údolích na měří je kolem 14 a na jihovýchodě 26 stupňů. Tolik zprávy, teď už Osobnost Plus.
2: Po bleskové povodni v Nepálu zemřely stovky lidí. Další téměř 4000 úřady pohřešují. Jsou mezi nimi i cizinci ze 39 zemí světa. Záchranným týmům komplikuje práci obtížně přístupný terén, rozvodněná řeka a bažiny vzniklé záplavovou vlnou. První zprávy uváděly, že povodeň způsobilo nejspíš zemětřesení. Nakonec se ale ukázalo, že za příval vody může sesuv ledovce, který se zřítil do řeky a vyvolal obrovskou, místy až 10metrovou vlnu. Jak stabilní je oblast Nepálu a dal by se na podobné katastrofy použít nízkonákladový systém včasného varování, který v Nepálu testoval i geofyzik Václav Kuna a dnes je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
2: Pane Kuno, vy jste v Nepálu byl mnohokrát i po ničivém zemětřesení v roce 2015, které nepřežilo téměř 9 tisíc lidí. Co vám běží hlavou teď, když sledujete záběry současné katastrofy?
3: Tak jsou to samozřejmě, asi mě běží hlavou podobné věci jako ostatním, když ty záběry vidí. Je to samozřejmě obrovská bezmoc, protože jak vlastně znám trošku ty údolí, tak vím, že taky se nám nedá nikde schovat. Takže když za sebou slyšíte buď sesuv, anebo něco podobného, co přišlo teďka, anebo v podstatě je to zemětřesení, tak vím, jak je hrozně těžké nebo spíš nemožné v té situaci už něco udělat a že vlastně jste tam vydaní na pospas tomu živlu neuděláte s tím nic, jestli vás to šťastně mine, nebo jestli bohužel při té katastrofě zahynete.
2: Uměl jste si něco podobného představit, protože ty záběry jsou šokující pro spoustu lidí?
3: Já jsem si podobný scénář popravdě nepředstavoval, hlavně kvůli tomu, že jsem vlastně seismolog a představuji si spíš ty zemětřesné katastrofy, čili si dokážu představit jinou katastrofu, která by byla v podobném, nebo bohužel možná i v budoucnosti může být i větším rozsahu, než je tato. A takovýto scénář samozřejmě ti dostudují tady ty sesuvy takovéto charakteru, tak si asi dokáží představit historii, se takovéto scénáře bohužel už staly, ale já vlastně si spíš představuju bohužel to zemětřesení a tu katastrofu spojenou s tím zemětřesením.
2: Na jaké úrovni jsou v Nepálu záchranné složky?
3: To je asi hodně komplexní otázka. Bohužel takovéto jevy, ne takového toho rozsahu naštěstí, ale podobné jevy, jako jsou sesuvy a povodně, jsou v Nepálu na prakticky každodenní pořádku. A to zvlášť teda v tom monzunovém období, které probíhá zrovna teďka, tak těch sesuvů je velké množství, čili úřady a i vlastně záchranné složky jsou do určité míry připravené na to, že každou chvíli, prakticky každý den se tam stane nějaký takový sesuv nebo nějaká taková událost menšího kalibru, než je tato, a že prostě se musí odklidit silnice nebo nějakým způsobem ty škody se snažit napravit. Ale samozřejmě ta země je neskutečně složitá dopravně, geologicky, a když projde takováhle obrovská vlna do mnoha míst, vede jako jedna silnice, která je velmi špatně sjízdná i za ideálních podmínek mimo monzun. Takže když přijde takováhle katastrofa, tak samozřejmě ten systém je ochromený a trvá to dny, než se na nějaká ta místa vůbec ty záchranné složky dostanou.
2: V jak obtížném terénu se záchranáři pohybují? Jestli byste to mohl vysvětlit laikovi?
3: Tak je to velmi složitý terén, protože je to vlastně, se pohybujeme jak od vlastně ten celý Nepál vlastně zasahuje jak od podhůří té Himaláje, ještě vlastně je tam kus toho v té jižní části Nepálu, je kus toho vlastně indického jakoby kontinentu, a potom se zvedá ta malá Himaláj a ta velká Himaláj, a vlastně tento sesuv přišel z té velké Himaláje, čili vlastně když bychom postupovali údolím té řeky Trišuly, kudy vlastně šla ta povodeň, kdybychom postupovali proti směru té povodně, tak vlastně budeme postupně překračovat, vlastně půjdeme z kopců, půjdeme do hor, které jsou vysoké 7000, 8000 metrů. Takže to vlastně tady ta oblast je těsně vedle 7000 nebo 8000 vrcholů, čili vlastně se posouváme do té vysoké Himaláje. A to je opravdu jako jedno údolí, na které samozřejmě navazuje potom mnoho menších jako údolí z boků, ale to údolí je zaříznuté a na každé straně jsou to velmi strmé svahy nebo skály a na každé straně máme převýšení několik tisíc metrů. Takže v té situaci potom, když tam není ta obtížně sjízdná silnice, tak jedině vrtulníkem.
2: Jak vyspělá je v Nepálu infrastruktura, pokud jde o pomoc po takhle rozsáhlé přírodní katastrofě?
3: Nějaká existuje, je to i kvůli tomu, že vlastně už tam v tom v roce 2015, jak jste zmiňovala v tom úvodu, tak bylo velké zemětřesení, čili zkušenost nějaká tam je. Nicméně je to přeci jenom katastrofa, která zasáhla desítky tisíc lidí a ne všem se dá jako rychle pomoct. Je to velmi složité.
2: Dalo se něco takového čekat? Nebo to bylo z ničeho nic překvapující i pro spoustu místních, že se tohle stalo v takhle velké míře?
3: Já myslím, že to zasáhlo asi všechny, že ta katastrofa byla takového toho rozsahu. Já vlastně nemůžu úplně mluvit za ten obor, který není můj, čili sesuvy půdy a záplavy. Jak často třeba někde jinde v podobném rozsahu se něco jako stane, třeba v neobydlené oblasti, protože třeba u zemětřesení platí, že velké množství velkých opravdu silných zemětřesení vlastně se vůbec nedostane do médií, protože se stanou v neobydlených oblastech, kde prakticky nikoho to nezasáhne, čili je to spíš seismologická zajímavost, než nějaký ohrožující jev. ale samozřejmě v takovéto jevy se tam dějí. Před pár lety ve stejném údolí byl menší sesuv, nebo byla menší takováto povodeň. Podobně, možná trošičku menší jev byl před v roce 2021, byl vlastně v té indické části Himaláje, západně od Nepálu. Takže to, že se něco stát může, to bylo známé. To, že ten jev, tohleto nebyl typický, říká se tomu, to riziko, které vlastně, o kterém se hodně často mluví, tak je takzvaný GLOF, like Glacier Lake Outburst Flood. Je to z angličtiny vlastně jezero, které se nahromadí jako v důsledku nějakého sesuvu, že přehradí řeku a potom vlastně, když buď dojde k nějakému zemětřesení, nebo se už ta pevnost té hráze přírodní se nějakým způsobem poruší, tak si může protrhnout a potom to může zaplavit právě ty komunity, které jsou v údolí pod tím. Tak to je velmi dobře známé riziko. A to, že se takovéto věci stát můžou v té Himaláji, tak to je známá věc. Ten rozsah tady v tom konkrétním údolí nedokážu, tu pravděpodobnost před tím jevem, tak nedokážu hodnotit.
2: Jak nestabilní je Nepal a oblast, ve které se tahle katastrofa teď stala?
3: Pokud se budeme bavit o té geologické nestabilitě, tak je velmi nestabilní, protože jedná se o nejvyšší hory světa vlastně, které jsou neustále vyzdvihovány. Je to v důsledku právě kolize té indické desky s tou eurazijskou deskou. Ta indická deska se neustále vlastně podsouvá pod tu eurazijskou. A protože ta indická před třeba 50, 60, 70 miliony lety tam ještě měla nějakou oceánskou kůru, která se vlastně tlačila pod tu eurazijskou desku. Dneska už je to vlastně kolize dvou kontinentálních tektonických desek, takže dochází neustále k výzdvihu té Himaláje. A tam, kde dochází k výzdvihu už u takhle vysokých hor, tak vlastně je velké množství materiálu, které taky má ten potenciál gravitační někam se pohybovat. A dochází k těm sesuvům. Takže tam vlastně, když člověk je v Himaláji, tak hodně často slyší, ať už menší sesuvy, větší.
2: Pořád v pohybu.
3: A pořád je to v pohybu.
2: Co teď té zdevastované oblasti hrozí? Na co by se měli místní připravit? Když se něco takového stane, tak co se děje s tím, kde oni bydlí, kde se pohybovali doteď možná bezpečně a najednou to je všechno pryč?
3: Je to všechno pryč. Samozřejmě otázka, co se tam je v té trase, na té trase té velké povodně bylo několik relativně velkých měst, včetně města, které bylo takovým, nebo vesnice, která byla takovým výchozím bodem i pro spoustu turistů vlastně při vstupu do údolí Langtang, které je takovou oblíbenou turistickou destinací. Takže je samozřejmě otázka, co se tam bude dít, jak mám zkušenost z toho zemětřesení v roku 2015, tak bych řekl, že je spíš pravděpodobnější, že ta místa budou znovu obydlená jako v podobném rozsahu. A vlastně ani bych to nikomu nevyčítal, protože když se přestěhujete do údolí vedle, tak tohle to může se stát v údolí vedle. A to u toho zemětřesení to je vlastně podobné. No. Takže když už někde se stane to zemětřesení, tak se tam stane sice znovu, ale možná až za několik třeba desítek let. A jde o to, jestli ti lidé mají nějaké jiné možnosti a těch faktorů je tam hodně, ale bohužel mám dojem, že pokud to bude podobné jako po tom zemětřesení v roce 2015, tak budeme asi sledovat zase
2: něco opakovaného. Ledovec sebou vzal i podloží, obrovský skalní masiv. Už je úplně jasné, co přesně se stalo?
3: Není ještě úplně jasné, co přesně se stalo. Myslím si, že tohleto bude ještě v odborných kurzích rozhodně se studovat měsíce, ne-li roky. Ale to, co ta hypotéza, kterou jsem naposledy četl, tak je taková, že vlastně jak dochází v důsledku globálního oteplování k ústupu těch ledovců, jak všude po světě, tak i v Himaláji se tomu tak děje, tak vlastně dochází k tomu, že ty ledovce odtávají směrem z hloubky toho údolí od těch nižších nadmořských výšek, tak odtávají. A vlastně to, co tvořilo po poslední stovky tisíce let, tak to, co vlastně podpíralo, řekněme, ten ledovec, ty horní části toho ledovce, to, co je podpíralo ze spodu, tak ta masa toho ledu najednou zmizí a zůstane vlastně ten kus ledovce v té vyšší nadmořské výšce, který vlastně sjede do toho údolí, do té oblasti, kde už není podpírán tou spodní částí.
2: A bude možné tedy s jistotou říct a zjistit, jestli v tom, co se v Nepálu stalo, hrálo roli globální oteplování, že budeme na to mít nějaké důkazy, které to jasně řeknou, ano, je to důsledek globálního oteplování?
3: Těžko říct, znovu na tohle to nejsem úplně přesně odborník, takže nechtěl bych se pouštět nějaký
2: odhad,
3: jasný,
2: jestli se to podaří
3: soudu.
2: Jednoznačně říct jako důvod toho, co se stalo.
3: Spíš bych řekl, že je pravděpodobnější, že se to dá určit statisticky, že globální oteplování přispívá ke vzniku takovýchto jevů častěji, než se vlastně děli v minulosti. V minulosti máme obrovské povodně podobného charakteru v geologické mysli minulosti, tak jsou jako obdobné jako nebo ještě možná i větší jako jevy než tyto, ale zároveň prostě pokud se prokáže to, že opravdu došlo jako k utržení toho ledovce, který dřív byl podpíraný třeba z toho údolí tou masou toho ledu, která roztála v důsledku globálního oteplování, tak to je potom takový jako relativně přímý důkaz, že to s tím globálním oteplováním souvisí, ale
2: uvidíme.
3: Uvidíme.
2: Myslíte si, že by se něco podobného mohlo stát i v Evropě, třeba v Alpách?
3: V Evropě ten monitoring, co vím, tak je důkladnější a rozhodně nejsou vlastně takovéto velké. Tady hodně velkou roli hrálo vlastně i to, že celá ta masa ledu vlastně se utrhla někde v 5-6 tisících metrech.
2: Že to jelo dlouho.
3: A sjela vlastně do toho prvního bodu, ze kterých máme ty děsivé snímky vlastně z hranice Číny a Nepálu. Vlastně tam, jak jsou ty velké vlastně hraniční budovy a jak vlastně ta budova, takové to velmi známé video s tou budovou, jak na ní parkují ty autobusy, které potom vlastně smete ta 30-metrová nebo já nevím kolik metrová vlna, tak to je vlastně v důsledku toho, že ten sesuv vlastně během těch několika kilometrů nebo možná třeba 10 kilometrů té trasy, tak vlastně v tom bodě už sjel nějakých třeba 4000 metrů do údolí, čili ta, jako ta neskutečná vlastně jako hybnost tohodle toho bahna a vody, tak je nebývalá a tohleto si nemyslím, že by snad nám někde hrozilo tady.
2: Původní zprávy uváděly, že záplavovou vlnu způsobilo zemětřesení, což se nakonec ukázalo jako omyl. Mohlo by zemětřesení zavinit podobně ničivou katastrofu, nebo by to vypadalo trochu jinak?
3: Se rozhodně mohlo. To je to, že vlastně to zemětřesení je spíš možná i pravděpodobnější, že něco takového se stane při zemětřesení než bez něj, protože samozřejmě dochází k silným otřesům té půdy nebo těch ledovců. Čili během toho zemětřesení v roce 2015 tam byl nespočet sesuvů, které potom komplikovaly ty záchranné práce. A jsou rozhodně každé větší zemětřesení v té oblasti je velké riziko, že něco podobného spustí, třeba ne snad v takovémto rozsahu, ale to, že tam budou středně velké až velké sesuvy v důsledku zemětřesení, je skoro jisté.
2: Ty následky by mohly být ještě horší při zemětřesení, nebo by to bylo podobné?
3: Následky při zemětřesení můžou být bohužel daleko horší ještě. To zemětřesení v roce 2015, tak to mělo magnitudu 7,8. A byla to vlastně plocha těch zlomů, které vlastně se po sobě sklouzly při tom zemětřesení. Každé zemětřesení vlastně sklus na nějakém zlomu. A ta plocha byla velká přibližně 150 kilometrů na nějakých 50 kilometrů cirka. Ale bohužel v Nepálu ten potenciál pro ta velká zemětřesení je ještě daleko větší. A třeba v roce 1505 tam bylo největší zaznamenané geologicky spíš odvozené zemětřesení teďka, které mělo magnitudu ještě o jeden stupeň magnitudy větší, čili něco kolem 8,8 až možná k 9. A tam se bavíme o tom, že vlastně ten rozsah toho zlomu, který by sklouznul, by byl až třeba několik set kilometrů dlouhý, třeba 100 kilometrů široký, čili ta zasažená oblast by byla ještě daleko, daleko větší, než byla v tom roce 2015. A bohužel studie ukazují, že by se mohlo jednat až o třeba stovky tisíc obětí.
2: Říká Václav Kuna, geofyzik, který je hostem Osobnosti Plus.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Nepál je chudá země. Ze záběru je jasné, že voda smetla celé vesnice do posledního domu. V jakém stavu jsou tam budovy? Vypadalo to, že většina z nich neměla vůbec šanci.
3: Tak ono asi je těžké, když se na nás řítí stěna, bahna a kamení, tak aby vydržela jakákoliv budova. Takže to si
2: jedna
3: myslím,
2: tam
3: že...
2: zůstala.
3: Jedna tam zůstala.
2: Ikonická fotka s jednou modrou budovou.
3: No, ty záběry jsou z toho opravdu mrazí. Z toho. Ale to je prostě hrozně obtížné. To jakoby asi žádná budova nevydržela. Z toho seismického pohledu je to možná trošičku jiné. Tam se můžeme bavit o tom, že jsou vlastně dvě hlavní takové jako typy budov v té oblasti. Jednak jsou to ty železobetonové budovy, které jsou naštěstí už teďka možná častější. Čili jsou to nějaké železobetonové pilíře, které jsou potom vyplněné jako cihlami nejčastěji. A potom jsou takové ty tradiční čistě zděné, ať už kamenné nebo cihlové budovy. A ty bohužel jsou velmi náchylné na jakékoliv otřesy, ať už od zemětřesení, anebo samozřejmě při tom jevu, který jsme pozorovali teďka, tak by neměl žádnou šanci.
2: Jak moc tahle blesková povodeň narušila stabilitu podloží a vůbec té oblasti?
3: Stabilitu toho podloží si nemyslím, tam, kde se prohnala, tak tam samozřejmě je teďka nová vrstva velmi nespevněného sedimentu, čili tam se stavět nic nedá. To, že by nějak vlastně narušila dál tu stabilitu mimo rozsah té katastrofy, vlastně si nemyslím, že by se to stalo.
2: Vy jste v Českém rozhlase Plus minulý týden říkal, že ve dvou třetinách Nepálu se před podobnými katastrofami nejde schovat. To znamená, že jinde než v údolích ty domy, elektrárny, infrastrukturu stavět nejde? Tam není kde?
3: Prakticky. Prakticky. Tak ono bychom vlastně mohli tak velmi nahrubo rozdělit ten Nepál na ty tři pásy, o kterých jsem mluvil, jednak ty nížiny na jihu, potom to ten pás vlastně východozápadně se táhnoucí menší Himalaje, což si můžeme představit jako takové hodně vysoké kopce. Nejsou to ještě velehory, ale jsou to třeba kolem 2000-3000 metrů vysoké kopce. A tam ten a potom vlastně ten pás, když jdeme dále k severu, tak je ten pás těch vysokých jako hor, těch pohoří 8000 nebo toho 8000 pohoří. A vlastně většina Nepálu leží v té nižší Himalaji, čili v těch jako, ne v těch velehorách, ale v těch vysokých kopcích. A tam ne vždycky jsou ty budovy v údolí, můžou být vlastně, jsou jako rozeseté po těch kopcích, lidé tam mají nějaké jako terásky na pěstování prostě plodin, takže tam to není v těch údolích, ale samozřejmě ty údolí jsou nejčastější, protože v tom údolí většinou z těch starých sesuvů jsou tam nějaké sedimenty, je tam nějaká půda se vyvinula, čili tam i vlastně nejjednodušší
2: se jako pěstovat,
3: dá se tam hospodařit, čili většina těch lidí žije v těch jako údolích, ale v tom pásu té menší Himalaje jsou i tak jako rozeseté vlastně po těch kopcích.
2: Jak to berou sami Nepálky a Nepálci? Jsou na to mentálně připravení, že prostě žijí v takhle nestabilní oblasti a že se tam každý den něco může stát?
3: Já si myslím, že se na něco takové dlouho vlastně nedá připravit pořádně. Na katastrofu takové dlouho rozsahu, zvlášť když se na vás něco řítí a máte tu přímou zkušenost z toho. Ale na druhou stranu si myslím, že jsou na to pořád ještě mentálně připraveni daleko líp, než bychom to zvládli my, protože vlastně i z těch obrázků, které vlastně člověk vidí, že ta řeka je ještě třeba pořád rozvodněná několik třeba minut nebo desítek minut potom po té hlavní vlně a lidé už jako jak by se nic nedělo, vlastně přecházejí po těch mostech, které vlastně ještě přes ně přetéká voda, tak vlastně vůbec nechápu, jak je možné, že do tohohle toho jako jdou. Ale nějakým způsobem prostě tam jako jsou s tím víc rozumění, že vlastně takovéto věci se dějí, protože už jich, já jsem byl vlastně v Nepálu všeho všudy, já nevím, 8 měsíců, 10 měsíců a takovýhle jevů jsem tam taky vlastně zažil hodně. A vlastně bylo to docela nepříjemné, takže když tam potom jako člověk žije celý život, tak samozřejmě na to nějakým způsobem prostě víc nachystaný, než kdyby to neviděl.
2: Vy jste v Nepálu testovali nízkonákladové systémy včasného varování před zemětřesením. Jak to funguje?
3: Funguje to vlastně tak, je to včasný varovný systém, který je založený na datech ze seismických přístrojů, ze seismometrů, které vlastně měří otřesy země. A protože zemětřesení se ještě pořád nedají a možná nikdy nepůjdou předvídat, tak vlastně jsme odkázáni na informaci, kterou máme, když už to zemětřesení začne. Čili my se vlastně snažíme ty seismometry umístit do oblasti, kde si myslíme, že ty budoucí zemětřesení budou začínat. A protože ty opravdu velké zemětřesení, jak jsem říkal, tak mají velkou dlouhou zlomovou plochu, kde vlastně to zemětřesení vlastně pohybuje ty dva tektonické bloky po sobě, tak když zaměříme tu informaci, když zaměříme to zemětřesení v okamžiku, kdy vznikne, tak my můžeme vlastně předhonit to zemětřesení, ty seismické vlny a dát to varování do těch oblastí, kam to zemětřesení ještě nedošlo.
2: S jakým předstihem?
3: Malým.
2: To je pár vteřin, ne?
3: To je, záleží, jak jste daleko od toho epicentra. Když jste v epicentru, tak většinou, když to zemětřesení je blízko u povrchu, tak tam není vůbec žádný předstih. A když potom se pohybujeme po té zlomové ploše, kde to zemětřesení bude silné, ale ještě nebylo silné, tak tam můžeme dát třeba několik desítek vteřin až třeba minutu v ideálním případě. Teoreticky víc, ale to jsou spíš takové dohady.
2: Co se za tu dobu dá stihnout? Jenom asi utéct?
3: Utéct. No, ale tak to je
2: nebezpečný. Zemětřesení se odhrává několik desítek kilometrů pod povrchem země. Kdybyste měl říct ideálně, kolik těch seismických stanic by v Nepálu bylo potřeba, aby pokryly celou zemi tak, aby jste dokázali všem těm lidem včas dát varování, kolik by jich bylo potřeba? Protože vy jste jich testovali, tuším, 43?
3: My jsme jich testovali asi 43 plus minus a těch stanic samozřejmě záleží, čím blíž se dostaneme k tomu epicentru. 43 stanic teoreticky by mohlo stačit na celý Nepál. Nicméně potom ta vzdálenost mezi těmi senzory je relativně velká a čím dále vy budete od toho epicentra, tak tím déle vám bude trvat vyprodukovat tu informaci. Čili my jsme při tom testování jsme se snažili se dostat vždycky pod třeba 10 vteřin určitě zemětřesení. Čili pod té chvíle, kdy se to zemětřesení stane, ty seismické vlny putují na ty stanice, to trvá několik vteřin. My to musíme zaměřit nejméně na několika stanicích, dejme tomu 4, 5, 6 stanicích, než dokážeme vygenerovat tu informaci. A to trvá, dejme tomu, 3-4 vteřiny, než vlastně tam ty seismické vlny dojdou a potom samozřejmě ten systém také má nějaký výpočetní čas, čili to je dalších pár vteřin. Takže čím více těch stanic my jsme tam dostali, ideálně třeba několik set, abych vám odpověděl na tu vaši otázku, tak několik set stanic si myslím, že by bylo dostačující pro to, aby to varování vlastně přišlo včas.
2: Jakým způsobem se lidi o tom dozví, že tam mají pár vteřin na to, aby utekli?
3: Těch kanálů je víc. Žádný z nich není v naší vlastně jako gesci, protože my jsme se spíš zaobírali tím, aby jsme otestovali tu technickou část až do toho bodu, kdy vlastně vygenerujeme tu informaci o tom blížícím se zemětřesení a potom ta informace, jakým způsobem bude rozesílaná, tak je spíše na té lokální administrativě. Ale těch kanálů potenciálně, my jsme se nikdy nedostali do bodu, že bychom začali vydávat varování veřejné, takže tam vlastně jsme se do toho bodu nedostali, protože to bylo spíš jenom testování proveditelnosti toho systému. A těch kanálů by bylo více. Můžou to být SMS zprávy, můžou to být push notifikace do mobilních telefonů, můžou to být sirény.
2: Tam funguje signál mezi těmi dolími?
3: Tam funguje. Vlastně je to i někdy lepší než jiné připojení k internetu. Vlastně je to.
2: No. Dal by se tenhle systém nízkonákladového rychlého varování použít pro případné podobné katastrofy, jako se stala teď, tedy v té velké vody?
3: Potenciálně dál. A je to vlastně i něco, co teďka s mými nepálskými kolegy vlastně probíráme, jestli bychom nemohli něco podobného vlastně uskutečnit. Já vlastně už teďka nejsem na Akademii věd, už nejsem na geofyzikálním ústavu, ale pracuji pro jednu kanadskou firmu, která vlastně vyrábí seismické přístroje a potenciálně i senzory, které bychom tam v té oblasti mohli použít. A je to vlastně tady jde o to, že vlastně jsou to podobné, to, co se třeba vlastně stalo teďka před těmi pár dny, ten velký sesuv, ten velmi snadno se dá detekovat seismickým přístrojem, velmi podobně jako zemětřesení. Vlastně jste i říkala, že to bylo v prvních jako hodinách po té katastrofě vyhodnocené jako zemětřesení. Já jsem si ty seismické záznamy viděl a vlastně, když bych nevěděl, že to není zemětřesení, tak by mě to také asi chvíli trvalo, než bych to zjistil. Takže vlastně ten signál je hodně podobný. Jde tam hodně o to vlastně se přiblížit těmi senzory co nejblíž vlastně tomu zdroji, protože abychom minimalizovali ten čas, za který dokážeme vygenerovat to varování, a za druhé taky kvůli tomu, že vlastně ne všechny takovéto ničivé jevy musí vlastně začít takhle velkým sesuvem, ale může to být vlastně nějaké jako tiché vlastně, na počátku tiché vlastně protržení nějaké přehrady nebo něco výrazně menšího, takže vlastně tam potom by se nemonitoroval ten počáteční sesuv, ale monitoroval by se nějaký vlastně zvýšený šum v údolí té řeky, takže tam potom člověk opravdu chce mít ty senzory v těch nejvyšších nadmořských výškách, je to složité tam dostat.
2: Říká geofyzik Václav Kuna, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
3: Děkuji za pozvání.
2: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
1: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
1: Poslouchejte celý příští týden po 1:30 na Českém rozhlase Plus.
0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Mezinárodní agentura pro atomovou energii oznámila dočasné příměří u jaderné elektrárny v ukrajinském Záporoží. Snížení odtoku z Orlíku omezilo výrobu elektřiny, dodávky domácnostem to ale neohrozí. A horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes zastavil silný vítr. Zprávy a Martin Matějka. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zprostředkovala dočasné lokální příměří u záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Organizace na síti X uvedla, že klid zbraní umožní opravy pro obnovu externího zdroje napájení. Jadernou elektrárnu u frontové linie už dřív obsadili Rusové. Od 20. srpna je zařízení bez externího napájení a k chlazení klíčových systémů využívá nouzové dieselové generátory. Zásoby nafty podle jaderné agentury OSN docházejí a pokud se nepodaří napájení nebo dovést další zásoby paliva, hrozí elektrárně výpadek. V elektrárně je 6 reaktorů, které jsou odstavené a nevyrábějí elektrickou energii. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a ochlazovat. Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Kvůli nedostatku vody teď Orlík vypouští jen tolik, kolik do něj přitéká. To je asi 15 metrů krychlových za sekundu. Menší odtok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude. Roli Orlíku teď poprvé v historii přebírá Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Desítky tisíc lidí se podle srbských úřadů sjedou do Bělehradu, aby se rozloučili s nedávno zesnulým generálem bosenských Srbů Ratkem Mladičem. Ten strávil posledních 15 let života ve vězení v nizozemském Hágu. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii mu uložil doživotní trest za spáchání genocidy ve Srebrenici a dalších válečných zločinů. Srbsko ve čtvrtek poslalo pro jeho tělo vládní letoun. Na jehož palubě byl kromě rodinných příslušníků i ministr spravedlnosti.
5: Syn generála Mladiče Darko vyzval veřejnost k hojné, ale pokojné účasti na pohřbu svého otce. Ten se odehraje v pondělí, bude mu ale ještě předcházet vzpomínková akce v domě armády naplánovaná na dnešní poledne. Podle srbského ministra spravedlnosti Nenada Vujiče stát poskytuje rodině maximální součinnost a podporu. Po silné mezinárodní kritice ale nepotvrdil své dřívější prohlášení o tom, že Mladič bude pohřben se státními a vojenskými poctami. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová mezitím zrušila svou plánovanou cestu do Srbska s tím, že velebení odsouzeného válečného zločince je v rozporu s unijními hodnotami. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: V Česku pracuje přes 60% práce schopných vězňů, zájem by jich mělo víc. Vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic.
6: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat, takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
7: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
8: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
7: Nová pracovní místa jsou součástí desetileté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové zejména odborníci.
9: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
7: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pro veřejnost jsou dnes otevřené předválečné betonové bunkry na Opavsku. A celkem 9 pevností v pohraniční linii si můžou zájemci prohlédnout zevnitř a dostat se tak do běžně nepřístupných míst.
10: Ty dveře váží kolik?
11: Dveře váží asi 300 kg.
10: Petr Adamus má spolu s dalšími nadšenci na starosti pevnost MOS 11 v Černém lese u Šilheřovic. Schátralý bunkr z roku 1936 vrací do původní podoby. V čase se dnes můžou přesunout i návštěvníci.
11: Uvidí tady vojáky v dobových uniformách z roku 1938, seznámí se s jejich výzbrojí, budou tady kulomety, budou tady pušky.
10: Další otevřené pevnosti odhalí třeba staré mapy a nápisy vojáků, anebo v Česku unikátní sestavu funkčních pevnostních kanónů. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
0: A silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den, informoval o tom vedoucí lanovky Jiří Špetla. Podle dat z poštovny Aneška měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 90 km za hodinu. Přes den čekáme zataženo až oblačno, většinou ale s deštěm nebo přeháňkami od severozápadu, postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně a nejvyšší odpolední teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě východě naměří až 26 stupňů. Tolik zprávy, na řadě epizoda z pořadu a podcastu Chyba systému.
12: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
13: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
14: Víte, co je to pasy?
15: Naše země nevzkvétá.
16: To jsou všechno lži.
17: Slibuji věrnost České republice.
18: Že nikdy neodstoupím.
19: Nikdy.
1: Chyba systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
20: Chceme méně odkladu, protože je to vlastně ekonomický problém, něco to samozřejmě stojí.
21: Hodně se ptají školy, kde ty asistenty vemete. Máte 6 000 prvních tříd a kde vemete najednou 6 000 asistentů?
22: Ale dělat odklady a potom neřešit to, proč ty odklady se dávají nebo proč to dítě konkrétně dostalo ten odklad, ničemu nevede.
20: A je z toho jako vlastně kulturní válka. Tak tohle se bojím nejvíce, protože jestli něco v Česku umíme, tak je něco zavést a za 2 roky to zase zrušit.
21: Spousta učitelů, rodičů, nevím, už je prostě přesvědčených, že to bude příšerný. Dejme tomu šanci.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
23: U dalšího vydání podcastu Chyba systému se scházíme 31. srpna. Začíná školní rok. Teď, když podcast posloucháte, tak už začal. Jaký bude, jaké novinky se v

0: Mou se letos dotklo dětí narozených do konce března 2020. Proč k tomuhle opatření předchozí vláda za ministrování Mikuláše Beka sáhla?
1: Ono, ten plán snížit počet odkladů školní docházky zrál už dlouho. To není jenom otázka té předchozí vlády. Samozřejmě ten konkrétní způsob, jak k tomu došlo, to konkrétní opatření je dílem té vlastně předchozí vlády, nebo spíš poslanců, protože šlo o poslanecký návrh. Ale ta situace zrála dlouho, protože Česká republika, ať se na to díváte, z kterého pohledu je světovým rekordmanem a s obrovským náskokem v počtu odkladů školní docházky. To je nepopiratelný fakt. Samozřejmě situace jsou různé, jsou země, které mají odklady, ale neříkají jim tak. Jsou země, které odklady vůbec nemají, jsou země, kde se začíná v 5 letech, jsou země, kde se naopak začíná v 7 letech škola. Situace je různá, ale ať se na to podíváme z kteréhokoliv pohledu, tak ten počet odkladů v České republice, který v posledních letech se v podstatě ustálil na 1/4 populačního ročníku, na 25% dětí, to je číslo, které je několikanásobně vyšší než počet odkladů kdekoliv na světě. Takže potřeba snížit počet odkladů byla evidentní, jasná, jak z důvodů pedagogických, z důvodů psychologických, tak z důvodů, dejme tomu, společenských a z důvodů ekonomických. To prostě ten odklad školní docházky byl z mnoha důvodů, ten počet odkladů byl z mnoha důvodů vysoký. Takže nějakým způsobem se připravila nějaké konkrétní kroky, které k tomu snížení počtu odkladů povedou. A teď jde tedy o to, jestli ty kroky jsou přesně úplně správně ty, které mají být, nebo ne.
0: Když říkáte tohle, tak si asi nemyslíte, že všechny ty kroky jdou tou cestou, kterou by měly, ale k tomu se dostaneme, nebo to možná předjímám úplně špatně. Co říká na tu změnu v odkladech David Klimeš?
2: Já si myslím, že to bylo určitě na místě, skutečně ta 1/4, já nevím, kolik to může být, tak 20 tisíc třeba, kolik je to v reálných číslech.
1: Víc ještě
2: víc. To je, to bylo jako extrém. Oni ty extrémy ještě je důležitý v podstatě znásobit regionálně. Někde prostě ty odklady v některých okresech jsou po 10%, kdyby to tak bylo, tak to vůbec nemusíme řešit. V některých okresech je to třeba přes 35%, tak jako, že by byly 6-leté děti zas tak různé mezi Hodonínem a Žďárem, kde skutečně třeba je ten rozpil tak takovýhle, tak já o tom silně pochybuji. Já jenom chápu teď tu debatu, která je o tom, paní učitelky v té první třídě to budou mít extrémně těžké, budou tam děti, které prostě nezvládnou, budou mít objektivní vady, takhle to nechceme znovu, ať zůstanou v té školce, nebo té přípravné třídy, nebo ať propadají. Na druhou stranu já jenom chci zmínit, že tu situaci, kterou jsme vytvořili teď, aby se nic takového nedělo, tak znamená, že třeba ty paní učitelky, páni učitele, tak tam třeba mají ročník v rozmezí jako věkově 3 let, jo, to je prostě, že jo, to, že jeden rok a druhý rok, že se to překrývá, některý jsou letní děti, samo 3letní děti, tak vím, jak je to složité zvažovat, ale k tomu ještě tam máte ty odklaďáky, takže najednou máte první třídu, kde se vám to prostě potkává v rozmezí 3 let věku. Tohle si myslím, že jako taky není dobré. Takže nikdo nechce, aby odklady vůbec nebyly, prostě objektivně musí být, ale musíme se dostat z toho, aby to nebyla 1/4, nebo teď už trošinku méně, ale stále prostě rekordmanské číslo v té Evropě, co se týče dávání těch odkladů.
0: Sedí tady ve studiu lidé, jejichž dítě se narodilo 24. října a šlo tedy takzvaně od 5 let a mělo tam spolužáky začasté o 2 roky starší a byl to velmi zajímavý mix, takže tesknota toho dítěte začala odeznívat až s odeznívající pubertou, bych tak jako řekl. Apolino, váš názor?
3: Já asi souhlasím se vším, co tady padlo. Možná bych jenom dodala jednu věc. Já myslím, že je u těch odkladů nutné opravdu rozlišovat ty situace, ve kterých do toho ten rodič intervenuje především z důvodu, a teďka to řeknu možná trošku vulgárně nebo bulvárně, svého pohodlí, to znamená, že si řekne, tak ještě ten jeden rok si přece užijeme, nemusíme řešit tu pravidelnou školní docházku, ještě se tady můžeme zajet třeba na nějakou dovolenou, což se může často týkat těch informovanějších, řekněme, i bohatších rodičů, kteří můžou v rámci toho systému vlastně fungovat trošku informovaněji. Na což třeba upozorňuje Daniel Prokop. A zároveň je třeba nutné opravdu odlišovat situace a to je otázka, jestli ta novela to dokáže udělat správně, kdy opravdu ten odklad pro to dítě je důležitý třeba z hlediska jeho psychologického vývoje. S tím ale souvisí samozřejmě také to, že my neumíme úplně dobře provázat tu předškolní a školní výchovu v nějakém navazujícím cyklu. Sama si to pamatuju. Nedávno jsme vzpomínali s dětmi na to, jaké to bylo jít poprvé do školy nebo jít k zápisu. A ono to opravdu působí jako přílet mimozemšťana. Prostě najednou hraju si s dětmi ve školce a střih, jsem u nějakého zápisu, dělám něco, co vlastně, na co mě nikdo moc v té školce nepřipravil. Střih, sedím s aktovičkou v první třídě a máme vítání první třídy. A znovu je to úplně jiný svět, který nijak není provázaný s tím, co ty děti zažívají v té předškolní výchově. A uvědomuji si, že řadu rodičů to může stresovat už jenom z tohohle pohledu. Najednou si představí to jejich malé dítě, které vykonává úplně jinou činnost. A možná, kdyby na to ty děti i ty rodiče byly déle a lépe připravovány a vlastně probíhala i nějaká evaluace v rámci už té školky, tak by těch odkladů nebylo tolik. Ale nejsem si jistá, že ta novela tohle řeší opravdu dostatečně a jestli vlastně ta přísnost, kterou ona teďka nastavuje, a znovu opakuju, určitě je to potřeba, protože si myslím, že psychologicky je velmi složité mít děti 8leté, 6leté v jedné třídě a zároveň i ty kalkuly. Budu mít starší dítě, dostane se možná snáze i na střední školu, mně přijdou dost jako nevhodné a znevýhodňující vůči ostatním, tak jestli tahle novela to řeší opravdu úplně nejlépe a s tím ohledem na to, že některé ty děti skutečně ten odklad budou potřebovat bez ohledu na to, co je tam řečeno v té novele.
0: K tomu přechodu z mateřské školy do základní školy snad jenom tolik, že ne každému se poštěstí mít maminku učitelku, potom je ten přechod věru povlovnější, pokud tam vůbec nějaký je. Když jste, Michale Černý, ředitelem odboru předškolního a základního vzdělávání, jsou tam nějaké návrhy, které by tohle téma vyladily?
1: Určitě. Já muziku a já teda zatím absolutně souhlasím se vším, co tady bylo řečeno.
0: Kdy se vám to stane zase?
1: No právě, moc se mi to nestává. A věřím, že to vydrží ještě chvíli. Řekl bych, že samozřejmě samotná redukce, samotné nějaké administrativní opatření snížení počtu odkladů by přineslo spoustu problémů. Proto od samého začátku skutečně jsme promýšleli ty související opatření, která musí ten snížení počtu odkladů doprovázet. A ta související opatření souvisí se změnou fungování mateřských škol, se změnou fungování základních škol, se změnou toho procesu zápisu a adaptace na základní školu a tohodle období. Čili tyhle všechny věci jsme nějak samozřejmě promýšleli, aby se ta redukce počtu odkladů školní docházky skutečně zvládla. Čili teoreticky je toho vymyšleno poměrně hodně a je i snaha to nějakým způsobem realizovat. Samozřejmě prostě to prostředí je nějakým způsobem konzervativní a k těm změnám nedochází tak automaticky, jak bychom si představovali, to je jako jedna věc. Druhá věc je, že on je takové klišé, o kterém se mluví, nebo klišé, taková fráze, že žák nemá být připraven na školu, ale škola má být připravena na žáka. To se říká o těch základních školách. Já kdybych to slyšel poprvé, tak říkám, že to je skvělá myšlenka, protože to slyším skoro pořád, po milion tý, tak se z toho stává prostě fráze, která se dá i vyložit tím způsobem, jako tak to je skvělý, my s tím dítem nebudeme dělat vůbec nic a tak dále, ona si s ním ta škola musí poradit. Tak takhle to samozřejmě myšleno není. Je potřeba to dítě podchytit už v té mateřské škole, zjistit, co potřebuje, zlepšit individuální přístup a tak dále. A skutečně to dítě na tu školu samozřejmě má být připraveno, ale ne v tom smyslu, jak si to možná někteří představují. A naopak ta základní škola musí být připravena skutečně na ten více heterogenní kolektiv dětí, který tam přijde. Ale abyste o tom promluvil, ta nevýhoda možná té heterogenity v určitém smyslu by měla být plně vyvážena nebo do velké míry vyvážena tou menší heterogenitou věkovou, která se strašně podceňuje. A ještě promiňte, řeknu poslední věc, pak už zmlknu. My teď už ze všech stran slyšíme, jak je to hrozný, jak to bude hrozný v těch třídách. Spousta učitelů, rodičů a nevím koho, už je prostě přesvědčených, že to bude příšerný. Dejme tomu šanci. Já samozřejmě nemůžu tvrdit, že všechno bude od začátku perfektní. Já vím, že nebude. a už vůbec ne všude. Ale zároveň věřím, že až ty věci začnou nějakým způsobem fungovat, takže se spíš najdou cesty, jak to řešit. Věřím, že ty trochu katastrofické výkřiky, které v téhle chvíli slyšíme, ve skutečnosti neodpovídají tomu, co se skutečně bude dít.
0: Mm-hmm. David Klimeš?
2: Je jenom poznámka k té věkové heterogenitě, nebo prostě máme tam příliš staré děti na to, do jaké chodí ročníku, tak jako osobní zkušenost. Já mám 3 děti, z toho jedno nejstarší mělo odklad, bylo nám to doporučeno, 2 děti neměly. A teď ten nejstarší, je mu 18 a on je vlastně teprve nastupuje do třeťáku na střední. A já třeba v tuhle dobu už jsem se ucházel o vysokou školu, protože jsem neměl odklad a neměl jsem 9. Tak ano, my vždycky, když samozřejmě je to strašně dlouhý běh, ale na začátku zažujeme, OK, tak trošku přilepšíme tomu dítěti, někde si oběháme, aby mohl jít později. Pak, až se bude hlásit na, teď záleží, jak člověk strategizuje, jestli je to ta vyšší třída a chce na víceletý gympl, no tak tam bude mít to zvýhodnění, někomu je to zase jedno, ale prostě vidíme maximálně tyhle věci. Ale pak já jenom chci k tomu dodat, že díky tomu, že máme 9, což je na úplně jiné povídání, a máme spoustu těch odkladů, tak někdy to není problém, ale já třeba teď to jako vnímám, že skutečně si myslím, že v těch 18 nějak už jako se dostat ke konci té střední je celkem fajn. Mnoha ohledech ty děti dospívají rychleji, mnoha ohledech zase mají jiné problémy, ale jako nastupovat do třeťáku, tak jak to systém všechno jako řekl a chtěl v 18 let nebo už po 18 letech, tak i to s tím vlastně souvisí, protože začnete s tím vzděláváním o něco později. Tak to sem asi nepatří, ale vlastně se vám to pak táhne déle a to, co ze začátku vám přijde jako nějaké velké zvýhodnění, tak pak taky může prostě v té pozdní pubertě nebo brzké dospělosti už vás taky trošku otravovat ta střední přece. Jenom už se cítíte, že byste měl být dál. Tak to jsem jenom k tomu chtěl to celé posunout od 6 letých po 18 letech.
0: Možná jakož je naopak zase, že když někdo se cítí znevýhodněný, protože jde de facto do té školy v pěti letech, tak potom si mne ruce, protože ostatní už
2: drobno
0: jsou
2: všechny ty 3 děti jako letní, tak to ještě každý rodič ví, jak je to prostě složité strategizování, co, jak posoudit. Takže ano, těch voleb je strašně moc, ale ta volba jako nikam neodejde, nevyvané, prostě žijete s ním až do té konce té střední školy a pak už je to samozřejmě na vás, jestli si tu vejšku chcete zkusit nebo ne.
0: A propos, Davide, jako tedy zkušený, trojnásobný, přemýšlivý otec, vidíte v téhle operaci s odklady nějaké riziko?
2: No, já vidím riziko, že je to extrémně spolitizované, konec konců asi kdyby nebylo, tak možná to tady až tak úplně není při vší úctě, jak je to důležité téma, tak prostě jakmile se z toho stane nějaká ta kulturní válka, tak má to větší naději, že se o tom tady pobavíme. Já jenom připomenu, že ta novela minulý rok prošla hlasy poslanců ze všech stran, včetně ANO.
4: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
2: Takže tady nejde o to, kdo je koalice a opozice zrovna, ale bylo to skutečně jako naprostá shoda. Jsme o rok později a najednou na nás prší opravdu jako katastrofické věci. Andrej Babiš najednou točí videa, že chce zase, aby děti propadaly z prvních tříd do mateřských škol. Co si myslí zrovna ministr školství Plaga, nevíme, protože je v různé mlínici a je z toho jako vlastně kulturní válka. Tak tohle se bojím nejvíce, protože jestli něco v Česku umíme, tak je něco zavést a za 2 roky to zase zrušit. A to není teda upřímně řečeno jenom u pokusu něco udělat z odklady, ale snad úplně u všeho.
0: Bez kulturní války, zejména když se jedná o děti, by se tedy asi nemělo. Jaké je tam riziko podle Apoliny?
3: Já, když se na ty odklady koukám nějak komplexněji, tak z mého hlediska vlastně to nejhorší, co se tam děje, je, a myslím si, že nejvíce to dotýká potom z nějakých dat i nízkopříjmových rodičů, že se s tím dítětem v tom odkladovém roce vlastně vůbec nepracuje. Že ten odklad sám o sobě chápu jako příležitost nebo možnost pracovat jak s tím dítětem, ale tak i s tou jeho rodinou. A zvlášť v situaci, kdy my víme, že právě ty strukturálně znevýhodněné regiony se potýkají třeba s vyšším procentem těch odkladů. I právě proto, že tam ty rodiče mají třeba menší míru schopnosti jako rozpoznat nebo odporovat třeba té poradně, může nám do toho vstupovat i nějaká forma segregace ve vzdělávání, se kterou Česko dlouhodobě bojuje jako s jedním z velkých problémů a týká se převážně tedy romských komunit a v této chvíli skutečně potom bych si představovala, že ve chvíli, kdy ta pedagogicko-psychologická poradna doporučí ten odklad, tak zároveň to bude navázáno na nějaký kontinuální plán, jak to dítě připravovat na tu školu, jak případně dohnat ty individuální problémy, které to dítě anebo i ta jeho rodina může mít. A sama jako rodič vlastně často, my jsme taky byli v pedagogicko-psychologické poradně nakonec, i když jsme měli jako nějaké takové doporučení, že klidně ten odklad by mohl přijít, jsme se rozhodli i s tím dítětem, že ne, ale viděla jsem, že tam není vlastně nějaká provazba s tím, že by ta poradna potom chtěla pracovat se mnou, třeba jako s rodičem, říct mi nějaká doporučení, na co se zaměřit a třeba pravidelně to evaluovat během toho následujícího roku. A tady opravdu vidím především u těch rodičů a dětí z těch slabších, sociálně slabších nebo nějak vyloučených komunit nebo rodin velké riziko, protože pak je ten odklad tak trochu jedno, jo. Ono to dítě, pokud vlastně se s ním nebude systematicky pracovat, tak za ten jeden rok samozřejmě všichni, kdo máme děti, víme, že zvlášť v tomhle období každý ten měsíc je vidět, jo. Ty děti potom jsou velmi rychlé a i to je podle mě důvod, proč ty odklady nedělat, protože ono fakt zároveň v tom školním kolektivu může ty věci dohánět poměrně rychle, když se s tím pracuje dobře. Ale dělat odklady a potom vlastně neřešit to, proč ty odklady se dávají nebo proč to dítě konkrétně dostalo ten odklad, ničemu nevede. A to, jak je ta situace teď, tak jak říkal David, je to strašně spolitizované. Skutečně si myslím, že ty děti se tam potom stávají trošku rukojmí různých narrativů a vymizala nám z toho nějaká jako odborná věcná debata a je to taková klasika, no, už tady.
0: Synena v té první části Apoleniny reakce si pan ředitel Michal Černý mohl způsobit nějaké zranění krční páteře, jak intenzivně kýval a souhlasil.
1: Je to tak? Zatím opravdu absolutně souhlasím s tím, co je řečeno. Do politiky se nepletu, ale s tím
0: já
1: ostatním...
0: Já jsem se chtěl zeptat, jestli s tím, co říkal David.
1: Ale s tím ostatním souhlasím. A jenom bych řekl, že skutečně, když se na ty odklady podíváme, tak jakoby zhruba u poloviny odkladů vlastně i naprostá většina učitelů a tak dále uznává, že jsou zbytečné, že skutečně si je nějakým způsobem někdo vymohl, protože a tak dále. Takže o té zhruba polovině těch odkladů je velké společné přesvědčení, že vlastně ten smysl nějaký nemají. A bavme se o té druhé polovině odkladů, protože ta redukce, tak jak je naplánovaná, by měla být zhruba na pětinu. Jo, nebo takhle se to odhaduje. Z těch 25% by se mělo stát zhruba 5. A to je samozřejmě poměrně už velký rozdíl a tam skutečně jsou některé konkrétní případy, kde, když je mu teda tu jednu polovinu, tak to jsou prostě odklady, které nic nezmění, nebo jsou dokonce kontraproduktivní, tak ty teď nechávám stranou, které můžou situaci zhoršit. Jo. To je třeba situace typicky, protože odklady často se dávají buď z podnětu rodičů nebo po podnětu školy, že se třeba jako obávají toho dítěte. Takže oni přemluví rodiče, poradny pracují pod určitým tlakem, přiznejme si, to je to tak. Prostě dítě si napíše odklad a to dítě třeba proto, že ve školce mlátí děti a to dítě přijde za rok, mlátí děti pořád, ale ještě je o rok starší než ty ostatní děti. Hmm. Představte si, jaký je důsledek. Pak dostaneš teda ještě dodatečný odklad, protože to přece nejde, ono nám mlátí ty děti, tak mu dáme dodatečný odklad. Na to možná nějaký přijde řeč. Takže a za rok přijde to dítě, pořád mlátí děti a už je o dva roky starší. Čili to jsou věci, které skutečně jsou jasné. To je něco, o čem většina lidí souhlasí, že takové odklady ne. Ale pak máme tu druhou, zhruba polovinu odkladů, kde už jsou takové ty důvody, kde k nějakému zlepšení díky tomu odkladu, a pokud se s ním pracuje, což je naprosto velice důležité, a to jsem kýval, tak se ta situace prostě pro to dítě zlepší. A tam je potom otázka, v kterých případech je ten odklad skutečně dává smysl, aby to byl odklad školní docházky, a nebo kdy je pro to dítě lepší, když půjde do školy, která bude připravená ten heterogenní kolektiv. A tam se s tím dítětem bude kvalitně pracovat tak, že vlastně to dítě ten svůj handicap velmi rychle v té škole vyrovná pod odborným dohledem a není tam ta ztráta toho roku a ona po půl roce bude prostě s těma dětma jako... nechci říct na stejnou, nechceme ti rovnat do jedné linie, ale prostě nebude žádný handicap prostě znát a bude to pro to dítě to nejlepší. A pak jsou samozřejmě případy, kde ten odklad skutečně nějaký smysl dává. A to jsou ty konkrétní pravidla pro udělování odkladů, kde se v některých případech samozřejmě nepanuje plná odborná shoda. No. Jako typicky je to u vývojové dysfázie. To je prostě případ, kde samozřejmě kde je ta hranice, kde ještě tomu dítěti je pro to dítě lepší, aby odklad nemělo, a kde už je ta hranice, aby ho mělo. Tak to je třeba typický příklad, který je na hraně, a já si myslím, omlouvám se, nejsem speciální pedagog nebo ani psycholog, ale myslím si, že tady opravdu to zkusit a důkladně to evaluovat, k čemu dochází, hodnotit, zkoumat a reagovat na případné problémy.

0: problémy, které by vznikly, je ta nejlepší cesta. Prostě já bych to zkusil a pokud se ukáže, že skutečně tam nějaký problém přece jenom je, že se ty věci neodhadly, tak je na čase ty parametry změnit. No, ale já osobně bych řekl, že teď se to bude týkat třetiny dětí v tomhle školním roce. My máme připravenou důkladnou evaluaci ze strany České školní inspekce, která bude zkoumat, k čemu v těch školách dochází. Už teď se ptáme pedagogicko-psychologických poraden, jak se to u nich jakoby projevovalo, jak to oni vidí. Učitelů se v téhle chvíli neptáme, protože ty děti ještě nemají, jo, ale těch se zeptáme třeba na konci školního roku. A samozřejmě, pokud by se ukázalo, že tam skutečně v některých případech ty parametry nejsou nastavené dobře, tak bude příležitost je změnit. Ale ty parametry nebyly jako nějaké střílené od boku. To skutečně připravovali lidi, kteří tomu rozumí a snažili se to nějakým způsobem nastavit tak, aby to dávalo smysl.
1: A Polena?
2: Mně, když to tady poslouchám, vlastně napadla ještě taková věc, že tak jsme v chybě systému, tak mně přijde, že celý ten problém s tím odklady trošku naráží na to, co je problém českého vzdělávacího systému obecně, a to je nějaká míra nahodilosti. To znamená, že si umím představit, že i dítě, které nebo rodič, který má pochybnosti o tom, jestli to dítě zvládne, je víc otevřený tomu, aby to zkusil třeba ve škole, ze které cítí nějakou podporu, pracuje se tam trošku s těmi dětmi víc individuálně, je to víc zaměřené na nějakou jako podporu, rozvoj a i nějakou zpětnou vazbu vůči těm rodičům, větší míru komunikace, řekněme třeba tripartitní způsob třídních schůzek a tak dále. A jinak se k tomu staví třeba rodič, který prostě řeší, že má obavy, že to jeho dítě zůstane utopené v takovém tom klasickém stereotypu 30 dětí ve třídě, paní učitelka před důchodem a nevím, prostě ne úplně příliš dobře nastavený systém té podpory pro ty děti, které třeba potřebují jiný způsob přístupu k tomu vzdělávání. A my prostě víme, že české školství dlouhodobě trpí tím, že v podstatě záleží jenom na náhodě, jestli chytnete tu školu, kde je ten v úvozovkách osvícenější ředitel, ředitelka a nějaký jako lepší přístup, anebo naopak, jestli spadnete do toho víc rigidního systému. A umím si představit, že prostě pro řadu rodičů je tohle taky nějak jakým rozhodujícím faktorem, protože a oprávněně můžou mít obavy z toho, že to dítě vlastně v rámci toho vzdělávacího systému může se, řekněme, zatvrdit nebo nemusí být psychicky úplně v pohodě s tím, jak je to vzdělávání vedeno. A to samé platí i ta individualizace u těch pedagogicko-psychologických poraden, protože taky vlastně vidíme nějakou nesystémovost toho, jakým způsobem oni rozhodují. Podobně jak u těch škol vidíme nějakou nesystémovost toho, jakým způsobem jsou naše děti vzdělávány. A to jde prostě samozřejmě ruku v ruce. A myslím si, že my se nemůžeme bavit jenom o tom, jako jestli odklady dobře nebo ne, a my se vlastně musíme o tom bavit v tom komplexním způsobu toho, jak nastavit ty metodiky pro ty pedagogicko-psychologické poradny, jak vlastně odstínit nějakou míru individuálního přístupu i těch samotných poradkyň a poradců v těch poradnách, ale taky jak vlastně jako zajistit to, aby to vzdělání bylo dostupné a kvalitní, bez ohledu na to, v jakém regionu žiju, v jakém městě žiju a jestli moje dítě má potřeby trošku specifičtější, ať už je to na té škále, řekněme, toho zvláštního nadání, anebo naopak toho, že potřebuje větší podporu v rámci toho vzdělávání. A to do té debaty prostě vstupuje potom taky.
1: Davide?
3: Jenom drobnost tady asi, nebo dokážu si představit, že někteří posluchači si říkají, co to tady zase chtějí s těma dětma dělat za pokusný králíky a co si to tady pan ředitel Černý myslí.
1: Experimenty se mají dělat
3: zase
1: na zvířatech.
3: Přesně tak, ne na lidech, vůbec ne na dětech. Já jenom,
2: ani na zvířatech.
3: Dobře, já jenom chci říct, že vlastně v tom experimentu žijeme už teď, protože už tady padly ty data České školní inspekce. Já prostě jako odmítám představu, že třeba na Jesenicku a Hodonínsku jsou jako procentuálně hloupější nebo pomalejší děti, protože je tam prostě přes, já nevím, teď se nepamatuju toho procento, 35% odkladů. A že okolo Prahy, protože to je ta chytrá prostě Praha, jsou nějak jako chytřejší děti, nebo ještě, vzpomínám se na to Žďársko, ale určitě ještě více těch regionů, kde za stolik těch odkladů není. Já prostě jako odmítám přistoupit na tu hru, že na Jesenicku jsou jako hloupější děti a potřebují teda odklady. Nejsou. Je tam něco jiného. Už teď se děje vlastně ten experiment a teď je potřeba, a to je asi teda práce tady pana ředitele, aby zjistili, jestli je to vlastně laxnost děckařů, laxnost poraden, nějaké nastavení těch škol, protože se to liší třeba okres od okresu, jo? Není to tak, že by celý pás nějakým způsobem fungoval. Dokonce to ani nekopíruje, tady Apolena ráda zmiňuje ty sociální nerovnosti, jak ani to nekopíruje jakoby nějaký socioekonomický statut. Jo? Je to zjevně o tom, že se děje už roky poměrně velký experiment, na který vždycky v té kohortě těch šestiletých doplácí 25% z nich, což je strašně moc. Tak jenom jsem chtěl dodat, že ten experiment už probíhá, tak pojďme ho nějakým způsobem vypnout nebo zmírnit.
0: Já bych jenom dodal, že aspoň tak, jak já tomu věřím, 25% nedoplácí, protože tam ta část, kde ten odpad opravdu pomůže, ale jo, hodně procent, dejme tomu víc než 15, na to doplácí za mě.
4: A jakou metodou se dají zjistit příčiny té asymetrie, o které mluvil David?
0: No to, podívejte, těch důvodů je spousta a my samozřejmě se tím zabýváme, my to zkoumáme. Ono není pravda, že by tam vůbec nebyla, dejme tomu, souvislost s tím sociálním backgroundem nebo takhle. Ona tam nějaká souvislost je, ale není přímá a není to tak, že by ve všech školách s nějakým sociálním zázemím byl ten počet odkladů vždycky vysoký a tak dále. Když se podíváte na ta makročísla, tak tam nějaká souvislost trošku je. Ale my jsme nejprve mysleli, že pes je zakopaný v pedagogicko-psychologických poradnách a vůbec školských poradenských zařízeních, které doporučují odklady, jenže se ukázalo, že to prostě tak jednoduché není, že skutečně jenom změnit nastavení školských poradenských zařízení v tom celém systému, tak jak je prostě, jak funguje, tak nelze. To není možné, protože tam jsou skutečně zájmy nebo tlaky ze strany jak teda zákonných zástupců rodičů, tak ze strany třeba těch škol. A taky ty poradny, mezi těma poradnama jsou velký rozdíl. Já nebudu tady zakrývat, že v poradenském systému my taky nevnímáme obrovský rozdíl. On je taky rozdíl mezi, když mluvíme o školských poradenských zařízeních, máme pedagogicko-psychologické poradny, které, dejme tomu, nějakým způsobem fungují relativně systémově, relativně, ale pak máme speciálně pedagogická centra, která také doporučují odklady školní docházky a tam ty rozdíly jsou obrovské prostě. Jo. Tam se to ještě jako daleko víc vymyká tomu systému. Takže to je jako jedna věc, ale já nechci říct, že tohle je příčina. Těch příčin je celý komplex a prostě ukázalo se, že jenom nějakým způsobem více řídit školská poradenská zařízení nepomůže. Ale skutečně to nejdůležitější vlastně není nějak zredukovat počet odkladů nějakým nařízením, ale to, o čem se tady mluvilo, jiný způsob práce v mateřských školách a především řeknu jiný způsob práce v těch základních školách, ale nemělo by to být o tom, ty učitele nějak strašně zatížit, nebo aby z toho byli jako nešťastní a tak dále. Musí se jim pomoct. Byla snaha, třeba byly tady požadavky, jako tak dobře, tak od učitelů, tak snižte počet dětí v prvních třídách. Jenže snížit počet dětí v prvních třídách je prostě problém, že když ho snížíte v prvních třídách, to s nima budete dělat dál. Takže my jsme jako řešení nalezli dobře, už půjdeme jinou cestou, bude tam na ty děti prostě v těch prvních třídách víc pedagogických pracovníků, takže do každé první třídy dáme asistenta. A to je jedno ze z těch opatření, které tam teda jsou, kde pokud ta práce funguje, a tady mluvím teď i jako dlouholetý ředitel školy, který v prvních třídách ty asistenty odjakživa měl.
4: A bylo tam víc než 15 dětí?
0: Já jsem měl i přes 30. Ale bohužel to bylo zase s tím, že o školu byl obrovský zájem, takže to bylo, to mi nejvíc vyčítalo zastupitelstvo, ale no to je na dlouhý povídání. Tam byla ta spádová turistika, to je taky na jiný povídání. Ale chci říct, že ten asistent, pokud je dobrý a je to prostě ten tým, učitel, asistent funguje dobře, tak je to prostě úžasný. A oni i zvládnou tu třídu z 32 jetmakle. A jenom jednu s tím 30 členým třídám, o kterých se tady mluvilo, to je taky typický, že se vždycky mluví, no, třída má 30 dětí a tak dále, tak jenom, abychom si řekli data, průměrný počet dětí v první třídě v České republice je 18 a tříd, který mají víc než 25 žáků, je asi 6%. Neříkám, že je to málo, ale 94% nemá ani 25%. Jo? Tak jenom, aby jsme si řekli, že skutečně někde těch 30 dětí je, ale zdaleka to není typicky.
4: Takže to, že v běžných třídách s alespoň 15 žáky budou pomáhat asistenti pedagoga, je splnitelný cíl?
0: No za mě je to je jedna z věcí, kterou jsem strašně podporoval. Jo, je to, musím říct, i na základě zkušenosti, i na základě toho, že prostě, když ten systém bude dobrý, tak to prostě pomůže s tou adaptací těm dětem. I tomu učiteli to pomůže, tak učitel se bude moct věnovat právě, dejme tomu dětem, který to víc potřebují, a asistent s těma méně problematicky a může mezi tím nějakou činnost pod dohledem toho učitele dělat a tak dále. U mě ve škole to takhle celý leta fungovalo. A já jenom ještě řeknu jednu věc. Hodně se ptají školy a různí lidi, kde ty asistenty vemete. Máte 6000 prvních tříd a kde vemete najednou 6000 asistentů? Tak u nich nebude 6000, protože nemají všichni těch 15 žáků. Nicméně ano, jde o nějaký počet těch asistentů na půlvazku. Zároveň je třeba si říct, že počet asistentů i těch klasických z podpůrných opatření rok od roku celá léta roste, tam byl jenom výkyv v době covidu, ale jinak roste ročně o 1000 až 2000. Takže když si to takhle vezmete, tak on ten nárůst na ty první třídy už zase není o tolik, no je o něco větší samozřejmě, ale jako ten, na ten nárůst ty školy vlastně jsou zvyklé, ten počet asistentů stále roste. A ten asistent v první třídě zase, samozřejmě pokud máme běžného asistenta pedagoga jako podpůrné opatření, tak je v té třídě proto, že je tam dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, že je tam dítě, které, dejme tomu, má nějaký zdravotní problém a tak dále. Nemá to být osobní asistent, a je to asistent pedagoga, ale to je zase jiná diskuze. Nicméně v té první třídě ten asistent primárně není kvůli nějakému jednomu dítěti s nějakým problémem. Je tam proto, aby se ty děti heterogenním kolektivu nějak lépe adaptovaly. A tam to nezbytně nemusí být úplně člověk s nějakým speciálně pedagogickým vzděláním v tomhle případě. Čili typicky já jsem už dostal signály, že školy si nevědí, jak si poradí, tak do těch prvních tříd vemou jako asistentku nějakou vychovatelku školní družiny, která je na to kvalifikovaná, protože má pedagogické vzdělání, byť střední, čili je kvalifikovaná na to, aby dělala asistentku, no tak dopoledne může jít do první třídy jako asistentka, která tam pomůže prostě s tou adaptací. Je to družinářka, s dětma to umí a tak dále. Já to vidím vlastně jako úplně optimální a navíc musím říct, že vlastně takováhle kombinace úvazků, že ty družinářky, tam byl vždycky problém ráno, ranní družina, pak 4 hodiny, nevím, co jdou dělat, a pak zase jdou odpoledne do družiny a tak dále. Tady vlastně typická kombinace půl úvazku v družině a půl úvazku v té první třídě. Máme, to je vlastně takový podle mě velmi lukrativní vlastně úvazek v tom školství, který může dobře fungovat. Takže já to nevidím jako tragédii, pokud tam třeba v těch prvních třeba budou takhle fungovat vychovatelky školní družiny.
4: Mě celou dobu vrtá v hlavě jeden zdánlivý detail. Jak to bude, pane řediteli, v té nové odkladové době s dětmi s logopedickými vadami?
0: No, to děti s logopedickými vadami, samotné logopedické vady,
4: nejsou důvodem k odkladu.
0: V kombinaci s něčím jiným nejsou důvodem k odkladu. A teď je otázka, zda skutečně ty logopedické vady zase, jo, s těmi dětmi, zaprvé my předpokládáme, že se s těmi dětmi bude lépe pracovat na úrovni té mateřské školy, že budou dříve podchycené, ta logopedické diagnostikování, že tam k němu dojde, k nějakému screeningu, že se s těmi vadami, ty vady se začnou odstraňovat skutečně v době, kdy se odstraňovat mají. Když jsou děti, dejme tomu 3-4 roky, se začne s ním a prostě to znamená teoreticky by jich nemělo tolik přicházet do té základní školy a zase, a tady se o tom mluvilo, my chceme, a to souvisí i třeba s novým rámcovým vzdělávacím programem, my chceme, aby ty první třídy nebyly náraz. Teď si zhrál ve školce a teď kasárna ve škole prostě. To my nechcem. My samozřejmě chceme, aby to byl plynulý přechod, kde si děti i v té první třídě pořád budou ještě tak jakoby hrát a tak dále. A zase bude příležitost i na těch logopedických vadách. Každá škola má v téhle chvíli naparametrizované třeba školního speciálního pedagoga, má školní poradenské pracoviště, kde jsou různí odborníci, může spolupracovat samozřejmě s těmi poradnami a tak dále, či s tím dítětem v té škole. Zase bude příležitost odborně pracovat a samotná logopedická vada nijak tomu vzdělávání vlastně jako nebrání samo o sobě.
4: Jak to bude s tím propadnutím prvňáků? Už o tom mluvil David. Jak se tomu dá rozumět?
3: Jestli se koukáte na mě, tak já jsem si jenom přečet krátkou zprávičku, že samozřejmě tady se dalo propadávat z první třídy zpět do školky desítky let asi, ale viděl jsem vyjádření pana premiéra Andreje Babiše, že by to zase znovu zavedl, to ta školská novela teda řekla, že tudy ne, právě ten plynulý přechod vlastně už nebude potřeba, aby to znovu bylo, a pak upřímně řečeno, jak už to našeho pana premiéra bývá, tak ono to nemá žádný kontexty, takže se nedá zatím toho nic moc dalšího vyvodit, a dostal jsem se akorát k tomu, že to podporuje jeho poradkyně a ředitelka základní školy Sadská Blanka Žánová, tak jsem začal hledat paní Blanku Žánovou ze Sadské a skončil jsem u toho, že jsem našel nějaké fotografie, kde ona má rituál, kde své děti ze základní školy vykopává, takže jsem skočil u fotografie, jak bílá lodička nakopává
4: jako bota,
3: zadky svý dětí. A pak jsem už
4: tak
3: dál...
4: Tak vykopla do života, ne?
3: Tak, ano, pak už jsem dál nepátral, takže jestli... Já hlavně si myslím, že to je... Vy jste se na začátku ptal, co jsou ty největší nebezpečí, jo? Že to zůstane nějak na půlce, to znamená, jako chceme méně odkladu, protože je to vlastně jako nějaký ekonomický problém, něco to samozřejmě stojí, ale vlastně se postupně budou rušit ty podpůrná opatření, které právě jsou tam nastaveny pro ten hladký přechod. A asi někdo teď toto řekl Andreji Babišovi, tak já budu vděčný, když aparát ministerstva školství se někdy k němu probojuje v Průhonicích a řekne mu se třeba trošku něco jiného.
5: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
2: Já myslím, že obecně se dá říct, že jakoby největším rizikem v zavádění jakýchkoliv novel v Česku je sám Andrej Babiš, jeho proměnlivá nálada. Myslím si, že Robert Plaga, nebo z těch informací, které mám, tak on je proti tomu navracení těch dětí zpátky do školky. A samozřejmě i psychologicky, když si to představím, že někdo vlastně vám po 2 měsících řekne, no tak ne, Pepíčku, ty jsi teda tady opravdu, ti to nejde ta škola, tak jsi tady pomalejší, tak šup se vrátit zpátky a hrej se zase s kostkama s dětma ve školce, prostě tak, jak to má být. Tak myslím si, že ta ochota toho dítěte i těch rodičů pak se do toho systému vrátit, já nevím, já už bych asi zůstala u nějakého domácího vzdělávání.
3: Tu aktovku zase na celý rok do skříně a pak možná.
2: A tak dále. A myslím si, že obecně jako na vztahu Roberta Plagy a Andreje Babiše je dlouhodobě vidět, že Robert Plaga se snaží být rezistentní proti těm trošku, jak by řekly moje děti, randomáckým nápadům Andreje Babiše a jet nějakou linii alespoň jako základní koherence a připravenosti bez ohledu na to, co zrovna paní Žánová poradila panu Babišovi, kdy. Ale možná jsem chtěla dodat ještě jednu věc, která mi přijde důležitá, protože Robert Plaga vlastně v červenci oznámil, že vlastně přemýšlí o záměru rozšířit povinné předškolní vzdělávání z 1 roku na 2. Já myslím, že tady taky nám trošku visí nějaký systémový problém. Dlouhodobě se ukazuje i podle dat, že ten 1 rok, a my se samozřejmě musíme bavit o tom, že těch školek je nedostatek, a zároveň to taky souvisí s odklady, protože ty děti, které zůstávají v těch školkách, tak vlastně nechci říct zabírají, ale je tam nějaká jako nedostatečnost těch kapacit, a ty školky taky nejsou nafukovací, tak samozřejmě známe všichni ty příklady, že ve 3 letech chcete dát dítě do školky a jste pak rádi v těch nějakých spádových okresech, že to tam dáte to dítě v 5. Ale i tady se vlastně tohle ukazuje, že my, pokud máme opravdu jako změnit nějakou trajektorii té připravenosti těch dětí na ty školy, tak to není jenom o tom nástupu do té první třídy a připravenosti paní učitelek a učitelů v první třídě, ale skutečně o nějaké kontinuitě už od toho předškolního vzdělávání, kdy se jako dlouhodobě doporučuje, že obecně odklad nástupu toho dítěte do toho kolektivu přináší celou řadu rizik, včetně nějakých potenciálních rizik dosahování nižšího vzdělání důsledkem toho, kdy dítě nastupuje do základní školy. A jsem ráda, že se začíná diskutovat i to, že vlastně ta povinná předškolní docházka by měla být ty 2 roky z různých důvodů nějaké adaptace. Samozřejmě velmi si uvědomuju, že pro řadu lidí to není. Já sama jsem strávila část života s dětmi vlastně v alternativním vzdělávání a bylo to, myslím, pro ně jako velmi přínosné z mnoha jako různých důvodů, ale zase pohybovali se v kolektivu, byť to nebyl klasický jako kolektiv té standardní státní školky, ale byla to vlastně nějaká alternativní metoda, kterou jsme si vytvářeli své pomocí a bylo to vlastně jako zajímavé i pro nás, pro rodiče, ale ten pohyb v tom kolektivu jsem vnímala už i od velmi malých dětí, že je pro ně jako přínosný a nenadarmo vlastně ty skandinávské země, které jsou vlastně expertama na to vzdělávání, mají často nástup do těch školek už v jednom roce, a aby se ty děti postupně adaptovaly. No. Tak tady já vlastně nevím, jak to hodnotí třeba kolegové, ale já jsem vlastně ráda, že se i uvažuje o tom, že by se to předškolní vzdělávání trošku lépe ještě ukotvilo hlediska nějaké povinnosti, aby tam ty děti trávily víc času, protože i potom si umím představit, že to pro ně bude vlastně jednodušší vstoupit do té školy.
4: Je v tomhle bloku něco, k čemu bych chtěl, jo, Michal Černý něco říct?
0: Můžu.
4: No jasně.
0: Zaprvé to takzvané propadání v první třídě, to se jmenuje dodatečný odklad školní docházky, což je...
4: Totéž.
0: No, to není, že dítě propadne v první třídě. To je, že dítě nastoupí do první třídy, ve škole zjistí, že není na tu první třídu zralé, přestože nedostalo odklad a tak dále. A ředitel školy se rozhodne, že se dítě vrátí do mateřské školy. Na tomhle je zajímavé především to, že k tomu ani nepotřebuje doporučení školského poradenského zařízení, o kterých jsem tady mluvil. To je ten vlastně přes všechno, co jsem o nich říkal, jsou to nezávislí odborníci, kteří by to měli odborně posoudit, takže ten dodatečný odklad lze udělit i bez doporučení ŠPZ. A já souhlasím, že ten dodatečný odklad je vlastně strašná věc i psychologicky pro to dítě, že by k tomu opravdu nemělo docházet. Chápu, rozumím, když se dívám na mapu, kde je toho nejvíc, že pravděpodobně právě tam, kde se děti, dejme tomu, nějak vyhnuli docházce do mateřské školy, byť máme povinný předškolní rok, předškolního vzdělávání a tak dále, tak tam dochází potom k těmhle momentům. Protože podle mě ve chvíli, kdy dítě dochází do mateřské školy a je nějakým způsobem sledováno, podchyceno s těmi zákonnými zastupci, komunikuje, tak by tahle situace vůbec neměla nastat. Ale zase, pokud ta škola bude připravená, tak za mě ten dodatečný odklad školní docházky přináší obecně daleko víc problémů a špatných věcí, než někde možná drobně nějaké zlepšení. Vedle toho, ale ta novela opravdu redukuje i počet opakování prvního ročníku. Protože tady je zase další obava, která se ukazuje v zemích, které razantně snížily počet odkladů administrativně, tak se ukázalo, že tam skokově narostl počet opakování prvního ročníku. Jinými slovy, že místo odkladu školní docházky si ty děti zopakovali první třídu hold, se o ten rok vrátili prostě o rok později. Což v žádném případě nechceme. To není smysl téhle reformy. Proto i pro opakování, skutečné to propadání, opakování prvního ročníku, jsou zpřísněné podmínky, které se zhruba podobají těm podmínkám pro odklad školní docházky.
4: Musí tam být třeba souhlas rodičů?
0: No, souhlas rodičů, ten pro to opakování určitě tam musí, nebo plánované je doporučení školského poradenského zařízení, což je něco, co jinak v jiných ročnících nemá obdoby. Přiznám se, souhlas rodičů teď vám z hlavy neřeknu, jestli tam figuruje nebo ne.
4: To byla jen taková otázka. Rodiče, respektive spíš prarodiče, ne, že bych tyhle problémy jako zrovna doma měl. Je nějaká země, pane řediteli Černý, která by v tomhle mohla sloužit jako vzor, jako inspirace?
0: No tak jednoznačně se tady mluvilo o těch skandinávských zemích, nebo třeba Holandsko, nebo to jsou země, kde tradičně prostě, tam je totiž problém nastavení, nebo problém. Tady jde o nastavení celé společnosti. Jo. Musím říct, že prostě ve skandinávských zemích inkluze není sprosté slovo. A tam to ty lidi prostě přirozeně vnímají jako něco přirozeného. A samozřejmě na druhou stranu je tam i větší respekt těm institucím, to znamená, když v té skandinávské zemi, která je prostě proinkluzivně nastavená, jsou tam různé děti ve třídě, všichni s tím souhlasí, všichni s tím jako jsou spokojení, tak školský poradenský zařízení řekne, toto dítě, maminko, opravdu by mělo jít do speciální školy. Taky se tam stává. Tak maminka řekne samozřejmě. To je prostě proto, že tam je ta důvěra, ty instituce vědí, že ta inkluze tam funguje tak, že dává smysl a že je pro všechny jako dobrá a že když už teda někdo řekne, že to tam, že opravdu je potřeba speciální školy, tak to prostě tak je. A u nás bohužel jsme v úplně jiné situaci a to je jedna z příčin těch problémů.
4: Davide?
3: Já jenom chci dodat zase tak, jako tady anticipuju toho posluchači, který říká, zase nám tady omílají tu Skandinávii a zase máme být Finsko, ale my Finsko nemůžeme být a na ty žáky platí trošku přísnost a ono by jako, to bylo lepší si dělat po našem. Jasně, já mám konkrétní, často, nebo párkrát jsem se o tom bavil, mám dobrou známou kamarádku, která pracuje vlastně na základce na předměstí Stockholmu nebo ve Stockholmu a říká, že je to ostrý, jo? Prostě nikdo nemůže popřít, že asi nějaký něco v té společnosti Švédové v posledních letech třeba nezvládli, projevuje se to i v tom školství, jsou to složité kolektivy, nikdo to nepopírá a říká, že prostě v podstatě kde kdo tam má prostě nějakou pomocnou ruku, psychologa, někoho asistenta a že je to teda výzva to jako zvládat i pro ní jako pedagožku. Na druhou stranu ani na chvilku nepřemýšlí tím modelem pojďme je vyčleňovat, zprý jako kdo by v těch jako školách tak nějak zbyl, že by těch pár dětí, které teda zrovna jako jsou úplně standardizovaný ve všem, tak by tam zůstalo a pro ostatní by se zakládaly nějaké speciální školy. To je vlastně jako nemožné a vlastně to, že ta společnost musí už na úrovni těch dětských nebo mládežnických nebo studentských kolektivů to nějak spolu zvládnout, je jako velmi logická, protože kdy později jako zvládnou, jak dlouho jako vydělovat ty děti, kdy teda až jim bude 18, tak nějak jako, nebo zase je dál budeme vydělovat, nebo je rovnou pošleme někam, jako kdo ví kam. Takže jenom ta konkrétní zkušenost byla i pro mě jako cena, nepochybně třeba konkrétně to Švédsko, možná Finsko na tom trochu lépe, ale Švédsko především díky otázkám týkající se migrace a jiných věcí, tak řeší jako, co to vlastně teď je za ty školské kolektivy, jak s nima přistupovat a že je to někdy těžký. Na druhou stranu jako nikdo nepřemýšlí o tom, že bychom jako rozdělovali ty lidi, protože jako někde by byli a ten problém by nezmizel pryč. V Česku to typicky vidíme na tom, ty děti jsou ty pomalejší a mají to kdo ví co a ještě nebudu zmiňovat nějaký etnika, tak ať jsou v těch speciálních školách, když je to přeci česká tradice. Ale zároveň,
2: jim je tam líp,
3: užijou si, pohrajou si, ale za prvý v tomhle konceptu se úplně teda zapomíná na to, OK, tak pojďme vyčlenit tady miliardy, spíš desítky miliard, aby jsme teda postavili okolo celé té České republiky zase znovu celou tu síť speciálních škol, pokud možno opět zase v pohraničích, ať na ně moc té Prahy nevidíme. A druhá věc je jako, a kdy teda jako jim přiznáme nějakou možnost té společnosti fungovat. To vzdělávací, bavíme se o vzdělávacím systému kvůli vzdělávání, ale je to vlastně ta nejpřirozenější socializace v té společnosti. A jasně můžu si 3000krát naplánovat, že ta společnost má vypadat jinak podle mých ideologických nebo politických představ, ale prostě ta společnost je teď taková a já s těma lidma musím vyjít. Takže tady to vyčleňování jako nemá výsledek, protože pak nějakým způsobem s těma lidma se stejně musí potýkat. To je mimochodem, když teda mám přidat trošku politiky, jsme teď před mnoha zemskými volbami v Německu, v některých vyhraje asi AfD, v Německu mají ty jednotlivé země na staroškolskou politiku a to je ten jejich program. Pojďme vyčlenit ty děti, ty, které zrovna nechceme z těch škol, ale jako pak je tam znovu ta otázka, a kdy, jak a za jakých podmínek se zase v té společnosti s nimi potkám?
0: Já můžu jenom?
4: Jasně.
0: Já bych jenom doplnil jednu věc, kterou jsem si uvědomil. My mluvíme o Skandinávii, ale vlastně, když tam přijedete a teď třeba ve Finsku řeknete, no u vás a ve Švédsku, tak oni, ne, my máme úplně jiné systémy. Oni prostě Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, oni každá ta země, jako oni nevidí své systémy jako stejné. Oni ty školské systémy prostě mají různé. Oni i třeba nesouhlasí ve Finsku tak, jak to dělají ve Švédsku a tak dále. V Dánsku třeba mají víc těch speciálních škol než jinde a tak dále. Ale když to celý shrnu, tak to podstatné je, že v těchto zemích nikdo soudný, normální nepochybuje o tom, že inkluze je správná věc prostě. Jo, že ta společnost je prostě takhle nastavená, že vyčleňovat ze společnosti není cesta, která by mohla vést k úspěchu.
4: Těch témat, která bychom chtěli a mohli probrat, je spousta odznámkování, až třeba přes přípravné třídy. Jak to s nimi bude?
0: No, tak přípravné třídy v zákoně je napsáno, že se mají zrušit k 1. 9. 2029. Už jsme slyšeli pana ministra, že toto bude přehodnoceno, že se přípravné třídy rušit nebudou. Já chci uvést na pravou míru jednu věc, kdy teď to jakoby vypadá tak, o něčem se rozhodne, pak se to zase zruší. Od samého začátku byl naplánovaný důkladný výzkum přípravných tříd, který už vlastně začal probírat v tomhle školním roce, který má zhodnotit přínos a rizika přípravných tříd a vymyslet buď, jak přípravné třídy transformovat, nebo čím ty přípravné třídy nahradit. A i ten odklad toho zrušení přípravných tříd na ten rok 29 byl na začátku do toho opatření právě vložen kvůli tomu, aby se tohle všechno ještě stihlo posoudit. My jsme nechtěli zrušit přípravné třídy nikdy bez náhrady. My jsme vždycky hledali něco, co prostě vykoná tu věc, kterou dělají dobré přípravné třídy, ale zároveň nebudou mít ty slabiny a ty špatné věci, které z těch přípravných tříd obecně vyplývají. To je ta nesystémovost, to je to, že někde přípravné třídy jsou brány spíš jako přípravka pro nadané děti. To je to, že v přípravných třídách právě už probíhá taková ta kasárenská výuka, sedíš na židličce, nehýbeš se a tak dále. To jsou věci, které by prostě neměly takhle vypadat. Že?
4: A tím bychom mohli skončit. Pro váš klid bych vás chtěl upozornit, že váš syn, který sedí vedle v režii, odevzdal už asi 7. výkres, takže budete mít doma, pane řediteli Černý, hezkou výstavku. Naším hostem byl Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství. Děkuju za to, mějte se hezky.
0: Mějte se hezky, škoda, jsme nestihli přípravné třídy.
4: Ještě je spousty času na to, abychom se mohli několikrát sejít v téhle zajímavé dynamické době, řečeno eufemisticky. David, díky, naslyšenou, a Polena.
3: Naslyšenou.
2: Mějte se krásně.
5: Slyšeli jste podcast Chyba systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
6: S novým školním rokem se děti, pedagogové i zřizovatelé škol musí připravit opět na řadu novinek. Jaké jsou ty hlavní a jak zapadají do chystaného rozpočtu pro školství na příští rok? Na to se zaměří pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na adrese plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Speciální vyslanci amerického prezidenta přiletěli do Moskvy, zítra by měli jednat i v Kyjevě. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Tenistka Linda Nosková si zahraje osmifinále US Open. Lehečka s Muchovou na turnaji končí. Na dálnici D1 ve směru do Prahy popojíždí půlhodinová kolona před omezením už Mejkalky na kilometru 24. A bude polojasno až oblačno, teploty do 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. Dobré poledne, je sobota 5. září. U zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner jsou v Moskvě. Dnes by se měli setkat s ruskými představiteli a v neděli dorazit i na jednání do Kyjeva. Podle prezidenta Trumpa předloží plán na ukončení války na Ukrajině.
8: Průlom v rozhovorech o zastavení konfliktu se podle agentury Bloomberg nečeká. Podle zdrojů agentury blízkých Kremlu trvá zásadní rozpor v tom, že Rusko od Ukrajiny žádá územní ústupky, hlavně na Donbasu. Vedení Ukrajiny se ale odmítá vzdát jakékoliv části země. Kyjev vyhlásil na dobu konání schůzek až do poledne 8. září dočasný klid zbraní. Ke stejnému kroku ale nepřistoupilo Rusko. Nálety hlásilo letiště v Kyjevě a také mezinárodní letiště v nedalekém Borispilu. Witkoff a Kushner chtěli na jednání do Kyjeva přiletět a ne se dopravit po zemi. Není tedy jasné, jestli do Kyjeva vůbec dorazí. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
7: V domě armády v Bělehradě začala vzpomínková akce před pondělním pohřbem bývalého velitele bosenských Srbů Ratka Mladiče. Úřady očekávají, že se s odsouzeným válečným zločincem přijdou rozloučit desítky tisíc lidí. V regionu je naše spolupracovnice Téa Veseláková.
9: Vzpomínkovou akci přenášejí mnohá srbská média živě, například nezávislá regionální stanice N1, ale akreditaci nedostala s odůvodněním, že v prostorách domu armády je málo místa pro média s ohledem na velký počet členů rodiny, přátel a příznivců odsouzeného generála, kteří se akce účastní. Mladič zemřel koncem srpna v haagském vězení v 84 letech. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ho tam poslal na doživotí za genocidu ve Srebrenici, zločinům proti lidskosti a dalším válečným zločinům. Podle zástupců srbské vlády Mladiče v pondělí pohřbí s poctami, které si rodina bude přát. Nevládní organizace ale upozorňují na to, že to zákon u odsouzených osob neumožňuje. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
7: Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do něj přiteče.
10: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
11: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
10: Z Orlíku teď odtéká skoro třikrát méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt Slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
12: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
10: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o metr a půl. Anna Millerová, Radiožurnál.
7: Nad Národním muzeem v Praze po roce a čtvrt znovu jezdí tramvaje. Dělníci dokončili výstavbu trati za 225 milionů korun. Připravili taky napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí.
13: Poprvé po několika měsících dnes na pražské zastávce muzeum vystoupila paní Klára.
14: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
13: Dodává, že teď bude mít jednodušší cestu do práce.
14: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
13: Dělníci upravili křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
15: To, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě tedy bude trvat do června příštího roku.
13: Obnovu trati nad Národním muzeem dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Začíná čtvrtý ročník kampaně Aktivní září. Pořádají nadační fond Aktivní Česko, za kterou stojí třeba Česká unie sportu, Klub českých turistů nebo Rada seniorů. Na zahájení v zahradách Stakovy akademie v Praze je naše reportérka Kristýna Vašíčková.
16: Aktivní září má lidem připomenout, že je pro zdravý život pohyb důležitý. Návštěvníci si tu proto můžou pár aktivit vyzkoušet. Připravená to jsou třeba spinningová kola, různá stanoviště pro děti anebo lukostřelba. Zahajovací akce potrvá v zahradách ještě zhruba hodinu. Jednotlivci, města, firmy nebo školy se ale můžou do kampaně zapojit během celého měsíce. A to třeba ve dny, kdy do práce místo autem pojedou na kole, případně budou chodit pěšky. Ze Strakovy akademie Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
7: Při telefonování s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli více než 26 100 řidičů. To je o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
17: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
18: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
17: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
19: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
17: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3 500 korun na místě nebo až 10 000 korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Radiožurnál.
7: Na brněnském výstavišti pokračuje festival vědy a techniky. Návštěvníci nahlédnou vědcům přímo pod ruce a vyzkouší si nejmodernější technologie.
20: Jsme tady jak v sobotu, tak v neděli celý den.
21: Vždy od 9 do 18 hodin, říká Jan Píšela z Hvězdárny a planetária Brno.
20: Teď na sobotu chystáme zajímavé diskuze, kterých se bude účastnit jako moderátorka Lucie Výborná.
21: A nebo mohou lidé poznat nejrůznější výzkumné ústavy, říká Marek Todorov z Akademie věd.
22: Já bych mohl doporučit třeba stanoviště ústavu dějin umění, kde si budete moci dozvědět, jak se propojuje text a textil. Najdou si tady to své i příznivci techniky, například ústav fyziky materiálu. Má expozici, kde se dozvíte i to, jestli je nic pevnější než ocel.
21: Festival se odehrává v pavilonu A brněnského výstaviště a vstup je zdarma. Marek Gensel, Radiožurnál.
23: Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Liovou ve třech setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostukovou. V New Yorku naopak končí Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Cicipasem 1-3 na sety. Utkání podle něj rozhodovaly malé detaily.
24: Třeba když hrál druhý servis nebo tak, tak ty returny jsem vracel, nedělal jsem úplně chyby, ale ty returny prostě nebyly důrazný, nebyly tak útoční směrem k tomu, abych

0: Na D1 už Mejkalky a zavřená silnice 27 na Žatec. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte více než půlhodinovou kolonu před omezením už Mejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a jede se jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Chodce Rady je na 35 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové hlásíte kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru začíná zúžení a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 27 z Plzně do Žatce je u karlovarské dálnice D6 zavřena. Kousek za sjezdem z D6 na Žatec vážná nehoda. Objíždějte přes Kolešov. A na silnici 3 z Prahy do Tábora čekejte kolony před Benešovem aktuálně na 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná publicistika s Tomášem Pavličkem.
3: Proč bude průtoku vody ve Vltavě pomáhat poprvé v historii nádrž Slapy místo Orlíku? Kdo jsou lidé, kteří natočili kontroverzní rozhovor s ministrem Macinkou? A celý areál Hřebčína v Napajedlech se stal kulturní památkou. Budou se tam znovu chovat koně. Běžnému pozorovateli by se mohlo zdát, že deště v posledních týdnech zmírnily sucho. Krajina se sice přece jenom trochu zazelenala, ale například záběry z nádrže Orlík ukazují, jak klesající voda obnažuje čím dál větší části břehů a dna. Její hladina je tedy teď až o 15 metrů níž než jindy. Právě kvůli poklesu hladiny Orlíku využije povodí Vltavy poprvé v historii k udržení potřebného průtoku zásobu vody ze Slapské přehrady. Naopak odtok z Orlíku se začal snižovat. Naším hostem je Jan Danielka, ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak můžeme si to ještě říci přesněji, co znamená, že Orlík bude využívat k udržení průtoku Slapy?
4: A tak ona vlastně, Vltavská kaskáda, je koncipovaná jako soustava nádrží. Každá ta nádrž má nějakou svoji primární roli. A ty ostatní jsou tam proto, aby třeba vyrovnávali nebo se použili právě jako Slapy v případě, kdy ten vlastně zásobní objem Orlíka je vyčerpán. Orlík je vlastně tou hlavní nádrží, je největší, proto je vlastně využívána první, ale celá ta kaskáda, ať už vezmeme to od Lipna až po Vrané jako poslední stupeň, tak vlastně slouží k tomu, aby se ty nádrže vzájemně si tu vodu pomáhaly předat tak, aby splnili tu hlavní funkci. A tou hlavní funkcí je vlastně pouštět do Prahy 40 kubíků vody, neustálý průtok, tak aby Vltava v Praze pořád měla dost vody, hlavně třeba na namíchání vody, která je vypouštěná z čistiny odpadních vod.
3: No a vyčerpání těchto zásob, až nastoupí Slapy a já nevím, potom třeba Vrané, tak to může asi trvat docela dlouho, protože třeba zástupci povodí Vltavy ujistili, že i kdyby se situace nezměnila, nepřibylo srážek, tak zásoba vody by vydržela vylepšovat toky řek několik měsíců, je to tak?
4: Je to tak. A tak ono, Slapy jsou také ohromná nádrž na české poměry. Vlastně pořád patří mezi ty největší. A vlastně spolu s Orlíkem, Lipnem, Nechranicemi, tak jsou v té top 4, kdybychom to takhle řekli, a co se objemu týče, který dokážeme tedy využít. Takže není to nic mimořádného z hlediska toho, jak ty nádrže byly navrženy. Oni přesně tenhle ten účel se vlastně sledoval, aby si vzájemně mohli pomoct s tím zásobním objemem. A mimořádné je to, že se to stává opravdu poprvé za dobu, kdy nádrže byly vybudovány. To znamená, od 60. let ještě nenastala taková situace, že by v Orlíku klesla hladina natolik, že by se přešlo na využívání Slap. Ale ty nádrže obecně jsou stavěny právě na to, aby byly dostatečně zabezpečeny i pro mimořádné situace, jako je ten letošní rok.
3: Vy jste mluvil o čistidnách odpadních vod. K čemu dalšímu je nutné ty toky vylepšovat? Ono se mluví o ekologii, odběru vody, čili aby ryby a další organismy v řece nezahynuly, aby lidé měli vodu v kohoutcích, protože třeba část pitné vody se bere z Vltavy.
4: Je to přesně tak. Samozřejmě, co se týče Vltavy samotné a Dolního Labe, tak tam to nalepšování průtoku má více funkcí. Když se podíváte

0: na to, jak vypadal ten stav předtím, než byla vybudována Vltavská kaskáda, tak se stávalo, že opravdu v Praze teklo nějakých 12 kubíků. A to není úplně limitní pro využívání odběru vody. To je potřeba říct, že těch 40 kubíků, ten odběr, který je na Vltavě v tuhle chvíli v Podolí, je maximálně ve stovkách litrů, takže to se tam ten důvod úplně není a ta funkce pro odběr vody vlastně by Vltava zabezpečovala v podstatě i bez nějakého většího příspěvku na vodních nádrží Vltavské kaskády. Ale celkově ten ekologický stav, ty obnažené břehy, Vltava je přece jenom široký tok, vlastně zcela regulovaný, tak by určitě nebylo hezké, jak by to tady vypadalo. Ta opravdu většinou se v historii objevilo o tom, že Vltava vlastně byla zapáchající strouha a umírali ryby a podobně. Takže to je jedna věc. Samozřejmě další věc je udržení i toho Dolního Labe. Ono v tuto chvíli už je to pasé, ale pomáhá vlastně Vltavská kaskáda ve chvílích, kdy toho té vody je přece jenom trošku víc, i pomáhá vlastně lodní dopravě.
1: A jak je to na horním toku Vltavy? Tam pomáhá třeba chlazeň Temelína a Lipno?
0: Tak ona, ta kaskáda, vlastně pomoci chlazení Temelína je jedna z funkcí Vltavské kaskády. Takže Lipno, ano, je velká zásobárna vysoko v horách, která vlastně také se prázdní. Ona není tak viditelná možná v tuto chvíli jako Orlík, ale ten přítok do Lipna je možná někde okolo jednoho kubíku. Vypouští se klasicky 6 a mimo jiné proto, aby vlastně na těch dalších nádržích, které jsou Kořensko, Hněvkovice, a tam je přesně role toho zabezpečit průtok v elektrárnách, takže, nebo respektive vodu pro chlazení v elektrárně, která navíc jí odebírá relativně malé množství, protože využívá chlazení pomocí těch chladicích věží, takže taková ta situace, kterou jsme viděli v průběhu léta třeba s jadernou elektrárnou Pax v Maďarsku, která přímo odebírá hnedka tu teplou vodu, vlastně vrací do Dunaje, tak jí vadil pokles hladiny Dunaje, tak to u nás není. A je to zase jedna z funkcí Vltavské kaskády.
1: No ale proč vlastně v tomhle směru té kaskádě nějak výrazně nepomohl ten srpnový déšť? Bylo málo nebo spolkla většinu vody vyprahlá krajina?
0: No představte si vlastně to, že i ta krajina je svým způsobem nádrž, nebo funguje minimálně jako nádrž, takže půda vlastně je teďkon také vyprázdněna. No a ten déšť, který byl, tak když naprší, tak první se tak snaží uschne. Dostat do těch... ne, ale vlastně ten deficit v půdě je tak velký, že opravdu srážky dokáže zachytit a nedostanou se až k tomu, aby protekly do nějakých hlubších vrstev, dostali se do vodních toků a mohli plnit Vltavskou kaskádu. Ten průtok malinko vzrostl, ale uvědomme si, že se musí zaplnit vlastně celá a ta zásoba v půdě, která momentálně chybí, ale třeba na Lužnici i rybníky, takže ty jsou také vlastně prázdné a než ta voda by se dostala skrz Lužnici do Vltavské kaskády, do Orlíka, tak ještě musí naplnit vlastně ten ohromný objem vody, který nechybí jenom v těch nádržích, on chybí všude v krajině.
1: Vysvětluje hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu. Mockrát vám děkuji. Přeji hezký den.
0: Krásné odpoledne všem.
1: Rozhovor ministra zahraničí Petra Macinky s motoristou sobě s maskovaným mužem má do hru. Vedení ochranné služby oznámilo, že prověří, zda byl v tomto případě postup ochranky v pořádku. Vicepremiér svolil k interview, aniž by umožnil ochrance prohledat prostory, kde se skrývaly makety výbušnin, střelné zbraně a další lidé za plentou. Celou akci připravila dvojice influencerů Vojtěch Pšenák a Mike Oganesian, kteří ministra pozvali k rozhovoru pod falešným jménem Tomas Paukner. Ve vysílání vítám investigativního reportéra serveru Seznam zprávy Lukáše Valáška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo je vlastně tahle dvojice, která si říká detektivní parta? Oni tuším začínali jako internetoví trolové, dá se říct, kteří tak trochu testují hranice trpělivosti a svobody slova.
2: Je to v podstatě skupina youtuberů, která se dlouhodobě snaží zbohatnout na tom, že vytvářejí kontroverzní obsah a sbírají na to lajky, shlédnutí, případně nějaké příspěvky od fanoušků. A tohle to je vlastně jejich poslední modus operandi, že tedy nějakým způsobem útočí na ty, které označují za dezinformátory, dezoláty, lháře a podobně.
1: No a kdy se tedy přerodili na tyhle údajné bojovníky proti pokrytectví, dezolátům, dezinformátorům, komunistům, protože jsou známa i jejich trochu starší videa, jak je třeba Pšenák, vystupující pod pseudonymem Pražský pérák, vyvedený za použití síly ze sídla komunistů, anebo také zveřejnili údajné pornozáběry poslance Reichla.
2: Je to závitost posledních, řekněme, třeba 2 let. Do té doby například tedy kolega pana Pšeňáka, který jako vůči postavou celého toho projektu říká si, nebo si říkal Mike je pán, tak se věnoval třeba tím, že opravdu on sám vědomě porušoval zákon a pak, když to třeba řešila městská policie, tak vyvolával svou městskou policii nějaké konflikty. Vysmíval se jim, zesměšňoval je, snažil se třeba za pomocí nějakých právních kliček dosáhnout toho, aby nebyl potrestán. Takže ta jeho historie je opravdu barvitá. On třeba dělal i biznis, ve kterém nabízel lidem, že je zbaví toho, aby dostali pokutu, když spáchají nějaký dopravní přestupek za volantem. Snažil se svými internetovými projekty obohatit opravdu různými způsoby.
1: No, a myslím, že v tomhle případě to byl ten pan Oganesyan a on se ale někdy pohyboval i za hranou zákona. On byl za svoje činy několikrát odsouzen, jestli se nepletu.
2: Je to tak, jedno to jeho odsouzení, to je nějaký rok 2022, tuším. Tam to bylo právě za to, že překročil hranice zákona při jednom z těch svých konfliktů s městskou policií. A ve druhém případě také pak odsouzený za vyhrožování starostovi Velkých Hamrů, se kterým opět měl nějaký konflikt v rámci té své youtuberské činnosti.
1: No v případě ministra Macinky použili, dá se říct, jako návnadu fiktivního autora jménem Thomas Paukner. Co vlastně Petra Macinku k tomu rozhovoru nalákalo? Protože on na začátku mluvil o Pauknerovi, dá se říct, s jistým obdivem.
2: To asi může zodpovědět jistotu jenom pan ministr, ale samozřejmě z té komunikace, kterou právě ta detektivní parta zveřejnila, tak je patrné, že přesně on vyjadřoval tomu anonymnímu profilu, který se tedy na internetu prezentuje pod jménem Paukner, určitý obdiv. Je potřeba říci, že Paukner dlouhodobě tím, co on nazývá investigativou, ono je to spíše účelové vyzobávání informací, jejich zasazování do nějakého skandálního rámce, útočí na nynější parlamentní opozici, to znamená politické konkurenty pana Macinky. Zároveň tého tvorba je dlouhodobě sdílená těmi vládními politiky, je využívána k tomu, řekněme, aby podporovali tu svoji činnost a kritizovali opozici, takže to jsou asi ty věci, které panu ministrovi mohly imponovat, a to až do té míry, že si vlastně nedal pozor a neskontroloval si důkladně, jestli skutečně ho zve na rozhovor ta reálná skupina, která se za tím profilem Paukner schovává, nebo ho někdo napálí a vlastně se za toho Pauknera vydává tady detektivní parta.
1: No, teď ale ještě otázka, proč to ti lidé dělají. Oni na svých stránkách uvádějí, že chtěli prověřit, a to cituji, bezpečnostní a kognitivní schopnosti vicepremiéra, ministra zahraničí, člena Bezpečnostní rady státu, ale současně zvou diváky na placenou platformu. Takže vy už jste to na začátku říkali, je to hlavně pro peníze?
2: Tak tu jejich motivaci samozřejmě znají jenom oni sami, do hlavy jim nevidíme, ale realita je taková, že když se podíváme do té jejich minulosti, tak tam skutečně ta snaha byla získat na ty věci peníze. Nyní zase vydělávají na tom, že prostě nabírají na to předplatitele. Je to tak, že Mike je pán, tedy pan Oganesyan, tak figuruje už tuším 2. rok v žebříčku nejlépe vydělávajících youtuberů časopisu Forbes. Ta kontroverze jeho spočívá třeba i v tom, že on se přesto, že tedy navenek prezentoval tedy tyhle ty velké výdělky, dlouhodobě vyhýbal splácení svých dluhů, a to až do té míry, že soud konstatoval, že v té insolvenci, respektive odlužení, do kterého se sám dobrovolně upsal, tak sleduje nepoctivý záměr a snaží se tedy ty věřitele obejít. Takže ta finanční motivace, si řekněme nějakými kličkami a ideálně skrytě, tak aby to třeba všichni věřitelé nezjistili, si vydělat peníze přes nějaké zpřátelené subjekty, ta je tam samozřejmě evidentní a je to bezesporu jeden z těch silných motivátorů, byť oni tvrdí, že samozřejmě chtějí nějakým způsobem odhalovat pravdu a trestat lidi, kteří se chovají prostě nesprávně nebo dokonce nezákonně.
1: No a jak moc tímhle, jak oni říkají, experimentem získali pozornost?
2: Tak myslím, že to, že tady spolu tu věc řešíme, mimo jiné, tak je důkazem toho, že tu pozornost si opravdu vydobili. Je to samozřejmě tím, že tak říkajíc přistihli při nějakém docela nezodpovědném, než kvůli nebezpečném, možná hloupém chování vicepremiéra české vlády, člena Bezpečnostní rady státu, ministra zahraničí, pana Macinku. To je jako bezesporu velký úlovek. Zaznamenala to řada zahraničních médií, samozřejmě jim opět přibyli předplatitelé na jejich placené platformě, mělo to na sociálních sítích velký ohlas. Takže v tomto bezesporu tady ten jejich další počin se jim povedl.
1: Tolik investigativní reportér serveru Seznam zprávy Lukáš Valášek. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Ministerstvo kultury prohlásilo, a to i přes odpor majitele, za kulturní památku celý hrazený areál Hřebčína na Pajedla, donedávna známý chovem plnokrevníků, tedy včetně připojených pastvin, o které se vedl spor. Rozhodnutí předcházelo přezkumné řízení a nové posouzení památkářů. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě ještě předtím na začátku léta zrušil rozhodnutí předchozího ministra kultury Martina Baxy z ODS, a které pastviny a některé další části areálu Hřebčína ponechávalo mimo památkovou ochranu. Majitel Hřebčína, společnost Signum, se k věci zatím vyjadřovat nechtěla. U telefonu je Aleš Martínek, advokát zástupce spolku za záchranu Hřebčína na Pajedla a chovu koní v něm. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak vaši petici, kde mimo jiné žádáte ministerstvo kultury, aby vyhlásila památkovou ochranu celého areálu, tak podepsali desítky tisíc lidí. Jste tedy spokojení s tím, jak teď ministerstvo rozhodlo?
3: No určitě, protože Hřebčín na Pajedla je ohromná kulturní hodnota, velké národní bohatství a určitě má být chráněn jako celek a to je potřeba si uvědomit, že skutečně takové rozhodnutí, které nyní vydalo ministerstvo kultury, je skutečně v souladu s právem, takhle to je prostě správně.
1: No proč ale si podle vás zaslouží památkovou ochranu celý ten areál Hřebčína na Pajedla? To původní rozhodnutí tehdejšího ministra Baxy vycházelo z toho, že současný majitel, firma Signum, chov koní po více než 130 letech zrušil a proto není potřeba chránit ani ty pastviny, které sami o sobě podle tehdejšího rozhodnutí ministerstva památkovou hodnotu nemají.
3: To není argument samozřejmě, protože jestli v tom Hřebčíně koně jsou nebo nejsou, nemá vliv na to, jestli to je památkově jako způsobilý objekt ochraně nebo není. Neboť jakoby odborná památková stanoviska zejména Národního památkového ústavu prostě jednoznačně uvádějí, že ta hlavní památková hodnota je právě ta integrita toho areálu, neboť se dochoval v té autentické podobě do dnešních dnů. Čili tady je potřeba chránit tuhle tu památkovou hodnotu spočívající v té integritě urbanismu a celistvosti toho areálu. To znamená, že ochrana jednotlivých stájí nebo staveb prostě není ochrana Hřebčína, to skutečně ne. Tak to není. A to, jestli v něm se nachází koně nebo ne, na to posouzení těch památkových hodnot prostě nemá žádný vliv.
1: No ale co z té rozšířené památkové ochrany vlastně reálně plyne? Majitel totiž říká, že chov se mu nevyplatil a na těch pastvinách chtěl postavit domy a právě z těch zisků chtěl chov dotovat.
3: No to skutečně je potřeba uvést na pravou míru, protože my se tady bavíme o tom historickém centrálním Hřebčíně a jeho navazujících pastvinách, o které když by ten Hřebčín samozřejmě přišel, tak potom je vyloučeno jakoby jeho využití pro původní účel nebo alespoň pro účel i nějakých jiných chovatelských jakoby záměrů. Jo? Takže to tak skutečně není, že někde ukrojíte pastviny a z toho zbytku byste financoval potom, nebo z těch zastavěných pastvin vyfinancoval Hřebčín, protože tyhle ty pastviny jsou ty životně důležité, to skutečně takhle není.
1: No ale pokud podle majitele ta památková ochrana znemožňuje ekonomicky udržitelné využití areálu, tak nakolik je podle vás reálné, že by se do Hřebčína skutečně vrátil chov koní, který, jak víme, skončil v roce 2023?
3: No, dívejte, to je samozřejmě otázka vždycky toho, že kde je vůle, je i cesta. A určitě nějaká řešení jsou, ale...
1: No a jaká třeba? Kdo by měl pomoct? Já nevím, město Napajedla nebo stát?
3: Předpokládám, že jakoby u města to není asi na správném místě, neboť město by možná mohlo nějak třeba pomoci, ale klíčový subjekt tady bude Ministerstvo zemědělství a určitě jsou v nádby i soukromí investoři a tak dál. I jsem uvažoval o nějaké nadaci, ale to všechno záleží na tom, že vždycky musíte mít dva subjekty a více na nějakou dohodu, takže tam věřím, že se ta cesta hledat dá, když bude vůle.
1: Aleš Martínek, advokát a zástupce spolku za záchranu hřebčína Napajedla a chovu koní. V něm já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
3: Děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Hezký den.
1: No a 20 minut polední publicistiky na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus, dá se říct, doklusalo téměř do cíle. Nás těší, že jste pořadu věnovali svůj čas. Za kolegyně, které se na něm valnou měru podíleli, děkuje Tomáš Pavlíček. Mějte se hezky.
4: Tady je Radiožurnál, je 12 hodin a 30 minut. Se zprávami ve studiu Jana Utendorská. Rusko v noci na dnešek udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu, uvedl to na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají ukrajinskou metropoli navštívit zítra, aby tam jednali o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Dnes jednají v Moskvě. Na letišti je přivítal zmocněnec ruského prezidenta Putina Kiril Dmitrijev. Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práce schopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá. Slavičín na Zlínsku odpoledne připomene 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a USA. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu budou přelety vojenských letounů i se skoky parašutistů. A silný vítr dnes se zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě po celý den, informoval tom vedoucí lanovky Jiří Špetla. Podle dat z poštovny Aneška měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech a rychlost až 90 km v hodině. Sport. Cyklisty na Vueltě dnes čeká přes 150 km dlouhá horská etapa s cílem na Sierra de la Pandera. Celkově pořadí vede po 13 etapách Španěl Enric Mas, který má před druhým Slovincem Primožem Rogličem náskok minutu a 45 sekund. Český cyklista Jan Hirt je 19.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Šmejkalky a zavřená silnice 27 na Žatec. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 25 předělávají dopravní značení a na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem. Zdržíte se od sjezdu na chodce rady asi 25 minut. No a pozor, komplikace i na možné objížďce přes chodce rady a Ondřejov. Za Ondřejovem na křižovatce na Třemblat nehoda a kolona je i tam. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru je zúžení, zdržíte se asi 15 minut v koloně. Silnice 27 z Plzně do Žatce je zavřená, kousek za Karlovarskou dálnicí. Za sjezdem z D6 na Žatec je tam vážná nehoda. Objížďka vede přes Kolešov. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až na 26, na horách bude kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Proč válka v zálivu zůstává hořet na půl plynu? Polsko se zadlužuje mnohem rychleji než Česko, ale aspoň si nelže do kapsy. Ukrajina, slabé místo italské premiérky, anebo vlny veder v Evropě zabíjejí desetitisíce lidí a ničí ekonomiku. To ovšem není vše, o čem bude řeč v sobotním vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
7: Názory a argumenty.
5: Už to chvíli mi vypadalo, že bychom na americko-iránskou válku mohli skoro zapomenout. Ze zálivu přicházely jen takové zprávy, které zajímaly ty, kdo se o oblast zajímají. Jenže v posledním týdnu se už zase víc střílí. Je válka zpátky? Odpověď hledá komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Mezi americko-iránskou armádou už opět létají projektily nejrůznější velikosti. Američané například ostřelovali ostrov Larak, kde má Irán umístěna odpalovací zařízení, kterými se snaží ovládat provoz Hormuzu. Podle Iránců americká střelba zabila 19 lidí, z velké části svatebčanů na oslavě. Iránská odpověď zahrnovala útok na americké základy v Jordánsku a také v Kuvajtu. Neznamená to ale, že by se válka vrátila v nejintenzivnější podobě, tak jak probíhala po 28. únoru letošního roku. Zaprvé proto, že na ní Amerika a ani Irán nemají zájem. Američané pravděpodobně dospěli k závěru, že pokud nebudou chtít totálně zlikvidovat hospodářskou infrastrukturu země, tedy rafinerie, přehrady a mosty, nemají už k dispozici mnoho cílů. Amerika také možná má problémy s municí, včetně střeliva do protiraketových systémů. Nepochybně hraje roli tlak spojenců v zálivu, kteří nechtějí být terčem iránských odvet. A možná i Turecka, které si nepřeje pád iránského režimu a spíše vsadilo na svou roli mezičlánku mezi Washingtonem a Teheránem. O iránských prioritách můžeme jen spekulovat. Roli pravděpodobně hraje skutečnost, že země nemá jediné mocenské centrum. Po smrti Ajatolla Chameneího se o vliv utkává větší počet hráčů s rozdílnými zájmy a také odlišným hodnocením iránské situace. Lidé kolem prezidenta Pezeškiana možná soudí, že Iránu nejvíce prospěje snaha o zmírnění konfliktu. Někteří lidé zevnitř revoluční gard naopak možná věří tomu, že boj až do konce je otázkou národní cti a náboženské povinnosti, ale i tomu, že Irán vítězí a obnovení bojů může jeho situaci ještě zlepšit. Irán může kalkulovat s tím, že pomocí spojeneckých jemenských husíů může začít blokovat i Báb al-Mandáb, další úžinu klíčovou pro dopravu mezi Asií a Evropou. V takovém případě by ale nejen Američané, ale i jejich regionální spojenci možná dali přednost návratu k otevřené válce. Z hlediska Iránu je jeho postup, který zahrnuje i útoky na jeho okolí, spíše kontraproduktivní, protože si tyto státy zbytečně odcizuje. Současně je příznačné, že Iránci neútočí na Saúdskou Arábii ani Izrael. Dávají najevo, že počítají jen s touto válkou na půl plynu. Pozornost se soustředí k Hormuzu. O budoucnosti iránského režimu možná rozhodne míra jeho schopnosti průliv kontrolovat, tedy získávat v budoucnu peníze a zajistit si imunitu proti útoku. Irán nebo část jeho vedení nemá v tomto smyslu pocit, že je čas vyhlásit konec války. Ani Trump se nemůže vrátit k úplnému míru, aniž by v Hormuzu byla plně obnovena svoboda plavby, protože by tím přiznával porážku. Jenže se také ukazuje, že Hormuz se nenápadně vrátil k částečnému provozu. Iránci například povolují plavbu iráckým tankerům, aby si udrželi vazby na Bagdád. Američanům se pravděpodobně podařilo Hormuz částečně zprovoznit pro ostatní lodě. Některé tankery propluli tam a zpátky už několikrát, což je taktické americké vítězství a také důležitý ekonomický faktor. Na světovém trhu chybí méně ropy, než by se zdálo, a její cena nenarostla tolik. Mezitím se také posilují alternativní pozemní trasy, které Hormuz obcházejí. V Íránu se ozývají hlasy, podle kterých hrozí Teheránu nebezpečí, že jeho kontrola nad Hormuzem v dlouhodobém výhledu ztratí význam. Válka tedy není u konce, ale vede se na půl plynu a tak to asi zůstane. Rizika plynoucí z pokusu změnit situaci jsou pro Ameriku i Írán vysoká. Naopak náklady na udržování patu jsou spíše nízké. Současná situace může trvat ještě celkem dlouho, než se třeba stane něco neočekávaného.
9: Tolik Jan Fingerland. Nejen Česká republika, ale také sousední Polsko se zadlužuje, a to dokonce mnohem rychleji. Ale jak říká autor následujícího komentáře, evropský redaktor deníku Luboš Palata, varšavská vláda se přitom netváří, že například dluh za dálnice nebude dluhem.
10: Polsko bývá nejen v Česku v posledních letech obdivováno. Má vyšší růst než většina evropských ekonomik, staví dálnice, rychlé železnice i nová letiště. Polské platy rostou slušným tempem a dnes už v některých případech přeskočily i ty české. Polsko se výkonností svého hospodářství dostalo mezi 20 největších ekonomik světa. Přitom všem vydává Polsko 5% svého hrubého domácího produktu na obranu, a to už posledních 5 let. Nakupuje stovky tanků, desítky nejmodernějších stíhaček, buduje opevnění na východní hranici s Běloruskem a Ruskem a výrazně pomáhá i sousední Ukrajině. To všechno není zadarmo a k těmto superlativům je třeba dodat jeden zásadní fakt. Polsko velkou část financuje nejen z dosud štědrých dotací Evropské unie, ale také na dluh. A to dluh velmi velký a rychle rostoucí, který se začíná přibližovat 60% hrubého domácího produktu, což je nejméně o 10% víc, než má dnes Česko. Samozřejmě v porovnání se stavem zadlužení některých západoevropských zemí, s Francií, Itálií a Řeckem na prvních místech, je i ten polský dluh stále relativně přijatelný. To, co ale je alarmující, je tempo, kterým se Polsko zadlužuje. Na rok 2027 plánuje deficit ve výši 7% hrubého domácího produktu, což je víc než dvojnásobek tempa, kterým se chce zadlužovat Česko. I v Polsku si přitom kladou otázku, jak dlouho takové tempo zadlužování může vydržet. Na druhou stranu, Poláci mají v tomto trochu jiné geny než rakousko-německy spořiví Češi. V Polsku je takový východní pocit, že žijeme prostě teď. A tomu, co se děje s polským rozpočtem, neříkají dluhová spirála, ale okno příležitostí. Český rozpočet, který, jak už jsem uvedl, na první pohled vypadá mnohem lépe než ten polský, má jeden velký problém. A není to jen ten, že na armádu chceme vydávat pouze 2% svého domácího produktu. Ten hlavní problém je v navrhovaných českých vládních změnách, co všechno by se do deficitu rozpočtu nemělo započítávat. Dukovany, dálnice, tratě pro rychlovlaky a kdo ví co ještě. Zatímco Poláci si ohledně svého rozpočtu aspoň nelžou, my si chceme lhát do vlastní kapsy, že třeba dluh za dálnice nebude dluhem. Poláci své okno příležitostí využívají aspoň k tomu, že svoji zemi reálně posilují. My Češi se své dluhy chystáme hlavně takzvaně projíst. A ještě si chceme lhát do vlastní kapsy, že to tak úplně není.
9: To byl redaktor deníku Luboš Palata. Vlny veder v Evropě zabíjejí desetitisíce lidí a ničí ekonomiku. Popírání klima změny nefunguje. To aspoň říká v titulku svého příspěvku Martin Fendrich, autor Fora 24.
11: Už se chvála bohu ochladilo. S vlnami veder ale musíme počítat. Česká vláda sice s velkým zpožděním, ale přece jen nějak zareagovala na sucho. Premiér Babiš oživil národní koalici proti suchu, jenomže o vedru, o rychle stoupajících teplotách a jejich dalších důsledcích kromě sucha vláda mlčí. Ty důsledky musíme brát smrtelně vážně, protože se na ně mimo jiné taky umírá. Vlna vedra si do začátku srpna v Evropě vyžádala nejméně 35 tisíc mrtvých. Rozuměj, tolik bylo nad úmrtí, tolik lidí zemřelo nad běžný průměr. Opakuji, jde o čísla bez srpna. Výsledek bude ještě horší. Jako příklad uvedu, že do srpna v Německu, Francii a Španělsku nad úmrtí překonala počet 25 tisíc lidí. V Německu vládní institut Roberta Kocha napočítal zhruba 14 tisíc úmrtí spojených s horkem od 6. dubna do 9. srpna. Během jediného týdne na konci června zemřelo o 9600 lidí víc než běžně. A počet nad úmrtí u nás? Přesné číslo neznáme. Neslyšel jsem a nečetl, že by třeba vláda něco takového zveřejnila. Podle Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd během červnové a červencové vlny veder zemřelo v Česku o 573 lidí více, než činil průměr předchozích 5 let. Srpnová čísla opět dosud neznáme. Vedra tedy tiše zabíjejí, to je jisté. Ale třeba města v Česku starým lidem běžně nenabízejí klimatizované prostory, kam by se mohli přes den přijít ochladit. Přitom pro seniory jsou vedra mimořádně zákeřná, riskantní. Horka víc a víc ničí i ekonomiku. Deník N v srpnu zveřejnil text, který popisuje, že evropské státy, nejen ten náš, selhávají při ochraně pracovníků před extrémním horkem. Důsledky veder představují škody ve stovkách miliard eur. Vedro omezuje ta odvětví, která jsou závislá na práci pod širým nebem, a odhalilo mezery v ochraně pracovníků. Klimatoložka Evropské agentury pro životní prostředí Ariana Giannetti sdělila novinám You Observer toto. Extrémní horko a vlny vedery jsou strukturální nebezpečí, která představují rizika napříč mnoha sektory a pro širší ekonomiku. Zvyšují se ekonomické náklady klimatické změny. Evropská agentura pro životní prostředí podle Giannetti odhaduje, že v období od roku 1980 do roku 2024 klimatická nebezpečí způsobila ztráty přesahující 800 miliard eur a 25% těchto celkových nákladů vzniklo jen za posledních 5 let. Ztráty a škody jsou hospodářské, ale i nepeněžní. Ty se vyčíslují hůř než třeba povodně a představují dlouhodobá strukturální rizika. Příklady. Se stoupající teplotou klesá produktivita, kterou, jak víme, vzývá každá ekonomika. Projevuje se to zejména v zemědělství a stavebnictví. Ve vedrech se hůř maká a práce je také čím dál nebezpečnější. Pozornost klesá, únava stoupá. Nejde však jen o fyzickou zátěž, horko vážně zhoršuje kognitivní výkonnost a to zase vede k poklesu celkové pracovní produktivity. Namátkou vzpomenu vědce nebo řidiče veřejné dopravy. V Evropě je každoročně 130 milionů pracovníků vystaveno tepelnému stresu na pracovišti. Vymahatelná ochrana ve vedrech pro ně neexistuje. Proč to celé říkám? Protože to je realita, nová realita, na kterou musí i náš stát reagovat, ne ji naivně popírat.
9: To byl Martin Fendrich. Dlouhodobě vstřícný postoj k Ukrajině premiérky Meloniové by se mohl v nadcházejícím volební kampani stát jedním z témat, která změní rozložení sil na italské politické scéně. A slovo má naše tamní stálá korespondentka Veronika Lafrançois.
12: Italské vlády se ještě donedávna vyznačovaly svou nestabilitou a jejich životy měly jepičí trvání. Před 4 lety se však ke kormidlu dostala krajně pravicová strana Bratři Itálie v čele s Giorgou Meloniovou a s jejím nástupem se italská politická scéna nebývale stabilizovala. Strana Bratři Itálie zůstává nadále populární, i když její vláda utrpěla letos na jaře citelnou porážku v referendu o reformě justice, kterou se snažila prosadit. Podle průzkumů se strana stále těší přízni zhruba 27% Italů, ale parlamentní volby v příštím roce by mohly odhalit trhliny v této podpoře. Ten, kdo by čekal, že největší ohrožení krajně pravicové vlády přijde z opozičních lavic na levici, by se mýlil. Nově založená strana Futuro Nacionale, neboli Národní budoucnost, se bratřím Itálie snaží konkurovat z ještě radikálnějších pozic. Její zakladatel Roberto Vanacci je bývalý generál a někdejší vojenský ataše v Moskvě. Tento radikální politik, známý svými kontroverzními názory na migraci, homosexualitu nebo feminismus, se otevřeně staví také proti vojenské pomoci Ukrajině. A právě postoj k válce na Ukrajině by se mohl v nadcházející volební kampani stát jedním z témat, která promění rozložení sil na politické scéně. Giorgia Meloniová si od svého nástupu k moci drží jasně proukrajinský kurz. I díky tomu si získala důvěru evropských partnerů navzdory krajně pravicovým kořenům své strany. Tento postoj by však mohl její pozici oslabit u mnoha jejich voličů. Premiérka musí totiž neustále balancovat mezi loajalitou k evropským spojencům a náladami značné části domácího voličstva. Ta se staví proti zvyšování výdajů na zbrojení a pokračování vojenské pomoci Kyjevu příliš nepodporuje. V zemi, která se potýká s inflací a kde reálné mzdy dlouhodobě klesají, jsou mnozí voliči přesvědčeni, že by zbrojení nemělo mít přednost před financováním školství nebo zdravotnictví. Tento názor přitom nezdílí jen opozice. Ozývá se také z řad vládní koalice. Na krajní levici hnutí Pět hvězd prosazuje zastavení vojenské pomoci Ukrajině. Podobný postoj však zaujímá i vůdce koaliční ligy Matteo Salvini, kdysi přítel Ruska, který se opakovaně rozchází s vládou v otázce zvyšování výdajů na obranu. V této atmosféře se otevírá příznivý prostor pro extrémní pravici Roberta Vanacciho. Pokud se mu podaří přesvědčit voliče, že Giorgia Meloniová kvůli své zahraniční politice přikládá větší váhu závazkům vůči spojencům než problémům samotných Italů, mohl by premiérku značně oslabit. Postoj k válce na Ukrajině by se tak mohl stát jedním z klíčových témat nadcházejících voleb.
9: Veronika Lefrancová uzavřela blok sobotních premiér komentářů a následují reprízy příspěvků, které jsme v tomto týdnu už vysílali, ale samozřejmě někomu mohli uniknout.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Už byla řeč o českém zadlužování v souvislosti s Polskem a na téma návrhu státního rozpočtu s nečekaně vysokým schodkem 389 miliard korun, který vzbudil poměrně bouřlivou diskuzi a stále ještě vzbuzuje, napsal mimo jiné komentář také publicista Petr Holub a vysílali jsme ho poprvé ve středu 2. září.
13: Pokud je návrh rozpočtu na příští rok něčím unikátní, pak intenzitou kritických útoků, kterého stíhají ze strany opozice a médií, je to finanční marazmus, brutálně nezodpovědná politika, prožírání, které zaplatíme všichni, rozpočet podle hesla po nás potopa, strkání hlavy do písku, jasná cesta k bankrotu a do dluhové republiky. Autoři rozpočtu museli zešílet, hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. K těmto závěrům stačilo opozici a dotčeným komentátorům v zásadě jediné číslo, tedy schodek naplánovaný na 389 miliard korun. To je oproti letošním 310 miliardám skutečně mohutný nárůst a proto se takové oblibě těší superlativ, podle kterého jde o druhý nejvyšší schodek v dějinách země. Vládu je správné kritizovat kdykoliv a u rozpočtu to platí dvojnásob. Ovšem přece jenom, u rozpočtu by měla souhlasit čísla. Jasně, chtěl bych vymyslet šikovný titulek. Nemůžu tedy očistit výši schodku od vlivu inflace, protože v takovém případě by byl schodek až čtvrtý nejvyšší a to už není taková sláva. O populistických strategiích stran současné vlády by také šlo napsat lecos. Z globálního čísla o rozpočtovém deficitu plánovaném na rok 2027 však nelze automaticky učinit závěr, že se populismus projevil také v rozpočtu. Konkrétní kapitoly naznačují, že problém, přesněji problémy, leží jinde, a mají také delší historii než 12 měsíců současné vlády Andreje Babiše. Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo, že se výdaje rozpočtu proti letošku zvýší o 150 miliard, tedy o částku, kterou mnozí experti předpokládali už předem. Z toho vyjde 40 miliard na navýšení důchodů a platu státních zaměstnanců. Ovšem jaký to je populismus, když valorizace penzí pouze kopíruje očekávanou inflaci a státní zaměstnanci si polepší méně, než kdyby pracovali v soukromé sféře. Dalších 54 miliard navíc pohltí zvýšení výdajů na armádu podle požadavků Severoatlantické aliance a investice do dálnic. Pokud jde o populismus, pak musela být populistická i předchozí vláda, protože to byla právě ona, kdo určil armádu a dálnice za státní priority. O 23 miliard navíc Česko zaplatí kvůli závazkům vůči Evropské unii, včetně zvýšení odvodů za obnovitelné zdroje. Zbývají už dvě položky na úrovni 20 miliard, konkrétně valorizace příspěvku zdravotním pojišťovnám a navýšení úroků za státní dluh, v obou případech jde zhruba o 20 miliard. Tím už je zmíněných 150 miliard celkového růstu výdajů vyčerpáno. Ostatní kapitoly zůstávají na svém a jejich výdaje se v souhrnu nezvyšují ani o inflaci. Navýšení schodku nemělo alternativu, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová, a do značné míry má pravdu, protože za nárůst výdajů mohou především závazky vůči mezinárodním institucím anebo v zákonech zakotvená valorizace. Alternativu lze přesto najít, když se u rozpočtových úvah rozšíří perspektiva. Zřejmě nejrozumnější by byl přístup, který by hledal úspory s větší razancí, než zatím projevili Babišovi ministři. Za pozornost stojí, že řada komentátorů doporučuje pravý opak, totiž zvyšování daní, a opatrně se k tomu přidávají i nevládní politici. Tento rozměr opoziční kritiky aspoň dává smysl. Až se vrátíme do vlády, pak bychom chtěli mít víc peněz v rozpočtu, ale nepopulárním zvýšením daní, ať se raději znemožní současná vláda.
9: U mikrofonu byl publicista Petr Holub. Na glosátora veřejného dění Lukáše Jelínka působí volební modely neboli průzkumy preferencí jako zamrzlé, i když se povážlivě zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace, což si podle něho většina občanů dříve nebo později uvědomí.
14: Přestože podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar zeslábla od června podpora Babišovců o 4%, věštit z něj tenčení tábora příznivců vládní koalice by bylo předčasné. Hnutí ANO je pořád nad 30% a vyhlídky jeho spojenců se nemění. Motoristé zůstávají na 5% hranici a hnutí SPD o 0,5% nad ní. Příliš neroste ani opozice. Starostové a nezávislí jsou už sice na 17%, občanští demokraté ovšem stagnují a mají stále 15,5%. Piráti lehce oslabili a pod čarou ponoru zůstávají Lidovci i TOP 09. Máme-li tato data číst poctivě, musíme vzít v potaz voličské váhání. Od voleb uběhl skoro rok, ale život v Česku se příliš nezměnil. Koalice ANO, SPD a motoristů se soustředí zejména na to, aby mohla vládnout pohodlně a nerušeně. Její střety s opozicí, prezidentem, ústavním soudem, státními úředníky, experty či neziskovkami, ani stále četnější kulturní války, ale lidem chleba nezlevní. Na splnění řady předvolebních slibů si budou muset počkat až do konce volebního období. Odkládá se hloubková revize penzijní reformy, návrat slev na jízdné pro seniory a studenty i zákonem daný nárůst učitelských platů na 130% průměrné mzdy. Kabinet narovnává nejnůznější příjmy zaměstnanců, dbá i o penzisty, ovšem navíc mu už v kase skoro nezbývá, tudíž kličkuje mezi zájmy biznisu a odborů a když není na chleba, nabízí hry. Ty časem omrzí, ovšem zatím by ještě Andrej Babiš na svých příznivcích mohl štípat dříví. Spíš hrozí, že když jich nepřibyde a menší koaliční partneři udělají příště horší výsledek než loni, přijde hnutí ANO o moc stejně jako v roce 2021. O to smutnější je pohled na těžkopádnou a trestuhodně atomizovanou opozici. Z ODS se line názorová kakofonie. Piráty zase limituje drsný a někdy i arrogantní styl Zdeňka Hřiba. Ovšem největší opoziční slabinu lze doložit citátem místopředsedkyně Starostů a nezávislých a poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z nedávného rozhovoru pro Právo a novinky. Doslova v něm řekla: já nejsem v politice proto, abych oslovila voliče, jsem v ní proto, to, abych odvedla nějakou práci. Mám svůj program, agendu a cíle a věřím, že když se mi něco povede a mám za sebou výsledky, tak voliče přesvědčím, aby mě a mé straně dali v příštích volbách větší důvěru. Barboře Urbanové nebyl ani rok, když se volilo v roce 1992, takže si to nemůže pamatovat. Občanské hnutí, jež se vyklubalo z Občanského fóra, bylo tehdy nejsilnější vládní formací. Jeho ministři ve svých úřadech i na zahraničních cestách kmitali o 106 i za tu cenu, že jim nezbýval čas na kampaň. Věřili ale, že si lidé jejich práce všimnou a po zásluze ji ohodnotí. Nestalo se, přišel pád pod 5% a vlády se pak ujali ti, kteří marketing nezanedbávali. Ani po téměř 35 letech se nic nezměnilo na tom, že politik musí udržovat vazbu s voliči nepřetržitě a každý krok, který podnikne, jim vysvětlovat. Co ale lidé vidí a slyší dnes? Sněmovní hádky, stížnosti k ústavnímu soudu, omílání stále stejných frází. Odlišně to teď zkoušejí lidovci, jejichž nový předseda Jan Grolich zavelel, aby odváděli víc práce v terénu. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Kdo chce zaujmout ve sněmovně, může ukázat, jak jinak než vláda by nakládal s rozpočtem. Deficit jen kousek pod 400 miliardami hraje do karet reformátorům. Starostové, Piráti a lidovci už naštěstí sbírají odvahu k úpravám daní, což je přesně téma, které musí být komunikováno otevřeně a včas. Volební modely působí dojmem, že česká politika zamrzla. Přitom se zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace. Až si to uvědomí i většina občanů, nebudou jí váhaví střelci stačit.
9: Lukáš Jelínek ukončil Názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.
5: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8 na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. A zprávy má pro nás Jana Utendorfská. Američtí vyjednavači přestáli v Moskvě, pokusí se obnovit rozhovory o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Nepálští záchranáři našli po 10 dnech pátrání dalšího živého člověka v zatopených tunelech. Hokejisté Plzně přivítají v lize mistrů polský celek Tychy. Kolona popojíždí na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy. A bude polojasno až oblačno, teploty do 24, na jihovýchodě až 26 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přistáli v Moskvě, informují o tom agentury s odvoláním na ruská státní média. Dvojici vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa na letišti přivítal zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina Kiril Dmitrijev, který vystupuje jako ruský vyjednavač v kontaktech s Trumpovou administrativou. Cílem cesty je obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slavskou přehradu. Důvodem je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, říká mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
15: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla v rané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
4: Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody, například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
16: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souhře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrop těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
4: Na Opavsku se dnes zájemcům otevřely předválečné betonové bunkry. Celkem 9 pevností v pohraniční linii si můžou prohlédnout zevnitř a dostat se tak do běžně nepřístupných míst.
17: Ty dveře váží kolik?
18: Dveře váží asi 300 kg.
17: Petr Adamus má spolu s dalšími nadšenci na starosti pevnost MOS 11 v Černém lese u Šilheřovic. Schátralý bunkr z roku 1936 vrací do původní podoby. V čase se dnes můžou přesunout i návštěvníci.
18: Uvidí tady vojáky v dobových uniformách z roku 1938, seznámí se s jejich výzbrojí, budou tady kulomety, budou tady pušky.
17: Další otevřené pevnosti odhalí třeba staré mapy a nápisy vojáků, anebo v Česku unikátní sestavu funkčních pevnostních kanónů. Z Opavska Martin Knitl, Radiožurnál.
19: Sport. Hokejisti Plzně čeká druhý zápas Ligy mistrů. Od 16.30 budou hrát proti polskému týmu GKS Tychy. Asistent trenéra Škody Jiří Weber doufá, že jeho svěřenci naváží na čtvrteční výhru nad švédským Regle a potvrdí roli velkého favorita.
20: Myslím si, že i ty kluci, když nastupujeme proti těm lepším týmům, tak jsme víc koncentrovanější a měli bychom na tomhle tom zapracovat i v příštím zápase proti Tychy. Na vstupu nepocení nic, protože máme zkušenost, co jsme hráli jako v Krimičau, tak bylo to asi ocenění, protože jsme tam neuspěli.
19: Ve druhém kole hokejové ligy mistrů se dnes představí také Pardubice a Liberec. Dynamo se v 17 hodin utká se švédským Regle. Bílí Tygři o 2 hodiny později nastoupí na ledě rakouského Salzburku. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar se nezúčastní cyklistického mistrovství světa. Po operaci klíční kosti předčasně ukončil sezónu. Šampionát začne 20. září v kanadském Montrealu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 už Šmejkalky a zavřená silnice 27 do Žadce. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před omezením už Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem. Zdržíte se od sjezdu na chodce Rady asi půl hodiny. Ucpává se i možná objížďka po silnici 3 ve směru z Benešova na Prahu. Před Cenohraby postojíte v koloně 5 až 10 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru frézují vozovku na několika kilometrovém úseku a projíždí se pouze odstavným pruhem v obou směrech. Kolona je tam pouze ve směru z Prahy asi na 10 minut. A silnice 27 z Plzně do Žadce je u karlovarské dálnice neprůjezdná. Kousek za sjezdem z D6 na Žatec je vážná nehoda. Objíždějte přes Kolešov po menších silnicích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Jaké plány má Alternativa pro Německo, pokud vyhraje nedělní zemské volby?
22: Vladimír Putin chce válku na Ukrajině ještě vystupňovat.
21: Írán nevyhrává konflikt s Američany.
22: Talibán nabízí Trumpovi afgánské nerostné bohatství.
21: Přírodní katastrofy v Himaláji budou čím dál častější, a nejen tam.
22: Taková jsou témata následujícího pořadu.
21: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
22: Od mikrofonu vás vítají
21: Tereza Žižková
22: a Martin Benda.
5: Svět ve 20 minutách.
21: Tento týden se pozornost všech Němců upírá k Sasku-Anhaltsku, kde mohou nedělní zemské volby vyvolat politické zemětřesení v celém Německu. Je to sice nevelký stát s pouhými 2 miliony obyvatel, s nejmenší ekonomickou silou a nejkratší délkou života ze všech 16 německých spolkových zemí, ale vítězství Alternativy pro Německo, zkráceně AfD, by mohlo znamenat nástup první krajně pravicové vlády v zemi od druhé světové války, zdůrazňuje server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
22: Hlavním kandidátem AfD je Ulrich Siegmund a průzkumy mu přisuzují jasný náskok. Jediná otázka tak zřejmě zní, zda strana získá absolutní většinu křesel v zemském parlamentu, aby mohla vládnout sama. To by byla jediná možnost, jak by se Siegmund mohl stát tamnějším premiérem. Ostatní strany totiž prohlásily, že do koalice s AfD nevstoupí.
21: 35-letý Siegmund přitahuje davy a často bývá obklopen zahraničními novináři. V 19 letech vstoupil do středopravicové křesťansko-demokratické unie, ale o 5 let později přešel k AfD. Tento někdejší prodejce parfémů působí sportovním dojmem a je štíhlý, pohledný a svěží. Na veřejných vystoupeních je charismatický a okouzlující. Usmívá se, podává lidem ruce a vtipkuje. Mluví rychle a jasně, působí nenuceně a předvolební kampaň si viditelně užíval.
22: I odpůrci AfD přiznávají, že strana jde do voleb v Sasku-Anhaltsku s jasnou převahou. Ze Siegmundových předvolebních projevů vyplývá, že AfD se chce vrátit do minulosti, kdy Německo ještě nebylo zemí přistěhovalců, neuznávalo práva homosexuálů a elektřina pocházela z jaderných elektráren a ne z větrných turbín. Siegmund tvrdí, že chce dělat politiku lidí pro lidi.
21: Zjevně to však neplatí.

0: následuje. Ukázalo se, že několik zemských i spolkových poslanců této strany zajistilo svým přátelům a příbuzným dobře placená místa v kancelářích stranických představitelů.
1: Zikmunda podle deníku Die Welt podporují také lidé, kteří zaměstnávají 4 bývalé členy neonacistické organizace s názvem Německá mládež věrná vlasti. Uskupení bylo v roce 2009 zakázáno, protože otevřeně obdivovalo nacismus Adolfa Hitlera a hlásilo se k jeho rasové ideologii, která vedla k vyvraždění 6 milionů Židů a 100 tisíců Romů. Zdá se, že Zikmundovi nevadí ani stýkat se s příznivci s tetováním a neonacistickými symboly na oblečení. Stanice Deutsche Welle ho s jedním takovým přistihla.
0: Podle Davida Begricha z magdeburské organizace Miteinander, která bojuje proti pravicovému extremismu, by AfD proměnila Sasko-Anhaltsko v pokusného králíka celé země. Právě proto řada církví, odborových organizací, občanských společností a politických stran před vítězstvím AfD varuje. Begrich jejich obavy sdílí.
1: Domnívá se, že za vlády AfD by to měly těžké zejména menšiny a lidé, kteří nevyhovují ideologickému světonázoru strany. Společenské klima by se podle Begricha posunulo směrem k autoritářské státní regulaci, což je problém pro ty, kdo ve společnosti potřebují liberální otevřenost. Begrich je také stejně jako mnoho dalších kritiků Alternativy pro Německo přesvědčen, že vítězství v Sasku-Anhaltsku by bylo prvním krokem strany k ovládnutí celé země. Uzavírá Deutsche Welle.
0: Členským zemím Severoatlantické aliance dělá stále větší starosti, jakým směrem se ubírají myšlenky Vladimíra Putina. Ruská armáda je už několik let v podstatě v patové situaci a každý měsíc ztrácí 10 000 vojáků. Válka se proměnila v ničivý souboj dronů a raket, které pustoší Ukrajinu, ale působí viditelné škody i v Rusku. Nic však nenaznačuje, že by Putin chtěl ustoupit. Panují obavy, že se bude chtít ze slepé uličky dostat novou eskalací konfliktu, píše britský týdeník Economist.
1: Nervozita Západu je patrná. Nedávno navštívil Moskvu ředitel americké CIA John Ratcliffe. Není jasné, jestli měl varovat Putina před útokem na země NATO, nebo mu předložit pesimistický odhad ruských vyhlídek a přimět ho k jednání.
0: O 3 dny později Finsko požádalo o pomoc švédská letadla a válečné lodě při ochraně svých hranic s Ruskem. Německo veřejně obvinilo Rusko z nedávného dronového útoku na letišti v Lipsku a zřejmě na Moskvu uvalí další sankce. Rumunsko nedávno zničilo ruský námořní dron, který směřoval k ložisku zemního plynu, a Slovensko zmařilo žhářský útok na továrnu na drony.
1: Putin v projevu 22. srpna obvinil Ukrajinu, že otevřela Pandořinu skřínku a slíbil odvetu proti nejzranitelnějším sektorům ukrajinské ekonomiky. Téhož dne v projevu ke své straně Jednotné Rusko vyloučil ukončení války. Podle zdrojů blízkých Kremlu se po několika týdnech úvah zřejmě rozhodl pro eskalaci.
0: Podle Putinova nejmenovaného dlouholetého spolupracovníka zřejmě ruský prezident považoval Ratcliffovu návštěvu za projev americké slabosti. Stejně prý v roce 2021 interpretoval i návštěvu Billa Burnse, ředitele CIA, za Joea Bidena, který ho přijel varovat před invazí na Ukrajinu. 3 měsíce na to ji Putin provedl.
1: Do hlavy Putinovi nikdo nevidí. Jeho nejdůležitějším cílem bylo vždy zachování vlastní moci a vlastního života. Kreml se však obává, že tichý souhlas veřejnosti s válkou slábne. Útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie a internetové obchody i omezený přístup k internetu zničily iluzi normálního života.
0: Podle nezávislé ruské agentury Levada označuje 57% Rusů situaci za napjatou a vyjadřuje obavy z války, počtu mrtvých, mobilizace, dronových útoků a nedostatku naděje do budoucna. Klesá i důvěra veřejnosti v televizní propagandu a mladí lidé vyzývají na sociálních sítích k ukončení války. Putinova popularita klesá.
1: Zhoršila se ale také nálada ruských elit a šíří se pocit, že král je nahý. Putin se však řídí zločineckou logikou svého režimu, nikdy neprojevit slabost. Ruský systém je velmi tolerantní vůči násilí, ale neúspěch neodpouští. Putin se zřejmě domnívá, že ukončení války bez dosažení alespoň minimálního cíle, tedy obsazení ukrajinského Donbasu, by ho vystavilo fyzickému nebezpečí. V jednu chvíli svým nejbližším spolupracovníkům údajně řekl, vždyť mě oběsí.
0: Pokračování války v současné době však není řešení. Podle nejmenovaného příslušníka ruské elity jsou scénáře založené na setrvačnosti pro Kreml nevýhodné. Užírají hospodářské zdroje a plýtvají politickým kapitálem. To by mohlo nahrávat eskalaci, ale není

0: jasné, jaké by měla následky.
1: Rusko nejspíš zesílí hybridní válku a sabotáže proti ukrajinským spojencům a bude útočit na zásobovací trasy z Evropy na Ukrajinu. Západní zpravodajské služby se obávají, že by se Rusko mohlo zaměřit i na evropské továrny, které pro Kyjev vyrábějí vojenské vybavení. Soudí však, že přímou vojenskou konfrontaci s NATO si Putin nepřeje.
0: Pro Ukrajinu eskalace znamená především větší intenzitu toho, co už Rusko provádí. Ruské ministerstvo obrany nedávno uvedlo, že chystá masivní úder na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, ale s takovými útoky Kyjev počítá. Mají být součástí ruské ofenzívy, která má tuto zimu zlomit vůli Ukrajinců. Podle ruských zdrojů chce Kreml poslat na frontu dalších 300 až 400 tisíc vojáků. Nové muže zřejmě naverbuje s pomocí regionálních vlád, aby se případná politická nespokojenost omezila na místní úroveň.
1: Putin by také mohl zesílit represe proti údajným vnitřním nepřátelům. Ne proto, že by představovali hrozbu, ale protože potřebuje demonstrovat sílu. Nic z toho však žádný z ruských problémů nevyřeší. Patrně to jen zvýší utrpení obyvatelstva a nestabilitu v zemi i mimo ní, soudí britský ekonomist.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
0: Čím dál častěji se objevuje názor, že americkou íránskou válku vyhrál Teherán. Nevzdal se, přestože ho Američané a Izraelci několik týdnů bombardovali, způsobili mu obrovské škody a požadovali zásadní ústupky. Tamní vláda je stále u moci, íránské rakety pořád ohrožují celý region a země má i nadále schopnost narušovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tyto argumenty však mohou být předčasné, soudí v analýze pro americkou stanici CNN analytik Brett McGurk. Někdejší poradce pro národní bezpečnost prezidentů George W. Bushe, Baracka Obamy, Donalda Trumpa v jeho prvním mandátu i Joea Bidena.
1: Války jsou soubojem o vliv a vytrvalost. Ten dnes v Iránu vypadá zcela jinak než před několika měsíci. Půlroční konflikt měl čtyři části. První začala 28. února intenzivními leteckými údery a trvala 6 týdnů. Druhá začala v dubnu příměřím a jednáním, které skončilo červnovým podpisem memoranda o porozumění mezi Trumpem a iránským prezidentem Masoudem Pezeškánem. Třetí část začala několik týdnů poté, když se Irán rozhodl útočit na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Řada hlasů tehdy vyzývala Washington, aby se vzdal a přenechal kontrolu nad průlivem Iránu. Zdálo se, že Spojeným státům došly možnosti.
0: V polovině července však Američané oznámili další blokádu iránských přístavů a uvalili sankce na obchodování s iránskou ropou. Americká armáda teď uvolňuje námořní trasy a chrání obchodní lodě, které průlivem proplouvají. Výsledkem je účinná blokáda dodávek iránské ropy. Tlak na Irán sílí. Vstoupil do války oslabený dlouholetými sankcemi a špatným hospodařením, ale jeho dnešní situace je ještě mnohem horší.
1: Mezinárodní měnový fond očekává, že íránská ekonomika letos klesne o více než 5% a inflace se blíží 70%. Hodnota íránské měny prudce klesla a ceny základních komodit stouply. Podle odhadů iránského ministerstva práce zanikl během prvních 3 měsíců války více než 1 milion pracovních míst. Už před válkou čelil íránský režim bezprecedentnímu tlaku veřejnosti, která protestovala proti jeho represivní vládě a zhoršující se ekonomice. Při demonstracích byly zabity tisíce Iránců.
0: Teď islámské revoluční gardy čelí vojenskému embargu a poprvé od revoluce v roce 1979 i blokádě Hormuzského průlivu. Jediným východiskem je přestat ohrožovat lodě a vzdát se zbytků téměř zničeného jaderného programu. Takovou dohodu by Trump přijal, ale pro islámské revoluční gardy by to byl projev slabosti a ohrožení jejich vlády. Jejich strategie byla v prvních 3 fázích války jasná. Ohrozit obchod v průlivu, zvýšit celosvětové ceny energií a americké ceny benzínu, zesílit globální ekonomický tlak a před volbami do kongresu donutit Trumpa ustoupit.
1: Strategicky to Iránu nevyšlo. Země v Perském zálivu jsou z války rozladěné a většina odmítá vyhovět iránským vyděračům a za proplutí průlivem platit. Pokusy Teheránu zablokovat ho pomocí dronů a min jsou neúspěšné a Irán možná konflikt vystupňuje, aby zmírnil rostoucí tlak. Trump dnes působí mnohem odhodlaněji, než Irán předpokládal.
0: Teherán tvrdí, že se nikdy nevzdá jaderného programu Hormuzského průlivu ani svých spojenců v regionu. Ministr zahraničí Abbas Araghchi minulý týden prohlásil, že blokáda a sankce nebudou úspěšné, stejně jako žádné jiné snahy, které podle něj nedokázaly íránskou politiku změnit.
1: Totéž kdysi odborníci tvrdili i o Islámském státu nebo Hamásu při vyjednávání o propuštění rukojmích v pásmu Gazy. Ve skutečnosti má každý svůj kritický bod, kdy se zlomí. Írán myslel, že našel ten Trumpův, ale Trump možná najde ten iránský, i když na předpovědi je ještě příliš brzy. Tato přetahovaná trvá už 50 let a může vydržet až do konce Trumpova prezidentství.
0: Počáteční fázi války poznamenaly nejasně definované a nejisté americké postoje. Současná část konfliktu však působí jinak. Americká armáda má jasný cíl – udržet blokádu Hormuzského průlivu a umožnit komerční lodní dopravu, jak řekl velitel amerického centrálního velení Brett Cooper. Írán se musí vzdát nároků na průliv i svého jaderného programu. Do té doby bude platit současný nový status quo a ten teď působí ve prospěch Washingtonu, nikoli Teheránu, uzavírá analytik Brett McGurk v článku pro CNN.
1: Afgánská vláda fundamentalistického Talibánu nabízí Spojeným státům přístup k nerostným zdrojům. Chce navázat kontakty a dosáhnout zmírnění sankcí a uvolnění zmrazených finančních prostředků. Nabídka přišla v době, kdy Talibán zesílil diplomatické úsilí. 5 let po svém návratu k moci a stažení vojáků NATO pod americkým velením, které Trump označil za nejtrapnější okamžik v historii USA, připomíná britský deník Financial Times.
0: Ministr zahraničí Talibánu Amir Khan Muttaqi prohlásil, že Afghánistán by uvítal americké investice v odvětvích, jako je těžba nerostných surovin, infrastruktura, zemědělství a obchod. Vztahy mezi oběma zeměmi by se podle něj neměly posuzovat podle posledních 20 let války, ale spíš na základě budoucí spolupráce. V rozhovoru pro Financial Times ale neupřesnil, jestli Talibán svůj návrh předložil přímo Bílému domu.
1: Dřívější geologické průzkumy odhadly, že v Afghánistánu jsou nerostné zdroje v hodnotě nejméně 1 bilionu dolarů, včetně velkých ložisek mědi, železné rudy, niobu, kobaltu, zlata a lithia. Kvůli dlouholetým válečným konfliktům je nikdo nevytěžil.
0: Po roce 2021, kdy Američané z Afghánistánu odešli, Talibán oznámil, že ve spolupráci s Čínou a Iránem investuje více než 7 miliard dolarů do těžby zlata, drahých kamenů a chromitů, který se používá při výrobě oceli. Odborníci tvrdí, že Afghánistán je od ukončení války bezpečnější, ale stále patří mezi nejchudší země světa.
1: Hladem trpí více než 14 milionů Afgánců, což je zhruba třetina obyvatelstva. Talibán navíc uzákonil striktní výklad islámského práva šaria, včetně přísného zákazu vzdělávání žen a dívek, jejich podnikání i účasti na veřejném životě. Mezinárodní trestní soud kvůli jejich perzekuci loni vydal zatykač na vůdce Talibánu Hajbatuláha Achundzádu.
0: Experti OSN nedávno varovali, že by svět neměl přijímat žádné kroky, které by směřovaly k normalizaci vlády Talibánu, ani přijímat jeho diplomaty, aniž dojde k prokazatelnému a zřetelnému pokroku v plnění kritérií v oblasti lidských práv, zejména žen a dívek. Zahraniční diplomaté v Kábulu zase zdůraznili, že potenciální investoři by museli vyřešit otázku sankcí OSN a západních zemí proti vysokým činitelům Talibánu. Ty se týkají i Muttaqiho, který patří k nejvyšším představitelům tohoto hnutí už 10 let. Diplomaté rovněž vyjádřili obavy, že spolupráce s Talibánem by mohla oslabit jeho motivaci ke zmírnění radikální politiky.
1: I tak se však diplomatická izolace Kábulu loni zmírnila. Čína, Indie, Irán, Katar a několik středoasijských států přivítali představitele Talibánu na své půdě nebo s nimi navázali styky. Rusko vládu Talibánu loni oficiálně uznalo a letos v květnu s ní dokonce podepsalo dohodu o vojenské spolupráci.
0: V červnu představitelé hnutí poprvé přijala i Evropská unie v Bruselu, aby s nimi projednala eventuální návrat emigrantů. Podobná jednání navrhují i němečtí politici. Talibán doufá, že to povede k uvolnění afgánských finančních prostředků a ke zrušení sankcí.
1: Afgánská centrální banka odhaduje, že v zahraničí je stále zadržováno 9,5 miliardy amerických dolarů, z toho 7 miliard ve Spojených státech. Washington v roce 2022 převedl 3,5 miliardy dolarů do takzvaného afgánského fondu se sídlem ve Švýcarsku, aby podpořil finanční stabilitu, aniž by z toho měli prospěch Talibové.
0: Trump zatím žádný zájem o navázání užších vztahů s Talibánem neprojevuje. Naopak navrhl, aby afgánský režim vrátil Američanům leteckou základnu Bagram, ale Talibán odmítl. Potom prohlásil, že všechny vojenské a civilní objekty v Afghánistánu jsou národním majetkem země. Vyzval však Bílý dům, aby opět otevřel americké velvyslanectví, které Američané opustili v roce 2021. Prohlásil, že Talibán zajistil jeho bezpečnost, opravil silnici a vysadil nové stromy. Celá oblast teď vypadá velmi živě a poutavě, cituje ministr zahraničí Talibánu Financial Times.
1: Nedávnou tragédii v Nepálu a Tibetu způsobilo zhroucení ledovce, nikoli protržení ledovcového jezera. Tato katastrofa je součástí mnohem širšího kontextu. Mezinárodní i nepálští odborníci už řadu let varují před nestabilitou mnoha himalajských jezer, která jsou napájená vodou z ustupujících ledovců. Nepál a Tibet jsou nejohroženější. Předběžné šetření naznačuje, že ke zřícení ledovce a skal došlo v údolí Lhenke Khola ve výšce asi 5200 metrů a že šlo až o 200 milionů metrů krychlových, než masa působila jako výbušná nálož, vysvětluje nepálský server Nepal News.
0: Pád ledovce potvrzují i satelitní snímky a seismické údaje. Podle vědců svah destabilizovaly rostoucí teploty. V téže chvíli bylo zaznamenáno i zemětřesení o síle 4,4 stupně, ale není jasné, zda se na utržení ledovce nějak podílelo. Dva dny po jeho zřícení pak začalo přetékat nově vzniklé jezero. Himalaj se otepluje a vyšší teploty v extrémních výškách narušují led a vodu, které se v určitý okamžik uvolní a zřítí se do údolí na lidi, silnice a elektrárny.
1: Katastrofa z 26. srpna spadá do kategorie, které vědci říkají povodeň vyvolaná zřícením ledovce. Do údolí spadl jeho obrovský kus a dopad vyvolal záplavy, které jsou v Himaláji méně časté než povodně způsobené protržením nebo přelitím hráze ledovcového jezera. Podle jedné starší odborné studie se v celé oblasti nachází přes 8000 ledovcových jezer, z nichž až 200 představuje potenciální nebezpečí. Nepálský seznam hrozeb je užší a přesnější. Experti označují za velmi rizikových 47 jezer, z nichž 21 leží v Nepálu, 25 v Tibetu a jedno v Indii.
0: Jak stoupají průměrné teploty ovzduší, horské ledovce tají rychleji, než jejich hmotu stačí doplnit sněžení. V Himaláji je tato nerovnováha čím dál závažnější. Malá jezírka se zvětšují, dodávají více vody větším jezerům a destabilizují svahy, permafrost i ledovce nad nimi. To zvyšuje pravděpodobnost, že jezero protrhne lavina, sesuv skal nebo zhroucení ledu.
1: Nejnovější analýza odhadla, že i kdyby se oteplování udrželo na 1,5 stupni Celsia, do roku 2100 by v Himaláji zmizela třetina objemu ledovců. Při oteplení o 2 stupně, což je hodnota, které svět brzy dosáhne, může celá oblast přijít o skoro polovinu dnešního ledu. Jestli se planeta bude oteplovat současným tempem a přiblíží se ke 3 stupňům, mohly by ledovce ve východní Himaláji, včetně Nepálu a Bhútánu, ztratit až 75% svého objemu.
0: Místní nepálští obyvatelé už dlouho varují horolezce, že Langtang Lirung, u které se ledovec zřítil, je hněvivá hora, dodává kanadská stanice CBC. Podle ní jsou však někteří klimatologové opatrní a netvrdí, že jedinou příčinou katastrofy je globální oteplování. Odborníci, kteří zkoumají hydrologii ledovců a účinky oteplování na zmrzlé části planety známé jako kryosféra, nicméně zdůrazňují, že před takovou katastrofou varují už řadu let, a to zejména v Himaláji.
1: Nepálský klimatolog Manjuit Dhakal vysvětluje, že Himaláj je velmi komplikovaná pevninská plocha, na které se nalézá přes 63 tisíc ledovců. Vyšší globální teploty tuto horskou oblast podle něj zatěžují a mění se tak srážky, sníh taje rychleji, padá větší množství lavin a dramaticky se zrychluje ústup ledovců. Ty se pomalu, ale jistě rozpadají. Následkem oteplování planety Himaláj ztratil v první čtvrtině tohoto století už zhruba pětinu ledovcové pokrývky, uzavírá stanice CBC.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
1: Martin Benda
0: a Tereza Žižková.
2: Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Historie Českého rozhlasu je plná zlomových událostí, dějin a osobností, které o nich svobodně vysílali. O historii Českého rozhlasu se dozvíte víc na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Posloucháte Radiožurnál, je půl druhé. A odpolední zprávy s Janou Utendorskou.
5: Rusko před návštěvou Trumpových vyjednavačů udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu. Na sociálních sítích to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Moskvy mezi tím přiletěli Steve Witkoff a Jared Kushner. S ruskými zástupci by měli mluvit o případném obnovení rozhovorů o ukončení války. Do Kyjeva mají zamířit zítra. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Na začátku září v něm odpovídalo na 780 lidí. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči hnutí ANO. Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky. A Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc v přepočtu za téměř 25 miliard korun. Oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů taková pomoc není dostatečná. Sport. Všichni čeští slalomáři postoupili na světovém poháru ve Vers-sur-Marne nedaleko Paříže do vyřazovacích rozjížděk kajak krosu. Úvodní časovka, která se hodnotí i samostatně, jim poprvé v této sezóně žádnou medaili nepřinesla. Nejlépe si vedla Tereza Kneblová a Matyáš Nová, kteří skončili sedmí. Vyřazovací jízdy začnou ve 14 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 u Šmejkalky a zavřená silnice 7 u Křimova. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy budete asi půl hodiny popojíždět před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a jede se na Prahu pouze jedním pruhem. Aktuálně zastavíte na 29. kilometru zjezdu na Chocerady. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 7 z Chomutova do Německa je u Křimova neprůjezdná. Těsně před benzinkou u Křimova zatím blíže neupřesněná nehoda a silnice neprůjezdná v obou směrech. Jede se po souběžné staré silnici přes Křimov. Zavřená stále je silnice 27 z Plzně do Žatce za Jesenickou křižovatkou. Kousek za sjezdem z dálnice D6 na Žatec vážná nehoda. Objíždí se to přes Kolešov. Ještě do Pardubic ucpává se teď okolí nadjezdu u Parama, to v obou směrech. Je tam silnice 37 ucpaná. Fronty se pak tvoří i ve směru z centra k letišti. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě bude až 26, na horách kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Jméno autora na obálce ještě nemusí znamenat, že knihu vytvořil úplně sám. Umělá inteligence proniká čím dál častěji i do naší současné literatury. Jak takovou publikaci a texty poznat? I toto téma budeme řešit v Kultuře Plus. V tomto týdnu se hodně mluvilo o státní kulturní politice. Ve čtvrtek se v prostorách sněmovny konal mediální výbor. I o tom bude řeč. Taková je nabídka Kultury Plus. Dobrý den, přeje Michaela Betešková.
2: Kultura Plus.
7: Nově navržená státní kulturní politika se bude podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy dál projednávat. Dokument v uplynulých týdnech kritizovaly profesní asociace, sdružení i odbory. Vláda se mu v pondělí oproti očekávání nevěnovala, ač byl původně na programu. O státní kulturní politice ve čtvrtek jednal i sněmovní mediální výbor.
8: Víte, to je strategický vládní dokument, který se jmenuje politika. Jo. Tam nemusí vznikat nic spoda se zapojením veřejnosti, ale ono to bude interpretováno a i implikováno pomocí akčních plánů, který teďko budeme spouštět a tam se budeme těšit na jejich silné a široké zapojení.
7: Uvedl šéf resortu kultury Otto Klempíř za motoristy. Narážel na to, že jeho ministerstvo připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Přitom tento základní strategický dokument vlády pro kulturu nenavazuje na stejnomenou koncepci, která byla schválena už loni v říjnu. Ta ještě za předešlé vlády vznikla za přispění stovek expertů z oblasti kultury, jak dál dodává prezident Českého střediska mezinárodní divadelního ústavu Jakub Vedral.
9: Máme platnou státní kulturní politiku. Ministerstvo pod vedením pana Klempíře ještě v červnu tvrdilo, že to je platná, že připravuje implementaci toho dokumentu. 28. července se objevil nový dokument, který má nahrazovat s připomínkami do 3. srpna. Ty připomínky se pak prodloužily do 25. nebo 6. srpna. Ten dokument byl kulturní veřejností široce odmítnut, ale přesto jsme poslali připomínky, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů byl odmítnut. Připomínky ministerstvo vypořádalo během jednoho dne a připravilo novou verzi s vypořádanými připomínkami, kterou nikdo z veřejnosti kulturní nemohl vidět, protože je v neveřejné části eKLEPu nahraná. A to je verze, která je v tuhle chvíli na vládě a já věřím tomu, že bez toho, že se ten dokument projde nějakou základní veřejnou debatou, tak nikdo jako nemůže přece schválit něco, co je tajný.
7: Podle Vedrala, který na mediálním výboru osobně byl, ministr Klempíř dokument zveřejňovat nechce, dokud ho neschválí vláda.
9: To je taková ukázka jako arogance moci.
7: Podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenky Havlíkové je vážným signálem i to, že ministerstvo kultury nechce komunikovat s lidmi, kteří kulturu aktivně tvoří.
10: Za úplně absurdní, že proběhl mediální výbor v poslanecké sněmovně a že dialog musí zprostředkovat mediální výbor, protože jinak probíhalo jako to, že kulturní veřejnost podávala nějaké připomínky a nedostala na ně relevantní odpovědi.
7: Zástupci kulturních organizací by se chtěli potkat nad dokumentem státní kulturní politika nejenom s šéfem rezortu kultury, ale také s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. K setkání by mohlo dojít v nejbližších dnech. Českému rozhlasu šéf ANO tento týden také řekl, že státní kulturní politiku na vládě neprojednávali z časových důvodů. Návrat do dětství, kouzlo pohádek i intenzivní tvůrčí práce. Tak vypadá vznik nového alba Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Nahrávka vzniká v těchto dnech přímo ve studiu S1, kam zamířil i tenorista Pavel Černoch. Hvězda předních světových scén, jako jsou Milánská La Scala, Vídeňská státní opera, Londýnská Covent Garden či Národní pařížská opera, právě v koprodukci Suprafonu natáčí album se Sočrem.
11: Jsem strašně vděčný za tu příležitost, protože to je dneska něco jako opravdu raritního.
12: Říká mi světoznámý operní pěvec Pavel Černoch během zkoušky, zatímco jeho kolegové na chodbách popíjejí kávu.
11: Protože takovéto solové desky přímo s fokusem na árie, na duety, na solisty se už téměř nenahrávají, jo? Protože to jsou velké projekty, na které je potřeba spoustu peněz. Dneska jsme točili
13: překrásný duet z opery Mrtvé město Die Tote Stadt od Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, úžasného skladatele, který je možná v Česku ku podivu méně známý, přestože je z Brna, ale který je hodně, hodně známý, hlavně v Americe, protože v druhé polovině svého tvůrčího období skládal pro Hollywood. Jsou slavné věci jako Vinnetou a další.
12: Shodou okolností pocházejí z Brna hned všichni tři. Nejen skladatel, ale i tenorista a Jaroslav Kizling. Ti společně tvoří hudbu už od svých 7 let, jak doplňuje zmiňovaný dirigent.
14: My se známe, my jsme vedle sebe seděli v dětském sboru Kantilena v Brně a známe se fakt strašně dlouho a dělali jsme řadu projektů a koncertů a tak myslím si, že ta chemie mezi náma funguje bezvadně a to je samozřejmě mezi zpěvákem a dirigentem velmi důležité.
12: A o to víc i ve chvíli, kdy se stovka hudebníků zavře s dirigentem do jedné místnosti a rozsvítí se červené světlo.
14: Člověk se na jedné straně může více koncentrovat na různé technické detaily než ve velkém operním domě při běžném představení, ale taky je daleko všechno, ten mikrofon, jak se říká, slyší všechno.
12: Na připravované desce zazní i hlas litevské pěvkyně Vidy Miknevičute, dodává Černoch.
13: Při výběru toho repertoáru ona byla jasná volba, protože ona je dneska na světě jedna z těch úplně nejpřednějších, nejvýznamnějších zpěvaček, co se týče právě německé opery.
14: Zítra chystáme arii Alžběty Stanhoisera. A potom velký duet, závěrečný duet z Rusalky Ořákovy.
12: Prozrazuje Kizling, album rozhlasových symfoniků s Pavlem Černochem vydá Suprafon příští podzim. Už teď se ale Sočet připravuje na zahajovací koncert jubilejní z té sezóny 24. září a také na koncert v rámci festivalu Dvořákova Praha. Ten bude 15. 9.
7: Reportáž natáčela kolegyně Michaela Pištěláková, která se další den vydala na Pražský hrad. Tam představili program spojený s Václavem Havlem. Jeho hra 40 let pomyslně ležela bez povšimnutí v šuplíku a teď bude mít premiéru na Pražském hradě. Jde o nedokončenou jednoaktovku Varování, kterou pro Davidské divadlo dopsal Jiří Havelka. Hra bude součástí festivalu Havel Alive, který od 4. října do ledna nabídne debaty, hudbu, filmy i design. A to všechno zdarma.
15: Asi nejtěžší je, že se mi těžko hledá ta míra, kdy nechci se přihřívat na cizím peří a zároveň nechci se jako zbavovat z odpovědnosti, že jsem to dopsal já, takže v tomhle trošku tak tápu.
12: Přiznává umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka, který ztracenou Havlovu hru dopsal. Ta vznikala od ledna do května roku 1977, kdy byl dramatik ve vězení.
15: Najednou řízením osudu k vám přijde rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy, akorát nejsou prostě daný dohromady do jedné hotové vaňkovky, která má začát tak prostředek a konec, ale hrozně moc toho materiálu tam je.
12: Premiéru v podobě scénického čtení s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou uvidí první diváci 23. října.
15: Ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně na jakýsi pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem. A Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
12: Festival nabídne i hudbu studentů HAMU nebo spolupráci s Design Blokem, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
16: Co se týče diskuzí, co se týče promítání filmů, tak to vše bude zdarma.
17: Promyslet Havla.
16: První debatu budeme dělat ve spolupráci s Českým rozhlasem, kdy vlastně navazujeme na jejich podcastovou sérii Promyslet Havla. A vlastně jedna z těch debat bude, řekněme, jejich poslední, bude naše první. A my jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
12: Akce na Pražském hradě odstartuje 4. října v předvečer nedožitých 90. narozenin Václava Havla a potrvá až do 14. ledna.
7: Jak jste slyšeli, v tomto týdnu pořadatelé představili také projekty spojené s připomínkami 90. výročí narození dramatika a někdejšího českého prezidenta Václava Havla. Proto už třeba víme, co mají společného Staroměstská radnice, kampus ČVUT a slepé rameno Vltavy v Troji. Už v říjnu se všechna tato místa promění v neobvyklá dějiště světelných a digitálních instalací. Praha se už po 14. stane centrem Signál festivalu. Návštěvníky historicky poprvé pozve také do Davids, a to třeba ke slepému rameni Vltavy v Troji.
17: Divák přijde přes takovou travnatou louku, která je tam u čistírny, a vlastně už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem, takovým ostrým laserovým paprskem, který míří do vody.
18: Říká programový manažer a kurátor Signál festivalu Daniel Burda.
17: A on, divák, vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe, a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny. A do toho ty laserové paprsky jsou vlastně animované, vytvářejí takové obrazce, není to jeden paprsek, je jich 10, a v kombinaci právě s tou vodou a s různou vodní párou, tak je ten laser právě různě intenzivní. A autorem je tchajvanský umělec Aka Chang.
18: Nová trasa v Davicích dovede návštěvníky Signál festivalu až k univerzitnímu kampusu, kde bude mít svou speciální festivalovou zónu také České vysoké učení technické, pokračuje kancléřka ČVUT Romana Pikulová.
19: Bude se jednat konkrétně o 3 instalace. Jedna je elektronická formule eForce. Druhá instalace je z katedry grafiky a designu. Jedná se o vizualizaci lidské mimiky, která se vlastně mění. A poslední, třetí instalace bude z fakulty architektury. To bude překvapení.
18: Celkem festival nabídne 21 instalací. Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
20: To je taková 8-metrová krychle z barisolu. Barisol je speciální látka, která se dá vypnout v podstatě do zrcadla skoro. Takže jsou to takový velmi přesný tvarosloví, až jako geometricky přesný. Tak rychle má ze dvou stran takový jako konus, který je propadlej dovnitř, a v tom propadlišti je obří 6-metrová kruhová projekce. A tam se bude odehrávat ten vizuální content, to je ještě stále v procesu. Teď vytvářím to finále, který bude trvat třeba 4 minuty. To bude krátká věc, která pojede ve smyčce.
18: Součástí festivalu budou i díla inspirovaná Václavem Havlem, třeba videomapping na Staroměstské radnici. Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Umělá inteligence už nepíše jenom e-maily nebo reklamní texty. Čím dál častěji se dostává také do literatury a někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, textem i překlady a její stopa se začíná objevovat také v českém literárním prostředí. Téma dlouhodobě sleduje kolega Martin Hrnčíř.
21: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
22: U Idiota od Dostojevského nebo U Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
23: Podíl AI na vzniku textu je spíše něco, o čem se nemluví. Profesionální spisovatelé se AI spíše straní, a když se svěří, byť sdílčí spoluprací, je to vnímáno v literární komunitě stále velice citlivě.
22: Kolik publikací na českém trhu bylo vygenerováno, přitom není jednoduché zjistit. Autoři ani nakladatelé totiž podle Pioreckého často nemají důvod svůj postup zveřejňovat.
23: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
22: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
23: Jako třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Biroš. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů, různých hvězdiček, čtverečku, které se tam zprů objevují. A korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy i na obálce knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
22: Ne každou knihu, na které se podílela AI, bychom měli ale hned odsoudit. Rozhodující je podle literárního vědce to, aby čtenáři věděli, co kupují.
23: Generovaný text nemusí být automaticky horší nebo dokonce automaticky bezcenný. Například u konzumního čtiva toto opravdu může být komu lhostejné a je to v pořádku. Ale bylo by fér od nakladatelů, aby čtenáře informovali, že jim poskytují generovaný obsah a že jméno autora je fiktivní.
22: Už dnes si někteří lidé pomáhají právě s velkými jazykovými modely při překládání. Jestli bude zahraniční texty pro český trh převádět už jenom umělá inteligence, záleží i na samotných čtenářích, dodává překladatelka Anna Štádlerová.
0: Jestli se ta situace do budoucna změní, záleží třeba právě na tom, zda čtenáři dají dostatečně najevo svou preferenci kvalitního lidského překladu, třeba i tím, že budou ochotní si za něj připlatit. A jestli autoři budou dál trvat na lidských překladatelích a vymáhat si je ve smlouvách, a to bez ohledu na pokročilost existujících technologií, prostě čistě z eticko-estetických důvodů.
22: Sama ale sem tam s AI také pracuje.
0: Třeba jako názorového oponenta k již zvoleným řešením, případně ke generování víc variant, třeba synonym, z nichž pak vybírám, ale řekla bych, že mezi kolegy jsem spíš výjimka, že ačkoliv nikomu nechci AI vnucovat a zcela chápu, když ji nikdo používat nechce, tak bych ji určitě nepodceňovala. Myslím si, že do budoucna bude naopak naprosto klíčový zkoumat její dopady na jazyk, literaturu i další oblasti kulturní sféry a stejně tak zkoumat přínosy lidských umělců pro společnost oproti AI.
22: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky.
18: Jak jsme slyšeli, umělá inteligence už píše texty, kreslí obálky a namlouvá audioknihy. V knihkupectví ale často nepoznáte, kde končí práce člověka a kde začíná práce stroje. Čeští nakladatelé proto připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí AI. Návrh je teď v připomínkovém řízení Svazu českých nakladatelů a knihkupců.
22: Knihy generované umělou inteligencí se dnes už běžně objevují i na webech a u distributorů. Proč vznikl ten kodex, který jste předložili na setkání představenstva Českého svazu knihkupců a nakladatelů?
1: My jsme před létem se sešli, protože jsme měli takovou potřebu nějakým způsobem identifikovat obsah, který je vytvořený člověkem. To znamená, že nebudeme AI jako si říkat, že není potřebná nebo není užitečná, ale chceme kodifikovat nebo je označovat díla transparentně, jakým způsobem při jejich vzniku bylo použito AI, jak se podílela a že hlavní myšlenka byla lidská, že hlavní část vytvořili lidé, abychom odlišili ten obsah od generativní AI, která nám začíná zaplavovat distribuční trh.
22: Je to kodex, není to legislativa. To znamená tedy, že to bude spíše nápomocný text právě pro distributory?
1: Je to nápomocný text pro většinu nakladatelů. Hlavním autorem je Tomáš Baránek z Melville Publishing. My jsme se dohodli na vytvoření dokumentu, ke kterému se potom připojila řada přispěvatelů i ze Slovenska, z Martinusu, ze Svazu knihkupců slovenských. A nyní to připomínkují členové představenstva, kteří odsouhlasili, že s tímto kodexem potom bychom po Frankfurtu zřejmě veřejně vystoupili tiskovou konferencí jako nějakou osvětou. A věřím tomu, že většina nakladatelů tady tuto iniciativu uvítá, protože bude transparentně říkat, že na vzniku této knihy nebo audioknihy se podílel člověk.
22: Můžete ale obecně shrnout, co budou tedy ty hlavní parametry toho kodexu?
1: Ano, máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla. Zatím první připomínky jsou, že ten parametr je velmi přísný a já si myslím, že bychom neměli nechtěli z něho nějakým způsobem zase moc ustupovat, protože ta lidská práce je jedinečná a čtenář, posluchač by měl právo vědět, že toto je výsledek lidské práce, i když se objevují připomínky, že třeba AI je mnohem lepší a zábavnější a že si čtenář počte klidně tady tuhletu věc, ale někdo, kdo touží po té nedokonalosti a vlastně zajímavosti a nepředvídatelnosti, tak bude rád, když bude vědět, že to napsal, připravil člověk.
3: A nebude to také hodně na svědomí těch samotných autorů nebo nakladatelů to, že to tedy označí, že to opravdu vzniklo člověkem, protože nikomu nemůžeme stát za ramenem doma, když píše knihu.
1: Tím, že to není legislativní ani nějaká dogmatická věc, tak je to vlastně profesní. Je to cechová záležitost a my jsme přišli s tím, abychom měli jednotné označování, které by bylo potom transparentní. Jako naší vizí bylo vytvořit něco jako Creative Commons, kdy je každému jasné, když vidí nějakou značku, co to znamená, jakým způsobem to může použít.
3: A může ten obsah odlišit i právě člověk nebo ten zaměstnanec toho distributora, když mu ty knihy přijdou právě na ten sklad nebo v tom katalogu?
1: To si myslím, že není právě vůbec možné odlišit, aby ten člověk zkoumal, nějakým způsobem si pročítal, zjišťoval, jestli ten text byl vygenerován nebo nebyl. Teď bude návodné to, že jednak vznikne jako takovéto označení, tak bude vědět, že toto je teda lidská práce nebo nějakým způsobem faktor, a když to nebude mít označeno, tak to může vyvolat, že to nezařadí do toho obsahu, který tam je, a pak zůstane v nějakém tom generativním štítku nebo něco takového. Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že vlastně ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tam to AI bylo použitý, aby ten distributor potom měl šanci to udělat, jinak to není v lidských silách, nebo vlastně těch distribučních hodnotit obsah, který k němu přijde.
18: Téma umělá inteligence a kodex knižních vydavatelů sledoval v tomto týdnu Martin Hrnčíř.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Moravské divadlo Olomouc tento týden zahájilo sezonu premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. Rodinná inscenace spojuje pohádkový příběh s venkovskou realitou. Motem letošní divadelní sezony jsou mýty, rituály, kouzla a čáry. A právě děj opery na motivy pohádky Boženy Němcové pracuje s tradičními archetypy dobra a zla. Tvůrci inscenace připravili pro diváky dvě verze, celovečerní pro dospělého návštěvníka a kratší pro děti. Naivní divadlo v Liberci letos pro své návštěvníky chystá několik novinek. Na malé scéně neboli v takzvaném studiu budou návštěvníci nově sedět ve stupňovitém hledišti. Obnovu podpořil Liberecký kraj dotací ve výši 700 tisíc korun. Diváci se mimo jiné letos můžou těšit na další ročník festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka. Tango, tak zní název inscenace, kterou pražská scéna činoherního klubu zahájila svou novou divadelní sezonu. Premiéra byla v pátek 4. září. Absurdní drama z prvky komedie představuje jednu rodinu, kde se střetávají generace, různé představy o svobodě a také pravidlech. Víc už v reportáži Sabiny Vosecké.
4: Příběh jedné rodiny, kde má každý člen různé názory na fungování světa. Absurdní drama, kterým činoherní klub zahajuje novou divadelní sezónu.
5: Na místa, všichni na místa. Experiment začíná.
6: My jsme generace, která v 90. letech bojovala za to, aby vlastně liberální humanismus a tak, ale docela vlastně, aby se překračovali určité hranice a tolerovali se lidi navzájem.
4: Říká představitel umělce a performera Stomila, herec Petr Hájek.
6: Dneska se spíš ukazuje, že lidi za těma hranicema té svobody moc neumí žít. Za mě potřebují buď nějaký algoritmus sociálních sítí, anebo rovnou diktátora.
4: Polský dramatik, spisovatel a publicista Slavomír Mrožek napsal text už v roce 1964. A to hned potom, co se rozhodl nevrátit z cesty do Itálie zpět do rodného Polska.
24: Ta hra mě mimořádně oslovila tématem kulturních válek.
4: Doplňuje režisérka inscenace Gabriela Gabašová.
24: V podstatě v dnešní době je strašně snadné se pohádat i u vánoční večeře kvůli rozdílným světonázorům a myslím si, že právě proto je důležité tato témata prostě vytahovat, otvírat.
8: Kdyby to viděl, postalo by se, aby tady bylo ticho.
4: Absurdita a prvky komediálnosti se odráží taky v kostýmech. Diváci se můžou těšit taky na Zuzanu Bidžovskou, Vasila Friedricha nebo úplného nováčka činoherního klubu Prokopa Zacha.
18: Kultura Plus je tímto tangem ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetyšková a těším se za týden na slyšenou.
2: Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Vyprávění o lidech, kteří se z historie poučili. A nebo také nepoučili.
9: Kdo se směje naposled, směje se nejlépe.
2: Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků i dobových dokumentů, to je pořad Téma Plus. V sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
10: Speciální vyslanci amerického prezidenta přiletěli do Moskvy, zítra by měli jednat i v Kyjevě. Vězeňská služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Fotbalisté Slávie přivítají druhý tým tabulky Zbrojovku Brno. Na D1 ve směru do Prahy popojíždí půlhodinová kolona před omezením u Šmejkalky. A zítra bude slunečno, teploty nejčastěji do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner jsou v Moskvě. Dnes by se měli setkat s ruskými představiteli a zítra dorazit i na jednání do Kyjeva. Podle prezidenta Trumpa předloží plán na ukončení války na Ukrajině.
11: Průlom v rozhovorech o zastavení konfliktu se podle agentury Bloomberg nečeká. Podle zdrojů agentury blízkých Kremlu trvá zásadní rozpor v tom, že Rusko od Ukrajiny žádá územní ústupky, hlavně na Donbasu. Vedení Ukrajiny se ale odmítá vzdát jakékoliv části země. Kyjev vyhlásil na dobu konání schůzek až do poledne 8. září dočasný klid zbraní. Ke stejnému kroku ale nepřistoupilo Rusko. Nálety hlásilo letiště v Kyjevě a také mezinárodní letiště v nedalekém Borispilu. Witkoff a Kushner chtěli na jednání do Kyjeva přiletět a ne se dopravit po zemi. Není tedy jasné, jestli do Kyjeva vůbec dorazí. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
10: Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly, a to přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá.
13: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor, a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
10: Lepší příprava na propuštění, včetně zaměstnávání nebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězeňství do roku 2035. Schválila ji na konci října 2025 už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. 71% lidí plánuje strávit podzimní dovolenou v Česku. To je o pětinu více než loni. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. V průměru půjde o 7denní dovolenou a utratit Češi chtějí zhruba 8 tisíc korun. Nejčastěji zamíří do Jihočeského a Jihomoravského kraje, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
25: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
10: Dopravu v centru Prahy odpoledne a večer omezí běžecký závod. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. Uzavírky ulice budou od 16.30 do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě i náměstí Republiky.
26: Neprůjezdné budou také ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kapitána Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel. Od 4 hodin odpoledne do 9:30 večer tam bude obousměrně přerušený i provoz tramvají. Běžecký závod omezí taky autobusy hromadné dopravy. Provoz bude v jednotlivých ulicích postupně obnovený po proběhnutí posledního běžce. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Sport.
7: Fotbalisté Slávie se už za hodinu utkají v 7. kole šance ligy s brněnskou Zbrojovkou. V případě výhry se můžou Brňané posunout do čela tabulky. Podle asistenta trenéra Jana Baránka je ale souboj o první místo vedlejší.
12: Je to samozřejmě hezké to takhle říct, ale pojedeme tam jako vždycky s pokorou a vůbec bych to nebral takhle, že hraje první druhý. Víme, že ten fotbal není úplně, že bychom toho soupeře přehráli od první do 90. minuty, ale právě se snažíme odrazit od výkonu v té defenzivě.
7: 15 hodin začnou také duely Olomouce s pražskými Bohemians a Slovácka s Pardubicemi. V 18 hodin pak proti sobě nastoupí brněnský Artis a Plzeň. Všechny zápasy můžete v přímém přenosu poslouchat na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál bude mít živé vstupy.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Ucpaná D1 u Šmejkalky a nehoda v Praze u Zbraslavy. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte až půlhodinovou kolonu před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení, jede se na Prahu pouze jedním pruhem. Aktuálně fronta od 29. kilometru od sjezdu na chodce Rady. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze dejte pozor na silnici 102 směr Štěchovice. Ve Zbraslavi u mostu závodu Míru se srazila dvě auta a tvoří se kolona ve směru z Prahy. Ještě do Brna na silnici 43 na příjezdu ze Svitav do Brna opatrně. Na úrovni sjezdu na Ivanovice u Globusu leží v pravém jízdním pruhu matrace. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách bude kolem 13 stupňů.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Staré inuitské pohřebiště u Grónského Ilulissátu postupně odkrývají tající permafrost a eroze. Místní teď žádají větší ochranu hrobu i návrat ostatků odvezených kdysi do Evropy. České pivo zná celý svět. Teď se do zahraničí snaží prorazit i česká kuchyně. Jenže získat známku kvality není jednoduché. My vás zavedeme do Rakouska, kde už jednu takovou mají. Miami Beach je jedna z nejslavnějších pláží na světě. Přes den jsou na ní hlavně turisté, ale odpoledne a večer patří místním. Ti se tam nechodí odpočinout, ale bavit se. A vy tuhle atmosféru uslyšíte v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
14: Reportáže zahraničních zpravodajů.
16: V Grónsku, 300 kilometrů severně od polárního kruhu na břehu ledovcového fjordu Ilulissát, je místo posledního odpočinku obyvatel již dávno zaniklých inuitských vesnic. Na první pohled byste to ale nepoznali. Na místě nenajdete žádné náhrobky. Kosti se ale kvůli erozi a tání permafrostu postupně dostávají na povrch. Na místě o tom natáčela naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
17: Ticho. Jen tu a tam přerušované křikem racků a praskáním ledu. A úchvatný výhled na ledovcový fjord, kterým pomaloučku proplouvají obří ledové kry. Tady odpočívají předkové dnešních inuitů, kteří v této drsné krajině žili před stovkami let.
19: Je to kultura Thule, naši skuteční předkové z 13. až 19. století, jejich lovecké náčiní, lampy a kosti staré 4,5 tisíce let.
17: Vysvětluje mi Karl Sandgren, místní aktivista, obecní zastupitel a ředitel ledovcového centra, který dlouhodobě prosazuje větší ochranu pohřebiště. Vede mě na úpatí fjordu přímo k hrobům.
19: To slyšíte, borcení ledové kry. To se tu děje pořád.
17: V mezerách mezi kameny se skutečně skrývá lidská lebka a další lidské kosti.
19: Tohle opravdu není dobré. Někdo tu byl a odkryl ty kameny.
17: V další mezeře na mechu leží tři
0: lidské lebky a další kosti.
1: V půdě probíhá eroze, ta je permafrost, a věci se sami objevují na povrchu. Je tu hodně pohybu.
0: Pohřebiště prý kdysi bylo mnohem rozsáhlejší.
1: Bývalo tu mnohem více inuitských hrobů, ale většinu z nich na začátku 19. století vybrali a odvezli evropští archeologové, většinou ze Švédska. Pokud byste v 19. století navštívila nějaký obchod se starožitnostmi v Kodani, prodávali by tam jistě lidské lebky, právě odsud.
0: Karl se snaží na problém odvezených ostatků upozorňovat.
1: Chceme je zpátky, chceme pro mrtvé respekt. Opravdu myslím, že s tím musíme něco dělat. Snažím se na to upozorňovat, aby se o tom mluvilo, ale politiky to nezajímá.

0: Nedávno tu jedna Španělka našla kost a odnášela si ji zpátky na výletní loď. Chtěla ji jako suvenýr, myslela si, že to je zvířecí kost. Když jsme jí řekli, že je lidská, tak byla úplně v šoku.
1: Podle Karla je třeba vybudovat kolem zbývajících hrobů plot nebo zeď a důsledně je chránit. A hlavně dosáhnout také návratu ostatků, které odvezli evropští archeologové. Odpočívat totiž mají právě tady, s výhledem na fjord. Z Ilulisátu, Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Katolická a evangelická církev v Německu přišly jen loni o víc než milion členů. Mnoho kostelů zůstává nevyužitých a to platí i v průmyslovém Porúří. Putovní výstavné bienále Manifesta si tam vyhlédlo 12 církevních staveb v šedé zóně a zaplnilo je uměním. Jeden takový kostel, kam chodí před domácími zápasy hlavně fanoušci Schalke, navštívil v Gelsenkirchenu náš německý zpravodaj Tomáš Havlín.
3: Kostel svatého Josefa v Schalke Gelsenkirchenu je vysoká cílová stavba s dvěma věžemi, jakých je v Německu spousta, takže na první pohled zas tak neupoutá, ale něčím ten katolický kostel přece jenom výjimečný je. Tak se pojďme podívat dovnitř. Nečekal bych to, ale uvnitř kostela klape psací stroj a u něj sedí Marie.
4: Právě na takových psacích strojích ženy dřív zapisovaly slova, která jim diktovali muži, ale naše myšlenky a potřeby přitom zůstávaly opominuté. Já teď mám rozepsanou báseň Wild Way of Healing, nespoutaná cesta uzdravení. Když si chce člověk najít svoje místo ve světě, tak to často vyžaduje i dost odvahy a to je něco nepředvídatelného, divokého.
3: Ty básničky, které Marie napsala na psacím stroji, ty budou součástí výstavy a každý si je bude moct přečíst. Instalace je zrovna v plném proudu. Je tady třeba taková papírová figurína ženy v druhé řadě v kostelní lavici. Má znázorňovat nelehký úděl žen. Ve výklenku kostela jsou zase rozeseté obří, bílé, plastové oční bulvy. Ty znázorňují pohled, kterému dívky podrobuje společnost. A u oltáře tam už vzniká takový velký kreslený strom.
5: Dass wir uns schöne Orte erstellen können, schöne Orte, ein Space.
4: To je strom, který vyrůstá z poznání, že jako ženy, ale i muži nejsme odkázaní jen na ten obraz sebe sama, který nám předkládá nebo vnucuje společnost, ale že si přinejmenším ve vlastní hlavě dokážeme vytvořit i svůj vlastní prostor zaplněný krásnými věcmi. Ať už je to yoga matka, čas na kávu s rodinou nebo plachetnice na jezeře, těch možností je spousta.
5: Da gibt's viele Möglichkeiten, sich einen schönen Space im Kopf zu machen.
3: Výstava v kostele svatého Josefa nese název Stadion snů a to asi proto, že ji podpořil fotbalový klub z Gelsenkirchenu. Hlavní díl práce ale odvedly mladé dívky a ženy, které navštěvují v Schalke organizaci Mädchencentrum. Koncept a návrh vymýšleli od jara, říká ředitelka centra Barbara Christová.
6: Výsledné poselství je podle mě strašně silné a taky důležité, protože vychází z reality, kterou já už třeba nezažívám, ale ty dívky a mladé ženy ano. A z této pozice mluví o tom, jaký život a jakou společnost by si přáli.
3: Poslední pravidelná mše byla u svatého Josefa někdy před 7 lety a další kostely v Porúří jsou na tom podobně. Všechny sloužily obci, která se ale mezi tím někam vytratila. Třeba kolem nich ale může vzniknout jiná.
2: A já si ještě víc o výstavě Manifesta povím s autorem předchozí reportáže, s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Já ti přeji hezký den.
7: Ahoj, zdravím tě i posluchače.
2: Tomáši, dívky a mladé ženy měly teď k dispozici kostel na 2 týdny. Byl to jeden z 12, ve kterých až do konce října pořádají zmíněné bienále. A ty osobně měl jsi možnost podívat se i do dalších kostelů?
7: Ano, byl jsem se podívat i v těch dalších kostelech. Je to i jednoduché, oni mají tu výhodu, že všechny ty kostely jsou vlastně ve 4 městech, v těch největších městech Porúří, v Duisburgu, v Bochumi, v Essenu a v Gelsenkirchenu, ale vlastně to od jednoho k druhému není zas tak daleko, protože Porúří to je takový typický průmyslový těžební region v tom smyslu, že všechna ta města jsou vzájemně pro

0: prorostlá, vlastně mezi nimi neexistuje žádná pevná hranice, oni se tak vzájemně prolínají a v tomto smyslu taky organizátoři toho bienále manifesta vyzývali, klidně si můžete za nějaký malý poplatek asi 5 euro na den půjčit kolo a všechny ty kostely objet po místních cyklostezkách. Což já jsem teda neudělal, ale ty kostely jsem si objel i tak, jsou to úžasné, velmi rozmanité budovy. Já jsem se většinu z nich snažil nafotit a posluchači se na ně už teď mohou podívat ve fotogalerii, která je na stránkách Českého rozhlasu k vidění. Některé ty kostely, jako je ten svatý Josef, ve kterém dívky z Mädchen centra pořádali tu výstavu, tak jsou ještě tak zhruba z druhé poloviny 19. století. Jsou to stavby, které měly sloužit té rostoucí dělnické komunitě v Porúří, ale hlavně je to poválečná architektura. Částečně jsou to takzvané nouzové kostely, které se stavěly po válce, po bombardování vlastně ze všeho, co bylo po ruce, stavěly se narychlo i třeba z různých trosek, ale pak jsou tam i takové ukázkové chrámy, jako třeba kostel Panny Marie v Duisburgu. To je taková monstrózní, brutalistní stavba betonová.
1: A co se týče toho samotného bienále, co tě zaujalo? Byl to právě ten zmíněný kostel v Gelsenkirchenu?
0: Ten samozřejmě taky, ale asi největší dojem na mě udělal ten duisburský chrám Panny Marie. To je obrovská stavba, z bočních stran do ní proniká světlo, oni celé ty boční strany jsou vlastně z takového průsvitného plexiskla nebo sklolaminátu. Celý ten kostel je dvoupatrový, což je na církevní stavbě neobvyklé, a v čele je ještě takový oltář, taková subtilní střížka, kterou tomuto kostelu snad měl darovat Vatikán. Ten oltář byl původně součástí pavilonu Vatikánu na světové výstavě Expo v 58. roce. No ale teď vlastně v rámci toho bienále jeden umělec Abbas Zahedi rozmístil v tom kostele do kruhu takové různě pospojované píšťaly varhan, použité, sezbírané po celé Evropě, často zdeformované, některé z nich byly třeba z kostela svatého Mikuláše v Kyjevě, no a ty použité, zdeformované píšťaly rozmístěné do kruhu byly vzájemně propojené a ještě napojené na nějaký pneumatický systém, takže vlastně vydávaly takové zvuky, celé to mělo poukazovat na jakýsi rozpad nebo pochroumání nějaké, řekně, obce nějakého jednotného smyslu v Evropě. Dost exponátů zároveň na tom bienále se vztahovalo k místnímu kontextu, tedy k Porúří, což je, dalo by se říct, oblast 3P, průmyslu, práce a přistěhovalectví. Jedna autorka si například dala práci s rešerší v místních archivech a zjistila, že na veřejnost ve sdělovacích prostředcích, ale nejenom v těch místních, ale v Německu vůbec, na veřejnosti, že byla dlouho upozaďovaná ta přistěhovalecká povaha práce, jakoby v Porúří dlouho fárali jenom bílí Němci a jenom na nich stál ten poválečný hospodářský zázrak. To mě vlastně zarazilo, že muselo utéct spousty vody v Rýnu, než se do novin dostala fotka nějakého snědého horníka s knírem a černýma očima. Tomu tam byl věnovaný třeba jeden filmový dokument. No a konečně na bienále i česká stopa. V Bochumi v jednom kostele vystavuje vlastně stále ještě až do konce října Eva Koťátková takové velké hadrové loutky, dalo by se říct, no, jsou to postavy ptáků, je to ptactvo spadlé z nebes, jsou to ptáci vlastně rozesetí, jako kdyby po podlaze kostela, jako určitá předzvěst krize nebo budoucího vývoje.
1: To byl náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Já ti díky za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
0: Děkuju, hezký den.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Před 87 lety měl z pražského Vilznova nádraží odjet 9. poslední vlak Nikolase Vintna. Zároveň to měl být i nejpočetnější transport, celkem 250 převážně židovských dětí. 1. září 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak z Prahy už nevyjel. Většina pasažérů pak zahynula v koncentračních táborech. Až dosud se vědělo o 3 dětech, které válku přežily. Nám se podařilo najít další 2, sestry Lídu a Gerdu Metovy z Ostravy. Reportér Jaromír Marek natáčel s dcerou jedné z nich.
3: Charlotte Rosénová je drobná šedesátnice, narodila se a celý život prožila ve Švédsku. Její rodina ale pocházela z Ostravy. Dědeček Hugo Med tam provozoval velký obchod s obuví.
4: Nebyli nějak zvlášť bohatí, ale žili dobře. Navštěvovali divadla a přátelili se s lidmi od kultury. O víkendech jezdili do Přerova za rodinou, jindy zase na procházky do hor. Byli Židé, ale víru moc neprožívali.
3: Po okupaci Československa se všechno změnilo. Když přišly první ústrky a perzekuce, Hugo Med odjel pod záminkou obchodní cesty do zahraničí a už se nevrátil. Když se potom naskytla možnost poslat ven z protektorátu i obě dcery, rodina neváhala. 1. září roku 1939 seděli 11-letá Lída a 14-letá Gerda ve vlaku do Londýna. Gerda se později stala matkou paní Charlotte.
4: Na nástupišti bylo hodně lidí. Sestry dostaly číslo a nastoupily do vlaku. Po jisté době jim ale řekli, že musí vystoupit, že vlak nepojede. A tak se vrátili zpátky do Přerova. I tak ale bylo rozhodnuto. Dcery musí pryč.
3: Volba padla na Švédsko, kde už nějaký čas žil otec obou dívek. Švédsko ovšem židovské uprchlíky nepřijímalo a proto dostali povolení k pobytu jen na 3 měsíce. Pak měli pokračovat do Anglie. Nakonec se jim ale podařilo přece jen zůstat ve Švédsku a v roce 1941 se tam dostala i Charlottina babička.
4: Bratranci mé matky, jejich rodiče a další příbuzní zemřeli v Osvětimi. Celkem 10 lidí. O Nikolasi Vintnovi jsem dlouho nevěděla. Máma o něm nikdy nemluvila a asi ani nevěděla, kdo ji vlastně zachránil. Kdyby ona a její sestra neměli díky němu povolení ke vstupu do Anglie, určitě by neodjeli. A já bych tady nejspíš nebyla.
3: Uzavírá Charlotte Rosénová. Její teta Lída a matka Gerda Metová patřili k několika málo dětem, které neodjeli posledním Vintnovým vlakem a válku přežili. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Chuť na svíčkovou nebo guláš může přijít i daleko od domova. Jak ale poznat restauraci, kde budou chutnat opravdu jako v Česku? Právě s tím má hostům pomoci certifikát Czech Special. Získat ho ale není jednoduché, jak dodává naše zpravodajka Bára Vránová. V zahraničí se to zatím podařilo jen 2 japonským restauracím a Schweizerhausu ve vídeňském Prátru.
5: Křupavá do zlatová upečená kůže a maso tak měkké, že se samo odděluje od kosti. No a k tomu samozřejmě čerstvě nastrouhaný křen, ostrá hořtice a krajíc chleba. Přesně takové pečené vepřové koleno podle staročeského receptu sem do vídeňského Schweizerhausu každý den láká tisíce turistů. Ovšem to samo o sobě na certifikát Czech Specials ještě nestačí. Podle Márie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky je toho potřeba o něco víc.
6: Restaurace si musí zažádat o certifikaci a musí splnit určité podmínky. Ty podmínky jsou, musí mít minimálně 1 polévku a 2 hlavní jídla zařazená jako české speciality.
5: Ty přitom nemusí být jen přesnou kopií receptů našich babiček. Certifikát mohou získat i restaurace, které tradiční jídla pojmou moderně.
6: Všechno se posouvá, všechno se vyvíjí, vyvíjí se i česká kuchyně. Máme tam proto restaurace, které vaří typicky českou kuchyni, malé hospůdky, rodinné hospůdky, ale máme tam třeba restaurace vyloženě fine dining.
5: Zatímco v Česku certifikát Czech Specials získaly už 10 restaurací, v zahraničí jsou zatím jenom 3. Pro tamní kuchaře je cesta k němu totiž často složitější. Recepty musí přizpůsobit místním surovinám nebo zvyklostem. U některých jídel jsou proto povolené i mírné úpravy.
6: Ani my v České republice nemáme knedlík v jedné formě. Co region, to jiný houskový knedlík. Dlouhodobě se přeme, jestli je knedlík rakouskou anebo německou anebo českou specialitou. My tvrdíme, že českou. Ale ano, i modifikace knedlíku je samozřejmě povolena.
5: Cílem projektu ale není restauracím rozdávat známky. Má především pomoci hostům zorientovat se v nabídce české kuchyně doma i v zahraničí, vysvětluje Lenka Nováková z organizace Czech Tourism.
7: Chceme, aby opravdu ten turista, když sem přijede a přijde do té restaurace, aby věděl, že může počítat s kvalitními službami a s kvalitní českou kuchyní.
5: Gastronomii chtějí autoři projektu vyvážet stejně jako třeba české pivo nebo lázně. A první úspěchy už hlásí i z druhého konce světa.
7: Japonsko bylo jako první zahraniční zemí, kde jsme vlastně certifikovali. Ta jedna restaurace to měla opravdu tak podobné té formě, jakou známe tady z Čech, že to vůbec nebylo poznat.
5: Podle Marie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů mají ve světě šanci uspět i další české recepty.
6: My jsme atypičtí tím, že my jíme sladká jídla jako hlavní jídlo, což vlastně v Evropě a ve světě není. Většinou to je jako dezert. Takže naše ovocné knedlíky určitě vyvážet můžeme. Pak jsou to polévky a samozřejmě omáčky.
5: A jestli se české jídlo uchytí podobně silně jako třeba české pivo, to se teprve uvidí. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Na Floridu jezdí lidé za sluncem a mořem. Kdo ale čeká na plážích ticho, tak ten si spletl adresu. V Miami Beach to i v poledne zní jako na večírku. Hudba z reproduktorů, hlasitý smích, vůně pečeného masa a nápoje v boxech s ledem. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová po letech strávených na Floridě ví, jak si užít pláž v Miami, stejně jako místní. Jedno varování ale má. Hlavně nechoďte na pláž hladový, leda, že byste měli sebou rybářský prut.
8: Léto pomalu končí, ale Floridianům ta nejlepší část roku právě teď začíná. Po čtvrt roce neúnosného horka, totiž první zářijové pondělí, přichází takzvaný Labor Day, svátek práce. A to je milník v roce, kdy se počasí začne ochlazovat na snesitelných 30 stupňů. A pro Floridiany tohle je čas vyrazit konečně k moři.
9: Skoro každý, kdo sem přichází, má s sebou vždycky nějaké jídlo, nějaké pití a hlavně reprák s hudbou. A protože tu hudbu má opravdu každý, tak se tady mísí ty hudby dohromady. A kdo by chtěl někdy klid, tak nemá šanci, protože ta hudba jde z obou stran, ze všech stran. Každý má svojí. Na floridské pláži to taky velmi často voní pečeným masem. Lidé si přinesou sedátka a často si sednou rovnou do moře. Chodí ve velkých skupinách a velmi dobře vybavení. Kladákem, s reprákem, se slunečníkem a se spoustou jídla a lidí. A kdo si jídlo nepřinesl, ale má hlad, stačí na některém z mol nahodit hlasec, jako třeba tady pán. Aha, vypadá to, že něco chytil.
10: Did you get something? What is, oh, what is it?
9: Pán mi říká, že to je moc malé, takže to bude muset pustit.
10: Oh, this is a big one. Are you gonna send it back? Yeah, it's too small.
9: Nerozumím mu to jméno ryby.
10: What's the name of it?
9: Ale plácá se tady na těch prknech toho mola. Pokud jste zvyklí z českých pláží na relativní ticho, může vás tady ta hudba, smích, hraní na bubny překvapit. Není to neohleduplnost, je to prostě jiná představa o tom, co pláž je a jak se na ní chodí. Na Floridě prostě pláž není místo, kam se chodí schovat před světem, ale je to místo, kam se chodí za lidmi. Zkrátka, ticho na floridské pláži nehledejte. Najdete tu ale něco jiného. Dobrou náladu, cizí lidi, kteří vás během 5 minut pozvou na pivo a rybu, která možná skončí na něčím grilu ještě dneska večer.
8: Z Miami Beach na Floridě Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: A to byla poslední reportáž zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubice Bergmanová.
11: Radiožurnál je 14 hodin a 30 minut. A zprávy má Jana Utenderská.
12: Ruský prezident Vladimir Putin nařídil, aby armáda po dobu 3 dnů neútočila na Kyjev. Podle agentury Interfax to oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Souvisí to s plánovanou zítřejší cestou amerických vyjednavačů do ukrajinské metropole. Zástupci Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přiletěli do Moskvy, kde by se měli podle agentury TAS setkat i s Putinem. Záchranáři v Nepálu dnes z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského občana. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na kanceláře nepálského prezidenta. Celkový počet zachráněných pracovníků z vodní elektrárny na řece Trišuli se tím zvýšil na 3. Už včera záchranáři z tunelu vodní elektrárny vytáhli 2 živé nepálské pracovníky. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to třeba společností Albert, Kaufland nebo Globus. Technologie pomáhá vybrat správné zboží, zrychluje tak nakupování a šetří práci obsluhujícímu personálu. A Prahou projela kolona 800 motocyklů Harley Davidson a dalších značek. Akce Prague Harley Days se letos koná po 14. a taky naposledy. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel. Sport. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění, které si způsobil při pádu v 8. etapě Vuelty. Vedení stáje UAE Emirates, za kterou Pogačar jezdí, dnes současně oznámilo, že s dvojnásobným světovým šampionem prodloužilo smlouvu do konce sezóny v roce 2032.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zúžení na D1 u Šmejkalky a taky na hradecké dálnici u Chlumce nad Cidlinou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na chodce Rady. Na 25. kilometru v omezení u mostu Šmejkalka předělávají dopravní značení. Směrem na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem a zdržíte se asi 20 minut od 28. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona za sjezdem na Městec Králové. Projíždí se zúžením od 60. na 63. kilometr. V obou směrech jsou tam průjezdné pouze odstavné pruhy. Kolona zatím jen ve směru z Prahy asi na 10 minut. No a pozor, kvůli té opravě vozovky je zavřený sjezd na Chlumec nad Cidlinou ve směru z Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích bude místy jen kolem 7. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13 stupňů. Takové byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?
14: Co tedy pro Boha po mně chcete, abych udělal? Vy si myslíte, že si mám sáhnout na život? Ne, nemohu a nebudu skákat z Petřínské věže, to není možné. Kdybych to, pane redaktore, udělal, vzal bych na sebe celou vinu. Potvrdil bych svou vinu a já ji necítím, tu má někdo jiný. V tom je rozpornost celé situace tehdejších let i dneška.
15: Tak to odpověděl Josef Urválek, bylo to v roce 1968, na dotaz redaktora časopisu Reportér. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, prokurátor Urválek se vědomně nepodílel na vraždě Milady Horákové, ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. O jaké vině, kterou, jak řekl, necítil, tehdy téměř 60-letý Josef Urválek mluvil. Otázka pro hosta pořadu, právního historika, doktora Kamila Nedvědického.
16: V roce 1968 je Josef Urválek konfrontován se svojí rolí v 50. letech, kdy byl jednou z nejvýznamnějších postav vykonstruovaných politických procesů. Političtí vězni, jejich rodiny a hlavně média se ptají po vině těch, kteří se podíleli na zločinech 50. let. A Josef Urválek, když je konfrontován, odpovídá právě tímto způsobem.
15: A Josef Urválek v té době pracuje ve vědecko-výzkumném ústavu kriminalistiky na generální prokuratuře. Jakou profesní dráhu do té doby měl za sebou?
16: Je to absolvent právnické fakulty, člověk, který vstoupil do sociálně demokratické strany, pak se stal soudcem v Českých Budějovicích. Po roce 1945 využije doby, kdy vznikly takzvané mimořádné lidové soudy a stává se velice agilním prokurátorem, veřejným žalobcem, jak se to tehdy nazývalo, mimořádných lidových soudů. A posléze po únoru 1948 dokáže dosáhnout velké kariéry, protože se stane prokurátorem v nejznámějších případech 50. let.
15: Je v tom jistý paradox, nejen jak jste zmiňoval, původně sociální demokrat, člověk, který začíná svou dráhu v soudním systému v období demokratického státu a je do značné míry reprezentantem tohoto principu?
16: Je to velmi paradoxní, ale není to jediný případ. Po únoru 1948 byla celá řada dalších soudců, prokurátorů, kteří byli absolventi právnických fakult v době první republiky nebo dokonce v době Rakousko-Uherska, byli zvyklí fungovat jako nezávislí soudci a přesto, a to je velmi zajímavé, se po únoru 1948 stávají těmi nejkrvavějšími a nejloajálnějšími soudci a prokurátory komunistického režimu.
15: Byla v tom touha po kariéře, bylo v tom přesvědčení, byla v tom ideologie. Jak si to můžeme vysvětlit?
16: Bylo v tom oboje. Řada z těchto lidí se snažila udělat kariéru v novém komunistickém režimu, dosáhnout těch nejvyšších met v té komunistické nově budované justici. Někteří z nich měli z minulosti Kainovo znamení, protože buď to se podíleli na nějakých soudech třeba přímo s komunisty za té první republiky demokratické, nebo byli členy jiné politické strany, případně, a to je velmi zajímavé, byli třeba židovského původu, což v té době také nebylo úplně jednoduché.
15: Takže raději servilně se zařadili, než aby na sebe jakkoliv upozornili. 27. září roku 1949 je zatčena bývalá poslankyně národních socialistů Milada Horáková. Už předtím byla v hledáčku státní bezpečnosti v akci nazvané Střed. Oč šlo?
16: Musíme si uvědomit, že komunistický režim byl postaven na násilí a také byl postaven na jedné základní premise. Vždycky musí existovat nepřátelé, které je potřeba likvidovat. Nepřátelé, kteří takzvaně brání tomu rozvoji lidově demokratického zřízení. A přesně podle těchto schémat, které měli ve svých dogmatech, komunisté vytvářeli ty takzvaně protistátní skupiny. Těch, kteří mohli být pro ně potenciálně nebezpeční.
15: Už jsem zmiňovala, že Milada Horáková byla političkou strany národně socialistické. Připomeňme si význam této osobnosti. V období druhé světové války několik let strávila jako vězeňkyně v koncentračním táboře a necelé 4 roky po skončení války je zatčena komunistickou státní bezpečností. Proč právě ona se stala tou ústřední osobností?
16: Není náhodou, že celá řada politických vězňů či obětí komunistického režimu byly zároveň předtím vězni nacistických koncentračních táborů nebo partizány, protože komunistický režim se těchto lidí až panicky obával. Milada Horáková byla levicová politička, byla známá, že pracuje v sociální oblasti, snažila se o zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, byla také velmi aktivní v té feministické oblasti, to znamená snažila se o rovnoprávnost žen ve všech oblastech života. To byl typický příklad někoho, koho ti komunisté z duše nesnášeli, protože nemohli říct, že to je vyznavačka nějakého bezduchého kapitalismu, liberalismu, že to je někdo pravicový v uvozovkách. A navíc ještě za ní byla ta minulost v době protektorátu, kde se stala obětí nacistického režimu, zdálo se, že bude opravdu odsouzena k trestu smrti, nakonec strávila celou dobu v nacistickém koncentračním táboře. Tedy tohle byla osoba, která pro ty komunisty byla to, čemu bychom řekli rudý hadr na bíka.
15: Klíčové pro údajné vyšetřování po zatčení v případě Milady Horákové nebyly důkazy, ale sovětští poradci. Právě oni tehdy v Československu působili v rámci státní bezpečnosti a měli své zkušenosti z obdobných procesů v Sovětském svazu. Zásadním tedy bylo, aby získali doznání o něch obviněných osob. A to za jakoukoliv cenu. Karel Klos, člen tehdejší takzvané politické vyšetřovací komise, k tomu řekl.
17: Státní bezpečnost při vyšetřování použila metod, které se znamenitě osvědčily. Obvinění, kteří zpočátku důsledně zapírali, byli trpělivými diskuzemi orgánů státní bezpečnosti přivedeni k tomu, aby doznali úplnou pravdu o své činnosti.
15: S Miladou Horákovou to ale estébáci jednoduché neměli. Dokazuje to také archivní dokument ze 27. května roku 1950, nazvaný Zpráva o chování JUDr. Milady Horákové.
18: Jmenovaná od začátku svého zatčení tvrdošíjně zapírala trestní činnost.

0: Jen stálým usvědčováním a dokazováním skutečností podařilo se její činnost prokázat. Připravuje se velmi pečlivě na přelíčení tím, že se snaží zjistit veškeré podrobnosti o průběhu procesu. Velmi ráda by svým jednáním při přelíčení ovlivnila soud ve svůj prospěch. Bude vypovídat jenom pod tíhou důkazů. Prozatím je rozhodnuta setrvat u soudu ve svém dosavadním doznání.
1: Komunisté tvrdili, že doktorka Milada Horáková se ke své vině přiznala. Pravda to ale nebyla a doktorka Milada Horáková vinu, která jí byla kladena ze strany komunistického režimu, nikdy nepřiznala.
2: A tak měli přirozeně nejen estébáci obavy z toho, jak se soudní proces bude vyvíjet. Potvrzuje to další citace z daného archivního dokumentu.
0: Je možné, že při přelíčení bude svým vystupováním chtít morálně posílit k odporu ostatní spoluobčany, protože podobné pokyny činila při konfrontování. Konfrontace měla však na ní opačný účinek, takže její jednání v tomto směru bylo celkem paralyzováno. Během jejího výslechu je třeba dbát na to, aby nemohla dlouho hovořit, protože při dlouhé řeči začne používat nejasných výrazů a právnických kliček. Při volném jednání snaží se vypovídat příliš obsáhle a tím její výpověď pozbývá ráznosti a konkrétnosti a stává se rozvláčnou. Je-li však vedena pevně a ostře, tento způsob nepraktikuje. Je možné očekávat, že se bude při přelíčení snažit tohoto způsobu použít.
2: Co znamenalo, že výslech má být veden pevně a ostře a má být zajištěno, aby Milada Horáková nemohla hovořit dlouho?
1: Pevně a ostře vést výslech znamenalo v hantýrce, že na ní má být vyvíjen různý tlak fyzický i psychický. Že má být vedena k tomu, aby přiznala to, co jí kladeno za vinu a snažila se nebránit.
2: Byl to i jistý návod pro například Josefa Urválka, jakým způsobem se má chovat jako prokurátor?
1: Nepochybně, protože Josef Urválek také dobře věděl, že Milada Horáková je právnička, zná právo, zná to, jak probíhají procesy. Tedy i pro něj to byl návod, že u ní se musí velmi ostře, velmi důrazně.

0: Nechci dělat mučedníka. Nesnažím se za každou cenu umřít, to je jasné. Ale musím taky vědět, kde končí důstojnost a hranice. Té trestnosti jsem si vědoma. Já jsem to dělala s plnou odpovědností. Vycházela jsem ovšem ze svého přesvědčení. A já se domnívám, že to mé přesvědčení je správné.
1: Řekla Milada Horáková nedlouho před začátkem soudního líčení v rozhovoru se svým obhájcem. Jakou trestnost v uvozovkách měla či mohla mít na mysli?
2: Doktorka Milada Horáková hovoří o situaci po únoru 1948, kdy jsou přijímány nové zákony komunistického režimu, jako byl například zákon 231/1948 sbírky. Tyto zákony zavádí komunistický režim k tomu, aby zlikvidoval své odpůrce, aby zlikvidoval ty, kteří se mu nehodí. Přestože nejsou úplně v souladu s ústavou, přestože nejsou v souladu s mezinárodními závazky Československa. Milada Horáková naplňovala svoje základní lidská práva, naplňovala to, co jí ústava dovolovala, ale to samé, co prováděla, mohlo být v očích zákona 231 a dalších zákonů komunistického režimu trestné.
1: Jaká vůbec byla role tehdejší justice?
2: Československá justice po roce 1948 se totálně proměnila z doby předúnorové justice, která byla ještě víceméně nezávislá na státní moci. Stala se z ní vyloženě převodní páka komunistického režimu, byla plně podřízena komunistické straně, která ji řídila jak napřímo, tak i prostřednictvím státní bezpečnosti, která sledovala soudce, prokurátory a další příslušníky justice, jakým způsobem fungují. Komunistická justice plnila všechny příkazy komunistické strany a procesy té doby, a tady pozor, nejenom trestní procesy, ale veškeré procesy té doby byly pod plnou kontrolou komunistické strany. Byly připravovány, byly vyhodnocovány, takže tam byla jak ta předběžná kontrola, tak i ta následná kontrola. A právě na politických procesech toho trestního charakteru, jako byl případ doktorky Milady Horákové a spol., se dají tyto věci velice dobře ilustrovat.
1: Po bezmála 9 měsících, které Milada Horáková strávila ve vyšetřovací vazbě, včetně krutých výslechů, včetně psychického násilí, stanula 8. června roku 1950 před soudem. Prokurátorem, tedy žalobcem, byl Josef Urválek a ten v úvodu procesu vystoupil a řekl tato slova.
3: Jaký to řetěz otřásajících zločinů? Avšak přes rafinované spiklenectví a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků, nedosáhli svých cílů.
2: Ty procesy, které v 50. letech probíhaly, byly opravdu doslovně divadelní. Stejně tak scénář toho procesu byl velmi pečlivě připraven, aby i obžalovaní neporušili to, co měli říkat. Dokonce i advokáti byli zapojeni do tohodle krvavého, odpudivého divadla, které nemělo nic společného s klasickým trestním procesem.
1: V celém procesu, nazvaném Milada Horáková a spol., byl jedním z obžalovaných, později také odsouzených na doživotí, spisovatel a národohospodář Jiří Hejda. Taková je jeho vzpomínka.
4: Při procesu, když jsem se vracel z pódia na své místo po skončeném výslechu, Horáková si demonstrativně stiskla obě dlaně, jako by mi gratulovala a zároveň děkovala. Udělala to tak okatě, že ji vedle sedící dozorce napomenul. Těšilo mne to. Po mně byla vyslýchaná Zemínová a Horákové se udělalo špatně a předseda musel přerušit přelíčení, aby mohla být odvedena a aby jí byla poskytnuta lékařská pomoc.
1: Osobnosti Milady Horákové a souvisejícímu politicky vykonstruovanému soudnímu procesu se věnuje také v publikaci Mám klid ve svém svědomí historik Jan Sinek.
5: Na to, jakému psychickému i fyzickému vypětí Milada Horáková čelila posledních 8 měsíců, působila před soudem obdivuhodně vyrovnaně. Vypovídala s klidem, doznávala sice téměř bez výhrad skutkový stav, snažila se však vzdorovat posouvání významů a dezinterpretacím. Zjevně nepodléhala ani demagogickým závěrům, ani nátlaku prokurátorů. Například na dotaz, zda by dělníci s nadšením přijali dřívějšího továrníka svědomím, že bude jejich práci dále vykořisťovat, uvedla pouze, že má k této věci odchylné stanovisko a proto se dostala do této činnosti. Podobně také chvíli předtím na opakovaný důrazný dotaz prokurátora Josefa Urválka, zda byl jejich program proti lidu, vyhýbavě odpověděla, že to byl program proti bezvýjimečnému uplatnění socialistické linie. Na otázku, zda byla únorem 48 nějak poškozena, uvedla: ne, nebyla jsem poškozena, ale s únorem a jeho provedením jsem nesouhlasila a postavila jsem se proti němu záporně.
1: Milada Horáková a s ní další tři obžalovaní v daném soudním vykonstruovaném procesu byli odsouzeni k trestu smrti. Justiční vražda, která znamená, že Milada Horáková byla popravena, se konala 27. června roku 1950.

0: úvodním textu našeho pořadu, kdy prokurátor Josef Urválek odpovídal redaktorovi na otázku, zda cítí nějakou vinu, tak řekl, že nebude skákat z Petřínské věže, neb žádnou vinu necítí. Vyšetřovalo se to tehdy v roce 1968 a s jakým výsledkem případně?
1: Vyšetřování proběhlo, nebylo ale řádně ukončeno, protože je přetnula okupace Československa v roce 1968, 21. srpna. Ale podařilo se zveřejnit i v médiích konkrétní podrobnosti o procesu Milada Horáková a spol., včetně toho, jak bylo používáno mučení, jakým způsobem byli obžalovaní deprimováni, jak celý proces byl vykonstruován.
0: Byl to šok pro tehdejší veřejnost?
1: Byl to šok pro lidi, kteří nechtěli vědět, že ty procesy jsou vykonstruovány, protože kdo se nějakým způsobem podílel na těch procesech, věděl velmi dobře, že ty procesy jsou divadelní, že to je všechno předjednané, že to je všechno domluvené a že to rozhodnutí padlo dávno předtím, než proběhl nějaký soud. A ta skupina těch lidí, soudci, prokurátoři, příslušníci bezpečnostních složek, ale i obhájci, velmi dobře věděli, jak ty procesy probíhají. Veřejnost byla informována samozřejmě propagandisticky, nesprávně, ale celá řada lidí znala někoho, kdo prošel buď to tím peklem komunistických procesů, nebo třeba jeho příbuzní se stali obětí komunistického režimu. Takže ty informace celá řada lidí opravdu měla.
0: Na dalších několik let, či chceme-li přinejmenším více než dvě dekády, byl případ justiční vraždy Milady Horákové a dalších odsouzených uložen ad acta. Toto se mění poté, kdy končí komunistický totalitní režim v listopadu roku 1989. Co se začalo dít okolo Milady Horákové?
1: Musíme si uvědomit, že se nejednalo pouze o tento proces, kde bylo 13 obžalovaných, ale opravdu těch obžalovaných byly stovky. Byly následné procesy, kde také byly popravováni lidé, byly odsuzováni na doživotí a dlouhá léta výkonu trestu. Po roce 89 jsou rehabilitováni, někteří velmi problematicky, protože díky právní kontinuitě ta rehabilitace neprobíhá úplně kompletně, takže dostávají někteří z nich takzvané zbytkové tresty za ty trestné činy rehabilitací nedotčené, ale v případě Milady Horákové a jejich druhů je ta rehabilitace naprosto jednoznačná.
0: Nebylo tedy zjevné, že mají být označeni viníci těchto vykonstruovaných a ve svém důsledku justičních vražd?
1: Nepochybně měli být potrestáni ti, kteří nesli plnou odpovědnost, ať již politickou, nebo přímo tu trestní. Měli být potrestáni, ale nebyli.
0: Proč?
1: Kontinuita práva a taková ta snaha, nejsme jako oni, po roce 1989 vedla k tomu, že v podstatě nikdo z viníků těchto justičních vražd, těchto krvavých divadel odsouzen nebyl.
0: To znamená, že to, co se dělo během 4 dekád komunistického režimu, bylo v souladu s právním pořádkem?
1: V žádném případě, ale nedošlo k té právní diskontinuitě po roce 89. Protože pokud by k ní došlo, jako v některých zemích šli touto cestou, třeba v baltských státech, tak neměli problém s aplikací práva platného v době rozhodování. Musíme si představit, že v době, kdy byla souzena doktorka Milada Horáková, tak si komunisté vytvářeli zákony ve svůj prospěch. Zákony, které byly třídně rasistické, zákony, které byly naprosto nepřijatelné z pohledu lidských práv a svobod. A podle těchto zákonů posuzovat viníky, pachatele, zločinů, kteří je páchali podle těchto zákonů, je naprosto nesmyslné a nesprávné.
0: Co Josef Urválek byl také alespoň náznakem povolán před spravedlnost, aby se zpovídal ze svých činů?
1: Josef Urválek se nedožil roku 1989 jako výzkumník výzkumného ústavu kriminalistického při generální prokuratuře zemřel již v roce 1979.
0: A tak by se mohlo zdát, že už se jeho konkrétními činy nikdo nezabýval, ale bylo tomu jinak. Josef Urválek jako bývalý prokurátor státní prokuratury v Praze byl centrem zkoumání, prověřování, podezření ze spáchání trestného činu vraždy. A v lednu roku 2026 Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu v usnesení svého vrchního komisaře vydal toto usnesení.
2: Podezřelý se v roce 1950 podílel na zastupování obžaloby v hlavním líčení před státním soudem v Praze proti takzvanému direktoriu Československého odboje. Z provedeného prověřování vyplynulo, že si byl vědom skutečnosti, že o vině a trestu obžalovaných bylo rozhodnuto již předem a nezávisle na průběhu soudního řízení mimo soudními orgány tehdejšího režimu. Samotné líčení tak mělo pouze vytvořit zdání zákonnosti procesu, jehož skutečným cílem byla fyzická likvidace obžalovaných.
0: A v daném usnesení vrchního komisaře Úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu se také můžeme dočíst.
2: Navzdory těmto obtížím se podařilo shromáždit dostatečné množství ucelených důkazů, svědčících o tom, že doktor práv Urválek se na nezákonném osouzení a následné popravě poškozených podílel vědomně a aktivně, a to formou nepřímé účasti. Vyšetřovatel proto dospěl k závěru, že jeho jednání naplňovalo znaky zločinu vraždy podle paragrafu 134 citovaného zákona.
0: Otázkou, tématem dnešního jak to bylo doopravdy je, prokurátor Urválek se vědomně nepodílel na vraždě Milady Horákové, a stejná otázka pro hosta pořadu, právního historika, doktora Kamila Nedvědického.
1: Podílel a nález vyšetřovatelů z roku 2026 to jednoznačně prokazuje.
0: V té době už byl Josef Urválek téměř půl století po smrti. Měl vůbec takový výsledek, dané usnesení, tedy ještě nějaký smysl?
1: Obrovský smysl, zvláště pro budoucnost, protože nové generace se ptají, proč nikdo nebyl potrestán za strašlivé zločiny komunistického režimu, proč nikdo nebyl postaven před soud a proč nebyla konstatována vina. Právě v případě Josefa Urválka se poprvé podařilo i u člověka, který již nemůže být odsouzen, prokázat, že se dopustil úmyslného trestného činu, tedy vraždy podle paragrafu 134 v tom nepřímém úmyslu. A je to velmi důležité právě z toho důvodu, že ta vina byla jasně konstatována, že ty důkazy byly shromážděny a že nikdo nemůže tvrdit, že Josef Urválek nebyl uznán vinným za činy, které spáchal úmyslně a prokazatelně nejenom v procesu s Miladou Horákovou.
0: A tak máme jistou naději, že například Karel Váš či další také stanou před pomyslným soudem a jejich viny budou prokázány a pojmenovány. A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Jiří Pochvalovský a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
1: Od letoška platí přísnější pravidla pro odklad nástupu povinné školní docházky. V prvních třídách tak sedí i děti, které by loni ještě zůstaly ve školce. Jsou na ně školy připravené? Proč vlastně vidí ministerstvo školství odklady jako problém? A nezpůsobí jejich výrazné omezení problémy daleko větší? Speciálním hostem je ředitel odboru předškolního a školního vzdělávání Michal Černý z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
0: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
3: Životy bratří Kennedyových jsou si vlecčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
2: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
3: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
2: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
4: Radiožurnál posloucháte v 15 hodin. A poslechněte si nové zprávy. Maja Jana Utendorská.
5: Ruský prezident Putin nařídil na 3 dny zastavit útoky na Kyjev. Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Fotbalisté Slávie bojují se zbrojovkou Brno o první místo v lize. Požár kamionu uzavřel dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna na kilometru 62. A zítra bude slunečno, teploty nejčastěji do 22 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev, uvedl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu a platit začne od dnešní půlnoci. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dnes popoledni přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Putin se s nimi podle Peskova sejde ještě dnes. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že americkou delegaci v ukrajinském hlavním městě očekává zítra. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomio Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
7: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda s účastí SPD to nejlépe škrtla celé.
5: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO ale už dřív řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky o skoro 10 miliard korun. Meziročně o desetinu víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
8: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
5: Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha večer v pražském Rudolfinu otevírá svůj 19. ročník. Tradičně se pořádá v měsíci, kdyby světoznámý skladatel slavil narozeniny.
9: Zahajovací koncert se odehraje v režii Orchestra Filharmonika de la Scala.
10: Říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.
9: Která přijede se svým vlastně kmenovým dirigentem a člověkem, který už nikoho jiného než tento orchestr a koncert chyba v Amsterdamu dirigovat ani nechce, a to je legendární Ricardo Chailly.
10: Ti společně se salzburskou solistkou Julie Hagen zahrají Dvořáku violončelový koncert Hámol a novosvětskou symfonii. Koncerty festivalu Dvořákova Praha potrvají až do 23. září. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalisté Slávie hrají se Zbrojovkou Brno o první místo v neúplné tabulce šance ligy. Utkání 7. kola nejvyšší soutěže sleduje v Edenu Mirko Vasič.
12: Čtvrtá minuta končí 0-0 mezi Slávií a Zbrojovkou Brno. Adam Koret, Olomouc Bohemians.
13: Hlavy. Polovina čtvrté minuty, Sigma hraje s Bohemians 0-0. Utkání Slovácko-Pardubice sleduje Tomáš Perutka.
14: Pátá minuta, stav utkání Slovácko-Pardubice je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
11: V 18 hodin ještě nastoupí brněnský Artis proti Viktorii Plzeň. Všechny zápasy vysílá v přímých přenosech Radiožurnál Sport, který nabídne živě i duely českých tenistů ve třetím kole dvouhry na US Open. O postup do osmifinále budou v podvečer hrát Marie Bousková proti Polce Švjontekové a Nikola Bartuňková proti Rusce Andrejevové. V noci se pak Jakub Menšík utká s Američanem Týnem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená D1 u Zruče nad Sázavou a omezení na hradecké dálnici u Chlumce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna na 62. kilometru teď neprůjezdná. Hoří tam kamion, na místě hasiči další přijíždějí na místo, tak prosím, uvolněte uličku v koloně. A sjíždějte ve směru z Prahy nejpozději na 56. kilometru, sjezd Trhový Štěpánov a Zruč nad Sázavou. Dál už je pak kolona a nehýbe se. Pozor, objížďky jsou tam pouze pro osobní auta, maximálně dodávky. Navíc objížďka přes Zruč je komplikovaná uzavírkou. Na dálnici D1 kolony taky ve směru z Brna do Prahy popojíždějí před omezením už Mejkalky na 25. kilometru. Předělávají tam dopravní značení a směrem na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona aktuálně asi na 25 minut od sjezdu na chodce Rady. A na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení a zdržíte se do 10 minut.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor se známým novinářem Věd Tranem, který se ve své práci pohybuje mezi Českou republikou, Vietnamem a vietnamskou komunitou u nás. Zavítáme také na přehlídku Bienále ve věci umění, kde se setkáme se srbskou umělkyní působící ve Vídni Željkou Aleksič. A na závěr si popovídáme s gruzínským operním pěvcem Džabou Gegešidzem, který své štěstí našel v opeře Národního divadla v Praze. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
6: Mezi námi.
16: Věd Tran o sobě s nadsázkou říká, že je podezřelý, a to tím, že pochází z Hané a nepije alkohol. K novinařině se dostal přes psaní o počítačových hrách a dnes se věnuje především domácí politice a aktuálnímu dění. Opakovaně také doprovázel prezidenta Petra Pavla na zahraničních cestách. Jaké je to být českým novinářem vietnamského původu a jak jeho práci vnímají Vietnamci žijící v Česku, to zjišťoval redaktor Tang Xuan Go, kterého na začátku zajímalo, jestli Vietran má zkušenosti s novinařinou ve Vietnamu.
17: Mám, já jsem byl ve Vietnamu v posledních 2-3 letech několikrát. Často jsem si tam zkoušel nabírat různé reportáže. Já jsem ještě tehdy byl redaktorem jedné značky, která měla zároveň napojení na americkou stanici. A já si pamatuju, že když jsem ve Vietnamu byl v roce 24, kdy se tam zrovna odehrála velká korupční kauza, která zasáhla i vyšší politické špičky tehdejší vlády. Vím, že jsem byl pod monitoringem, byl jsem jako na nějakým kratším výslechu, to bylo jako takové ty, ať si dám pozor, ale stejně jsem nějaký reportáže nazbíral.
18: Ta žurnalistika v Čechách bude trošku jako jiná než v tom Vietnamu. Mě by zajímalo, v čem se to může lišit.
17: Já jsem vůči tomu velice otevřený, co říkám. Vím, že ne všichni Vietnamci to mají úplně rádi, ale já bych novinářem ve Vietnamu být zkrátka nechtěl. I z toho důvodu, že prostě ve Vietnamu je komunistický režim, vím, že tam jsou různé restrikce vůči novinářům. Samozřejmě vždycky jsem se snažil pohybovat v těch mantinelech, abych jednak dokázal ty informace ve Vietnamu nazbírat a zároveň, abych si vůči sobě třeba nikoho nepoštval. Mám tam stále rodinný příslušníky. Je to asi podle mě velice lidský přemýšlet o tom, že je samozřejmě nechcete vystavovat nebezpečí.
18: Proč si myslíte, že ta svoboda slova v těchto zemích není na tak vysoké úrovni?
17: Ve Vietnamu je takový režim, jaký je. Když se podíváme vlastně na tu historii Vietnamu, není to tak úplně dávno, kdy byl ve válce. Vlastně Vietnam byl v té válce několik desetiletí a šňůra různých konfliktů od druhé světové války po první indočínskou válku s Francouzi, po druhou indočínskou válku s Američany, po třetí indočínskou válku s Číňany. V době války vždycky ty represe vůči sdělovacím prostředkům byly, protože to byla určitá kontrola státu, udržet ty lidi v nějakém režimu, kdy to může být ovladatelný a kdy se ty národní jako zájmy jako v rámci toho konfliktu dokážou směrovat.
18: Je třeba něco, o čem jste si říkal, že váš původ vás v tom řemesle novináře znevýhodňuje?
17: Já si dokonce myslím, že naopak. Pamatuju si, když jsem byl poprvé v poslanecké sněmovně a měl jsem někoho nabírat na nějaký rozhovor. Tím, že jsem tam byl jako Vietnamec, tak jsem působil jako taková anomálie trošku. Já myslím, že mi to spíš pomohlo. Vždycky, když se bavím s politiky, kteří mě třeba jako neznají, tak první věc, aby mi trošku polichotili, tak řeknou, no, vietnamská komunita je super, chodím do večerky. V čem by ta nevýhoda mohla spočívat, je snad to, že když mě někdo chce kritizovat nebo kritizovat mý články, tak útok na můj původ je to nejjednodušší, co můžou udělat. Nadávky, rasistické narážky, tak to je bohužel na denním pořádku, ale úplně si to nepřipouštím k tělu, že to na mě

0: my Vietnamci, tak politika je jedna z těch věcí, o které se úplně nechtějí bavit. Mají to prostě naučený, ve Vietnamu se o té politice taky úplně nebaví. Ze zřejmých důvodů ten režim jako úplně nechce, aby lidé řešili aktivně tu politiku víc, než je potřeba. Rodiče měli zkrátka obavy, že by se mi to mohlo třeba v budoucnosti vymstít. Dnes, kdy už ví, že už jsem v tomhle tom otřepaný, ostatně jsem redaktorem 10 let, už se o mě bojí o trošku méně. Je pravda, že v momentě, kdy jsem začal dělat investigativu na policii, tak to je hodně znervóznilo, ale na druhou stranu často si posílají prostě nějaký reportáže z mých cest, třeba s panem prezidentem Pavlem, že jako podívejte se, tady náš klučina zase někde byl na druhé straně světa, to je jako skvělý.
1: Mě by vlastně zajímalo, jestli se nedostáváte do situací, kdy byste mohl mít rozpor sám se sebou, co se týče vaší profese novináře a třeba toho, že jste Vietnamec. Jestli třeba se nedostáváte prostě do situace, kdy nemáte třeba dilema.
0: Určitě těch témat je více. Hodně se to týká vietnamské kriminality nebo kriminality uvnitř vietnamské komunity. Nemluvím o nějakých prostě zátazích v SAPě ze strany celníků, to je prostě takový evergreen, který se neustále děje. A já si divím, že se neustále děje, protože zase z té vietnamské strany by mohli pochopit, že nažehlit krtečka na tričko není úplně nejlepší nápad, ale budíš. To je spíš jako věc úřadů, ale občas jsem narazil na nějaký témata v rámci komunity, kdy jsem řešil například, jak se šíří drogy v rámci Prahy nebo v Sudetech, kde prostě je evidentní, že Vietnamci v tom hrají docela zásadní roli. Vždycky jsem se bavil s lidmi z protidrogové centrály, tak mi říkali, že Vietnamci docela efektivně vytlačili ruskojazyčné mafie v pěstování trávy. V rámci vietnamské komunity jsem řešil i různé potyčky s místními. Po mně se chtělo, abych jim zkusil domluvit anebo o tom napsal. Tam prostě byl jako konflikt v tom, že jednak se mnou nechtěli úplně mluvit. Když se mnou mluvili, tak byli strašně nepříjemní. A já jsem tu situaci vlastně nedokázal vyřešit. Přemýšlel jsem jak, zkoušel jsem ambasádu, zkoušel jsem kontakty. To je jedna z věcí, která mě jako trápila, že jsem nedokázal vyřešit. A po mně ta společnost jako chtěla, nebo ta česká společnost, abych jako pravý česko-vietnamský reportér tohleto rozřešil. Nepodařilo se to. Vlastně se neměl ty páky, policie to nějak moc neřešila, místní samospráva taky ne, došly mi prostě nástroje.
1: Mě by zajímalo, jak třeba vaši práci vnímají Vietnamci tady v Čechách.
0: To je složitá otázka, protože vietnamská komunita jako taková, alespoň z mý perspektivy, možná lidé z vietnamistiky by mi to rozporovali, ale ona není až tak jednotná, jak by si člověk myslel. Já jsem zástupce té druhé generace, která se tady narodila, která je výrazně počeštělá a ty kontakty se svými kořeny nejsou až tak silný. Ta první generace je zase uzavřená, ráda si ta svá traumata, svý problémy řeší mezi sebou, zatímco ta druhá generace to chválila, protože právě my jsme ti otevření, my se nebojíme mluvit o těch traumatech, dokážeme prostě tyhle ty bolístka jako ventilovat a nějak se k ním vyjadřovat. Takže co se týče, jako jak vnímají mu práci, já si myslím, že ta druhá generace spoustu mých věcí kvituje, nebo chtěl bych si to myslet, těžko říct. Zatímco ta první je vůči mě trošku opatrnější, že občas mi říkají, hele, možná se v tom jako moc šťouráš, možná bys o té SAPě jako neměl tolik psát, jako kdo ví, jako jestli si tím jako nenaštveš.
1: To znamená, že vám vždycky jako novináři hrozí, že byste mohl ztratit styk nebo přístup do Vietnamu.
0: Zcela jednoznačně. A já myslím, že i Vietnam to dává občas najevo, ale oni zase chápou, že Evropa prostě funguje jinak.
2: Vysvětluje redaktor Viet Tran. Na přehlídce současného umění Bienále ve věci umění, jejíž hlavní část hostí Veletržní palác Národní galerie Praha, vystavuje také srbská umělkyně Željka Aleksić. Nedávno na sebe výrazně upozornila v Rakousku, kde za svou diplomovou práci Das Kapital získala hlavní cenu Akademie výtvarných umění ve Vídni. Ve svém projektu zkoumá, kolik úsilí a peněz stojí prosadit se jako umělkyně pocházející z dělnické třídy. Redaktorka Lidia Stevanovič se ji nejdříve zeptala, jak toto ocenění vnímá.
3: Nemyslím si, že je to náhoda, protože moje dílo nastoluje otázky ceny práce dělnické třídy, které se teprve nyní stávají aktuálními. To jsou otázky, které mě zajímají, protože pocházím z dělnické rodiny, z prostředí, kde umění představuje prestiž. Jsem velmi vděčná svým profesorům, kteří pochopili mou práci přesně tak, jak jsem ji chtěla prezentovat, protože ji lze prezentovat i jinak, z hlediska oběti. To jsem nechtěla, protože moje práce není o tom, podívejte, z uklízečky se stala malířka, ale o tom, kolik stojí hodina práce té uklízečky. To, že tato otázka byla položena z mé pozice umělkyně, je jen moje možná trochu štěstí, možná trochu znalostí nebo nějaká odvaha o tom otevřeně mluvit.
4: Zajímalo mě, co jí po 10 letech v jiných profesích v Srbsku vedlo ke studiu na Vídeňské akademii.
3: Přestože pocházím z dělnické rodiny, vyrůstala jsem v kreativní společnosti. Moje babička byla švadlena, měla vlastní firmu a vyráběla hračky. Dědeček pracoval se dřevem. Jakýkoliv druh práce, který představoval manuální činnost, mi byl blízký, takže po základní škole jsem se přihlásila na kadeřnickou školu. Tuto práci jsem nevnímala jako řemeslo, ale jako druh umění, protože vlasy používáme k vytvoření účesu, který chápu jako druh sochy. Je to jeden z momentů, kdy se snažím vyjádřit část sebe sama. Na druhou stranu, s objevením mých uměleckých vloh mi pomohl bratr, který se o pár let dříve zapsal na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Formoval můj pohled na věci a později mi vzdělání dalo možnost nazývat se umělkyní. I když si nemyslím, že jsem někdy byla součástí této identity, ani nevěřím, že někdy budu.
4: Změnil je titul z Vídeňské akademie výtvarných umění život?
5: Dobijám nějakou vrstu privilegie u tom,
3: že mám určitou výsadu například v tom, že mohu vystavovat v Kunsthalle ve Vídni, zatímco způsob, jakým se živím, je velmi podobný tomu, jakým jsem se živila během studií. S tím rozdílem, že nyní se statusem nezávislé umělkyně nemám právo vykonávat žádnou jinou práci než uměleckou praxi. Mohu říct, že si stále vystačím se stipendiem, jež jsem dostala za svou novou práci, kterou musím prezentovat do konce roku. Žiju ale doslova ze dne na den a nejsem si jistá, zda je to pro umělce dobré. Na jednu stranu je pro umělce pozitivní, že nežije v komfortní zóně. Na druhou stranu ale existuje velké množství umělců, kteří mají možnost žít ve svém vlastním světě a velmi dobře se tím živit. Mým přáním je, aby umění bylo dostupné všem, bez ohledu na to, jakou práci vykonávají nebo do jaké společenské vrstvy patří, ale myslím si, že úrovně, která je žádoucí, tedy na prosté rovnosti, ještě nebylo dosaženo. To myslím nejen pro sebe, ale i pro širší umělecké kruhy. Byla jsem přesvědčena, že mimo Srbsko je všechno jiné a mnohem lepší, ale uvědomila jsem si, že ve skutečnosti šlo jen o neporozumění jazyku.
5: Zaprvo jsem ani jsem dovolně dobře rozuměla jazyk.
4: Željka Alexič svedla dlouhý boj o povolení pracovat jako umělkyně ve Vídni. Díky své umělecké performanci se zviditelnila a dosáhla pozitivního výsledku. Zajímalo mě, proč k tomu musela přistoupit.
5: Já jsem přikázala svou nějakou integrisenost tím,
3: svou integraci do společnosti jsem prokázala vstupem do vysokých uměleckých kruhů, zatímco na druhou stranu jsem byla jen jakýmsi dokumentem v šuplíku nějakého úředníka, který, když viděl mé jméno, nechtěl se mým případem roka půl zabývat. V reakci na to jsem na Valentína udělala projekt, v němž nesu transparent s německým nápisem Dovolte mi vdát se z lásky, ne kvůli byrokracii. To souvisí s tím, o čem se teď ve Vídni tolik mluví, o fiktivních sňatcích, které se uzavírají za účelem získání povolení k pobytu a občanství a které, myslím si, budou stále aktuálnější. Ale ne pro mě, protože mé feministické přesvědčení mi to nedovoluje. Jsem velmi hrdá na to, že jsem toho dosáhla sama s pomocí tohoto uměleckého projektu.
4: Jako umělkyně pocházející ze země mimo Evropskou unii, Željka Alexič ve své aktuální práci, kterou prezentuje na sociálních sítích, zkoumá branding jako strategii přežití v rámci migračního systému západní Evropy a kapitalismu.
3: Prostřednictvím mého projektu je to Work in Progress, Artist Branding, chci ukázat banalitu společnosti, v níž nezáleží na tom, co říkáte, ale jak přitom vypadáte. V tomto projektu trvám na své balkánské mentalitě, která je v kontrastu s tou rakouskou, kterou snad nejlépe ve verších popisuje hudebník Branimir Štulič jako studený mír a stojatou bažinu. A to proto, abych byla takto přijata a vyhnula se se tak byrokratickým problémům. Dříve jsem se tomu vyhýbala nebo se snažila vylepšit, ale teď se prostě prezentuji přesně tak, jak mě vnímají. Protože ať jsem jakkoliv dobrý umělec, nikdy pro ně nebudu dost dobrá. Nikoho za to neobvinuji, možná mají podobný problém cizinci v Srbsku, ale potřebuji o tom mluvit.
4: Zeptala jsem se srbské umělkyně Željky Aleksić, jestli existují v umělecké praxi témata, která zaručeně přinesou úspěch.
5: Za Austriu rad i žrtva.
3: Pro Rakousko je to válka a oběť, ale v tom nejbanálnějším slova smyslu. To mě zarmucuje. Nedokážu se těmito citlivými tématy zabývat a nechci stavět svou uměleckou praxi na krvi někoho jiného. Budu mluvit o sobě a ve svých uměleckých dílech se v tomto smyslu co nejvíce odhalovat, ale je to pro mě nechutné mluvit o utrpení jiných lidí. Na tom nebudu stavět svou kariéru.
2: Uzavírá srbská umělkyně Željka Aleksić. Jejíž tvorbu můžeme vidět na přehlídce Bienále ve věci umění ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, a to do 13. září.
6: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
2: Džaba Gegešidze se narodil v Gruzii a od dětství snil o tom, že se stane profesionálním pěvcem. Přesto nejprve vystudoval práva a až později se vydal na hudební dráhu. Studoval na konzervatoři v Tbilisi a na Listově akademii v Budapešti. V roce 2018 uspěl v konkurzu na tenoristu opery Národního divadla a od té doby žije v Praze. Tatiana Čabáková se ho v úvodu zeptala, jak se naučil česky.
7: Přiznám se, že od začátku bylo strašně těžké, to nebylo jednoduché. Já vám můžu říct, že jako nemám komplexy, takže jak začínáš mluvit od prvního momentu a zaplať pán Bůh v prostředí, když máš dobrý, oni tobě vždycky budou upravovat. Jo. Od začátku já neměl žádný nějaký tam kurz a nějakou školu a tak dále. Já poslouchal jako černá.
8: Samouk.
7: Ano, ano.
8: Gruzie má velmi silnou tradici vícehlasého zpěvu. Nechybí vám tady ten styl zpěvu, který tady zřejmě si nikde nezažijete?
7: Já vám můžu říct, že nechybí. A proč? Protože jako vždycky, když jsem zpívá, v každé notě vždycky projeví u mě ten gruzínský zpěv. Takže jako tam používám. A děkuju vám za tu otázku, protože mně se to stalo několikrát, když ke mně přišel kolega a říkal, že jako zpíváš tu frázu jako já, ale zpíváš jiným způsobem, jak tak je možný. To není jako důležité, že bych já zaspíval v gruzinštině, ale ten folklor já používám a v každé fraze tady v divadle.
8: Džabo, já jsem si studovala trošičku gruzínskou operu.
7: Ano.
8: A zjistila jsem, že za zrození gruzínské národní opery se považuje rok 1919 a tehdy byly v Tbilisi během jediného roku uvedeny tři zásadní gruzínské opery. Legenda o Šotovi Rustavelim, pak Abesalom a Etery a třetí je Keto a Kote. Pak jsem si Abesalom a Etery poslechla na YouTube, protože je tam celé představení a ta opera se mi moc líbila. Jaký máte vztah ke gruzínské opere vy?
7: Gruzínská opera, mně se to líbí, ale je trošku taková zvlášť, že v gruzínštině, když posloucháš operu, je to velký rozdíl, a protože máme hodně, hodně melismatikus například.
8: Co to znamená?
7: Teď melismatikus to je, když jsou ještě dodateční nějaké noty. Spíš je to azijský trošku, to je azijská kultura tam nesmíchaná. Je to jako samozřejmě ona věří jako nedělnou části jako v gruzínské kultuře, protože ten sezon zavírá a otevírá a zavírá samozřejmě, aby salometeli. Takže je to moc taková slávná opera.
8: Jak se vám pracuje tady v opeře Národního divadla? Jak se tam cítíte?
7: Já cítím tam jako doma. Jsem zvyklý na to v dobrém smyslu a zvyklý na to, že jako bez toho nemůžu představit ani život.
8: Vy ale nespíváte pouze v divadle. Já jsem vás vlastně poznala v gruzínské restauraci tady v Praze a tam jste zpíval gruzínské písně, nějaké světové známé písně. Co jsou to za chvilky, když jdete do gruzínské restaurace a tam šíříte gruzínskou kulturu, gruzínskou hudbu?
7: V každém, jako v restauraci, v baru nebo někam, když se nacházím, je to gruzínské nebo negruzínské. Vždycky chci posluchačům darovat jako gruzínský, protože by měli představu o gruzínské kultuře, což je taky jako důležitá část. A čím jako můžeš jako dokázat, že jsi Gruzinec a čím bohatá Gruzie, nejenom s tím jako přírodou. Ono existuje hlavně ten folklor.
8: V gruzínských restauracích se potkávají Gruzinci. Samozřejmě, že vyhledávají tato místa, protože tam můžou potkat své rodáky. Jak to máte vy? Potřebujete ke svému životu kontakt s Gruzinci, kteří žijí v Praze?
7: Můžu narovně žít, ne. Nestiská mě. Takže čím mám jako menší komunikaci, tím pro mě je to líp.
8: A proč?
7: Protože já jsem už zvyklý v České republice, já jsem už to mám tu adaptaci, takzvanou jako evropskou kulturu, už to cítím. Já mám svůj názor, mně se to jako nelíbí někteří věci, protože my tam máme spoustu takových tradic, to, co je jako trošku jsem protiv. Takže mě se to nestiská. Já mám všechno takhle na rovně. Skvěle to zkušenosti. Nic moc, mě to zklamalo několikrát. A
8: té... Gruzie vás zklamala, nebo Gruzinci tady v Praze?
7: Gruzinci tady v Praze a od té doby radši ne. Radši jako seznámím se jako s Čechama, s různými jako s nacionalismem člověka, s lidma a budu radši s nima komunikovat, než jako... Já mě to mrzí, ale jako říkám na rovně. Tak ne všichni, samozřejmě, ne všichni, ale... Většinou je to tak.
8: Nebo je to vaše působení v opeře Národního divadla váš splněný sen, nebo máte další sny a chtěl byste se někam posunout do jiné opery, do jiné země?
7: Ne, protože jsem tady zvyklý. Nemůžu říct, jako co bude v budoucnu, já jsem realista. Takže jako nemám rád jako fantazie a tak dále, ale je tu představu to, co mám od dětstva. Ještě zatím jsem tady, ještě musím být tady. Takže já jsem jako člověk, který musí ještě dokázat, a i sobě taky. Chci ještě nejenom hodně zpěvu, chci ještě dokázat, že můžu ještě víc.
8: A v čem víc?
7: Například, když dělám nějaký práce v divadle, jako občas my máme takovou, že my v rámci toho, že jako zpíváme, kromě toho musíme i hrát, musíme tančit. Já chci všechno jako dělat jako na, možná nevíde na 100%, ale 9,90 chci, že bych byl dokonalý, že bych všechno dělal jako dohromady. Jako zpěv, taky hrát dokázat, taky já bych chtěl, takže jako mám chuť. Dokázal bych, že jako...
8: Máte navíc?
7: Ano. Já bych chtěl například učit nějakým dětem jako tu zkušenost, to, co mám. A přidat někomu svoje povolení, jako, že bych jako neměl nějakou žádnou nevrozu a nějaký strach. Já bych tu zkušenost, to, co teď jako používám, já bych chtěl přidat jako dalším generacím.
8: Džabo, tak ať se vám to splní. Už vizi jste poslal do vesmíru.
7: Starám se, nevím, se ujde, ale jako udělám svůj maximum v životě.
2: Říká operní pěvec Džaba Gegešidze. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Tang Xuango, Lidia Stevanovič a Tatiana Čabáková. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Iveta Demeterová.
6: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
9: Dobré odpoledne, 15 hodin a 30 minut. Právě Radiožurnálu a s nimi Jana Utendorská.
10: Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nejen do půlnoci daného dne. Změnu doporučil tento týden vložit do vládní novely zákona o pozemních komunikacích sněmovní hospodářský výbor. Na druhé čtení zákona by ve sněmovně mělo dojít ve čtvrtek, aby parlament stihl zákon přijmout včas, uvedl to místopředseda výboru Martin Kolovratník z Hnutí ANO. Novela zákona má také zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Stovky lidí protestovali proti migrantům. přístavu Dover na jihovýchodě Anglie požadovali zastavení malých lodí s nelegálními migranty, kteří připlouvají do Británie. Maskovaní demonstranti v Doveru asi na 2 hodiny zablokovali silnice u přístavu. Ten je klíčový pro dopravu přes Lamaňský průliv. Protest způsobil kromě kolon taky zpoždění trajektů. Teď už je doprava v okolí přístavu podle britské BBC plynulá. Někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu připomíná nová expozice v Pitíně na Uhersko-Hradišťsku. V domě, kde se Matocha narodil, je nově i komunitní centrum. Matocha se stal arcibiskupem v březnu 1948. O 2 roky později ho komunistický režim internoval v jeho sídle a v listopadu 1960 zemřel kvůli nedostatečné lékařské péči. Olomoucký okresní soud letos Matochu rehabilitoval. A nad Národním muzeem v Praze po roce a čtvrt znovu jezdí tramvaje. Dělníci dokončili výstavbu trati za 225 milionů korun. Připravili taky napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Sport. Fotbalisté Slávie hrají v 7. kole šance ligy se Zbrojovkou Brno. Utkání vidí Mirko Vasič.
11: 32. minuta 0-0 mezi Slávií a Zbrojovkou Brno. Olomouc Bohemians a Adam Kodet.
12: Polovina 32. minuty, Sigma vede nad Bohemians 2-0. Utkání Slovácko-Pardubice sleduje Tomáš Perutka.
13: 32. minuta, stav duelu Slovácko-Pardubice je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
10: A dnešní ligový program uzavře duel Artis Brno-Plzeň, který začne v 18 hodin.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená D1 u Zruče a neprůjezdná silnice Tábor Písek. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna neprůjezdná za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru hasiči likvidují požár kamionu. Zastavili provoz směrem do Brna. Do kolony se dojíždí u sjezdu na 56. kilometru a nehýbe se to. Doporučujeme sjet už na 49. sjezd Vlašim. Objet to přes Tehov z Díslavice a Čechtice. A pozor, objížďky jsou to pouze pro osobní auta a dodávky. Na D1 kolony ve směru z Brna do Prahy popojíždějí před omezením u Šmejkalky na 25. kilometru. Projíždí se jedním pruhem kvůli změně dopravního značení a zdržíte se okolo 20 minut. Silnice 29 z Tábora do Písku je za Podolím obousměrně neprůjezdná. U Podolského mostu přes Orlík se srazila 2 auta a motorka. Na místě pracují záchranáři. Nejbližší další most přes Vltavu je u Zvíkovského podhradí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích bude místy jen kolem 7. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě bude až 24. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne.
17: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
18: Víte, co je to pasy?
19: Naše země nevzkvétá.
20: To jsou všechno lži.
21: Slibuji věrnost České republice.
22: Že nikdy neodstoupím.
23: Nikdy.
24: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
25: Chceme méně odpadu, protože je to vlastně ekonomický problém, něco to samozřejmě stojí.
26: Hodně se ptají školy, kde ty asistenty vemete. Máte 6000 prvních tříd a kde vemete najednou 6000 asistentů?
27: Ale dělat odklady a potom neřešit to, proč ty odklady se dávají, nebo proč to dítě konkrétně dostalo ten odklad, ničemu nevede.
25: A je z toho jako vlastně kulturní válka. Tak tohle se bojím nejvíce, protože jestli něco v Česku umíme, tak je něco zavést a za 2 roky to zase zrušit.
26: Spousta učitelů, rodičů, já nevím, už je prostě přesvědčených, že to bude příšerný. Dejme tomu šanci.
24: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
28: U dalšího vydání podcastu Chyba systému se scházíme 31. srpna. Začíná školní rok, teď když podcast posloucháte, tak už začal. Jaký bude, jaké novinky se v něm projeví? I to zkusíme probrat v dnešní Chybě systému. Naším speciálním hostem je Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání Ministerstva školství. Dobrý den.
29: Dobrý den.
28: Už jste tam 5 let, jaké to je?
0: No, ze začátku drsný, už jsem si zvykl.
1: Předtím jste působil jako ředitel Masarykovy základní školy v Klánovicích a aby ta afiliace byla úplná, tak jste působil taky svého času jako předseda asociace ředitelů základních škol. Pojďme tedy k tomu tématu. Letos v září se poprvé částečně projeví změna pravidel pro udělování odkladu školní docházky, přísnější posuzování, které umožňuje odklad pouze ze závažných, zejména zdravotních důvodů, doložených specializovaným lékařem a pedagogicko-psychologickou poradnou se letos dotklo dětí narozených do konce března 2020. Proč k tomuhle opatření předchozí vláda za ministrování Mikuláše Beka sáhla?
0: Ono, ten plán snížit počet odkladů školní docházky zrál už dlouho. To není jenom otázka té předchozí vlády. Samozřejmě ten konkrétní způsob, jak k tomu došlo, to konkrétní opatření je dílem té vlastně předchozí vlády, nebo spíš poslanců, protože šlo o poslanecký návrh. Ale ta situace zrála dlouho, protože Česká republika, ať se na to díváte, z kterého pohledu je světovým rekordmanem a s obrovským náskokem v počtu odkladů školní docházky. To je nepopiratelný fakt. Samozřejmě situace jsou různé, jsou země, které mají odklady, ale neříkají jim tak. Jsou země, které odklady vůbec nemají, jsou země, kde se začíná v 5 letech, jsou země, kde se naopak začíná v 7 letech škola. Situace je různá, ale ať se na to podíváme z kteréhokoliv pohledu, tak ten počet odkladů v České republice, který v posledních letech se v podstatě ustálil na 1/4 populačního ročníku, na 25% dětí, to je číslo, které je několikanásobně vyšší než počet odkladů kdekoliv na světě. Takže potřeba snížit počet odkladů byla evidentní, jasná, jak z důvodu pedagogických, z důvodu psychologických, tak z důvodu, dejme tomu, společenských a z důvodu ekonomických. To prostě ten odklad školní docházky byl z mnoha důvodů, ten počet odkladů byl z mnoha důvodů vysoký. Takže nějakým způsobem se připravila nějaké konkrétní kroky, které k tomu snížení počtu odkladů povedou. A teď jde tedy o to, jestli ty kroky jsou přesně úplně správně ty, které mají být, nebo ne.
1: Když říkáte tohle, tak si asi nemyslíte, že všechny ty kroky jdou tou cestou, kterou by měly, ale k tomu se dostaneme, nebo to možná předjímám úplně špatně. Co říká na tu změnu v odkladech David Klimeš?
3: Já si myslím, že to bylo určitě na místě, skutečně ta čtvrtina, já nevím, kolik to může být, tak 20 tisíc třeba, kolik je to v reálných číslech.
0: Víc ještě.
3: Ještě víc. To bylo jako extrém. Oni ty extrémy ještě je důležitý v podstatě znásobit regionálně. Někde prostě ty odklady v některých okresech jsou po 10%, kdyby to tak bylo, tak to vůbec nemusíme řešit. V některých okresech je to třeba přes 35%, tak jako, že by byly 6-leté děti zas tak různé mezi Hodonínem a Žďárem, kde skutečně třeba je ten rozpil takovýhle, tak já o tom silně pochybuji. Já jenom chápu teď tu debatu, která je o tom, paní učitelky v té první třídě to budou mít extrémně těžké, budou tam děti, které prostě nezvládnou, budou mít objektivní vady, takhle to nechceme znovu, ať zůstanou v té školce, nebo té přípravné třídy, nebo ať propadají. Na druhou stranu já jenom chci zmínit, že tu situaci, kterou jsme vytvořili teď, aby se nic takového nedělo, tak znamená, že třeba ty paní učitelky, páni učitele, tak tam třeba mají ročník v rozmezí jako věkově 3 let, jo, to je prostě, že jo, to, že jeden rok a druhý rok, že se to překrývá, některý jsou letní děti, samo 3 letní děti, tak vím, jak je to složité zvažovat, ale k tomu ještě tam máte ty odklaďáky, takže najednou máte první třídu, kde se vám to prostě potkává v rozmezí 3 let věku. Tohle si myslím, že jako taky není dobré. Takže nikdo nechce, aby odklady vůbec nebyly, prostě objektivně musí být, ale musíme se dostat z toho, aby to nebyla čtvrtina, nebo teď už trošinku méně, ale stále prostě rekordmanské číslo v té Evropě, co se týče dávání těch odkladů.
1: Sedí tady ve studiu lidé, jejichž dítě se narodilo 24. října a šlo tedy takzvaně od 5 let a mělo tam spolužáky začasté o 2 roky starší a byl to velmi zajímavý mix, takže tesknota toho dítěte začala odeznívat až s odeznívající pubertou, bych tak jako řekl. Apolino, váš názor?
4: Já asi souhlasím se vším, co tady padlo. Možná bych jenom dodala jednu věc. Já myslím, že je u těch odkladů nutné opravdu rozlišovat ty situace, ve kterých do toho ten rodič intervenuje především z důvodu, a teďka to řeknu možná trošku vulgárně nebo bulvárně, svého pohodlí, to znamená, že si řekne, tak ještě ten jeden rok si přece užijeme, nemusíme řešit tu pravidelnou školní docházku, ještě se tady můžeme zajet třeba na nějakou dovolenou, což se může často týkat těch informovanějších, řekněme, i bohatších rodičů, kteří můžou v rámci toho systému vlastně fungovat trošku informovaněji, na což třeba upozorňuje Daniel Prokop. A zároveň je třeba nutné opravdu odlišovat situace a to je otázka, jestli ta novela to dokáže udělat správně, kdy opravdu ten odklad pro to dítě je důležitý třeba z hlediska jeho psychologického vývoje. S tím ale souvisí samozřejmě také to, že my neumíme úplně dobře provázat tu předškolní a školní výchovu v nějakém navazujícím cyklu. Sama si to pamatuju. Nedávno jsme vzpomínali s dětmi na to, jaké to bylo jít poprvé do školy nebo jít k zápisu. A ono to opravdu působí jako přílet mimozemšťana. Prostě najednou hraju si s dětmi ve školce a střih, jsem u nějakého zápisu, dělám něco, co vlastně na to mě nikdo moc v té školce nepřipravil. Střih, sedím s aktovečkou v první třídě a máme vítání první třídy. A znovu je to úplně jiný svět, který nijak není provázaný s tím, co ty děti zažívají v té předškolní výchově. A uvědomuji si, že řadu rodičů to může stresovat už jenom z tohohle pohledu. Najednou si představí to jejich malé dítě, které vykonává úplně jinou činnost. A možná, kdyby na to ty děti i ty rodiče byly déle a lépe připravovány a vlastně probíhala i nějaká evaluace v rámci už té školky, tak by těch odkladů nebylo tolik. Ale nejsem si jistá, že ta novela tohle řeší opravdu dostatečně a jestli vlastně ta přísnost, kterou ona teďka nastavuje, a znovu opakuju, určitě je to potřeba, protože i si myslím, že psychologicky je velmi složité mít děti 8leté, 6leté v jedné třídě a zároveň i ty kalkuly. Budu mít starší dítě, dostane se možná snáze i na střední školu, mně přijdou dost jako nevhodné a znevýhodňující vůči ostatním, tak jestli tahle novela to řeší opravdu úplně nejlépe a s tím ohledem na to, že některé ty děti skutečně ten odklad budou potřebovat bez ohledu na to, co je tam řečeno v té novele.
1: K tomu přechodu z mateřské školy do základní školy snad jenom tolik, že ne každému se poštěstí mít maminku učitelku, potom je ten přechod věru povlovnější, pokud tam vůbec nějaký je. Když jste, Michale Černý, ředitelem odboru předškolního a základního vzdělávání, jsou tam nějaké návrhy, které by tohle téma vyladily?
0: Určitě. Já muziku a já teda zatím absolutně souhlasím se vším, co tady bylo řečeno.
1: Kdy se vám to stane zase?
0: No právě, moc se mi to nestává. A věřím, že to vydrží ještě chvíli. Řekl bych, že samozřejmě samotná redukce, samotné nějaké administrativní opatření snížení počtu odkladů by přineslo spoustu problémů. Proto od samého začátku skutečně jsme promýšleli ty související opatření, která musí ten snížení počtu odkladů doprovázet. A ta související opatření souvisí se změnou fungování mateřských škol, se změnou fungování základních škol, se změnou toho procesu zápisu a adaptace na základní školu a tohle období. Čili tyhle všechny věci jsme nějak samozřejmě promýšleli, aby se ta redukce počtu odkladů školní docházky skutečně zvládla. Čili teoreticky je toho vymyšleno poměrně hodně a je i snaha to nějakým způsobem realizovat. Samozřejmě prostě to prostředí je nějakým způsobem konzervativní a k těm změnám nedochází tak automaticky, jak bychom si představovali, to je jako jedna věc. Druhá věc je, že ono je takové klišé, o kterém se mluví, nebo klišé, taková fráze, že žák nemá být připraven na školu, ale škola má být připravena na žáka. To se říká o těch základních školách. Já kdybych to slyšel poprvé, tak říkám, že to je skvělá myšlenka, protože to slyším skoro pořád. Po miliontý, tak se z toho stává prostě fráze, která se dá i vyložit tím způsobem, jako tak to je skvělý, my s tím dítem nebudeme dělat vůbec nic a tak dále, ona si s ním ta škola musí poradit. Tak takhle to samozřejmě myšleno není. Je potřeba to dítě podchytit už v té mateřské škole, zjistit, co potřebuje, zlepšit individuální přístup a tak dále. A skutečně to dítě na tu školu samozřejmě má být připraveno, ale ne v tom smyslu, jak si to možná někteří představují. A naopak ta základní škola musí být připravena skutečně na ten více heterogenní kolektiv dětí, který tam přijde. Ale abyste o tom promluvil, ta nevýhoda možná té heterogenity v určitém smyslu by měla být plně vyvážena nebo do velké míry vyvážena tou menší heterogenitou věkovou, která se strašně podceňuje. A ještě, promiňte, řeknu poslední věc, pak už zmlknu. My teď už ze všech stran slyšíme, jak je to hrozný, jak to bude hrozný v těch třídách. Spousta učitelů, rodičů, nevím koho, už je prostě přesvědčených, že to bude příšerný. Dejme tomu šanci. Já samozřejmě nemůžu tvrdit, že všechno bude od začátku perfektní. Já vím, že nebude. A už vůbec ne všude. Ale zároveň věřím, že až ty věci začnou nějakým způsobem fungovat, takže se spíš najdou cesty, jak to řešit. Věřím, že ty trochu katastrofické výkřiky, které v téhle chvíli slyšíme, ve skutečnosti neodpovídají tomu, co se skutečně bude dít.
1: Mm-hmm. David Klimeš?
3: Je jenom poznámka k té věkové heterogenitě, nebo prostě máme tam příliš staré děti na to, do jaké chodí ročníku, tak jako osobní zkušenost. Já mám 3 děti, z toho jedno nejstarší mělo odklad, bylo nám to doporučeno, 2 děti neměly. A teď ten nejstarší, je mu 18 a on je vlastně teprve nastupuje do třeťáku na střední. A já třeba v tuhle dobu už jsem se ucházel o vysokou školu, protože jsem neměl odklad a neměl jsem 9. Tak ano, my vždycky, když zvládli, samozřejmě je to strašně dlouhý běh, ale na začátku zažujeme, OK, tak trošku přilepšíme tomu dítěti, někde si oběháme, aby mohl jít později. Pak, až se bude hlásit na, teď záleží, jak člověk strategizuje, jestli je to ta vyšší třída a chce na víceletý gympl, no tak tam bude mít to zvýhodnění, někomu je to zase jedno, ale prostě vidíme maximálně tyhle věci. Ale pak já jenom chci k tomu dodat, že díky tomu, že máme 9, což je na úplně jiné povídání a máme spoustu těch odkladů, tak někdy to není problém, ale já třeba teď to jako vnímám, že skutečně si myslím, že v těch 18 nějak už jako se dostat ke konci té střední je celkem fajn. V mnoha ohledech ty děti dospívají rychleji, v mnoha ohledech zase mají jiné problémy, ale jako nastupovat do třeťáku, tak jak to systém všechno jako řekl a chtěl v 18 let nebo už po 18 letech, tak i to s tím vlastně souvisí, protože začnete s tím vzděláváním o něco později. Tak to sem asi nepatří, ale vlastně se vám to pak táhne déle a to, co ze začátku vám přijde jako nějaké velké zvýhodnění, tak pak taky může prostě v té pozdní pubertě nebo brzké dospělosti už vás taky trošku otravovat ta střední přece. Jenom už se cítíte, že byste měl být dál. Tak to jsem jenom k tomu chtěl to celé posunout od 6 po 18 letech.
1: Možná jakož je naopak zase, že když někdo se cítí znevýhodněný, protože jde de facto do té školy od 5 letech, tak potom si mne ruce, protože ostatní
3: drobno jsou fousatí. Všechny ty 3 děti jako letní, tak to ještě každý rodič ví, jak je to prostě složité strategizování, co, jak posoudit. Takže ano, těch voleb je strašně moc, ale ta volba jako nikam neodejde, nevyvané, prostě žijete s ním až do té konce té střední školy a pak už je to samozřejmě na vás, jestli si tu vejšku chcete zkusit nebo ne.
1: A propos, Davide, jako tedy zkušený, trojnásobný, přemýšlivý otec, vidíte v téhle operaci s odklady nějaké riziko?
3: No, já vidím riziko, že je to extrémně spolitizované, konec konců asi kdyby nebylo, tak možná to tady až tak úplně není při vší úctě, jak je to důležité téma, tak prostě jakmile se z toho stane nějaká ta kulturní válka, tak má to větší naději, že se o to tady pobavíme. Já jenom připomenu, že ta novela minulý rok prošla hlasy poslanců ze všech stran, včetně ANO.
24: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
3: Takže tady nejde o to, kdo je koalice a opozice zrovna, ale bylo to skutečně jako naprostá shoda. Jsme o rok později a najednou na nás prší opravdu jako katastrofické věci. Andrej Babiš najednou točí videa, že chce zase, aby děti propadaly z prvních tříd do mateřských škol. Co si myslí zrovna ministr školství Plaga, nevíme, protože je v různé mlínici a je z toho jako vlastně kulturní válka. Tak tohle se bojím nejvíce, protože jestli něco v Česku umíme, tak je něco zavést a za 2 roky to zase zrušit. A to není teda upřímně řečeno jenom u pokusu něco udělat z odklady, ale snad úplně u všeho.
1: Bez kulturní války, zejména když se jedná o děti, by se tedy asi nemělo. Jaké je tam riziko podle Apoliny?
27: Já, když se na ty odklady koukám nějak komplexněji, tak z mého hlediska vlastně to nejhorší, co se tam děje, je,
4: A myslím si, že nejvíce to dotýká potom z nějakých dat i nízkopříjmových rodičů, že se s tím dítětem v tom odkladovém roce vlastně vůbec nepracuje. Jo? Že ten odklad sám o sobě chápu jako příležitost nebo možnost pracovat jak s tím dítětem, ale tak i s tou jeho rodinou. A zvlášť v situaci, kdy my víme, že právě ty strukturálně znevýhodněné regiony se potýkají třeba s vyšším procentem těch odkladů, i právě proto, že tam ty rodiče mají třeba menší míru schopnosti jako rozpoznat nebo odporovat třeba té poradně, může nám do toho vstupovat i nějaká forma segregace ve vzdělávání, se kterou Česko dlouhodobě bojuje jako s jedním z velkých problémů a týká se převážně tedy romských komunit a v této chvíli skutečně potom bych si představovala, že ve chvíli, kdy ta pedagogicko-psychologická poradna doporučí ten odklad, tak zároveň to bude navázáno na nějaký kontinuální plán, jak to dítě připravovat na tu školu, jak případně dohnat ty individuální problémy, které to dítě anebo i ta jeho rodina může mít. A sama jako rodič vlastně často, my jsme taky byli v pedagogicko-psychologické poradně nakonec, i když jsme měli jako nějaké takové doporučení, že klidně ten odklad by mohl přijít, jsme se rozhodli i s tím dítětem, že ne. Ale viděla jsem, že tam není vlastně nějaká provazba s tím, že by ta poradna potom chtěla pracovat se mnou, třeba jako s rodičem, říct mi nějaká doporučení, na co se zaměřit a třeba pravidelně to evaluovat během toho následujícího roku. A tady opravdu vidím především u těch rodičů a dětí z těch slabších, sociálně slabších nebo nějak vyloučených komunit nebo rodin velké riziko, protože pak je ten odklad tak trochu jedno, jo. Ono to dítě, pokud vlastně se s ním nebude systematicky pracovat, tak za ten jeden rok samozřejmě všichni, kdo máme děti, víme, že zvlášť v tomhle období každý ten měsíc je vidět. Jo? Ty děti potom jsou velmi rychlé a i to je podle mě důvod, proč ty odklady nedělat, protože ono fakt zároveň v tom školním kolektivu může ty věci dohánět poměrně rychle, když se s tím pracuje dobře. Ale dělat odklady a potom vlastně neřešit to, proč ty odklady se dávají nebo proč to dítě konkrétně dostalo ten odklad, ničemu nevede. A to, jak je ta situace teď, tak jak říkal David, je to strašně spolitizované. Skutečně si myslím, že ty děti se tam potom stávají trošku rukojmí různých narrativů a vymizala nám z toho nějaká jako odborná věcná debata a je to taková klasika, no, už tady.
1: Synoda, v té první části Apoloniny reakce si pan ředitel Michal Černý mohl způsobit nějaké zranění krční páteře, jak intenzivně kýval a souhlasil.
0: Je to tak. Zatím opravdu absolutně souhlasím s tím, co je řečeno. Do politiky se nepletu, ale s tím
1: já
0: ostatním...
1: Já jsem se chtěl zeptat, jestli s tím, co říkal David.
0: Ale s tím ostatním souhlasím. A jenom bych řekl, že skutečně, když se na ty odklady podíváme, tak jakoby zhruba u poloviny odkladů vlastně i naprostá většina učitelů a tak dále uznává, že jsou zbytečné, že skutečně si je nějakým způsobem někdo vymohl, protože a tak dále. Takže o té zhruba polovině těch odkladů je velké společné přesvědčení, že vlastně ten smysl nějaký nemají. A bavme se o té druhé polovině odkladů, protože ta redukce, tak jak je naplánovaná, by měla být zhruba na pětinu. Jo, nebo takhle se to odhaduje. Z těch 25% by se mělo stát zhruba 5. A to je samozřejmě poměrně už velký rozdíl a tam skutečně jsou některé konkrétní případy, kde, když je mu teda tu jednu polovinu, tak to jsou prostě odklady, které nic nezmění, nebo jsou dokonce kontraproduktivní, tak ty teď nechávám stranou, které můžou situaci zhoršit. Jo. To je třeba situace typicky, protože odklady často se dávají buď z podnětu rodičů nebo po podnětu školy, že se třeba jako obávají toho dítěte. Takže oni přemluví rodiče, poradny pracují pod určitým tlakem, přiznejme si to, je to tak. Prostě dítě si napíše odklad a to dítě třeba proto, že ve školce mlátí děti a to dítě přijde za rok, mlátí děti pořád, ale ještě je o rok starší než ty ostatní děti. Představte si, jaký je důsledek. Pak dostaneš teda ještě dodatečný odklad, protože to přece nejde, ono nám mlátí ty děti, tak mu dáme dodatečný odklad. Na to možná nějaký přijde řeč. Takže a za rok přijde to dítě, pořád mlátí děti a už je o dva roky starší. Čili to jsou věci, které skutečně jsou jasné. To je něco, o čem většina lidí souhlasí, že takové odklady ne. Ale pak máme tu druhou, zhruba polovinu odkladů, kde už jsou takové ty důvody, kde k nějakému zlepšení díky tomu odkladu, a pokud se s ním pracuje, což je naprosto velice důležité, a s kterým jsem kýval, tak se ta situace prostě pro to dítě zlepší. A tam je potom otázka, v kterých případech je ten odklad skutečně dává smysl, aby to byl odklad školní docházky, a nebo kdy je pro to dítě lepší, když půjde do školy, která bude připravená ten heterogenní kolektiv. A tam se s tím dítětem bude kvalitně pracovat tak, že vlastně to dítě
26: ten svůj handicap velmi rychle v té škole vyrovná pod odborným dohledem a není tam ta ztráta toho roku a ona po půl roce bude prostě s těma dětma jako, nechci říct na stejnou, nechci mi ti rovnat do jedné linie, ale prostě nebude žádný handicap prostě znát a bude to proto dítě to nejlepší. A pak jsou samozřejmě případy, kde ten odklad skutečně nějaký smysl dává. A to jsou ty konkrétní pravidla pro udělování odkladů, kde se v některých případech samozřejmě nepanuje plná odborná shoda. No. Jako typicky je to u vývojové dysfázie. To je prostě případ, kde samozřejmě, kde je ta hranice, kde ještě tomu dítěti je prostě dítě lepší, aby odklad nemělo a kde už je ta hranice, aby ho mělo. Tak to je třeba typický příklad, který je na hraně a já si myslím, omlouvám se, nejsem speciální pedagog nebo ani psycholog, ale myslím si, že tady opravdu to zkusit a důkladně to evaluovat, k čemu dochází, hodnotit, zkoumat a reagovat na případné problémy, které by vznikly, je ta nejlepší cesta. Prostě já bych to zkusil a pokud se ukáže, že skutečně tam nějaký problém přece jenom je, že se ty věci neodhadly, tak je na čase ty parametry změnit.
28: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jaká je budoucnost takzvaných přípravných tříd a kde budou školy hledat nové asistenty.
24: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Portréty.
2: Cesta Vladimíra Janka do naší vojenské jednotky v Sovětském svazu je podobná osudům dalších vojáků. Narodil se v roce 1917, po vzniku protektorátu se dostal do Polska a po jeho přepadení Sovětským svazem byl internován ve věznicích sovětské tajné policie NKVD. Když Německo napadlo Sovětský svaz, začala se v Buzuluku formovat vojenská jednotka složená z vojáků bývalého Československa. Janko do ní vstoupil a protože ještě v Československu absolvoval školu pro důstojníky a vojenskou akademii, stal se v hodnosti nadporučíka velitelem pěší roty a po únoru 1948 se stal náčelníkem tankového vojska. V roce 1950 byl povýšen do hodnosti brigádního generála, jenže přišla 50. léta.
5: Je tam jedna taková etapa, kdy byl v červenci 1950 převelen do tankového sboru v Olomouci, což bylo nějakým způsobem se dá charakterizovat jako kariérní postih. Údajně podle některých svědectví to souviselo ne s ním, ale s jeho ženou, respektive s rodinou jeho ženy, která byla postižena komunistickým režimem a měla to být jakási kádrová kaňka v jinak bezvadném profilu tohoto důstojníka. Každopádně Janko přežil tu decimaci spojenou s odchodem Ludvíka Svobody a také přežil Alexej Čepičku a právě po jeho odvolání v roce 1956 Jankova kariéra dostává ještě větší impuls.
2: Od října 1956 je Vladimír Janko zástupcem náčelníka generálního štábu pro tankové a mechanizační vojsko, od července 58 náměstkem ministra národní obrany a od října 1966 náčelníkem hlavní správy pozemního vojska a zástupcem ministra. Janko se posouvá z funkcí vojenských k těm politickým a to je problém. Když se v prosinci 67 začne v ústředním výboru komunistické strany Československa jednat o tom, že Antonín Novotný by měl odstoupit z funkce prvního tajemníka, začnou se na obranu Novotného aktivovat konzervativní síly uvnitř KSČ. Později se začalo hovořit o údajné přípravě vojenského puče na podporu Antonína Novotného. Když se na jaře 68 začaly aktivity vojáků vyšetřovat, napsal si Janko do svého deníku, že žádný rozkaz ke zneužití armády nikdy nikomu nevydal. A pak sedl do auta a jel do sídla KSČ v Praze na Těšnově. Nedojel, jak dokládá ukázka z rozhlasových novin ze 14. března 68.
6: Dnes v odpoledních hodinách tragicky zemřel generál plukovník Vladimír Janko. Generál Janko byl náměstkem ministra národní obrany. Na dotaz zpravodaje ČTK o příčině úmrtí odmítli na Ministerstvu národní obrany odpovědět. Podle informací, které Československá tisková kancelář získala z jiných míst, spáchal generálmajor Vladimír Janko sebevraždu.
24: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
10: Radiožurnály 16 hodin. Právě připravuje Jana Utendorská. Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Důvodem je cesta americké delegace. Snížení otoku z Orlíku omezilo výrobu elektřiny. Dodávky domácnostem to ale neohrozí. Fotbalisté Slávie hrají v lize se Zbrojovkou Brno o první místo v tabulce. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna po požáru kamionu na 62. kilometru neprůjezdná. A zítra bude slunečno, teploty nejčastěji do 22 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Ruský prezident Vladimir Putin nařídil pozastavení útoků na Kyjev. Ruská armáda by na ukrajinskou metropoli neměla útočit další 3 dny. Informuje o tom ruská agentura Interfax s odvoláním na mluvčího Kremlu. Do Kyjeva by zítra měli přijet američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou dnes v Moskvě, kde mají v plánu schůzku s ruským prezidentem Putinem. Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Kvůli nedostatku vody teď Orlík vypouští jen tolik, kolik do ní přitéká. To je asi 15 metrů krychlových za sekundu. Menší otok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
8: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
10: Roli Orlíku teď poprvé v historii přebírá Slapská přehrada. Z její zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už 3. zachráněný, který v tunelech přežil.
9: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
10: Archeologové dokončili výzkum 2,5 tisíce let starých kostí v Býčí skále v Moravském Krasu. Patřili holčičce z doby halštatské. Odborníci na místě našli i kovové kroužky, zřejmě náušnice, které naznačují dívčino vysoké společenské postavení a bohaté zázemí. Nově zveřejněné detaily k nálezu z konce roku 2024 popisuje archeolog Martin Golec.
11: Zorganizoval se velmi rychle nějaký záchranný výzkum. Byl tam vlastně zoolog, paleontolog, archeolog. Nikdo se nevěděl, jestli to je lidské nebo není. Záhy se zjistilo, že to lidské je. Potom se zjistilo, že to vlastně je malé dítě a započal se teda ten výzkum.
12: Sport. Fotbalisté pražské Slávie bojují o první místo v neúplné tabulce šance ligy se Zbrojovkou Brno. Utkání 7. kola mezi obhájci titulu a nováčkem soutěže sleduje Mirko Vasič.
19: Před začátkem druhého poločasu Slavia vede nad Zbrojovkou 1-0. Olomouc Bohemians a Adam Koret.
20: Polovina 47. minuty, Sigma Olomouc vede nad pražskými Bohemians 2-0. No a jak je tomu v utkání Slovácka a Pardubic, řekne Tomáš Perutka.
22: 47. minuta utkání Slovácko-Pardubice 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
12: Duely vysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Digitální stanice nabídne od 18 hodin ještě zápas Artis Brno Viktoria Plzeň. A fotbalový brankář Lukáš Horníček pomohl v Premier League Newcastle 4 zákroky k remíze 2-2 s Bournemouthem. Český golman nastoupil na úvod sezóny i ve 3. zápase nejvyšší anglické soutěže a jeho tým dál drží neporazitelnost.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Neprůjezdná D1 u Zruče nad Sázavou a zavřená silnice 29 u Podolského mostu. V dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna stále neprůjezdná za sjezdem na Trhoviště Pánov. Na 62. kilometru schořel kamion. Na místě stále hasiči prolévají ještě ten ohořelý náklad a nedá se projet směrem do Brna. Kolona je dlouhá, zastavíte už na 54. kilometru a kolona se nehýbe. Doporučujeme sjet už na 49. kilometru, objet to přes Tehov, Zdislavice a přes Čechtice. Pozor, objížďky to nejsou určené pro kamiony. Na D1 kolona i ve směru z Brna do Prahy. Po pojíždí před omezením u Šmejkalky na 25. kilometru. A tam se projíždí pouze jedním pruhem teď kvůli změně dopravního značení a zdržíte se 15 až 20 minut. Silnice 29 z Tábora do Písku je za Podolím obousměrně neprůjezdná. U Podolského mostu zasahují hasiči u nehody dvou aut a motorky. Na místě pracují záchranáři. Nejbližší další most je u Zvíkovského Podhradí. Tam už se tvoří kolony na křižovatce. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Dnes se začteme do knihy britské matematičky a horlivé čtenářky Sary Hartové. Její kniha Za devatero nulami hledá souvislosti mezi matematikou a literaturou. Publikaci vydala nakladatelství Argo a Dokořán v roce 2025 a představí vám ji Lukáš Hurník.
24: Ex libris.
14: Dejme na úvod slovo samotné autorce knihy, která o ní s nadšením hovořila 16. dubna 2024 v podcastu Barnes & Noble.
15: Přemýšlela jsem o třech způsobech, jak spolu matematika a literatura mohou vést konverzaci. Jeden se týká struktury, například jak se sestavují knihy, jak se sestavují básně. Matematika je jazykem struktury, vzoru, symetrie a všech těchto krásných věcí. Takže v čemkoliv, co souvisí se způsobem, jakým něco spojíte dohromady, budou také matematické myšlenky. A to je první část knihy. Druhý způsob, jak spolu matematika a literatura mohou komunikovat, je kolem symboliky, obraznosti, metafory a těchto myšlenek, kde matematika prostě je. Od čísel, která najdete v pohádkách a lidových příbězích, až po to, že můžete mluvit o kalkulu v Tolstém nebo o čísle 3 a o tom, jak je všude v pohádkách. Takže to je ta druhá věc. A třetí věc, protože číslo 3 je všude, je o matematických myšlenkách a samotných matematicích, protože někdy se v knihách setkáváte s matematickými postavami a to je pro mě opravdu zajímavé, jak literatura nakládá s myšlenkami a jak se zabývá matematiky jako postavami.
14: Teď už se ale pojďme začíst do knihy.
15: Často se má za to, že matematika je víceméně oddělena od literatury a jiných druhů umění. Jenže představa o zdánlivé hranici mezi nimi je dosti nedávná. V dobách minulých byla matematika většinou součástí kulturního povědomí každé vzdělané osoby. Před více než 2000 let navrhl Platón v ústavě ideální seznam oborů, které je záhodno studovat. Středověcí autoři je rozdělili na trivium, gramatika, rétorika, logika a kvadrivium, aritmetika, hudba, geometrie, astronomie. Dohromady tvoří sedmero svobodných umění. Žádná umělá dichotomie mezi matematikou a uměním tu není.
14: To je základní teze knihy, která ukazuje spojitosti mezi matematikou a uměním. Z toho umění si autorka vybrala literaturu. Tím je asi kniha unikátní, ale zároveň se zužuje prostor, jímž se autorčiny úvahy mohou ubírat. Jako hudebník musím podotknout, že průniky matematiky a hudby jsou mnohem bohatší, než je tomu v případě literatury. Hudba je matematická už tím, že spoléhá na zvuk, na kmitočty, které určují výšku tónů, poměry mezi kmitočty definují souzvuky a harmonii, alikvóty generují barvu zvuku, rytmus člení čas na geometricky přesné úseky, sílu zvuku určují akustické amplitudy. Séra Hartová si tedy určila jisté omezení a soustředí se na literaturu. K tomu, že omezení jsou pro tvůrce inspirativní, se za chvíli dostaneme.
15: K dobré matematice, stejně jako k dobrému psaní, neoddělitelně patří schopnost ocenit strukturu, rytmus a vzor. Pocit, který v nás probouzí čtení skvělého románu nebo dokonalého sonetu, že máme před sebou krásu, že všechny její součásti dokonale zapadají do sebe a vytvářejí harmonický celek, ten pocit je stejný, jaký zažívá matematik, když studuje elegantní důkaz. G.H. Hardy napsal, že matematik je, stejně jako malíř nebo básník, tvůrce vzorů. A matematikovi vzory, stejně jako malířovi nebo básníkovi, musí být krásné. Myšlenky, stejně jako slova nebo barvy, musí harmonicky zapadat do sebe. Krása je první test. Ošklivost nemá v matematice trvalé místo.
14: Autoři těchto výroků jsou zjevně matematické talenty, ne-li géniové. Laický pohled na matematiku, řekněme, nenachází onu matematickou krásu hned

0: pěkně členěná.
1: Tato Einsteinova definice se mi ale opravdu zamlouvá. Také si myslím, že na obraze má být jen to, co je potřebné k celkové účinnosti. Literatura nemá být upovídaná a v hudbě je přesně tolik not, kolik tam má být, jak oponuje Mozart ve filmu Amadeus, když mu císař řekne, že v únosu ze Serailu bylo too many notes.
0: Elegantní stručnost matematického vyjádření může stejně jako báseň obsáhnout mnohé vrstvy významů a čím více vrstev a interpretací obsáhne, tím větší uměleckou kvalitu má.
1: Říkal jsem, že Séra Hartová si dobrovolně uložila omezení soustředit se jen na vztahy matematiky k literatuře a nikoli k jiným druhům umění. V knize se několikrát vrací k faktu, že vymezení mantinelů podněcuje tvorbu v matematice i literatuře.
0: Když se dobrovolně podřídíte nějakému omezení, bývá to impuls pro vaši kreativitu. Vyžaduje to disciplínu, což znamená, že musíte být vynalézavý, kreativní a přemýšlivý. V haiku, v básni Na 17 slabik, nesmí přijít žádná slabika na zmar. A nebo limerik, abychom sáhli po méně vznešeném příkladu, se od expozice k poentě musí dostat v pouhých 5 řádcích. Irský básník Paul Muldoon to skvěle komentoval slovy, že básnická forma je svěrací kazajka v tom smyslu, v jakém byla svěrací kazajka svěrací kazajkou pro iluzionistu a mistra úniků Houdiniho.
1: Autorka knihy pak přináší řadu příkladů z poezie, v nichž je básnická fantazie limitována zákony o počtu slabik ve verši, počtu veršů ve sloce a schémata jejich rýmování. Často se to točí kolem prvočísel, například v japonských formách haiku a tanka.
0: Haiku to jsou 3 verše o délce 5 a 7 slabik, celkem 17 slabik. Čísla 3, 5, 7 a 17 jsou prvočísla. V tance jsou 2 verše o 5 slabikách a 3 verše o 7 slabikách a opět platí, že 2, 3, 5, 7 a 31 jsou prvočísla. Znamená to něco? Všude, kde je struktura, je i matematika. A rýmové schéma je jen jeden ze způsobů, jak dát látce strukturu. Když rým vypustíme, musí jeho místo zaujmout něco jiného. Takovou možnost nabízí sestina, která pochází už ze středověku a má pozoruhodné matematické vlastnosti související s číslem 6. Sestina sestává ze 6 slok, každá o 6 verších. Poslední slova každého verše první sloky se objevují jako poslední slova veršů ve všech ostatních slokách, ale v jiném pořadí. Celé to obvykle uzavírá 3veršové shrnutí, ve kterém se všech 6 koncových slov objevuje znovu.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Poezie je pokračování matematiky jinými prostředky, praví se vtipně v knize Za devatero nulami, kterou dnes v Ex Libris listujeme. Její autorka hledá matematickou strukturu i v dějích velkých románů.
0: Možná si říkáte, proč by se spisovatel otravoval s nějakou vyšperkovanou strukturou, proč prostě nenapíše dobrý příběh. To se podle mě naprosto nevylučuje. Veškeré psaní má od samého začátku nějakou strukturu. Samotný jazyk se skládá ze součástek a každá má nějakou stavbu. Slova se staví z písmen, ze slov věty, z vět odstavce a tak dále. Už to je struktura analogická bodu, přímce, rovině v geometrii. V každém stádiu lze vkládat další struktury. Tak se třeba odstavce sdružují do kapitol. Nejde o to, jestli dát dílu nějakou strukturu, ale spíš o to, jakou strukturu zvolit. a na každé úrovni se autor může rozhodnout přidat další strukturní omezení. Ta fungují nejlépe, pokud působí co nejpřirozeněji, pokud odpovídají tématu vyprávění nebo výstavbě příběhu.
1: A tady už nemohu odolat přidat souhlasné stanovisko z pohledu hudebního skladatele. Po staletí se tvorba hudebních skladeb odehrávala na základě daných půdorysů. Říká se jim formové typy, k nimž patří třeba písňová forma, variace, fuga, rondo nebo sonátová forma. Do těchto vyzkoušených schémat skladatelé usazovali své hudební nápady a jak oni, tak jejich posluchači věděli, jak se práce s nimi bude vyvíjet. U publika tak mnohem silněji fungoval pocit, že té hudbě rozumějí. Ve 20. století pak modernisté těmito osvědčenými půdorysy opovrhli. Někteří to dělají dodnes, ale většina hudebních tvůrců se k ním vrátila, protože fungují jako komunikační jazyk mezi pódiem a hledištěm. Sonátová forma se nikdy neomrzí, stejně jako se neomrzelo schéma antického dramatu s jeho expozicí, zápletkou, krizí, peripetií a katarzí. Důležitá je tu ale forma vzdělání, nebo alespoň informovanosti vnímatele. V pochopení díla mu pomůže, když předem zná omezení, která si spisovatel přikázal.
0: Nejznámějším lipogramatickým dílem je román Zmizení Georges Pereka z roku 1969. Tento text splňuje jediný axiom. Písmeno E je zakázáno. Ve většině evropských jazyků, ne-li ve všech, je to písmeno nejběžnější. Ve francouzštině v normálním textu Ečka, samotná nebo s akcenty, tvoří víc než šestinu všech písmen. Vytvořit celou knihu bez použití nejběžnějšího písmene je neskutečně obtížný technický problém. Perekova kniha navíc dodržuje zásadu, že text napsaný v rámci nějakého omezení musí na toto omezení nějak odkazovat. Děj románu Zmizení je meditací o ztrátě. Perek během druhé světové války osiřel, otec padl v boji a matka byla zavražděna během holokaustu. Nepřítomnost E znamená, že Perek ve svém románu nemůže vyslovit slova jako otec, per, matka, mer, rodiče, parent, rodina, famille, nemůže ani napsat vlastní jméno Georges Perec. Krátce řečeno, každá prázdnota v románu je bohatě naplněna významem a každá ukazuje k existenciální prázdnotě, se kterou se Perec potýkal během svého mládí a rané dospělosti.
1: A to mi připadá jako skvělý nápad. Ona souvislost mezi formou a obsahem. To je téma každé umělecké formy. Ten román jsem nečetl a kdo ví, jestli je vůbec přeložitelný do jiného jazyka. Sarah Hartová je pilná čtenářka zejména anglické literatury. V knize je mnoho odkazů na díla, která jsem nečetl a obávám se, že je v našich krajinách četl málo kdo. Co je nám ale povědomé, je princip kinoautomatu. To byl vynález režiséra Radu Zečinčery pro Laternu magiku. Koncem 50. let vyvolal úžas na světové výstavě v Bruselu. Na plátně běžel příběh, který se zastavil a publikum mohlo pomocí tlačítek hlasovat, zda se bude děj vyvíjet tím nebo oním směrem. Sarah Hartová o kinoautomatu asi neslyšela, jistě by ho ve své knize zmínila. Uvádí ale jiné příklady interaktivních her a důkladně je propočítává.
0: Divadelní strom vznikl jako nástroj k psaní interaktivních her. Ty jsou postavené na tom, že na konci každé scény herci vyzvou diváky, aby zvolili jedno ze dvou možných pokračování. Pro diváky je to zábava, ale pomyslete na nebohé účinkující, nemluvě o nebohých kulisácích, kostymérkách a rekvizitářích. S každou další volbou roste počet scén, které se herci musí naučit, a roste strmě. Pokud budou diváci rozhodovat čtyřikrát, uvidí pět scén. Rozhoduje se na konci první až čtvrté scény, po které přichází poslední scéna pátá. Ale kolik scén celkem se musí herci naučit? Po první scéně přijde rozhodování diváků, kteří volí jedno ze dvou pokračování. Pak přijde další vybírání a dvě scény se rozdělí na čtyři. Když to všechno sečtete, vyjde pro divadelníky nutnost naučit se 31 scén.
1: Sarah Hartová pak kreslí různé varianty onoho divadelního stromu, omezující variantnost příběhu. Na to ovšem přišel i pan režisér Činčera. Víme, že Laterna Magica na tento zázrak potřebovala jen 3 promítačky. Je tedy jasné, že ať diváci zvolili jakoukoliv variantu, vždy vyústila do stejné následující scény. Takže svoboda volby tady byla nakonec jen zábavná iluze.
0: V roce 1969 Angličan B.S. Johnson vydal Nešťastníky. Je to kniha v krabici, sestávající z 27 kapitol či oddílů. První a poslední kapitola jsou výslovně označeny, ale 25 zbývajících částí lze číst v libovolném pořadí. Nejsou očíslované a protože nejsou svázány do jednoho svazku, neexistuje žádné základní pořadí, kterého by se čtenář mohl držet. Procházíte knihou zcela náhodně. Každé nové čtení vám přinese odlišný zážitek podle toho, co už víte nebo nevíte, když čtete tu kterou kapitolu. Každý z nás při čtení Nešťastníků vlastním rozhodováním vytváří odlišnou knihu. Kolik potenciálních knížek se tedy v krabičce s Nešťastníky nachází? Jak si asi umíte představit, je jich docela dost. Kdyby všech 8 miliard lidí, co jich na světě je, všeho nechalo a každý si denně přečetl po každé jinou verzi Nešťastníků, trvalo by víc než 5 bilionů let, než by se přečetli všechny.
1: Významná část knihy Za devatero nulami se týká šifer a kryptologie. Jistě si hned vybavíme Dana Browna a jeho kouzlení s pojmy, jako je Fibonacciho řada v šifře mistra Leonarda. Na něm ovšem autorka nenechá nic suchou a odhaluje frapantní nedostatky v argumentaci hlavního hrdiny Langdona. Tuhle knihu jsme asi všichni četli, takže jsou to pasáže docela zábavné. Také tato kryptografická povídka Zlatý brouk Edgara Allana Poea je v našich končinách velmi známá. Četl jsem ji už na základce spolu s Pádem do Malmströmu, kde se s vědeckou přesností popisuje dění uvnitř obřího vodního víru. Ve Zlatém broukovi spočívá šifra v nahrazení některých písmen číslicemi a znaky, které musí hrdina William Legrand rozluštit, aby pochopil text.
0: Písmena, která mají v angličtině nejvyšší frekvenci, jsou E, T a A. A text, v němž by E nebylo nejčastějším znakem, by byl velmi nezvyklý. Z toho dost přesně odvodíte, který znak v šifrovaném textu zastupuje E. Je také užitečné znát častá zdvojená písmena a nejběžnější slova. Pravděpodobně se budou pravidelně vyskytovat výrazy the a and. William Legrand vysvětluje, že jakmile odhadl, že číslo 8 představuje E, všiml si, že se v šifře 7x vyskytuje řetězec středník 48. Pravděpodobně tedy středník znamená T a čtyřka znamená H. Legrand si ale sám hází klacky pod nohy, protože pracuje s nesprávným pořadím frekvencí. Tvrdí totiž, že písmena, která se v angličtině vyskytují nejčastěji, jsou E, A, O, I, D, H, N, R, S a T, čímž nesmírně podhodnocuje T a přeceňuje D.
1: Takže Hartová objevila zase chybu. Matematici jsou zjevně nároční čtenáři. Roztomilá je její analýza velikosti obrů v různých pohádkových a fiction románech. Vypočítává tlak na stehenní kosti monumentálních tvorů, započítává do toho gravitaci a vyvrací tvrzení o jejich rozměrech uváděných spisovateli vesměs v násobcích standardní lidské postavy, někdy ale i jiným údajem, třeba o obrově poklopci, který v případě Gargantua z Rablézova románu činí 16¼ lokte. V poslední kapitole autorka knihy Zadavatel nulami rozebírá, jak jsou v literatuře popisováni sami matematici. Ten fenomén známe i v hudbě. Jakmile ve filmu poslouchá někdo vážnou hudbu, zejména Wagnera, je to většinou masový vrah.
0: Jak jsou v literatuře zobrazováni lidé, kteří se zabývají matematikou? Až příliš často vídáme ustálený obrázek osoby bez emocí, necitelné, posedlé, dokonce šílené. Tento stereotyp dělá matematice medvědí službu, protože udržuje představu, že jen výstřední géniové, hříčky přírody, mohou být matematiky. Spousta lidí, kteří matematiku nestudovali, ji zaměňuje za pouhé počty a pokládá ji za suchopárnou a nezáživnou vědu. Matematika však ve skutečnosti vyžaduje ohromnou fantazii. Chci, aby matematika každého těšila tak, jako může každý najít potěšení v hudbě, bez ohledu na to, na jaké je úrovni nebo jaké má dovednosti. Tvrdit, že nemá smysl se do toho pouštět, pokud v tom nebudete skvělí, je stejná hloupost, jako říkat, že sport by měli provozovat jen olympionici.
1: No prosím, autorka se nakonec k hudbě dostala. A má pravdu. Umění není jen otázkou mimořádných příležitostí, neopakovatelných zážitků a ohromující virtuózní excelence. Umění je naše každodenní potřeba. Je to součást všedního dne. Je to radost ze společného zpěvu v pěveckých sborech, potěšení z pokusů vymodelovat vázu na hrnčířském kruhu nebo napsat básničku či písňový text pro osobu blízkou. A Sarah Hartová naznačuje, že bychom si občas měli za teplého večera zkusit vyřešit i nějakou tu půvabnou aritmetickou rovničku. V Ex Libris jsme hovořili o knize Séry Hartové Zadavatel nulami, která vyšla v roce 2025 v nakladatelstvích Argo a Dokořán v překladu Víta Penkaly. Citace z ní načetla Vladimíra Bezdíčková, o dokonalý zvuk se postarali David Šindelář a Ladislav Čurda. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková. Na další setkání s knihou v pořadu Ex Libris Českého rozhlasu Plus se těší Lukáš Hurník.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
3: 16 hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev, uvedl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu a platit začne od dnešní půlnoci. Steve Witkoff a Jared Kushner dnes popoledni přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Putin se s nimi podle Peskova sejde ještě dnes. Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 000 vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti za ANO Jeronýma Tejce hledá. Dopravu v centru Prahy teď odpoledne a večer omezí běžecký závod. Od teď až do 22 hodin je uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Omezení se týká i tramvají a autobusů. Magistrát proto doporučuje v centru města využívat linky metra. Sport. Fotbalisté Slávie hrají v Šancelize se Zbrojovkou Brno. A je u toho taky reportér Mirko Vasič.
5: 1.70. minuta, Slavia Zbrojovka Brno 2-0. Adam Kodé, ta utkání Olomouc Bohemians. Končí 74. minuta a Sigma po dvou gólech z první půle vede 2-0. Utkání Slovácko-Pardubice sleduje Tomáš Perutka.
6: 75. minuta, stav duelu Slovácko-Pardubice je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
4: A plzeňští hokejisté bojují v základní části Ligy mistrů proti polskému týmu Tychy. Podrobnosti přidá Vladislav Janouškovec.
7: Odehrána úvodní půl minuta, Škoda hraje s Tychy bez branek 0-0. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D1 u Zruče a neprůjezdná silnice Písek Tábor. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je stále neprůjezdná za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru schořel kamion. Na místě stále hasiči rozebírali ji a prolévají ještě ten doutnající náklad. Taky uklízejí na vozovce vylitou naftu a pěnu od hašení. No a kolona je dlouhá. Zastavíte už na 54. kilometru kousek za benzínkou Střechov. A kolona se nehýbe. Doporučujeme sjet už na 49. kilometru exit Vlašim, objet to přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Pozor, objížďky to nejsou pro kamiony. Na D1 kolony i ve směru z Brna do Prahy popojíždějí před omezením už Mejkalky na 25. kilometru. Projíždí se jedním pruhem kvůli změně dopravního značení a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 29 z Písku do Tábora je zavřená před Podolským mostem přes Vltavu. Silnici uzavřela velmi vážná nehoda dvou auta motorky. Odklánějí dopravu v obou směrech na Zvíkovské podhradí a tam už se tvoří kolony na křižovatce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Česko má první návrh rozpočtu na příští rok. Ten počítá se schodkem 389 miliard korun a překvapil nejen opozici a odbornou veřejnost, ale dokonce i koaliční partnery hnutí ANO. Měla ministryně financí Alena Schillerová možnost sestavit rozpočet s nižším schodkem? Kde se dá šetřit a kde se naopak šetřit nemá? Tak to jsou otázky pro našeho dnešního hosta, kterým je rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák. Vítejte ve studiu.
10: Děkuji za pozvání po prázdninách.
6: Řeč bude také o školství a o tom, jak vážně to tato vláda myslí s podporou vzdělávání. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
6: Miliard. Číslo, které jsme vyhlíželi celé léto a které vyrazilo dech většině odborné veřejnosti, protože tak vysoký schodek rozpočtu na rok 2027 nečekal téměř nikdo. Ministryně financí Alena Schillerová ale tvrdí, že nic lepšího nejde nabídnout.
11: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
6: Obhajuje ministryně financí schodek ve výši 389 miliard korun. Ten cupuje především opozice.
12: Je to covidový rozpočet v době, kdy covid nemáme. Je to válečný rozpočet v době, kdy tu válka není. A je to druhý nejvyšší schodek rozpočtu v historii České republiky i ve srovnání, kdy jsme tu třeba zažívali přírodní katastrofy, jako byly povodně.
6: Říká třeba Jan Skopeček z Občanské demokratické strany. Ale padají slova o rozpočtovém armagedonu, rezignaci na zodpovědné rozpočtování nebo dokonce o socialismu. Netrvalo ani 24 hodin a proti takto vysokému schodku se ozvaly i menší koaliční strany, které návrh na vládě schválili. Experti kritizují druhý nejvyšší schodek v historii, že jej vláda navrhuje v době, kdy česká ekonomika roste, inflace i nezaměstnanost jsou nízké. Pane rektore, z vašeho pohledu, jaký je ten navržený schodek?
10: Přívlastky, které by se k tomu dali přidat, je jich asi hodně. Já bych zůstal u toho čistě ekonomického pohledu a tam bych možná řekl, že to je rozpočet, který je v rozporu s ekonomickými zásadami, jak by rozpočet měl v situaci, v které česká ekonomika se nachází, vypadat.
9: A v čem je rozporný s těmi zásadami?
10: No, ten základní problém je tam v tom, že tam ten deficit, který je pro takovou situaci obrovský, ale možná jako nedívejme se na to jenom z pohledu jako jednoho roku. Ten problém je v tom, že skutečně my ten trend zvyšování deficitu tady máme již několik let a samozřejmě tento rozpočet v tom nejen pokračuje, dále ho prohlubuje a já nevidím si to na konci tunelu, které by nám ukazovalo, že to bude lepší a toto je ten problém, protože si musíme uvědomit, že ekonomika je v dobré kondici a měli bychom se spíš připravovat na to, že bude hůř.
9: No, ona ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že je to maximum možného za stávající legislativy, protože více jak 97% výdajů, které jsou v tom návrhu rozpočtu, jsou takzvané mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje, to jsou tedy výdaje, které jsou ze zákona povinné. Je to tak, že by se ten rozpočet dal jenom s velkou obtíží navrhnout s nižším schodkem?
10: Dal by se navrhnout s nižším schodkem, ale samozřejmě ty dopady, které by to mělo, tak nebudou určitě pro spoustu veřejnosti, spoustu lidí, pro třeba i firmy a tak dále, úplně příjemný. To je potřeba si přiznat, že snížit výdaje samozřejmě znamená někomu nedát peníze, na které byl zvyklý, respektive které očekával. Ale já si myslím, že ještě jednu věc, ono, ty mandatorní výdaje ve většině případů jsme si také nastavili my. To není něco, co nám sem jakoby spadlo. Jo? To znamená...
9: To samozřejmě, ale jako ten legislativní proces na tu změnu těch zákonů, které určují ty mandatorní výdaje, je nějaký. A pravda, že tato vláda už stihla přijmout některé zákony, které považovala za důležité, ale ty zákony, které by ošetřovaly ty mandatorní výdaje, tak ty přeci jenom musí projít řádným legislativním procesem, nebo aspoň by měly projít řádným legislativním procesem a ten nějakou dobu trvá. Takže podle té stávající legislativy tam je prostor 3%.
10: Ano, to je pravda, ale já jsem právě neviděl, že by se vůbec vláda pokusila přijít s návrhem nějakých změn zákonů, které by směřovaly tímto způsobem. Jo. Zatím se o nich akorát mluví, konkrétnější návrh si myslím, že nikdo neviděl.
9: Na druhou stranu opozice, například předseda ODS Martin Kupka, tvrdí, že by byla ODS schopna dodržet rozpočet i podle těch předchozích rozpočtových pravidel, tedy se schodkem o 200 miliard nižší, než máme dnes. Bylo by to reálné, když už jsem zmínil ty zákonné mandatorní výdaje, mít schodek, který by byl jenom 150 miliard pro ten příští rok?
10: Bez změny některých zákonů by to bylo velmi obtížné, ale samozřejmě pokud by se nad tím začalo pracovat s nějakým předstihem, tak by se dali stihnout i možná změny některých zákonů, které by k tomu vedly. Ale je otázka, jestli by k tomu i ODS měla odvahu to udělat.
9: My v těchto dnech ale vidíme jakési nalezení odvahy u menších koaličních stran, protože ty označili ten finální navržený schodek, tedy 24 hodin poté, co to jejich ministři na vládě odsouhlasili, tak ho označili za nemožný, nereálný a že budou muset někde škrtat a hledat nějaké úspory, budou o tom jednat. Co vám to jako ekonomovi říká, že se vlastně tyto dvě vládní strany ozvaly 24 hodin poté?
10: Je trochu pro mě těžko pochopitelné, jak je možné, že někdo před volbami sliboval něco a potom vlastně z toho tak rychle vycouval.
9: Tak to už je naše politická realita posledních
10: dekád. Vím, ale toto je právě to, že vlastně ta cena slova jako je dneska strašně nízká, protože tam je potřeba si uvědomit, že ta znalost té situace určitě měl každý už i před volbami. Nelze se vymlouvat na to, že to zjistili někteří až potom.
9: Vláda tvrdí, že to je investiční rozpočet, který nám zaručí růst ekonomiky v příštích letech, vydatný růst ekonomiky. Když se podíváte na ty místa, kam se ty největší prostředky směřují, je to dobře nastavené, tedy, že jdou do obrany, pravda, do školství, podle posledních informací není až tolik, jak se očekávalo, do zdravotnictví, navýšení plateb za zdravotní pojištěnce. Jak se na to díváte, na tu strukturu toho návrhu?
10: ta otázka není úplně jenom tak, jak ji říkáte. To znamená, když se budeme ptát, jestli tam by se mělo dát, tak si myslím, že v každém případě najdeme, že to má nějaké odůvodnění pro někoho větší, pro někoho menší. Ta otázka musí znít tak, chceme-li tam ty peníze dát, jestli je máme. A pokud je nemáme, tak si myslím, že i kdyby to bylo věc, která je bohulibá, tak to udělat nemůžeme. A tady se mi právě zdá, že my řešíme akorát, na co je potřeba dát, na to všichni kývají a jak si se zapomíná na to, kdo to zaplatí a z čeho se to zaplatí.
13: Takže ta teze, že vyrosteme z dluhu, s tou nesouhlasíte?
10: To je teze, která je taková líbivá, jo, protože když budete chtít zdůvodnit, aby to všichni přijali, tak řekne, ano, vyrosteme z dluhu, ono to zní krásně, protože to každý si řekne, to je perfektní, to se mi v zásadě netýká, to bude samo. Akorát si potřeba si uvědomit, že odhady jsou takové, že plus 1% bod nárůst HDP meziroční se projeví v příjmech státního rozpočtu někde kolem 25 miliard. A tam je potřeba si uvědomit, že jaký máme ten deficit, tak z toho nám to logicky nevychází, že by to mohlo se růstem pokrýt.
13: My už také víme, dobře to bylo deklarováno, že v příštích letech ale mají následovat rozpočty se schodky nižšími. Ze střednědobého plánu víme, jakým tempem, na ten příští rok je to 350 miliard, na ten další dokonce jen 250 miliard. Tedy poměrně razantní tempo snižování těch schodků. Je to reálný plán a vlastně reálný závazek vlády, když nám to slibuje?
10: Já jsem zatím žádný reálný plán neviděl, jo, protože to je víceméně jako přání, ale čím to bude podloženo, respektive na základě čeho se toho má dosáhnout, to zatím nevidíme. Vidíme zatím takové jenom jednotlivosti, zase které jsou svým způsobem líbivé, šedá ekonomika, daň z hazardu a podobně. To každý zase vnímá, že to je pozitivní, akorát si musíme uvědomit, že z hlediska řešení problému je to marginálie. To jsou věci, které přinesou do rozpočtu, kdybych to řekl ve vztahu k tomu deficitu, drobné. My potřebujeme vést tu diskuzi o těch zásadních věcech, které nám skutečně ten strukturální deficit pomohou vyřešit nebo nastaví tu cestu k jeho řešení.
13: To jsou daně?
10: Primárně si myslím, že bychom se měli zabývat stránkou výdajovou, ale v situaci, v které jsme, tak si já dost dobře neumím představit, že by se řešení obešlo bez toho, že sáhneme na ty daně.
13: Zůstaňme tedy ještě u toho schodku. Když vezmeme ten výhled, který jsme řekli, sečteme tyto schodky za ty 4 roky, tak na konci této vlády bude mít Česko dluh o 1 bilion a 300 miliard vyšší. A to ještě nepočítáme takzvané únikové doložky, které vládě umožňují půjčit si další desítky a možná až stovky miliard korun ročně mimo ty schodky. Jen pro rok 2027 je to v obraně třeba dalších 30 miliard korun. Co pro Česko a jeho veřejné finance znamená takovéto tempo zadlužování? Když to odhadnu, tak bychom byli zadluženi zhruba 5 biliony na konci toho vládního funkčního období. Můžeme si to dovolit?
10: Ono, krátkodobě asi ano, protože vidíme, že opravdu jsou státy, které jsou na tom ještě hůře. Akorát, že tady je potřeba říci, že my máme výchozí situaci nebo tu současnou situaci lepší, ale měli bychom ji využít k tomu, že ji nebudeme zhoršovat, protože v této situaci to řešení je ještě snazší. Pokud půjdeme touto cestou vyšších deficitů, tak to nemůžeme zdůvodňovat tím, že podobně jsou na tom jiné státy. To nám příliš nepomůže potom v tom řešení a bude nám to vytvářet situaci, která bude z hlediska řešení mnohem, mnohem obtížnější, s většími dopady a pod větším stresem a tlakem. To je ten problém.
13: Já se ptám i z důvodu, dejme tomu, nákladům, které jsou spojené se zadlužením Česka. To velké zadlužení to samozřejmě prodražuje. Už za minulé vlády jsme na úrocích z toho našeho zadlužení platili více než 100 miliard korun ročně podle ministerstva financí. Letos zaplatíme jen na úrocích 110 miliard a v tom roce příštím 130 miliard korun. Ale třeba bývalý premiér Petr Nečas za ODS v České televizi připomněl, že podle něj ta zátěž bude ještě vyšší.
12: My nebudeme příští rok pouze vydávat dluhopisy za těch 389 miliard korun deficitu. Tam je dalších zhruba 320 miliard
14: státních dluhopisů, které jsou splatné v roce 2027. Včetně zhruba 150 miliard, poloviny z nich, které jsou ty desetileté dluhopisy vydané v roce 2017, ale s kuponem 0,25%. Čili dneska se budou obchodovat někde okolo 5%. Čili vemte si, to je 16-17 násobný nárůst úroku. Každý si může spočítat, co by mu to udělalo s jeho hypotékou, když by se mu zvedlo o 4% body úročení hypotéky. Čili to bude velmi dramatické. Budeme-li vycházet z optimistického předpokladu, že ty výnosy dluhopisů budou stejné jako v letošním roce, to znamená někde těsně nad 5%, tak jenom na dluhové službě je to příští rok 35 miliard korun.
13: Propočetl bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas. Já připomenu, že aktuálně Česko za desetileté dluhopisy platí 5,17%, což je třeba o 2% body více než v Německu, které je na hraně ekonomického růstu. Jak velkým problémem je vlastně ta obsluha státního dluhu? Je to něco, co ještě můžeme zvládnout, protože to tempo ceny toho dluhu se zvyšuje a stává se už zásadní položkou státního rozpočtu. Připomenu například, že rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj je pouhých 20 miliard a my budeme 130 miliard platit věřitelům za to, že jsme si v minulosti půjčili.
10: To číslo je obrovské a myslím si, že z pohledu právě úrokového zatížení by si každý měl dívat na to, jestli se vyplatí, jestli je opravdu nutné, aby výdajová stránka, respektive ten deficit, byl tak vysoký, protože to je zátěž, kterou poneseme, a jak jste se ptal, jestli ji uneseme, no musíme, protože úroky z dluhu se platí vždycky na prvém místě a z toho vyplývá, že pokud úrokové náklady porostou, jakože zatím nic nesvědčuje, že by tomu tak nebylo, a v té chvíli je jasné, že bude ukrajovat z toho rozpočtu, v kterým těch peněz je málo, stále větší podíl.
13: Proč máme vlastně o tolik vyšší úroky než třeba Německo, dá se to říci? Jsou to téměř 2% body, což je dost vysoký rozdíl, a Německo, jak v posledních letech a měsících stále čteme, je na hraně nějakého ekonomického solidního růstu, potácelo se na hraně recese, když to Česko tím obdobím prošlo poměrně, dejme tomu, s kytičkou v klopě.
10: Ano, tak ono v Německu mělo vždycky jako lehce nižší nebo někdy významně nižší úroky.
13: Ale ne o tolik.
10: Ne o tolik. Já si myslím, že tam bude celá řada faktorů, kterou bude hrát roli. Samozřejmě primární, Německo má dluh v eurech, my máme dluh v korunách, úrokové sazby na koruny jsou dneska vyšší a z toho logicky potom vyplývá i to, že stát, který si půjčuje primárně v korunách, tak platí vyšší úroky. Ale těch faktorů, které to budou ovlivňovat, tak bude víc a samozřejmě bude tam hrát podle názoru i roli ten výhled do budoucna, který po vývojem rozpočtu u nás máme.
13: A je tedy šance, že by ty úroky, které platíme v dohledné době, klesly aspoň trochu níže? Připomenu, že ještě před covidovým obdobím, a jak to vlastně zaznělo i v té citaci expremiéra Petra Nečase, jsme měli úroky 0,25% a nyní máme 5,2%.
10: Ano, ten rozdíl je obrovský. Já si myslím, že by to muselo být spojeno s tím, že centrální banka bude mít možnost snižovat úrokové sazby. A tam já zatím ten výhled nevidím takový, že by k nějakému významnějšímu úrokových sazeb centrální banka mohla sáhnout, protože nebezpečí inflace tady stále je.
13: A pomáhá tomu nebezpečí inflace i ten vysoký schodek, který naordinovala naše vláda, protože ona, a vcelku popravdě i statistici, i ekonomové dáš zapravdě, že ona pomohla s inflací hodně tím, že na sebe vzala poplatky za obnovitelné zdroje energie, takzvané POZE.
10: To ano, protože to se vám logicky projeví v cenách. Na druhou stranu zase, pokud je to na dluh, tak je to takový začarovaný kruh, že ono se vám to tam zase později vrátí. Jo, takže tady já si myslím, že centrální banka logicky musí být opatrná a bude opatrná. Ono je to takový trochu paradox, mnohdy slyšíme kritiku právě vysokých úrokových sazeb a na druhé straně ty, kteří kritizují, se současně chlubí nízkou inflací. Jo, takže to je takové, že by si asi každý přál mít velmi nízké sazby a nízkou inflaci, ale to bohužel není tak jednoduché.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Naším hostem je ekonom Petr Dvořák a tématem navržený rozpočet pro rok 2027 i se schodkem 389 miliard korun. Ekonom Jan Švejnar, náš pravidelný host, dlouhodobě zdůrazňuje, že není až tak důležitý ten schodek rozpočtu samotný, ale to, kam vláda investuje ty půjčené prostředky. Sama vláda tvrdí, že tento rozpočet je proinvestiční, opozice tvrdí, že tomu tak není a v poměru k HDP tyto investice dokonce klesají. Jak moc je tento rozpočet investiční?
10: No, ono je tady trochu problém v tom, že co budete považovat za ty investice. Tam si každý trošku dává něco jiného a ta souměřitelnost meziroční není úplně jednoduchá. Je pravda, že na investice do dopravní infrastruktura například, ale svým způsobem i do některých zařízení, které jsou spojené s bezpečností státu, respektive zdravotnictví, jdou prostředky, tak jak to představila paní ministryně. Takže to je meziroční nárůst. Ale je potřeba si uvědomit to, že prostředky na investice se zvyšovaly vlastně meziročně skoro každý rok. A možná ještě jednu věc bych připomněl. My nemáme jako malý podíl výdajů, které jdou na investice. To když srovnáme mezinárodně, tak jsme na tom i lépe. Akorát, že se nám to jako nějak nepromítá v celkovém růstu té ekonomiky dosud. Jo? Takže ono jako
13: víme proč?
10: No, souvisí to asi s tím, že ta efektivnost, produktivita naše není zatím taková, jaká je třeba v některých těch vyspělých zemích. Jo. A toto je ten problém, protože ono to samotné číslo investic jakoby vám úplně jakoby neřekne všechno, protože tam záleží právě zase na efektivitě těch investic. Tam souhlasím s panem profesorem Švejnarem, že kam to půjde, je velmi důležité, ale současně dodávám i ta výše toho deficitu je důležitá. To určitě nejde říct, že není důležité, ale kam to půjde a za jakých podmínek, dejme tomu, ty dálnice třeba stavíme. To je také důležité.
13: Když jste zmínil dálnice, Alena Schillerová mluví o tom, že pokud by ten schodek nebyl tak velký, nemohly by pokračovat tyto infrastrukturní projekty, musely by se konzervovat, zastavovat. Už to by přineslo obrovské náklady. Jak tedy se dají obhájit právě tyto infrastrukturní investice? Jsou tedy ty, které v tom rozpočtu a v tom schodku toho rozpočtu vlastně nemají vadit?
10: Ono je to zase takové, co se rádo prodává, protože když někomu řeknete, my investujeme, tak to zní lépe, než my si půjčujeme na to, abychom tady mohli fungovat a zaplatili mzdy. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je jasný ten akcent, který tam na to se dává a nespochybnuju ani ten přínos. Ale na druhou stranu musíme si uvědomit, že i ty investice musí být ve výši a v rozmezí, na kterou máme. Jinými slovy, nemůžeme jako zase říct, že dobře, teď jsme si tady připravili tolik a musíme na to ty peníze dát. Jinými slovy, tam je to zase spíš o nějaké té úvaze a dlouhodobějším plánování, tak abychom plánovali rozsah investic, včetně těch dopravních staveb, na které budeme mít rozumné finanční krytí.
13: Platí toto i o školství, protože tam se ještě povede vyjednávání. Ministr školství Robert Plaga plánuje v září s ministryní financí Alenou Schillerovou, svou stranickou kolegyní, jednat o rozpočtu pro jeho rezort, který je na ten rok 2027 navržen na 288 miliardách korun. Ministr říká, že potřebuje vyjednat dalších 6 miliard, aby aspoň splnil ty závazky, které má odborníci ze vzdělávacího oboru, například zástupci už 25 organizací, které působí ve vzdělávání v létě, propočetli, že pokud by měla vláda splnit své závazky, tak ten rozpočet by měl být ve výši 334 miliard korun. A teď mluví o tom, že alespoň 300 miliard je minimum, které pokryje ty základní věci. Platí tedy i o tom, že školství má na tom být stejně jako ta infrastrukturní doprava a máme si v něm dovolit to, co můžeme, a ne to, co chceme?
10: Tady jsem trošku ve střetu zájmu, protože přeci jenom jsem v čele jedné z našich univerzit a ve školství pracuji dlouhodobě. Je to o těch prioritách a samozřejmě je to i o tom, jak si představujeme ten vzdělávací systém. A tady si myslím, že ta vazba mezi kvalitou vzdělání a vůbec celkovou prosperitou, ta si myslím, že je jednoznačná a je prokázaná. A z tohoto pohledu si myslím, že vzdělání a výdaje na školství by skutečně mělo dlouhodobě a u všech vlád být tak, abychom byli schopni udržet a zabezpečit kvalitní školství. A z tohoto pohledu bych řekl, že tak, jak je to nastaveno v současné době, tak je jasné, že ty prostředky, které tam na to půjdou, tak nebudou zabezpečovat nějaký další rozvoj školství v České republice.
13: Takže se dá říct, že 288 miliard do školství, nebo neříká nám o vládě, že pro ní je školství prioritou, je to tak?
10: Bych byl objektivní, tak třeba si říct, že jak máte ten systém toho školství nastaven. Jo? Jinými slovy, je to o tom, jaké služby pro koho vlastně školství má poskytovat, a z tohoto pohledu tak, jak je to nastaveno teď, ať už vezmete základní, střední i vysoké školství, tak je jasné, že pokud máme být konkurenceschopní, nabízet kvalitní vzdělání, být adekvátně zaplacení pedagogové, protože většina těch výdajů jde samozřejmě na mzdy, to znamená, aby tam skutečně to táhlo lidi, kteří jsou schopni předávat a učit mladou generaci, tak z toho je v chvíli ty prostředky na to nestačí.
13: Pane rektore, vy už musíte mít přehled o školním roce 26-27, takže vy musíte mít i přehled o tom, jak by na vás takovýto rozpočet dopadl na ten rok 27. Co by to například znamenalo pro Vysokou školu ekonomickou? Byl by to pro ní nějaký problém?
10: No, znamená to, že vlastně meziročně se nám ten rozpočet příliš nezvýší a z toho vyplývá, že řada výdajů, nákladů, které máme, tak spíš rostou a bude to znamenat, že musíme zase hospodařit s tím, co bude mít, to znamená získávat jiné zdroje, což není vůbec jednoduché, a samozřejmě snažit se klást důraz na to, co je pro tu školu podstatné, protože je to opravdu jako obtížné, zejména z hlediska toho, že ten tlak na vysoké školy dneska, aby šly kvalitou mezinárodně nahoru, je poměrně velký a je správný, jak chci říct. A tam je potřeba si uvědomit, že máme měli konkurovat v rámci Evropy, v rámci světa, tak se to bez adekvátního finančního zajištění nedá dělat. Nejsme schopni přilákat kvalitní profesory ze zahraničí, nejsme schopni posílat na zahraniční stáže tak, jak bychom si třeba přáli, a řada dalších těchto věcí se nedá potom takovým rozpočtem splnit.
13: Navíc ministr školství Robert Plaga argumentuje také tím, že přichází generace takzvaných dětí, Husákových dětí, tedy velmi silné populační ročníky, které budou mířit na vysoké školy, a jde o to zachytit i kapacitně tuto vlnu demografickou, aby se Česko posunulo i v tom podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí, které je jedno z nejnižších v Evropské unii, bohužel. Jak důležité tedy je, aby minister Plaga v tom září při tom jednání uspěl a vyjednal další miliardy navíc?
10: Pokud máme zabezpečit vysokoškolské vzdělání pro přibližně podobný podíl končících středoškoláků, jako tomu bylo v minulosti, tak to samozřejmě bez zvýšení rozpočtu nejde. Můžeme ještě možná říct jednu věc důležitou, že při dodržení a zachování kvality to nejde, jo? Protože je potřeba si domít, že teoreticky můžeme říct si, dobře, tak my jich přijmeme trochu víc a budeme jich mít na těch přednáškách ne 100, ale 200, 300, akorát, že tam je potřeba si domít, že toto je jedna z těch věcí, která se potom negativně právě projímá do té kvality toho studia. Není tak čas individuálně pracovat, nejsou potom takové možnosti právě na to, na co kladou dneska důraz zahraniční univerzity, znamená ten bezprostřední kontakt učitelů se studenty. A toto je potom ten problém.
13: A také by se mohlo stát, že ještě více studentů nedokončí vysoké školy, což je jeden z problémů českého vysokého školství. Uvidíme, co se ministru školství podaří vyjednat. Já pro tuto chvíli děkuji rektoru Vysoké školy ekonomické v Praze Petru Dvořákovi, který byl naším dnešním hostem. Díky moc.
10: Já děkuji a zdravím všechny posluchače.
13: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
15: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech, a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
16: Český Rambo, tak historici v nadsázce přezdívají Štěpána Gavendu, jednoho z největších hrdinů třetího odboje. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent americké CIC, který zachránil a přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho dvakrát odsoudili k smrti a třikrát utekl z vězení. Anna Strnadová o něm napsala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
3: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Ruský prezident Putin vydal rozkaz k třídennímu zastavení útoků na Kyjev. Elektrárna Orlík kvůli suchu omezila výrobu. Fotbalisté Slávie vyhráli v lize zápas o první místo proti brněnské zbrojovce. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna ucpaná po požáru kamionu na 62. kilometru. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ruský prezident Vladimír Putin nařídil pozastavení útoků na Kyjev. Ruská armáda by na ukrajinskou metropoli neměla útočit další tři dny. Informuje o tom ruská agentura Interfax odvoláním na mluvčího Kremlu. Do Kyjeva by zítra měli přijet američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou dnes z Moskvy, kde mají v plánu schůzku s ruským prezidentem Putinem. Přidáme k tomu podrobnosti krátce po zprávách. Srbský prezident Aleksandr Vučić bude kandidovat na premiéra. Jako lídr povede kandidátku srbské pokrokové strany v říjnových předčasných parlamentních volbách. Podle srbské televize RTS to potvrdilo vedení strany. Vučić v červnu oznámil, že v budoucnu odstoupí z funkce prezidenta. Zatím ale formálně nerezignoval. Proti Vučićovi a vládě jeho SNS už skoro dva roky protestují lidé na studentských demonstracích. Jejich organizátoři už dřív oznámili, že do voleb vyšlou kandidátku osobností. Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje třeba na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
17: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
4: Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou Jižní Čechy a Jižní Morava. Radiožurnálu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek. Třeba výlety, které spojují s návštěvou měst anebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější se za dovolenou připlatit.
18: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
4: Podle průzkumu agentury Czech Tourism plánuje letos strávit podzimní dovolenou v Česku 71% Čechů. To je zhruba o pětinu víc než loni. Průzkumu se na začátku srpna zúčastnila tisícovka respondentů. Pražské divadlo Bez zábradlí zahajuje 21. ročník festivalu Slovenského divadla. Nabídne tři inscenace v nastudování scén Studia L plus S, divadla Arena a divadla Komédie. Festival dnes otevře hra irské autorky Ellen Murphy Moje baby, která humorně vypráví o třech generacích žen.
19: Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v sedmém kole šance ligy nad zbrojovkou Brno 4-0. Pražané si tak upevnili vedení v neúplné tabulce nejvyšší soutěže. Tu vedou o 4 body před Olomoucí, která porazila Bohemians 3-0. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Oba týmy tak dál čekají v novém ročníku na vítězství. A za necelou hodinu začne ještě duel Artis Brno Viktoria Plzeň. Hokejisté Plzně hrají ve druhém kole ligy mistrů. Duel proti polskému celku Tychy vidí na západě Čech Vladislav Jan.
7: Na mě. A teď utkání Pardubice, Regle v lize mistrů, hokej a Otaku Tvrd.
20: Tady se hraje třetí minuta a zatím Pardubice Regle 0-0. Z Pardubic Otaku Tvrd, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 za Střechovem a zavřená silnice Písek Tábor. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna stále velmi ucpaná za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru schořel kamion. Dálnice byla 2 hodiny neprůjezdná. Teď už se projíždí pomalu, alespoň jedním pruhem. Kolona od Střechova od benzínky a je to na dlouho. Doporučujeme sjet už na 49. kilometru exit Vlašim, obět to směr Čechtice. Na D1 se zdržíte i ve směru do Prahy, a to před zúžením už Mejkalky na 25. kilometru. Na Prahu se teď projíždí pouze jedním pruhem a je to asi na 20 minut od sjezdu na chodce Rady. Silnice 29 z Písku do Tábora je u Podolského mostu přes Vltavu neprůjezdná. Těsně před mostem vážná nehoda dvou aut a motorky. Objížďka vede přes Zvíkovské podhradí, tam je ale na křižovatce omezení semafory. A dlouhé kolony jsou i tam, hlásí náš zpravodaj.
0: Ta křižovatka je ze čtyřech směrů, takže se tam posouváme rychlostí takových 50 metrů za 10 minut. A ta kolona už má podle mě 2 kilometry.
9: A další, možná o něco delší, ale volná objížďka vede přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. To nejlepší z hovorů.
22: Radka Krejčí pracuje pro římskokatolickou farnost Kutná Hora Sedlec, kde dokázala rozhýbat plno zajímavých projektů. Stojí třeba za unikátní expozicí Memento Mori nebo edicí per ze dřeva Santiniho schodů. Světově proslulou kostnici v Sedlci i tamnější katedrálu na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele spravuje nyní žena, která ještě před pár lety řídila personální oddělení jistého módního řetězce v celé střední Evropě. Radka Krejčí je hostem hovoru. Dobrý den.
23: Dobrý den, děkuji za pozvání.
22: A od mikrofonu vás zdraví Lenka Buriánková.
15: Hovory.
22: Jak se ocitla šéfka personálního oddělení z korporátu na pozici správkyně římskokatolické farnosti?
23: No, vlastně úplně jednoduše a úplně standardně. Lidi si myslí, že to byla nějaká divoká cesta, ale vůbec nebyla. Já jsem po 10 letech právě v tom korporátu měla pocit, že potřebuji trochu změnu i v souvislosti s tím, že se mi narodil syn, že jsem se přestěhovala z Prahy do Kutné Hory a to tempo bylo zběsilé a vlastně nestíhala jsem, nezvládala jsem to. Takže jsem se začala poohlížet po něčem, co mi dávalo trochu jako větší smysl a zároveň, co by bylo v místě mého bydliště, tedy v Kutné Hoře. No, otevřela jsem takový ten klasický webový portál s nabídkou práce a tohle na mě vyskočilo. Takže jsem poslala motivační dopis, poslala jsem životopis, pak jsme se sešli s panem farářem a můžu říct, že v podstatě byla ruka v rukávě. Pak tam teda proběhl ještě nějaký psychologický test, to jsem se trochu bála, ale i tím jsem prošla. No a tak se vlastně začala psát ta moje cesta pro farnost.
22: Jak se proměnil váš vztah k takovým duchovním památkám, jako je právě katedrála v Sedlci, kostnice, další objekty, které máte ve správě?
23: Já bych řekla, že se neproměnil jenom můj vztah k těmto přenádherným památkám a kostelům, ale proměnilo to mě jako osobnost, jako Radku Krejčí. Jednak jsem trochu zestárla a jednak jsem se prostě potkala se spoustou velmi vzdělaných, moudrých lidí, kteří mě prostě určitou cestou mě jako sformovali. Ale když jsem vlastně poprvé stoupala do Sedlce, tak samozřejmě kostnici známe všichni, ale katedrálu jsem předtím nikdy nenavštívila. Já jsem ani nevěděla, že je otevřena, abych řekla pravdu. Což jako na to narážím i teď, po letech, že mnoho Kutnohráků neví, že Sedlecká katedrála je otevřena veřejnosti. A když jsem do ní poprvé vstoupila, tak mi jako doslova padla brada a říkala jsem si, no to je nádhera. Jak to, že jsem o tomhle nevěděla, protože já pokaždé, když jsem někam měla, tak jsem prostě měla potřebu vstoupit do jakéhokoliv otevřeného kostela nebo synagogy, mešity, to je jedno, ty sakrální prostory obecně mám ráda. No ale katedrála mě prostě nadchla tou svojí neuvěřitelnou čistotou, jednoduchostí, takovou jako nadčasovostí a na rozdíl od všech gotických katedrál, který jsem předtím viděla, tak měla hrozně jako pozitivní a krásnou atmosféru, že jsem tam se necítila jako, jako ustrašeně, ale vlastně cítila jsem se tam strašně plná vjemu a no, a doteďka to tak v katedrále mám, pokaždé, když tam vstoupím, tak jsem prostě nadšená a jsem jako hrozně ráda, že můžu pokračovat v psaní jako toho příběhu tohoto naprosto jedinečného místa.
22: Co jste se dozvěděla nového o Santinim? Protože to je v podstatě ta podoba nyní, to je zase ten Santini.
23: Santiniho jsem samozřejmě znala už předtím, ale nevěděla jsem, že to je vlastně jeho první velký dílo. To jsem se tam dozvěděla jako první fakt a začala jsem to tam tak jako postupně prozkoumávat. A pak jsem se začala scházet i se znalci Santiniho, ať už s panem Růžičkou, nebo s ostatními lidmi, kteří vlastně působí ve spolku putování za Santinim. No a Santini to byl prostě strašný borec, jako to je úplně neuvěřitelný. Já ho neberu jako čistě jenom stavitele nebo architekta, ale to byl opravdu jako designer. A to, co předvedl u nás v 25 letech, jako klobouk dolů, a vlastně já si dávám takový cíl, že bych chtěla procestovat všechny jeho památky po Čechách, tak už mám mnoho splněno. A to, mně se hrozně líbí, že to, co u nás poprvé vyzkoušel, tak potom v těch dalších památkách jako implementoval a rozvíjel. Třeba trošku jako jinak, v jiných křivkách, jiných perspektivách, ale u nás to opravdu jako vyzkoušel poprvé. Takže já vždycky ze srandy říkám, že kdyby nebylo Sedlce, nebyla by Kutná Hora. To je fakt. A kdyby nebylo Sedlce, nebyl by Santini tím, kým se opravdu stal.
22: Když vás tak poslouchám, tak to je teď jistý zájem o historii, architekturu. Vy jste ale tyhle obory nikdy nevystudovala, ale zároveň jste se teda odvážila napsat knihu o farnosti v Sedlci, o katedrále, o kostnici s fotkami Ondřeje Soukupa, dlouholetého spolupracovníka farnosti, kutnohorského fotografa. Tu knihu vydalo prestižní britské nakladatelství. Měla jsem dojem, že jsem na internetu viděla, že už je snad vyprodaná. Tak není třeba teď úvaha taková, že byste měla nějaký obor spojený s historií, architekturou studovat?
23: Nad tím jsem se upřímně vůbec nezamýšlela. Já jsem od jako dětství byla milovník historie. To bylo jako můj, po angličtině to byl můj nejoblíbenější předmět. Jako dějepis to prostě, to bylo něco, kde jsem opravdu dávala pozor. A To bylo taky jako na úrovni zázraku, protože jsem nějakou lehkou formu ADHD, bych řekla. Takže mě udržet jako v klidu byl problém. Ale v hodinách dějepisu jsem opravdu

0: vlastně klášteře, a to dvakrát. Jednou ho vyloženě opat jako zachránil před domácím vězením, takže Petr dostal poměrně jako zajímavou zakázku, ale protože to byl divočák, tak prostě utíkal. A samozřejmě ta zakázka se prodlužovala, a přestože opat určitě byl trpělivý a jako velmi vznosný muž, tak už to asi nevydržel a na Petra teda uhodil, že by měl nějak jako ctít tu domluvu a domluvat to, co slíbil. No ale prostě Petrova touha po svobodomyslném životě byla větší, takže místo, aby jako skutečně pracoval, tak prostě zavěsil svoje kalhoty za jeden z rozpracovaných obrazů. Takže když se opat přišel jako přesvědčit o tom, jestli opravdu Petr maluje, tak tam viděl ty zavěsený kalhoty a myslel si, že Petr maluje a plní zakázku, a místo toho Petr pobýval v nedaleké hospodě v centru Kutné Hory. Takže to je moje oblíbená historka a prostě deklaruje to ten fakt, že puzení umělců jsou stále stejná a prostě neskrotíme jako.
1: Tak humorné historky, to asi každý má rád při takových prohlídkách, ale jak je na tom třeba černý humor v Kostnici? Můžete ho používat? Jak na to reagují návštěvníci? Protože z vás mám pocit, že máte ráda humor, ale nevím, jestli zrovna do těchto posvátných míst se to hodí.
0: Hodí. Vlastně náš merch je částečně vystavený, že máme těch jako kolekcí několik, a jedna z těch kolekcí je trošku jako vystavena na tom, že my dost často říkáme věci jako typu je tady mrtvo. Tak to je nejoblíbenější replika v zimě, třeba v lednu, když přijdu do Kostnice a ptám se kolegů, tak co? Tak oni odpovídají, je tady mrtvo. A jako z toho jsme malinko vycházeli, ale držíme to podle mě na hraně nějakého jako vkusu a slušnosti. Ale prostě pracujeme s tím, jako smrt patří k životu. Myslím, nechci říct jenom naše generace, ale současný svět má buď tendence jí upozadit, že se nás to netýká, že jsme jako svým způsobem nesmrtelní. Naši nejbližší doma neumírají, my nevidíme umírat. Že v naší společnosti, typicky v té české, je obrovské množství nevěřících lidí, takže v tom nehledají nějaký jako smíření, ale jako definitivní konec. Ale netřeba jako tu smrt demonizovat, ona prostě patří jako k životu, je součástí toho života, je pro nás, pro všechny, pro živé bytosti jako společná. Vím, že v některých lidech to zbuzuje jako strach, obavy, nějaký jako panický stavy, ale tak to prostě je. A zrovna Kostnice je místo, kde bychom si to všichni měli připomínat. Ale na druhou stranu právě ta naše čeština je tak nádherná, že je strašně moc idiomů, který jako s tím svým způsobem pracujou, tak proč s tím nepracovat taky? Mně připadá daleko lepší, hezky, graficky nějaký takový idiom zpracovat, než prodat jako lepku. Ne pravou teda, repliku lepky. Jo? Repliku lepky nebo nějak prostě jinak prodávat suvenýry, a hledám prostě jiný cesty, než jenom lepky, lepky, lepky.
1: Možná, když už se o tomhle bavíme, tak se hodí teď připomenout, že v dubnu příštího roku chcete otevřít zvukovou instalaci, v podstatě expozici. Jejíž součástí budou vybrané anonymní nahrávky lidí, jejich zamyšlení o lidské konečnosti. Pokud mám tedy správné informace, tak vlastně stále ještě probíhá nahrávání v pop-up audio studiu Memento Mori na terase kostela v Sedlci. Už jste měla třeba i možnost nějaké ty nahrávky slyšet?
0: Ne, a neudělala jsem to záměrně. Já bych vlastně chtěla to slyšet až v momentě, kdy to pánové, naši autoři té expozice, Viktor Portel a Dominik Dolejší, zpracují, a bude to nějakým způsobem jako hotový materiál. Teď je to velmi syrový materiál a stává se nám, že se tam chodí zpovídat lidé třeba na 50 minut, na hodinu, že opravdu jako mají potřebu o tom přemýšlet, uvažovat, říct toho hodně, a my nemáme ambici celý ten prostě rozhovor nebo celý ten záznam dát dispozici. My v podstatě to by nebylo poslouchatelný a nesplňoval by to ty kritéria jako moderní expozice. Takže z toho budeme v podstatě dělat jenom určitý jako záznam, a v momentě, až ty záznamy budou hotový, tak se jim ráda poslechnu. Ale byla jsem první zpovídaná, protože i já mám prostě co sdělit světu, protože i mě se nějakým způsobem jako smrt dotkla, a přestože jsem v tom vlastně každý den a přestože mám čas jako tendence právě šahat po černém humoru, tak i pro mě ta smrt

0: téma, který mě prostě zasáhlo a měla jsem potřebu to prostě sdělit a říct a třeba to někoho zaujme a zamyslí se.
1: Nechtěla byste se podělit alespoň jednou větou, jak vnímáte smrt, ten konec?
0: Já nejsem praktikující katolík, takže já to vnímám tak, že je to prostě jako konec. A zároveň pokaždý, když přijdu do kostnice, tak se zamýšlím, co je v tom životě vlastně skutečně důležité. A není to to, že mám možnost se sebrat a jet do Japonska, užít se tam hezkou dovolenou, když to je teda super, nebo že si koupím nový oblečení, nebo nový auto, nebo zrestauruju kus nábytku, ale pro mě je nejdůležitější tomu, koho mám ráda, říct, že ho mám ráda, tomu, komu jsem ublížila, se omluvit a prostě utvářet ty mezilidský vztahy kolem sebe tak, jak nejlíp dovedu. A to se snažím vlastně i vnášet do toho našeho týmu v Sedlci, aby to bylo místo, kde nám je všem dobře. A vlastně je to strašně zajímavé, že když jsem byla personalistka v té nadnárodní společnosti korporátní, tak tam ten cíl byl víceméně podobný, protože to byla švédská firma a ty Švédové jsou prostě takový. Takže neustále ten cíl mám stejný. A to ten, aby nám prostě tady na tom seti bylo dobře, to bych řekla, že je jako důležitý.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hostem hovoru je Radka Krejčí z římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec. Vy jste zmínila Japonsko, kde jste byla, a teď nevím, jestli služebně nebo soukromně, myslím, že na jaře. Mě by zajímaly vaše dojmy, protože turisté asijští jsou opravdu v Česku všude. Často je vnímáme jako ty turisty, kteří všechno si fotí, natáčí na videa. Jak oni se projevují právě třeba v Kutné Hoře, pokud přijedou, jak oni ta místa vnímají a jak to třeba koresponduje s tím, co vy jste právě v Japonsku viděla, jaký vztah třeba tam má společnost k památkám.
0: Myslím si, že se nám tam podařilo rozklíčovat, jaký je rozdíl mezi Japonci, Číňany a Korejci. A myslím, že se mi podařilo je i jako rozpoznat mezi sebou. A vím, že těch japonských turistů u nás Sedlci není tolik, jako těch ostatních Asiatů. Typicky si myslím, že k nám jezdí nejvíc jako Korejci a poté Číňani a těch Japonců tolik není. Nicméně Japonsko a jejich péče o památky je to jiný. Jo, my jsme vždycky byli fascinovaný, že jsme přišli k obrovskému hradu, který zvenku vypadal jako wow. A pak jsem přišli dovnitř a tam nic nebylo. Prostě jako vůbec nic. Ani tatami na zemi, prostě nic. A jsme si říkali, tak u nás jako ty hrady, že jo, jsou taky jako obrovský, ale vevnitř se pořád něco jako odehrává. Furt tam máte aspoň nějakou skříň, almaru, něco, nějaký kožešiny.
1: Musíte mít doprovodný program pro rodiny s dětmi.
0: Přesně, přesně.
1: Zázemí pro seniory.
0: Ano, ano. To tam jako většinou taky měli, ale opravdu jinak v tom hradu jste to prošla od zhora dolů a nebylo tam jako vůbec nic. Kromě bezpečnostních směrnic, kudy utíkat před požárem. A to je, bych řekla, ten největší rozdíl mezi námi a Japonci, že Japonci jsou jako totální minimalisti. I samozřejmě je to daný jako tím, kde žijou a co jim tam hrozí, kdyby si zavalili prostě svůj interiér jako hromadou nábytku. A co mě jako překvapilo, tak byla neuvěřitelná jako pokora k tomu veřejnému prostoru. To mi tady v Čechách jako obecně hrozně chybí. Že pro nás není problém něco vybudovat, ale pak o to pečovat, starat se o to, aby to vydrželo, to vnímám jako ten největší vlastně rozdíl mezi námi a Japonskem. A my jsme se potom naučili, že jsme si v baťohu nosili náš pytlíček na odpad, protože prostě potkat v Japonsku kdekoliv koš na odpad, to bylo taky jako malý zázrak.
1: Nejsou.
0: Ale nikoho by nenapadlo, ale vlastně ani z těch turistů, že by tam někdo něco pohodil na zem. A nechápu, proč u nás se to jako děje.
1: Jak je to se vstupným? v Japonsku do památek?
0: Je tam, samozřejmě, je tam. Do těch hradů, není, samozřejmě do těch šintoistických chrámů a podobně tam vstupné není. Ale když jsme chtěli o těch takových těch jako zásadních památek, tak tam vstupné vybírali. My jsme se i hodně chystali na to, abychom prostě se dostali tam, kam chceme, takže jsme s tou cestu plánovali. Koukali jsme, kde třeba mají jako timeslotový systém, abychom měli garanci toho, jestli tam dostaneme. A prostě myslím si, že to je jako standardní, prostě chtít vstupné po návštěvnicích, abyste se potom o tu památku mohli starat.
1: Kostnice asi svou reklamu nepotřebuje, si myslím, ale vaše farnost spravuje i další objekty. Tak jak přitáhnout lidi i tam?
0: My máme ve správě dva naprosto unikátní kostely, ať už románský kostel svatého Jakuba v Jakubu, což je obec vlastně v obci Církvice, je to kousíček od Kutné hory. Je to velmi velmi zajímavý kostel v tom ohledu, protože my přesně víme, kdy byl vysvěcen, kdo ho světil. A je to nezvykle velký románský kostel. A vlastně nikdo nechápe úplně, jak se tam tak jako vyskytl a proč. Těch hypotéz je několik. Ale když prostě vstoupíte do toho areálu, toho kostela, tak tam je úplně ticho, úplný klid a vy se propadnete fakt úplně do jiného století, protože ten kostel se zachoval jako v nebývalé původní podobě. Takže srdečně zvu, ještě vlastně v září máme kostel svatého Jakuba otevřen, teď je opatřen novou střechou kompletně, tak to nám dělá velkou radost. Máme tam i malou expozici a máme tam skvělou paní průvodkyni, která o tom kosteli ví úplně všechno. Ne, že by to zažila, ale skoro to tak vypadá, jako prostě opravdu ta pátrá a hledá informace. A takže ten kostel kolikrát tam strávíte delší dobu než kdekoliv jinde, protože prostě všechno se dozvíte. A pak máme kostel svaté Anny v Nových Dvorech, což je barokní skvost. A taky jako úplně nechápete, kde se tam takhle nádherný baroko jako ocitlo. Tak prostě v Nových Dvorech, jo, v městě jsou maličkým, ale taky to má jako návaznost na tu historii a nyní jsme akorát dodělali vlastně rekonstrukci toho kostela a opatřili jsme ho novým bohoslužebným mobiliářem, tak z toho osobně já mám obrovskou radost, protože my jsme vlastně vyhlásili otevřenou soutěž architektonickou, tam se nám přihlásilo vlastně 30 autorů. My jsme jeden ten autorský tým manželé Huly vybrali, potom jsme společně jeli do Portugalska vybrat mramor, tak aby to opravdu do toho kostela bylo to nejlepší, co můžeme mít. No a pak se nám podařilo sehnat ty nejlepší z nejlepších sochaře pana Petra Váňu a kameníka pana Tomáše Váňu a ty vlastně ten jako sen zrealizovala do takové podoby, že já vždycky, když to vidím na fotkách, si říkám, to vypadá jak vizualizace, to je tak dokonalý, že to není možný. A je to možný. Takže srdečně zvu i do kostela svaté Anny v Nových Dvorech.
1: Já když to všechno slyším, tak mám pocit, že v žádném případě se v římskokatolické farnosti nenudíte, opravdu. Asi obzvlášť po vašem příchodu před pár lety. Máte pocit, že skutečně tedy farnost není konzervativní místo teď po těch letech zkušeností, že jste tam rozhýbala ten tým, protože si myslím, že vy jste musela i trochu namotivovat ty vaše lidi, aby třeba začali pracovat na vašich představách nebo na vašich společných představách. Jak to bylo těžké, když jste právě přišla z toho personálního oddělení, tedy toho módního řetězce, tak jak bylo těžké tedy ty lidi nalodit?
0: Bylo to těžké a do toho uprostřed té snahy přišel covid. Takže samozřejmě o toto bylo jako těžší. Ale na druhou stranu, já jsem se snažila na to koukat jako pozitivně. Brala jsem to jako nějaký jako restart, jako předěl, protože my v roce 2019 měli 500 tisíc návštěvníků a to už opravdu, to už jako nešlo. To už, mě už té kostnice bylo i líto. Bylo mi líto těch mých kolegů, kteří tam prostě jako museli koukat na ty davy těch drancujících turistů, kteří kolikrát tam dělali věci, kdy vám jako zůstával úplně rozum stát. To, že tam někdo jako dělá selfiečka, jo, to by nejradši dělali teďkon, ale to, že někdo je jako schopný na ty lepky šahat a různě je přeoranžovávat a to, že dokonce někdo jako schopný tu lepku olíznout a přitom se jako vyfotit, tak to byly prostě, to byly naše dny před covidem. Takže pak přišel covid, celý sice zastavil, zastavili jsme se i my, kolegové, průvodci zůstali doma a my v podstatě jenom s kolegyní z ekonomického, s kolegou z technického, jako pobývali v té úplně mrtvý sedlci, jako kde byla ani noha a vůbec nevěděli, co s náma bude. Ale já jsem to brala rozumně, já jsem to brala tak, že něco se teďkon zděje, ale že až ten svět jako naskočí zpátky, tak vím, byla jsem si 100% jistá, že za náma zase pojedou, protože máme prostě ve správě úplně světově unikátní památku. No ale během toho covidu mnozí lidé odešli, poté jiní přišli a teď jsem hrozně ráda za to, že ten náš tým je velice jako pestrý. Já to volání potom diversity, to tam ve mně taky stále jako je, že je potřeba mít ty lidi jako odlišný, aby tam každý vnášel trošku něco jiného. Takže máme mladý, středního věku, starší, máme holky, kluky a jako společně chceme, aby Sedlec bylo jako celý, vlastně celá ta čtvrť byla vnímaná jako nějaké historické centrum, o které bychom měli i společně s městem Kutná Hora daleko lépe pečovat, protože tam ta péče právě o veřejný prostor jako nulová. Tam velmi narážím a vlastně neustále potom volám, aby se všichni uvědomili, jak to tam vypadá. A zároveň myslím si, že nám společně jde o to, aby ty kostely jako žily. Aby v té katedrále se děly věci, tam každý den se tam koná bohoslužba, pravidelně děláme právě výstavy, pravidelně hostíme koncerty, které třeba nejsou úplně prvoplánově hodící se do kostela, ať už je to jazz. Třeba Rudelinka tam loni koncertoval. Letos v říjnu máme Beatu Hlavenkovou, která je tak jako na pomezí mezi jazzem, popem, klasikou. A že vlastně po tomhle jako šaháme celkem cíleně. Že klasika je fajn, taky rozhodně ji jako rádi uvítáme, ale ukazujeme, jak by mohl vypadat kostel 21. století a jak může vypadat vlastně péče o památky 21. století a jak vůbec vlastně může vypadat cestovní ruch jako v sakrálních památkách. Počíná marketingem přes merchandising, prostě přes to, co prodáváme, jak to prodáváme a i přes to třeba, jaké zázemí jsme jako vybudovali pro turisty. Takže chceme být takovými lídry tabulky, nejenom v té návštěvnosti, ale i v tom ukázat, jak se to dá dělat a nebát se dělat odvážná rozhodnutí.
1: Říká Radka Krejčí, která je ředitelkou organizační složky římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec. Má na starosti správu tamnějších památek. Právě ona byla hostem hovoru, tak děkuji a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Buriánková.
2: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
3: 17 hodin 30 minut. Času zpráv a Vojtěcha Tomáška.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval s vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa. Steve Witkoff a Jared Kushner dnes jednají v Moskvě s ruskými představiteli, včetně prezidenta Vladimíra Putina. Podle Trumpa tam přijeli s plánem na ukončení války. Zítra se američtí vyjednavači přesunou do Kyjeva. Zelenský na síti X uvedl, že Ukrajina už schválila plán schůzky. Ve Slavičíně na Zlínsku si dnes připomínají 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos uplynulo 80 let od exhumace a převozu těl vojáků na hřbitově v západní Evropě a Spojených státech. Součástí programu jsou přelety vojenských letounů i seskoky parašutistů. V Záhřebu protestovali desítky tisíc lidí kvůli nelegálnímu skladování odpadu ve středním Chorvatsku. Demonstranti požadují rychlejší zásah vlády a odvoz průmyslového a zdravotnického odpadu. Toho je u města Gospič víc než 30 tisíc tun. Podle ekologů v oblasti kontaminuje pitnou vodu a znečišťuje ovzduší. Úřady to odmítají. Chorvatská vláda slíbila vyčištění místa. Podle demonstrantů ale postupuje pomalu. Sport. Fotbalisté Slavie zvítězili v šancelize nad zbrojovkou Brno 4-0. V sedmém kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Za necelou půl hodinu má výkop duel Artis Brno Plzeň. Hokejisté Plzně hrají v základní fázi Ligy mistrů proti polskému týmu Tychy. Je u toho taky reportér Vladislav Janouškovec.
5: V polovině zápasu Plzeň stále prohrává. S Tychami 0-1. Utkání Pardubice Regle vidí Otaku Tvěrt.
6: Minuta a půl do konce první třetiny a tady se hraje bezbranek Pardubice Regle 0-0. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 Ústřechova a zavřená silnice Písek Tábor. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna skolabovala doprava za sjezdem na Vlašim. Na kilometru 62 schořel kamion, budou ho teď odtahovat a uklízet vozovku. Dálnici směrem na Brno opět zavřeli, teď na 56. kilometru, a odklánějí dopravu, včetně kamionu, na Trhový Štěpánov. Pozor, do kolony se dojíždí na 51. kilometru před benzínkou Střechov a při dojíždění do kolony se teď navíc srazila další 3 auta. Doporučujeme sjet už na 49. kilometru, objet to přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony u Jesenice. Je tam zúžení do jednoho pruhu a kolona od brněnské dálnice zabere asi 10 minut. Silnice 29 z Písku do Tábora je u Podolského mostu přes Vltavu neprůjezdná. Těsně před mostem vážná nehoda dvou aut a motorky. Objížďka přes Zvíkovské podhradí je ucpaná, je tam omezení na křižovatce. Další možná o něco delší objížďka vede přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Pohled na pláň kousek za jihouherským městem Moháč odpoledne 29. srpna roku 1526 musel být strašlivý. Bahnitý terén planiny na březích Dunaje byl posed těly zhruba 30 tisíc padlých vojáků a tisíců koní. V bažinách, o které v těchto místech nebyla nouze, dohasínal život mladého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského. Právě tu skončila bitva, která poznamenala dějiny střední Evropy na mnohá desetiletí. Jaký byl její průběh a co způsobila, o tom si budeme povídat v příštích zhruba 24 minutách. Od mikrofonu nerušený poslech přeje Veronika Kindlová.
7: Historie Plus.
9: V bitvě u města Moháč se proti sobě postavila vojska osmanského sultána Sulejmana Nádherného a uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského. Druhý jmenovaný tu nejen ztratil život, ale také prohrál.
10: Bitva samotná v podstatě byla poměrně rychlá, krátká. Celé to trvalo 1,5, maximálně 2 hodiny.
9: Říká Zdeněk Munzár z Vojenského historického ústavu v Praze.
10: Jak to přesně probíhalo, je otázka, protože různé interpretace se poměrně výrazně liší. Nicméně můžeme vycházet z toho, že k hlavnímu střetu došlo v odpoledních hodinách, v okamžiku, kdy Turci sestupovali vlastně z takové vyvýšené plošiny k královskému vojsku, velel kaložský arcibiskup Paltomory a ten se rozhodl, že je šance využít toho, že vlastně část Turků sestupuje ve svahu. On bylo dost blátivo, předchozí dnech výrazně pršelo a chtěl využít možnosti zaútočit na část tureckého vojska, aniž by mu zbytek byl schopný přijít na pomoc a vlastně porazit jednu část a doufat, že třeba panika prchajících zachvátí i zbytek a bude se z toho dát nějakým způsobem využít. Takže v podstatě došlo k útoku jezdectva, ten prvotní útok jezdectva uherského pravého křídla byl úspěšný a vlastně v okamžiku, kdy to vypadalo úspěšně, tak Tomory žádal o nasazení druhého sledu, toho těžkého jezdectva králova, které to mělo rozhodnout. Tento druhý útok narazil na to, že ten směřoval už proti osmanskému středu, kde byli sultánové jančáři, tedy elitní pěchotní sbor, vybavený z velké části palnými zbraněmi a bylo tam postavení osmanského dělostřelectva. To symbolicky, Mahajská bitva bývá považována za jeden ze zlomů středověku a novověku, tak tady se nám opravdu vlastně střetávají i ty taktiky toku toho rytířského jezdectva středověké a naráží nám na čistě novověkou palebnou sílu organizované pěchoty a dělostřelectva. A v podstatě ty palné zbraně tam jednoznačně měly být tím, co zlomilo vlastně ten útok té rytířské masy a obrátilo jich pod na ústup a posledně na útěk.
9: Osmanský sultán Sulejmán Nádherný si o střetu rytířů s janičáři napsal. Divize našich janičářů vystřelila 3x, 4x z pušek a snažila se zatlačit ty podlé psy. Nakonec islámský lid s pomocí majestátního boha a proroka odrazil bezbožné a když už neměl sílu znovu zaútočit, roztrhal je jako pes. Ten urputný boj a zabíjení jde jen stěží popsat. Na křesťanské straně padlo kolem 15 000 vojáků, na osmanské ovšem zhruba stejně. Osmani vzali do zajetí na 2000 lidí, mezi nimi mnoho příslušníků uherské šlechty. 2 dny po bitvě je sultán nechal hromadně popravit. Masakru podle svého deníku přihlížel ze zlatého trůnu, zatímco ukrutně lilo. Proč křesťané prohráli? Horší taktika, horší výzbroj, střet odlišných kultur.
10: Byly to armády trošku jiného ražení. Samozřejmě na straně krále Ludvíka to byla vlastně typická armáda středověké Evropy, své doby, složená primárně teda z vojska placeného jednak králem, jednak uherskými velmoži, biskupy a tak dál, potom městský hotovostí, zemský hotovostí, ale samozřejmě taky z velkého množství žoldnéřů. To žoldnéřství nám nastoupilo vlastně už bezprostředně po husitských válkách a bylo velmi rozšířené. Boje s Turky byly vždycky specifické tím, že turecká armáda měla velké množství lehkého jezdectva, které provádělo jednak průzkum a jednak v podstatě aplikovalo taktiku spálené země, kdy okolní vesnice byly většinou teda vyrabovány, vypáleny, kdo byl schopen odvlečen do otroctví a tak dále. Byly výrazně mobilnější. Ale jinak, že by byl dramatický rozdíl v taktice, se úplně říct nedá. Moháč je primárně střet dvou kultur v tom, že Osmanská říše v této době už je jednoznačně centralizovaná absolutní monarchie a jako taková má výrazně lepší možnosti nakládat s organizací vojska, zabezpečením logistiky a tak dál. Kdežto Ludvíkovo soustátí Čechy a Uhry jsou stále vlastně stavovskou monarchií, kdy král je odkázaný na sněmy a už tento politický systém vlastně predikoval jasně to, že strategická iniciativa bude na straně sultána a král to může maximálně se snažit nějakým způsobem pružně reagovat, což jako ten čas, který ta stavovská monarchie ztrácela vlastně na těch sněmech, tak mohly vykoupit pouze pohraniční pevnosti a jejich posádky, které kladly dostatečný odpor, dali teda tomu království čas postavit to vojsko po té, co to schválil sněm, aby mohlo nějakým způsobem zastavit a zasáhnout.
9: Jenže za panování Ludvíka Jagellonského byly finance v jeho soustátí, tedy Uherském a Českém království, v rozvratu. Tím pádem nemohlo být dost peněz ani na udržování obrany. Důležité hraniční pevnosti, které mohly osmanské útoky odrážet, byly zanedbané s nedostatečnou posádkou.
10: Dá se říct, že Moháč do velké míry prohrálo už to, že Turci o 5 let dříve, 1521, dobili Bělehrad. Jo, to byla pevnost, která se byla považována za klíčovou. Hovořilo se o Bělehradu jako klíči k Uhrám. V okamžiku, kdy tento klíč zůstával v tureckých rukou, tak ty možnosti byly jako velmi omezené. Těch věcí, které během toho tažení Mohajského na té uherské straně nefungovalo, bylo velké množství.
9: Než si některé z nich vyjmenujeme, pojďme se stručně zastavit u Osmanů. Dobytí Bělehradu bylo součástí Sulejmanových snah rozšířit svou říši přes Balkán dál do Evropy. Navazoval na svého otce Selima I., který dobyl země Blízkého východu i Egypt a učinil z Osmanské říše zásadní sílu islámského světa. Disciplinovanou sílu, která byla odhodlaná a motivovaná expandovat dál do křesťanských zemí. První na ráně byl Balkán a Uherské království. A tam místo účinného odporu vršily chyby.
10: Primárně teda to, že uherští šlechtici, zvláště tedy uherští magnáti, byli velmi, velmi sebevědomí a vlastně v své době velmi xenofobní, kdy do určité míry jako i odmítali pomoc menší s tím, že si přece Turky vždycky poradili sami a vždycky to sami zvládnou. Jako za mě s nasazením aspoň trošky zdravého rozumu k tragédii u Moháče vůbec nemuselo dojít. Už jenom to, že vlastně Ludvíková armáda nedokázala soustředit před bitvou veškeré síly. Měla na pochodu silný zbor ze Sedmihradska pod Janem Zápolským, měla na pochodu asi 7 tisíc mužů z Chorvatska a k tomu dalších 10 až 15 tisíc vojáků českých hotovostí, které už stály u stoličného Bělehradu. Takže když vezmeme v potaz jenom počty, tak pokud by Ludvík mohl udělat to, co mu někteří radili, tedy ustoupit podél Dunajku k severu, v podstatě počkat, až dojdou tyto posily, tak by se početní převaha téměř dorovnala. Jo? A bojovali by proti sobě zhruba stejně silné armády. Takhle, v okamžiku, kdy se bojovalo u Moháče, tak Ludvík musel čelit prakticky trojnásobné přesile. To, že vlastně ještě před Moháčem, protože v těch jižních Uhrách sledovali postup Turků uherské oddíly Pála Tomoriho, kalošského arcibiskupa, tak Ludvík věděl o tom, jak postupují a při tom ležení u Tolny, kde měl seřadiště celé své armády, nebo schromaždiště, tak chtěl vyslat část oddílů na jih k Osijeku, protože u Osijeku bylo možné přejít přes Drávu. To byl vlastně klíčový bod, protože Turci do té doby byli na pravém, tedy jižním břehu Dunaje a vlastně chtěli postupovat po tom pravém břehu i nadále, aby vlastně postupovali přímo k Budínu, po té straně řeky. A proto potřebovali přejít tu Drávu toho Osijeku. Na přechodu řeky bylo možné i tu obrovskou, odhadem 70 tisícovou osmanskou armádu zastavit výrazně menšími silami, protože prostě přechod řeky s nepřítelem připraveným na druhé straně patří k vojensky nejproblematičtějším operacím vůbec od starověku po současnost.
9: Plán přesunout se do Osijeku a čekat na brodící se Turky uherští magnáti odmítli s tím, že jejich privilegiem je táhnout do boje pod královou korouhví a nejet sami někam něco řešit.
10: Z dnešního hlediska je nepochopitelné. Zrovna tak jako jejich naléhání na to, aby se od Moháče neustupoval k tomu severu, protože při ústupu k severu už by byly ohroženy přímo jejich majetky, postoupily by Osmané dále do Uher a šlo by o jejich. Jo, to je těžko uchopit, těchto těch rozhodnutí je tam víc, ale musíme si uvědomit, že Ludvíkovi bylo 20 let, na trůně seděl od svých 10 a vlastně za tu dobu za něj víceméně vládla rada rádců. To byly lidé, na kterých on byl z velké části závislý i finančně, protože jim dlužil peníze. Už jeho otec Vladislav omezil daňové zatížení šlechty takovým způsobem, že to ohrozilo stabilitu toho státu. Když se podíváme na to, jak to bylo vlastně předtím, tak za Matyáše Korvína, který byl velice jako tvrdý a ambiciózní král, tak v době jeho smrti víc než polovina jeho příjmu šla na armádu, na vydržování vlastně v té době stálého žoldnéřského vojska. Jednou z prvních vůbec stálých armád v Evropě a v okamžiku, kdy nastoupil Vladislav II. A po válce o následnictví, tak aby získal podporu uherských magnátů, tak výrazně snížil to zatížení a už jeho příjmy nedosahovaly ani té poloviny Korvínovi, kterou on vydával na tu armádu. Poté, co on zemřel a na trůně seděl teda desetiletý Ludvík, tak se podařilo magnátům jako příjmy koruny snížit, takže příjmy Ludvíka dosahovaly asi 1/6 toho, co vybíral ten Korvín. S tím se nedá financovat armáda.
9: Podtrženo sečteno, u Moháče armáda Ludvíka Jagellonského prohrála. Následky byly dalekosáhlé. Jednak, jak jsme naznačili, byly decimovány uherské elity. Na bojišti, při útěku v Močálech nebo při popravě zajatců přišlo o život opravdu velké množství uherské šlechty. Za další, Osmanům se otevřela cesta dál do Evropy, takže došli až do Budína, uherského hlavního města, a ten vypálili. Ale především při útěku z moháčského bojiště se v Močálech, kde do Dunaje ústí potok Cele, utopil český a uherský král Ludvík Jagellonský. A ten neměl potomky. Uherská a česká koruna byly tedy volné. Ujal se jich Ferdinand I. Habsburský, dosavadní rakouský arcivévoda, a zahájil tak 400 let trvající vládu Habsburků nad střední Evropou. Jak se mu to povedlo, si teď povíme. A začneme u nás, v českých zemích.
7: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Ve chvíli, kdy vymře dynastie vládnoucí, což není nic neobvyklého v kontextu svaté říše římské, do kterého ten český stát vlastně spadal.
9: Říká Vilém Zábranský z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
11: Tak byly tady nějaké mechanismy, jak vlastně nastolovat ty nové dynastie, nové panovníky. My to vidíme vlastně analogicky třeba v případě těch Lucemburků, kteří nastoupí na začátku 14. století na český trůn. A těch nástrojů, jak vlastně dosadit toho nového panovníka, je několik. Ten první, o který se ten Ferdinand vlastně pokoušel, tak pracoval s tím, že ve chvíli, kdy zemřel mužský příslušník toho vládnoucího rodu, tak ten trůn je prázdněný nebo odumřelý, odumřelé léno doslova, a císař má právo udělit ho komukoliv. A o to se Ferdinand snažil, vyžádal svého bratra Karla, aby tohle učinil, ale ten Karel celku dobře asi odhadnul tu situaci, že pozice českých stavů a obecně vlastně státoprávní uspořádání toho stavovského státu je velmi silné a tohle by bylo vyloženě jako politický hazard.
9: Jenom doplním, Ferdinandův bratr Karel V. byl římským císařem. Jejich děd, císař Maximilián, už v roce 1515 vytvořil další možnost, jak získat českou i uherskou korunu. Svá dvě vnoučata, Ferdinanda Habsburského a jeho sestru Marii, se zdal s dětmi českého a uherského krále Vladislava Jagellonského s Ludvíkem a Anou. Tyto sňatky byly součástí dynastické dohody, že v případě vymření jednoho rodu se jeho držav ujímá rod druhý, a to nyní nastalo.
11: To vytvořilo v celku, aspoň papírově, dobrý nárok pro toho Ferdinanda, jak se snažit získat ten český trůn. Ale, je to jedno veliké ale, v roce 1515 a vlastně v tom období předtím, kdy se o tom už jednalo, tak ty české stavy si vlastně vyměnily podmínku, že toho manžela, vlastně té Anny, respektive toho případného, kdo by měl zdědit ten trůn, tak musí schválit. Ale to se vlastně nestalo. Nestalo se to vlastně i s ohledem na to, že tady byl ten předpoklad, že ten Ludvík jako bude nějakou dobu vládnout. Takže i ve chvíli, kdy ten Ferdinand se oženil s tou Anou Jagellonskou, tak ho vůbec asi jako ani nenapadlo vlastně žádat nějaké svolení české stavy. Tuhle tu pozici ten Ferdinand zastával vlastně velmi silně a měl vlastně podporu ze strany vedlejších zemí koruny, protože v tu dobu ten český stát se vlastně skládá z té hlavní korunní země, což jsou Čechy, a pak jsou ty vedlejší země koruny Morava, Slezsko a Lužice, které podle práva, to znamená podle vladislavského zřízení zemského, tak nebyly těmi, kdo volí krále. Krále volí pouze vždycky jenom český zemský sněm. Podle starších uspořádání měly být přizváni samozřejmě k té volbě, ať už přední zemští preláti nebo markrabě moravský, ale tohle se vlastně jako nestalo. A oni svým způsobem, aby deklarovali vlastně jinou pozici, než mají české stavy, tak to budoucí královnu Anu akceptovali jako dědičku práv a tyhle práva mohly vlastně přejít na toho Ferdinanda. V Čechách ta situace byla jiná a ty stavy si byly vědomy velmi silné pozice a tomu Ferdinandovi dali velmi tvrdě najevo, že jediná možná cesta, jak se ucházet o český trůn, tak je vlastně podstoupit volbu. S čímž nakonec vlastně Ferdinand chtě nechtě musel souhlasit.
9: A byl zvolen. Václav Hájek z Libočan to ve své kronice popsal idylicky. A tu usnesli se jednosvorně, odtud vyšli společně a všech jich 24 přišlo do soudní místnosti a tu purkrabí pražský to jejich rozhodnutí vyhlásil. Řekl: arcikníže rakouský, jeho milost Ferdinand, je král český. Úplná idylka to ale nebyla. Existovaly samozřejmě další kandidáti, které české stavy použili na Ferdinanda jako páku, aby jim za své zvolení leco slíbil.
11: Týkalo se to jak třeba uhrazení královských dluhů, které po Vladislavovi a Ludvíkovi Jagellonském byly velmi vysoké, dosahovali vlastně výše 100 tisíců zlatých. Stejně tak měli náboženské požadavky, že chtěli, aby byly respektováno to náboženské uspořádání velmi specifické v těch Čechách, které souvisí s tím husitským hnutím, kdy tady velká část vlastně populace byly nekatolíci, respektive bavíme se tady samozřejmě o tom politickém národě, o těch volitelích. Že? Takže nakonec vlastně ta volba proběhla, ještě předtím vlastně se řešilo, že pořád se nenašlo tělo toho Ludvíka, takže to potenciálně mohlo být vlastně nějaký problém, že jo? Protože by zvolili nového panovníka, najednou ten král by se objevil, že jo?
9: Tělo krále Ludvíka Jagellonského bylo totiž v bažinách u Dunaje objeveno až několik týdnů po bitvě. Ludvík byl pak pohřben ve stoličném Bělehradě, tedy maďarském Székesfehérváru. A v únoru roku 1527 mohl být Ferdinand Habsburský korunován českým králem. Cesta k uherské koruně byla složitější, pokračuje Zdeněk Munzar.
10: Kdysi uherští velmoži přesně v duchu svého přístupu, že všichni cizinci jsou špatní a za prohru u Moháče stejně můžou hlavně cizinci, tak zvolili Jana Zápolského králem, což bylo jednak v rozporu s předtím uzavřenou dynastickou smlouvou Jagellonskou Habsburskou a proti čemu samozřejmě protestovala královna Marie, která považovala za jediného oprávněného nástupce Ferdinanda I. Takže následné dvojvládí v Uhrách vedlo vlastně k občanské válce, k rozdělení země, a protože za Ferdinandem stál jeho bratr Karel jako císař, tak Jan Zápolský nakonec po té bleskové kampani roku 27 požádal v 28. roce o pomoc sultána. Začalo další kolo, kdy Osmané byli pozváni Janem Zápolským, aby mu pomohli v boji o uherskou korunu. A tím se začala celé to 1,5 století uherských válek s Turky, které potom zasáhly i české země opakovaně.
9: Jenom na vysvětlenou, zmíněná královna Marie byla vdova po Ludvíkovi. Jan Zápolský, Sapolej Janoš, byl sedmihradský vévoda, který se svou armádou nedorazil včas k bitvě u Moháče a čelil proto podezření, že Ludvíka zradil. Jeho bratr Děrdi byl spolu s kaločským arcibiskupem Pálem Tomorim vrchním velitelem Ludvíkových vojsk a z bitvy u Moháče se nevrátil. Pojďme ale zpátky do Českého království. Co mu nástup Ferdinanda Habsburského na trůn přinesl? Jak říká Vilém Zábranský, prostí podaní nejspíš změnu dynastie nijak nepocítili.
11: Tohle byla skutečně jakoby záležitost toho jakoby politického národa. Jednakou řečí ti příslušníci mluvili, ale všichni ti, kdo zasedali na zemském sněmu, což byla vysoká šlechta, páni, rytíři a vlastně zástupci královských měst, tak ti o tom vlastně rozhodovali. V první chvíli ty obě strany byly, řekněme, spokojené. České stavy získaly prestižní dynastii pro český královský trůn, získaly potenciálního ochránce proti Turkům, což ti Habsburkové byli později v tom 16. století rozhodně velcí bojovníci proti Osmanům. Avšak na druhou stranu panovaly tady určité obavy i s ohledem na to, jak viděli, jak Habsburkové vlastně vládnou, respektive ten Ferdinand, jak uplatňoval velmi takové, bychom řekli, až tvrdé centralistické nástroje v těch rakouských zemích, které on vlastně převzal do své správy na začátku těch 20. let 16. století. V případě Ferdinanda, tak tam samozřejmě došlo vlastně k zisku velmi důležité jako mocenské základny, na základě které pak vybudoval v podstatě tu středoevropskou doménu toho rodu. Ono to bylo důležité vlastně i z dalších, řekněme, důvodů, protože ten Ferdinand se souběžně ucházel o ten uherský trůn, kde se mu dařilo mnohem méně, protože tam proti kandidát Jan Zápolský tak byl s velkou převahou vlastně zvolen tím uherským králem a Ferdinand si vlastně nemohl dovolit mít souběžně dva nějaké jakoby konfliktní situace, protože finančně by to nezvládl, pokud by došlo k nějakému vojenskému řešení, což v těch Uhrách vlastně došlo, tak by nebyl schopen vlastně jakoby čelit té síle. Takže v té první fázi určitě ten Ferdinand vlastně spokojený byl.
9: Ovšem, na druhou stranu je třeba říct, že stran české koruny rozhodně nemohl být spokojen bez výhrad.
11: Pokud to řekneme hodina na leseně, tak stát se českým králem v 16. století znamenalo pořídit si velmi drahého koníčka. Teď nemluvím o prestiži, ale minimálně o možnostech majetkových, které ten panovník má. Protože přímý majetek, který ten panovník vlastnil, tak byl velmi malý. To je ten takzvaný komorní majetek. Ten v průběhu 15. století buď byl částečně, řekněme, privatizován šlechtou, anebo byl v dlouhodobé zástavě. Takže to působilo dost problematicky a vlastně jediný příjem toho panovníka byly zemské berně, které ale, to je to ale důležité, museli vlastně vždycky vypsat stavy na zemském sněmu, museli s nimi souhlasit. Takže ten panovník vlastně, aby mohl budovat nějaký fungující státní aparát, a to je přesně ta doba, protože my se bavíme o době toho raného novověku, kdy ten stát se začne vlastně fungovat jako instituce, kdy už to není ten jeden panovník, který je tím státem, kdy tady existuje nějaký sbor vlastně úředníků, kteří ten stát pomáhají řídit. To byla možná ta vize těch Habsburků, to znamená mít funkční, centralizovaný stát, který, řekněme, je efektivní.
9: Tento koncept narážel na české stavy, které byly zvyklé, že se na správě země výrazně podílí. A za slabých Jagellonců se naučili, že s panovníkem se dá solidně manipulovat. Jak to ostatně vyjadřuje známé rčení, které údajně česká šlechta adresovala Vladislavu Jagellonskému. Ty jsi náš král a my jsme tvoji páni. Střed koncepce absolutního a stavovského vládnutí se táhnul bezmála 100 let až do druhého stavovského povstání a 30leté války. Napětí, které příchod Ferdinanda Habsburského do Čech postupně vyvolal, nebylo spojeno jen se způsobem vládnutí. Do popředí se opět dostala i náboženská otázka.
11: Protože Ferdinand, když nastoupil, tak přísahal v rámci těch slibů, co dal těm stavům za to, že ho zvolí, že bude dodržovat bazilická kompaktáta, což je vlastně soubor, řekněme, pravidel, který vytvářel možnost, aby tady existovali ti utrakvisté, to jsou ti husité. Ale ta situace se najednou změnila. Tím, jak do Čech, ale i do těch vedlejších zemí koruny začalo pronikat luteránství, tak Slezsko z velké části se stane luterské, v Čechách mnoho míst také, ale řada těch utrakvistů vlastně převezme myšlenky luteránství a začnou tady budovat vlastně nějakou novou utrakvistickou církev. A s tím už ten Ferdinand vlastně začíná jako silně souhlasit. On říká, vy jste po mně chtěli bazilická kompaktáta, já jsem na ně přísahal, ale víc po mně nechtějte.
9: Habsburkové byli vždy spojeni s katolictvím. S Ferdinandem tedy například přicházejí do Čech jezuité.
11: Ale zároveň vlastně, a to je takový velký paradox, dojde k tomu, že se třeba zblíží poměrně ti starou trakvisti s těmi katolíky, znamená ti staří husité, protože oni se necítili být jako reformovanou církví, oni stále říkali,
9: my
11: to jen děláme správně. A dokonce vlastně se stane i to, že ten Ferdinand prosadí to, že katoličtí kněží mohou podávat podobojí. On to samozřejmě má jako velmi praktický důvod. Ve chvíli, kdy se uprázdní fara staroutrakvistická, tak vy tam můžete dosadit katolického kněží. Jako velmi jakoby chytré kroky. Ten Ferdinand vlastně jakoby činil.
9: Mazanost Ferdinanda Habsburského byla prostě něco jiného než slabost Vladislava Jagellonského nebo mladická naivita jeho syna Ludvíka.
11: Ale v zásadě z těch jako nějakých jako centralizačních tendencí, ten Ferdinand, byť třeba ta jeho vize byla jako asi nějaká maximalistická, tak on nedokázal vlastně jak prosadit prakticky nic. Spíš bychom mohli mluvit o tom, že zase to semínko, které potom začnou sklízet ti další Habsburkové, kteří vlastně přijdou po něm.
9: A vydrží vládnout českým zemím a střední Evropě až do roku 1918. A to je z dnešní Historie Plus o bitvě u Moháče a jejich následcích všechno. Slyšeli jste hovořit Zdeňka Munzara z Vojenského historického ústavu v Praze a Viléma Zábranského z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterému také děkuji za poskytnutí literárních pramenů. Technicky spolupracoval zvukový mistr Martin Tomas, dramaturgii měl Stanislav Winter. Od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou u dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Veronika Kindlová.
7: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta jednají v Moskvě o ukončení agrese vůči Ukrajině. Nepálští záchranáři našli po 10 dnech pátrání dalšího živého člověka v zatopených tunelech. Fotbalisté Slávie vyhráli v lize nad Zbrojovkou Brno a upevnili si první místo. Na D1 ve směru z Prahy do Brna kolabuje doprava po požáru kamionu na 62. kilometru. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Je sobota 5. září. U hlavních zpráv vás vítá Vojtěch Tomášek.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner přiletěli do Moskvy na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Mají pro něj návrh Donalda Trumpa na ukončení války vedené proti Ukrajině. Zítra mají mít schůzku i v Kyjevě, kde se sejdou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
12: Na dobu jednání vyslanců amerického prezidenta v Moskvě vyhlásila Ukrajina jednostranné přerušení leteckých útoků. Ke stejnému kroku vyzvala i Rusko. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že prezident Vladimír Putin přikázal přerušit vzdušné údery proti ukrajinským městům zapojeným do jednání od sobotní půlnoci. Zastavení palby má trvat do konce pondělí. Steve Witkoff a Jared Kushner by se tak měli z Moskvy do Kyjeva vydat letecky a ne po zemi. Vzdušný prostor nad Ukrajinou je od začátku ruské invaze do této země uzavřený. Tento týden Kyjev upozornil letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že ale ani ruský vzdušný prostor není bezpečný, když v něm létají ukrajinské drony. Po oboustranném vyhlášení dočasného částečného příměří by ale pohyb amerických vyjednavačů v obou zemích měl být bezpečný. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
13: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: V domě srbské armády v Bělehradě pořádali vzpomínkovou akci na počest odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagské věznici. Odpykával si tam doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny spáchané na území Bosny a Hercegoviny za války v 90. letech.
14: Na vzpomínkové akci se sešlo několik set lidí, kteří považují bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče za hrdinu. Kromě členů rodiny se akce zúčastnili někdejší členové armády Republiky Srbské, zástupci srbské vlády, včetně ministra spravedlnosti, ale i občané, kteří relativizují nebo popírají činy, za které Mladiče odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Velebení generála vyvolává silnou kritiku v zahraničí i v části srbské společnosti. Lidskoprávní organizace dlouhodobě protestují proti glorifikaci Mladiče a neúspěšně vyzývají vládu v Bělehradě, aby takové jednání odsoudila. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
4: Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Orlík teď vypouští jen tolik vody, kolik do něj přitéká. Menší odtok omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
15: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
4: Roli Orlíku dnes poprvé v historii převzala Slabská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy.
7: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Dopravu v centru Prahy omezí večerní běh na 10 kilometrů. Některé ulice budou uzavřené až do 22. hodiny. Tramvaje už teď nejezdí třeba přes Štefánikův most nebo nábřeží Edvarda Beneše. Omezené jsou taky městské autobusy. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina doporučuje řidičům, aby nechali auta na odstavných parkovištích a do centra pokračovali hromadnou dopravou.
16: Jelikož se závod běží po obou březích Vltavy, především na nábřeží Edvarda Beneše, Rohanském nábřeží přes Čechův most a Štefánikův most, doporučujeme všem řidičům, kteří míří do centra po 7 hodině večerní, aby se těmto místům vyhnuli.
4: Provoz bude postupně obnovený po doběhnutí posledního závodníka. Mimořádný objev dnes představili archeologové v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu. Jsou to ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2,5 tisíce let, tedy z doby halštatské. Figurínu v replice dobového oděvu naaranžovali přímo v místě nálezu. Akce byla součástí setkání přátel halštatské kultury. Příznivci archeologie při ní rekonstruují život lidí té doby.
17: Tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
18: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
17: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
18: Desítky lidí v dobovém oblečení ukazovali třeba výrobu železa, tkaní nebo pravěké hudební nástroje. Přímo v jeskyni vědci ukázali, kde našli ostatky halštatského děvčátka.
19: Měla 6 až 9 měsíců.
18: Říká archeoložka Zuzana Goles-Mírová.
19: Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se v obdobě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
18: Originální artefakty v listopadu vystaví Muzeum Blanenska. Z moravského krasu Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
4: Začíná 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Tradičně v září, kdy se světoznámý skladatel v roce 1841 narodil.
20: Zahajovací koncert se odehraje v režii Orchestra Filharmonika de la Scala.
21: Říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.
20: Která přijede se svým vlastně kmenovým dirigentem a člověkem, který už nikoho jiného než tento orchestr a koncertchebo v Amsterdamu dirigovat ani nechce. A to je legendární Ricardo Chailly.
21: Ti společně se salzburskou solistkou Julie Hagen zahrají Dvořáku violončelový koncert Hámol a novosvětskou symfonii. Koncerty festivalu Dvořákova Praha potrvají až do 23. září. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
8: Fotbalisté pražské Slavie porazili v 7. kole šance ligy Zbrojovku Brno 4-0 a na prvním místě neúplné tabulky mají na své soupeře 4-bodový náskok. Olomouc vyhrála nad Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Teď hraje Artis Brno s plzeňskou Viktorií. Duel vidí František Typovský.
22: V 7. minutě platí stav Artis Brno, Viktoria Plzeň 0-0 z Brna. František Typovský, Radiožurnál.
8: Tenistky Marie Bouskovou a Nikolu Bartuňkovou čekají večer duely o postup do osmifinále dvouhry US Open. Ve třetím kole newyorského Grand Slamu nastoupí Bousková proti Polce Švjontekové a Bartuňková proti Rusce Andrejevové. Jakub Menšík pak bude hrát v noci mezi muži s Američanem Týnem. A hokejisté Plzně hrají ve druhém kole základní části Ligy mistrů s polským celkem Tychy. Podrobnosti přidá Vladislav Janouškovec.
5: Po dvou třetinách nerozhodné skóre Plzeň Tychy 1-1. Střetnutí Pardubice Regle vidí Otago Tvěrt.
6: I tady nerozhodný stav ve 30. minutě platí Pardubice Regle 0-0. Z Pardubic Otago Tvěrt, Radiožurnál.
23: Kolony na D1 u Střechova a omezení na hradecké dálnici u Chlumce. Nejdříve ale nebezpečná situace na dálnici D1 u Brna. Na výjezdu z Brna směr Vyškov na 209. kilometru se pohybuje srnka v levém pruhu. Běhá u středových svodidel, tak pozor na to. Na D1 ve směru z Prahy do Brna skolabovala doprava za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru schořil kamion. Dálnice je zavřená směrem do Brna na 56. kilometru odklánějí dopravu na Trhový Štěpánov a před odklonem se kolona nehýbe. Navíc při dojezdu do kolony na 51. kilometru se srazila 3 auta a jsou tam záchranáři. Sjíždějte nejpozději na 49. kilometru exit Vlašim. Dá se to obět přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí menší kolona před omezením u Jesenice. Zdržíte se do 10 minut. A silnice 29 z Písku do Tábor po nehodě na Podolském mostě přes Vltavu stále neprůjezdná. Objížďka vede přes Zvíkovské podhradí a je tam ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7 stupňům Celsia. Ojediněle se objeví i přehánky. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Schodek státního rozpočtu na příští rok má být 389 miliard korun. Nelíbí se opozici, ale i vládním motoristům a SPD. Podle německé vlády stojí za pokusem o dronový útok na letišti v Lipsku Rusko. Tříletá podmínka a peněžitý trest platí. Vrchní soud v Praze potvrdil vinu europoslankyně Jany Naďové v kauze Čapí hnízdo. Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Takové jsou události, které přinesl tento týden. V následujících minutách podrobněji a v souvislostech. Ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
7: Týden plus.
0: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví anebo dopravy, dodává Schillerová.
1: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
0: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Jenže návrh vyvolal nespokojenost mezi koaličními partnery ANO. Předseda motoristů Petr Macinka řekl, že navrhovaný schodek není konečný a chce tlačit na jeho snížení. Později se k němu přidal i šéf SPD Tomio Okamura. Jak řekla politická redaktorka Daniela Brichtová, Macinka ještě na začátku týdne avizoval, že se bude chtít s Andrejem Babišem sejít a rozpočet znovu projednat.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů chce s předsedou vlády mluvit o tom, jak některé výdaje zastavit. Dodal, že pokud se neshodnou alespoň na části opatření, které chtějí motoristé navrhnout, tak budou mít opravdu velký problém rozpočet podpořit.
3: Jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak. Samozřejmě musím ocenit práci paní ministryně Schillerové, která představila naprosto realistický rozpočet, ale ty nároky ze strany ostatních ministrů jsou v některých případech poměrně zbytnělé.
0: Oba politici se sešli ve čtvrtek a o závěru jejich schůzky informovala opět Daniela Brichtová.
2: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné.

0: hlasovat, ale budou za to platit. Místopředseda starostů Lukáš Vlček zkritizoval, že schodek má být druhý nejvyšší v historii Česka, přestože ekonomice se teď daří.
1: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje o 79 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozičním politikům vzkázala, že lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období.
2: Zástupci sněmovní opozice taky v pátek předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu prosadila vláda přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Bez ní by podle ministryně financí nešlo sestavit odpovědný a realistický rozpočet na příští rok. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 ale tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje kontrolu jejich rozdělování ze strany poslanců. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu příliš vysoký a neodpovídá současné ekonomické situaci země.
3: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
2: O podobě rozpočtu se ještě bude jednat, a to i hned v příštím týdnu, kdy chce toto téma na koaliční radě otevřít SPD. Co se to teď tedy v koalici děje? Jsou motoristé schopni vzdorovat hnutí ANO a případně i riskovat vládní koalici? To byla otázka moderátorky Věry Štechrové pro politologa ze Západočeské univerzity Ladislava Cabadu.
4: Tak to je vždycky ta situace, kdo může více prohrát, pokud by došlo k skutečně závažnému konfliktu. Pokud by došlo k tomu, že nepodpoří dostatečný počet poslankyň a poslanců za motoristy, případně za SPD, návrh státního rozpočtu, ten rozpočet nebude schválen a pojedeme v nějakém rozpočtovém provizoriu, způsobí to výraznou krizi toho koaličního vládnutí. Je otázka, pokud by to šlo až tak daleko, že by ta vláda přestala existovat, ztratila by podporu poslanecké sněmovny, jestli je to prohra pro Andreje Babiše, který si udržuje stabilní podporu 30% plus a případné předčasné volby by asi nebyly pro něj takové drama jako pro strany, které lavírují kolem 5%, což jsou typicky motoristé.
5: No a jak důležité je pro motoristy a jejich příznivce právě téma rozpočtu a rozpočtového deficitu? Je to zásadní téma jejich programu?
4: Těžko se to uhaduje. Oni to samozřejmě v programu měli, s tímto bodem oslovili voliče. Nicméně ten jejich program byl poměrně rozsáhlý, zahrnoval většinu kapitol, které se týkají těch jednotlivých veřejných politik. A řekl bych, že to, co je typické pro voliče motoristů, je obecně odpor té formě budování státu, jakou tady vidíme, čili respekt k ochraně menšin typicky, respekt nějaké veřejnoprávnosti, k nějaké pluralitě a podobně. Čili konec konců ten rozpočet sám o sobě nemusí být jediným tématem, kde se ti sympatizanti nebo voliči stotožňují s těmi motoristy. Ale já si myslím, že toto bychom skutečně výrazně viděli teprve v okamžiku, kdyby motoristé neuspěli s tím tlakem na změnu těch rozpočtových parametrů a v těch dalších průzkumech mění by se toto nějakým způsobem mohlo pak odrazit.
2: O výsledku dalších jednání o podobě rozpočtu vás budou naši reportéři samozřejmě informovat. Německo obvinuje z dronového útoku na letišti v Lipsku Rusko. Je to už skoro měsíc, co zaměstnanec letiště našel u odstaveného nákladního ukrajinského letadla nevybuchlý kamikadze dron. Německé úřady podle zdrojů tamnějších médií identifikovaly dva podezřelé. Šlo o Rusa s lotyšským pasem s kontakty na ruskou tajnou službu a Bělorusa s ruským občanstvím. Německo se v reakci také rozhodlo uzavřít ruský generální konzulát v Bonnu a vypovědět smlouvu ruskému domu v Berlíně. Německý ministr zahraničí Johann Wadephul řekl, že vláda taky zpřísní kontrolu ruských občanů, navrhne další osoby na unijní sankční seznam a zvýší tlak na takzvanou stínovou flotilu.
6: Pokusem o útok v Lipsku se vedení Ruska spíše vědomně rozhodlo ještě víc poškodit naše už tak napjaté vztahy. Německo zůstane bezpečné a bude se bránit protivníkům, kteří se snaží vyvolat nejistotu.
2: Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová v reakci řekla, že Moskva na všechny německé kroky odpoví. Ruský prezident Vladimír Putin obvinění, které přišlo z Německa, označil za vážnou chybu. Co přesně řekl, o tom ve středu mluvil moderátor radiožurnálu Petr Král s berlínským zpravodajem Českého rozhlasu Tomášem Havlínem.
7: Putin se vyjádřil k tomu německému obvinění na mezinárodním fóru v kyrgyzském Biškeku.
8: Já myslím, že to je svázané prvně všeho s vnitřní politickou situací.
7: A ruský prezident řekl, že takové podsouváním důkazů se německá vláda kancléře Merce snaží řešit domácí neutěšenou politickou situaci, hlavně, že se ten odkaz na údajně agresivní Rusko jeví jako jediný způsob, jak občanům Německa vysvětlit špatnou ekonomickou situaci, kdy zavírají podniky, lidé přicházejí o práci a snižuje se životní úroveň.
9: No, když se ale vrátíme k pokusu o dronový útok na letiště v německém Lipsku, ze kterého Berlín tedy obvinil Moskvu, to skutečně Němci nepředložili žádné neprůstřelné důkazy, jak to řekl ruský prezident Putin?
7: Tak tam záleží, co za takové důkazy považujeme, nebo bychom považovali, ale včera to na ministerstvu vnitra v Berlíně skutečně nebyla nějaká zevrubná demonstrace důkazů, spíš takové politické prohlášení.
10: Fügt sich in das bekannte Muster.
7: Ministr vnitra Alexander Dobrindt řekl, že ta akce v Lipsku, ten pokus o útok, pokud se podíváme na jeho provedení, použité technické prostředky, tak odpovídá takovému vzoru ruských hybridních operací v Evropě a že nad to taky poznatky zpravodajských služeb poukazují na účast osob přímo úkolovaných ruskými státními úřady a institucemi.
2: Podporu Berlínu vyjádřil generální tajemník NATO Mark Rutte i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Státy Evropské unie a NATO se podle nich nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině.
11: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
2: Řekla Leyenová. A toto jsou slova Marka Rutteho.
6: Pokud se Rusko domnívá, že nás tato hrozba rozdělí, nebo pokud si myslí, že nás to odradí od podpory Ukrajiny, tak to se mýlí. Naše jednota je neotřesitelná. Naše podpora Ukrajině je jasná.
2: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dal najevo, že informace bere Česko vážně.
12: Není to nic, co by mohlo být v rovině nějakých mediálních spekulací, ale jsou to opravdu vážné a tvrdé informace, takže já jsem se z toho důvodu předvolal ruskou velvyslankyni. Je třeba si uvědomit, že je to téměř za hranicemi České republiky. To není nic, co by se stalo tisíce kilometrů daleko, ale je to blízko nás.
2: I kvůli informacím, které v týdnu přišly z Německa, Česko posiluje bezpečnostní opatření. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Slovo má redaktor Jan Duchoslav.
13: V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
14: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
13: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
15: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
13: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení.
2: O tom, co se na letišti v Lipsku stalo a jak reagovala německá vláda, mluvila moderátorka Věra Štechrová s Janem Jirešem, odborníkem na oblast obrany a bezpečnosti v Centru transatlantických vztahů při Cevro univerzitě v Praze.
5: Pokud jde o osoby podezřelé z přípravy té srpnové akce Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím, není možné, že tady v nějaké míře selhaly německé zpravodajské služby, pokud ti dva unikli jejich pozornosti?
16: To je samozřejmě těžko říct. Platí, že v posledních letech Rusové využívají pro podobné hybridní útoky v Evropě velice specifický přístup, kdy často rekrutují lidi, kteří nemají žádnou předchozí vazbu na bezpečnostní složky Ruské federace. Jsou to často lidé, kteří se nechají nalákat na ani ne často příliš vysokou finanční odměnu. Zároveň to jsou lidé, kteří nemají za sebou žádné školení, neumí třeba ty výbušné prostředky řádně používat a výsledkem třeba často právě je to, že ten útok naštěstí selže, což byl i tentokrát případ v tom Lipsku. Takže odpověď je, že netušíme, co německé úřady a služby věděli nebo nevěděli, ale ten modus operandi ruských útoků proti Evropě v posledních letech vede spíše k tomu, že se jedná o lidi, kteří nemají žádný předchozí záznam a evropské zpravodajské služby je nemohly zachytit a monitorovat, protože prostě ti lidé se něčeho podobného nikdy předtím nedopustili.
5: A odpověděla podle vás německá vláda přiměřeně na ten srpnový incident, nebo mohla sáhnout i k ostřejšímu arzenálu?
16: Myslím si, že pořád ještě jak německá vláda, tak evropské země ostatní mají k dispozici řadu nástrojů, kterými mohou přitvrdit. Pokud mám uvést nějaké příklady, tak to je tvrdší, výrazně tvrdší postup vůči té takzvané ruské stínové flotile. Další příklad by byl tvrdší postup vůči Rusům usídleným nebo žijícím na území německé Evropské unie, kteří měli nějaké vazby na ruské úřady a ruské bezpečnostní instituce, to znamená začít je ve větším množství a rychleji vyhošťovat a samozřejmě navýšit dále vojenskou podporu Ukrajině. A poslední věc, která mě napadá, řada evropských zpravodajských služeb v posledních letech se vytváří nebo buduje takzvané ofenzivní kybernetické schopnosti. To znamená schopnosti v kybernetickém prostoru nejenom se bránit proti útokům například Ruska nebo jiných nepřátelských aktérů, ale zaútočit. Takže tohle je škála možností a nástrojů, které Evropa si myslím má ještě k dispozici.
5: Jak jsem říkala, Moskva to obvinění odmítá a slibuje odvetné akce, jak by v reálu mohly vypadat.
16: Tak my už nějakou dobu víme, že ruský režim hodlá nějakým způsobem eskalovat jak svoji válku na Ukrajině, tak svoje hybridní působení v Evropě. Samozřejmě nevíme, jakou to může mít podobu, nevíme, čeho se odváží, co jsou schopni udělat, ale je pravda, že samozřejmě mohou aktivovat nějaké svoje agenty a spolupracovníky, mohou naverbovat ještě víc lidí těch takzvaných telegramových agentů, kteří prostě za drobnou úplatu jsou ochotni provádět nějaké sabotážní akce. Zároveň, ale já to vnímám spíš ten ruský povyk a křik v reakci na to německé oznámení jako zaprvé teda přiznání viny za to, že to skutečně zatím stojí ruské zpravodajské služby a za druhé, že spíš než nějaká jednoznačná hmatatelná odveta prostě se omezí pouze na tento křik.
2: Tolik odborník na oblast obrany a bezpečnosti Jan Jireš.
17: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Vrchní soud v Praze potvrdil vinu europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Trest uložený v květnu pražským městským soudem je tedy pravomocný. Naďová čelila obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. O jednání soudu mluvila moderátorka radiožurnálu Hanka Schánělová s reportérkou Františkou Rohlíčkovou.
18: Vrchní soud v Praze potvrdil 4 měsíce starý rozsudek, tedy 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun.
19: A čím trest soud zdůvodnil, protože vrchní soud v Praze posuzoval totiž případ dnes už po třetí.
18: Přesně tak. K uznání viny navíc vrchní soud v Praze zavázal právě pražský městský soud. Vznikla tak podle advokáta Naďové Josefa Bartončíka v celku absurdní situace a Bartončík rozsudek po skončení jednání hodnotil jako nezákonný.
20: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru její vina nebyla prokázána a nemůže být prokázána.
18: Podle vrchního soudu ale postup byl správný.
19: Státní zástupce požadoval jiný trest nebo byl s rozhodnutím spokojený?
18: Státní zastupitelství odvolání ve věci ani nepodávalo a Mojmír Frček byl tedy spokojený, že vrchní soud rozhodnutí potvrdil.
21: Vrchní státní zastupitelství v Praze se plně ztotožňuje s tím dnešním rozhodnutím odvolacího vrchního soudu v Praze, když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné.
18: Dál je obžaloba podaná i na premiéra Andreje Babiše z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě.
19: Rozsudek je pravomocný, bude kauza ještě pokračovat dál?
18: Advokát Naďové Josef Bartončík řekl, že bude pokračovat dalšími mimořádnými opravnými prostředky, podá tedy dovolání k nejvyššímu soudu a dál je připravený podat taky ústavní stížnost. Městský soud v Praze bude určitě pokračovat i ve větvi týkající se Babiše, to ale bude možné jen tehdy, pokud ho vydá ke stíhání poslanecká sněmovna. A to se v tomto volebním období už pravděpodobně nestane.
19: Možná ještě připomeň samotnou kauzu, čeho se tedy dopustili podle soudu Naďová s Babišem.
18: V kauze jde o 50-milionovou dotaci na farmu Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích. Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání 50-milionové dotace pro malé a střední podniky. No a byla to právě Babišova tehdejší poradkyně Jana Naďová, kdo žádost podával. Babiš i Naďová dlouhodobě obavinu odmítají.
2: Vodohospodáři začali v pátek kvůli suchu snižovat odtok z Orlické přehrady. Hladina v ní totiž klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž tak nově začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím. Povodí Vltavy totiž poprvé v historii využije zásoby ze Slapské přehrady, které vodu v řekách doplní. Potvrdil to generální ředitel povodí Petr Kubala.
0: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže.
2: Menší odtok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
1: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
2: Jak kaskáda funguje, vysvětlil hydrolog Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
22: Ona vlastně, Vltavská kaskáda, je koncipovaná jako soustava nádrží. Každá ta nádrž má nějakou svoji primární roli. A ty ostatní jsou tam proto, aby třeba vyrovnávali nebo se použili právě jako slapy v případě, kdy ten vlastně zásobní objem Orlíka je vyčerpán. A Orlík je vlastně tou hlavní nádrží, je největší, proto je vlastně využívána první, ale celá ta kaskáda, ať už vezmeme to od Lipna až po Vrané jako poslední stupeň, tak vlastně slouží k tomu, aby se ty nádrže vzájemně si tu vodu pomáhaly předat tak, aby splnili tu hlavní funkci. A tou hlavní funkcí je vlastně pouštět do Prahy 40 kubíků vody, neustálý průtok, tak aby Vltava v Praze pořád měla dost vody, hlavně třeba na namíchání vody, která je vypouštěná z čistiny odpadních vod. Není to nic mimořádného z hlediska toho, jak ty nádrže byly navrženy. Oni přesně tenhle ten účel se vlastně sledoval, aby si vzájemně mohli pomoct tím zásobním objemem. Mimořádné je to, že se to stává opravdu poprvé za dobu, kdy nádrže byly vybudovány. To znamená, od 60. let ještě nenastala taková situace, že by v Orlíku klesla hladina natolik, že by se přešlo na využívání slap. Ale ty nádrže obecně jsou stavěny právě na to, aby byly dostatečně zabezpečeny i pro mimořádné situace, jako je ten letošní rok.
2: Říká Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu. Sebevražda, nešťastná náhoda nebo vražda? Po skoro 80 letech by se konečně mohlo zjistit, jak přesně zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk. Vyšetřovatelé případ znovu otevřeli a v polovině tohoto týdne po skoro 80 letech jeho ostatky nechali vyzvednout z rodinné hrobky na Lánském hřbitově. Jak doplňuje redaktor Jakub Kulavjak, dobové vyšetřování sice uzavřelo případ jako sebevraždu, už tehdy ale panovalo podezření, že syna prvního československého prezidenta někdo zavraždil.
23: Ostatky Jana Masaryka před zhruba hodinou odvezl pohřební vůz. Vyšetřovatelé je tak exhumovali po více než 8 hodinách.
24: Hlásila z Lánského hřbitova naše reportérka Adéla Burešová s tím, že policie nechtěla zveřejnit místo, kde budou znalci ostatky zkoumat. Jasno, kolem Masarykovy smrti by mohli do vyšetřování vnést novodobé technologie. Ostatky totiž experti podrobí rentgenovému a CT vyšetření, nebo taky provedou 3D sken kostí. Jednou z nejasností je třeba rána, kterou měl Masaryk za pravým uchem. Historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů ale upozorňuje, že podle Masarykových tajemníků šlo o jizvu po bitvě.
25: Podle jiných lidí, kteří se případem zabývali, tak tam mohla být stopa po kulce nebo po vpichu nebo něco dalšího. A z tohohle hlediska to nové ohledání a nové expertízy mohou přinést vyjasnění.
24: Otázky vyvolává například i to, jak jeho smrt tehdy vyšetřovaly bezpečnostní složky. Podle přednosty Ústavu soudního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavla Toupalíka existuje dokonce podezření, že Státní bezpečnost nechala pitevní zprávu sfalšovat.
26: Ta úplně
3: prvotní poloha není do dneška známá vlastně, což je velice podstatné pro třeba biomechaniku, pro určování toho páru z okna a tak dále.
24: Jan Masaryk zemřel 10. března roku 1948, tedy zhruba měsíc po únorovém komunistickém převratu. Podle oficiální dobové verze skočil z okna Černínského paláce.
2: A tím už končí i dnešní souhrn toho podstatného, co přinesl tento týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Proč válka v zálivu zůstává hořet na půl plynu? Polsko se zadlužuje mnohem rychleji než Česko, ale aspoň si nelže do kapsy. Ukrajina, slabé místo italské premiérky, anebo vlny veder v Evropě zabíjejí desetitisíce lidí a ničí ekonomiku. To ovšem není vše, o čem bude řeč v sobotním vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
17: Už to chvíli mi vypadalo, že bychom na americko-iránskou válku mohli skoro zapomenout. Ze zálivu přicházely jen takové zprávy, které zajímaly ty, kdo se o oblast zajímají. Jenže v posledním týdnu se už zase víc střílí. Je válka zpátky? Odpověď hledá komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Mezi americko-iránskou armádou už opět létají projektily nejrůznější velikosti. Američané například ostřelovali ostrov Larak, kde má Irán umístěna odpalovací zařízení, kterými se snaží ovládat provoz Hormuzu. Podle Iránců americká střelba zabila 19 lidí, z velké části svatebčanů na oslavě. Iránská odpověď zahrnovala útok na americké základy v Jordánsku a také v Kuvajtu. Neznamená to ale, že by se válka vrátila v nejintenzivnější podobě, tak jak probíhala po 28. únoru letošního roku. Za prvé proto, že na ní Amerika a ani Irán nemají zájem. Američané pravděpodobně dospěli k závěru, že pokud nebudou chtít totálně zlikvidovat hospodářskou infrastrukturu země, tedy rafinerie, přehrady a mosty, nemají už k dispozici mnoho cílů. Amerika také možná má problémy s municí, včetně střeliva do protiraketových systémů. Nepochybně hraje roli tlak spojenců v zálivu, kteří nechtějí být terčem iránských odvet. A možná i Turecka, které si nepřeje pád iránského režimu a spíše vsadilo na svou roli mezičlánku mezi Washingtonem a Teheránem. O iránských prioritách můžeme jen spekulovat. Roli pravděpodobně hraje skutečnost, že země nemá jediné mocenské centrum. Po smrti ajatolla Chameneího se o vliv utkává větší počet hráčů s rozdílnými zájmy a také odlišným hodnocením iránské situace. Lidé kolem prezidenta Pezeškiana možná soudí, že Iránu nejvíce prospěje snaha o zmírnění konfliktu. Někteří lidé zevnitř revolučních gard naopak možná věří tomu, že boj až do konce je otázkou národní cti a náboženské povinnosti, ale i tomu, že Irán vítězí a obnovení bojů může jeho situaci ještě zlepšit. Irán může kalkulovat s tím, že pomocí spojeneckých jemenských husíů může začít blokovat i Báb al-Mandáb, další úžinu klíčovou pro dopravu mezi Asií a Evropou. V takovém případě by ale nejen Američané, ale i jejich regionální spojenci možná dali přednost návratu k otevřené válce. Z hlediska Iránu je jeho postup, který zahrnuje i útoky na jeho okolí, spíše kontraproduktivní, protože si tyto státy zbytečně odcizuje. Současně je příznačné, že Iránci neútočí na Saúdskou Arábii ani Izrael. Dávají najevo, že počítají jen s touto válkou na půl plynu. Pozornost se soustředí k Hormuzu. O budoucnosti iránského režimu možná rozhodne míra jeho schopnosti průliv kontrolovat, tedy získávat v budoucnu peníze a zajistit si imunitu proti útoku. Irán nebo část jeho vedení nemá v tomto smyslu pocit, že je čas vyhlásit konec války. Ani Trump se nemůže vrátit k úplnému míru, aniž by v Hormuzu byla plně obnovena svoboda plavby, protože by tím přiznával porážku. Jenže se také ukazuje, že Hormuz se nenápadně vrátil k částečnému provozu. Iránci například povolují plavbu iráckým tankerům, aby si udrželi vazby na Bagdád. Američanům se pravděpodobně podařilo Hormuz částečně zprovoznit pro ostatní lodě. Některé tankery propluli tam a zpátky už několikrát, což je taktické americké vítězství a také důležitý ekonomický faktor. Na světovém trhu chybí méně ropy, než by se zdálo, a její cena nenarostla tolik. Mezitím se také posilují alternativní pozemní trasy, které Hormuz obcházejí. V Íránu se ozývají hlasy, podle kterých hrozí Teheránu nebezpečí, že jeho kontrola nad Hormuzem v dlouhodobém výhledu ztratí význam. Válka tedy není u konce, ale vede se na půl plynu a tak to asi zůstane. Rizika plynoucí z pokusu změnit situaci jsou pro Ameriku i Írán vysoká. Naopak náklady na udržování patu jsou spíše nízké. Současná situace může trvat ještě celkem dlouho, než se třeba stane něco neočekávaného.
6: Tolik Jan Fingerland. Nejen Česká republika, ale také sousední Polsko se zadlužuje, a to dokonce mnohem rychleji. Ale jak říká autor následujícího komentáře, evropský redaktor deníku Luboš Palata, varšavská vláda se přitom netváří, že například dluh za dálnice nebude dluhem.
8: Polsko bývá nejen v Česku v posledních letech obdivováno. Má vyšší růst než většina evropských ekonomik, staví dálnice, rychlé železnice i nová letiště. Polské platy rostou slušným tempem a dnes už v některých případech přeskočily i ty české. Polsko se výkonností svého hospodářství dostalo mezi 20 největších ekonomik světa. Přitom všem vydává Polsko 5% svého hrubého domácího produktu na obranu, a to už posledních 5 let. Nakupuje stovky tanků, desítky nejmodernějších stíhaček, buduje opevnění na východní hranici s Běloruskem a Ruskem a výrazně pomáhá i sousední Ukrajině. To všechno není zadarmo a k těmto superlativům je třeba dodat jeden zásadní fakt. Polsko velkou část financuje nejen z dosud štědrých dotací Evropské unie, ale také na dluh. A to dluh velmi velký a rychle rostoucí, který se začíná přibližovat 60% hrubého domácího produktu, což je nejméně o 10% víc, než má dnes Česko. Samozřejmě v porovnání se stavem zadlužení některých západoevropských zemí, s Francií, Itálií a Řeckem na prvních místech, je i ten polský dluh stále relativně přijatelný. To, co ale je alarmující, je tempo, kterým se Polsko zadlužuje. Na rok 2027 plánuje deficit ve výši 7% hrubého domácího produktu, což je víc než dvojnásobek tempa, kterým se chce zadlužovat Česko. I v Polsku si přitom kladou otázku, jak dlouho takové tempo zadlužování může vydržet. Na druhou stranu, Poláci mají v tomto trochu jiné geny než rakousko-německy spořiví Češi. V Polsku je takový východní pocit, že žijeme prostě teď. A tomu, co se děje s polským rozpočtem, neříkají dluhová spirála, ale okno příležitostí. Český rozpočet, který, jak už jsem uvedl, na první pohled vypadá mnohem lépe než ten polský, má jeden velký problém. A není to jen ten, že na armádu chceme vydávat pouze 2% svého domácího produktu. Ten hlavní problém je v navrhovaných českých vládních změnách, co všechno by se do deficitu rozpočtu nemělo započítávat. Dukovany, dálnice, tratě pro rychlovlaky a kdo ví, co ještě. Zatímco Poláci si ohledně svého rozpočtu aspoň nelžou, my si chceme lhát do vlastní kapsy, že třeba dluh za dálnice nebude dluhem. Poláci své okno příležitostí využívají aspoň k tomu, že svoji zemi reálně posilují. My Češi se své dluhy chystáme hlavně takzvaně projíst. A ještě si chceme lhát do vlastní kapsy, že to tak úplně není.
6: To byl redaktor deníku Luboš Palata. Vlny veder v Evropě zabíjejí desetitisíce lidí a ničí ekonomiku. Popírání klima změny nefunguje. To aspoň říká v titulku svého příspěvku Martin Fendrich, autor Fóra 24.
9: Už se chvála Bohu ochladilo. S vlnami veder ale musíme počítat. Česká vláda sice s velkým zpožděním, ale přece jen nějak zareagovala na sucho. Premiér Babiš oživil národní koalici proti suchu, jenomže o vedru, o rychle stoupajících teplotách a jejich dalších důsledcích kromě sucha vláda mlčí. Ty důsledky musíme brát smrtelně vážně, protože se na ně mimo jiné taky umírá. Vlna vedra si do začátku srpna v Evropě vyžádala nejméně 35 tisíc mrtvých. Rozuměj, tolik bylo nad úmrtí, tolik lidí zemřelo nad běžný průměr. Opakuji, jde o čísla bez srpna. Výsledek bude ještě horší. Jako příklad uvedu, že do srpna v Německu, Francii a Španělsku nad úmrtí překonala počet 25 tisíc lidí. V Německu vládní institut Roberta Kocha napočítal zhruba 14 tisíc úmrtí spojených s horkem od 6. dubna do 9. srpna. Během jediného týdne na konci června zemřelo o 9600 lidí víc než běžně. A počet nad úmrtí u nás? Přesné číslo neznáme. Neslyšel jsem a nečetl, že by třeba vláda něco takového zveřejnila. Podle Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd během červnové a červencové vlny veder zemřelo v Česku o 573 lidí více, než činil průměr předchozích 5 let. Srpnová čísla opět dosud neznáme. Vedra tedy tiše zabíjejí, to je jisté. Ale třeba města v Česku starým lidem běžně nenabízejí klimatizované prostory, kam by se mohli přes den přijít ochladit. Přitom pro seniory jsou vedra mimořádně zákeřná, riskantní. Horka víc a víc ničí i ekonomiku. Deník N v srpnu zveřejnil text, který popisuje, že evropské státy, nejen ten náš, selhávají při ochraně pracovníků před extrémním horkem. Důsledky veder představují škody ve stovkách miliard eur. Vedro omezuje ta odvětví, která jsou závislá na práci pod širým nebem a odhalilo mezery v ochraně pracovníků. Klimatoložka Evropské agentury pro životní prostředí Ariana Giannetti sdělila novinám You Observer toto. Extrémní horko a vlny veder jsou strukturální nebezpečí, která představují rizika napříč mnoha sektory a pro širší ekonomiku. Zvyšují se ekonomické náklady klimatické změny. Evropská agentura pro životní prostředí podle Giannetti odhaduje, že v období od roku 1980 do roku 2024 klimatická nebezpečí způsobila ztráty přesahující 800 miliard eur. A 25% těchto celkových nákladů vzniklo jen za posledních 5 let. Ztráty a škody jsou hospodářské, ale i nepeněžní. Ty se vyčíslují hůř než třeba povodně a představují dlouhodobá strukturální rizika. Příklady. Se stoupající teplotou klesá produktivita, kterou, jak víme, vzývá každá ekonomika. Projevuje se to zejména v zemědělství a stavebnictví. Ve vedrech se hůř maká a práce je také čím dál nebezpečnější. Pozornost klesá, únava stoupá. Nejde však jen o fyzickou zátěž. Horko vážně zhoršuje kognitivní výkonnost a to zase vede k poklesu celkové pracovní produktivity. Namátkou vzpomenu vědce nebo řidiče veřejné dopravy. V Evropě je každoročně 130 milionů pracovníků vystaveno tepelnému stresu na pracovišti. Vymahatelná ochrana ve vedrech pro ně neexistuje. Proč to celé říkám? Protože to je realita, nová realita, na kterou musí i náš stát reagovat, ne ji naivně popírat.
6: To byl Martin Fendrich. Dlouhodobě vstřícný postoj k Ukrajině premiérky Meloniové by se mohl v nadcházejícím volební kampani stát jedním z témat, která změní rozložení sil na italské politické scéně. A slovo má naše tamní stálá korespondentka Veronika Lafrancová.
10: Italské vlády se ještě donedávna vyznačovaly svou nestabilitou a jejich životy měly jepičí trvání. Před 4 lety se však ke kormidlu dostala krajně pravicová strana Bratři Itálie v čele s Giorgou Meloniovou. A s jejím nástupem se italská politická scéna nebývale stabilizovala. Strana Bratři Itálie zůstává nadále populární, i když její vláda utrpěla letos na jaře citelnou porážku v referendu o reformě justice, kterou se snažila prosadit. Podle průzkumů se strana stále těší přízni zhruba 27% Italů, ale parlamentní volby v příštím roce by mohly odhalit trhliny v této podpoře. Ten, kdo by čekal, že největší ohrožení krajně pravicové vlády přijde z opozičních lavic na levici, by se mýlil. Nově založená strana Futuro Nazionale, neboli Národní budoucnost, se Bratřím Itálie snaží konkurovat z ještě radikálnějších pozic. Její zakladatel Roberto Vanacci je bývalý generál a někdejší vojenský ataše v Moskvě. Tento radikální politik, známý svými kontroverzními názory na migraci, homosexualitu nebo feminismus, se otevřeně staví také proti vojenské pomoci Ukrajině. A právě postoj k válce na Ukrajině by se mohl v nadcházející volební kampani stát jedním z témat, která promění rozložení sil na politické scéně. Giorgia Meloniová si od svého nástupu k moci drží jasně proukrajinský kurz. I díky tomu si získala důvěru evropských partnerů navzdory krajně pravicovým kořenům své strany. Tento postoj by však mohl její pozici oslabit u mnoha jejich voličů. Premiérka musí totiž neustále balancovat mezi loajalitou k evropským spojencům a náladami značné části domácího voličstva. Ta se staví proti zvyšování výdajů na zbrojení a pokračování vojenské pomoci Kyjevu příliš nepodporuje. V zemi, která se potýká s inflací a kde reálné mzdy dlouhodobě klesají, jsou mnozí voliči přesvědčeni, že by zbrojení nemělo mít přednost před financováním školství nebo zdravotnictví. Tento názor přitom nezdílí jen opozice. Ozývá se také z řad vládní koalice. Na krajní levici hnutí 5 hvězd prosazuje zastavení vojenské pomoci Ukrajině. Podobný postoj však zaujímá i vůdce koaliční ligy Matteo Salvini, kdysi přítel Ruska, který se opakovaně rozchází s vládou v otázce zvyšování výdajů na obranu. V této atmosféře se otevírá příznivý prostor pro extrémní pravici Roberta Vanacciho. Pokud se mu podaří přesvědčit voliče, že Giorgia Meloniová kvůli své zahraniční politice přikládá větší váhu závazkům vůči spojencům než problémům samotných Italů, mohl by premiérku značně oslabit. Postoj k válce na Ukrajině by se tak mohl stát jedním z klíčových témat nadcházejících voleb.
6: Veronika Lafranca uzavřela blok sobotních premiér komentářů a následují reprízy příspěvků, které jsme v tomto týdnu už vysílali, ale samozřejmě někomu mohli uniknout.
17: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Už byla řeč o českém zadlužování v souvislosti s Polskem a na téma návrhu státního rozpočtu s nečekaně vysokým schodkem 389 miliard korun, který vzbudil poměrně bouřlivou diskuzi a stále ještě vzbuzuje, napsal mimo jiné komentář také publicista Petr Holub a vysílali jsme ho poprvé ve středu 2. září.
5: Pokud je návrh rozpočtu na příští rok něčím unikátní, pak intenzitou kritických útoků, kterého stíhají ze strany opozice a médií. Je to finanční marazmus, brutálně nezodpovědná politika, prožírání, které zaplatíme všichni, rozpočet podle hesla po nás potopa, strkání hlavy do písku, jasná cesta k bankrotu a do dluhové republiky. Autoři rozpočtu museli zešílet, hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. K těmto závěrům stačilo opozici a dotčeným komentátorům v zásadě jediné číslo, tedy schodek naplánovaný na 389 miliard korun. To je oproti letošním 310 miliardám skutečně mohutný nárůst a proto se takové oblibě těší superlativ, podle kterého jde o druhý nejvyšší schodek v dějinách země. Vládu je správné kritizovat kdykoliv a u rozpočtu to platí dvojnásob. Ovšem přece jenom, u rozpočtu by měla souhlasit čísla. Jasně, chtěl bych vymyslet šikovný titulek. Nemůžu tedy očistit výši schodku od vlivu inflace, protože v takovém případě by byl schodek až čtvrtý nejvyšší a to už není taková sláva. O populistických strategiích stran současné vlády by také šlo napsat lecos, Z globálního čísla o rozpočtovém deficitu plánovaném na rok 2027 však nelze automaticky učinit závěr, že se populismus projevil také v rozpočtu. Konkrétní kapitoly naznačují, že problémy leží jinde a mají také delší historii než 12 měsíců současné vlády Andreje Babiše. Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo, že se výdaje rozpočtu proti letošku zvýší o 150 miliard, tedy o částku, kterou mnozí experti předpokládali už předem. Z toho vyjde 40 miliard na navýšení důchodů a platu státních zaměstnanců, ovšem jaký to je populismus, když valorizace penzí pouze kopíruje očekávanou inflaci a státní zaměstnanci si polepší méně, než kdyby pracovali v soukromé sféře. Dalších 54 miliard navíc pohltí zvýšení výdajů na armádu, podle požadavků Severoatlantické aliance a investice do dálnic. Pokud jde o populismus, pak musela být populistická i předchozí vláda, protože to byla právě ona, kdo určil armádu a dálnice za státní priority. O 23 miliard navíc Česko zaplatí kvůli závazkům vůči Evropské unii, včetně zvýšení odvodů za obnovitelné zdroje. Zbývají už dvě položky na úrovni 20 miliard, konkrétně valorizace příspěvku zdravotním pojišťovnám a navýšení úroků za státní dluh, v obou případech jde zhruba o 20 miliard. Tím už je zmíněných 150 miliard celkového růstu výdajů vyčerpáno. Ostatní kapitoly zůstávají na svém a jejich výdaje se v souhrnu nezvyšují ani o inflaci. Navýšení schodku nemělo alternativu, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová, a do značné míry má pravdu, protože za nárůst výdajů mohou především závazky vůči mezinárodním institucím anebo v zákonech zakotvená valorizace. Alternativu lze přesto najít, když se u rozpočtových úvah rozšíří perspektiva. Zřejmě nejrozumnější by byl přístup, který by hledal úspory s větší razancí, než zatím projevili Babišovi ministři. Za pozornost stojí, že řada komentátorů doporučuje pravý opak, totiž zvyšování daní, a opatrně se k tomu přidávají i nevládní politici. Tento rozměr opoziční kritiky aspoň dává smysl. Až se vrátíme do vlády, pak bychom chtěli mít víc peněz v rozpočtu, ale nepopulárním zvýšením daní, ať se raději znemožní současná vláda.
6: U mikrofonu byl publicista Petr Holub. Na glosátora veřejného dění Lukáše Jelínka působí volební modely neboli průzkumy preferencí jako zamrzlé, i když se povážlivě zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace, což si podle něho většina občanů dříve nebo později uvědomí.
11: Přestože podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar zeslábla od června podpora Babišovců o 4%, věštit z něj tenčení tábora příznivců vládní koalice by bylo předčasné. Hnutí ANO je pořád nad 30% a vyhlídky jeho spojenců se nemění. Motoristé zůstávají na 5% hranici a hnutí SPD o 0,5% na denní. Příliš neroste ani opozice. Starostové a nezávislí jsou už sice na 17%, občanští demokraté ovšem stagnují a mají stále 15,5%. Piráti lehce oslabili a pod čarou ponoru zůstávají lidovci i TOP 09. Máme-li tato data číst poctivě, musíme vzít v potaz voličské váhání. Od voleb uběhl skoro rok, ale život v Česku se příliš nezměnil. Koalice ANO, SPD a motoristů se soustředí zejména na to, aby mohla vládnout pohodlně a nerušeně. Její střety s opozicí, prezidentem, ústavním soudem, státními úředníky, experty či neziskovkami, ani stále četnější kulturní války, ale lidem chleba nezlevní. Na splnění řady předvolebních slibů si budou muset počkat až do konce volebního období. Odkládá se hloubková revize penzijní reformy, návrat slev na jízdné pro seniory a studenty i zákonem daný nárůst učitelských platů na 130% průměrné mzdy. Kabinet narovnává nejnůznější příjmy zaměstnanců, dbá i o penzisty, ovšem navíc mu už v kase skoro nezbývá, tudíž kličkuje mezi zájmy biznisu a odborů a když není na chleba, nabízí hry. Ty časem omrzí, ovšem zatím by ještě Andrej Babiš na svých příznivcích mohl štípat dříví. Spíš hrozí, že když jich nepřibyde a menší koaliční partneři udělají příště horší výsledek než loni, přijde hnutí ANO o moc stejně jako v roce 2021. O to smutnější je pohled na těžkopádnou a trestuhodně atomizovanou opozici. Z ODS se line názorová kakofonie. Piráty zase limituje drsný a někdy i arrogantní styl Zdeňka Hřiba. Ovšem největší opoziční slabinu lze doložit citátem místopředsedkyně Starostů a nezávislých a poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z nedávného rozhovoru pro Právo a novinky. Doslova v něm řekla: já nejsem v politice proto, abych oslovila voliče, jsem v ní proto, abych odvedla nějakou práci. Mám svůj program, agendu a cíle a věřím, že když se mi něco povede a mám za sebou výsledky, tak voliče přesvědčím, aby mě a mé straně dali v příštích volbách větší důvěru. Barboře Urbanové nebyl ani rok, když se volilo v roce 1992, takže si to nemůže pamatovat. Občanské hnutí, jež se vyklubalo z Občanského fóra, bylo tehdy nejsilnější vládní formací. Jeho ministři ve svých úřadech i na zahraničních cestách kmitali o 106 i za tu cenu, že jim nezbýval čas na kampaň. Věřili ale, že si lidé jejich práce všimnou a po zásluze ji ohodnotí. Nestalo se, přišel pád pod 5% a vlády se pak ujali ti, kteří marketing nezanedbávali. Ani po téměř 35 letech se nic nezměnilo na tom, že politik musí udržovat vazbu s voliči nepřetržitě a každý krok, který podnikne, jim vysvětlovat. Co ale lidé vidí a slyší dnes? Sněmovní hádky, stížnosti k ústavnímu soudu, omílání stále stejných frází. Odlišně to teď zkoušejí lidovci, jejichž nový předseda Jan Grolich zavelel, aby odváděli víc práce v terénu. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Kdo chce zaujmout ve sněmovně, může ukázat, jak jinak než vláda by nakládal s rozpočtem. Deficit jen kousek pod 400 miliardami hraje do karet reformátorům. Starostové, Piráti a lidovci už naštěstí sbírají odvahu k úpravám daní, což je přesně téma, které musí být komunikováno otevřeně a včas. Volební modely působí dojmem, že česká politika zamrzla. Přitom se zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace. Až si to uvědomí i většina občanů, nebudou jí váhaví střelci stačit.
6: Lukáš Jelínek ukončil Názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.
12: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
13: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
12: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Ruský prezident Vladimír Putin přijal americké vyjednavače. Při nehodě řecké stíhačky zemřeli 2 piloti. Fotbalisté Artisu Brno hrají v lize z Plzní. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna po požáru kamionu na 62. kilometru neprůjezdná. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev, uvedl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Nařízení souvisí s příjezdem americké delegace na Ukrajinu a platit začne od dnešní půlnoci. Steve Witkoff a Jared Kushner dnes popolední přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Jednání už podle Kremlu začalo. Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur, to je téměř 25 miliard korun. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná.
15: Mezi nejzasaženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo. Ministryně zemědělství Annie Genvardová řekla, že by jinak Francie mohla přijít o svoji potravinovou soběstačnost. Podle ministryně pomoc přichází v době, kdy se státní rozpočet potýká s vysokým schodkem. Zemědělské svazy ale tvrdí, že až 35 tisícům farem hrozí bankrot a požadují až dvojnásobnou, některé trojnásobnou pomoc. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
14: V Řecku při letecké show havarovala stíhačka F-4 Phantom. Oba piloti při nehodě zemřeli. Podle deníku Katimeriny to potvrdila řecká armáda. Letoun ze zatím neznámých důvodů ztratil výšku. Spadl na průmyslový podnik a začal hořet. Podle předběžného vyšetřování se piloti nejspíš nekatapultovali. Návštěvníkům letecké show se nic nestalo. Stíhačka havarovala mimo areál letecké základny. Řecké ministerstvo zahraničí po incidentu vyhlásilo třídenní smutek armády. K Národnímu muzeu v Praze se vrátili tramvaje, zatím mezi zastávky IP Pavlova muzeum a Italská. Dělníci trať obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce asi za 225 milionů trvaly od poloviny června minulého roku.
0: Poprvé po několika měsících dnes na pražské zastávce muzeum vystoupila paní Klára.
16: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
0: Dodává, že teď bude mít jednodušší cestu do práce.
16: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
0: Dělníci upravili křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
18: To, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě tedy bude trvat do června příštího roku.
0: Obnovu trati nad Národním muzeem dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál.
19: Fotbalisté Artisu Brno a Plzně bojují o body v sedmém kole šance ligy. Jejich vzájemné střetnutí vidí František Typovský.
20: Před začátkem druhého poločasu vede Plzeň na trávníku Artisu Brno 3-0. Z Brna František Typovský, Radiožurnál.
19: V dalších zápasech Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0 a upevnila si první místo v neúplné tabulce. Olomouc vyhrála nad Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Hokejisté Plzně vyhráli ve druhém kole základní části Ligy mistrů. Polské Tychy porazili 2-1. Teď hrají Pardubice se švédským Regle. Je u toho Otagu Tvirt.
21: 48. minuta zápasu a Pardubice vedou nad švédským týmem Regle 1-0. Z Pardubic, Otagu Tvirt, Radiožurnál.
19: A španělský cyklista Enric Mas si v náročném horském dojezdu 14. etapy Vuelty upevnil první místo v průběžném hodnocení, které vede před Rakušanem Gálem o víc než 2 minuty. Etapu vyhrál Němec Brenner.
26: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na silnici 12. v Úvalech u Prahy. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna kolabuje doprava za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru schořel kamion. Dálnice je teď zavřená směrem do Brna na 56. kilometru. Odklání tam dopravu na Trhový Štěpánov a před odklonem se to moc nehýbe. Sjíždějte nejpozději na 49. kilometru exit Vlašim. Dá se to pak objet přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Na silnici 12 z Kolína a do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a na místě jsou záchranáři. S opatrností se ale dá projet. V Praze se běží závody v centru města. Je zavřené okolí Rudolfína, taky nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův i Čechův most a nebo Letenský tunel. Později bude neprůjezdné i Rohanské nábřeží. Autem do těchto míst nejezděte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
27: Staré inuitské pohřebiště u Grónského Ilulissátu postupně odkrývají tající permafrost a eroze. Místní teď žádají větší ochranu hrobu i návrat ostatků odvezených kdysi do Evropy. České pivo zná celý svět. Teď se do zahraničí snaží prorazit i česká kuchyně. Jenže získat známku kvality není jednoduché. My vás zavedeme do Rakouska, kde už jednu takovou mají. Miami Beach je jedna z nejslavnějších pláží na světě. Přes den jsou na ní hlavně turisté, ale odpoledne a večer patří místním. Ti se tam nechodí odpočinout, ale bavit se. A vy tuhle atmosféru uslyšíte v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
17: Reportáže zahraničních zpravodajů.
27: Grónsku, 300 kilometrů severně od polárního kruhu na břehu ledovcového fjordu Ilulissat, je místo posledního odpočinku obyvatel již dávno zaniklých inuitských vesnic. Na první pohled byste to ale nepoznali. Na místě nenajdete žádné náhrobky. Kosti se ale kvůli erozi a tání permafrostu postupně dostávají na povrch. Na místě o tom natáčela naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
1: Ticho. Jen tu a tam přerušované křikem racků a praskáním ledu. A úchvatný výhled na ledovcový fjord, kterým pomaloučku proplouvají obří ledové kry. Tady odpočívají předkové dnešních Inuitů, kteří v této drsné krajině žili před stovkami let.
2: Je to kultura Thule, naši skuteční předkové z 13. až 19. století, jejich lovecké náčiní, lampy a kosti staré 4,5 tisíce let.
1: Vysvětluje mi Karl Sandgren, místní aktivista, obecní zastupitel a ředitel ledovcového centra, který dlouhodobě prosazuje větší ochranu pohřebiště. Vede mě na úpatí fjordu přímo k hrobům.
2: To slyšíte, borcení ledové kry. To se tu děje pořád.
3: V mezerách mezi kameny se skutečně skrývá lidská lebka a další lidské kosti.
2: Tohle opravdu není dobré. Někdo tu byl a odkryl ty kameny.
3: V další mezeře na mechu leží tři lidské lebky a další kosti.
2: V půdě probíhá eroze, ta je permafrost. A věci se sami objevují na povrchu. Je tu hodně pohybu.
3: Pohřebiště prý kdysi bylo mnohem rozsáhlejší.
2: Bývalo tu mnohem více inuitských hrobů, ale většinu z nich na začátku 19. století vybrali a odvezli evropští archeologové. Většinou ze Švédska. Pokud byste v 19. století navštívila nějaký obchod se starožitnostmi v Kodani, prodávali by tam jistě lidské lebky, právě odsud.
3: Karl se snaží na problém odvezených ostatků upozorňovat.
2: Chceme je zpátky. Chceme pro mrtvé respekt. Opravdu myslím, že s tím musíme něco dělat. Snažím se na to upozorňovat, aby se o tom mluvilo, ale politiky to nezajímá. Teď je všechno jenom o turismu a rybaření.
3: Na protějším kopci Karl zahlédl svého kamaráda Gunberga, který tady v okolí Ilulissatu prý pracuje jako ranger. A tak míříme za ním.
4: Já se tu zkrátka procházím a kontroluju, že je vše v pořádku, že turisti nepáchají nějakou neplechu. Občas sbírám odpadky. Někteří lidé si tu chodí zaplavat, ale je to zakázané. Může to být velmi nebezpečné. Když se velká kra rozlomí, může vytvořit tsunami.
3: A právě neukáznění turisti představují pro zdejší hroby další nebezpečí.
2: Nedávno tu jedna Španělka našla kost a odnášela si ji zpátky na výletní loď. Chtěla ji jako suvenýr, myslela si, že to je zvířecí kost. Když jsme jí řekli, že je lidská, tak byla úplně v šoku.
3: Podle Karla je třeba vybudovat kolem zbývajících hrobů plot nebo zeď a důsledně je chránit. A hlavně dosáhnout také návratu ostatků, které odvezli evropští archeologové. Odpočívat totiž mají právě tady, s výhledem na fjord. Z Ilulissatu, Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
27: Katolická a evangelická církev v Německu přišly jen loni o víc než milion členů. Mnoho kostelů zůstává nevyužitých a to platí i v průmyslovém Porúří. Putovní výstavné bienále Manifesta si tam vyhlédlo 12 církevních staveb v šedé zóně a zaplnilo je uměním. Jeden takový kostel, kam chodí před domácími zápasy hlavně fanoušci Schalke, navštívil v Gelsenkirchenu náš německý zpravodaj Tomáš Havlín.
22: Kostel svatého Josefa v Schalke Gelsenkirchenu je vysoká cílová stavba s dvěma věžemi, jakých je v Německu spousta, takže na první pohled zas tak neupoutá, ale něčím ten katolický kostel přece jenom výjimečný je. Tak se pojďme podívat dovnitř. Nečekal bych to, ale uvnitř kostela klape psací stroj a u něj sedí Marie.
23: Früher haben Frauen mit diesen Maschinen
5: Právě na takových psacích strojích ženy dřív zapisovaly slova, která jim diktovali muži, ale naše myšlenky a potřeby přitom zůstávaly opominuté. Já teď mám rozepsanou báseň Wild Way of Healing, nespoutaná cesta uzdravení. Když si chce člověk najít svoje místo ve světě, tak to často vyžaduje i dost odvahy a to je něco nepředvídatelného, divokého.
22: Ty básničky, které Marie napsala na psacím stroji, ty budou součástí výstavy a každý si je bude moct přečíst. Instalace je zrovna v plném proudu. Je tady třeba taková papírová figurína ženy v druhé řadě v kostelní lavici. Má znázorňovat nelehký úděl žen. Ve výklenku kostela jsou zase rozeseté obří, bílé, plastové oční bulvy. Ty znázorňují pohled, kterému dívky podrobuje společnost. A u oltáře tam už vzniká takový velký kreslený strom.
5: To je strom, který vyrůstá z poznání, že jako ženy, ale i muži, nejsme odkázaní jen na ten obraz sebe sama, který nám předkládá nebo vnucuje společnost, ale že si přinejmenším ve vlastní hlavě dokážeme vytvořit i svůj vlastní prostor zaplněný krásnými věcmi. Ať už je to yoga matka, čas na kávu s rodinou nebo plachetnice na jezeře, těch možností je spousta.
22: Výstava v kostele svatého Josefa nese název Stadio

0: Byly obci, která se ale mezi tím někam vytratila. Třeba kolem nich ale může vzniknout jiná.
1: A já si ještě víc o výstavě Manifesta povím s autorem předchozí reportáže, s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Já ti přeji hezký den.
2: Ahoj, zdravím tě i posluchače.
1: Tomáši, dívky a mladé ženy měly teď k dispozici kostel na 2 týdny. Byl to jeden z 12, ve kterých až do konce října pořádají zmíněné bienále. A ty osobně měl si možnost podívat se i do dalších kostelů?
2: Ano, byl jsem se podívat i v těch dalších kostelech. Je to i jednoduché, oni mají tu výhodu, že všechny ty kostely jsou vlastně ve 4 městech, v těch největších městech Porúří, v Duisburgu, v Bochumi, v Essenu a v Gelsenkirchenu, ale vlastně to od jednoho k druhému není zas tak daleko, protože Porúří to je takový typický průmyslový těžební regiony v tom smyslu, že všechna ta města jsou vzájemně prorostlá a vlastně mezi nimi neexistuje žádná pevná hranice, oni se tak vzájemně prolínají a v tomto smyslu taky organizátoři toho bienále Manifesta vyzývali, klidně si můžete za nějaký malý poplatek asi 5 euro na den půjčit kolo a všechny ty kostely objet po místních cyklostezkách. Což já jsem teda neudělal, ale ty kostely jsem si objel i tak. Jsou to úžasné, velmi rozmanité budovy. Já jsem se většinu z nich snažil nafotit a posluchači se na ně už teď mohou podívat ve fotogalerii, která je na stránkách Českého rozhlasu k vidění. Některé ty kostely, jako je ten svatý Josef, ve kterém dívky z Mädchen centra pořádali tu výstavu, tak jsou ještě tak zhruba z druhé poloviny 19. století. Jsou to stavby, které měly sloužit té rostoucí dělnické komunitě v Porúří, ale hlavně je to poválečná architektura. Částečně jsou to takzvané nouzové kostely, které se stavěly po válce, po bombardování vlastně ze všeho, co bylo po ruce, stavěly se narychlo i třeba z různých trosek, ale pak jsou tam i takové ukázkové chrámy, jako třeba kostel Panny Marie v Duisburgu. To je taková monstrózní, brutalistní stavba betonová.
1: A co se týče toho samotného bienále, co tě zaujalo? Byl to právě ten zmíněný kostel v Gelsenkirchenu?
2: Ten samozřejmě taky, ale asi největší dojem na mě udělal ten duisburský chrám Panny Marie. To je obrovská stavba, z bočních stran do ní proniká světlo, oni celé ty boční strany jsou vlastně z takového průsvitného plexiskla nebo sklolaminátu. Celý ten kostel je dvoupatrový, což je na církevní stavby neobvyklé a v čele je ještě takový oltář, taková subtilní střížka, kterou tomuto kostelu snad měl darovat Vatikán. Ten oltář byl původně součástí pavilonu Vatikánu na světové výstavě Expo v 58. roce. No ale teď vlastně v rámci toho bienále jeden umělec Abbas Zahedi rozmístil v tom kostele do kruhu takové různě pospojované píšťaly varhan, použité, sezbírané po celé Evropě, často zdeformované. Některé z nich byly třeba z kostela svatého Mikuláše v Kyjevě. No a ty použité, zdeformované píšťaly rozmístěné do kruhu byly vzájemně propojené a ještě napojené na nějaký pneumatický systém, takže vlastně vydávaly takové zvuky. Celé to mělo poukazovat na jakýsi rozpad nebo pochroumání nějaké, řekně, obce nějakého jednotného smyslu v Evropě. Dost exponátů zároveň na tom bienále se vztahovalo k místnímu kontextu, tedy k Porúří, což je, dalo by se říct, oblast 3P, průmyslu, práce a přistěhovalectví. Jedna autorka si například dala práci s rešerší v místních archivech a zjistila, že na veřejnost ve sdělovacích prostředcích, ale nejenom v těch místních, ale v Německu vůbec, na veřejnosti, že byla dlouho upozaďovaná ta přistěhovalecká povaha práce. Jakoby v Porúří dlouho fárali jenom bílí Němci a jenom na nich stál ten poválečný hospodářský zázrak. To mě vlastně zarazilo, že muselo utéct spousty vody v Rýnu, než se do novin dostala fotka nějakého snědého horníka s knírem a černýma očima. Tomu tam byl věnovaný třeba jeden filmový dokument. No a konečně na bienále i česká stopa. stopa. V Bochumi v jednom kostele vystavuje vlastně stále ještě až do konce října Eva Koťátková takové velké hadrové loutky, dalo by se říct, no, jsou to postavy ptáků, je to ptactvo spadlé z nebes, jsou to ptáci vlastně rozesetí, jako kdyby po podlaze kostela, jako určitá předzvěst krize nebo budoucího vývoje.
1: To byl náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Já ti díky za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
2: Děkuju, hezký den.
3: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Před 87 lety měl z pražského Vilznova nádraží odjet 9. poslední vlak Nikolase Vintna. Zároveň to měl být i nejpočetnější transport, celkem 250 převážně židovských dětí. 1. září 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak z Prahy už nevjel. Většina pasažérů pak zahynula v koncentračních táborech. Až dosud se vědělo o 3 dětech, které válku přežily. Nám se podařilo najít další 2, sestry Lídu a Gerdu Metovy z Ostravy. Reportér Jaromír Marek natáčel s dcerou jedné z nich.
4: Charlotte Rosénová je drobná šedesátnice. Narodila se a celý život prožila ve Švédsku. Její rodina ale pocházela z Ostravy. Dědeček Hugo Met tam provozoval velký obchod s obuví.
5: Nebyli nějak zvlášť bohatí, ale žili dobře. Navštěvovali divadla a přátelili se s lidmi od kultury. O víkendech jezdili do Přerova za rodinou, jindy zase na procházky do hor. Byli Židé, ale víru moc neprožívali.
4: Po okupaci Československa se všechno změnilo. Když přišly první ústrky a perzekuce, Hugo Met odjel pod záminkou obchodní cesty do zahraničí a už se nevrátil. Když se potom naskytla možnost poslat ven z protektorátu i obě dcery, rodina neváhala. 1. září roku 1939 seděli 11-letá Lída a 14-letá Gerda ve vlaku do Londýna. Gerda se později stala matkou paní Charlotte.
5: Na nástupišti bylo hodně lidí. Sestry dostaly číslo a nastoupily do vlaku. Po jisté době jim ale řekli, že musí vystoupit, že vlak nepojede. A tak se vrátili zpátky do Přerova. I tak ale bylo rozhodnuto. Dcery musí pryč.
4: Volba padla na Švédsko, kde už nějaký čas žil otec obou dívek. Švédsko ovšem židovské uprchlíky nepřijímalo a proto dostali povolení k pobytu jen na 3 měsíce. Pak měli pokračovat do Anglie. Nakonec se jim ale podařilo přece jen zůstat ve Švédsku a v roce 1941 se tam dostala i Charlottina babička.
5: Bratranci mé matky, jejich rodiče a další příbuzní zemřeli v Osvětimi. Celkem 10 lidí. O Nikolasi Vintnovi jsem dlouho nevěděla. Máma o něm nikdy nemluvila a asi ani nevěděla, kdo ji vlastně zachránil. Kdyby ona a její sestra neměli díky němu povolení ke vstupu do Anglie, určitě by neodjeli. A já bych tady nejspíš nebyla.
4: Uzavírá Charlotte Rosénová. Její teta Lída a matka Gerda Metová patřili k několika málo dětem, které neodjeli posledním Vintnovým vlakem a válku přežili. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Chuť na svíčkovou nebo guláš může přijít i daleko od domova. Jak ale poznat restauraci, kde budou chutnat opravdu jako v Česku? Právě s tím má hostům pomoci certifikát Czech Special. Získat ho ale není jednoduché, jak dodává naše zpravodajka Bára Vránová. V zahraničí se to zatím podařilo jen 2 japonským restauracím a Schweizerhausu ve Vídeňském Prátru.
6: Křupavá do zlatova upečená kůže a maso tak měkké, že se samo odděluje od kosti. No a k tomu samozřejmě čerstvě nastrouhaný křen, ostrá hořtice a krajíc chleba. Přesně takové pečené vepřové koleno podle staročeského receptu sem do vídeňského Schweizerhausu každý den láká tisíce turistů. Ovšem to samo o sobě na certifikát Czech Specials ještě nestačí. Podle Márie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky je toho potřeba o něco víc.
7: Restaurace si musí zažádat o certifikaci a musí splnit určité podmínky. Ty podmínky jsou musí mít minimálně jednu polévku a dvě hlavní jídla zařazená jako české specialita.
6: Ty přitom nemusí být jen přesnou kopií receptů našich babiček. Certifikát mohou získat i restaurace, které tradiční jídla pojmou moderně.
7: Všechno se posouvá, všechno se vyvíjí. Vyvíjí se i česká kuchyně. Máme tam proto restaurace, které vaří typicky českou kuchyni, malé hospůdky, rodinné hospůdky, ale máme tam třeba restaurace vyloženě fine dining.
6: Zatímco v Česku certifikát Czech Specials získaly už desítky restaurací, v zahraničí jsou zatím jenom tři. Pro tamní kuchaře je cesta k němu totiž často složitější. Recepty musí přizpůsobit místním surovinám nebo zvyklostem. U některých jídel jsou proto povolené i mírné úpravy.
7: Ani my v České republice nemáme knedlík v jedné formě. Co region, to jiný houskový knedlík. Dlouhodobě se přeme, jestli je knedlík rakouskou, anebo německou, anebo českou specialitou. My tvrdíme, že českou. Ale ano, i modifikace knedlíku je samozřejmě povolena.
6: Cílem projektu ale není restauracím rozdávat známky. Má především pomoci hostům zorientovat se v nabídce české kuchyně doma i v zahraničí, vysvětluje Lenka Nováková z organizace Czech Tourism.
8: Chceme, aby opravdu ten turista, když sem přijede a přijde do té restaurace, aby věděl, že může počítat s kvalitními službami a s kvalitní českou kuchyní.
6: Gastronomii chtějí autoři projektu vyvážet stejně jako třeba české pivo nebo lázně. A první úspěchy už hlásí i z druhého konce světa.
8: Japonsko bylo jako první zahraniční zemí, kde jsme vlastně certifikovali. Ta jedna restaurace to měla opravdu tak podobné té formě, jakou známe tady z Čech, že to vůbec nebylo poznat.
6: Podle Marie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů mají ve světě šanci uspět i další české recepty.
7: My jsme atypičtí tím, že my jíme sladká jídla jako hlavní jídlo, což vlastně v Evropě a ve světě není. Většinou to je jako dezert. Takže naše ovocné knedlíky určitě vyvážet můžeme. Pak jsou to polévky a samozřejmě omáčky.
6: A jestli se české jídlo uchytí podobně silně jako třeba české pivo, to se teprve uvidí. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
9: Na Floridu jezdí lidé za sluncem a mořem. Kdo ale čeká na plážích ticho, tak ten si spletl adresu. V Miami Beach to i v poledne zní jako na večírku. Hudba z reproduktorů, hlasitý smích, vůně pečeného masa a nápoje v boxech s ledem. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová po letech strávených na Floridě ví, jak si užít pláž v Miami, stejně jako místní. Jedno varování ale má. Hlavně nechoďte na pláž hladový, leda, že byste měli s sebou rybářský prut.
10: Léto pomalu končí, ale Floridianům ta nejlepší část roku právě teď začíná. Po čtvrt roce neúnosného horka, totiž první zářijové pondělí, přichází takzvaný Labor Day, svátek práce. A to je milník v roce, kdy se počasí začne ochlazovat na snesitelných 30 stupňů. A pro Floridiany tohle je čas vyrazit konečně k moři.
11: Skoro každý, kdo sem přichází, má s sebou vždycky nějaké jídlo, nějaké pití a hlavně refrák s hudbou. A protože tu hudbu má opravdu každý, tak se tady místí ty hudby dohromady. A kdo by chtěl někdy klid, tak nemá šanci, protože ta hudba jde z obou stran, ze všech stran, každý má svojí. Na floridské pláži to taky velmi často voní pečeným masem. Lidé si přinesou sedátka a často si sednou rovnou do moře. Chodí ve velkých skupinách a velmi dobře vybavení. S kladákem, s reprákem, se slunečníkem a se spoustou jídla a lidí. A kdo si jídlo nepřinesl, ale má hlad, stačí na některém z mol nahodit hlasec, jako třeba tady pán. Aha, vypadá to, že něco chytil.
12: Did you get something?
13: What is, oh, what is it?
10: Pán mi říká, že to je moc malé, takže to bude muset pustit.
12: Oh, this is a big one. Are you gonna send it back?
14: Yeah, it's too small.
15: Nerozumím mu to jméno ryby.
14: What's the name of it?
15: Ale plácá se tady na těch prknech toho mola. Pokud jste zvyklí z českých pláží na relativní ticho, může vás tady ta hudba, smích, hraní na bubny překvapit. Není to neohleduplnost, je to prostě jiná představa o tom, co pláž je a jak se na ní chodí. Na Floridě prostě pláž není místo, kam se chodí schovat před světem, ale je to místo, kam se chodí za lidmi. Zkrátka, ticho na floridské pláži nehledejte. Najdete tu ale něco jiného. Dobrou náladu, cizí lidi, kteří vás během 5 minut pozvou na pivo a rybu, která možná skončí na něčím grilu ještě dneska večer.
16: Z Miami Beach na Floridě, Jana Cidlerová, Český rozhlas.
9: A to byla poslední reportáž zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubice Bergmanová.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci. Izraelská armáda útočila na jih a východ Libanonu. 3 lidé zemřeli a dalších 23 utrpělo zranění. Oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vystalo libanonské hnutí Hizballáh. Dopravu v centru Prahy omezuje běžecký závod. Až do 10 večer bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Omezení se týká i tramvají a autobusů. Magistrát doporučuje v centru města využívat metro. Fotbalisté Artisu Brno bojují s Plzní v 7. kole šance ligy. Utkání sleduje František Typovský.
18: 69. minuta, Plzeň je tady v Brně, vede nad Artisem 3-0 z Brna. František Typovský, Radiožurnál.
17: Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0, Olomouc Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Tenistka Nikola Bartuňková hraje na US Open o postup do osmifinále s Ruskou Andrejevovou. Je u toho taky David Prouza.
19: Nikola Bartuňková v utkání jednou ztratila podání v prvním setu s Ruskou Andrejevovou, prohrává 2-4 při svém servisu, ale také 30-15. Čekáme ještě na zápasy Marie Bouskové a Jakuba Menšíka z New Yorku, David Prouze, Radiožurnál.
17: Hokejisté Pardubic vyhráli v základní fázi Ligy mistrů nad švédským Regle 1-0. Plzeň porazila polské Tychy 2-1.
20: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na silnici 12 v Úvalech u Prahy. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna kolabuje doprava za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru schořel kamion. Dálnice je zavřená směrem do Brna na 56. kilometru. Tam odklání dopravu na Trhový Štěpánov a před odklonem se kolona nehýbe. Sjíždějte nejpozději na 49. kilometru exit Vlašim. Dá se to pak objet přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Na objížďce menší kolona pouze na silnici 125 za Tehovem. Na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se kivadlově. Kolony jsou krátké. V Praze se běží závody v centru města. Je zavřené okolí Rudolfína, taky nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův i Čechův most a nebo Letenský tunel. Před chvílí zavřeli i Rohanské nábřeží a Těšnovský tunel. Vyhněte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Jméno autora na obálce ještě nemusí znamenat, že knihu vytvořil úplně sám. Umělá inteligence proniká čím dál častěji i do naší současné literatury. Jak takovou publikaci a texty poznat? I toto téma budeme řešit v Kultuře Plus. V tomto týdnu se hodně mluvilo o státní kulturní politice. Ve čtvrtek se v prostorách sněmovny konal mediální výbor, i o tom bude řeč. Taková je nabídka Kultury Plus. Dobrý den, přeje Michaela Vetešková.
3: Kultura Plus.
21: Nově navržená státní kulturní politika se bude podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy dál projednávat. Dokument v uplynulých týdnech kritizovaly profesní asociace, sdružení i odbory. Vláda se mu v pondělí oproti očekávání nevěnovala, ač byl původně na programu. O státní kulturní politice ve čtvrtek jednal i sněmovní mediální výbor.
0: Víte, to je strategický vládní dokument, který se jmenuje politika. Jo. Tam nemusí vznikat nic spoda se zapojením veřejnosti, ale ono to bude interpretováno a i implikováno pomocí akčních plánů, který teďko budeme spouštět a tam se budeme těšit na jejich silné a široké zapojení.
21: Uvedl šéf resortu kultury Otto Klempíř za motoristy. Narážel na to, že jeho ministerstvo připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Přitom tento základní strategický dokument vlády pro kulturu nenavazuje na stejnomenou koncepci, která byla schválena už loni v říjnu. Ta ještě za předešlé vlády vznikla za přispění stovek expertů z oblasti kultury, jak dál dodává prezident Českého střediska mezinárodní divadelního ústavu Jakub Vedral.
2: Máme platnou státní kulturní politiku. Ministerstvo pod vedením pana Klempíře ještě v červnu tvrdilo, že to je platná, že připravuje implementaci toho dokumentu. 28. července se objevil nový dokument, který jí má nahrazovat s připomínkami do 3. srpna. Ty připomínky se pak prodloužily do 25. nebo 6. srpna. Ten dokument byl kulturní veřejností široce odmítnut, ale přesto jsme poslali připomínky, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů byl odmítnut. Připomínky ministerstvo vypořádalo během jednoho dne a připravilo novou verzi s vypořádanými připomínkami, kterou nikdo z veřejnosti kulturní nemohl vidět, protože je v neveřejné části eKLEPu nahraná. A to je verze, která je v tuhle chvíli na vládě a já věřím tomu, že bez toho, že se ten dokument projde nějakou základní veřejnou debatou, tak nikdo jako nemůže přece schválit něco, co je tajný.
21: Podle Vedrala, který na mediálním výboru osobně byl, ministr Klempíř dokument zveřejňovat nechce, dokud ho neschválí vláda.
2: To je taková ukázka jako arogance moci.
21: Podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenky Havlíkové je vážným signálem i to, že ministerstvo kultury nechce komunikovat s lidmi, kteří kulturu aktivně tvoří.
22: Za úplně absurdní, že proběhl mediální výbor v poslanecké sněmovně a že dialog musí zprostředkovat mediální výbor, protože jinak probíhalo jako to, že kulturní veřejnost podávala nějaké připomínky a nedostala na ně relevantní odpovědi.
21: Zástupci kulturních organizací by se chtěli potkat nad dokumentem státní kulturní politika nejenom s šéfem rezortu kultury, ale také s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. K setkání by mohlo dojít v nejbližších dnech. Českému rozhlasu šéf ANO tento týden také řekl, že státní kulturní politiku na vládě neprojednávali z časových důvodů. Návrat do dětství, kouzlo pohádek i intenzivní tvůrčí práce. Tak vypadá vznik nového alba Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Nahrávka vzniká v těchto dnech přímo ve studiu S1, kam zamířil i tenorista Pavel Černoch. Hvězda předních světových scén, jako jsou Milánská La Scala, Vídeňská státní opera, Londýnská Covent Garden či Národní pařížská opera, právě v koprodukci Suprafonu natáčí album se Sočrem.
23: Já jsem strašně vděčný za tu příležitost, protože to je dneska něco jako opravdu raritního.
24: Říká mi světoznámý operní pěvec Pavel Černoch během zkoušky, zatímco jeho kolegové na chodbách popíjejí kávu.
23: Protože takovéto solové desky přímo s fokusem na árie, na duety, na solisty se už téměř nenahrávají, jo? Protože to jsou velké projekty, na které je potřeba spoustu peněz. Dneska jsme točili překrásný duet z opery Mrtvé město Die Tote Stadt od Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, úžasného skladatele, který je možná v Česku ku podivu méně známý, přestože je z Brna, ale který je hodně, hodně známý, hlavně v Americe, protože v druhé polovině svého tvůrčího období skládal pro Hollywood. Jsou slavné věci jako Vinetu a další.
24: Shodou okolností pocházejí z Brna hned všichni tři. Nejen skladatel, ale i tenorista a Jaroslav Kizling. Ti společně tvoří hudbu už od svých 7 let, jak doplňuje zmiňovaný dirigent.
1: My se známe, my jsme vedle sebe seděli v dětském sboru Kantilena v Brně a známe se fakt strašně dlouho a dělali jsme řadu projektů a koncertů a tak myslím si, že chemie mezi náma funguje bezvadně a to je samozřejmě mezi zpěvákem a dirigentem velmi důležité.
24: A o to víc i ve chvíli, kdy se stovka hudebníků zavře s dirigentem do jedné místnosti a rozsvítí se červené světlo.
1: Člověk se na jedné straně může více koncentrovat na různé technické detaily, než ve velkém operním domě při běžném představení, ale taky je daleko všechno, ten mikrofon, jak se říká, slyší všechno.
24: Na připravované desce zazní i hlas litevské pěvkyně Vidy Miknevičute, dodává Černoch.
23: Při výběru toho repertoáru ona byla jasná volba, protože ona je dneska na světě jedna z těch úplně nejpřednějších, nejvýznamnějších zpěvaček, co se týče právě německé opery.
1: Zítra chystáme arii Alžběty Stanhoisera. A potom velký duet, závěrečný duet z Rusalky Ořákovy.
24: Prozrazuje Kizling, album rozhlasových symfoniků s Pavlem Černochem vydá Suprafon příští podzim. Už teď se ale Sočet připravuje na zahajovací koncert jubilejní z té sezóny 24. září a také na koncert v rámci festivalu Dvořákova Praha. Ten bude 15. 9.
10: Reportáž natáčela kolegyně Michaela Pištěláková, která se další den vydala na Pražský hrad. Tam představili program spojený s Václavem Havlem. Jeho hra 40 let pomyslně ležela bez povšimnutí v šuplíku a teď bude mít premiéru na Pražském hradě. Jde o nedokončenou jednoaktovku Varování, kterou pro Davidské divadlo dopsal Jiří Havelka. Hra bude součástí festivalu Havel Alive, který od 4. října do ledna nabídne debaty, hudbu, filmy i design. A to všechno zdarma.
4: Asi nejtěžší je, že se mi těžko hledá ta míra, kdy nechci se přihřívat na cizím peří a zároveň nechci se jako zbavovat z odpovědnosti, že jsem to dopsal já, takže v tomhle trošku tak tápu.
24: Přiznává umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka, který ztracenou Havlovu hru dopsal. Ta vznikala od ledna do května roku 1977, kdy byl dramatik ve vězení.
4: Najednou řízením osudu k vám přijde rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy, akorát nejsou prostě daný dohromady do jedné hotové vaňkovky, která má začátek prostředek a konec, ale hrozně moc toho materiálu tam je.
24: Premiéru v podobě scénického čtení s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou uvidí první diváci 23. října.
4: Ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem. A Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
24: Festival nabídne i hudbu studentů HAMU nebo spolupráci s Design Blokem, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
5: Co se týče diskuzí, co se týče promítání filmů, tak to vše bude zdarma.
7: Promyslet Havla.
5: První debatu budeme dělat ve spolupráci s Českým rozhlasem, kdy vlastně navazujeme na jejich podcastovou sérii Promyslet Havla. A vlastně jedna z těch debat bude, řekněme, jejich poslední, bude naše první. A my jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
24: Akce na Pražském hradě odstartuje 4. října. V předvečer nedožitých 90. narozenin Václava Havla a potrvá až do 14. ledna.
21: Jak jste slyšeli, v tomto týdnu pořadatelé představili také projekty spojené s připomínkami 90. výročí narození dramatika a někdejšího českého prezidenta Václava Havla. Proto už třeba víme, co mají společného staroměstská radnice, kampus ČVUT a slepé rameno Vltavy v Troji. Už v říjnu se všechna tato místa promění v neobvyklá dějiště světelných a digitálních instalací. Praha se už po 14. stane centrem Signál festivalu. Návštěvníky historicky poprvé pozve také do Davids, a to třeba ke slepému rameni Vltavy v Troji.
6: Divák přijde přes takovou travnatou louku, která je tam u čistírny, a vlastně už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem, takovým ostrým laserovým paprskem, který míří do vody.
7: Říká programový manažer a kurátor Signál festivalu Daniel Burda.
6: A on, divák, vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe, a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny. A do toho ty laserové paprsky jsou vlastně animované, vytvářejí takové obrazce, není to jeden paprsek, je jich 10, a v kombinaci právě s tou vodou a s různou vodní párou, tak je ten laser právě různě intenzivní. A autorem je tchajvanský umělec Aka Chang.
7: Nová trasa v Davidsích dovede návštěvníky Signál festivalu až k univerzitnímu kampusu, kde bude mít svou speciální festivalovou zónu také České vysoké učení technické, pokračuje kancléřka ČVUT Romana Pikulová.
8: Bude se jednat konkrétně o 3 instalace. Jedna je elektronická formule eForce. Druhá instalace je z katedry grafiky a designu. Jedná se o vizualizaci lidské mimiky, která se vlastně mění. A poslední, třetí instalace bude z fakulty architektury. To bude překvapením.
7: Celkem festival nabídne 21 instalací. Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
11: To je taková 8-metrová krychle z barisolu. Barisol je speciální látka, která se dá vypnout v podstatě do zrcadla skoro. Takže jsou to takový velmi přesný tvarosloví, až jako geometricky přesný. Tak rychle má ze dvou stran takový jako konus, který je propadlej dovnitř, a v tom propadlišti je obří 6-metrová kruhová projekce. A tam se bude odehrávat ten vizuální content, to je ještě stále v procesu. A teď vytvářím to finále, který bude trvat třeba 4 minuty. To bude krátká věc, která pojede ve smyčce.
7: Součástí festivalu budou i díla inspirovaná Václavem Havlem, třeba videomapping na staroměstské radnici. Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
21: Umělá inteligence už nepíše jenom e-maily nebo reklamní texty. Čím dál častěji se dostává také do literatury a někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, textem i překlady a její stopa se začíná objevovat také v českém literárním prostředí. Téma dlouhodobě sleduje kolega Martin Hrnčíř.
13: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
25: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
26: Podíl AI na vzniku textu je spíše něco, o čem se nemluví. Profesionální spisovatelé se AI spíše straní, a když se svěří, byť s dílčí spoluprací, je to vnímáno v literární komunitě stále velice citlivě.
25: Kolik publikací na českém trhu bylo vygenerováno, přitom není jednoduché zjistit. Autoři ani nakladatelé totiž podle Pioreckého často nemají důvod svůj postup zveřejňovat.
26: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
25: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
26: Jako třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Biroš. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, zkušenost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků, si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů, různých hvězdiček, čtverečku, které se tam zprů objevují. A korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy i na obálce knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
25: Ne každou knihu, na které se podílela AI, bychom měli ale hned odsoudit. Rozhodující je podle literárního vědce to, aby čtenáři věděli, co kupují.
26: Generovaný text nemusí být automaticky horší nebo dokonce automaticky bezcenný. Například u konzumního čtiva toto opravdu může být komulhostejné a je to v pořádku. Ale bylo by fér od nakladatelů, aby čtenáře informovali, že jim poskytují generovaný obsah a že jméno autora je fiktivní.
25: Už dnes si někteří lidé pomáhají právě s velkými jazykovými modely při překládání. Jestli bude zahraniční texty pro český trh převádět už jenom umělá inteligence, záleží i na samotných čtenářích, dodává překladatelka Anna Štádlerová.
9: Jestli se ta situace do budoucna změní, záleží třeba právě na tom, zda čtenáři dají dostatečně najevo svou preferenci kvalitního lidského překladu, třeba i tím, že budou ochotní si za něj připlatit. A jestli autoři budou dál trvat na lidských překladatelích a vymáhat si je ve smlouvách, a to bez ohledu na pokročilost existujících technologií, prostě čistě z eticko-estetických důvodů.
25: Sama ale sem tam s AI také pracuje.
9: Třeba jako názorového oponenta k již zvoleným řešením, případně ke generování víc variant, třeba synonym, z nichž pak vybírám. Ale řekla bych, že mezi kolegy jsem spíš výjimka, že ačkoliv nikomu nechci AI vnucovat a zcela chápu, když ji nikdo používat nechce, tak bych ji určitě nepodceňovala. Myslím si, že do budoucna bude naopak naprosto klíčový zkoumat její dopady na jazyk, literaturu i další oblasti kultury sféry a stejně tak zkoumat přínosy lidských umělců pro společnost oproti AI.
25: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky.
21: Jak jsme slyšeli, umělá inteligence už píše texty, kreslí obálky a namlouvá audioknihy. V knihkupectví ale často nepoznáte, kde končí práce člověka a kde začíná práce stroje. Čeští nakladatelé proto připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí AI. Návrh je teď v připomínkovém řízení Svazu českých nakladatelů a knihkupců.
25: Knihy generované umělou inteligencí se dnes už běžně objevují i na webech a u distributorů. Proč vznikl ten kodex, který jste předložili na setkání představenstva Českého svazu knihkupců a nakladatelů?
12: My jsme před létem se sešli, protože jsme měli takovou potřebu nějakým způsobem identifikovat obsah, který je vytvořený člověkem. To znamená, že nebudeme AI jako si říkat, že není potřebná nebo není užitečná, ale chceme kodifikovat nebo je označovat díla transparentně, jakým způsobem při jejich vzniku bylo použito AI, jak se podílela a že hlavní myšlenka byla lidská, že hlavní část vytvořili lidé, abychom odlišili ten obsah od generativní AI, která nám začíná zaplavovat distribuční trh.
25: Je to kodex, není to legislativa. To znamená tedy, že to bude spíše nápomocný text právě pro distributory?
12: Je to nápomocný text pro většinu nakladatelů. Hlavním autorem je Tomáš Baránek z Melville Publishing. My jsme se dohodli na vytvoření dokumentu, ke kterému se potom připojila řada přispěvatelů i ze Slovenska, z Martinusu, ze Svazu knihkupců slovenských. A nyní to připomínkují členové představenstva, kteří odsouhlasili, že s tímto kodexem potom bychom po Frankfurtu zřejmě veřejně vystoupili tiskovou konferencí jako nějakou osvětou. A věřím tomu, že většina nakladatelů tady tuto iniciativu uvítá, protože bude transparentně říkat, že na vzniku této knihy nebo audioknihy se podílel člověk.
14: Můžete ale obecně shrnout, co budou tedy ty hlavní parametry toho kodexu?
12: Ano, máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla. Zatím první připomínky jsou, že ten parametr je velmi přísný a já si myslím, že bychom neměli z něho nějakým způsobem zase moc ustupovat, protože ta lidská práce je jedinečná a čtenář, posluchač by měl právo vědět, že toto je výsledek lidské práce, i když se objevují připomínky, že třeba AI je mnohem lepší a zábavnější a že si čtenář počte klidně tady tuhletu věc, ale někdo, kdo touží po té nedokonalosti a vlastně zajímavosti a nepředvídatelnosti, tak bude rád, když bude vědět, že to napsal, připravil člověk.
14: A nebude to také hodně na svědomí těch samotných autorů nebo nakladatelů to, že to tedy označí, že to opravdu vzniklo člověkem, protože nikomu nemůžeme stát za ramenem doma, když píše knihu.
12: Tím, že to není legislativní ani nějaká dogmatická věc, tak je to vlastně profesní. Je to cechová záležitost a my jsme přišli s tím, abychom měli jednotné označování, které by bylo potom transparentní, jako naší vizí bylo vytvořit něco jako Creative Commons, kdy je každému jasné, když vidí nějakou značku, co to znamená, jakým způsobem to může použít.
14: A může ten obsah odlišit i právě člověk nebo ten zaměstnanec toho distributora, když mu ty knihy přijdou právě na ten sklad nebo v tom katalogu?
12: To si myslím, že není právě vůbec možné odlišit, aby ten člověk zkoumal, nějakým způsobem si pročítal, zjišťoval, jestli ten text byl vygenerován nebo nebyl. Teď bude návodné to, že jednak vznikne jako takovéto označení, tak bude vědět, že toto je teda lidská práce nebo nějakým způsobem faktor a když to nebude mít označeno, tak to může vyvolat, že to nezařadí do toho obsahu, který tam je a pak zůstane v nějakém tom generativním štítku nebo něco takového. Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že vlastně ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý, aby ten distributor potom měl šanci to udělat, jinak to není v lidských silách, nebo vlastně těch distribučních hodnotit obsah, který k němu přijde.
21: Téma umělá inteligence a kodex knižních vydavatelů sledoval v tomto týdnu Martin Hrnčíř.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Moravské divadlo Olomouc tento týden zahájilo sezonu premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. Rodinná inscenace spojuje pohádkový příběh s venkovskou realitou. Motem letošní divadelní sezony jsou mýty, rituály, kouzla a čáry. A právě děj opery na motivy pohádky Boženy Němcové pracuje s tradičními archetypy dobra a zla. Tvůrci inscenace připravili pro diváky dvě verze, celovečerní pro dospělého návštěvníka a kratší pro děti. Naivní divadlo v Liberci letos pro své návštěvníky chystá několik novinek. Na malé scéně neboli v takzvaném studiu budou návštěvníci nově sedět ve stupňovitém hledišti. Obnovu podpořil Liberecký kraj dotací ve výši 700 tisíc korun. Diváci se mimo jiné letos můžou těšit na další ročník festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka. Tango, tak zní název inscenace, kterou pražská scéna činoherního klubu zahájila svou novou divadelní sezonu. Premiéra byla v pátek 4. září. Absurdní drama z prvky komedie představuje jednu rodinu, kde se střetávají generace různé představy o svobodě a také pravidlech. Víc už v reportáži Sabiny Vosecké.
15: Já jsem vám úplně zapomněla říct, že od rána je u nás álo.
16: Tak to je výborné álo.
21: Příběh jedné rodiny, kde má každý člen různé názory na fungování světa. Absurdní drama, kterým činoherní klub zahajuje novou divadelní sezónu.
16: Na místa, všichni na místa. Experiment začíná.
17: My jsme generace, která v 90. letech bojovala za to, aby vlastně nebyl liberální humanismus a tak, ale docela vlastně, aby se překračovaly určité hranice a tolerovali se lidi navzájem.
21: Říká představitel umělce a performera Stomila, herec Petr Hájek.
17: Dneska se spíš ukazuje, že lidi za těma hranicema té svobody moc neumí žít. Za mě potřebují buď nějaký algoritmus sociálních sítí, anebo rovnou diktátora.
0: Polský dramatik, spisovatel a publicista Slavomír Mrožek napsal text už v roce 1964. A to hned potom, co se rozhodl nevrátit z cesty do Itálie zpět do rodného Polska.
2: Ta hra mě mimořádně oslovila tématem kulturních válek.
0: Doplňuje režisérka inscenace Gabriela Gabašová.
2: V podstatě v dnešní době je strašně snadné se pohádat i u vánoční večeře kvůli rozdílným světu názorům a myslím si, že právě proto je důležité tato témata prostě vytahovat, otvírat.
18: Proč jste mi nic neřekli, kdybych to viděl, postalo by se, aby tady bylo ticho.
0: Absurdita a prvky komediálnosti se odráží taky v kostýmech. Diváci se můžou těšit taky na Zuzanu Bidžovskou, Vasila Friedricha nebo úplného nováčka činoherního klubu Prokopa Zacha.
19: Kultura Plus je tímto tangem ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetyšková a těším se za týden na slyšenou.
3: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Víc než polovina vězňů v Česku pracuje. Stát chce postavit 3 nové výrobní haly přímo ve věznicích. Írán varoval před intenzivními útoky na americké lodě. 2 české tenistky hrají o postup do osmifinále dvouhry na US Open. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo víc. Vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 nové výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic.
22: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
23: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
27: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné, už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
23: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové zejména odborníci.
28: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
23: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
20: Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Rekordně nízká hladina Orlíku je totiž 15 metrů pod normálem. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
29: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
20: Íránské armádní velení varovalo Spojené státy před možnými dalšími útoky. Teherán uvedl, že z intenzivní údery na americké vojenské lodě v regionu, pokud bude pokračovat americká námořní blokáda íránských přístavů. Informují o tom íránská státní média. Americká armáda předtím oznámila, že se zasáhla 3 íránské ropné tankery. Označila to za reakci na íránský útok na 2 americká vojenská plavidla. Úder se podle americké armády obešel bez zranění. Ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev odmítl, že by Moskva byla zodpovědná za srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku. Drony s výbušninou měly zřejmě explodovat u ukrajinských letadel. Roznětka byla ale nefunkční. Podle velvyslance by útok dopadl jinak, kdyby ho chtělo provést právě Rusko. Německá vláda obvinila Moskvu. V reakci na to uzavřela ruský konzulát v Bonnu a vypověděla smlouvy ruskému domu v Berlíně. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti zahájilo novou sezónu. Dnes večer uvedlo drama Nebezpečné vztahy. Ve známém příběhu z prostředí francouzské aristokracie se představuje třeba Jakub Zelinka nebo Pavlína Hejcmanová. Režie se ujal Lukáš Kopecký.
1: Témata přetvářky, manipulace, určitá zlá hra s city druhých, tam je, musí být. Otázka je, do jaké míry je to samotné taky zasáhne, že přece jenom jako nemají úplně hroší kůži v našem čtení.
4: Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli v 7. kole šance ligy na hřišti Artisu Brno 3-0. Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0, Olomouc Bohemians 3-0 a Slovácko hrálo s Pardubicemi nerozhodně 0-0. Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková bojují na US Open o postup do osmifinále dvouhry. Jak se Češkám v New Yorku daří, řekne David Prouza.
5: A 15-0 při podání Rusky. Rozehrál se také zápas Marie Bouskové s Polkou Švjontekovou. Češka se na čtvrtý pokus pokouší porazit svoji soupeřku. První gem 40-40 z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
4: A hokejisté Pardubice zvítězili v základní části Ligy mistrů nad švédským Regle 1-0. Plzeň porazila polské Tychy 2-1.
6: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na 12. u Úval. Připomínáme uzavřenou D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru hasiči likvidují následky podvečerního požáru nákladního vozidla. Před odklonem na exitu 56 Trhový Štěpánov čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici na exitu 66. Na silnici 12 z Prahy do Kolína spozorněte za výjezdem z Prahy. Na první odbočce do Úval řeší střed osobního auta s motocyklem. Projíždí se Kyvadlově, zdržení už jen minimální z obou stran. Na 19. z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou dejte pozor za novými dvory. Došlo tam ke střetu auta se zvěří, blokovaný je jeden jízdní pruh, projíždí se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Madrid, 20. prosince 1973 dopoledne.
8: Předseda španělské vlády Luis Carrero Blanco byl dnes zabit při pomovém atentátu. Zprávy o tom, jakým způsobem byl atentát proveden, se různí. Španělské zpravodajské agentury tvrdí, že na Carrerův automobil byla vržena bomba.
7: Členové baskické separatistické organizace ETA 5 měsíců trpělivě hloubili tunel pod ulicí, kudy se generál Blanco pravidelně vracel z ranní mše. V 9.36 se generálovo auto po obřím výbuchu vymrštilo do výšky třípatrového domu a přes Římsu přelétlo až do dvora jednoho z okolních domů. O oblibě frankistického premiéra svědčí lidové komentáře, že se Carrero Blanco stal prvním španělským astronautem. Blanco byl nenáviděným exponentem Frankova režimu a jeho smrt podle všeho urychlila demokratizaci Španělska. Proč ale ETA, čili organizace Baskicko a jeho svoboda, po konci frankismu ještě přitvrdila? A proč se od 70. do 90. let ve Španělsku odehrávaly další atentáty, teroristické útoky a únosy politiků? Vítejte k poslechu prvního dílu cyklu o teroristických organizacích v Evropě druhé poloviny 20. století. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
3: Terorismus.
7: Atentát na předsedu vlády byl největší uskutečněnou akcí baskických separatistů, kteří si s Frankovým režimem vyřizovali účty, i když samotného Franka se jim nikdy odstranit nepodařilo. Na přelomu 70. a 80. let mnoho lidí považovalo baskické separatisty za hrdiny, bojovníky proti fašistické totalitě. Jenže tak jednoduché to nebylo. Na prvním místě byla snaha o samostatnost, ne touha po demokracii. Baskicko, oblast čtyř provincií na severu Španělska, bylo už od konce 19. století neklidnou oblastí. Utvářela se tam identita moderního baskického národa, který nechtěl se Španěli splynout.
9: Baskové jsou dodnes vlastně v něčem záhadný národ, pokud bychom akceptovali zejména ty teze toho raného baskického nacionalismu z konce 19. století, tak oni se mnohdy považují za úplně praevropany, za první obyvatele Iberského poloostrova, poněvadž tam mnohé ty národy došly až v době stěhování národů.
7: Říká Radek Buben, politolog a iberoamerikanista z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
9: My dnes víme, že oni mají DNA velmi podobné obyvatelům tedy těch britských ostrovů, těm keltským národům. Současně oni mají ve svém politickém diskurzu tu tezi, že oni vlastně nebyli nikdy dobyti Araby, nemají tedy ten syndrom poraženého. A také částečně vychází z toho, že jsou taková specifická privilegovaná populace. Baskický nacionalismus, zejména konce 19. a první poloviny 20. století, byl dosti rasistický. Ve smyslu, že Baskové mají čistou krev, baskická krev není ani muslimská, ani židovská a tak dále. Je vlastně autochtoní, je ta jejich. Současně mají jazyk, o jehož původu my nevíme. Byť on v poslední době narůstá, ta jeho znalost, to není mizící jazyk, naopak. Dneska vlastně bezmála polovina Basků je již jakoby kompetentní v baskičtině, ačkoliv ta každodenní užívanost toho jazyka není moc vysoká. Tak i ten jazyk je dělá specifickými. Historicky si udrželi rozsáhlá privilegia až do konce 19. století a některá až vlastně do frankismu. Takže v mnoha ohledech mohou být považováni za výjimečné.

0: Unikátnost Baskicka a Basků do jisté míry potvrzuje i Lubica Zlochová, dlouholetá spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku.
1: Viete, čo, čím viac Baskov spoznávam, tak tým viac si myslím, že až taký odlišný od zvyšku španielskej populácie nie sú. Samozrejme, že ten ich jazyk je úplne iný, ten nemá nič spoločné s románskymi jazykmi, je veľmi komplikovaný. Mne je na Baskoch sympatické napríklad to, že ako sú verní svojim kamarátom. To sú také skupiny, ktoré si oni utvárajú už v detstve, či už je to v škole, v susedstve alebo pri športoch. To sú také šesť člené teda skupiny, oni si ich po celý život držia, vzájomne sa podporujú, keď sa niekomu z nich nedarí pracovne alebo zdravotne, tak nedopustia tí ostatní, aby mu niečo chýbalo, vždy si pomáhajú, spoločne sa chodievajú aj zabávať, aj cestujú, aj športujú. A keď sa človek z mimo Baskicka s Baskom s kamaráti, tak je to na celý život. To sa o nich hovorí a môžem to potvrdiť. A napríklad Baskovia v porovnaní s Andalúzanmi, s južnej oblasti Španielska. O Andalúzanoch sa hovorí, že preháňajú, že sú ukričaní, tak podľa mňa Baskovia preháňajú oveľa viac. Ničoho sa neboja, aj tie ich športy špecifické, to prenášanie ťažkých kameňov alebo pílenie dreva, hádzanie polien, tak to potvrdzuje to, že oni naozaj sú takí nebojácní, takí silní a hluční tiež vedia byť poriadne, aj keď na prvý pohľad pôsobia veľmi uzavreto, veľmi hlbavo.
0: Jako národ na pomezí Španělska a Francie ovšem Baskové nikdy nedosáhli jednoty, pokud šlo o koncepce vedoucí k samostatnosti. A jak připomíná Radek Buben, ani čtyři baskické provincie na severu Španělska neměly historicky stejnou touhu se osamostatnit.
2: Baskové ve Francii, těch je tak zhruba víc než 250 000, ale ne o moc víc. Ty jsou velmi integrovaní do francouzského národa a Francii jim nedává žádnou autonomii. Francie je v tomto nekompromisní. Poté máme Basky v tom, co dnes nazýváme Baskicko, to País Basko nebo Euskadi. To znamená ty tři provincie, což je dneska autonomní komunita Španělska. Nejautonomnější ze všech. A potom máme, a to je veliký problém baskického nacionalismu, provincii Navarra, do které se historicky Baskové promítali historický stát baskický, Navarské království, které bylo až do 16. století samostatné a jeho pak část ve Francii ještě měla až do francouzské revoluce vlastně autonomii nebo nějakou politickou identitu. Ale problém je, že ta Navara není probaskická, co se týče orientace. Ona je stále pro nějakou formu tradičního španělského uspořádání a dneska je Navara vlastně samostatnou politickou jednotkou, samostatnou komunitou a zejména španělští centralisté velmi podporují tu navarskou identitu proti té baskické. Podobného něco dělají s Katalánci a Valencí. Oddělují ty dvě identity.
0: V opozici vůči Frankovu režimu vzniká v roce 1959 ETA, ještě jako organizace radikálních studentů. V té době Baskové neměli prakticky žádnou mezinárodní podporu. Během španělské občanské války ve druhé polovině 30. let možná nechtěně Frankovi pomohli. Část Basků totiž vyznávala velmi konzervativní katolicismus a to ji stavělo do opozice vůči španělským republikánům.
2: Ve Španělsku v únoru 1936 vítězí Lidová fronta, ve které oni nejsou, nekooperují s tou levicí španělskou, dokonce jim byla nabízena spolupráce se španělskou pravicí, oni si fakt mohli vybrat. Tak oni poté, co ta Lidová fronta zvítězí a poté, co vypukne španělská občanská válka, vojenské povstání, to

0: Ta situace pak vyústí z jara 1937 ve velkou ofenzivu na severu, protože se jakým jsme uvědomili, že to Baskicko za občanské války izolováno od zbytku republikánského území. Tam je taková kapsa na severu, kterou ta republika drží, ale je to úplně oddělené od toho jádra, kterým je Katalánsko, centrální Španělsko a jihovýchodní Španělsko. Tam prostě oni jsou odděleni a do značné míry ti Baskové si tam jednají dostatečně autonomně. A když pak se frankistům a Italům povede prorazit ty jejich obranné perimetry, zejména u Bilba, kde je to i zradou jednoho baskického inženýra, který právě z hlediska toho náboženství již odmítá té republice sloužit, tak v podstatě v srpnu 1937 Baskové autonomně bez konzultace s valencijskou vládou kapitulují, takzvaným paktem ze Santoni. Ta armáda skončí, odevzdají se Frankovi. Původně ty Italové a frankističtí vyjednavači slibují mírnost, v Baskicku to pak velmi silně poruší, začne tam velmi silná represe, ale je to považováno někdy za zradu, že Aguirre prostě zradil republiku a že Baskové jsou zrádci. Což pak neodpovídá do toho diskurzu a do té vize, kterou bude o té válce ten baskický nacionalismus dále nabízet.
1: Pokud se nějaká národnostní menšina nedokáže dohodnout s centrální mocí v dobách relativního uvolnění nebo naopak revolučních otřesů, pak ironie dějin může způsobit, že problém vyřeší diktátor. A od pádu druhé Španělské republiky po vítězství v občanské válce se v roce 39 stal vládcem Španělska generál Francisco Franco a zůstal jim víc než 35 let.
2: After the signing of the military pact between Spain and the United States, Moviton obtained an interview with General Franco at his palace in Madrid.
1: Franco samozřejmě dobře ovládal zásadu rozděl a panuj a dokázal kreativně využívat roztříštěnosti baskických sil a partikulárních zájmů.
0: Frankův režim se vůči Baskicku choval do značné míry jako vůči všem menšinovým oblastem, jazykovým oblastem, vůči všem periferním nacionalismům ve Španělsku. Chtěl dobudovat centralistický španělský stát, který se nepovedlo vybudovat v 19. století. Vycházel z jedné existence hispánského národa, všechny ostatní separatismy považoval za rozvracečské a postupoval vlastně zejména na začátku velmi tvrdě. Ale současně Franco respektoval, že provincie Álava, která je ta nejméně nacionalistická z těch baskických provincií dodnes, že tato provincie vlastně nerezistovala a postavila se na stranu toho frankistického povstání, což zase rozbíjí tu tezi o jednom baskickém národě a jeho jednom postoji za občanské války. A udržel v Álavě vlastně až do konce svého života její speciální financování, takzvané concierto economico, které odebral těm zbylým dvou provinciím. To znamená ten fakt, že Álava si v podstatě sama vybírá daně, sama se ekonomicky spravuje nebo spravovala tehdy a pouze platí španělskému státu za ty služby, které on pro ně dělá. To znamená, udržel finanční autonomii té Álavy. Takže byla to velmi diverzifikovaná politika Franková, ale je jasné, že existence frankismu vedla v podstatě k tomu, že ETA mohla získat legitimitu, kterou by možná neměla, pokud by ve Španělsku existoval demokratický stát.
1: Na přelomu let 1958 a 59, kdy vzniká ETA jako protestní studentské hnutí, je už španělský vůdce Franco ve zcela jiné pozici než těsně po druhé světové válce. Baskická národní strana je v defenzívě. Po roce 45 se stahuje do exilu, exilová vláda Basku úřaduje v Paříži a omezuje se v podstatě na protesty proti Francově politice a na podporování baskické kultury v exilu. Ale snaží se získat i mezinárodní podporu pro baskický boj za autonomii, v ideálním případě samostatnost.
2: Translating, the general said, our efficient aid to the West has been assured by the United States without forcing people into an intimate relationship contrary to public opinion.
0: Problém byl, že pro Spojené státy a i pro Francii, Franco byl vlastně spolehlivý nebo potenciálně spolehlivý partner a v roce 1953 Američané podepisují se Španělskem v podstatě vojenské dohody, Španělsko je uznáno, západem Španělsko vstupuje do OSN, už v 51. má konkordát s Vatikánem, Eisenhower navštěvuje Madrid, objímá se s Frankem, ta slavná fotka, kde se objímají a najednou i za mekartismu i ti Baskové jsou považováni za potenciální prokomunisty. Charty a taktéž Francie, jistý François Mitterrand, ministr vnitra, vlastně vyhostí PNV, tu baskickou národní stranu z Francie, a zastaví vysílání baskického rozhlasu do Španělska. Takže tento establishment je najednou diskreditován v očích těch mladých Basků, kteří najednou vidí, že ten Západ zradil, že zradil jakoby podruhé, že za občanské války nepomohl a teď znovu. A začíná ten baskický nacionalismus stavět na opravdu nějaké odbojové, bojovnější tradici, která v těch 50. letech čím dál tím více nabírá směr k hnutím v mimoevropském světě a v kolonizovaných zemích. A čím dál tím více se v nich inspiruje a na konci 50. let pod vlivem hnutí za nezávislost Alžírska a kubánské revoluce, oni dělají zásadní ideový obrat a pokládá se ten základ toho, co bude Euskalita, Azcata Suma, ETA, Baskicko a Svoboda.
1: Okolnosti vzniku ETA, tedy pozdější teroristické organizace Baskicko a jeho svoboda, popisuje Lubica Zlochová.
3: Těžko povedať, že to byl nějaký jeden ojedinělý bezprostředný impuls. Skôr to byla ta pasivita baskickej nacionalistickej strany voči Frankovej diktatúre. Tí mladí zakladatelia ETA, oni boli síce frustrovaní represiami Frankovho režimu, ale tým spúšťačom bolo to, že vlastne odmietali tú starú baskickú politickú gardu, lebo tu považovali za pasívnu, za neúčinnú, takže hľadali nejakú radikálnejšiu alternatívu, ktorá by spájala aj ten nacionalizmus, aj nejaké priame, silné veľké akcie. Samozrejme, Baskom sa nepáčil ani ten zákaz počas frankizmu používať práve spomínanú baskičtinu na školách alebo na úradoch.
0: Ta ETA se ustaví v 58. oznámí svůj vznik tomu vedení PNV 31. července 59 na den svatého Ignáce z Loyoly, to znamená na den, kdy byla založena v roce 1895 ta baskická národní strana. A zpočátku je to opravdu skupina spíše intelektuálů, nemají vojenský výcvik, je to navíc v době, kdy již je zjevné, že ta tendence porazit Franka vojensky, kterou zvažovali i jiné opoziční skupiny, asi úplně neuspěje. A oni minimálně do roku 66-67 váhají. Ustaví se tam několik frakcí v té ETě, kromě těch opravdu, které drží ten tradiční baskické kulturní tradice a i tu tezi o té rase, byť to záhy ti to mladí Baskové vymažou z té ETA identity. Ale vedle toho se tam objevují v podstatě stoupenci spíše toho boje proti diktatuře. To znamená, budeme spolupracovat se španělským dělníkem v boji proti fašismu. Ale postupně převládá ta skupina těch opravdu nacionalistů, levicových, kteří chápou situaci baskické jako situaci moderního kolonizovaného národa, jako Alžírsko nebo jako byla vlastně Kuba za Batisty, a začínají se obracet doleva. Byť ETA měla dvojí cíl. Měla jednak jakoby demokratizaci Baskicka a jeho osamostatnění. Aniž by konkrétně definovala, co si pod tou demokracií myslí, protože jejich pojetí demokracie bylo asi něco jiného než nějaká ta západoevropská liberální demokracie té doby. A současně stále nebyla jistota, co je míněno tím osamostatněním Baskicka. Zasahuje to i Navaru, nebo to zasahuje i ty francouzské provincie. To bylo historicky a dodnes nedokončený vlastně problém. První pokus o ozbrojenou akci ta ETA udělá velmi záhy. Je to v 61. roce v červenci se pokusí vykolejit vlak z veterány té občanské války z frankistického tábora. Nepovede se to, vede to k masivním zatýkáním v Baskicku, k velmi tvrdým zásahům. Ono i v této době dochází k několika bombovým útokům v Baskicku. My dodnes nevíme, kdo je provedl. U jednoho zahynulo i nějaké několika měsíční dítě. Takže pokud to byl někdo z toho okruhu ETA, tak už by to byly jejich první útoky. Ale poprvé o sobě opravdu ETA dá vědět vlastně náhodou v létě 68, kdy během silniční kontroly dva její členové jsou zastaveni civilním gardistou a jeden z tehdy velkých stoupenců toho ozbrojeného boje, Xavier Echebarrieta, vytáhne pistoli, toho policistu zabije. Poté oni se dají tedy na útěk. Ti dva členové ETA jsou záhy poté objeveni policií, která neví opět, že jde o ně, a opět dojde ke konfrontaci a ten Echebarrieta je zabit. Tím pádem má ETA svého prvního jakoby mučedníka. Navíc se kolem toho vyrobí asi zjevně falešná teze, že byl těmi policisty popraven. Ten jeho společník, který to přežil, toto popírá, tvrdí ne, prostě zabili jsme nevinného kluka, v podstatě civilního gardistu, a pak jako oni zabili Echebarrietu, jo, neblbněte. Jo. Tento člověk byl pak tedy tou frankizickou policií mučen, byl zatčen, byl propuštěn až na amnestii v 77., ale dnes se k tomu staví velmi rezervovaně.
1: Pokud bychom nepočítali zastřeleného policistu, první politickou vraždu ETA spáchala zjevně jako odplatu za dálniční incident ještě během politicky horkého a v celé Evropě neklidného léta 1968.
0: Zabije Melitona Manzanase, což byl jeden z důležitých činitelů frankistické tajné policie. Prv velmi tvrdý mučitel politických vězňů, za války spolupracoval s gestapem, pomáhal vracet do Francie uprchlé židy a tak dále, a ETA ho zabije. Tím ona si získá celosvětovou jakoby podporu. V roce 1970 v prosinci se koná takzvaný proces v Burgosu, kde je několik členů ETA postaveno tedy před vojenský soud. A následuje celosvětová vlna solidarity s nimi, jako s bojovníky proti vlastně fašismu. A byť jsou tedy vyneseno několik rozsudků smrti, tak Franco je pod tlakem i zevnitř toho režimu, nepodepíše, nenechá je vykonat a ti lidé jdou pouze v uvozovkách do vězení. Takže v ten moment je to baskické hnutí opravdu mezinárodně na výši a má i podporu, dejme tomu, španělské komunistické strany.

0: S počátkem 70. let začíná ve Španělsku éra, ve které začne ETA neboli Baskicko a jeho svoboda svou svobodu prosazovat se vzrůstající brutalitou.
1: Předseda španělské vlády Luis Carrero Blanco byl dnes zabit při bombovém atentátu. Zprávy o tom, jakým způsobem byl atentát proveden, se různí. Španělské zpravodajské agentury tvrdí, že na Carrerův automobil byla vržena bomba. Některé západní agentury však oznámily, že není vyloučeno, že...
0: Posloucháme ústřední melodii Ennia Morriconeho z filmu Operace Ogro, který natočil v roce 1979 režisér Gillo Pontecorvo. Film zobrazuje skutečnou událost, spektakulární teroristický útok na španělského předsedu vlády.
2: Admirál Carrero Blanco měl být vlastně Frankovým jakoby nástupcem. Tam je velmi důležité, že Franco v ten moment stále zůstával hlavou státu, ale již měl vybrány dva nástupce. Věděl se, že hlavou státu bude již Juan Carlos. Byť to Franco kdykoliv mohl změnit, on si nechával volnou ruku, že dokud on bude živ, tak může toto rozhodnutí změnit. A v čele vlády měl zůstat a tím pádem Juana Carlose také hlídat. Admirál Luis Carrero Blanco, osoba schopná vyvažovat v té době již velmi rozklížený režim, kde se štěpily velmi ty politické síly v roce 69 během aféry Matesa, kdy jedna část režimu vytáhla korupční skandál na druhou, došlo opravdu k velmi závažným změnám ve vládě, tak ten Carrero Blanco byl symbolem opravdu toho budoucího frankismu, toho technokratického, který bude hlídat Juana Carlose a udrží ten zbytek těch režimních frakcí nějakým způsobem pohromadě. ETA se ho rozhodla eliminovat. Byla to opravdu několik měsíců se chystající operace, kdy oni si vyhlédli jeho pravidelnou cestu na ranní mši, ten jeho bigotní katolicismus a pravidelnost vojenská ho v podstatě zabili. A poté, co vydávali se tedy za umělce, tím pádem mohli jako sochaři vynášet neustále nějaký odpad, prokopali tunel v podstatě pod ulicí, kterou on pravidelně jezdil, naplnili to výbušninami a měli opravdu to štěstí, že 20. prosince 1973 to auto opravdu jelo tak, jak mělo, oni ho odpálili do vzduchu, to auto vyletlo několik, asi 20 metrů do vzduchu, přiletělo do paty a jiného domu. A ten admirál sice nebyl na místě mrtev, ale patrně už v nějakém stavu, byl, pak záhy umírá v nemocnici. Je velmi zajímavé, že tenhle jako spektakulární atentát se odehrál neúplně daleko od americké ambasády. Den nebo dva po návštěvě Henry Kissingera, který vlastně jednal i s tím Carrero Blancem, což vyvolávalo v té době a u jistých konspirativních teoretiků dodnes spousty úvah, jak je možné, že já si myslím, že to bylo naprosto dáno tím, že nikdo nečekal takovouhle akci, že by ta ETA byla takhle schopná.
1: Funkce předsedy španělské vlády se automaticky ujal jeho náměstek Torquato Fernández. Bylo to dnes oficiálně oznámeno v Madridu. Torquato Fernández bojoval v občanské válce v řadách fašistických oddílů a v roce 1969 se stal generálním tajemníkem fašistického národního hnutí.
2: Ten útok na Carrera Blanca byla opravdu akce propagandistická v tom smyslu, že my se nebojíme likvidovat hlavou toho vlastně opresivního státu a režimu. Oni tím ukázali vlastně opravdu velmi vysokou kompetenci, taková se málo kterému národně osvobozeneckému hnutí jakoby povedla, budeme-li takto definovat a oni se takto chápali. Otázka byla, kolik procent té baskické populace oni reálně jako reprezentovali. Dnes dejme tomu 26% Basků je považuje za národní osvobozenecké hnutí a dalších 21% je považuje za ozbrojenou skupinu. Jejíž některé akce spíše poškodily tu věc, ale stále to chápu jako legitimní. Zná, v podstatě skoro polovina lidí nemá úplně odmítavý názor. Pak je druhá jakoby skupina, která je považuje opravdu za teroristy. Ale oni tím útokem ukázali to, že je s nimi nutno počítat a že právě nejsou jenom nějaká minoritní skupinka, která umí zabít četníka na ulici.
3: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Už o rok na to, 1974, už usporiadala ETA bombový útok aj v kaviarni v Madride, v kaviarni Rolando, na civilistov. Tam vtedy zahynulo 13 ľudí, nie z týchto sfér, na ktoré sa zvykli teda zameriavať teroristi. a tomu radikálnemu posunu a asi strate akýchkoľvek zábran, tak k tomu potom prišlo najmä v tých 80. rokoch. Vtedy ETA začala vykonávať masívne útoky, robila to autami plnými výbušnín. Tie autá kradli teroristi bežne z ulíc, to si ja pamätám ešte aj z 90. rokov, že sa ľudia veľmi obávali, že ukradne ETA práve to ich auto, pretože tie autá sa kradli na celom území Španielska a že práve v takom aute podniknú potom ten atentát, že nechajú to auto vybuchnúť na verejných miestach, teda tak, ako to robili a tak, ako to bolo napríklad v Barcelone, keď ETA tam zautočila na nákupné centrum Hypercor, to bolo v roku 1987, alebo potom teda často začali robiť útoky na kvartely, teda na ubytovne civilnej gardy, lenže tam nebývali len členovia civilnej gardy, alebo teda zamestnanci štátni, ale bývali tam aj ich rodiny, to znamená ženy, deti, a ETA o tom vedela, že teda tam sú tieto rodiny a takýmto spôsobom vlastne zabila počas svojej činnosti teroristická organizácia až 21 detí maloletých. Napríklad v ubytovni v tom kvarteli v Saragose bolo 6 detí mŕtvych, alebo v katalánskom meste Vík 5 detí zomrelo následkom týchto útokov.
0: Jestliže ETA se stala po atentátu na předsedu vlády v roce 1973 jednoznačným nepřítelem státu, ten nezůstával pozadu a logicky se bránil.
2: Už v srpnu 75 ještě za Franka je schválen velmi tvrdý protiteroristický zákon a vypadá to, že to zavdá jakoby záminku tomu tvrdému jádru frankismu a uvidíme si, v jaké jsme době. 75. rok. Sice ano, už padly diktatury v Řecku a v Portugalsku, ale i tak ještě nedávno byly a ten jejich pád, zejména v tom Portugalsku, nebyl očekáván. Byla velmi náhlá věc. Ale etablovaly se nám nové typy pravicových autokracií v Latinské Americe, Chile, Uruguay, historicky demokratické vlastně státy. Měli jsme velmi tvrdé vojenské režimy v Jižní Koreji, Suharto v Indonésii velmi jakoby zrepresivnil ten svůj režim v Turecku. V 71. armáda dá vlastně velmi silné ultimátum vládě a začne si dělat, co chce. A ono není jisté, jestli nenastupuje nová vlna pravice, která by byla vlastně intenzivnější než ten Franco. A toho se jistá část španělské opozice bojí, že ta ETA dává záminku tomuto vlastně procesu, což ono se to do jisté míry stane, se to projeví pak hlavně v únoru 81 během pokusu o vojenský puč ve Španělsku.
5: Nová španělská vláda, kterou včera sestavil premiér Leopoldo Calvo Sotelo, vydala příkaz k zatčení tří generálů, kteří se podíleli na pondělním pokusu o pravicový převrat. Vláda přislíbila úplné a otevřené vyšetření tohoto pokusu a jmenovala zvláštní prokurátora.
2: Kdy to nezvládání terorismu demokratickým státem je jedno ze zdůvodnění toho puče, že Španělsko potřebuje ne nutně jako diktaturu, ale kompetentní technokratickou vládu, která by si poradila s tímto a dokázala by tu zemi stabilizovat a dovést ji hlavně do NATO.
0: Což se stalo v roce 1982. Mimochodem v témže roce Španělsko uspořádalo mistrovství světa ve fotbale, ale tím také radosti 80. let končily.
6: Další zprávy. Příslušníci baskické separatistické organizace ETA, kteří v pátek unesli rakouského, salvadorského a urugvajského konzula, dnes uvedli konkrétní podmínky jejich propuštění. V anonymním telefonátu baskické rozhlasové stanici požadovali uveřejnění dokumentů o mučení ve španělských věznicích. Dále žádali zveřejnění fotografií těla José Arregiho, údajného příslušníka ETA.
4: Po Frankovej smrti a už teda vlastne počas prechodu Španielska k demokracii, to vyzerá teda, že paradoxne sa ETA zradikalizovala a vlastne sa začalo aj jej najkrvavejšie obdobie. Tie hlavné dôvody, že prečo to tak bolo, prečo ETA nezloží zbrane, odmieta zložiť zbrane, tak to bolo zrejme teda kvôli tomu, že ETA nemala dôveru k tým reformám. Ona nevnímala tú novú španielskú vládu a ani ústavu z roku 1978 ako ozajstnú zmenu. Len to videla ako také zakryté pokračovanie frankizmu. A vlastně aj tie demokratické zmeny ETA považovala len za také kozmetické úpravy. Cieľom ETA nebola vtedy len kultúrna autonómia, ktorú Baskicko nakoniec aj získalo, ale úplná nezávislosť a vytvorenie socialistického štátu. A vlastne akýkoľvek kompromis alebo dohodu s Madridom ETA brala ako zradu. A vlastne aj to násilie, aj tá radikálnosť a aj to vraždenie sa potom už počas demokracie a počas tranzície v Španielsku stalo takou hlavnou črtou ETA, alebo dá sa povedať aj hlavnou identitou a vlastne jediným politickým nástrojom zostávalo to zabíjanie. Jednoducho neverili demokratický prechod v Španielsku v tú tranzíciu.
0: Zvláštní je, že ETA nebrala moc na vědomí ani krále Juana Carlose. Dokonce na něj uspořádala v průměru jeden atentát za 10 let. Naštěstí všechny bez úspěchu.
2: Musíme chápat, že Španělsko se opravdu demokratizuje postupně od roku 75. Tam není úplně jednoznačný zlom. Tím jsou patrně až první tedy svobodné volby 77 a formování ústavy v roce 78. Ale ETA, jelikož pro ní je Juan Carlos nelegitimní, tak pro ně toto nic moc neznamená. ETA opravdu pokračuje, jako by se nic nestalo. ETA dále útočí na cíle státu, unáší i významné činitele, zabíjí je. Současně na to samé občas reaguje ten španělský stát silnou represí ve Vitorii, dochází k masakru jakoby baskických protestujících, takže jsou mrtví na obou stranách, to nedělá jenom ETA. A ona v ten moment tvrdí, ano, možná, že španělský stát se nějakým způsobem demokratizuje, ale co je nám potom, že se španělský stát demokratizuje? My chceme baskický stát. A i když Baskicko tedy dostává autonomní status, je obnoven a PNV se vrací vlastně do Baskicka, stává se tam státu stranou až do 0. let, vládne jedna strana, tak ETA neváhá a dále pokračuje a vlastně 80. léta jsou zesílením těch tendencí. On už ten rok 79, tam ETA zabije víc jak 80 lidí, jenom v 79. ETA začíná taky likvidovat některé svoje členy, ty, co jsou kritičtí k té linii, a to jádro může fungovat jako velmi omezené, slabé. Oni umí, i díky tomu, že mají velmi silnou základnu ve Francii, fungovat bez nějaké výraznější societální podpory. Oni vlastně mají v té době velmi stabilní, klidný přístav na francouzské straně Pyrenejí. Francouzská policie nezasahuje v té době proti ETA stále. Je tam jednak ta jistá vize, že ETA je prostě národní osvobozenecké hnutí, ale taky je tam obava, aby ETA nezačala to samé konat ve Francii.
0: Jak vlastně vybrají mimochodem ty hranice francouzsko-španělské a tedy baskické v tu chvíli, řekněme?
2: Jsou hlídané, to si hlavně španělská policie hlídá to dlouhodobě, protože z Francie pronikali opozičníci, ať už komunisté nebo kdokoliv jiný. Tady můžu posluchačům doporučit slavný film Válka skončila s Yves Montanem, tedy o komunistickém odbojáři ve Francii, jak toto fungovalo. Ale samé ta pyrenejská hranice je průchozí, máme taky možnost jako v člunech a tak dále. A opravdu ta francouzská policie v ten moment se nijak nezapojovala závažně. Pokud ETA hrozilo něco už v té době, a pak to bylo hlavně v 80. letech, tak to byly španělskou policií a později tedy vložené ministerstvem vnitra v 80.

0: a tyhle za socialistů, najímaní různí žoldáci, kteří v podstatě ve Francii útočili na ty cíle spojené s ETO. To znamená, byla někde restaurace, kterou ETA provozovala a financovala se z ní, tak ona najednou mohla prostě vyhořet. Jo? A bylo zabito zhruba nějakých 20 lidí napojených na ETU a taky ale mnohdy nevinných, nebo UMSM a tak dále. A bylo to prováděno buď tedy autonomními španělskými nacionalisty a neofašisty a tak dále, a nebo od těch 80. let takzvanými jednotkami GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, protiteroristické osvobozenecké skupiny, které měly prostě napojení na tehdejší činitele ministerstva vnitra, a v počátkem 90. let to byl veliký skandál a španělský ministr vnitra Barrio Nuevo a jeho náměstek šli tedy do vězení jako snad první ministr ve španělských dějinách, pomineme-li Frankovu represi, tedy proti republikánům.
1: El atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil. En el momento del atentado, el centro comercial...
2: Moc teroristické organizácie ETA začala výrazne upadať vo atentáte na nákupné centrum Hypercor v Barcelone v roku 1987. Ten útok patril k zlomovým bodom tiež z viacerých dôvodov. Jednak strata verejnej podpory, pretože pri tom masakri zahynulo 21 civilistov, väčšina bola žien, jedna žena bola tehotná navyše, 4 deti tam zomreli, 4 muži. Veľmi to verejnosť šokovalo a takisto to pripravilo ETU o zvyšky sympatií dokonca aj medzi radikálnymi baskickými nacionalistami. Ale možno ešte väčším takým medzníkom bol teroristický atentát na komunálneho politika Miguela Ángela Blanka. To bolo koncom 90. rokov, v roku 1997. Po tomto atentáte nasledovali obrovské protesty verejnosti. Celé to veľmi zásadne zmenilo Španielsko. Tohto politika najprv ETA uniesla a po dvoch dňoch ho teda brutálne zavraždila. A tie masové protesty spôsobili aj to, že ľudia prestali už mať strach. Tá verejná mienka sa zlomila aj nielen v Španielsku, ale aj priamo v Baskicku. Už otvorene sa tam ľudia postavili proti terorizmu. A ETA vlastne s tým pádom stratila aj zvyšky politického krytia alebo aj takej tichej tolerancie, ktorú mala u bežných ľudí, hlavne teda vo svojom vlastnom regióne, ale aj v iných častiach Španielska existovala taká tá tichá tolerancia. Po tomto únose a po tejto vražde na Miguela Ángela Blanka sa to zmenilo, bolo to dôležité aj z hľadiska politickej jednoty, pretože 2 roky na to sa potom podpísal tzv. Pakt proti terorizmu. Tento pakt podpísali 2 hlavné politické strany španielské, pravicová ľudová strana a socialistická strana, a tým pádom vlastne izolovali aj politické krídlo ETA. A vlastne po tejto vražde sa zlepšila aj medzinárodná policajná spolupráca, najmä s Francúzskom, pretože veľa členov ETA teroristov po vykonaní nejakých činov alebo po príprave atentátu alebo podobne sa zvyklo vždy uchýliť a schovať do Francúzska. A táto vražda priniesla to, že tlak polície začal byť silnejší aj čo sa týka teda hľadania teroristov aj mimo Španielska.
3: Možná vás napadlo, proč se po celá ta léta španělského 20. století nijak neproslavil katalánský terorismus.
0: Ta katalánská situace je dost odlišná. Katalánci mají jako jiný typ historie se španělským státem. Také vyprodukovali 2 teroristické skupiny, které mají na svědomí pár lidí. Dokonce existovaly i společné tréninky mezi ETOU a katalánskými separatisty. Ale Katalánci se mnohem více historicky zapojovali do fungování španělského státu a prostě měli to štěstí, že se neobjevila takhle odhodlaná skupina, jako byla ta ETA. U té ETY v jistý moment to prostě začalo, oni se to naučili, vybudovali struktury nabírání lidí, ale tím pádem také kontroly, on z ETY se špatně vystupovalo. V tom Katalánsku se nikdy takhle nerozvinula tato struktura, která pak živí sama sebe. Tím pádem to Katalánsko toto nezažívalo. Mnohem později dojde k tomu, že vlastně v roce 2004 si jistá část katalánských politiků vyjedná vlastně s ETOU to, že v Katalánsku už se útočit nebude. To znamená, dojde k tomu, že Katalánci si domluví Katalánsko nechte na pokoji, ale to je velmi ojedinělá věc.
3: A neměli bychom zapomenout ani na finanční aspekty, protože každý terorismus kromě lidských životů přijde na pěkné peníze, jak co do příjmů, tak výdajů.
0: ETA brala primárně peníze na svou činnost z vydírání baskických podnikatelů. To byl asi ten nejstabilnější zdroj, takzvaná revoluční daň. Další bylo provozování jejich vlastních jakoby podniků, kdy ona měla pod kontrolou nějaké ziskové podnikání ve Španělsku a ještě více ve Francii. Různé taky dobrovolné příspěvky, ano, musíme si uvědomit, že opravdu ten svět těch nacionalistů, žijících v civilu, sympatizujících a kooperujících s ETA byl nemalý, to znamená, lidé odevzdávali, různě se vydělávalo i na legálních aktivitách, často šla ETA. A pak zjevně její napojení na ty mezinárodní teroristické sítě, obchod se zbraněmi, obchod s vlivem a tak dále, různé výměny, výhod, takže to byl takový ten její prostor, ve kterém se pohybovalo, což právě, dejme tomu některým těm historickým zakladatelům, jako ta Julen Madriak a tak dále, co to zakládali v 60. letech jako nadšení bojovníci proti frankismu, pak v těch 90. letech jako už dávno vzdálení od toho světa tvrdili, teď to je už jenom kriminální struktura, to už není nic jiného.
3: Členové ETA byli nepochybně lidé různého kalibru. Přesto, jak už jsme naznačili, někteří, a zvlášť ti, kteří stáli na pomezí politiky, stojí za pozornost.
2: Já si najviac pamätám z novinárskej praxe to obdobie po roku 2005. Vtedy bola takou veľkou postavou tzv. Čeroky, vlastným menom Mikel Gary Coins Aspiasu Rubina. To bol jeden z posledných radikálnych vojenských šéfov pred vyhlásením trvalého prímeria. On presadzoval takú veľmi tvrdú líniu vrátane bombového útoku, ktorý ETA spravila na letisku v Madride, na letisku Barajas v roku 2006. Takže na toto si veľmi dobre pamätám. Potom taká osoba ešte, ak teda niekoho vôbec je treba, alebo je vhodné spomenúť, tak je to Josu Ternera. To bol dlhoročný politický líder a v roku 2018 to bol práve on, kto v nahrávke oficiálne prečítal to vyhlásenie o definitívnom rozpustení ETA. Takže na týchto dvoch mužov možno si tak najviac spomínam osobne.
3: Zřejmě nejtragičtější příběh spojený se samotnými členy ETA symbolizuje jméno Marie Dolores Catarain, zvané Juez.
2: Je to jeden, dalo by sa povedať, že z najzverskejších prípadov v rámci vnútornej skupiny ETA, pretože túto ženu ETA zabila tromi guľkami do hlavy pred očami jej trojročného syna. Táto žena Maria Dolores González Catarain, známa ako Juez, bola jednou z hlavných vodkyň organizácie, ale potom, čo sa rozhodla zložiť zbrane a odísť do exilu, najprv do Mexika, potom do Paríža a neskôr využiť reintegračné opatrenia španielskej vlády, tak ETA vnímala tento jej návrat ako nebezpečný príklad, ktorý oslaboval morálku vnútri skupiny. Vravím, považovali ju za zrádkyňu a touto jej vraždou chcela ETA vyslať varovanie ostatným členom, ktorí by tiež chceli opustiť násilie. Takže túto ženu v roku 1986 zavraždili v podstate na výstrahu ostatným členom, ktorí nejak zmenili názor a chceli opustiť násilné činy.
3: Pokud ale šlo o oběti z řad španělského státu, zmíněný emeritní aktivista teroristické skupiny Josu Ternera ovšem legitimitu boje ETA navzdory tomu, že se on sám podílel na ukončení její činnosti, nikdy nespochybnil.
0: Dejme tomu dodnes, ten Josu Ternera tvrdí, to byli policisté, věděli už ten moment, do čeho vstupují, vstoupili do státu, který kolonizuje Baskicko, nemuseli tam vstupovat, mohli pracovat někde jinde, věděli, jakou uniformu oblékají, věděli, co my jsme věděli, co oni jsou a byla to válka. Mezitím my jsme taky, takzvaně, jak bych pověděl, ztráceli svoje lidi. Takže tyto útoky jsou a oni pak počátkem 90. let, v tom Katalánsku zejména, vlastně se projevují opět, protože blíží se olympiáda v Barceloně, velká obava, co bude, co udělá ETA ve 92., kdy bylo Expo v Sevě, byla olympiáda v Barceloně a Madrid byl evropské kulturní město. Rok Španělska, že to bylo v souvislosti s Ameriky a tak dále. A tady jakoby byla velká obava opravdu jako v květnu 91 opět v Barceloně zautočila na tu civilní gardu, zase zabila nějakých jako 9 lidí, tam pak byl velmi rychlý zásah španělské policie a zabito asi několik členů ETA. Ale oni by vám i pověděli, ale my útočíme stále na státní cíle, na ty cíle španělského státu. Baskičtí nacionalisté nemluví o Španělsku jako España, oni mluví o španělském státu Estado Español. To je nějaká entita, která je úplně nám cizí, žádná España jako nějaká entita, jako nějaká identita neexistuje. Je pouze španělský stát jako opresivní orgán, který utlačuje Katalánce, Basky, Galicijce, obyvatele Kanárských ostrovů. Takže oni považují vlastně potenciálně celé to Španělsko v tento moment za svůj prostor. A pak ještě na konci 90. let dokonce začnou útočit v jižním Španělsku, v Sevíje a tak dále, proti radním za vládní strany. A dejme tomu, já, když jsem byl v Galicii, tak tam v roce 2000 bylo zatknuto komando ETA, které tam chystalo atentát na tamního autonomního premiéra za lidovou stranu. Takže ta jejich aktivita byla velmi extenzivní.
4: Francouzské a španělské policii se dnes ráno podařilo zadržet 4 příslušníky baskické teroristické organizace ETA. Zátah na jihu Francie v lokalitě Bayonne byl o to úspěšnější, že se jedná o současného vojenského šéfa, a tedy číslo 1 organizace, s nímž byl začen i jeho zástupce. Podle španělského ministra vnitra byl Miquel Carrera alias ATA.
3: Síla ETA v nultých letech znatelně slábla. V roce 2011 oznámila trvalé příměří a ku podivu ho dodržela. V červenci 2014 pak oznámila rozpuštění svých operačních a logistických struktur a v květnu 2018 dokonce ETA oznámila své definitivní rozpuštění. Požádala o odpuštění zla, které způsobila. Celková bilance přes 820 mrtvých v průběhu 59 let.
0: Nultá léta začínají první veliké problémy. Jednak se zintenzifikuje kooperace mezi Francií a Španělskem. Francie v té době již naplno kooperuje. Proti ETA, ETA je opravdu velmi na okraji jakékoliv obliby. V Irsku se povedl mírový proces. IRA končí. IRA oznamuje svůj konec. A rok 2001, 11. září, prostě jednak delegitimizuje teroristické metody a jednak vede k dalšímu posílení mezinárodní spolupráce proti terorismu. ETA je jsme napojena na různé struktury venku a ty tvrdé zásahy a průniky do bankovních účtů a tak dále ji ohrožují. A dalším jakoby důležitým bodem pro ní je rok 2004, kdy je obviněna na začátku z toho útoku v Madridu na nádraží Atocha.
5: K tragédii došlo v 7 hodin 39 minut ráno. Španělská televize začala brzy přinášet první záběry chaosu na madridském nádraží Atocha, první výpovědi otřesených svědků. Zanedlouho přišly zprávy o tom, že k výbuchům došlo i ve vlacích výjíždějících na 2 další madridská nádraží. Celkem došlo k 10 explozím, další 3 nálože policisté zneškodnili. První informace úřadů uváděly desítky obětí.
0: Ty vlaky, které vyhodí do vzduchu islamisté, jsou připisovány ETA. A i to té ETA ukáže vlastně, jaká míra nenávisti vůči ní může být, ale stejně ETA, která pak opět byla asi další dočasný mír, v roce 2006 opět začíná, dá nálož na madridské letiště Barajas, na 4. terminál, zabije 2 ekvádorské občany a opět čas od času provádí akce, ale dělá to jenom do roku 2011, kdy opravdu ukončuje své aktivity, oznamuje vlastně definitivní mír, ale je to zase po sérii útoků a je to po sérii zatýkání. Musím se uvědomit, že ta ETA, jak se neustále redukuje, ten počet lidí, který ona je schopná najmout a zapojit do boje a jak je zatýkána a jak i z vězení se začínají ozývat mnozí letití vězni, kteří vyzývají, ne všichni, ale mnozí vyzývají k tomu, že by se toho mělo nechat a že už to nemá cenu a že jsou jiné možnosti. Tak ta ETA 2011 opravdu končí, 2017 odevzdává zbraně a 2018 se rozpouští jako organizace. Ale po celou tu dobu těch posledních 20 let v Baskicku, a zejména v těch nultých letech, visel ve vzduchu jiný fenomén takzvaného pouličního boje, kaleboroka, takové ty malé grilové aktivity, kdy prostě radikální demonstranti se konfrontují s policií, zapalují vozy, ničí nějaké majetky, objevují se všude různé grafity pro nezávislost, vzývají se členové ETA fotky těch ETRAS a tak dále, výhružné dopisy lidem, telefonáty, vydírání a tak dále.
3: Takže taková ETA udělej si sám.
0: V podstatě ETA udělej si sám. Ona už v těch posledních letech byla taková trochu udělej si sám, že ona už neměla ty úplné ilegály, které by dokázala celou dobu uživit. Ona v podstatě mobilizovala lidi, kteří byli normálně legálové a provedli něco a pak se vrátili do legální situace. Už nebyli lidé, co by jen tomu 10-15 let byli někde ve Francii v ilegalitě pod jiným jménem a dělali by útoky ve Španělsku nebo by je koordinovali. Na to už prostě nebylo tolik zdrojů a ty zásahy obou těch policií obou států byly velmi úspěšné.
3: ETA ukončila svou činnost, snahy o samostatnost Baskicka usnuly. Nebo jenom dřímají? Jakou roli hraje baskická otázka v dnešním Španělsku? Má poslední otázka na novinářku Lubicu Zlochovou.
2: Ta baskická otázka v Španělsku se stále zjavuje, ale dnes sa to zjavuje výhradne v politickej a parlamentnej rovine. Napríklad, čo sa týka tých snách o nezávislosť alebo o väčšiu mieru autonomie, tak tie pokračujú, ale pokračujú veľmi umiernene. Tam existuje baskická nacionalistická strana PNV, ktorá je považovaná za umiernenú. Takisto existuje druhá silná nacionalistická strana Bildu, majú v baskickom parlamente väčšinu, ale priama nezávislosť u ľudí, u Baskov dnes, keď sa to predostiera, tak tam je veľmi nízka podpora verejnosti. Podľa prieskumov je za úplné odtrhnutie Baskická stabilne menej ako 20% ľudí. Ja by som povedala, že to je ešte aj oveľa menej, pretože už to nie je niečo, čo úplne medzi ľuďmi rezonuje. Ale, hovorím, rezonuje to na celonárodnej úrovni, čo sa týka tej politiky, pretože španielska centrálna vláda často závisí od hlasov týchto dvoch spomínaných baskických nacionalistických strán, ktoré som spomenula, a v celonárodnom parlamente často musí im výmenou za podporu ustupovať a toto sa inak používa ako argument, že kvôli baskickým nacionalistickým stranám a zároveň aj katalánskym sa oslabujú bude jednota štátu, ale u Baskov sa nedajú v bežnom živote podľa môjho názoru evidovať nejaké masové prejavy, snahy o odtrhnutie sa. Región Baskický má veľmi vysokú ekonomickú úroveň v rámci teda v porovnaní teda s ostatnými španielskými regiónmi. Baskicko a Baskovia sú na tom lepšie a vonkoncom nie sú utlačení ani kultúrne, ani jazykovo. Na túto nôtu jazykovú kultúrnu skôr hrajú práve katalánsky separatisti. Tam je tá podpora myšlienky samostatnosti u obyvateľov väčšia, aj keď teda často stojí na slabých základoch, lebo napríklad je pozoruhodné, že myšlienku samostatnosti podporuje aj druhá či tretia generácia prisťahovalcov, pretože Katalánsko tradične bolo pracovnou destináciou Španielov, ale aj cudzincov a tí dnes, podľa môjho názoru trošku paradoxne, sa tiež teda hlásia k separatizmu.
0: Problém je, že kdyby všichni dostali ta práva, jako mají Baskové, tak Španělsko opravdu nemá smysl v podstatě. A federalizace Španělska rozhodně není požadována v těch kastilsky mluvících oblastech, byť i tam je silný regionalismus, ale oni jsou spokojeni s tím autonomním statusem a tím pádem vlastně ti Baskové se dostávají do jisté pasti. V konečném důsledku oni vždycky tím stavěním těch vyšších požadavků dosahují prohloubení té autonomie. Je to taková jejich jakoby hra, ale dnes rozhodně Baskicko není tím hlavním problémem pro jednotu Španělska. Tím se mezi tím stalo Katalánsko, ve kterém se paradoxně ta situace v nedávných letech zradikalizovala.
3: Ovšem bez atentátů. A je pořád lepší, pokud se vyhlašují protiprávní referenda a političtí vůdcové se pak skrývají v exilu nebo zodpovídají před soudem, než když se dávají bomby do aut a střílí se po kolem jdoucích. Historie ETA v dnešním tématu plus je u konce. Příště se vydáme po stopách irské republikánské armády. Děkuji za spolupráci Lubici Zlochové, spolupracovnici Českého rozhlasu ve Španělsku a iberoamerikanistovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Radku Bubnovi. V pořadu jsme použili archivy Českého rozhlasu a agentury AP. Autorem námětu je Stanislav Winter, dramaturgii měla Lucie Korcová a technicky spolupracovali Iva Podzimková a David Dibelka. A vám za pozornost děkuje a těší se na slyšenou Jan Sedmidubský.
6: Nejen co, ale taky proč. Ve společnosti, politice, biznisu, vědě, historii, umění. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ruský prezident Putin přijal americké vyjednavače. Policie hlásí víc případů jízdy s mobilem v ruce. Tenistka Bousková bojuje na US Open o postup do osmifinále. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednají v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Mají pro něj návrh Donalda Trumpa na ukončení války vedené proti Ukrajině. Zítra mají mít schůzku i v Kyjevě, kde se sejdou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
8: Na dobu jednání vyslanců amerického prezidenta v Moskvě vyhlásila Ukrajina jednostranné přerušení leteckých útoků. Ke stejnému kroku vyzvala i Rusko. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že prezident Vladimír Putin přikázal přerušit vzdušné údery proti ukrajinským městům zapojeným do jednání od sobotní půlnoci. Zastavení palby má trvat do konce pondělí. Steve Witkoff a Jared Kushner by se tak měli z Moskvy do Kyjeva vydat letecky a ne po zemi. Vzdušný prostor nad Ukrajinou je od začátku ruské invaze do této země uzavřený. Tento týden Kyjev upozornil letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že ale ani ruský vzdušný prostor není bezpečný, když v něm létají ukrajinské drony. Po oboustranném vyhlášení dočasného částečného příměří by ale pohyb amerických vyjednavačů v obou zemích měl být bezpečný. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
7: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
9: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrop těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
7: Meziročně o desetinu víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupků se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo víc než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
10: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takové to přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
7: Za 3 vteřiny podle Neřolda auto v 50-kilometrové rychlosti ujede víc než 40 metrů. Dopravu v centru Prahy omezuje běžecký závod. Ještě hodinu bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Omezení se týká i tramvají a autobusů. Magistrát teď doporučuje v centru města využívat metro.
11: Fotbalisté Slávie zvítězili v 7. kole šance ligy nad Zbrojovkou Brno 4-0 a dál vedou neúplnou tabulku nejvyšší soutěže. V dalších zápasech Olomouc porazila Bohemians 3-0, Plzeň vyhrála stejným výsledkem na hřišti Artisu Brno a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Tenistka Nikola Bartuňková dohrála na US Open ve 3. kole. Rusce Andrejevové podlehla 0-2 na sety. Teď bojuje o osmifinále Grand Slamu Marie Bousková s Polkou Švjontekovou. V New Yorku to vidí David Prouza.
12: Bousková za stavu 6-5 nedokázala doservírovat první set, tak se hraje tiebreak a v něm ztrácí Češka 1-4 a chystá se na 2 servisy. Jakub Menčík později večer, respektive v noci českého času, nastoupí proti Američanovi Tienovi. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
13: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a překážka na D10 u Mnichova Hradiště. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále uzavřená na 62. kilometru likvidace následků požáru nákladního vozidla. Na 52. kilometru dojedete do Kolony před odklonem na kilometru 56. Možná náhradní trasa z exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy zbystřete za sjezdem na Mnichovo hradiště. Na 55. kilometru hlásí policie jízdní kolo v pravém pruhu. Projíždějící vozidla mohou náhle vybočovat. Na silnici 46 mezi Opavou a Hněvošicemi dejte pozor v pustých Džakarticích. Došlo tam ke střetu auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, projíždí se kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7. Ojedinělé se objeví přehánky. Zítra pak bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Dnes se začteme do knihy britské matematičky a horlivé čtenářky Sary Hartové. Její kniha Za devatero nulami hledá souvislosti mezi matematikou a literaturou. Publikaci vydala nakladatelství Argo a Dokořán v roce 2025 a představí vám ji Lukáš Hurník.
14: Ex libris.
15: Dejme na úvod slovo samotné autorce knihy, která o ní s nadšením hovořila 16. dubna 2024 v podcastu Barnes & Noble.
16: Přemýšlela jsem o třech způsobech, jak spolu matematika a literatura mohou vést konverzaci. Jeden se týká struktury, například jak se sestavují knihy, jak se sestavují básně. Matematika je jazykem struktury, vzoru, symetrie a všech těchto krásných věcí. Takže v čemkoliv, co souvisí se způsobem, jakým něco spojíte dohromady, budou také matematické myšlenky. A to je první část knihy. Druhý způsob, jak spolu matematika a literatura mohou komunikovat, je kolem symboliky, obraznosti, metafory a těchto myšlenek, kde matematika prostě je. Od čísel, která najdete v pohádkách a lidových příbězích, až po to, že můžete mluvit o kalkulu v Tolstém nebo o čísle 3 a o tom, jak je všude v pohádkách. Takže to je ta druhá věc. A třetí věc, protože číslo 3 je všude, je o matematických myšlenkách a samotných matematicích, protože někdy se v knihách setkáváte s matematickými postavami a to je pro mě opravdu zajímavé, jak literatura nakládá s myšlenkami a jak se zabývá matematiky jako postavami.
15: Teď už se ale pojďme začíst do knihy.
16: Často se má za to, že matematika je víceméně oddělena od literatury a jiných druhů umění, jenže představa o zdánlivé hranici mezi nimi je dosti nedávna. V dobách minulých byla matematika většinou součástí kulturního povědomí každé vzdělané osoby. Před více než 2000 let navrhl Platón v ústavě ideální seznam oborů, které je záhodno studovat. Středověcí autoři je rozdělili na trivium, gramatika, rétorika, logika a kvadrivium, aritmetika, hudba, geometrie, astronomie. Dohromady tvoří sedmero svobodných umění. Žádná umělá dichotomie mezi matematikou a uměním tu není.
15: To je základní teze knihy, která ukazuje spojitosti mezi matematikou a uměním. Z toho umění si autorka vybrala literaturu. Tím je asi kniha unikátní, ale zároveň se zužuje prostor, jímž se autorčiny úvahy mohou ubírat. Jako hudebník musím podotknout, že průniky matematiky a hudby jsou mnohem bohatší, než je tomu v případě literatury. Hudba je matematická už tím, že spoléhá na zvuk, na kmitočty, které určují výšku tónů, poměry mezi kmitočty definují souzvuky a harmonii, alikvóty generují barvu zvuku, rytmus člení čas na geometricky přesné úseky, sílu zvuku určují akustické amplitudy. Sara Hartová si tedy určila jisté omezení a soustředí se na literaturu. K tomu, že omezení jsou pro tvůrce inspirativní, se za chvíli dostaneme.
16: K dobré matematice, stejně jako k dobrému psaní, neoddělitelně patří schopnost ocenit strukturu, rytmus a vzor. Pocit, který v nás probouzí čtení skvělého románu nebo dokonalého sonetu, že máme před sebou krásu, že všechny její součásti dokonale zapadají do sebe a vytvářejí harmonický celek, ten pocit je stejný, jaký zažívá matematik, když studuje elegantní důkaz. G.H. Hardy napsal, že matematik je, stejně jako malíř nebo básník, tvůrce vzorů. A matematikovi vzory, stejně jako malířovi nebo básníkovi, musí být krásné. Myšlenky, stejně jako slova nebo barvy, musí harmonicky zapadat do sebe. Krása je první test. Ošklivost nemá v matematice trvalé místo.
15: Autoři těchto výroků jsou zjevně matematické talenty, ne-li géniové. Laický pohled na matematiku, řekněme, nenachází onu matematickou krásu hned na první pohled. Sám jsem se po základní škole shodou nešťastných okolností ocitnul na přírodovědném a tudíž hlavně matematickém gymnáziu. S odřenýma ušima jsem se studiem jen tak protloukl a chvalospěvy o kráse matematiky bych tehdy chápal jen těžko.
16: Einstein údajně prohlásil, že matematika je poezie logického myšlení. Například matematický důkaz, pokud za něco stojí, má hodně společného s básní. V obou případech záleží na každém slově, žádné není přebytečné, a cílem je vyjádřit myšlenku v její úplnosti ve formě, která je ucelená, obvykle dosti krátká a pěkně členěná.
15: Tato Einsteinova definice se mi ale opravdu zamlouvá. Také si myslím, že na obraze má být jen to, co je potřebné k celkové účinnosti. Literatura nemá být upovídaná a v hudbě je přesně tolik not, kolik tam má být, jak oponuje Mozart ve filmu Amadeus, když mu císař řekne, že v únosu ze Serailu bylo too many notes.
16: Elegantní stručnost matematického vyjádření může stejně jako báseň obsáhnout mnohé vrstvy významů a čím více vrstev a interpretací obsáhne, tím větší uměleckou kvalitu má.
15: Říkal jsem, že Séra Hartová si dobrovolně uložila omezení soustředit se jen na vztahy matematiky k literatuře a nikoli k jiným druhům umění. V knize se několikrát vrací k faktu, že vymezení mantinelů podněcuje tvorbu v matematice i literatuře.
16: Když se dobrovolně podřídíte nějakém omezení, bývá to impuls pro vaši kreativitu. Vyžaduje to disciplínu, což znamená, že musíte být vynalézavý, kreativní a přemýšlivý. V haiku, v básni Na 17 slabik, nesmí přijít žádná slabika na zmar. A nebo limerik, abychom sáhli po méně vznešeném příkladu, se od expozice k poentě musí dostat v pouhých 5 řádcích. Irský básník Paul Muldoon to skvěle komentoval slovy, že básnická forma je svěrací kazajka v tom smyslu, v jakém byla svěrací kazajka svěrací kazajkou pro iluzionistu a mistra úniků Houdiniho.
15: Autorka knihy pak přináší řadu příkladů z poezie, v nichž je básnická fantazie limitována zákony o počtu slabik ve verši, počtu veršů ve sloce a schémata jejich rýmování. Často se to točí kolem prvočísel, například v japonských formách haiku a tanka.
16: Haiku to jsou 3 verše o délce 5 a 7 slabik, celkem 17 slabik. Čísla 3, 5, 7 a 17 jsou prvočísla. V tance jsou 2 verše o 5 slabikách a 3 verše o 7 slabikách a opět platí, že 2, 3, 5, 7 a 31 jsou prvočísla. Znamená to něco? Všude, kde je struktura, je i matematika. A rýmové schéma je jen jeden ze způsobů, jak dát látce strukturu. Když rým vypustíme, musí jeho místo zaujmout něco jiného. Takovou možnost nabízí sestina, která pochází už ze středověku a má pozoruhodné matematické vlastnosti související s číslem 6. Sestina sestává ze 6 slok, každá o 6 verších. Poslední slova každého verše první sloky se objevují jako poslední slova veršů ve všech ostatních slokách, ale v jiném pořadí. Celé to obvykle uzavírá tříveršové shrnutí, ve kterém se všech 6 koncových slov

0: Veškeré psaní má od samého začátku nějakou strukturu. Samotný jazyk se skládá ze součástek a každá má nějakou stavbu. Slova se staví z písmen, ze slov věty, z vět odstavce a tak dále. Už to je struktura analogická bodu, přímce, rovině v geometrii. V každém stádiu lze vkládat další struktury. Tak se třeba odstavce sdružují do kapitol. Nejde o to, jestli dát dílu nějakou strukturu, ale spíš o to, jakou strukturu zvolit. A na každé úrovni se autor může rozhodnout přidat další strukturní omezení. Ta fungují nejlépe, pokud působí co nejpřirozeněji, pokud odpovídají tématu vyprávění nebo výstavbě příběhu.
1: A tady už nemohu odolat přidat souhlasné stanovisko z pohledu hudebního skladatele. Po staletí se tvorba hudebních skladeb odehrávala na základě daných půdorysů. Říká se jim formové typy, k nimž patří třeba písňová forma, variace, fuga, rondo nebo sonátová forma. Do těchto vyzkoušených schémat skladatelé usazovali své hudební nápady a jak oni, tak jejich posluchači věděli, jak se práce s nimi bude vyvíjet. U publika tak mnohem silněji fungoval pocit, že té hudbě rozumějí. Ve 20. století pak modernisté těmito osvědčenými půdorysy opovrhli. Někteří to dělají dodnes, ale většina hudebních tvůrců se k ním vrátila, protože fungují jako komunikační jazyk mezi pódiem a hledištěm. Sonátová forma se nikdy neomrzí, stejně jako se neomrzelo schéma antického dramatu s jeho expozicí, zápletkou, krizí, peripetií a katarzí. Důležitá je tu ale forma vzdělání, nebo alespoň informovanosti vnímatele. V pochopení díla mu pomůže, když předem zná omezení, která si spisovatel přikázal.
0: Nejznámějším lipogramatickým dílem je román Zmizení Georges Pereca z roku 1969. Tento text splňuje jediný axiom. Písmeno E je zakázáno. Ve většině evropských jazyků, ne-li ve všech, je to písmeno nejběžnější. Ve francouzštině v normálním textu Ečka, samotná nebo s akcenty, tvoří víc než šestinu všech písmen. Vytvořit celou knihu bez použití nejběžnějšího písmene je neskutečně obtížný technický problém. Perekova kniha navíc dodržuje zásadu, že text napsaný v rámci nějakého omezení musí na toto omezení nějak odkazovat. Děj románu Zmizení je meditací o ztrátě. Perek během druhé světové války osiřel, otec padl v boji a matka byla zavražděna během holokaustu. Nepřítomnost E znamená, že Perek ve svém románu nemůže vyslovit slova jako otec, per, matka, mer, rodiče, parent, rodina, famille, nemůže ani napsat vlastní jméno Georges Perec. Krátce řečeno, každá prázdnota v románu je bohatě naplněna významem a každá ukazuje k existenciální prázdnotě, se kterou se Perec potýkal během svého mládí a rané dospělosti.
1: A to mi připadá jako skvělý nápad. Ona souvislost mezi formou a obsahem. To je téma každé umělecké formy. Ten román jsem nečetl a kdo ví, jestli je vůbec přeložitelný do jiného jazyka. Sarah Hartová je pilná čtenářka, zejména anglické literatury. V knize je mnoho odkazů na díla, která jsem nečetl a obávám se, že je v našich krajinách četl málo kdo. Co je nám ale povědomé, je princip kinoautomatu. To byl vynález režiséra Radu Zečinčery pro Laternu Magiku. Koncem 50. let vyvolal úžas na světové výstavě v Bruselu. Na plátně běžel příběh, který se zastavil a publikum mohlo pomocí tlačítek hlasovat, zda se bude děj vyvíjet tím nebo oním směrem. Sarah Hartová o kinoautomatu asi neslyšela, jistě by ho ve své knize zmínila. Uvádí ale jiné příklady interaktivních her a důkladně je propočítává.
0: Divadelní strom vznikl jako nástroj k psaní interaktivních her. Ty jsou postavené na tom, že na konci každé scény herci

0: tři vyzvou diváky, aby zvolili jedno ze dvou možných pokračování. Pro diváky je to zábava, ale pomyslete na nebohé účinkující, nemluvě o nebohých kulisácích, kostymérkách a rekvizitářích. S každou další volbou roste počet scén, které se herci musí naučit, a roste strmě. Pokud budou diváci rozhodovat čtyřikrát, uvidí pět scén. Rozhoduje se na konci první až čtvrté scény, po které přichází poslední scéna pátá. Ale kolik scén celkem se musí herci naučit? Po první scéně přijde rozhodování diváků, kteří volí jedno ze dvou pokračování. Pak přijde další vybírání a dvě scény se rozdělí na čtyři. Když to všechno sečtete, vyjde pro divadelníky nutnost naučit se 31 scén.
1: Sera Hartová pak kreslí různé varianty onoho divadelního stromu, omezující variantnost příběhu. Na to ovšem přišel i pan režisér Činčera. Víme, že Laterna Magica na tento zázrak potřebovala jen 3 promítačky. Je tedy jasné, že ať diváci zvolili jakoukoliv variantu, vždy vyústila do stejné následující scény. Takže svoboda volby tady byla nakonec jen zábavná iluze.
0: V roce 1969 Angličan B.S. Johnson vydal Nešťastníky. Je to kniha v krabici, sestávající z 27 kapitol či oddílů. První a poslední kapitola jsou výslovně označeny, ale 25 zbývajících částí lze číst v libovolném pořadí. Nejsou očíslované a protože nejsou svázány do jednoho svazku, neexistuje žádné základní pořadí, kterého by se čtenář mohl držet. Procházíte knihou zcela náhodně. Každé nové čtení vám přinese odlišný zážitek podle toho, co už víte nebo nevíte, když čtete tu kterou kapitolu. Každý z nás při čtení Nešťastníků vlastním rozhodováním vytváří odlišnou knihu. Kolik potenciálních knížek se tedy v krabičce s Nešťastníky nachází? Jak si asi umíte představit, je jich docela dost. Kdyby všech 8 miliard lidí, co jich na světě je, všeho nechalo a každý si denně přečetl po každé jinou verzi Nešťastníků, trvalo by víc než 5 bilionů let, než by se přečetli všechny.
1: Významná část knihy Za devatero nulami se týká šifer a kryptologie. Jistě si hned vybavíme Dana Browna a jeho kouzlení s pojmy, jako je Fibonacciho řada v šifře mistra Leonarda. Na něm ovšem autorka nenechá nic suchou a odhaluje frapantní nedostatky v argumentaci hlavního hrdiny Langdona. Tuhle knihu jsme asi všichni četli, takže jsou to pasáže docela zábavné. Také tato kryptografická povídka Zlatý brouk Edgara Allana Poea je v našich končinách velmi známá. Četl jsem ji už na základce spolu s Pádem do Malmströmu, kde se s vědeckou přesností popisuje dění uvnitř obřího vodního víru. Ve Zlatém broukovi spočívá šifra v nahrazení některých písmen číslicemi a znaky, které musí hrdina William Legrand rozluštit, aby pochopil text.
0: Písmena, která mají v angličtině nejvyšší frekvenci, jsou E, T a A. A text, v němž by E nebylo nejčastějším znakem, by byl velmi nezvyklý. Z toho dost přesně odvodíte, který znak v šifrovaném textu zastupuje E. Je také užitečné znát častá zdvojená písmena a nejběžnější slova. Pravděpodobně se budou pravidelně vyskytovat výrazy the a and. William Legrand vysvětluje, že jakmile odhadl, že číslo 8 představuje E, všiml si, že se v šifře 7x vyskytuje řetězec středník 48. Pravděpodobně tedy středník znamená T a čtyřka znamená H. Legrand si ale sám hází klacky pod nohy, protože pracuje s nesprávným pořadím frekvencí. Tvrdí totiž, že písmena, která se v angličtině vyskytují nejčastěji, jsou E, A, O, I, D, H, N, R, S a T, čímž nesmírně podhodnocuje T a přeceňuje D.
1: Takže Hartová objevila zase chybu. Matematici jsou zjevně nároční čtenáři. Roztomilá je její analýza velikosti obrů v různých pohádkových a fiction románech. Vypočítává tlak na stehenní kosti monumentálních tvorů, započítává do toho gravitaci a vyvrací tvrzení o jejich rozměrech uváděných spisovateli vesměs v násobcích standardní lidské postavy, někdy ale i jiným údajem, třeba o obrově poklopci, který v případě Gargantua z Rablézova románu činí 16¼ lokte. V poslední kapitole autorka knihy Za devatero nulami rozebírá, jak jsou v literatuře popisováni sami matematici. Ten fenomén známe i v hudbě. Jakmile ve filmu poslouchá někdo vážnou hudbu, zejména Wagnera, je to většinou masový vrah.
0: Jak jsou v literatuře zobrazováni lidé, kteří se zabývají matematikou? Až příliš často vídáme ustálený obrázek osoby bez emocí, necitelné, posedlé, dokonce šílené. Tento stereotyp dělá matematice medvědí službu, protože udržuje představu, že jen výstřední géniové, hříčky přírody, mohou být matematiky. Spousta lidí, kteří matematiku nestudovali, ji zaměňuje za pouhé počty a pokládá ji za suchopárnou a nezáživnou vědu. Matematika však ve skutečnosti vyžaduje ohromnou fantazii. Chci, aby matematika každého těšila tak, jako může každý najít potěšení v hudbě, bez ohledu na to, na jaké je úrovni nebo jaké má dovednosti. Tvrdit, že nemá smysl se do toho pouštět, pokud v tom nebudete skvělí, je stejná hloupost, jako říkat, že sport by měli provozovat jen olympionici.
1: No prosím, autorka se nakonec k hudbě dostala. A má pravdu. Umění není jen otázkou mimořádných příležitostí, neopakovatelných zážitků a ohromující virtuózní excelence. Umění je naše každodenní potřeba. Je to součást všedního dne. Je to radost ze společného zpěvu v pěveckých sborech, potěšení z pokusů vymodelovat vázu na hrnčířském kruhu nebo napsat básničku či písňový text pro osobu blízkou. A Sarah Hartová naznačuje, že bychom si občas měli za teplého večera zkusit vyřešit i nějakou tu půvabnou aritmetickou rovničku. V Ex Libris jsme hovořili o knize Sary Hartové Za devatero nulami, která vyšla v roce 2025 v nakladatelstvích Argo a Dokořán v překladu Víta Penkaly. Citace z ní načetla Vladimíra Bezdíčková, o dokonalý zvuk se postarali David Šindelář a Ladislav Čurda. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková. Na další setkání s knihou v pořadu Ex Libris Českého rozhlasu Plus se těší Lukáš Hurník.
2: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
2: Poslouchejte celý příští týden po 1:30 na Českém rozhlase Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval s vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa. Steve Witkoff a Jared Kushner dnes jednají v Moskvě s ruskými představiteli, včetně prezidenta Vladimira Putina. Podle Trumpa tam přijeli s plánem na ukončení války. Zítra se američtí vyjednavači přesunou do Kyjeva. Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 000 vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti za ANO Jeronýma Tejce hledá. Začala kampaň Aktivní září, jejím cílem je motivovat ke sportu děti i dospělé. Letos se koná po čtvrté a podílí se na něm Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala taky od Světové zdravotnické organizace. Součástí kampaně jsou i nábory do dlouhodobých pohybových aktivit. Zapojit se můžou nejen jednotlivci, ale taky celé kolektivy. Fotbalisté Slavie vyhráli v 7. kole šance ligy nad Zbrojovkou Brno 4-0. Pražané si tak upevnili vedení v neúplné tabulce nejvyšší soutěže. Tu vedou o 4 body před Olomoucí, která porazila Bohemians 3-0. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Plzeň vyhrála na hřišti Artisu Brno 3-0. A kvalifikaci na velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál Francouz Pierre Gasly ze stáje Alpine a z prvního místa odstartuje do nedělního hlavního závodu poprvé v kariéře. Druhý skončil George Russell z Mercedesu.
5: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na D3 u Dynína. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru likvidace následků požáru nákladního vozidla. Na 53. kilometru dojedete do kolony před odklonem na sjezdu 56 Trhový Štěpánov. Možná náhradní trasa z exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kam, kde najedete zpět na dálnici. Na D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zbystřete za exitem 118 Ševětín. Na 112. kilometru došlo ke střetu auta se zvěří. Na místě už policie, projíždí se bez zdržení jedním pruhem. A na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rozvadov. Na 139. kilometru odstavené vozidlo označené světelnou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7. Ojediněle se objeví přehánky. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: V jakých momentech nejčastěji člověk mění životy zvířat?
8: Člověk pořád mění životy zvířat. V současné době nejvíc měním naše pavouky doma. Všechny zase stěhuje a tím hodně měním jejich život.
7: Vlastně i domácí zvířata mění náš život.
9: No nejvíc jsme změnili život zvířat tím, když jsme je domestikovali, ať už pro potravu, anebo jako domácí maslíčky.
10: Vzpomněl jsem si na klasický učebnicový obrázek etologa Konráda Lorence. V krátkém okénku po narození si mláďátka, ať už třeba u hus nebo u některých savců, zvykají na jejich rodiče, případně i na zvíře, které v tom okénku vidí, a stanou se na ně přichycený emočně.
7: Husy chodili za Konrádem Lorencem?
10: Je tomu tak, jako kdyby chodili za matkou husou.
7: Tak hosty dnešní laboratoře jsou Barbora Černá-Bolfíková, zooložka, vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den.
7: Molekulární genetik, bioinformatik Jan Pačes, vítejte.
12: Dobrý den.
7: A ze studentské komunity k nám dnes přišel Michal Staněk, vítám vás.
10: Dobrý den.
2: Laboratoř.
11: Kavci a kojoti, to jsou druhy, které dokáží žít velmi dobře v přítomnosti lidí a ještě využívají i jejich zdroje.
9: Když se nějaký druh zvětšuje území, tak to spíš je známka toho, že se má dobře. U vlků to je ale naopak, to je asi stres.
10: Ve chvíli, kdy nastane inbreeding, tedy vzájemné křížení, tak se stane to, co se stalo v Habsburku.
11: Zalehnou a udělají kuličku.
7: Pro zvířata není důležité jenom to, když v jejich areálech stavíme silnice, města nebo doly. Nová studie Kalifornské univerzity ukazuje, že pro jejich ochranu je důležitá i reakce na to, jestli my lidé poblíž nich reálně jsme. Vědci to zjistili porovnáváním údajů o poloze 37 druhů zvířat s anonymizovanými daty z mobilních telefonů. Ten pokus je unikátní nejen metodikou, ale i tím, že se uskutečnil v době omezení setkávání lidí během covidu. To je originální načasování, metodika, rozsah studie. Co si o tom myslí Jan Pačes?
9: To byla vlastně velmi zajímavá studie. Bylo celé konzorcium, kdo dneška funguje, které se jmenuje COVID-19 Biologing Initiative, a to byla unikátní příležitost, protože studovat interakci člověka s tou divokou přírodou je velmi obtížné, protože za normální situace máme oba dva ty aspekty přítomný, a to je jednak to, jak měníme přírodu technologicky, a to, že tam jsme. A to byla první příležitost, kdy se nám podařilo tyhle ty dvě složky od sebe oddělit. Silnice, města, všechno to zůstalo na tom místě, ale lidi tam nebyli tou dobou. A bylo moc zajímavé pozorovat, co se děje a jak na to jednotlivé druhy reagují.
7: No a tady těm odborníkům se podařilo sledovat 4,5 tisíce jedinců z savců nebo ptáků. Bylo to z pohledu arbory černé bolfíkové unikátní experiment?
8: Bylo to unikátní hlavně v tom, jak vlastně měřili tu lidskou přítomnost, že do teďka se to spíše dělalo tím, že se sleduje, jak se mění ta krajina, že to byly prvky vlastně toho prostředí, třeba jaká je zástavba a podobně, ale tady vlastně vzali data telefonního signálu, takže to byla jako přímo ta přítomnost toho člověka na té dané lokalitě. To takhle přímo porovnávat, což je jako velmi unikátní.
7: To z toho úplně mrazí, že my se projdeme někde kolem jelence, protože to bylo v americkém prostředí, tak tam nemají naše jeleny, ale jelence a už se to nějak změní, jo. Pohled Michala Staňka na tuhletu zajímavou studii?
10: No tak, co mě na tom zaujalo, bylo rozhodně to množství dat. To přidává hodně hodnoty, když je těch dat opravdu hodně, protože tam spousta těch trendů není potom dobře vidět. To množství vyžaduje docela výpočetní kapacitu na to, aby se to dalo jakkoliv analyzovat velikou. Krásně jsem se trošku vzpomněl na to, jak se mění dneska přístup k medicíně, na personalizovanou medicínu. Tak tady to mně připadá, že je trošičku jako personalizovaný přístup k ochraně přírody, že už se díky tomu, že máme tu výpočetní kapacitu, můžeme koukat na tu mikroúroveň v podstatě téměř na ty jako konkrétní jedince stáda, tak vyzkoumat z toho pro ty konkrétní místa nějaká užitečná opatření ku příkladu.
7: Takže jako by šlo o každého jednotlivého jeřába, korocana, kojota. Jmenuju záměrně tyhle, protože tam byly zajímavé rozdíly. Mohla bych poprosit Barboru Černou Bolfíkovou, že by nám popsala, co se to tam dělo?
8: Ten výsledek vlastně nebyl úplně jako jednoduchý, že bychom dokázali říct, že lidská přítomnost vždycky prostě jako stejným způsobem zapůsobí na ta zvířata, že působí různě na jiné druhy a ještě i záleží třeba, jaké ty druhy mají zkušenost, že se ukázalo vlastně, že třeba více na lidskou přítomnost reagují v prostředí, která jsou méně dotčená, takže třeba v národních parcích a podobně, ta zvířata reagují více. Co mě hodně zaujalo, tak bylo vlastně, jak se říká, i ta zkušenost toho samotného druhu, že vlastně tam byli krkavci a byli tam kojoti. To jsou druhy, které vlastně dokáží žít velmi dobře v přítomnosti lidí a ještě využívají i jejich zdroje. Ale vlastně, když ta přítomnost těch lidí byla větší, tak každý ten druh reagoval jinak a odvislo to od toho, že vlastně u toho kojota ten prostor, na kterém se ti kojoti pohybovali, se zmenšoval, když to u těch krkavců se zvětšovalo. Je to dané vlastně, nebo autoři to vysvětlují tím, že ti kojoti jsou pronásledovaní, že se mohou lovit, když to krkavci vlastně nejsou žádným způsobem obviněni.
7: Chytrý pták, který si dokáže velmi poradit s různou kořistí a vlastně využívají přítomnosti člověka k tomu, aby se najedl velice dobře.
8: Stejně tak i ti kojoti, no.
7: Já jsem pochopila od vás, že vlastně třeba vlci nebo ty zmínění jelenci rozšiřovali svoji environmentální niku, širší spektrum prostředí a podmínek. To znamená co? Že šli dál, než by šli běžně, nebo že žrali něco jiného, než co by žrali?
8: Tam je to různé. Vlastně u těch vlků ti zvětšovali prostor, po kterém se pohybovali, protože se snažili tomu člověku hodně vyhnout, takže volili jiné cesty a tím pádem se jakoby rozšiřoval ten prostor, po kterém se pohybovali, když to ten jelenec mohl používat širší niku. Třeba na stejném prostoru využíval různější prostředí, že najednou začal využívat více zdrojů třeba, nebo i novější prostředí, které předtím nevyužíval.
7: Tak je to sice pod tlakem, ale optimista bych řekl, že zvířata v naší přítomnosti jsou kreativnější, tak je to taková nadsázka. Ale ještě přece jenom bych se vrátila k té myšlence toho sběru dat, protože to je doména Jana Pačese, data v biologii, že tak jakou výhodu to poskytuje vám vědcům, že vlastně teď můžete pracovat s těmi většími soubory, jako o co víc víme?
9: Tady jsme opravdu zjistili, že se to chování zvířat a interakce s člověkem, ať už s tou kulturou, s tou statickou stránkou, anebo s člověkem jako s jedincem, velmi liší. Hodně těch zvířat, zejména plaších, změnilo svůj životní styl a pohybují se více v noci, právě proto, aby se vyhnuli lidem. To, že vlci si zvětšili území, tak normálně, když se nějaký druh zvětšuje území, tak to spíš je známka toho, že se má dobře, jo, protože prostě roste a expanduje. U vlků to je ale naopak, to je asi stres, protože oni potřebují tím, že už není přirozená krajina, tak přebíhají po izolovaných oblastech a vlastně pro ně to zvětšování území je spíš jako větší námaha.
7: Na rozdíl od toho kojota, který
9: A také představa byla dřív taková, že byla hypotéza, která se říkalo hypotéza lidského štítu, že kořist se spíš stahuje k lidským obydlím, protože predátoři, dravci se člověka víc bojí a jsou dál, takže využívají toho člověka po okraje měst jako přirozenou ochranu. A tady se ukázalo, že záleží druh od druhu. Třeba u jelenců to tak vůbec zrovna nebylo. Takže ta jednoduchá řešení, které bychom měli nejradši, protože bychom mohli nařídit koridory a tím bychom vyřešili problém, tak to bohužel nepůjde, protože leckdy by ta opatření musela být opačná na tom samém místě v závislosti na tom, který druh preferujeme.
7: Já teď zrovna přemýšlím o sokolech, jo, protože jsem měla příležitost vidět je, že ve volné přírodě, tak jsme se drželi uctivě z dálky, protože tam jde o to, když oni hnízdí v těch skalách, jako mláďata, že jo, s rodiči, tak ta lidská přítomnost je vysloveně rušivá, může to špatně dopadnout, že prostě nedohnízdí, ale přitom sokol zase klidně je ochotný přiletnout do města, žít ve městě. Je to paradox, co všechno my lidé děláme. O čem ještě přemýšlí Michal Staněk tady v téhleté souvislosti?
10: Tak samozřejmě se mi honil hlavou to, jak moc i v rámci toho jednoho druhu, tak záleží na tom, jak moc ty jedinci jsou schopní habituovat. Přesně jako toho příkladu toho sokola, tak i u jiných druhů záleží na tom, ku příkladu, jestli tam byla civilizace už hodně dlouho a na větší města. Často se některý ty druhy můžou přivyknout k tomu vlastně být v přítomnosti člověka a někdy dokonce i prospívat.
7: Třeba potkan, že?
9: Když se s náma příliš kamarádi, tak to většinou není nic dobrého pro nás. No.
7: Posloucháte Laboratoř a dnes v naší debatě účinkují jednak Barbora Černá-Bolfíková, jednak Jan Pačes, oba biologové a také student, který už se věnuje tomuhle oboru a soutěži na biologických olympiádách, Michal Staněk. Čím dál častěji čtu, jak má smysl znovu se vracet ke vzorkům z muzeí. A to bude případ téhle další studie, protože ze 190 let staré DNA odebrané z exponátu z muzea se vědcům z Nepálu, Spojených států a Španělska podařilo určit a popsat nový druh luskouna. Tento himalajský druh je v severní Indii, Nepálu, Myanmaru a Bhútánu a odlišuje se od čínského druhu, se kterým byl dříve spojován. A tenhle objev je zajímavý, protože může přispět k boji proti pašování těchto zvířat. Tohle zvíře je domenou Barbory Černé-Bolfíkové. Když jste si přečetla tuhle tu studii, tak co byste vyakcentoval, co tam bude důležité?
8: To je taková jako libůstka, spíš jako taxonomická, kdy vlastně my jsme o tom druhu už věděli. Před nějakou dobou vlastně vyšla publikace, která tento druh nově popisovala, popsala ho pod vlastně jiným taxonomickým názvem, ale tato publikace vlastně ukázala, že měli bychom používat jiné jméno, protože v muzeu našli exponát, který byl 200 let starý a který vlastně patřil do téhle linie, takže se muselo použít správně to jméno, které bylo určené jako první, takže se tam uplatnily všechny tyhle pravidla, které jsou hodně striktní, jak se musí pojmenovávat vlastně druhy v tom vědeckém jazyce. Já jsem o tomhle druhu už vlastně četla předtím, takže mě úplně překvapilo, že konečně máme ještě další 11. druh, a pak jsem teda zjistila, že je to tenhle, že se tam jenom taxonomické změny udělaly, a tak je to hrozně fascinující, protože my jsme si mysleli, že v tom asijském prostoru už nenajdeme nové druhy, že tam hodně je toho už známo, že se hodně ti luskouni studují v té Asii. Takže když i tam dokážeme vlastně poznávat nové druhy, původně jsme si mysleli, že jsou 4, dneska už teda víme o 6. Takže ještě uvidíme, co nás čeká v Africe, kde teďka taky rozpoznáváme 4 druhy a možná bude taky více druhů.
7: Ještě se třeba vynoří nějaký luskounek. Mně se líbila taková poznámka v článcích, které jsem četla tady o téhle studii, že když něco pojmenujeme, tak to můžeme lépe chránit. Jan Pače se k tomu hlásí.
9: To je právě na tomhle tom případu velmi důležité, protože to není jenom lovičkaření, ale ta ochrana v jednotlivých státech, ochrana přírody se dost často děje na základě nějakých taxonomických vlastně jednotek. A tady ty luskouni mají smůlu, že oni v tom zákoně jsou vyjmenovaný jako jednotlivé druhy. Když se objevil nový druh, tak on tam bohužel není vyjmenovaný. A taxon celý ten nemá tak přísná pravidla jako tenhle ten druh, který ho už tam moc není. No a proč je to tak důležité z té hlediska té ochrany, je, že když nevíme, že tam je, tak máme dobrou vůli ho zpátky reintrodukovat do té přírody. A kdyby se ten klasický čínský vlastně do toho Nepálu nechával znova rozšiřovat, tak ho tam budeme dodávat a tenhle ten druh přijdeme prostě čistě tím, že ho vytlačíme z naší dobré vůle.
7: Já jsem si vzpomněla, jak to měl těžké za covidu, že? Jak bylo tak jako v podezření, že je ten mezi přednášeč nebo já.
9: No, to byla příhoda, která byla vlastně velmi smutná pro mě, pro ty luskouny, protože ano, hledal se ten přenašeč, který to způsobil, a dostalo se několik vzorků luskounů do různých laboratoří. A každá laboratoř si ten vzorek studovala a zjistili, aha, ano, opravdu tenhle ten luskoun má přesně ten druh koronaviru, který pak způsobil toho člověka. To je ten případ a mají to asi všichni luskouni, protože podívejte se, australská laboratoř to popsala, čínská to popsala a každý tam měl i jiný datum. No ale ukázalo se, že to všechno byla jedna jediná kléc, kterou zabavili pašerákům. Jenomže někdo to datum dal, když je zabavili pašerákům, někdo dal to datum, když ty vzorky dostali, každý si je pojmenoval jinak, takže trvalo skoro 3/4 roku, než se vlastně zjistilo, že to byla jedna jediná klec a spíš se ty luskouni nakazily do člověka, než by to tam přinesli. Takže byli v tom úplně chudáci nevině.
7: to je skvělé, že teda cedule Vonty už mohla být jako odstraněna, abych vás tady k tomu chtěla poznamenat.
10: Já jsem chtěla ještě poznamenat, že mě připadalo jako důležité využít taky ve forenzních vědách, které to on z toho. Ve chvíli, kdy víme mnohem líp, odkaď ty vzorky, které se odeberou třeba právě z čínských trhů jsou, tak můžeme mnohem lépe zacílit na ty konkrétní ilegální dodavatelské řetězce těch luskouních šupin.
7: Já nevím, jestli to můžete prozradit, paní kolegyně, ale když teda chytáte ty pašeráky, co je zásadní pro přetržení těch pašeráckých stezek?
8: Určitě to, co jste popsali, je hrozně důležité. Vlastně to poznání, jak to celé funguje, je to nejdůležitější. Jednak my můžeme identifikovat, kde se ti luskouni nejvíce loví. Takže identifikovat si nějaké místa, kde bychom měli lépe chránit tu přírodu, pak samozřejmě budeme vědět, kudy vedou ty trasy, protože jsme zjistili třeba právě v té Africe, že sběrné místo je v Nigérii. Luskouni, kteří se zachytí v Nigérii, tak tam nejsou původní, že se svážejí prostě z různých částí Afriky, ale my teda víme, že ta Nigérie slouží jako takový hub, kde to naloží na lodě a odvezou. Takže zase je možnost se zaměřit na tu Nigérii, prostě nějakým způsobem přetrhnout, dejme tomu ten řetězec tady.
7: S kamarádi tam s policisty.
8: A vůbec vymáhání, jo, to je další věc, kde vlastně ty zákony v každé té zemi jsou různé. A zase, když mi se nám podaří třeba jakoby zjistit, když máme nějakou zásilku a budeme vědět přesně, z kterého státu ten luskoun byl, tak už se můžou použít vlastně místní zákony, které se jako uplatní na tuhle kauzu, ale jsou vlastně případy, kdy za to lidi byli odsouzení. Myslím si, že nejvyšší trest byl 8 let, takže určitě tohle jako hodně se to řeší a v některých státech ty postihy už jsou i tvrdé.
7: Těch 8 let to bylo v Nigerii, ne?
8: Ne, to si myslím, bylo někde v Ázii. Vlastně všude, kde se ti luskouni vyskytují, tak se nějakým způsobem používají. Vlastně v Africe se hodně používají jako zdroj vlastně proteinů, takže se hodně loví pro to maso, které vlastně dostanete ho koupit někde na trhu. A ty šupiny v některých kulturách jsou taky používané pro spirituální nějaké jako hodnotu, to taky má. A v té Ázii zase tam je to jinak, je tam ta tradiční čínská medicína, vlastně těch způsobů nebo té víry, jak to může působit, krom afrodiziaka, tak je to spousta dalšího onemocnění, vlastně jako taky plodnost, rakoviny a podobně, je to jako velké množství toho, jak jsou schopni to používat, ale samozřejmě taky se jí i pro maso. Říká se, že je delikatní, kdy jsem ho neměla, takže nemůžu potvrdit.
9: To je zajímavá ta zmínka o tom afrodiziakálním účinku, protože v čínské medicíně se to je taková pověra evropská, že oni to chtějí kvůli tomu. Ve skutečnosti hlavní důvod, proč se to v té čínské medicíně používá, je pro podporu kojení. A to je taky důležitá věc pro tu ochranu, protože jedna věc je ochrana ve smyslu represe, kdy honíme ty lidi, ale ty lidi to dělají, protože to draze prodají. To znamená, že je taky moc dobrý zacílit na tu konečnou zastávku, tak aby to ty lidi přestali chtít.
7: Jak úspěšné jsou ty pokusy vrátit luskouny někam do míst, kde se jim třeba daří, kde je to pro ně výhodné?
8: Ono obecně vypouštět zvířata zpátky do volné přírody není úplně skvělý nápad, pokud o nich všechno nevíme. Vlastně třeba u těch outloňů se ukázalo, že jsou hodně teritoriální, navzájem se zabíjejí. U těch luskounů existují záchranné stanice, které to umí velmi dobře. Mám studentku, která pracuje v Zambii a vlastně ta záchranná stanice tam funguje tak, že každé to zvíře má svého průvodce, ten s ním v noci stane, chodí s ním po parku, to zvíře se krmí a vlastně když jde spát, tak ten jeho průvodce jde spát s ním a takhle vlastně každý luskoun má svého člověka, který ho takhle venčí a vlastně pak to zvíře vlastně nestratí tu přirozenost. Není krmený vlastně z ruky, není krmený žádnou kaší a podobně a je schopný pořád si najít potravu a může se vlastně vrátit do té přírody. Otázka je taky, kam. Ti luskouni nejsou teritoriální, třeba jako ti outloni, že by se rvali a kousali a zabíjeli se, ale může se stát, že ho vrátíme na nevhodné místo, takže musíme vědět, kde to místo pro ně je.
7: To si říká ideální možnost studentské práce, výlet do Afriky a chcávat nosy s luskounem.
9: Mě ještě na tomhle tom zaujalo, že když byl tenhle ten nový druh popsán, tak on se jmenuje Manis aurita, to aurita znamená ušatý. Tak jsem si myslel, že bude mít jako nějaký zajímavý uši nebo něco. Ale zjistil jsem, že rozdíl v těch uších je statisticky významný a je to jenom 1,2 mm. Takže jako na to poznat ty dva luskouny od sebe, toho čínského a toho tibetského, rozhodně nestačí. Šupiny mají všichni luskouni stejný, takže tady právě je taky důležitá ta genetika, protože to je v podstatě jediný způsob, jak dokážeme spolehlivě určit, o jaký druh, případně nějaké křížence se jedná.
7: To prostě nějakou čtečku.
8: Co tady je hrozně důležité říct, že vlastně my ho nemáme zaznamenaného živého, toho nového luskouna. Vlastně my tohle všechno známe jenom z těch vzorků, vlastně, které byly zabavené, nebo teďka z toho muzea. Ale živý exemplář nikdo takhle ještě nezaznamenal v současnosti.
7: No tak to čeká na vás, až pojedete někam do Asie nebo...
8: Kežby.
6: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
7: Vadilo by, kdyby se navzájem křížily, asi ano.
10: Samozřejmě inbreeding je docela velký problém u ustupujících druhů, a to u všech, nejenom u živočichů, ale třeba u příkladu populací rostlin, které potom jsou jimi typicky napadá příklad hořce jarního, národní mušiní tmáce, rovná v jižní Čechách. Ale ve chvíli, kdy nastane inbreeding, tedy vzájemné křížení, tak se stane to, co se stalo v Habsburku. Je to velký stres na mnoho druhů, které se vlastně blíží k vyhnutí.
7: Chápu, tak to je problém, když jste ten nový druh ani neviděli na život, tak jak je držet od sebe?
8: Oni se to asi nějak vyřeší.
7: V dnešní laboratoři účinkují zooložka Barbora Černá-Bolfíková, molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačeš a student Michal Staněk, který se už rovněž detailně zabývá biologií. Vědci z Oxfordu a několika dánských výzkumných institucí zjistili, že ježci slyší ultrazvukové signály. Zajímavé, že ježek běžné zvíře, nevědělo se to. Badatelé míní, že tato schopnost by mohla pomoci varovat ježky před auty. Totiž střet s projíždějícím autem je podle statistik ochranářů nejčastější příčinou smrti asi tak třetiny ježků na světě. Co mě docela rozesmálo bylo, že autoři studie zavádějí pojem ultrazvukový repelent. Jak by to fungovalo? Tam se Barbory Černé-Bolfíkové, kdyby na to výrobci slyšeli.
8: Já vlastně se znám s autorkou této práce, takže vím docela přesně, jak by si to představovala. Ona totiž se zabývá jako velmi hodně ochranou ježků a spolu spolupracujeme. A vlastně její první projekt byl měnit takové ty automatické sekačky, protože to je taky velký problém pro ježky. Takže ona se tehdy spojila s výrobci sekaček a snaží se jako je pozměnit ty modely tak, aby byly schopné toho ježka detekovat a nepřijíždilo. Takže v tuhle chvíli ona by se chtěla spojit s automobilovým průmyslem a pomoct vlastně jako vyvíjet tyhle ty repelenty. V té práci se teda ukázalo, že ten ježek může slyšet část ultrazvukového spektra, a pokud by to byla pravda, tak by se mělo ale taky zjistit vlastně, v jakých kontextech ho slyší. Jestli je to třeba, že za potravou chodí, že vlastně některý hmyz může vydávat v ultrazvukovém spektru signály. Pak by to nefungovalo jako repelent, ale naopak by ho to mohlo přitahovat. Takže ještě jako musíme trošku zjistit ten kontext, a třeba kdyby byly zvuky, které jsou pro něj nepříjemné, tak by ho to mohl odehnat. Na druhou stranu musíme vzít v potaz i ostatní zvířata, protože taky můžou slyšet v ultrazvukovém spektru. Třeba i kočky můžou slyšet ultrazvuky, které samozřejmě to spektrum je úplně jinde. Ale mohlo by se stát, že když se to špatně nastaví, tak pak vám třeba psi budou štěkat celou noc, protože se jim to taky nebude líbit.
7: A ta kočka třeba nepůjde do silnice, tak to by mnozí majitelé uvítali.
8: Bylo by to skvělé, protože vlastně ta silniční doprava je vlastně jako velký problém. Obzvláště u těch ježků, kteří jako ta jejich strategie je taková, že zalehnou a udělají kuličku, tak to proti autu moc účinné není, ale i pro ostatní druhy ta automobilová doprava je poměrně problematická.
7: Myslím si, že za pozornost stojí i ježčí ucho. Jan Pačes k tomu poznamenává.
9: Ano, poprvé vlastně byl udělaný 3D model toho ježčího ucha, což bylo teda velmi zajímavé. Hlavně proto, že je překvapivé, že ježek slyší ten ultrazvuk a slyší ho trošku jako jiným takovým způsobem, že on vlastně to vnitřní ucho má ty kostky k sobě srostlé, takže proto slyší ty vyšší frekvence. Abychom si to zasadili do toho správného kontextu, kdy teda oni se pokoušejí něco vyvíjet, ale tady je to, myslím si, hodně chtěný výzkum ve smyslu tom, že tyhle ty experimenty, jak v automobilové dopravě zabránit srážkám se zvířaty, se dělaly už dřív i jiným zvířatům, třeba právě jelenům nebo těm jelencům, o kterých jsme už dneska mluvili. V Americe se na to už leta prodávají takové píšťalky, které si dáte na auto, a jak to auto jede rychle, tak ta píšťalka taky píská, měla by je odrážet. Jo. Nebo u nás si můžete koupit ultrazvukový plašič na krtky. Já jsem to všechno pečlivě prohlížel a na žádnou z těch věcí není certifikát, že by to fungovalo. Hlavně proto, že ta zvířata si na to strašně rychle zvyknou. Takže i kdyby s nějakým experimentu se ukázalo, že to chvilku funguje, tak prostě do 2-3 let si na to ty zvířata zvyknou a bude jim to úplně jedno. Bohužel tady ta šance, že by tahle věc fungovala, je spíš malá.
7: Takže vlastně nejzajímavější nebo unikátně na té studii bylo nejenom to, že tady se jako možná trochu marně pokoušíme odradit ježky od toho, aby lezli do silnice, ale spíš v tom popisu toho, jak ježci slyší.
9: Ano, zaprvé máme tam českou stopu, protože ten přístroj, kterým to 3D dělali, tak to je v přístroji Brna v české firmy, tak to je jako první věc, která je zajímavá pro nás. Ta druhá věc je, že to se dělá takovým způsobem, že se vlastně ten ježek uspí a píchnou se mu elektrody do mozku a za ucho a opravdu se měří ten signál, který přichází. Díky tomu oni opravdu zjistili, až do jakých frekvencí slyší, respektive nějaká nervová aktivita tam je, ale bohužel v tom spektru, kdyby to bylo možné použít, tak on už slyší ten ultrazvuk dost špatně. Kdyby to zase bylo v tom spektru blíže člověku, tak tam už slyší psy, kočky, takže to zase se nemůže používat, protože to by zase z toho všichni ostatní zvířata byli nervózní. Takže má to velkou řadu úskalí, je to spíš zajímavost a hlavně to, co je cené na tomhle tom článku, ani není ta PR stránka, že vymyslíme něco, jak ochránit ježky, ale spíš to, že opravdu vidíme, jak ten ježek funguje, jak mu to ucho funguje.
7: Nezapomněla jsem na Michala Staňka, aby poznamenal tady k téhle ještší práci.
10: Trochu bych se bál, jaké důsledky by to mohlo mít na vlastně jiná zvířata, kdyby to bylo reálně použito v tom terénu. Ku příkladu spousta druhů netopírů, kterých je velká diverze, tak by to samozřejmě slyšet mohli. A mohlo by to odradit od míst, kde bydlili. A vlastně spousta druhů netopírů je mnohem zásadnější než ježci. Mohlo by to vytvořit mnohem více újmy než užitku.
7: Jo, tak kolize mezi ochranou přírody, jako mezi ochranou ježku a netopíru.
9: Jedná se o to znečištění, které v tomto případě je zvukové, tak to zvukové znečištění, které slyšíme, my toho si všímáme a to se snažíme ochránit, ale tohle ne. Typickým příkladem jsou velký námořní lodě, o který se nikdo nestará, jestli pískají nebo ne, a naši nebohý příbuzní velryby a kytovci obecně s tím mají veliký potíže, protože prostě to jsou rachotiny dost často a ten ultrazvuk tam to piští, ty soukolí a ty šrouby a pod tou mořskou hladinou děláme taky pěknou neplechu. Prostě nám to nevadí, protože to neslyšíme, ale ta příroda s tím může mít problém. Takže zavádět nějaký další hluky do té přírody je vždycky velmi, velmi opatrně.
7: No, a já mám ještě přece jenom otázku pro expertku na ježky. Jestli považujete, ptám se Barbory Černé-Bolfíkové, za možné, že tím ultrazvukem by ježci detekovali kořist nebo si povídali mezi sebou?
8: Jestli můžu mít nějaký odhad, tak spíš si myslím, že to bude ta kořist. Je to těžké, protože oni se teda řídí hlavně čichem, ale u těch mizožravců, zvlášť u těch malých, třeba my víme, že někteří rejci můžou přejít i zvukově do toho ultrazvuku, ale u těch ježků jsme to nikdy nenaměřili. A myslím si, že by to možná už někdo naměřil, protože spousta lidí se u nás věnuje výzkumu netopíru, máme ty bed detektory a chodíme po té krajině a ti ježci jsou všude okolo nás v těch parcích, takže možná už by si toho někdo všiml, kdyby takhle ještě komunikovali spolu ultrazvuky.
7: Asi bychom si všimli, že si takhle povídají s mláďaty třeba.
9: Tak to jsme si zrovna všimli. Protože ty mláďata, jak jsou malí, a tak občas do tohoto zvuku přejdou, ale já bych si naopak myslel, že to pro lov nebude kvůli i fyzice, protože ten ultrazvuk nemá žádnou velkou penetraci, každá překážka brání, což je jeden z hlavních argumentů i autorů té studie, že je kdo ví, jestli by to na té silnici mělo význam, protože zatáčkou už to nebude slyšet. A v té trávě, kde se ježek pohybuje, tak tam bude mít ten ultrazvuk velice krátký dosah. Takže spíš, jestli to ještě používají, tak spíš řekl bych pro mezidruhovou komunikaci.
7: Do debaty dnes přispěli Barbora Černá-Bolfíková, zooložka, která se zabývá řadou zvířat, o kterých jsme dnes mluvili. Děkuji vám.
8: Taky nashledanou.
7: Jan Pačes, tedy je molekulární genetik a bioinformatik. Děkuji.
9: Taky děkuji a naslyšenou.
7: A student a začínající biolog Michal Staněk. Děkuji.
10: Taky moc děkuji. Nashledanou.
7: Martina Mašková, děkuji vám všem, kdo jste nás poslouchali a těším se naslyšenou opět za týden.
6: Laboratoř. Laboratoř.
2: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Američtí vyjednavači jsou v Kremlu. Do Ruska přivezli návrh na ukončení války na Ukrajině. Snížení odtoku z orlíků omezilo výrobu elektřiny. Dodávky domácnostem to neohrozí. Tenistka Bousková bojuje na US Open o postup do osmifinále. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednají v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Schůzka v Kremlu začala asi před 3 hodinami. Putin na začátku jednání prohlásil, že pro Rusko je výhodné pracovat právě s Witkoffem a Kushnerem. Američtí vyslanci taky vyřídili Putinovi pozdravy od prezidenta Donalda Trumpa. Další podrobnosti z jednání nejsou známé. Podle Trumpa přivezli Witkoff a Kushner do Moskvy návrh na ukončení války. Zítra by pak měli zamířit do Kyjeva. V domě srbské armády v Bělehradě pořádali vzpomínkovou akci na počest odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagské věznici. Odpěkával si tam doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny spáchané na území Bosny a Hercegoviny za války v 90. letech.
12: Na vzpomínkové akci se sešlo několik set lidí, kteří považují bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče za hrdinu. Kromě členů rodiny se akce zúčastnili někdejší členové armády Republiky Srbské, zástupci srbské vlády, včetně ministra spravedlnosti, ale i občané, kteří relativizují nebo popírají činy, za které Mladiče odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Velebení generála vyvolává silnou kritiku v zahraničí i v části srbské společnosti. Lidskoprávní organizace se dlouhodobě protestují proti glorifikaci Mladiče a neúspěšně vyzývají vládu v Bělehradě, aby takové jednání odsoudila. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
4: Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Orlík teď vypouští jen tolik vody, kolik do něj přitéká. Menší odtok omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně, ale na dodávky domácnostem, to podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera, vliv mít nebude.
13: Elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
4: Roli Orlíku dnes poprvé v historii převzala Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou jižní Čechy a jižní Morava. Radiožurnálu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek, třeba výlety, které spojují s návštěvou měst anebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
14: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
4: Podle průzkumu agentury CzechTourism plánuje letos strávit podzimní dovolenou v Česku 71% Čechů, to je zhruba o pětinu víc než loni. Průzkumu se na začátku srpna zúčastnila tisícovka respondentů. Fotbalisté Slávie vyhráli v 7. kole šance ligy nad zbrojovkou Brno 4-0. Olomouc porazila Bohemians 3-0. Plzeň vyhrála stejným výsledkem na hřišti Artisu Brno a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Tenistka Nikola Bartuňková končí na US Open ve 3. kole, ve kterém podlehla Rusce Andrejevové 0-2 na sety. Teď bojuje o osmifinále newyorského Grand Slamu Marie Bousková s Polkou Švjontekovou a je u toho taky David Prouza.
15: Marie Bousková prohrála první set v tiebreaku s Polkou Švjontekovou, 6-7 Grand Slamovou šampionkou, no a i druhá sada může dojít do zkrácené hry, pakliže Marie Bousková neprolomí servis i Švjontekové, ta se totiž za sebou 5-6 ze svého pohledu chystá na své podání a začne hrát za několik málo okamžiků. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: A hokejisté Pardubic i Plzně vyhráli ve 2. kole základní části Ligy mistrů. Východočeské Dynamo porazilo švédské Regle 1-0. Západočeši porazili polský celek Tychy 2-1.
5: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a překážka u Psářů. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru likvidace požáru nákladního vozidla. Před odklonem na 56. kilometru už jen krátká kolona. Za odklonem však počítejte s pomalým provozem. Pro kamiony možná náhradní trasa z exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice na exit 66, kde se vrátí zpět na dálnici. A pozor na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Vlašim na 48. kilometru informujete o odstaveném vozidle.
16: Na 48. zhruba kilometru na D1 z Prahy do Brna je tam v pravém pruhu čerstvě auto porouchaný. Je na hrozně nepříjemném místě, není vidět do poslední chvíle.
5: A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy dejte pozor za exitem 62 Chlumec nad Cidlinou. Na 56. kilometru stojí v odstavném pruhu kamion na blikačkách. Projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Po bleskové povodni v Nepálu zemřely stovky lidí. Další téměř 4 000 úřady pohřešují. Jsou mezi nimi i cizinci ze 39 zemí světa. Záchranným týmům komplikuje práci obtížně přístupný terén, rozvodněná řeka a bažiny vzniklé záplavovou vlnou. První zprávy uváděly, že povodeň způsobilo nejspíš zemětřesení. Nakonec se ale ukázalo, že za příval vody může sesuv ledovce, který se zřítil do řeky a vyvolal obrovskou, místy až 10-metrovou vlnu. Jak stabilní je oblast Nepálu a dal by se na podobné katastrofy použít nízkonákladový systém včasného varování, který v Nepálu testoval i geofyzik Václav Kuna a dnes je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
6: Osobnost Plus.
17: Pane Kuno, vy jste v Nepálu byl mnohokrát i po ničivém zemětřesení v roce 2015, které nepřežilo téměř 9 000 lidí. Co vám běží hlavou teď, když sledujete záběry současné katastrofy?
18: Tak jsou to samozřejmě, asi mě běží hlavou podobné věci jako ostatním, když ty záběry vidí. Je to samozřejmě obrovská bezmoc, protože jak vlastně znám trošku ty údolí, tak vím, že taky se nám nedá nikde schovat. Takže když za sebou slyšíte buď sesuv, anebo něco podobného, co přišlo teďka, anebo v podstatě je to zemětřesení, tak vím, jak je hrozně těžké nebo spíš nemožné v té situaci už něco udělat a že vlastně jste tam vydaní na pospas tomu živlu a neuděláte s tím nic, jestli vás to šťastně mine, nebo jestli bohužel při té katastrofě zahynete.
17: Uměl jste si něco podobného představit, protože ty záběry jsou šokující pro spoustu lidí?
18: Já jsem si podobný scénář popravdě nepředstavoval, hlavně kvůli tomu, že jsem vlastně seismolog a představuju si spíš ty zemětřesné katastrofy, čili si dokážu představit jinou katastrofu, která by byla v podobném, nebo bohužel možná i v budoucnosti může být i větším rozsahu, než je tato. A takovýto scénář samozřejmě ti, kdo studují tady ty sesuvy v takovéto charakteru, tak si asi dokáží představit, historii se takovéto scénáře bohužel už staly, ale já vlastně si spíš představuju bohužel to zemětřesení a tu katastrofu spojenou s tím zemětřesením.
17: Na jaké úrovni jsou v Nepálu záchranné složky?
18: To je asi hodně komplexní otázka. Bohužel takovéto jevy, ne takového toho rozsahu naštěstí, ale podobné jevy, jako jsou sesuvy a povodně, jsou v Nepálu na prakticky každodenní pořádku. A to zvlášť teda v tom monzunovém období, které probíhá zrovna teďka, tak těch sesuvů je velké množství, čili úřady a i vlastně záchranné složky jsou do určité míry připravené na to, že každou chvíli, prakticky každý den se tam stane nějaký takový sesuv nebo nějaká taková událost menšího kalibru, než je tato, a že prostě se musí odklidit silnice nebo nějakým způsobem ty škody se snažit napravit. Ale samozřejmě ta země je neskutečně složitá dopravně, geologicky, a když projde takováhle obrovská vlna do mnoha míst, vede jako jedna silnice, která je velmi špatně sjízdná i za ideálních podmínek mimo monzun. Takže když přijde takováhle katastrofa, tak samozřejmě ten systém je ochromený a trvá to dny, než se na nějaká ta místa vůbec ty záchranné složky dostanou.
17: V jak obtížném terénu se záchranáři pohybují? Jestli byste to mohl vysvětlit laikovi?
18: Tak je to velmi složitý terén, protože je to vlastně, se pohybujeme jak od vlastně ten celý Nepál vlastně zasahuje jak od podhůří té Himaláje, ještě vlastně je tam kus toho v té jižní části Nepálu, je kus toho vlastně indického jakoby kontinentu a potom se zvedá ta malá Himaláj a ta velká Himaláj a vlastně tento sesuv přišel z té velké Himaláje, čili vlastně když bychom postupovali údolím té řeky Trišuly, kudy vlastně šla ta povodeň, kdybychom postupovali proti směru té povodně, tak tak vlastně budeme postupně překračovat, vlastně budeme z kopců, půjdeme do hor, které jsou vysoké 7000, 8000 metrů. Takže to vlastně tady ta oblast je těsně vedle 7000 nebo 8000 vrcholů, čili vlastně se posouváme do té vysoké Himaláje. A to je opravdu jako jedno údolí, na které samozřejmě navazuje potom mnoho menších jako údolí z boků, ale to údolí je zaříznuté a na každé straně jsou to velmi strmé svahy nebo skály a na každé straně máme převýšení několik tisíc metrů, takže v té situaci potom, když tam není ta obtížně sjízdná silnice, tak jedině vrtulník.
17: Jak vyspělá je v Nepálu infrastruktura, pokud jde o pomoc po takhle rozsáhlé přírodní katastrofě?
18: Nějaká existuje, je to i kvůli tomu, že vlastně už tam v tom roce 2015, jak jste zmiňovala v tom úvodu, tak bylo velké zemětřesení, čili zkušenost nějaká tam je. Nicméně je to přeci jenom katastrofa, která zasáhla desítky tisíc lidí a ne všem se dá jako rychle pomoct. Je to velmi složité.
17: Dalo se něco takového čekat? Nebo to bylo z ničeho nic překvapující i pro spoustu místních, že se tohle stalo v takhle velké míře?
18: Já myslím, že to zasáhlo asi všechny, že ta katastrofa byla takovéhoto rozsahu. Já vlastně nemůžu úplně mluvit za ten obor, který není můj, čili sesuvy půdy a záplavy. Jak často třeba někde jinde v podobném rozsahu se něco jako stane, třeba v neobydlené oblasti, protože třeba u zemětřesení platí, že velké množství velkých opravdu silných zemětřesení vlastně se vůbec nedostane do médií, protože se stanou v neobydlených oblastech, kde prakticky nikoho to nezasáhne, čili je to spíš seismologická zajímavost, než nějaký ohrožující jev. Ale samozřejmě, takovéto jevy se tam dějí. Před pár lety ve stejném údolí byl menší sesuv, nebo byla menší takováto povodeň. Podobně, možná trošičku menší jev byl před v roce 2021, byl vlastně v té indické části Himaláje, západně od Nepálu. Takže to, že se něco stát může, to bylo známé. To, že ten jev, tohleto nebyl typický, říká se tomu, tento riziko, které vlastně, o kterém se hodně často mluví, tak je takzvaný GLOF, like Glacier Lake Outburst Flood. Je to z angličtiny vlastně jezero, které se nahromadí jako v důsledku nějakého sesuvu, že přehradí řeku a potom vlastně, když dojde k nějakému zemětřesení nebo se už ta pevnost té hráze přírodní se nějakým způsobem poruší, tak se může protrhnout a potom to může zaplavit právě ty komunity, které jsou v údolí pod tím. Tak to je velmi dobře známé riziko. A to, že se takovéto věci stát můžou v té Himaláji, tak to je známá věc. Ten rozsah tady v tom konkrétním údolí nedokážu, tu pravděpodobnost před tím jevem, tak nedokážu hodnotit.
17: Jak nestabilní je Nepál a oblast, ve které se tahle katastrofa teď stala?
18: Pokud se budeme bavit o té geologické nestabilitě, tak je velmi nestabilní, protože jedná se o nejvyšší hory světa vlastně, které jsou neustále vyzdvihovány. Je to v důsledku právě kolize té indické desky s tou eurazijskou deskou. Ta indická deska se neustále vlastně podsouvá pod tu eurazijskou. A protože ta indická před třeba 50, 60, 70 miliony lety tam ještě měla nějakou oceánskou kůru, která se vlastně tlačila pod tu eurazijskou desku. Dneska už je to vlastně kolize dvou kontinentálních tektonických desek, takže dochází neustále k výzdvihu té Himaláje. A tam, kde dochází k výzdvihu už u takhle vysokých hor, tak vlastně je velké množství materiálu, které taky má ten potenciál gravitační někam se pohybovat. A dochází k těm sesuvům. Takže tam vlastně, když člověk je v Himaláji, tak hodně často slyší, ať už menší sesuvy, větší.
17: Pořád v pohybu.
18: A pořád je to v pohybu.
17: Co teď té zdevastované oblasti hrozí? Na co by se měli místní připravit? Když se něco takového stane, tak co se děje s tím, kde oni bydlí, kde se pohybovali doteď možná bezpečně a najednou to je všechno pryč?
18: Je to všechno pryč. Samozřejmě otázka, co se tam je v té trase, na té trase té velké povodně bylo několik relativně velkých měst, včetně města, které bylo takovým, nebo vesnice, která byla takovým výchozím bodem i pro spoustu turistů vlastně při vstupu do údolí Langtang, které je takovou oblíbenou turistickou destinací. Takže je samozřejmě otázka, co se tam bude dít, jak mám zkušenost z toho zemětřesení v roku 2015, tak bych řekl, že je spíš pravděpodobnější, že ta místa budou znovu obydlená jako v podobném rozsahu. A vlastně ani bych to nikomu nevyčítal, protože když se přestěhujete do údolí vedle, tak tohle to může se stát v údolí vedle. A to u toho

0: odtávají směrem z hloubky toho údolí od těch nižších nadmořských výšek, tak odtávají. A vlastně to, co tvořilo po poslední stovky tisíce let, tak to, co vlastně podpíralo, řekněme, ten ledovec, ty horní části toho ledovce, to, co je podpíralo ze spodu, tak ta masa toho ledu najednou zmizí a zůstane vlastně ten kus ledovce v té vyšší nadmořské výšce, který vlastně sjede do toho údolí, do té oblasti, kde už není podpírán tou spodní částí.
1: A bude možné tedy s jistotou říct a zjistit, jestli v tom, co se v Nepálu stalo, hrálo roli globální oteplování, že budeme na to mít nějaké důkazy, které to jasně řeknou, ano, je to důsledek globálního oteplování?
0: Těžko říct, znovu na to nejsem úplně přesně odborník, takže nechtěl bych se pouštět
1: nějaký jasný soudu. Odhad, jestli se to podaří soudu. Jednoznačně říct jako důvod toho, co se stalo.
0: Spíš bych řekl, že je pravděpodobnější, že se to dá určit statisticky, že globální oteplování přispívá ke vzniku takovýchto jevů častěji, než se vlastně děli v minulosti. V minulosti máme obrovské povodně podobného charakteru v geologické, myslím, minulosti, tak jsou jako obdobné, jako nebo ještě možná i větší jako jevy než tyto, ale zároveň prostě pokud se prokáže to, že opravdu došlo k utržení toho ledovce, který dřív byl podpíraný třeba z toho údolí tou masou toho ledu, která roztála v důsledku globálního oteplování, tak to je potom takový jako relativně přímý důkaz, že to s tím globálním oteplováním souvisí, ale
1: uvidíme.
0: Uvidíme.
1: Myslíte si, že by se něco podobného mohlo stát i v Evropě, třeba v Alpách?
0: V Evropě ten monitoring, co vím, tak je důkladnější a rozhodně nejsou vlastně takovéto velké. Tady hodně velkou roli hrálo vlastně i to, že celá ta masa ledu vlastně se utrhla někde v 5-6 tisících metrech.
1: Že to jelo dlouho.
0: A sjela vlastně do toho prvního bodu, ze kterých máme ty děsivé snímky vlastně z hranice Číny a Nepálu. Vlastně tam, jak jsou ty velké vlastně hraniční budovy a jak vlastně ta budova, takové to velmi známé video s tou budovou, jak na ní parkují ty autobusy, které potom vlastně smete ta 30-metrová nebo já nevím kolik metrová vlna, tak to je vlastně v důsledku toho, že ten sesuv vlastně během těch několika kilometrů nebo možná třeba 10 kilometrů té trasy, tak vlastně v tom bodě už sjel nějakých třeba 4000 metrů do údolí, čili ta, jako ta neskutečná vlastně jako hybnost tohodle toho bahna a vody, tak je nebývalá a tohleto si nemyslím, že by snad nám někde hrozilo tady.
1: Původní zprávy uváděly, že záplavovou vlnu způsobilo zemětřesení, což se nakonec ukázalo jako omyl. Mohlo by zemětřesení zavinit podobně ničivou katastrofu, nebo by to vypadalo trochu jinak?
0: Se rozhodně mohlo. To, že vlastně to zemětřesení je spíš možná i pravděpodobnější, že něco takového se stane při zemětřesení než bez něj, protože samozřejmě dochází k silným otřesům té půdy nebo těch ledovců. Čili během toho zemětřesení v roce 2015 tam byl nespočet sesuvů, které potom komplikovaly ty záchranné práce. A jsou rozhodně každé větší zemětřesení v té oblasti je velké riziko, že něco podobného spustí, třeba ne snad v takovémto rozsahu, ale to, že tam budou středně velké až velké sesuvy v důsledku zemětřesení, je skoro jisté.
1: Ty následky by mohly být ještě horší při zemětřesení, nebo by to bylo podobné?
0: Následky při zemětřesení můžou být bohužel daleko horší ještě. To zemětřesení v roce 2015, tak to mělo magnitudu 7,8. A byla to vlastně plocha těch zlomů, které vlastně se po sobě sklouzly při tom zemětřesení. Každé zemětřesení vlastně sklus na nějakém zlomu. A ta plocha byla velká přibližně 150 kilometrů na nějakých 50 kilometrů cirka. Ale bohužel v Nepálu ten potenciál pro ta velká zemětřesení je ještě daleko větší. A třeba v roce 1505 tam bylo největší zaznamenané geologicky spíš odvozené zemětřesení teďka, které mělo magnitudu ještě o jeden stupeň magnitudy větší, čili něco kolem 8,8 až možná k 9. A tam se bavíme o tom, že vlastně ten rozsah toho zlomu, který by sklouznul, by byl až třeba několik set kilometrů dlouhý, třeba 100 kilometrů široký, čili ta zasažená oblast by byla ještě daleko, daleko větší, než byla v tom roce 2015. A bohužel studie ukazují, že by se mohlo jednat až o třeba stovky tisíc obětí.
1: Říká Václav Kunag.

0: biofyzik, který je hostem Osobnosti Plus.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Witowská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Nepál je chudá země. Ze záběru je jasné, že voda smetla celé vesnice do posledního domu. V jakém stavu jsou tam budovy? Vypadalo to, že většina z nich neměla vůbec šanci.
2: Tak ono asi je těžké, když se na vás řítí stěna, bahna a kamení, tak aby vydržela jakákoliv budova. Takže to si
0: jedna
2: myslím,
0: tam
2: že...
0: zůstala.
2: Jedna tam zůstala.
0: Ikonická fotka s jednou modrou budovou.
2: No, ty záběry jsou z toho opravdu mrazí. To je prostě hrozně obtížné, to jakoby asi žádná budova nevydržela. Z toho seismického pohledu je to možná trošičku jiné, tam si můžeme bavit o tom, že jsou vlastně dvě hlavní takové jako typy budov v té oblasti. Jednak jsou to ty železobetonové budovy, které jsou naštěstí už teďka možná častější, čili jsou to nějaké železobetonové pilíře, které jsou potom vyplněné jako cihlami nejčastěji, a potom jsou takové ty tradiční čistě zděné, ať už kamenné nebo cihlové budovy, a ty bohužel jsou velmi náchylné na jakékoliv otřesy, ať už od zemětřesení, anebo samozřejmě při tom jevu, který jsme pozorovali teďka, tak by neměl žádnou šanci.
0: Jak moc tahle blesková povodeň narušila stabilitu podloží a vůbec té oblasti?
2: Stabilitu toho podloží si nemyslím, tam, kde se prohnala, tak tam samozřejmě je teďka nová vrstva velmi nespevněného sedimentu, čili tam se stavit nic nedá. To, že by nějak vlastně narušila dál tu stabilitu mimo rozsah té katastrofy, vlastně si nemyslím, že by se to stalo.
0: Vy jste v Českém rozhlase Plus minulý týden říkal, že ve dvou třetinách Nepálu se před podobnými katastrofami nejde schovat. To znamená, že jinde než v údolích ty domy, elektrárny, infrastrukturu stavět nejde? Tam není kde?
2: Prakticky. Tak ono bychom vlastně mohli tak velmi nahrubo rozdělit ten Nepál na ty tři pásy, o kterých jsem mluvil, na ty nížiny na jihu, potom to ten pás vlastně východozápadně se táhnoucí menší Himalaje, což si můžeme představit jako takové hodně vysoké kopce. Nejsou to ještě velehory, ale jsou to třeba kolem 2000-3000 metrů vysoké kopce. A tam ten a potom vlastně ten pás, když jdeme dále k severu, tak je ten pás těch vysokých jako hor, těch pohoří 8000 nebo toho 8000 pohoří. A vlastně v ten, většina Nepálu leží v té nižší Himalaji, čili v těch jako, ne v těch velehorách, ale v těch vysokých kopcích. A tam ne vždycky jsou ty budovy v údolí, můžou být vlastně, jsou jako rozeseté po těch kopcích, lidé tam mají nějaké jako terásky na pěstování prostě plodin, takže tam to není v těch údolích, ale samozřejmě ty údolí jsou nejčastější, protože v tom údolí většinou z těch starých sesuvů jsou tam nějaké sedimenty, je tam nějaká půda se vyvinula, čili tam je vlastně nejjednodušší
0: to jako pěstovat,
2: dá se tam hospodařit, čili většina na těch lidí žije v těch jako údolích, ale v tom pásu té menší Himalaje jsou i tak jako rozeseté vlastně po těch kopcích.
0: Jak to berou sami Nepálky a Nepálci? Jsou na to mentálně připravení, že prostě žijí v takhle nestabilní oblasti a že se tam každý den něco může stát?
2: Já si myslím, že se na něco takového vlastně nedá připravit pořádně. Na katastrofu takového rozsahu, zvlášť když se na vás něco řítí a máte tu přímou zkušenost z toho. Ale na druhou stranu si myslím, že jsou na to pořád ještě mentálně připraveni daleko líp, než bychom to zvládli my, protože vlastně i z těch obrázků, které vlastně člověk vidí, že ta řeka je ještě třeba pořád rozvodněná několik třeba minut nebo desítek minut potom po té hlavní vlně a lidé už jako jak by se nic nedělo, vlastně přecházejí po těch mostech, které vlastně ještě přes ně přetéká voda, tak vlastně vůbec nechápu, jak je možné, že tohle to jako jdou. Ale nějakým způsobem prostě tam jako jsou s tím víc rozumění, že vlastně takovéto věci se dějí, protože už jich, já jsem byl vlastně v Nepálu všeho všudy, já nevím, 8 měsíců, 10 měsíců a takovýhle jevů jsem tam taky vlastně zažil hodně. A vlastně bylo to docela nepříjemné, takže když tam potom jako člověk žije celý život, tak samozřejmě na to nějakým způsobem prostě víc nachystaný, než kdyby to neviděl.
0: Vy jste v Nepálu testovali nízkonákladové systémy včasného varování před zemětřesením. Jak to funguje?
2: Funguje to vlastně tak, je to včasný varovný systém, který je založený na datech ze seismických přístrojů, ze seismometrů, které vlastně měří otřesy země. A protože zemětřesení se ještě pořád nedají a možná nikdy nepůjdou předvídat, tak vlastně jsme odkázáni na informaci, kterou máme, když už to zemětřesení začne. Čili my se vlastně snažíme ty seismometry umístit do oblasti, kde si myslíme, že ty budoucí zemětřesení budou začínat. A protože ty opravdu velké zemětřesení, jak jsem říkal, tak mají velkou dlouhou zlomovou plochu, kde vlastně to zemětřesení vlastně pohybuje ty dva tektonické bloky po sobě, tak když zaměříme tu informaci, když zaměříme to zemětřesení v okamžiku, kdy vznikne, tak my můžeme vlastně předhonit to zemětřesení, ty seismické vlny a dát to varování do těch oblastí, kam to zemětřesení ještě nedošlo.
0: S jakým předstihem?
2: Malým.
0: To je pár vteřin, ne?
2: To je, záleží, jak jste daleko od toho epicentra. Když jste v epicentru, tak většinou, když to zemětřesení je blízko u povrchu, tak tam není vůbec žádný předstih. A když potom se pohybujeme po té zlomové ploše, kde to zemětřesení bude silné, ale ještě nebylo silné, tak tam můžeme dát třeba několik desítek vteřin až třeba minutu v ideálním případě. Teoreticky víc, ale to jsou spíš takové dohady.
0: Co se za tu dobu dá stihnout? Jenom asi utéct?
2: Utéct. No, ale tak to je dost.
0: Bezpečí. Zemětřesení se odehrává několik desítek kilometrů pod povrchem země. Kdybyste měl říct ideálně, kolik těch seismických stanic by v Nepálu bylo potřeba, aby pokryly celou zemi tak, aby jste dokázali všem těm lidem včas dát varování. Kolik by jich bylo potřeba? Protože vy jste jich testovali, tuším, 43.
2: My jsme jich testovali asi 43 plus minus a těch stanic samozřejmě záleží, čím blíž se dostaneme k tomu epicentru. 43 stanic teoreticky by mohlo stačit na celý Nepál. Nicméně potom ta vzdálenost mezi těmi senzory je relativně velká a čím dále vy budete od toho epicentra, tak tím déle vám bude trvat vyprodukovat tu informaci. Čili my jsme při tom testování jsme se snažili se dostat vždycky pod třeba 10 vteřin určitě to zemětřesení. Čili pod té chvíle, kdy se to zemětřesení stane, ty seismické vlny putují na ty stanice, to trvá několik vteřin. My to musíme zaměřit nejméně na několika stanicích, dejme tomu 4, 5, 6 stanicích, než dokážeme vygenerovat tu informaci. A to trvá, dejme tomu, 3-4 vteřiny, než vlastně tam ty seismické vlny dojdou a potom samozřejmě ten systém také má nějaký výpočetní čas, čili to je dalších pár vteřin. Takže čím více těch stanic my jsme tam dostali, ideálně třeba několik set, abych vám odpověděl na tu vaši otázku, tak několik set stanic si myslím, že by bylo dostačující pro to, aby to varování vlastně přišlo včas.
0: Jakým způsobem se lidi o tom dozví, že tam mají pár vteřin na to, aby utekli?
2: Těch kanálů je víc, žádný z nich není v naší vlastně jako gesci, protože my jsme se spíš zaobírali tím, aby jsme otestovali tu technickou část až do toho bodu, kdy vlastně vygenerujeme tu informaci o tom blížícím se zemětřesení a potom ta informace, jakým způsobem bude rozesílaná, tak je spíše na té lokální administrativě. Ale těch kanálů potenciálně, my jsme se nikdy nedostali do bodu, že bychom začali vydávat varování veřejné, takže tam vlastně jsme se do toho bodu nedostali, protože to bylo spíš jenom testování proveditelnosti toho systému. A těch kanálů by bylo více. Můžou to být SMS zprávy, můžou to být push notifikace do mobilních telefonů, můžou to být sirény.
0: Tam funguje signál mezi těmi dolími?
2: Tam funguje. Vlastně je to i někdy lepší než jiné připojení k internetu. Vlastně je to.
0: No. Dal by se tenhle systém nízkonákladového rychlého varování použít pro případné podobné katastrofy, jako se stala teď, tedy v té velké vody?
2: Potenciálně dál. A je to vlastně i něco, co teďka s mými nepálskými kolegy vlastně probíráme, jestli bychom nemohli něco podobného vlastně uskutečnit. Já vlastně už teďka nejsem na Akademii věd, už nejsem na geofyzikálním ústavu, ale pracuji pro jednu kanadskou firmu, která vlastně vyrábí seismické přístroje a potenciálně i senzory, které bychom tam v té oblasti mohli použít. A je to vlastně tady jde o to, že vlastně jsou to podobné, to, co se třeba vlastně stalo teďka před těmi pár dny, ten velký sesuv, ten velmi snadno se dá detekovat seismickým přístroji, velmi podobně jako zemětřesení. Vlastně jste i říkala, že to bylo v prvních jako hodinách po té katastrofě vyhodnocené jako zemětřesení. Já jsem si ty seismické záznamy viděl a vlastně, když bych nevěděl, že to není zemětřesení, tak by mě to také asi chvíli trvalo, než bych to zjistil. Takže vlastně ten signál je hodně podobný. Jde tam hodně o to vlastně se přiblížit těmi senzory co nejblíž vlastně tomu zdroji, protože aby zaprvé, abychom minimalizovali ten čas, za který dokážeme vygenerovat to varování, a za druhé taky kvůli tomu, že vlastně ne všechny takovéto ničivé jevy musí vlastně začít takhle velkým sesuvem, ale může to být vlastně nějaké jako tiché, vlastně na počátku tiché vlastně protržení nějaké přehrady nebo něco výrazně menšího, takže vlastně tam potom by se nemonitoroval ten počáteční sesuv, ale monitoroval by se nějaký vlastně zvýšený šum v údolí té řeky, takže tam potom člověk opravdu chce mít ty senzory v těch nejvyšších nadmořských výškách, je to složité je tam dostat.
0: Říká geofyzik Václav Kuna, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
2: Děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Poselství z ohnivého nebe. Dívám se na barevnou pohlednici, jako bych právě stál na břehu velkého jezera. Je to Bodamské jezero. Leží na rozhraní Německa, Švýcarska a Rakouska. Co je na obrázku zajímavé? Pár metrů nad hladinou majestátně pluje vzducholoď. Pohlednice je ze 30. let 20. století, ze století označovaného jako zlatý věk vzducholodí. Obří zúžené létající stroje se staly symbolem luxusního mezikontinentálního cestování a inženýrské prestiže. Pohlednici, o níž je řeč, se mohl obdivovat v březnu 2026 na pražské výstavě známek, dopisů a dalších podobných artefaktů. Na pohlednici je patrné, že kdysi prošla ohněm. Levá strana je ohořelá. Jak dále zjistím, byla adresována jistému Robertu Moserovi. Ten ji ale adresoval sám sobě. Tušil, že bude mít jednou mimořádnou cenu. 23-letý Robert Moser byl totiž členem posádky slavné vzducholodi LZ-129 Hindenburg. Ve své době, tedy v roce 1937 šlo, společně se sesterskou lodí LZ-130 Graf Zeppelin, o největší létající stroj všech dob. Robert Moser se nemýlil. Pohlednice, kterou ještě stihl opatřit poštovními razítky, na vzducholodi byla totiž i pošta, měla mít v budoucnu opravdu mimořádnou finanční hodnotu. Ovšem za cenu katastrofy. Jedné z největších, která se kdy odehrála. Opouštím výstavu. Opouštím galerii u pražského staroměstského náměstí a najednou, jako bych zaslechl dávný hlas. Rozhlasové hlášení.
2: Začíná zase pršet, déšť trochu zesílil, zadní motor drží loď tak akorát, aby ji udrželi. Vzplanulo to, toč to Charlie, hoří to a řítí se to, hrozně se to řítí, úhněte mi z cesty, prosím. Hoří to a vzplane to a padá to na kotvící stěžeň, je to hrozné, je to jedna z nejhorších katastrof na světě. Plameny šplhají 400 nebo 500 stop do nebe, je to hrozný třesk, dámy a pánové. Kouř a rám se řítí k zemi ke kotvícímu stěžni. Ach, to lidstvo. Nemohu ani mluvit s lidmi, jejichž přátelé tam byli. Já nemohu mluvit, dámy a pánové.
1: Hlas plný emocí, kdy se neubrání ani pláči, patřil Herbertu Morrisonovi. Pracoval jako rozhlasový reportér stanice WLS v Chicagu. Na počátku května 1937 byl vyslán do Lakehurstu v New Jersey, aby reportoval přistání vzducholodi Hindenburg. Let, jak už dnes víme, skončil katastrofou a Morrisonova reportáž, zvláštního zvolání Ach to lidstvo, vstoupily do historie světové žurnalistiky. V našem vyprávění padla dvě hlavní jména, Robert Moser a Herbert zvaný Herb Morrison. 23-letý mechanik na vzducholodi Hindenburg a 32-letý rozhlasový reportér z Chicaga. Jak jejich životy ovlivnila katastrofa vzducholodi, které se někdy dodnes říká Titanic nebes?
2: Robert Moser se narodil 29. listopadu 1913. Bylo to v německém městě Vincelln. Kamarádi a sourozenci na něho vzpomínali jako na odvážného a předčasně vyspělého chlapce, který se projevoval naprostou absencí strachu. Jednou kvůli sázce skočil ze střechy vysoké stodoly. Měl jednu vášeň, fotografování. Toužil po dobrodružství po dalekých cestách. Vyučil se hodinářem. Později dostal šanci pracovat u společnosti vyrábějící vzducholodě Zeppelin.
1: Četli jsme z knihy autorů Dana Grossmana, Sheryla Ganse a Patrika Racla. Zeppelin, Hindenburg, ilustrovaná historie. Duchovní otec projektu Zeppelin, Ferdinand von Zeppelin, zvaný někdy také Blázivý hrabě, zanechal v historii vzducholodí opravdu výraznou stopu. Ze studie Hindenburg Rychlý vzestup a rychlý pád se o tomto pozoruhodném muži, který se narodil 8. července 1838 v Kosnici, můžeme dozvědět.
2: Jeho vojenská kariéra, kdy se v roce 1863 jako vojenský pozorovatel poprvé vznesl v horkovzdušném balónu, položila základy jeho celoživotní posedlosti létáním a myšlenkou řízeného letu. Na rozdíl od většiny tehdejších konstruktérů si uvědomil, že budoucnost neleží v balónech unášených větrem, ale v řízených létajících strojích schopných přesné navigace. Navrhl pevnou vzducholoď, uvnitř které se nacházelo několik samostatných plynových vaků. Tento přístup zvyšoval stabilitu, bezpečnost i možnost stavby skutečně obřích strojů. Myšlenka však dlouho narážela na nedostatek financí i skepsy odborné veřejnosti. Po odchodu z armády věnoval Zeppelin veškerý čas i osobní majetek vývoji vzducholodi, často na hranici bankrotu.
1: Konstrukce a výroba vzducholodí společnosti Zeppelin pokračovaly i po první světové válce. To i přesto, že Ferdinand von Zeppelin v roce 1917 zemřel. Například v roce 1928 se zrodila vzducholoď LZ-127 Graf Zeppelin. O rok později uskutečnila dvoutýdenní cestu kolem zeměkoule. Bylo to vůbec poprvé, co vzducholoď měla na palubě platící pasažéry. V květnu 1931 uskutečnila vzducholoď první zkušební let do Jižní Ameriky a o rok později tam začala vzducholoď dopravovat pasažéry po pravidelné lince. V roce 1935 začíná, opět díky společnosti Zeppelin, historie vzducholodi LZ-129 Hindenburg. Ze studie Hindenburg Rychlý vzestup, rychlý pád můžeme ještě mimo jiné zjistit.
2: Hindenburg byl určen především transatlantické dopravě, kterou zvládal více než dvakrát rychleji než parníky. V červnu 1936 uskutečnil rekordní dvojnásobný přelet Atlantiku v čase 5 dní, 19 hodin a 51 minut. Původní plán počítal s plněním heliem, ale vojenské embargo Spojených států přinutilo německé konstruktéry změnit projekt a použít jako nosný plyn vysoce hořlavý vodík.
1: Což se mělo záhy ukázat jako fatální, ale nepředbíhejme. Z knihy, kterou napsala Shelley Tanaka a kterou nazvala Katastrofa Hindenburgu, poslední let největší vzducholodi, která kdy byla postavena, můžeme číst.
2: Tato vzducholoď byla postavena v roce 1935, a sice společností Luftschiffbau Zeppelin. Náklady 500 tisíc tehdejších liber. Byla 245 metrů dlouhá, tedy zhruba o 24 metrů kratší než Titanic. Průměr vzducholodi 41 metrů. Její konstrukce byla z Duralu. Vzducholoď obsahovala zhruba 200 tisíc krychlových metrů plynu, rozděleného do 16 oddílů, s celkovým vztlakem 240 tun, z čehož 112 tun bylo takzvané užitečné zatížení. Poháněly ji 4 dieselové motory Mercedes-Benz, každý o výkonu 890 kW, což vzducholodi umožnilo rychlost až 135 km v hodině.
1: Dodejme, že Hindenburg mohl nést 72 pasažérů, při transatlantickém letu 50, dále 61 členů posádky. Byla už řeč o hořlavém vodíku, co by

0: nosném plynu. Proto konstrukce vzducholodi měla různé bezpečnostní prvky. Ty měly v případě úniku plynu zabránit požáru. Poták byl speciálně upraven tak, aby byl bezpečný před ohnivými jiskrami. Sebevědomí německých konstruktérů šlo dokonce tak daleko, že na Hindenburgu byla dokonce i kuřárna. Nezapomínejme na to, kdy byla vzducholoď Hindenburg postavena, v čase, kdy v Německu už vládl nacionální socialismus a Hitler. Hindenburg měl být symbolem německé schopnosti, jedinečnosti. Je úterý 3. května 1937. Z frankfurtského letiště startuje vzducholoď Hindenburg. Na palubě je 36 cestujících. Ovšem zpáteční let ze Spojených států je už nyní beznadějně vyprodaný. Členů posádky pod vedením Maxe Pruse je 61. Je mezi nimi jako jeden z mechaniků také nám už známý Robert Moser. Je to jeho druhý let vzducholodí. První absolvoval právě v březnu 36. roku. Ve studii, kterou o Moserovi napsal německý publicista a badatel Martin Kohler, se ještě můžeme dozvědět.
1: Jako mechanik byl mladičký Robert excelentní. Ve společnosti Luftschiffbau Zeppelin začal jako nástrojař. Byl velmi schopný. Robertův mistr jeho otci jednou řekl, pokud ještě máte takové syny, okamžitě je k nám pošlete. Jednoho dne přinesl Robert domů leteckou vrtuli. Pokud havaruji, tuhle vrtuli mi dejte na hrob, řekl. Což se, bohužel, později opravdu stalo. Byl dobrodružný a podnikavý. Při svém prvním letu vzducholodí v březnu 1936, když společně s ostatními přistál v jihoamerickém přístavu Pernambuco, pronajal si koně a vydal se do pralesa. Už tehdy byl posedlý fotografováním a v Jižní Americe pořídil stovky snímků.
0: Mezi pasažery vzducholodi měl být také nejpopulárnější německý sportovec, boxerský šampion Max Schmeling, manžel evropské filmové hvězdy českého původu Anny Ondrákové. V květnu 1937 ho v Americe čekal zápas s americkým boxerem Jasonem Braddockem. Problém ale byl, že přilet vzducholodi byl naplánován na 6. květen 1937. Ovšem Schmeling musel být na místě již 4. května. Tak na tom trval Schmelingův manažer. Schmeling tedy, jak později vzpomínal, s těžkým srdcem letenku vrátil a do Spojených států se vydal lodí. Zachránil si tak život. Vnitřek vzducholodi byl zcela ve znamení luxusu. Citujeme opět ze studie Hindenburg, rychlý vzestup, rychlý pád.
1: Hindenburg nabízel za vysokou cenu srovnatelnou s levnějším automobilem odpovídající luxusní prostředí. Cestujícím byly k dispozici kajuty, restaurace s teplými jídly, kavárna s panoramatickými okny, kde hrál dokonce pianista na duralové piano. Ve spodním patře se nacházely koupelny se studenou i teplou vodou a také speciálně oddělená kuřárna, aby se předešlo vznícení plynu. Pouze jídelna zabírala celou délku levoboku paluby A, jedné ze tří palub, a měřila přibližně 14 metrů na délku, šířka přes 4 metry.
0: Pokračujeme citací z knihy Katastrofa Hindenburgu, poslední největší vzducholodi, jaká kdy byla postavena. Autorka Shelley Tanaka.
1: Stoly v jídelně byly vyrobeny s použitím tenkého trubkového hliníku. Židle byly čalouněné. Na palubě A byl také salonek pro cestující, rovněž psací místnost. Stěny tvořily nástěnné malby tehdy slavných výtvarníků. V salonku se nacházelo 146-kilogramové klavírní křídlo Blutner, vyrobené z duralu a potažené žlutou vepřovicovou kůží. Po obou stranách paluby A se nacházely promenády s posezením a velkými okny, která se dala otevřít za letu. Paluba B se nacházela přímo pod palubou A. Byly tu například lodní kuchyň, toalety, sprchy pro cestující, jídelna pro posádku a důstojníky.
0: Jak vlastně let probíhal? Hindenburg, jak už víme, odstartoval z frankfurtského letiště 3. května 1937. Měl to být jeho už 35. let přes Atlantik. Jenomže, když brzy po startu nabírá Hindenburg zpoždění, hlavně nad oceánem. Když se vzducholoď po víc než 2 dnech konečně ocitne nad New Yorkem, zuří bouře. Bouře nepolevuje ani nad New Jersey. Hindenburg musí město 2x obkroužit. K letišti Lakeshurst dorazí Hindenburg s půldenním zpožděním. Je 6. května 1937, 19 hodin, nastává přistávací operace. 19.20 ze vzducholodi je schozeno první přistávací lano. Muži dole začínají loď upoutávat. 19.25 Hindenburg je asi 60 metrů nad zemí. Nadšení cestující stojí u oken a mávají. Uprostřed nadšeného a čekajícího davu je také rozhlasový reportér Herbert Herb Morrison. Jemu, jak už víme, 32 let. Jaká byla jeho cesta k žurnalistice? Narodil se 12. května 1905. Bylo to v Pensylvánii. Žurnalistice se začal věnovat brzy po maturitě. Prošel postupně 3 rozhlasovými stanicemi. Ostruj se vysloužil již v roce 1936, to když neúnavně reportoval několik dní a několik nocí průběh ničivých povodní v Pittsburghu. Zachoval se i přepis jeho reportáže z 18. března 1936.
1: Je to nejničivější povodeň v historii města. Pouze dnes hladina dosáhla 14 metrů. Dopad velké vody je zničující. Velké škody utrpěly ocelárny. Na 60 tisíc ocelářů přišlo o práci. Pod vodou se ocitlo na 65% obchodní čtvrti v centru města. Vlaky nejezdí, železniční tratě jsou zablokovány. Mimořádnou odvahu prokazují zejména policisté, hasiči, příslušníci Národní gardy. Jejich obětavost nemá hranice.
0: V květnu 1936 odletá tedy Herb z Chicaga do Lakehurstu společně se svým technikem Charlesem Nelsonem. Právě Charlesovi jsou věnovány první 2 reportérové výkřiky. Jak už jsme slyšeli, toč to, Charlie, toč to, Charlie. Společně s Charlesem našli místo hned u přistávací plochy. Co se techniky týkalo, k dispozici měli, protože na letišti nebylo zařízení pro přímý přenos i jeden z tehdy nejmodernějších záznamových přístrojů. Vlastní reportáž se přepisovala na 4 disky. Svou později tolik slavnou reportáž začal Herb Morrison nahrávat v 18.30. Začíná skoro až idylicky.
1: Oba, tedy i s Charliem, jsme včera odpoledne přiletěli z Chicaga. Let bez mezi přistání z Chicaga do New Yorku nám trval pouhé 3 hodiny a 55 minut. Po přistání jsme nasedli na další letoun, který nás dopravil do Lakehurstu. A mimochodem, American Airlines je jedinou leteckou společností ve Spojených státech, která je ve spojení s Hindenburgem. Hindenburg odletěl z německého Frankfurtu v úterý večer, přesněji v 7.30 jejich času, a už více než 2,5 dne uhání po obloze kilometry a kilometry sem do Ameriky. Už se blíží.
0: Herb Morrison se omluví. Na nějakou dobu se odmlčí. Musí se nyní dostat co nejblíže k hangáru, aby mohl přistání vzducholodi sledovat co nejlépe. To, co spatří, ho uchvátí.
1: Tak, dámy a pánové, už jsem venku před hangárem. Je to opravdu nádherný pohled. Vzrušující, úžasný. Vzducholoď klesá jakoby z nebe. Míří přímo na nás na kotvící stěžeň. Mohutné dýzlovy motory se rozeřovaly. Sluneční paprsky dopadají na vyhlídkovou plošinu na východní straně a hlavně na panoramatická okna vzducholodi. Třpití se jako třpitivé drahokamy na pozadí černého sametu. Na palubě je celá řada významných lidí. Nepochybně nadšený je nový velitel lodi kapitán Max Prus. Prožívá určitě velké okamžiky. Je to totiž poprvé, co velí Hindenburgu. Při předchozích letech působil jako vrchní důstojník pod velením kapitána Lehmana. Vzducholoď nyní prakticky stojí. Posádka spouští dolů lana. Jejich konce chytají připravení muži z pozemního personálu.
0: A pak se to stane. Hindenburg vzplane. Herbert Morrison nepřestává reportovat. Hlas mu hrůzou štoho, čo je svědkem, se lhává. Pláče. Od mikrofonu ale neodchází. Zaposlouchejme se opět pro umocnění tehdejší atmosféry do jeho hlasu.
2: Honestly, it took like that massive fucking wrecking. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside while I cannot see it. Charlie, that's terrible.
0: Morrison popisuje děsivé chvíle, které ani on sám ještě nikdy nezažil. Opakuje slova o strašlivé havárii. Plameny šlehají až do nebes. Řítí se k zemi. Je to ta nejhroznější katastrofa na světě, dámy a pánové. Až sem k nám doléhá zoufalý křik cestujících. Nemám slov. Během 30 až 35 vteřin oheň pohltí celou vzducholoď. Cestující, členy posádky, ale i podzemní personál zachvátí panika. Někdo stihne, ještě ve chvíli, kdy se hořící vzducholoď nachází nad zemí, z hořící gondoly vyskočit. Rodiče v zoufalství vyhazují z oken své děti. Mnozí ale pád desítek metrů nepřežijí. Zahyne 35 z 97 lidí, kteří se na palubě nacházeli. A co je s mechanikem Robertem Moserem? V šestce katastrofy je na hlídce v jedné z technických místností uprostřed lodi mezi dvěma předními motorovými gondolami. Je tu společně s palubním inženýrem tehdy 33-letým Wilhelmem Dimlerem. Martin Kohl napsal.
1: Po havárii našli záchranáři v troskách vzducholodi ohořelé mužské tělo. Pravděpodobně se mu podařilo včas ze vzducholodi vyskočit, ale po dopadu už nestačil z ohroženého místa utéci. Hořící vzducholoď ho pohřbila. Robert Moser byl identifikován podle své peněženky, kterou měl u sebe.
0: Zahynul i vzpomínaný palubní inženýr Wilhelm Dimler, na kterou na přistávací ploše čekala celá jeho rodina. Ve zmíněné peněžence byla i ohořelá pohlednice Bodemského jezera. Táž pohlednice, kterou měli před časem možnost vidět i návštěvníci pražské filatelistické výstavy, jež se na Prahu jara 2026 uskutečnila v domě France Kafky. Tehdy v roce 1937 bezprostředně po katastrofě vyvstala logická otázka. Co bylo příčinou havárie? Tato otázka zrušuje odborníky, badatele či historiky dodnes. Toto v roce 2012 napsal v americkém Smithsonian Magazine Joseph Stromberg.
1: Od samého počátku se odborníci nemohli shodnout na tom, co přesně explozi vyvolalo a hlavně, co způsobilo tak rychlé hoření. Během doby, kdy vztahy mezi nacistickým Německem a Spojenými státy byly napjaté, objevovaly se také hypotézy o samotérovi, který mohl být mezi cestujícími či mezi členy posádky. Žádné důkazy však objeveny nebyly. Mluví se třeba také o tom, že explozi mohly způsobit nahromadění statické elektřiny, blesk, požár motoru. Tak jako tak, stále nevíme, co osudovou jiskru vlastně způsobilo.
0: Joseph Stromberg se ve své stati rovněž obsáhle zabývá myšlenkou, která se v souvislosti s katastrofou Titaniku nebes objevuje nejčastěji. Co když neštěstí způsobil vodík? Už o něm byla řeč. Vodík lehčí než vzduch, který držel loď ve vzduchu. Přičemž tento vodík mohl nějakým způsobem uniknout z uzavřených vaků. Ve spojení s kyslíkem se vytvořila smrtící hořlavá látka. Co to mohlo způsobit? Třeba blesk. Víme, že nad Liegrestem zuřila bouřka. Ale jsou i jiné možnosti. Joseph Stromberg v závěru své stati ještě uvádí.
1: Takže ani po desítkách let stále ještě zcela nevíme, co si o strašlivé katastrofě Hindenburgu myslet. Ať už ale byla katastrofa způsobena jakkoliv, tahle hrozná exploze měla za následek definitivní zrušení cestování vzducholoděmi.
0: Mechanik Robert Moser měl ve svém rodném městě Vincelnu velkolepý pohřeb. Mezi smutečními hosty bylo i hodně mužů v hnědých košilích. Nacisté totiž chtěli pohřbu využít pro svou propagandu. Jeden ze smutečných řečníků tu doslova řekl: Roberte Mosere, vaše smrt nebyla zbytečná. Vaši smrt vnímáme jako výzvu k tomu, abychom zůstali silní a jednotní ve jménu našeho vůdce. A jaké byly další osudy rozhlasového reportéra Herba Moritzna? Jeho reportáž, odvysílaná hned druhý den po katastrofě, pronikla do celého světa. Samotný Morrison měl být po další roky vnímán jako první velký průkopník rozhlasového a televizního vysílání. Jeho kariéra pokračovala, a nejenom za mikrofonem. Jako odvážný válečný pilot zasahl aktivně do druhé světové války. Dosáhl hodnosti podplukovníka. Později pracoval na vysokých postech televizního zpravodajství. Zemřel 10. ledna 1989. Bylo mu 83 let. Dva muži, kteří se nikdy nepotkali a přece měli hodně společného. Spojila je jedna z největších katastrof své doby. Katastrofa, která nám dodnes připomíná, že člověk by ze sebe vyspělejší technikou a znalostmi je jen pohouříčkou v rukou přírodních živlů a v rukou osudu. A douška na úplný závěr, ohořelou pohlednici, toto poselství z ohněvého nebe nešťastného Roberta Mosera vydržel před časem český sběratel. Zaplatil 500 000 korun. Ovšem podle posledních informací cena této pohlednice neustále stoupá.

0: Český rozhlas Plus. Jediná stanice mluveného slova. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop, protože události nemají přestávku. Nalaďte si Český rozhlas Plus v Praze, Brně a okolí na 92,6 FM. Vysílače máme i v dalších městech a síť postupně rozšiřujeme. Aktuální mapu s frekvencemi najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na webu najdete i informace o všech našich pořadech a programové schéma. V audioarchivu jsou i hodinové záznamy celého našeho vysílání. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V Moskvě skončila schůzka amerických vyjednávačů s prezidentem Putinem. Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Fotbalisté vedoucí Slávie vyhráli v lize nad zbrojovkou Brno 4-0. Zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Moskvě zhruba po 3 hodinách skončila schůzka amerických vyjednávačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Uvedla to agentura RIA bez bližších informací. Prezident Putin předem označil schůzku za přínosnou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přivezli vyslanci do Moskvy plán na ukončení války na Ukrajině, kterou už pátým rokem vede proti zemi Rusko. V neděli mají navštívit Kyjev. Obě země na víkend vyhlásily přerušení útoků na hlavní města. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun předložilo vládě ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
2: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda s účastí SPD to nejlépe škrtla celé.
1: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO ale už dřív řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky o skoro 10 miliard korun. Začala kampaň Aktivní září. Děti, dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života. Kampaň se letos koná po čtvrté. Podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala i odsvětové zdravotnické organizace. Pokračuje Jana Havrdová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
3: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, i pro dospělé, i pro seniory, do dlouhodobých aktivit.
1: Organizace, které se do kampaně chtějí zapojit a rádi by uspořádali sportovní akci, se můžou ke kampani přidat na webu aktivníčesko.cz. Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. V 7. kole vyhráli nad zbrojovkou Brno 4-0. Dvěma góly k tomu pomohl útočník Tomáš Chorý. Ten nastoupil poprvé v základní sestavě od jarních událostí, kdy byl vyřazený z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování. Vedení klubu ho ale následně vrátilo zpět do týmu.
4: Poslední týdny, možná měsíce, byly pro mě hodně těžký. Vlastně nevěděl jsem vůbec, co bude nebo kde budu. Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu. A v poslední řadě mi hlavně pomohla moje rodina.
1: V dalších zápasech Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
5: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a D3 u Dynína. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního vozidla. Za odklonem na 56. kilometru počítejte na objízdné trase s pomalejším provozem. A zavřená i D3 z Českých Budějovic do Prahy za exitem 118 Ševětín. Na 112. kilometru střed osobního vozidla se zvěří. Sjíždějte na exitu 118 Ševětín a po silnici 3 se vrátíte na dálnici na kilometru 107 u Veselí nad Lužnicí. V okrese Přerov mezi Brodkem u Přerova a Tovačovem čekejte překážku za Citovem. Na vozovce spadlé dráty vysokého napětí, do kterých následně najelo auto. Na místě již policie a hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Během noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7 stupňům, ojedinělé se objeví přehánky. Zítra pak bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Proč válka v zálivu zůstává hořet na půl plynu? Polsko se zadlužuje mnohem rychleji než Česko, ale aspoň si nelže do kapsy. Ukrajina, slabé místo italské premiérky, anebo vlny veder v Evropě zabíjejí desetitisíce lidí a ničí ekonomiku. To ovšem není vše, o čem bude řeč v sobotním vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
0: Názory a argumenty.
6: Už to chvíli mi vypadalo, že bychom na americko-iránskou válku mohli skoro zapomenout. Ze zálivu přicházely jen takové zprávy, které zajímaly ty, kdo se o oblast zajímají. Jenže v posledním týdnu se už zase víc střílí. Je válka zpátky? Odpověď hledá komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Mezi americko-iránskou armádou už opět létají projektily nejrůznější velikosti. Američané například ostřelovali ostrov Larak, kde má Irán umístěna odpalovací zařízení, kterými se snaží ovládat provoz Hormuzu. Podle Iránců americká střelba zabila 19 lidí, z velké části svatebčanů na oslavě. Iránská odpověď zahrnovala útok na americké základy v Jordánsku a také v Kuvajtu. Neznamená to ale, že by se válka vrátila v nejintenzivnější podobě, tak jak probíhala po 28. únoru letošního roku. Za prvé proto, že na ní Amerika a ani Irán nemají zájem. Američané pravděpodobně dospěli k závěru, že pokud nebudou chtít totálně zlikvidovat hospodářskou infrastrukturu země, tedy rafinerie, přehrady a mosty, nemají už k dispozici mnoho cílů. Amerika také možná má problémy s municí, včetně střeliva do protiraketových systémů. Nepochybně hraje roli tlak spojenců v zálivu, kteří nechtějí být terčem iránských odvet. A možná i Turecka, které si nepřeje pád iránského režimu a spíše vsadilo na svou roli mezičlánku mezi Washingtonem a Teheránem. O iránských prioritách můžeme jen spekulovat. Roli pravděpodobně hraje skutečnost, že země nemá jediné mocenské centrum. Po smrti ajatolla Chameneího se o vliv utkává větší počet hráčů s rozdílnými zájmy a také odlišným hodnocením iránské situace. Lidé kolem prezidenta Pezeškiana možná soudí, že Iránu nejvíce prospěje snaha o zmírnění konfliktu. Někteří lidé zevnitř revoluční gard naopak možná věří tomu, že boj až do konce je otázkou národní cti a náboženské povinnosti, ale i tomu, že Irán vítězí a obnovení bojů může jeho situaci ještě zlepšit. Irán může kalkulovat s tím, že pomocí spojeneckých jemenských husíů může začít blokovat i Báb al-Mandáb, další úžinu klíčovou pro dopravu mezi Asií a Evropou. V takovém případě by ale nejen Američané, ale i jejich regionální spojenci možná dali přednost návratu k otevřené válce. Z hlediska Íránu je jeho postup, který zahrnuje i útoky na jeho okolí, spíše kontraproduktivní, protože si tyto státy zbytečně odcizuje. Současně je příznačné, že Íránci neútočí na Saúdskou Arábii ani Izrael. Dávají najevo, že počítají jen s touto válkou na půl plynu. Pozornost se soustředí k Hormuzu. O budoucnosti iránského režimu možná rozhodne míra jeho schopnosti průliv kontrolovat, tedy získávat v budoucnu peníze a zajistit si imunitu proti útoku. Írán nebo část jeho vedení nemá v tomto smyslu pocit, že je čas vyhlásit konec války. Ani Trump se nemůže vrátit k úplnému míru, aniž by v Hormuzu byla plně obnovena svoboda plavby, protože by tím přiznával porážku. Jenže se také ukazuje, že Hormuz se nenápadně vrátil k částečnému provozu. Iránci například povolují plavbu iráckým tankerům, aby si udrželi vazby na Bagdád. Američanům se pravděpodobně podařilo Hormuz částečně zprovoznit pro ostatní lodě. Některé tankery propluli tam a zpátky už několikrát, což je taktické americké vítězství a také důležitý ekonomický faktor. Na světovém trhu chybí méně ropy, než by se zdálo, a její cena nenarostla tolik. Mezitím se také posilují alternativní pozemní trasy, které Hormuz obcházejí. V Íránu se ozývají hlasy, podle kterých hrozí Teheránu nebezpečí, že jeho kontrola nad Hormuzem v dlouhodobém výhledu ztratí význam. Válka tedy není u konce, ale vede se na půl plynu a tak to asi zůstane. Rizika plynoucí z pokusu změnit situaci jsou pro Ameriku i Irán vysoká. Naopak náklady na udržování patu jsou spíše nízké. Současná situace může trvat ještě celkem dlouho, než se třeba stane něco neočekávaného.
6: Tolik Jan Fingerland. Nejen Česká republika, ale také sousední Polsko se zadlužuje, a to dokonce mnohem rychleji. Ale jak říká autor následujícího komentáře, evropský redaktor deníku Luboš Palata, varšavská vláda se přitom netváří, že například dluh za dálnice nebude dluhem.
8: Polsko bývá nejen v Česku v posledních letech obdivováno. Má vyšší růst než většina evropských ekonomik, staví dálnice, rychlé železnice i nová letiště. Polské platy rostou slušným tempem a dnes už v některých případech přeskočily i ty české. Polsko se výkonností svého hospodářství dostalo mezi 20 největších ekonomik světa. Přitom všem vydává Polsko 5% svého hrubého domácího produktu na obranu, a to už posledních 5 let. Nakupuje stovky tanků, desítky nejmodernějších stíhaček, buduje opevnění na východní hranici s Běloruskem a Ruskem a výrazně pomáhá i sousední Ukrajině. To všechno není zadarmo a k těmto superlativům je třeba dodat jeden zásadní fakt. Polsko velkou část financuje nejen z dosud štědrých dotací Evropské unie, ale také na dluh. A to dluh velmi velký a rychle rostoucí, který se začíná přibližovat 60% hrubého domácího produktu, což je nejméně o 10% víc, než má dnes Česko. Samozřejmě v porovnání se stavem zadlužení některých západoevropských zemí, s Francií, Itálií a Řeckem na prvních místech, je i ten polský dluh stále relativně přijatelný. To, co ale je alarmující, je tempo, kterým se Polsko zadlužuje. Na rok 2027 plánuje deficit ve výši 7% hrubého domácího produktu, což je víc než dvojnásobek tempa, kterým se chce zadlužovat Česko. I v Polsku si přitom kladou otázku, jak dlouho takové tempo zadlužování může vydržet. Na druhou stranu, Poláci mají v tomto trochu jiné geny než rakousko-německy spořiví Češi. V Polsku je takový východní pocit, že žijeme prostě teď. A tomu, co se děje s polským rozpočtem, neříkají dluhová spirála, ale okno příležitostí. Český rozpočet, který, jak už jsem uvedl, na první pohled vypadá mnohem lépe než ten polský, má jeden velký problém. A není to jen ten, že na armádu chceme vydávat pouze 2% svého domácího produktu. Ten hlavní problém je v navrhovaných českých vládních změnách, co všechno by se do deficitu rozpočtu nemělo započítávat. Dukovany, dálnice, tratě pro rychlovlaky a kdo ví, co ještě. Zatímco Poláci si ohledně svého rozpočtu aspoň nelžou, my si chceme lhát do vlastní kapsy, že třeba dluh za dálnice nebude dluhem. Poláci své okno příležitostí využívají aspoň k tomu, že svoji zemi reálně posilují. My Češi se své dluhy chystáme hlavně takzvaně projíst. A ještě si chceme lhát do vlastní kapsy, že to tak úplně není.
6: To byl redaktor deníku Luboš Palata. Vlny veder v Evropě zabíjejí desetitisíce lidí a ničí ekonomiku. Popírání klima změny nefunguje. To aspoň říká v titulku svého příspěvku Martin Fendrich, autor Fóra 24.
9: Už se chvála bohu ochladilo. S vlnami veder ale musíme počítat. Česká vláda sice s velkým zpožděním, ale přece jen nějak zareagovala na sucho. Premiér Babiš oživil národní koalici proti suchu, jenomže o vedru, o rychle stoupajících teplotách a jejich dalších důsledcích, kromě sucha, vláda mlčí. Ty důsledky musíme brát smrtelně vážně, protože se na ně mimo jiné taky umírá. Vlna vedra si do začátku srpna v Evropě vyžádala nejméně 35 tisíc mrtvých, rozuměj, tolik bylo nad úmrtí, tolik lidí zemřelo nad běžný průměr. Opakuji, jde o čísla bez srpna. Výsledek bude ještě horší. Jako příklad uvedu, že do srpna v Německu, Francii a Španělsku nad úmrtí překonala počet 25 tisíc lidí. V Německu vládní institut Roberta Kocha napočítal zhruba 14 tisíc úmrtí spojených s horkem od 6. dubna do 9. srpna. Během jediného týdne na konci června zemřelo o 9600 lidí víc než běžně. A počet nadúmrtí u nás? Přesné číslo neznáme. Neslyšel jsem a nečetl, že by třeba vláda něco takového zveřejnila. Podle Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd během červnové a červencové vlny veder zemřelo v Česku o 573 lidí více, než činil průměr předchozích 5 let. Srpnová čísla opět dosud neznáme. Vedra tedy tiše zabíjejí, to je jisté. Ale třeba města v Česku starým lidem běžně nenabízejí klimatizované prostory, kam by se mohli přes den přijít ochladit. Přitom pro seniory jsou vedra mimořádně zákeřná, riskantní. Horka víc a víc ničí i ekonomiku. Deník N v srpnu zveřejnil text, který popisuje, že evropské státy nejen ten náš

0: prostředí podle Janety odhaduje, že v období od roku 1980 do roku 2024 klimatická nebezpečí způsobila ztráty přesahující 800 miliard eur a 25% těchto celkových nákladů vzniklo jen za posledních 5 let. Ztráty a škody jsou hospodářské, ale i nepeněžní. Ty se vyčíslují hůř než třeba povodně a představují dlouhodobá strukturální rizika. Příklady. Se stoupající teplotou klesá produktivita, kterou, jak víme, vzývá každá ekonomika. Projevuje se to zejména v zemědělství a stavebnictví. Ve vedrech se hůř maká a práce je také čím dál nebezpečnější. Pozornost klesá, únava stoupá. Nejde však jen o fyzickou zátěž, horko vážně zhoršuje kognitivní výkonnost a to zase vede k poklesu celkové pracovní produktivity. Namátkou vzpomenu vědce nebo řidiče veřejné dopravy. V Evropě je každoročně 130 milionů pracovníků vystaveno tepelnému stresu na pracovišti. Vymahatelná ochrana ve vedrech pro ně neexistuje. Proč to celé říkám? Protože to je realita, nová realita, na kterou musí i náš stát reagovat, ne ji naivně popírat.
1: To byl Martin Fendrich. Dlouhodobě vstřícný postoj k Ukrajině premiérky Meloniové by se mohl v nadcházejícím volební kampani stát jedním z témat, která změní rozložení sil na italské politické scéně. A slovo má naše tamní stálá korespondentka Veronika Lafrancová.
2: Italské vlády se ještě donedávna vyznačovaly svou nestabilitou a jejich životy měly jepičí trvání. Před 4 lety se však ke kormidlu dostala krajně pravicová strana Bratři Itálie v čele s Giorgou Meloniovou a s jejím nástupem se italská politická scéna nebývale stabilizovala. Strana Bratři Itálie zůstává nadále populární, i když její vláda utrpěla letos na jaře citelnou porážku v referendu o reformě justice, kterou se snažila prosadit. Podle průzkumů se strana stále těší přízni zhruba 27% Italů, ale parlamentní volby v příštím roce by mohly odhalit trhliny v této podpoře. Ten, kdo by čekal, že největší ohrožení krajně pravicové vlády přijde z opozičních lavic na levici, by se mýlil. Nově založená strana Futuro Nazionale, neboli Národní budoucnost, se Bratřím Itálie snaží konkurovat z ještě radikálnějších pozic. Její zakladatel Roberto Vanacci je bývalý generál a někdejší vojenský ataše v Moskvě. Tento radikální politik, známý svými kontroverzními názory na migraci, homosexualitu nebo feminismus, se otevřeně staví také proti vojenské pomoci Ukrajině. A právě postoj k válce na Ukrajině by se mohl v nadcházející volební kampani stát jedním z témat, která promění rozložení sil na politické scéně. Giorgia Meloniová si od svého nástupu k moci drží jasně proukrajinský kurz. I díky tomu si získala důvěru evropských partnerů navzdory krajně pravicovým kořenům své strany. Tento postoj by však mohl její pozici oslabit u mnoha jejich voličů. Premiérka musí totiž neustále balancovat mezi loajalitou k evropským spojencům a náladami značné části domácího voličstva. Ta se staví proti zvyšování výdajů na zbrojení a pokračování vojenské pomoci Kyjevu příliš nepodporuje. V zemi, která se potýká s inflací a kde reálné mzdy dlouhodobě klesají, jsou mnozí voliči přesvědčeni, že by zbrojení nemělo mít přednost před financováním školství nebo zdravotnictví. Tento názor přitom nezdílí jen opozice. Ozývá se také z řad vládní koalice. Na krajní levici hnutí 5 hvězd prosazuje zastavení vojenské pomoci Ukrajině. Podobný postoj však zaujímá i vůdce koaliční ligy Matteo Salvini, kdysi přítel Ruska, který se opakovaně rozchází s vládou v otázce zvyšování výdajů na obranu. V této atmosféře se otevírá příznivý prostor pro extrémní pravici Roberta Vanacciho. Pokud se mu podaří přesvědčit voliče, že Giorgia Meloniová kvůli své zahraniční politice přikládá větší váhu závazkům vůči spojencům než problémům samotných Italů, mohl by premiérku značně oslabit.

0: Postoj k válce na Ukrajině by se tak mohl stát jedním z klíčových témat nadcházejících voleb.
1: Veronika Lefrancová uzavřela blok sobotních premiér komentářů a následují reprízy příspěvků, které jsme v tomto týdnu už vysílali, ale samozřejmě někomu mohli uniknout.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Už byla řeč o českém zadlužování v souvislosti s Polskem a na téma návrhu státního rozpočtu s nečekaně vysokým schodkem 389 miliard korun, který vzbudil poměrně bouřlivou diskuzi a stále ještě vzbuzuje, napsal mimo jiné komentář také publicista Petr Holub a vysílali jsme ho poprvé ve středu 2. září.
3: Pokud je návrh rozpočtu na příští rok něčím unikátní, pak intenzitou kritických útoků, kterého stíhají ze strany opozice a médií. Je to finanční marazmus, brutálně nezodpovědná politika, prožírání, které zaplatíme všichni, rozpočet podle hesla po nás potopa, strkání hlavy do písku, jasná cesta k bankrotu a do dluhové republiky. Autoři rozpočtu museli zešílet, hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. K těmto závěrům stačilo opozici a dotčeným komentátorům v zásadě jediné číslo, tedy schodek naplánovaný na 389 miliard korun. To je oproti letošním 310 miliardám skutečně mohutný nárůst a proto se takové oblibě těší superlativ, podle kterého jde o druhý nejvyšší schodek v dějinách země. Vládu je správné kritizovat kdykoliv a u rozpočtu to platí dvojnásob. Ovšem přece jenom, u rozpočtu by měla souhlasit čísla. Jasně, chtěl bych vymyslet šikovný titulek. Nemůžu tedy očistit výši schodku od vlivu inflace, protože v takovém případě by byl schodek až čtvrtý nejvyšší a to už není taková sláva. O populistických strategiích stran současné vlády by také šlo napsat lecos. Z globálního čísla o rozpočtovém deficitu plánovaném na rok 2027 však nelze automaticky učinit závěr, že se populismus projevil také v rozpočtu. Konkrétní kapitoly naznačují, že problém, přesněji problémy, leží jinde a mají také delší historii než 12 měsíců současné vlády Andreje Babiše. Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo, že se výdaje rozpočtu proti letošku zvýší o 150 miliard. Tedy o částku, kterou mnozí experti předpokládali už předem. Z toho vyjde 40 miliard na navýšení důchodů a platu státních zaměstnanců. Ovšem, jaký to je populismus, když valorizace penzí pouze kopíruje očekávanou inflaci a státní zaměstnanci si polepší méně, než kdyby pracovali v soukromé sféře. Dalších 54 miliard navíc pohltí zvýšení výdajů na armádu podle požadavků Severoatlantické aliance a investice do dálnic. Pokud jde o populismus, pak musela být populistická i předchozí vláda, protože to byla právě ona, kdo určil armádu a dálnice za státní priority. O 23 miliard navíc Česko zaplatí kvůli závazkům vůči Evropské unii, včetně zvýšení odvodů za obnovitelné zdroje. Zbývají už dvě položky na úrovni 20 miliard, konkrétně valorizace příspěvku zdravotním pojišťovnám a navýšení úroků za státní dluh, v obou případech jde zhruba o 20 miliard. Tím už je zmíněných 150 miliard celkového růstu výdajů vyčerpáno. Ostatní kapitoly zůstávají na svém a jejich výdaje se v souhrnu nezvyšují ani o inflaci. Navýšení schodku nemělo alternativu, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová, a do značné míry má pravdu, protože za nárůst výdajů mohou především závazky vůči mezinárodním institucím a nebo v zákonech zakotvená valorizace. Alternativu lze přesto najít, když se u rozpočtových úvah rozšíří perspektiva. Zřejmě nejrozumnější by byl přístup, který by hledal úspory s větší razancí, než zatím projevili Babišovi ministři. Za pozornost stojí, že řada komentátorů doporučuje pravý opak, totiž zvyšování daní, a opatrně se k tomu přidávají i nevládní politici. Tento rozměr opoziční kritiky aspoň dává smysl. Až se vrátíme do vlády, pak bychom chtěli mít víc peněz v rozpočtu, ale nepopulárním zvýšením daní, ať se raději znemožní současná vláda.
1: U mikrofonu byl publicista Petr Holub. Na glosátora veřejného dění Lukáše Jelínka působí volební modely neboli průzkumy preferencí jako zamrzlé, i když se povážlivě zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace, což si podle něho většina občanů dříve nebo později uvědomí.
4: Přestože podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar zeslábla od června podpora Babišovců o 4%, věštit z něj tenčení tábora příznivců vládní koalice by bylo předčasné. Hnutí ANO je pořád nad 30% a vyhlídky jeho spojenců se nemění. Motoristé zůstávají na 5% hranici a hnutí SPD o 0,5% nad ní. Příliš neroste ani opozice. Starostové a nezávislí jsou už sice na 17%, občanští demokraté ovšem stagnují a mají stále 15,5%. Piráti lehce oslabili a pod čarou ponoru zůstávají Lidovci i TOP 09. Máme-li tato data číst poctivě, musíme vzít v potaz voličské váhání. Od voleb uběhl skoro rok, ale život v Česku se příliš nezměnil. Koalice ANO, SPD a motoristů se soustředí zejména na to, aby mohla vládnout pohodlně a nerušeně. Její střety s opozicí, prezidentem, ústavním soudem, státními úředníky, experty či neziskovkami ani stále četnější kulturní války, ale lidem chleba nezlevní. Na splnění řady předvolebních slibů si budou muset počkat až do konce volebního období. Odkládá se hloubková revize penzijní reformy, návrat slev na jízdné pro seniory a studenty i zákonem daný nárůst učitelských platů na 130% průměrné mzdy. Kabinet narovnává nejnůznější příjmy zaměstnanců, dbá i o penzisty, ovšem navíc mu už v kase skoro nezbývá, tudíž kličkuje mezi zájmy biznisu a odborů a když není na chleba, nabízí hry. Ty časem omrzí, ovšem zatím by ještě Andrej Babiš na svých příznivcích mohl štípat dříví. Spíš hrozí, že když jich nepřibyde a menší koaliční partneři udělají příště horší výsledek než loni, přijde hnutí ANO o moc stejně jako v roce 2021. O to smutnější je pohled na těžkopádnou a trestuhodně atomizovanou opozici. Z ODS se line názorová kakofonie. Piráty zase limituje drsný a někdy i arrogantní styl Zdeňka Hřiba. Ovšem největší opoziční slabinu lze doložit citátem místopředsedkyně Starostů a nezávislých a poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z nedávného rozhovoru pro Právo a novinky. Doslova v něm řekla: já nejsem v politice proto, abych oslovila voliče, jsem v ní proto, abych odvedla nějakou práci. Mám svůj program, agendu a cíle a věřím, že když se mi něco povede a mám za sebou výsledky, tak voliče přesvědčím, aby mě a mé straně dali v příštích volbách větší důvěru. Barboře Urbanové nebyl ani rok, když se volilo v roce 1992, takže si to nemůže pamatovat. Občanské hnutí, jež se vyklubalo z Občanského fóra, bylo tehdy nejsilnější vládní formací. Jeho ministři ve svých úřadech i na zahraničních cestách kmitali o 106 i za tu cenu, že jim nezbýval čas na kampaň. Věřili ale, že si lidé jejich práce všimnou a po zásluze ji ohodnotí. Nestalo se, přišel pád pod 5% a vlády se pak ujali ti, kteří marketing nezanedbávali. Ani po téměř 35 letech se nic nezměnilo na tom, že politik musí udržovat vazbu s voliči nepřetržitě a každý krok, který podnikne, jim vysvětlovat. Co ale lidé vidí a slyší dnes? Sněmovní hádky, stížnosti k ústavnímu soudu, omílání stále stejných frází. Odlišně to teď zkoušejí Lidovci, jejichž nový předseda Jan Grolich zavelel, aby odváděli víc práce v terénu. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Kdo chce zaujmout ve sněmovně, může ukázat, jak jinak než vláda by nakládal s rozpočtem. Deficit jen kousek pod 400 miliardami hraje do karet reformátorům. Starostové, Piráti a Lidovci už naštěstí sbírají odvahu k úpravám daní, což je přesně téma, které musí být komunikováno otevřeně a včas. Volební modely působí dojmem, že česká politika zamrzla. Přitom se zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace. Až si to uvědomí i většina občanů, nebudou jí váhaví střelci stačit.
1: Lukáš Jelínek ukončil Názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Hana Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy, díl 6. Do cely se otevřeným oknem dral chladný vzduch. Bylo léto. Napadlo ho, jaké to bude v zimě. Hlouposti. V zimě tady nemusí být, nebo spíš už nemusí žít. Přemýšlel, co dostanou z něho a co ze Zemánka. V aktovce zůstalo hodně usvědčujících materiálů. Nechali ho celý den. Objevili se až na zítří v poledne. Začneme vlastním životopisem. Ozval se hlubokým hlasem jeden z nich. Štěpán mlčel. Zatím nebylo potřeba hned reagovat. Prudký úder dozad ho bolestivě stočil. Ještě jednou tvoje jméno a příjmení. Jan Klenovský. Další rána ho přerušila. Řekl jsem tvoje jméno. Basový hlas mluvil zatím klidně. Špinavou práci za něho dělal ten druhý. Štěpán Gavenda. No vidíš, že jsi vzpomněl. A teď pěkně životopis. Táta, máma, však to musíš znát. Tam za kopečky tě určitě taky vyslýchali. Psací stroj se rozjel. Nad jeho dětstvím se pozastavili. Tebe se matka vzdala ve 2 letech. Jaký jsi měl vztah s otcem? Vzpomněl jsi na mě jen, když jsem něco provedl. Proto jsem 16 utekl z domu. Dejte do zápisu, neutěšené dětství ovlivnilo Gavendův vývoj na další roky. Přiznal útěk z domu, krádeže. Potom polepšovna. Vyučil jsem se tam na zámečníka. Na to byl Štěpán pyšný a také na partizánskou činnost. I tím je pobavil. Ty jsi byl u partizánů? Není to nějak v rozporu s tvou současnou činností? Neviditelný basista byl zatím v dobré náladě. Ne, chtěl jsem, aby byla naše země svobodná. A chceš říct, že teď není svobodná? Hluboký hlas poskočil o 3 tóny výš. Štěpán mlčel. Něco jsem se ptal! Hlas už nebyl hluboký, ani nevyjadřoval dobrou náladu vyšetřujícího. Můžeš! Štěpán nic neviděl, ale pochopil, že je to pokyn pro funící obludu, která stála pořád za jeho zády. Další bolestivá rána směřovala na ledviny. Je po válce, tudíž je svobodná, špitl Štěpán. Neslyšel jsem! Je svobodná! Je svobodná! Křičel, aby se zbavil rozzuřené mátičky, která už přestala počítat rány. Kopal do něho, hned ho zvedal, bušil s ním o stěnu, chytal ho pod krkem, že sotva popadal dech, a zase s ním praštil o zem. Stačí, zastavil ho vyšetřovatel. Stačí! Ale rozzuřený vykonavatel ztratil kontrolu nad svým konáním a bušil vztekle do Štěpána, i když ležel na zemi. Stačí! Zastavilo ho nové zařvání. To jsem zvědavý, jestli teď dokončíme výslech. Štěpán ležel stočený bolestí. Vnímal jen další rány. Slova mu splynula z údary. Postavte ho, houkl vyšetřovatel na svého pomocníka. Štěpán nebyl schopný stát. Sesouval se. Bachař se ho nejdříve snažil udržet. Potom jim vztekle mrštil na zem přímo na obličej. Už o něho nejevil zájem. Zbytek jeho poválečné činnosti si budeme muset hold zjistit sami. Odveďte ho. Zapište čas skončeného výslechu Štěpána Gavendy. To byla poslední slova, která prošuměla kolem hlavy vyslýchaného. Slyšel je, ale nevnímal. Příjmení Gavenda už dávno neslyšel. Byl pro všechny Klenovský. Jen kluci Zemánkovi mu říkali Štěpán. Co tomu řekne Miloš? Kam jste ho zavřeli? Nevěděl, komu kladl otázku. Nebylo mu rozumět, až na něho drsný doprovod, který splnil svůj úkol víc než na 100% houkl. Byl spokojený se svou prací. Ve dveřích ho tvrdě nakopl a poslal na špinavou zem celi. Strhl mu z očí hadr na krajích nasáklý krví, štítivě ho odhodil, odemkl mu pouta a upozornil ho, že se ho odpoledne vrátí zkontrolovat. Budeš chodit až do večera kolem cely. Štěpán upadl do mdlob. Probouzel se a zase se ztrácel v bezvědomí. Nevěděl, kolik je hodin. Když už se probíral z těžkého spánku, bylo v celé pořád světlo. Snažil se pohnout slepenými rty. V bolavém rtu cukalo. Potřeboval se napít. Nebyl Nebyl schopný se zvednout. Pokoušel se o to dvakrát, ale nohy se mu podlamovaly. Myšlenky mu otupěly. Jediný, na koho myslel, byl Miloš. Kolik toho přiznal? A kolik Irenka? Proč ta se mu sem míchala? Pořád na ní myslel. Splývala mu s postavou Selmy. Netušil, která je která. Odpolední návštěva bachaře byla zbytečná. Štěpán nebyl schopný se postavit a on ho nutil, aby chodil kolem cely.
1: Raz, dva,
0: řval na něho. Prudce ho zvedl a ze vzteku jím mrštil na zem.
1: Potřebuju pít, už 2 dny jsem nepil.
2: Tady není restaurace, počkej do večera, třeba dostaneš večeři. Ale já nahlásím, že si ji nezasloužíš, protože si nesplnil dnešní úkol. Nechodíš.
0: Bouchl za sebou dveřmi. Až večer srovnal Štěpán trochu myšlenky. Mohl si prohlédnout celu o velikosti 2x4 metry, dřevěnou pryčnu bez deky, v rohu smrdutý kýbl. Večeři mu nakonec dali. Do ešusu nedefinovatelnou šlichtu, ve které plavaly proužky kyselého zelí a kousek bramboru. V druhé plechové nádobě trochu čaje. Vypil ho naraz. Chutnal jak vyprané ponožky, ale nevnímal nic. Zhltl celý obsah. Vylízal poslední kapku. Žízeň však neuhasil. Nad druhým ešusem chvíli seděl, než si dodal odvahy. Když uslyšel zbírání nádob, strčil ze zadní zuby brambor a obsah vypil. Sotva odevzdal prázdné nádobí, objevil se jeho bachař.
2: Tak ses pěkně najedl a teď budeš chodit kolem.
0: Zaprášená žárovka na drátě ozařovala celu. Nebylo kam se schovat. Štěpán se postavil na třesoucích se nohách a začal svou nekonečnou pouť kolem zdí. Ze začátku své kroky počítal. Teď už se mu pletla čísla. Začínal znovu. Chvíli odpočítával nahlas, aby neusnul. Potom už jen v duchu. V hlavě to ještě nebylo v pořádku. Asi měl otřes mozku. Zastavil se. Návaly horka a zimnice se střídaly. Ubírali mu sílu, chtělo se mu spát. Zvedl oči k žárovce. Rozprsklo se před ním slunce. Zavřel oči, na vratkých nohách vyrovnával balans. Zachytila ho stěna. Pomalu se sunul k zemi. Půlnoc. Tak dlouho dovedl vzdorovat. Nevzbudil ho ani řev býce, který sem natěšeně vběhl. Třásl s ním jako s hadrovým panákem. Dostal strach, že mu umírá v rukách. Donesl vodu a polil ho. Štěpán reagoval jen slabě a upadal do bezvědomí.
2: Jí skurvenej imperialisto, ještě budu mít kvůli tobě průser.
0: Popadl ho a položil na dřevěnou pryčnu. Štěpán o tom nic nevěděl, probral se až k ránu. Vzbudil ho chlad zvenku, který pronikl pod jeho mokrou košili. Před domem zastavilo auto. V poutech vyváděli Štěpánovi spolupracovníky. Nic o tom nevěděl. Ještě několik dní se je bude snažit krýt. Další den, kdy ho vedli k výslechu, mu už v místnosti sundali hadr z očí. Chvíli se mu před nimi točily černé kruhy, když těsné utažení povolilo. Za stolem seděla obrovská postava. Možná to byl ten, co ho první den byl. Jeho hlas však neodpovídal přítomného řesádla. Žádná hloubka. Spíš výška. Když se rozčílil, řval jako pavián. Druhý chvíli stál, prohlížel si Štěpána, ale když začal výslech, posadil se k menšímu stolku s psacím strojem. Oba byli v uniformě. Zapisovatel měl hodnost staršiny. Nasvědčovalo tomu téčko na výložkách. Tlusťoch dosáhl vyšší hodnosti poručíka se 2 malými hvězdičkami na žlutých výložkách. Štěpán sledoval oba vystrašeně. Přál si mít za sebou řev i rány. Bez nich to tady nešlo. Ozývali se chodbami celý den. Tlusťoch už měl porovnané svoje poznámky a připravoval se, že začne. Vyrušil je další muž. Položil na stůl modré desky, vytáhl z nich popsaný list, sklonil se k němu, něco šeptem vysvětloval a důležitě ukazoval na odkrytou stranu papírů. Černovlasý elegán, protiklad vyšetřovatel s hodností o 1 malou hvězdičku nižší na výložkách, připomínal Štěpánovi herce z řeckého filmu, který viděl v Německu, ale na příjmení si nevzpomněl. Křestní snad Gregory. Hezký obličej příchozího Gregoryho však odrážel nepřátelství a když se zadíval na Štěpána, uhnul před ním raději očima. Štěpán čekal, že se elegán vzdálí, ale mýlil se. Přisunul si druhou židli ke stolu a sledoval svého kolegu. Vyšetřování začalo obligátní otázkou.
2: Kdy ses poprvé vypravil za hranice a proč?
0: Štěpán byl připravený odpovědět tak, aby tím nikomu neublížil. Včera si to srovnával v hlavě. Tauchman byl se Slaměnou za hranicemi. Museli to vědět, zabavili mu dopis od Slaměny z Anglie. Povypráví mu příběh, jak je převedl. Se skupinou Tauchmana se už nikdy nesetkal. Připravil si odpověď ohledně Selmy. Věděl, že na ní dojde, když ji vyšetřovali. Není žádné tajemství, že se seznámili v nemocnici, kde si léčilo rozbité koleno.
2: Seznámení nás nezajímá, ale proč si ji nepřevedl do Německa?
0: Narodila se nám Irenka a Selma nechtěla do vybombardovaného Německa. Tohle byla pravda jen z poloviny. Nejdříve nechtěla, později se domluvili, že se pro ní vrátí, jen co malá trochu povyroste.
2: Selma Hartanová vypovídala jinak. Ona se totiž bojí o vaši Irenku, ty ne?
0: Řekl vztekle Tlusťoch.
2: Máme výslech zaprotokolovaný v těchto deskách.
0: Zvedl je vítězně. Co tím ten paskřivec myslí? Irenku vynechte, Irenku ne. Sklonil hlavu a pokorně přiznal, že jim slíbil později přechod do Německa. Oba dva si vzali na pomoc svazek klíčů. Podávali si ho zleva, zprava, až ztratil Štěpán vědomí. Potom mu nasadili pásku na oči a bachař ho táhl chodbou do cely. V polovině cesty se zastavil.
2: Podívej,
0: sundal mu hadr z očí. Štěpán se ocitl před nastoupenými vězni. Vzdávali mu úctu? Byla to slavobrána? Štěpán nebyl schopný pochopit, proč tady stáli. Vypadali jeden jako druhý, měli rozbité obličeje, sotva se drželi na nohou. Jedno oko měl Štěpán schované pod nateklým víčkem, druhým si měřil řady svých druhů.
1: Jsme si tak podobní. Jsem jeden z vás, šeptal.
0: Nikoho nepoznával. Ocitli se tady všichni jeho bývalí spolupracovníci. Štěpán ležel na tvrdé pryčně, měl horečku, ani k výslechu ho neodvedli. Chodili ho kontrolovat dvakrát denně. Nezajímala je jeho nemoc, ale zjišťovali, kdy už bude schopný ze sebe něco dostat.
2: Ještě, aby nám zhebnul. Potřebujeme ho jako klíčového svědka.
0: Rozčilovali se vyšetřovatelé. Sotva mu klesla teplota, přitáhli ho. Dnešní vyšetřování si vzal na starost Dobrák, přisluhoval Gregory. A už začal s obligátními řečmi, jak je krásně na svobodě, zvláště když má děvče, malé dítě, no chtěl by snad s nimi být. Teď stačí, aby jim jen řekl pravdu a oni se u soudu přimluví. Tady utratí nejlepší roky svého života. Žvanil a žvanil. Tohle už někde slyšel, na to všechno byl připraven. Jen nevěděl, co dostali ze Zemánka.
2: Nic?
0: Otázka směřovala ke Štěpánovi. Štěpán pokrčil rameny. Tak přesněji. Přátelský hlas vyšetřovatele trochu zavibroval, ale vrátil se do klidného tónu. Vybudovali jste se Zemánkem řadu zpravodajských sítí nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Štěpán se cítil hodně slabý. Už neměl horečku, ale když tady do něho budou bušit a vrátí ho na celu, kde je pořád otevřené okno, dopadne stejně. Dnes neřekne nic, třeba mu to pro tentokrát projde. Ticho teď rozčílilo i Dobráka.
2: Budeš mluvit, nebo to z tebe vytlučeme? My už všechno víme, chceme to slyšet jen od tebe. Nehraj si na hrdinu. Máš toho tolik, že to nebude ani na 30 let, ani na doživotí, ale na provaz. Slyšíš? Provaz!
1: Když pro vás, tak už je všechno jedno. Nevěřil, že by trest mohl být menší. Pomalu se s tím smířoval, když se probouzel z horečky na tvrdé palandě.
2: Začneme z jiného soudku,
0: vložil se do výslechu Gregory. Vstal od stolu a přiblížil se ke Štěpánovi. Zapisovatel se na chvíli zastavil a překvapeně se díval, co se bude dít. Výslech se dostával do další, mnohem tvrdší fáze.
1: Můžeš mlčet. Můžeš krýt své pomocníky, my už je máme většinou za katrem. A co nedostaneme z tebe, dostaneme z nich. My můžeme všechno. Třeba i zavřít tu tvoji milenku. A ty máš dceru, že?
2: No, tak ta by zůstala bez rodičů,
0: A my bychom jí museli nějaké najít, aby z ní vychovali řádnou občanku naší socialistické vlasti. Štěpán nestačil zareagovat. Do výslechu se opět vložil Dobrák. Naštvalo ho, že s vydíráním Milenky přišel první jeho kolega. Dnešní výslech vedl on, to on měl vytahovat nejdůležitější esa.
2: Vysvleč se,
0: štěkl. Začal přituhovat, už to nebyla jen domluva. Odemkli mu pouta, sundal si sako, košily i kalhoty.
2: Do naha!
0: Bachař mu strhl trenýrky.
2: Dones deku a zabal ho do ní.
0: Obrátil se Dobrák na pomocníka, sám si sundal sako a začal si vyhrnovat rukávy. Bachař přinesl mokrou deku, strhl Štěpána na zem a zabalil ho. Koukala mu jen hlava a chodidla. Připravovali se na něho tři. Už o tom slyšel vyprávět. Použili gumový obušek a střídali se na něm.
2: To je pro tvé dobro, abys neměl modřiny,
0: vřeštěl Dobrák. Jeho pozornost zaujaly vyčnívající nohy. Chodidla se sama nabízela k drsným ranám. K bolesti, která se drásavě ozývala z pomožděných žeber, se teď přidala nová z dalších míst. Štěpán si rukama chránil ledviny. Čas se zastavil. Uplynula nekonečně dlouhá doba, než řekl Dobrák dost. Velel tomu přece on. Dobrotivý výraz v jeho tváři se změnil na čirou nenávist.
2: Do korekce!
0: Štěkl Dobrák na Bachaře. Otočil se k ním zády, začal si schrnovat rukávy košile a pečlivě zapínat knoflíčky.
2: Ten Gavenda, to není tvrdý oříšek, ale pořádný ořech,
0: zakroutil hlavou Hezoun.
3: Však ona ho korekce zlomí, počkáme 14 dní. Není sám, koho jsme zatkli. Všichni si snaží zachránit kožich a mluví.
2: Akce Atos, to je jasné, bude zatím naším největším úspěchem. Rozbijeme jim celou špionážní síť. Už jsme jich hodně zatkli, teď ještě zlomit Gavendu. Kdyby ten zmetek vypovídal, měl bych dnes pěkný den,
0: přiznal Dobrák naštvaně. Tma, vlhko, zima. Ležel nahý na betonové podlaze. Zdála se mu celá ulepená zbytky krve, zvratky nebo močí. Nepřemýšlel nad tím. Rozklepala ho zima. Snažil se proniknout tmou. Šátral kolem sebe. Hledal oblečení. Kousek od něho se něco černalo. Nahmatal košily a kalhoty. Přišel o sako. Zoufale se snažil dostat do kalhot, ale tělo bylo tak stuhlé, že se mu podařilo je obléct až po dlouhé chvíli. Vyčerpání ho znovu složilo na špinavou podlahu. Ztrácel pojem o tom, kde je, co se s ním děje. Probral se až po dlouhém čase. Vybavilo se mu odpoledne ve vyšetřovně. Sáhl si na rozbitý obličej. Kolem něho se rozprostíralo ticho. Mrtvolné ticho se zápachem, který se táhl z vědra v rohu. Vzbudila ho žízeň. Netušil, že se tady podává jídlo a trochu pití jednou za dva dny. Lekl se, jestli nepropásl večeři. Nic se však nedělo. Nebyl všem dnům konec. Tady prožíval intermezzo nápravy. Nabídli mu čas, aby si všechno rozmyslel. Nebyl schopen srovnat své myšlenky, snad zítra nebo další den. Mlátili ho. Vydržel. Ale čím mu vyhrožoval Gregory? Uložil to do sebe jako něco těžkého, co bylo pro něho strašné. Nechtěl prozradit lidi, kteří mu pomáhali. Jejich jména mu dnes unikala. Vybavoval si svůj pobyt v Německu. Bogataj a Drbohlav. Konečně si vzpomněl na jejich krycí jména, Butler a Ralph. Nemůžou mu pomoct. Na něm teď záleželo, jestli řekne, co po něm při výslechu chtěli. Vyrušil ho příchod Bachaře a prudké světlo. Přechod ze tmy do oslnivé záře byl nečekaný. Zakrýval si oči. Posadil se z lehu.
2: Ty si myslíš, že tady budeš odpočívat? To se pleteš, přišel jsem na rozcvičku. Honem, honem, ať to máme za sebou, nemám na starost jen tebe. 50 dřepů.
0: Štěpán věděl, že to nezvládne. Před chvílí se o tom přesvědčil. Poslušně si dřepl, přidržoval se rukama země a začal. Přemáhal bolest i slabost těla. S vypětím svých sil jich udělal 10. Ril pusou o špinavou podlahu, padl na ní.
2: Vstávej, simulante, vstávej,
0: kopl do něho Bachař.
2: No jak myslíš, špinit se s tebou nebudu, ale brzy přijdu. Můžeš odpočívat, ani se nemusíš zdržovat další činnosti. Vidíš?
0: Vzal Ešus a vylil na zem oběd nebo večeři, jeho celodenní jídlo.
2: Měl jsi na ně nárok? Odpověz!
0: Štěpán mlčel. Zoufale si přál, aby mu nechal aspoň pití.
2: Neodpovídáš. Mlčení znamená souhlas. Ještě tady mám čaj. Jsem hodný. Nevyliju ti ho všechen. Chceš snad něco říct?
1: Souhlasím. Nezasloužím si ho.
0: Štěpán se beznadějně upínal k druhému Ešusu. Dozorce nahnul plechovou nádobu. Polovinu tekutiny vylil a zbytek postavil na zem. Štěpán se cítil dobitý. Bolest se mu rozlévala po celém těle. Všechno se dalo vydržet a nepůsobilo tak hrozně jako žízeň, která mu slepila rty. Měl pocit, že se i jazyk přilepil na patro.
2: Vypij to,
0: přisunul mu bachař na houbití. Štěpán třikrát polkl a byl na dně. Nahnul nádobu, aby mu neunikla ani poslední kapka. Dozorce mu ji prudce vykopl z rukou.
2: Uklid to tady, v rohu vedle záchodu máš hadr.
0: Odcházel jako vítěz. Než se tam Štěpán došoural, zhasl světlo. Nahmatal něco, co odporně smrdělo. Zvedl se mu žaludek a dávil do vědra. Plazil se k místu, kde skončil jeho oběd. Hmatem kontroloval zem. Teď se dotkl něčeho mokrého. Nenašel v tom víc než kousky rozvařené zeleniny. Štěpán utřel rozlitou šlichtu. Několik málo pohybů mu sebralo všechnu sílu. Přidržoval se zdi. Z posledních sil se postavil a odkopl hadr do rohu k vědru. Netušil, kam doletěl. Žaludek mu zase vibroval. Zhluboka dýchal. Nemohl zvracet, už tak přišel o část svých tekutin. Opřel se o zeď, přesunul se kousek dál, stočil se do klubíčka. Spát. Když nesl bachař jídlo podruhé, zeptal se ho na čas.
2: Co tě tak zajímá? Ještě toho máš hodně před sebou. Sportuj a odpočívej.
0: S chechtáním zavřel okýnko. Nešel za ním. Buď se mu nechtělo, nebo se v něm projevila trocha soucitu. Zopakoval svůj dotaz znovu u dalšího přídělu. Opět jiný bachař. Zmínil, že je tady šestý den a taky, že se jídlo nosí každý druhý. Občas se zvedl, když ho nikdo nekontroloval a snažil se projít kolem vlhké zdi. Chodidla se sklidnila, ale došly síly. Udělal tři kroky. Plížil se tmou. Doloval z těla zbytek energie, kterou tam kdysi měl. Tři kroky a stočil se jako vývrtka k zemi. Měl by chodit, nebo tady zemře pod chlazením. Urputně se opíral o stěnu a zkoušel to znovu a znovu. Desátý den po něm nechtěli žádné dřepy. Ze zuboženého těla by nevydolovali ani jeden. Štěpán ležel na zemi, reagoval na příchod jen zvednutím hlavy. Už mu jídlo nevylévali. Měl by přežít. Občas schytal kopanec, když ho bachař nutil, aby se probral a zaregistroval, co mu přinesl. Hltavě vypil čaj, byl odporný a páchl jako tenhle temný sklep. Musel se nutit, aby něco z nechutných polívek pozřel. Radostně přijal krajíc chleba. Nebyl však schopný ho rychle sníst, i když ho hlad k tomu nutil. Lepil se mu na patro a dalo mu hodně námahy ho spolknout a neudusit se. Ležet. Spát. Černá tma se změnila v ještě černější. Jen chvíle mi se něco zablesklo. Hlasy kolem něho pluly jako v řece. Nerozuměl jim, něco mu nutili. Ano, pít. Bachař mu podal Ešus. Neměl sílu ho udržet v ruce. Natáhl druhou. Nahnul moc. Tekutina mu stékala po krku na košili. Položil ho na klín, musel si odpočinout. Znovu ho zoufale zvedl. Pomalu nakláněl, ruce mu snad ochrnuli. Ešus spadl na zem. Zbytek čaje stékal po betonové podlaze. Složil se na mokrou zem. Brzy ho odsud odvedou, jak mu slibovali. Chystají pro něho šibenici, bude se houpat. Bim bam. Loretánské zvonky vnášely do duše krásno. Kde si to četl takovou poetickou větu? A jeho rozčilovali. Gavenda taky bim bam. Bude viset. Nepodařilo se mu zachránit lidi, které zapojil do špionážní akce. Cítil lítost. Už nemohl zapírat. Ve hře se ocitla Selma s Irenkou. Jeho krásná Selma už nebyla zdravotní sestřičkou. Pracovala v továrně.
3: Přál si, aby nežil, aby nemusel trpět takovou bolest. Irenko, kvůli tobě zradím.
0: Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
2: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
1: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
2: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
1: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Moskvě skončilo jednání amerických vyjednávačů s prezidentem Putinem. V Kyjevě se sejdou s prezidentem Zelenským. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Fotbalisté Bohemians prohráli na hřišti Olomouce 0-3. Dnes bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Je neděle 6. září, začínají hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Moskvě pozdě večera skončila schůzka amerických vyjednávačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: Do Moskvy se američtí vyjednavači bezpečně dostali. Ukrajinci, podobně jako v případě návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa minulý týden, přerušili dronové útoky na cíle v okolí ruské metropole. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že je ochotný zastavit údery v oblasti Moskvy do konce pondělí. Také ruský prezident Putin dal pokyn 3 dny letecky neútočit na Kyjev.
5: Ukrajinské oblasti opublikovali svůj příziv.
4: Vladimír Putin při schůzce s Kushnerem a Witkoffem připustil, že ukrajinská vláda navrhla široké 3denní příměří. Na něčem takovém se ale Kreml s Kyjevem nikdy nedohodli. Lídr Ruska ale vyjednavače ujistil, že udělá vše, na co má vliv, pro bezpečnost jednání jich samotných i jejich doprovodu. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři už proto z Orlíku upouštějí jenom tolik vody, kolik do něj přiteče.
6: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
7: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
6: Z Orlíku teď odtéká skoro 3x méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
8: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla v rané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
6: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o 1,5 metru. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: V domě srbské armády v Bělehradě se odehrála vzpomínková akce na počest odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagské věznici, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny spáchané na území Bosny a Hercegoviny během války v 90. letech.
9: Na vzpomínkové akci se sešlo několik set lidí, kteří považují bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče za hrdinu. Kromě členů rodiny se akce zúčastnili někdejší členové armády Republiky Srbské, zástupci srbské vlády, včetně ministra spravedlnosti, ale i občané, kteří relativizují nebo popírají činy, za které Mladiče odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Velebení generála vyvolává silnou kritiku v zahraničí i v části srbské společnosti. Lidskoprávní organizace dlouhodobě protestují proti glorifikaci Mladiče a neúspěšně vyzývají vládu v Bělehradě, aby takové jednání odsoudila. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
3: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
10: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Policisté evidují při kontrolách víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce. Za prvních 8 měsíců roku se přestupku dopustilo přes 26 100 řidičů. Oproti loňsku je to za stejné období nárůst o 10%. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
11: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
3: Za 3 vteřiny podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede víc než 40 metrů. Po roce a čtvrt znovu v Praze jezdí tramvaje mezi stanicemi IP Pavlova, Muzeum a Italská. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů korun trvaly od poloviny června minulého roku.
12: Poprvé po několika měsících na pražské zastávce Muzeum vystoupila paní Klára.
13: Samozřejmě se tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
12: Dodává, že teď bude mít jednodušší cestu do práce.
13: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
12: Dělníci upravili křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
14: To, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě tedy bude trvat do června příštího roku.
12: Obnovu trati nad Národním muzeem dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál.
3: Archeologové v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu v sobotu představili lidem mimořádný objev. Jsou to ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2 500 let, tedy z doby halštatské. Figurínu v replice dobového oděvu naaranžovali přímo v místě nálezu. Akce byla součástí setkání přátel halštatské kultury. Příznivci archeologie při ní rekonstruují život lidí té doby.
15: Tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
16: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
15: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
16: Desítky lidí v dobovém oblečení ukazovali třeba výrobu železa, tkaní nebo pravěké hudební nástroje. Přímo v jeskyni vědci ukázali, kde našli ostatky halštatského děvčátka.
17: Měla 6 až 9 měsíců.
16: Říká archeoložka Zuzana Goles-Mírová.
17: Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve spoustě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
16: Originální artefakty v listopadu vystaví Muzeum Bladenska. Z Moravského Krasu Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
3: Fotbalisté pražských Bohemians v 7. ligovém kole prohráli na hřišti Sigmy Olomouc 0-3. Pražané v první půli nevystřelili na branku a trenér Jaroslav Veselý přisoudil horší výkon únavě ze středeční dohrávky.
18: Trošku si to vyčítám, že to jde za mnou, protože přece jenom ta únava z toho středečního zápasu byla znát, když jsem si myslel, že ne, a že jsem tu se s toho měl asi víc prodotovat. Příště to asi tak udělám, že už na ty dojmy hráčů nedám a víc jsem to v hlavě měl. Mužstvo si věřilo, mělo teďka dobrý výkony i výsledky, tak jsem mě do toho moc nechtělo šahat, ale považuji to i taky za svou chybu.
3: V dalších zápasech pak pražská Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno podlehl plzeňské Viktorii 0-3. Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková neprošly do osmifinále US Open. Bousková prohrála s Polkou Švjontekovou 0-2 na sety. Stejným rozdílem podlehla Bartuňková Rusce Andrejevové. O postup bude ještě bojovat Jakub Menšík, který se brzy ráno utká s Američanem Tienem.
19: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a D3 u Dynína. D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru specializovaná firma tam za asistence hasičů odstraňuje následky požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru, na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy neprůjezdná za sjezdem na Ševětín. Na 112. kilometru se osobní vozidlo střetlo se stádem prasat. Odklon na exitu 118 Ševětín na silnici 3, odkud se na dálnici vrátíte před Veselým nad Lužnicí na kilometru 107. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor za Herstošicemi. Osobní vozidlo se tam střetlo se zvěří, odstavené je na krajnici a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci teploty klesají mezi 13 až 9 stupňů, v údolích až k 7 stupňům, ojediněné se objeví přehánky. Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24 stupňů a na horách bude kolem 13. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Vytvořil tuhle fotku člověk nebo umělá inteligence? A mluvím s reálnou osobou nebo s chatbotem? S odpověďmi na tyto otázky má uživatelům pomoci další část regulace umělé inteligence, která začala v Evropské unii platit na začátku srpna. Kdo a jak má výtvory AI označovat a jak to v praxi funguje? To je téma dnešního vydání pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
0: Online Plus.
20: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
21: Ahoj Davide.
20: A naším hostem je, stejně jako minulý týden, kdy jsme mluvili tady o regulaci umělé inteligence, Ivana Kudláčková, koordinátorka dozoru nad umělou inteligencí v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Dobrý den.
22: Krásný den vám i vašim posluchačům.
20: Tak my se posuneme od tématu, které jsme probírali minulý týden, což vlastně byly hlavně solikací aplikace nakonec a další podobné věci, které jsou regulovány v rámci AI Actu. Tak se posuneme k tématu, které je vlastně aktuálnější, protože na začátku srpna tedy vstoupily v platnost nějaké další části AI Actu, které hlavně mluví o takzvané transparentnosti. Tedy o tom, že se musí nějakým způsobem označovat, když něco vytvořila umělá inteligence, aby lidé tedy věděli, jestli opravdu konzumují nějaký výtvor reálného člověka, anebo právě AI. Koho se vlastně tahle ta pravidla pro transparentní označování výtvorů AI týkají? Já vím, že s tím je dost velký problém, protože na začátku, když se o tom začalo psát, tak si lidi říkali, aha, takže já teď, když něco udělám, tak vytvořím obrázek, tak to musím taky označovat, nebo jak to vlastně je?
22: Je to přesně tak, přináší to docela zmatek, takže bych řekla, nemusíme se bát toho, že každý výstup AI musíme označovat. Tohle je opravdu, bych řekla, v něčem úplně fakt jako až nepravdivá informace, která se rozšířila. Takže tady bych trošku uklidnila nějakou jako případnou paniku. Koho se to týká? Vracíme se zase úplně k základům, že když chcete vědět, jestli na vás dopadají pravidla, musíte vědět, jakou roli hrajete. Co to znamená? V kontextu transparentnosti. To znamená, vy si musíte na začátku říct, jestli jste ten takzvaný poskytovatel, to znamená ten vývojář nějakého AI systému, což je ten, kdo to fakt jako vyvine, dodá to na trh pod svým vlastním jménem, ochranou známku a tak dále. A nebo jestli jste jenom ten zavádějící subjekt, to si můžeme představit třeba firmu, nějakou instituci, úřad, zpravodajskou agenturu, prostě ten zavádějící subjekt je ten, kdo v rámci své to je jako profesionální činnosti, jako využívá jako umělou inteligenci. No a přesně, když se pak bavíme o transparentnosti, tak můžeme jít do toho detailu a říct si, co dopadá na toho vývojáře, který vidí ty střeva, a co dopadá na toho uživatele, který to využívá.
20: No tak pojďme do toho, co tady dopadá na ty vývojáře, na ty lidi nebo firmy, které vyvíjejí ty AI modely vlastně a pak je dodávají někomu dalšímu.
22: V první řadě jsou to klasicky všechny chatboti a voiceboti. To znamená, vy půjdete na webovou stránku a hned se vám tam objeví tady AI chatbot Ivana, která vám pomůže s pravidlama ohledně transparentnosti. A přesně tahle povinnost jde za tím poskytovatelem. To znamená, on to musí nastavit tak, že když se tam objeví chatbot nebo voicebot, tak vy jste informováni o tom, že komunikujete s umělou inteligencí a nekomunikujete aktuálně prostě s reálnou Ivanou Kudláčkovou. Máme k tomu jak pokyny, tak takzvaný kodex, který pomáhá těm firmám porozumět, jak se to dá dělat, co to přesně obnáší. Takže třeba, když se budeme bavit o tom chatbotu, tak je potřeba, aby to tam bylo jako jasně uvedené, tak aby to opravdu ten člověk mohl zavnímat. Nemůže to tam být někde jako schované, někde v nějakých obchodních podnikách a tak dále. Ale opravdu musíme se pobavit o tom, co je ten záměr. To znamená, já, když jako člověk komunikuju s voicebotem, chatbotem, potřebuju vědět, že je to AI. To je ten ultimátní cíl, který jako sledujeme.
20: A musí to být tedy implementováno už na úrovni toho modelu, anebo potom vlastně až ta firma, která třeba ten model používá, nějaký model, který právě je voice to voice, jak se tomu tak říká, tak to musí dělat až ta firma. Nebo to musí dělat oba?
22: No určitě se vždycky musíme podívat na ten závěr. To znamená, když už ten voicebot chatbot někde bude veřejný, tak to tam prostě musí být. Takže pak se můžeme přesně bavit o tom, jako na jaké úrovni to dává smysl. To znamená, kdo do toho jako technicky vidí do takové míry detailu, že je tam schopen tady tohle jako vpravit, implementovat tady tuhle feature, která bude říkat, hele, komunikujete s voicebotem chatbotem. Takže zase bych řekla, jako není to o tom, jako kdo jako konkrétně, ale spíš, aby fakt tahle povinnost jako byla naplněna.
20: Takže já jako člověk, když pak třeba nějaký ten AI nástroj použiju a teď, když se posunu od voicebotů, tak třeba k tomu generování obrázku, nechám si vygenerovat obrázek, tak já jako fyzický uživatel nějakého toho systému, tak nemusím ho nikde nějak označovat v malování třeba nějakým AI logem nebo něčím podobným, ale má se o to postarat ten kdo ten systém provozuje. Chápu to správně, ten rozdíl.
22: Když se a pojďme si třeba přesně vzít jako ten obrázek, tak zase ta jako hlavní povinnost jde jako za tím poskytovatelem. To znamená, označuju ten obsah. Tomu se pak říká ten takzvaný jako marking. A to si pojďme opravdu jako představit, že je to na té jako technické úrovni. To znamená, že vy jako uživatel to ani jako nemusíte vidět. To může být prostě něco, co je třeba nějaká digitální stopa v metadatech. Nebo to přesně může být jako vodoznak, který nemusí být jako na první dobrou viditelný lidským okem. Ale aby ten poskytovatel tady tuhle povinnost splnil, tak tam přesně musí být to označení, ten takzvaný marking, ale zároveň to musí být schopné té takzvané detekce. To znamená, že je možnost ověřit, že tohle je opravdu ten obsah, který jako vygenerovala AI. Takže to je to, co jde zase za tím poskytovatelem. Ale abychom to zase udělali trošku jako komplikovanější, tak to, co v tom hraje tu velkou roli, je to, když si budete dělat deepfakey. A pak to označení toho deepfakeu, a můžeme se povědět, co je přesně třeba deepfake, tak označení deepfakeu už jde přesně za tím, kdo si ho vytvořil. Takže ten už opravdu tam pak musí dát klasicky, může tam dát třeba ikonku AI generated, AI modified, to už prostě zase záleží, jak to přesně bude v tom daném případě.
20: Aha, takže tady to jde za tím uživatelem, dejme tomu systému.
22: Takže přesně, když třeba já bych si tady z tohoto, jak teďka sedíme v rozhlase, pak třeba udělala nějaké jako video, přidala si k tomu, že tady mám vzadu svých jako 20 fanoušků, tak možná za určitých jako podmínek už by to právě přesně mohlo splňovat definici deepfakeu a já to musím transparentně označit jako ten člověk, který si tady tohle video označil.
20: Tak dobře, tak to bychom opravdu mohli říct, jak se definuje tedy ten deepfake. Je to všechno, co tedy si vytvořím pomocí umělé inteligence a

0: to, kde je to za mě jako nejvíc jako zásadní. Takže ten výsledek se jako podobá nějaké osobě, skutečnosti, události, a ta čtvrtá podmínka je to, že to přesně může vyvolat ten dojem nějaké jako pravdivosti nebo autentičnosti. Abychom nemluvili úplně abstraktně, tak já vezmu nějaký jako konkrétní příklad a s dovolením ho zrovna vezmu na vás jako na nějaké veřejné osoby. To znamená, přesně, když já bych si z tohohle záznamu, z tohohle rozhovoru udělala fotku, kde za váma ještě přidělám třeba dalších 5 jako asistentů, který, a teďka myslím opravdu lidských jako asistentů, který vám tady budou podávat jako poznámky, reagovat na to, co já říkám, dohledávat, jestli mluvím pravdu, nemluvím pravdu a tak dále, tak už by to přesně splňovalo to, že je to jako obrazový záznam, bude to třeba fotka, vygenerovala jsem si to za pomocí AI, pracuje to zase s nějakou reálnou osobou, s reálnou skutečností a může to vyvolávat ten dojem té pravdivosti, že opravdu během toho rozhovoru tady sedělo dalších 5 lidí, co vám pomáhalo a grilovalo mě ohledně transparentnosti. Ale zase druhá situace, kdy by to přesně deepfake nebyl, když bych si vygenerovala video, kdy tady vedle vás bude sedět a teďka řeknu, já jsem z generace Shreka, tak by tady vedle vás prostě byl Shrek a podával vám papíry, který vám jako radí, co jsem řekla špatně. To nevyvolá ten dojem té autentičnosti. Když se na to člověk koukne, tak si řekne, no tak asi s ním ten Shrek tam jako neseděl.
1: Musíš zvažovat publikum a to, co pro něj je patrně normální a přijatelné a to, co ne, což je tenký léto. Spousta práce pro právníky, kteří to budou interpretovat a dohadovat se o tom výkladu.
0: Rozhodně. A možná to, co bych ještě doplnila, není tam důležitý úmysl. Takže to, že třeba já si takhle vytvořím video s těmi, nebo fotku s těmi 5 asistenty, tak to, když já bych si řekla, no jo, ale tak já tím jako nechci nikoho klamat, to je jenom tak jako pro srandu, ne, tak já tam nemám žádný špatný úmysl. To je úplně jedno. Tam se neskoumá úmysl, tam se zkoumá přesně ta fakticita, protože možná zase, když se na to podíváme, trošku to odzoomujeme, tak o co nám jde? O nějaké pravdivé pouštění informací ven? O nějaké schopnosti podpořit možná v něčem jako důvěryhodnost informace, důvěryhodnost ve svět a nějaké jako kritické myšlení.
2: Nebude takový materiál, třeba taková fotka, vlastně už jednou označena jako dílo AI, protože já použiju na to nějaký AI nástroj, takže tam by vlastně nějaký watermark, nějaký vodoznak nebo něco takového mělo být a nestačí to. Musím to ještě označit navíc, tedy jako nějaké dílo AI, já jako ten člověk, který ho vytvořil.
0: Tohle přesně ta povinnost, to označování deepfakeu jde za náma, nebo za váma, jako za tím zavádějícím subjektem, protože ta rovina, o které jsme se bavili předtím, to, co jde za tím poskytovatelem, za tím vývojářem, to si pojďme opravdu představit, že to je na té jako technické úrovni, která ne vždycky, bych řekla, že i musí být nutně na první dobrou jako okem rozpoznatelná, ale když se bavíme o deepfakeu, tak tam se i pojďme bavit o tom, že to označení musí být opravdu čitelné pro toho člověka, musí být označeno ve chvíli, kdy dochází jako k prvnímu vystavení se, to je tomu obrazu, té fotce, tomu videu, to je úplně jedno. A zároveň to musí být uděláno takovým způsobem, že já proto nepotřebuju žádný jako nástroj, jak to jako zjistit, jestli je to jako deepfake nebo není. Takže tam klasicky budu mít třeba nějakou jako ikonku.
2: A co nějaká satira a podobné záležitosti? Není tam nějaká výjimka pro ně?
0: To zjemnění, přesně když se bavíme o nějakých satirických, fiktivních, uměleckých, parodických. Takže přesně tam tady tahle oblast. Pojďme si v Evropské unii jako dovolit pořád nějak jako vtipkovat a umělecky se rozvíjet. Takže tam je to přesně zajištěno tak, aby to bylo jako citlivé vůči přesně tomu jako satirickému obsahu, že tím jako úplně nezabijete ten význam jako takový.
2: Petře, jak tady o tom mluvíme, tak pořád mám takový pocit, že tohle nebude úplně jednoduché nějakým způsobem rozhodovat a určovat, kde ta hranice je, jestli prostě já jsem vygeneroval fotku, kde 5 lidí jako na první pohled poznalo, že to je nějaká legrace nebo že to není reálná věc a 5 lidí zase jako z 10 to nepozná, tak jak se tohle to má rozhodovat, jak se díváš na tohle? Na tahle pravidla?
1: Nebude to jednoduché, samozřejmě, že ne. Výklad zákona, když už dojde na nějaký spor, přísluší soudu a nikomu jinému, čili tam se to asi bude řešit. Já předpokládám, že se po nějaké době ustálí zvyklosti a pravidla. Existuje jistá smíšená zóna, kde třeba není jasné, jestli jde o umělecký akt nebo pornografii. A opravdu v některých případech je to otázka velmi subjektivního názoru a výkladu, ale ve většině případů to umíme všichni rozpoznat, jestli je to na jedné straně plotu nebo na druhé. Předpokládám, že z deepfakey se to ustaví podobně a tím, jak bude vzrůstat zkušenost společnosti všech lidí s výskytem těchto radostných záležitostí, tak se nastaví sama automaticky i ta většinová citlivost.
2: Nemůže to minimálně na začátku vést k tomu, že třeba lidé budou pro jistotu označovat za deepfakey i věci, které deepfakey nejsou, že vlastně bude tam taková jako trošku předběžná obava z toho, aby člověk ty hranice nějak nepřekročil, i když tedy nechce.
1: U někoho možná ano, u někoho naopak se bude snažit o provokaci, co všechno se dá v rámci toho zákona ještě udělat beztrestně. To je ale normální, to je běžná reakce na zavedení nové regulace, nové normy.
2: My jsme v našem pořadu už mluvili třeba o tom, že americká firma Anthropic oznámila, že začne texty označovat nějakým vodoznakem, který vlastně spočívá ne v tom, že jsou tam přidána nějaká metadata, ale v tom, jakým způsobem vlastně ten text, ten systém, ten text tedy generuje. A jak statisticky se dá pak jaksi zjistit, že tam třeba některá slova nebo výrazy nebo tokeny jsou použity více, než by asi odpovídalo nějakému normálu. Hned se objevily nástroje a jejich poměrně velká spousta, které tohle to mají odstraňovat. Mimochodem podobný vodoznak používá také Google už nějakou dobu. Jak to bude třeba potom s těmito jaksi nástroji, které budou odstraňovat ty vodoznaky nebo je budou se snažit nějak obcházet a podobně? Je tohle to nebo bude tohle to vlastně vůbec legální?
0: Asi možná úplně nebudeme bavit o nelegálnosti ve smyslu AI Actu, ale jako pořád AI Act není ten jako jediný nástroj, který máme jako společnost k dispozici. Takže pořád se můžeme bavit o tom, že tohle jednání může být podvod, nebo to přesně může být nějaké jako klamání spotřebitele, cokoliv. Takže stejně tak, jako když jsme se bavili minulý týden o těch slíkacích aplikacích, tak vlastně úplně stejně máme i jiné. V tomhle případě je tam ustanovení trestního zákoníku, tak tady zase budeme mít jiné možnosti, jak to postihnout. Zároveň mi tam přijde pořád důležité dívat se i třeba na vodoznak tou formou, že to nutně neznamená to prokazování toho autorství, ale že je to splnění povinnosti té transparentnosti, což ne vždycky mezi tím musí být to rovnítko. Mm-hmm. Že tím, že to tam nějaký vodoznak je, nebo jakákoliv jiná varianta, může tím dojít tím, že se ten poskytovatel splňuje tu povinnost té transparentnosti, ale ještě ten jako opravdu ten původ toho díla a co všechno teda vzniklo za pomocí AI a co ne, tak to je otázka druhá. Což to samozřejmě trošku komplikuje.
2: Ano, o tom jsme tady také mluvili. Petře?
1: Čistě technicky je tady potřeba rozlišit dvě věci. Je to subtilní, ale důležité. Ty nástroje na odstraňování vodoznaku, tak jak ho definuje Anthropic, nevrátí nikdy do toho původního stavu, který by tam byl bez toho vodoznaku. Jenom stíží nebo znemožní identifikaci, ale nemohou nikdy rekonstruovat ten text generovaný bez vodoznaku, protože to je matematicky vyloučeno. To je jedna věc. Druhá věc, AI Act, jak si o něm tady povídáme, předepisuje to vodoznakování, jednoznačné určení původu textu, jenom v některých specifických případech. A z toho vzniklo velké nedorozumění, protože Anthropic, a mluvme jenom o něm, je to zatím jediná firma, která to udělala z těch velkých, zavedl to plošně, úplně pro všechny generované texty. Vlastně neměl bych říkat zavedl, ale zavede, ještě nikdo z nás neviděl výstupy s tím vodoznakem.
2: Má to být u nových modelů.
1: Má vlastně to být u nových modelů a oni od té doby ještě žádný nový neuvedli, ale budou to postupně dávat i do těch starých a do konce roku to bude patrně ve všech, pokud se nezmění nějakým způsobem plán. Takže je důležité si uvědomit, že to není tak, že by Evropa předepisovala povinné označování úplně všech AI generovaných textů. Je to jenom tak, že jeden velký konkrétní poskytovatel se rozhodl pro toto řešení a možná to ani nemusí být definitivní rozhodnutí.
2: No já jsem o tom právě taky uvažoval, jestli to není nějaký pokus vlastně rozproudit nějakou debatu o tom, jestli se, nebo jakým způsobem se vlastně ty náležitosti AI aktu dají splnit, třeba u těch textů, u fotek, u videí potom, nebo třeba u programovacího kódu nějakého, tak tam je to asi jiné, tam se opravdu přidávají nějaká metadata. Ale u toho textu si myslím, že to tak jednoduché třeba být nemusí a že se mohu pak hledat nějaké jiné metody, jak to udělat, než třeba právě to, co Anthropic říká.
1: Uvidíme. Ona, tahle metoda, si myslím, že v těch počátečních diskuzích získala dost špatnou pověst nezaslouženě, protože není podle mého soudu zas tak invazivní, zas tak škodlivá pro podobu toho textu, jak se soudí. Ale tohle všechno se teprve ukáže, až si budeme moci porovnat vzorky s odeznakem a bez něj. Rozhodně těch zmatků okolo toho je mnoho a nějaká kancelář pro uvádění událostí na pravou míru by se velice dobře hodila. Potřebujeme Saturnina.
2: Saturnina na Český telekomunikační úřad, aby nastoupil a tam měl kancelář.
0: Bojím se, že zatím ho nemáme v týmu, ale jak budeme tým snad i do budoucna rozšiřovat, myslím si, že to bylo skvělá pozice. Moc se těším, kolik by se nám přihlásil lidí.
2: Dobře, Petr tady vlastně nakousl jednu otázku a to, že se to netýká všech textů. Jak to tady je?
0: Zase, když se podíváme do toho článku 50 AI Actu, tak je tam ta speciální povinnost, která se týká textu ve veřejném zájmu. Takže zase fakt se bavíme čistě o textu, takže ne o všech možných výstupech AI a ještě čistě ve veřejném zájmu. Když se zastavíme u toho veřejného zájmu, pojďme si to fakt představit, že je to něco, co nějak jako společnost může zajímat, je to pro ní důležitý a dejme tomu, jsou to nějaké jako informace, které na tu společnost mají vliv jako celek. Takže můžeme se bavit o informacích třeba z oblasti bezpečnosti, třeba z oblasti jako financí, jaké pohyby třeba na akciových trzích, ale i obyčejné věci, jako je třeba rozhodnutí nějakého úřadu, nebo třeba rozhodnutí ČTU, nebo třeba informace o počasí. Může přijít nějaká jako, řeknu, bouřka, něco.
3: Poslance
0: jako
3: čeká hlasování o několika zákonech, nechvíli, které jim vrátili senátoři.
0: Text jako nebude jako zrevidovaný jako tím člověkem, tak pak je opravdu potřeba ho takto označit. A hlavně ono to i v těch jako lidech má jako vzbudit takovou tu jako ostražitost, obezřetnost, že to opravdu je ta informace, která byla třeba generovaná nebo využita za pomocí jako AI.
2: Takže tam má jít čistě o zcela automaticky generované nebo upravené texty, protože tam je opravdu nějaká výjimka, která se týká, my říkáme redakční výjimka, protože se týká třeba právě textů, které prošly nějakým editováním a schválením člověkem a podobně, takže pro média je jasná výjimka, ale je to tedy výjimka širší, týká se i jiných textů než redakčních.
0: Takhle, jak jsem to pochopila, tak ano. Protože třeba zase přesně, když se zastavíme u té redakční výjimky, tak tam jsou proto dvě takové základní podmínky. Ta jedna podmínka je ta kontrola a druhá podmínka je ta odpovědnost. To znamená, když vznikne text, tak když vznikne text za využití nějakého AI nástroje, tak ta redakční výjimka se vztahuje v případě, že ten text byl jako zrevidovaný, zkontrolovaný nějakým člověkem a ten člověk za to vzal tu redakční odpovědnost. Takže ano, tohle napsala, prostě zrevidovala Ivana Kudláčková. Velmi jednoduše si to přesně můžeme představit, jako když bych třeba já nově nastoupila do zpravodajství a napsala svůj jako první článek, tak asi budu totální amatér a laik, takže to po mně taky někdo zkontroluje. A v ten moment, kdy to někdo zkontroluje, projde to tou editorskou revizí, tak v ten moment už asi úplně nedává smysl to jako označovat za AI generated, když to opravdu prošlo tou revizí a někdo za to vzal tu redakční odpovědnost.
1: Nejenom ten první článek, i tisící.
0: Jo, ano.
1: Normálně ano. Fungující redakce je nastavená tak, že každý text projde rukama nejméně 3 lidí, než
0: Jasně.
1: se publikuje.
0: Tady jsem spíš fakt chtěla vytáhnout vyloženě jako kdybych si řekla, že to, co vygeneruje AI, by mohlo být tak jako obdobně, když je člověk jako laik na nějaké pozici, ale
2: Tak to bych neotvíral tuhle otázku, protože možná by to bylo i lepší, než ten člověk, třeba ta AI už mi psát dneska dobře.
1: Ale to je důležitý bod. To je důležitý bod tohle, protože to máš samozřejmě pravdu. Může to být lepší a hledáme zase nové normy, novou etiku, nové nastavení fungování všeho kolem nás. Na to se vynechává v těchto diskuzích obvykle, protože je to vzdálenější budoucnost, ale vlastně si tím zkreslujeme realitu, když to nepřipouštíme.
2: Tak o tom, že ten dohled člověka minimálně v redakcích je důležitý, tak myslím, o tom není vůbec sporu. Mně se trošičku ulevilo, protože samozřejmě už také v redakci třeba používáme umělou inteligenci na nějaké korektury například, nebo překlady, nebo přepisy právě rozhovorů ze zvuku do textu, takže jsem se už bál, co všechno budeme muset označovat, ale výjimka tam opravdu je. A vždycky samozřejmě pak ty texty ještě procházejí nějakým redakčním kolečkem a úpravu nějakého editora nebo člověka, takže naštěstí se to takových případů týkat tedy nebude. Každopádně děkuju za informace, aspoň doufám, že jsme aspoň trochu tedy vyjasnili, koho se ta pravidla o transparentnosti týkají a čeho se týkají a čeho se naopak netýkají. Děkuju našemu dnešnímu hostu, kterým byla Ivana Kudláčková, koordinátorka dozoru nad umělou inteligencí v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Budu se těšit zase někdy naslyšenou, až si zase budeme tady povídat o nějakých dalších pravidlech nebo vašich zkušenostech s regulováním AI v Česku. Díky.
0: Moc vám děkuji, přijímám hezký den.
2: A děkuji také našemu pravidelnému komentátorovi, redaktoru Deníku N, Petrovi Koupskému, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
4: Česko má první návrh rozpočtu na příští rok. Ten počítá se schodkem 389 miliard korun a překvapil nejen opozici a odbornou veřejnost, ale dokonce i koaliční partnery hnutí ANO. Měla ministryně financí Alena Schillerová možnost sestavit rozpočet s nižším schodkem? Kde se dá šetřit a kde se naopak šetřit nemá? Tak to jsou otázky pro našeho dnešního hosta, kterým je rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák. Vítejte ve studiu.
5: Děkuji za pozvání po prázdninách.
4: Řeč bude také o školství a o tom, jak vážně to tato vláda myslí s podporou vzdělávání. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
6: Řečí peněz.
4: miliard. Číslo, které jsme vyhlíželi celé léto a které vyrazilo dech většině odborné veřejnosti, protože tak vysoký schodek rozpočtu na rok 2027 nečekal téměř nikdo. Ministryně financí Alena Schillerová ale tvrdí, že nic lepšího nejde nabídnout.
7: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
4: Obhajuje ministryně financí schodek ve výši 389 miliard korun. Ten cupuje především opozice.
8: Je to covidový rozpočet v době, kdy covid nemáme. Je to válečný rozpočet v době, kdy tu válka není. A je to druhý nejvyšší schodek rozpočtu v historii České republiky i ve srovnání, kdy jsme tu třeba zažívali přírodní katastrofy, jako byly povodně.
4: Říká třeba Jan Skopeček z Občanské demokratické strany. Ale padají slova o rozpočtovém armagedonu, rezignaci na zodpovědné rozpočtování nebo dokonce o socialismu. Netrvalo ani 24 hodin a proti tak to vysokému schodku se ozvaly i menší koaliční strany, které návrh na vládě schválily. Experti kritizují druhý nejvyšší schodek v historii, že jej vláda navrhuje v době, kdy česká ekonomika roste, inflace i nezaměstnanost jsou nízké. Pane rektore, z vašeho pohledu, jaký je ten navržený schodek?
5: Přívlastky, které by se k tomu dali přidat, je jich asi hodně. Já bych zůstal u toho čistě ekonomického pohledu a tam bych možná řekl, že to je rozpočet, který je v rozporu s ekonomickými zásadami, jak by rozpočet měl v situaci, v které česká ekonomika se nachází, vypadat.
4: A v čem je rozporný s těmi zásadami?
5: No, ten základní problém je tam v tom, že tam ten deficit, který je pro takovou situaci obrovský, ale možná jako nedívejme se na to jenom z pohledu jako jednoho roku. Ten problém je v tom, že skutečně my ten trend zvyšování deficitu tady máme již několik let a samozřejmě tento rozpočet v tom nejen pokračuje, dále ho prohlubuje a já nevidím si to na konci tunelu, které by nám ukazovalo, že to bude lepší a toto je ten problém, protože si musíme uvědomit, že ekonomika je v dobré kondici a měli bychom se spíš připravovat na to, že bude hůř.
4: No, ona ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že je to maximum možného za stávající legislativy, protože více jak 97% výdajů, které jsou v tom návrhu rozpočtu, jsou takzvané mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje, to jsou tedy výdaje, které jsou ze zákona povinné. Je to tak, že by se ten rozpočet dal jenom s velkou obtíží navrhnout s nižším schodkem?
5: Dal by se navrhnout s nižším schodkem, ale samozřejmě ty dopady, které by to mělo, tak nebudou určitě pro spoustu veřejnosti, spoustu lidí, pro třeba i firmy a tak dále, úplně příjemný. To je potřeba si přiznat, že snížit výdaje samozřejmě znamená někomu nedát peníze, na které byl zvyklý, respektive které očekával. Ale já si myslím, že ještě jednu věc, ono, ty mandatorní výdaje ve většině případů jsme si také nastavili my. To není něco, co nám sem jakoby spadlo. Jo? To znamená...
4: To samozřejmě, ale jako ten legislativní proces na tu změnu těch zákonů, které určují ty mandatorní výdaje, je nějaký. A pravda, že tato vláda už stihla přijmout některé zákony, které považovala za důležité, ale ty zákony, které by ošetřovaly ty mandatorní výdaje, tak ty přeci jenom musí projít řádným legislativním procesem, nebo aspoň by měly projít řádným legislativním procesem a ten nějakou dobu trvá. Takže podle té stávající legislativy tam je prostor 3%.
5: Ano, to je pravda, ale já jsem právě neviděl, že by se vůbec vláda pokusila přijít s návrhem nějakých změn zákonů, které by směřovaly tímto způsobem. Jo. Zatím se o nich akorát mluví, konkrétnější návrh si myslím, že nikdo neviděl.
4: Na druhou stranu opozice, například předseda ODS Martin Kupka, tvrdí, že by byla ODS schopna dodržet rozpočet i podle těch předchozích rozpočtových pravidel, tedy se schodkem o 200 miliard nižší, než máme dnes. Bylo by to reálné, když už jsem zmínil ty zákonné mandatorní výdaje, mít schodek, který by byl jenom 150 miliard pro ten příští rok?
5: Bez změny některých zákonů by to bylo velmi obtížné, ale samozřejmě pokud by se nad tím začalo pracovat s nějakým předstihem, tak by se dali stihnout i možná změny některých zákonů, které by k tomu vedly. Ale je otázka, jestli by k tomu i ODS měla odvahu to udělat.
4: My v těchto dnech ale vidíme jakési nalezení odvahy u menších koaličních stran, protože ty označili ten finální navržený schodek, tedy 24 hodin poté, co to jejich ministři na vládě odsouhlasili, tak ho označili za nemožný, nereálný a že budou muset někde škrtat a hledat nějaké úspory, budou o tom jednat. Co vám to jako ekonomovi říká, že se vlastně tyto dvě vládní strany ozvaly 24 hodin poté?
5: Je trochu pro mě těžko pochopitelné, jak je možné, že někdo před volbami sliboval něco a potom vlastně z toho tak rychle vycouval.
4: Tak to už je naše politická realita posledních
5: dekád. Vím, ale toto je právě to, že vlastně ta cena slova jako je dneska strašně nízká, protože tam je potřeba si uvědomit, že ta znalost té situace určitě měl každý už i před volbami. Nelze se vymlouvat na to, že to zjistili někteří až potom.
4: Vláda tvrdí, že to je investiční rozpočet, který nám zaručí růst ekonomiky v příštích letech, vydatný růst ekonomiky. Když se podíváte na ty místa, kam se ty největší prostředky směřují, je to dobře nastavené, tedy, že jdou do obrany, pravda, do školství, podle posledních informací není až tolik, jak se očekávalo, do zdravotnictví, navýšení plateb za zdravotní pojištěnce. Jak se na to díváte, na tu strukturu toho návrhu?
5: Ta otázka není úplně jenom tak, jak ji říkáte. To znamená, když se budeme ptát, jestli tam by se mělo dát, tak si myslím, že v každém případě najdeme, že to má nějaké odůvodnění pro někoho větší, pro někoho menší. Ta otázka musí znít tak, chceme-li tam ty peníze dát, jestli je máme. A pokud je nemáme, tak si myslím, že i kdyby to bylo věc, která je bohulibá, tak to udělat nemůžeme. A tady se mi právě zdá, že my řešíme akorát, na co je potřeba dát, na to všichni kývají a jak si se zapomíná na to, kdo to zaplatí. A z čeho se to zaplatí?
4: Takže ta teze, že vyrosteme z dluhu, s tou nesouhlasíte?
5: To je teze, která je taková líbivá, jo, protože když budete chtít zdůvodnit, aby to všichni přidělali, tak řekne, ano, vyrosteme z dluhu, ono to zní krásně, protože to každý si řekne, to je perfektní, to se mě v zásadě netýká, to bude samo. Akorát si potřeba si uvědomit, že odhady jsou takové, že plus 1% bod nárůst HDP meziroční se projeví v příjmech státního rozpočtu někde kolem 25 miliard. A tam je potřeba si uvědomit, že jaký máme ten deficit, tak z toho nám to logicky nevychází, že by to mohlo se růstem pokrýt.
4: My už také víme, dobře to bylo deklarováno, že v příštích letech ale mají následovat rozpočty se schodky nižšími. Ze střednědobého plánu víme, jakým tempem, na ten příští rok je to 350 miliard, na ten další dokonce jen 250 miliard. Tedy poměrně razantní tempo snižování těch schodků. Je to reálný plán a vlastně reálný závazek vlády, když nám to slibuje?
5: Já jsem zatím žádný reálný plán neviděl, jo, protože to je víceméně jako přání, ale čím to bude podloženo, respektive na základě čeho se toho má dosáhnout, to zatím nevidíme. Vidíme zatím takové jenom jednotlivosti, zase, které jsou svým způsobem líbivé, šedá ekonomika, daň z hazardu a podobně. To každý zase vnímá, že to je pozitivní, akorát si musíme uvědomit, že z hlediska řešení problému je to marginálie. To jsou věci, které přinesou do rozpočtu, kdybych to řekl ve vztahu k tomu deficitu, drobné. My potřebujeme vést tu diskuzi o těch zásadních věcech, které nám skutečně ten strukturální deficit pomohou vyřešit nebo nastaví tu cestu k jeho řešení.
4: To jsou daně?
5: Primárně si myslím, že bychom se měli zabývat stránkou výdajovou, ale v situaci, v které jsme, tak si já dost dobře neumím představit, že by se řešení obešlo bez toho, že sáhneme na ty daně.
4: Zůstaňme tedy ještě u toho schodku. Když vezmeme ten výhled, který jsme řekli, sečteme tyto schodky za ty 4 roky, tak na konci této vlády bude mít Česko dluh o 1 bilion a 300 miliard vyšší. A to ještě nepočítáme takzvané únikové doložky, které vládě umožňují půjčit si další desítky a možná až stovky miliard korun ročně mimo ty schodky. Jen pro rok 2027 je to v obraně třeba dalších 30 miliard korun. Co pro Česko a jeho veřejné finance znamená takovéto tempo zadlužování? Když to odhadnu, tak bychom byli zadluženi zhruba 5 biliony na konci toho vládního funkčního období. Můžeme si to dovolit?
5: Ono, krátkodobě asi ano, protože vidíme, že opravdu jsou státy, které jsou na tom ještě hůře. Akorát, že tady je potřeba říci, že my máme výchozí situaci nebo tu současnou situaci lepší, ale měli bychom ji využít k tomu, že ji nebudeme zhoršovat, protože v této situaci to řešení je ještě snazší. Pokud půjdeme touto cestou vyšších deficitů, tak to nemůžeme zdůvodňovat tím, že podobně jsou na tom jiné státy. To nám příliš nepomůže potom v tom řešení a bude nám to vytvářet situaci, která bude z hlediska řešení mnohem obtížnější, s většími dopady a pod větším stresem a tlakem. To je ten problém.
4: Já se ptám i z důvodu, dejme tomu, nákladům, které jsou spojené se zadlužením Česka. To velké zadlužení to samozřejmě prodražuje. Už za minulé vlády jsme na úrocích z toho našeho zadlužení platili více než 100 miliard korun ročně podle ministerstva financí. Letos zaplatíme jen na úrocích 110 miliard a v tom roce příštím 130 miliard korun. Ale třeba bývalý premiér Petr Nečas za ODS v České televizi připomněl, že podle něj ta zátěž bude ještě vyšší.
8: My nebudeme příští rok pouze vydávat dluhopisy za těch 389 miliard korun deficitu. Tam je dalších zhruba 320 miliard státních dluhopisů, které jsou splatné v roce 2027. Včetně zhruba 150 miliard, poloviny z nich, které jsou ty desetileté dluhopisy vydané v roce 2017, ale s kuponem 0,25%. Čili dneska se budou obchodovat někde okolo 5%. Čili vente si, to je 16-17 násobný nárůst úroku. Každý si může spočítat, co by mu to udělalo s jeho hypotékou, když by se mu zvedlo o 4% body úročení hypotéky. Čili to bude velmi dramatické. Budeme-li vycházet z optimistického předpokladu, že ty výnosy dluhopisu budou stejné jako v letošním roce, to znamená někde těsně nad 5%, tak jenom na dluhové službě je to příští rok 35 miliard korun.
4: Propočetl bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas. Já připomenu, že aktuálně Česko za desetileté dluhopisy platí 5,17%, což je třeba o 2% body více než v Německu, které je na hraně ekonomického růstu. Jak velkým problémem je vlastně ta obsluha státního dluhu? Je to něco, co ještě můžeme zvládnout, protože to tempo ceny toho dluhu se zvyšuje a stává se už zásadní položkou státního rozpočtu. Připomenu například, že rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj je pouhých 20 miliard a my budeme 130 miliard platit věřitelům za to, že jsme si v minulosti půjčili.
5: To číslo je obrovské a myslím si, že z pohledu právě úrokového zatížení by si každý měl dívat na to, jestli se vyplatí, jestli je opravdu nutné, aby výdajová stránka, respektive ten deficit byl tak vysoký, protože to je zátěž, kterou poneseme a jak jste se ptal, jestli uneseme, no musíme, protože úroky z dluhu se platí vždycky na prvém místě a z toho vyplývá, že pokud úrokové náklady porostou, jakože zatím nic nesvědčuje, že by tomu tak nebylo. A v té chvíli je jasné, že bude ukrajovat z toho rozpočtu, v kterým těch peněz je málo, stále větší podíl.
4: Proč máme vlastně o tolik vyšší úroky než třeba Německo? Dá se to říci, jsou to téměř 2% body, což je dost vysoký rozdíl. A Německo, jak v posledních letech a měsících stále čteme, je na hraně nějakého ekonomického solidního růstu, potácelo se na hraně recese, když to Česko tím obdobím prošlo poměrně, dejme tomu, s kytičkou v klopě.
5: Ano, tak ono v Německu mělo vždycky jako lehce nižší nebo někdy významně nižší úroky.
4: Ale ne o tolik.
5: Ne o tolik. Já si myslím, že tam bude celá řada faktorů, kterou bude hrát roli. Samozřejmě primárně Německo má dluh v eurech, my máme dluh v korunách. Úrokové sazby na koruny jsou dneska vyšší a z toho logicky potom vyplývá i to, že stát, který si půjčuje primárně v korunách, tak platí vyšší úroky. Ale těch faktorů, které to budou ovlivňovat, tak bude víc a samozřejmě bude tam hrát podle názoru i roli ten výhled do budoucna, který po vývojem rozpočtu u nás máme.
4: A je tedy šance, že by ty úroky, které platíme v dohledné době, klesly aspoň trochu níže. Připomenu, že ještě před covidovým obdobím, a jak to vlastně zaznělo i v té citaci expremiéra Petra Nečase, jsme měli úroky 0,25% a nyní máme 5,2%.
5: Ano, ten rozdíl je obrovský. Já si myslím, že by to muselo být spojeno s tím, že centrální banka bude mít možnost snižovat úrokové sazby. A tam já zatím ten výhled nevidím takový, že by k nějakému významnějšímu úrokových sazeb centrální banka mohla sáhnout, protože nebezpečí inflace tady stále je.
4: A pomáhá tomu nebezpečí inflace i ten vysoký schodek, který naordinovala naše vláda. Protože ona, a vcelku popravdě i statistici, i ekonomové dáš zapravdě, že ona pomohla s inflací hodně tím, že na sebe vzala poplatky za obnovitelné zdroje energie, takzvané POZE.
5: To ano, protože to se vám logicky projeví v cenách. Na druhou stranu zase, pokud je to na dluh, tak je to takový začarovaný kruh, že ono se vám to tam zase později vrátí. Jo, takže tady já si myslím, že centrální banka logicky musí být opatrná a bude opatrná. Ono je to takový trochu paradox, když je kritiku právě vysokých úrokových sazeb a na druhé straně ty, kteří kritizují, se současně chlubí nízkou inflací. Jo, takže to je takové, že by si asi každý přál mít velmi nízké sazby a nízkou inflaci, ale to bohužel není tak jednoduché.
6: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Naším hostem je ekonom Petr Dvořák a tématem navržený rozpočet pro rok 2027 i se schodkem 389 miliard korun. Ekonom Jan Švejnar, náš pravidelný host, dlouhodobě zdůrazňuje, že není až tak důležitý ten schodek rozpočtu samotný, ale to, kam vláda investuje ty půjčené prostředky. Sama vláda tvrdí, že tento rozpočet je proinvestiční, opozice tvrdí, že tomu tak není a v poměru k HDP tyto investice dokonce klesají. Jak moc je tento rozpočet investiční?
5: No, ono je tady trochu problém v tom, že co budete považovat za ty investice, tam si každý trošku dává něco jiného a ta souměřitelnost meziroční není úplně jednoduchá. Je pravda, že na investice do dopravní infrastruktura například, ale svým způsobem i do některých zařízení, které jsou spojené s bezpečností státu, respektive zdravotnictví, jdou prostředky, tak jak to představila paní ministryně, takže to je meziroční nárůst. Ale je potřeba si uvědomit to, že prostředky na investice se zvyšovaly vlastně meziročně skoro každý rok. A možná ještě jednu věc bych připomněl. My nemáme jako malý podíl výdajů, které na investice. To když srovnáme mezinárodně, tak jsme na tom i lépe. Akorát, že se nám to jako nějak nepromítá v celkovém růstu té ekonomiky dosud. Jo? Takže ono jako
4: by... Proč?
5: No, souvisí to asi s tím, že ta efektivnost, produktivita naše není zatím taková, jaká je třeba v některých těch vyspělých zemích. Jo. A toto je ten problém, protože ono to samotné číslo investic jakoby vám úplně jakoby neřekne všechno, protože tam záleží právě zase na efektivitě těch investic. Tam souhlasím s panem profesorem Švejnarem, že kam to půjde, je velmi důležité, ale současně dodávám i ta výše toho deficitu je důležitá. To určitě nejde říct, že není důležité, ale kam to půjde a za jakých podmínek, dejme tomu, ty dálnice třeba stavíme. To je také důležité.
4: Když jste zmínil dálnice, Alena Schillerová mluví o tom, že pokud by ten schodek nebyl tak velký, nemohly by pokračovat tyto infrastrukturní projekty, musely by se konzervovat, zastavovat. Už to by přineslo obrovské náklady. Jak tedy se dají obhájit právě tyto infrastrukturní investice? Jsou tedy ty, které v tom rozpočtu a v tom schodku toho rozpočtu vlastně nemají vadit?
5: Ono je to zase takové, co se rádo prodává, protože když někomu řeknete, my investujeme, tak to zní lépe, než my si půjčujeme na to, abychom tady mohli fungovat a zaplatili mzdy. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je jasný ten akcent, který tam na to se dává a nespochybnuju ani ten přínos. Ale na druhou stranu musíme si uvědomit, že i ty investice musí být ve výši a v rozmezí, na kterou máme. Jinými slovy, nemůžeme jako zase říct, že dobře, teď jsme si tady připravili tolik a musíme na to ty peníze dát. Jinými slovy, tam je to zase spíš o nějaké té úvaze dlouhodobějším plánování, tak abychom plánovali rozsah investic, včetně těch dopravních staveb, na které budeme mít rozumné finanční krytí.
4: Platí toto i o školství, protože tam se ještě povede vyjednávání. Ministr školství Robert Plaga plánuje v září s ministryní financí Alenou Schillerovou, svou stranickou kolegyní, jednat o rozpočtu pro jeho rezort, který je na ten rok 2027 navržen na 288 miliardách korun. Ministr říká, že potřebuje vyjednat dalších 6 miliard, aby aspoň splnil ty závazky, které má odborníci ze vzdělávacího oboru, například zástupci už 25 organizací, které působí ve vzdělávání, v létě propočetli, že pokud by měla vláda splnit své závazky, tak ten rozpočet by měl být ve výši 334 miliard korun. A teď mluví o tom, že alespoň 300 miliard je minimum, které pokryje ty základní věci. Platí tedy i o tom, že školství má na tom být stejně jako ta infrastrukturní doprava a máme si v něm dovolit to, co můžeme, a ne to, co chceme?
5: Tady jsem trošku ve střetu zájmu, protože přeci jenom jsem v čele jedné z našich univerzit a ve školství pracuji dlouhodobě. Je to o těch prioritách a samozřejmě je to i o tom, jak si představujeme ten vzdělávací systém. A tady si myslím, že ta vazba mezi kvalitou vzdělání a vůbec celkovou prosperitou, ta si myslím, že je jednoznačná a je prokázaná. A z tohoto pohledu si myslím, že vzdělání a výdaje na školství by skutečně mělo dlouhodobě a u všech vlád být tak, abychom byli schopni udržet a zabezpečit kvalitní školství. A z tohoto pohledu bych řekl, že tak, jak je to nastaveno v současné době, tak je jasné, že ty prostředky, které tam na to půjdou, tak nebudou zabezpečovat nějaký další rozvoj školství v České republice.
4: Takže se dá říct, že 288 miliard do školství, nebo neříká nám o vládě, že pro ní je školství prioritou, je to tak?
5: Bych byl objektivní, tak třeba si říct, že jak máte ten systém toho školství nastaven. Jo? Jinými slovy, je to o tom, jaké služby pro koho vlastně vlastně školství má poskytovat. A z tohoto pohledu, tak jak je to nastaveno teď, ať už vezmete základní, střední i vysoké školství, tak je jasné, že pokud máme být konkurenceschopní, nabízet kvalitní vzdělání, být adekvátně zaplacení pedagogové, protože většina těch výdajů jde samozřejmě na mzdy, to znamená, aby tam skutečně to táhlo lidi, kteří jsou schopní předávat a učit mladou generaci, tak z toho chvíli ty prostředky na to nestačí.
4: Pane rektore, vy už musíte mít přehled o školním roce 26-27, takže vy musíte mít i přehled o tom, jak by na vás takovýto rozpočet dopadl na ten rok 27. Co by to například znamenalo pro Vysokou školu ekonomickou? Byl by to pro ní nějaký problém?
5: No, znamená to, že vlastně meziročně se nám ten rozpočet příliš nezvýší a z toho vyplývá, že řada výdajů, nákladů, které máme, tak spíš rostou a bude to znamenat, že musíme zase hospodařit s tím, co bude mít, to znamená získávat jiné zdroje, což není vůbec jednoduché a samozřejmě snažit se klást důraz na to, co je pro tu školu podstatné, protože je to opravdu jako obtížné, zejména z hlediska toho, že ten tlak na vysoké školy dneska, aby šly kvalitou mezinárodně nahoru, je poměrně velký a je správný. A tam je potřeba si uvědomit, že máme měli konkurovat v rámci Evropy, v rámci světa, tak se to bez adekvátního finančního zajištění nedá dělat. Nejsme schopni přilákat kvalitní profesory ze zahraničí, nejsme schopni posílat na zahraniční stáže, tak jak bychom si třeba přáli a řada dalších těchto věcí se nedá potom takovým rozpočtem splnit.
4: Navíc ministr školství Robert Plaga argumentuje také tím, že přichází generace takzvaných dětí, Husákových dětí, tedy velmi silné populační ročníky, které budou mířit na vysoké školy a jde o to zachytit i kapacitně tuto vlnu demografickou, aby se Česko posunulo i v tom podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí, které je jedno z nejnižších v Evropské unii, bohužel. Jak důležité tedy je, aby minister Plaga v tom září při tom jednání uspěl a vyjednal další miliardy navíc?
5: Pokud máme zabezpečit vysokoškolské vzdělání pro přibližně podobný podíl končících středoškoláků, jako tomu bylo v minulosti, tak to samozřejmě bez zvýšení rozpočtu nejde. Můžeme ještě možná říct jednu věc důležitou, že při dodržení a zachování kvality to nejde, jo, protože je potřeba si uvědomit, že teoreticky můžeme říct si dobře, tak my jich přijmeme trochu víc a budeme jich mít na těch přednáškách ne 100, ale 200, 300, akorát, že tam je potřeba si uvědomit, že toto je jedna z těch věcí, která se potom negativně právě projímá do té kvality toho studia. A není tak čas individuálně pracovat, nejsou potom takové možnosti právě na to, na co kladou dneska důraz zahraniční univerzity, znamená ten bezprostřední kontakt učitelů se studenty. A toto je potom ten problém.
4: A také by se mohlo stát, že ještě více studentů nedokončí vysoké školy, což je jeden z problémů českého vysokého školství. Uvidíme, co se ministru školství podaří vyjednat. Já pro tuto chvíli děkuji rektoru Vysoké školy ekonomické v Praze Petru Dvořákovi, který byl naším dnešním hostem. Díky moc.
5: Já děkuji a zdravím všechny posluchače.
4: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
6: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zvláštní zmocněnci amerického prezidenta Trumpa jednali s ruským prezidentem Putinem v Moskvě. Elektrárna Orlík kvůli suchu omezila výrobu. Tenistky Bartuňková a Bousková neprošly do osmifinále US Open. Teploty v noci klesají mezi 13 až 9 stupňů, v údolích až k 7. Zítra bude až 24.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přivezli do Moskvy plán na ukončení války na Ukrajině. Podrobnosti o mírovém plánu a výsledcích schůzky zatím nejsou známé.
9: V ľubom slučaju, konečne.
10: Ruský prezident na začátku jednání označil setkání s americkými vyjednavači za přínosná. Podle Putina s nimi mají Rusové dobré zkušenosti a důvěřují jim. Witkoff taky ruskému prezidentovi poděkoval, že armádě nařídil třídenní pozastavení útoků na Kyjev. Už předtím Ukrajina kvůli americké návštěvě oznámila přerušení náletu na ruskou metropoli. Witkoff a Kushner budou z Moskvy pokračovat do Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vzkázal, že se těší na věcné jednání. Václav Hojný, Radiožurnál.
3: Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
11: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
3: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. Šumperští strážníci spustili interaktivní online mapu s polohou autovraků. Na internetu zobrazuje aktuální polohu odstavených aut ve městě. Cílem je informovat obyvatele města o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky. Pokračuje Martin Pelnář, ředitel šumperské městské policie.
12: Jedná se vlastně o to, že i ti lidé mají zpětnou vazbu a nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení a už nemusí nic hlásit.
3: Tenistka Nikola Bartuňková do osmifinále US Open nepostoupila. S Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2-6, 6-7. Zejména ve druhém setu ale odehrála s šampionkou Roland Garros velmi vyrovnanou partii a vysloužila si i podporu z tribun. Pokračuje Bartuňková.
13: Těma výměnama některýma, který byly dlouhý a pak jsme se do sebe prali, tak postupem času jsem vlastně si ty fanoušky dávala víc a víc na svoji stranu jsem cítila, takže jo, strašně mi to pomáhalo.
3: Ve třetím kole skončila i Marie Bousková, která prohrála s Polkou Švjontekovou z Polska 2x6-7. O postup bude hrát ještě Jakub Menšík, který se brzy ráno našeho času utká s Američanem Tienem. Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. V sedmém kole vyhráli nad Zbrojovkou Brno 4-0. V dalších zápasech Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
14: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a omezení na Šmejkalce. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru se pracuje na odstranění následků požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru na dálnici se vrátíte na kilometru 66. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na chodce rady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pruhu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. V Praze Vekbelské za sjezdem z Liberecké ve směru do centra dejte pozor. Osobní vozidlo tam narazilo do svodidel, projíždí se jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teploty v noci klesají mezi 13 až 9 stupňů, v údolích až k 7 stupňům, ojediněle se objeví přehánky. Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24, na horách bude kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Schodek státního rozpočtu na příští rok má být 389 miliard korun. Nelíbí se opozici, ale i vládním motoristům a SPD. Podle německé vlády stojí za pokusem o dronový útok na letišti v Lipsku Rusko. Tříletá podmínka a peněžitý trest platí. Vrchní soud v Praze potvrdil vinu europoslankyně Jany Naďové v kauze Čapí hnízdo. Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Takové jsou události, které přinesl tento týden. V následujících minutách podrobněji a v souvislostech. Ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
6: Týden plus.
15: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví a nebo dopravy, dodává Schillerová.
7: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než okolik roste schodek.
15: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Jenže návrh vyvolal nespokojenost mezi koaličními partnery ANO. Předseda motoristů Petr Macinka řekl, že navrhovaný schodek není konečný a chce tlačit na jeho snížení. Později se k němu přidal i šéf SPD Tomio Okamura. Jak řekla politická redaktorka Daniela Brichtová, Macinka ještě na začátku týdne avizoval, že se bude chtít s Andrejem Babišem sejít a rozpočet znovu projednat.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů chce s předsedou vlády mluvit o tom, jak některé výdaje zastavit. Dodal, že pokud se neshodnou alespoň na části opatření, které chtějí motoristé navrhnout, tak budou mít opravdu velký problém rozpočet podpořit.
16: Jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak. Samozřejmě musím ocenit práci paní ministryně Schillerové, která představila naprosto realistický rozpočet, ale ty nároky ze strany ostatních ministrů jsou v některých případech poměrně zbytnělé.
15: Oba politici se sešli ve čtvrtek a o závěru jejich schůzky informovala opět Daniela Brichtová.
3: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028 kvůli nutným změnám zákonů. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státníka si uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit.
15: Teď nabídneme názor opozice. Ta navyšování schodku státního rozpočtu ostře kritizuje. V době ekonomického růstu to považuje za neobhajitelné. Pokračuje kolega Vojtěch Tomášek.
17: Tenhle rozpočet míří proti podnikatelům. Míří proti tomu, aby se česká ekonomika mohla dobře rozvíjet.
18: Říká předseda občanských demokratů Martin Kupka. Vláda podle něj vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou za to platit. Místopředseda starostů Lukáš Vlček zkritizoval, že schodek má být druhý nejvyšší v historii Česka, přestože ekonomice se teď daří.
19: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje o 79 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard.
18: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozičním politikům vzkázala, že lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období.
15: Zástupci sněmovní opozice taky v pátek předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu prosadila vláda přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Bez ní by podle ministryně financí nešlo sestavit odpovědný a realistický rozpočet na příští rok. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 ale tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje kontrolu jejich rozdělování ze strany poslanců. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu příliš vysoký a neodpovídá současné ekonomické situaci země.
20: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace. Takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
15: O podobě rozpočtu se ještě bude jednat, a to i hned v příštím týdnu, kdy chce toto téma na koaliční radě otevřít SPD. Co se to teď tedy v koalici děje? Jsou motoristé schopni vzdorovat hnutí ANO a případně i riskovat vládní koalici? To byla otázka moderátorky Věry Štechrové pro politologa ze Západočeské univerzity Ladislava Cabadu.
0: Tak to je vždycky ta situace, kdo může více prohrát, pokud by došlo k skutečně závažnému konfliktu. Pokud by došlo k tomu, že nepodpoří dostatečný počet poslankyň a poslanců za motoristy, případně za SPD, návrh státního rozpočtu, ten rozpočet nebude schválen a pojedeme v nějakém rozpočtovém provizoriu, způsobí to výraznou krizi toho koaličního vládnutí. Je otázka, pokud by to šlo až tak daleko, že by ta vláda přestala existovat, ztratila by podporu poslanecké sněmovny, jestli je to prohra pro Andreje Babiše, který si udržuje stabilní podporu 30% plus a případné předčasné volby by asi nebyly pro něj takové drama jako pro strany, které lavírují kolem 5%, což jsou typicky motoristé.
3: No a jak důležité je pro motoristy a jejich příznivce právě téma rozpočtu a rozpočtového deficitu? Je to zásadní téma jejich programu?
0: Těžko se to uhaduje. Oni to samozřejmě v programu měli, s tímto bodem oslovili voliče. Nicméně ten jejich program byl poměrně rozsáhlý, zahrnoval většinu kapitol, které se týkají těch jednotlivých veřejných politik. A řekl bych, že to, co je typické pro voliče motoristů, je obecně odpor té formě budování státu, jakou tady vidíme, čili respekt k ochraně menšin typicky, respekt nějaké veřejnoprávnosti, k nějaké pluralitě a podobně. Čili konec konců ten rozpočet sám o sobě nemusí být jediným tématem, kde se ti sympatizanti nebo voliči stotožňují s tím motoristy. Ale já si myslím, že toto bychom skutečně výrazně viděli teprve v okamžiku, kdyby motoristé neuspěli s tím tlakem na změnu těch rozpočtových parametrů a v těch dalších průzkumech mění by se toto nějakým způsobem mohlo pak odrazit.
15: O výsledku dalších jednání o podobě rozpočtu vás budou naši reportéři samozřejmě informovat. Německo obvinuje z dronového útoku na letišti v Lipsku Rusko. Je to už skoro měsíc, co zaměstnanec letiště našel u odstaveného nákladního ukrajinského letadla nevybuchlý kamikadze dron. Německé úřady podle zdrojů tamnějších médií identifikovaly dva podezřelé. Šlo o Rusa s lotyšským pasem s kontakty na ruskou tajnou službu a Bělorusa s ruským občanstvím. Německo se v reakci také rozhodlo uzavřít ruský generální konzulát v Bonnu a vypovědět smlouvu ruskému domu v Berlíně. Německý ministr zahraničí Johann Wadeful řekl, že vláda taky zpřísní kontrolu ruských občanů, navrhne další osoby na unijní sankční seznam a zvýší tlak na takzvanou stínovou flotilu.
21: Pokusem o útok v Lipsku se vedení Ruska spíše vědomně rozhodlo ještě víc poškodit naše už tak napjaté vztahy. Německo zůstane bezpečné a bude se bránit protivníkům, kteří se snaží vyvolat nejistotu.
15: Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová v reakci řekla, že Moskva na všechny německé kroky odpoví. Ruský prezident Vladimír Putin obvinění, které přišlo z Německa, označil za vážnou chybu. Co přesně řekl, o tom ve středu mluvil moderátor radiožurnálu Petr Král s berlínským zpravodajem Českého rozhlasu Tomášem Havlínem.
22: Putin se vyjádřil k tomu německému obvinění na mezinárodním fóru v kyrgyzském Biškeku.
23: Já domů, že to je to svězné příždy všeho s vnitř politické situace.
22: A ruský prezident řekl, že takové podsouváním důkazů se německá vláda kancléře Merce snaží řešit domácí neutěšenou politickou situaci, hlavně, že se ten odkaz na údajně agresivní Rusko jeví jako jediný způsob, jak občanům Německa vysvětlit špatnou ekonomickou situaci, kdy zavírají podniky, lidé přicházejí o práci a snižuje se životní úroveň.
24: No, když se ale vrátíme k pokusu o dronový útok na letiště v německém Lipsku, ze kterého Berlín tedy obvinil Moskvu, to skutečně Němci nepředložili žádné neprůstřelné důkazy, jak to řekl ruský prezident Putin?
22: Tak tam záleží, co za takové důkazy považujeme, nebo bychom považovali, ale včera to na ministerstvu vnitra v Berlíně skutečně nebyla nějaká zevrubná demonstrace důkazů, spíš takové politické prohlášení. Ministr vnitra Alexandr Dobrindt řekl, že ta akce v Lipsku, ten pokus o útok, pokud se podíváme na jeho provedení, použité technické prostředky, tak odpovídá takovému vzoru ruských hybridních operací v Evropě a že nadto taky poznatky z zpravodajských služeb poukazují na účast osob přímo úkolovaných ruskými státními úřady a institucemi.
15: Podporu Berlínu vyjádřil generální tajemník NATO Mark Rutte i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Státy Evropské unie a NATO se podle nich nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině.
1: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
15: Řekla Lajenová. A toto jsou slova Marka Rutteho.
2: Pokud se Rusko domnívá, že nás tato hrozba rozdělí, nebo pokud si myslí, že nás to odradí od podpory Ukrajiny, tak to se mýlí. Naše jednota je neotřesitelná. Naše podpora Ukrajině je jasná.
15: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dal najevo, že informace bere Česko vážně.
4: Není to nic, co by mohlo být v rovině nějakých mediálních spekulací, ale jsou to opravdu vážné a tvrdé informace, takže já jsem se z toho důvodu předvolal ruskou velvyslankyni. Je třeba si uvědomit, že je to téměř za hranicemi České republiky. To není nic, co by se stalo tisíce kilometrů daleko, ale je to blízko nás.
15: I kvůli informacím, které v týdnu přišly z Německa, Česko posiluje bezpečnostní opatření. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Slovo má redaktor Jan Duchoslav.
5: V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
8: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
5: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
25: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
5: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení.
15: O tom, co se na letišti v Lipsku stalo a jak reagovala německá vláda, mluvila moderátorka Věra Štechrová s Janem Jirešem, odborníkem na oblast obrany a bezpečnosti v Centru transatlantických vztahů při Cevro univerzitě v Praze.
26: Pokud jde o osoby podezřelé z přípravy té srpnové akce Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím, není možné, že tady v nějaké míře selhaly německé zpravodajské služby, pokud ti dva unikli jejich pozornosti?
27: To je samozřejmě těžko říct. Platí, že v posledních letech Rusové využívají pro podobné hybridní útoky v Evropě velice specifický přístup, kdy často rekrutují lidi, kteří nemají žádnou předchozí vazbu na bezpečnostní složky Ruské federace. Jsou to často lidé, kteří se nechají nalákat na ani ne často příliš vysokou finanční odměnu. Zároveň to jsou lidé, kteří nemají za sebou žádné školení, neumí třeba ty výbušné prostředky řádně

0: je tvrdší, výrazně tvrdší postup vůči té takzvané ruské stínové flotile. Další příklad by byl tvrdší postup vůči Rusům usídleným nebo žijícím na území Německé Evropské unie, kteří měli nějaké vazby na ruské úřady a ruské bezpečnostní instituce, to znamená začít je ve větším množství a rychleji vyhošťovat a samozřejmě navýšit dále vojenskou podporu Ukrajině. A poslední věc, která mě napadá, řada evropských zpravodajských služeb v posledních letech se vytváří nebo buduje takzvané ofenzivní kybernetické schopnosti. To znamená schopnosti v kybernetickém prostoru nejenom se bránit proti útokům například Ruska nebo jiných nepřátelských aktérů, ale zaútočit. Takže tohle je škála možností a nástrojů, které Evropa si myslí má ještě k dispozici.
1: Jak jsem říkala, Moskva to obvinění odmítá a slibuje odvetné akce, jak by v reálu mohly vypadat.
0: Tak my už nějakou dobu víme, že ruský režim hodlá nějakým způsobem eskalovat jak svoji válku na Ukrajině, tak svoje hybridní působení v Evropě. Samozřejmě nevíme, jakou to může mít podobu, nevíme, čeho se odváží, co jsou schopni udělat, ale je pravda, že samozřejmě mohou aktivovat nějaké svoje agenty a spolupracovníky, mohou naverbovat ještě víc lidí, těch takzvaných telegramových agentů, kteří prostě za drobnou úplatu jsou ochotni provádět nějaké sabotážní akce. Zároveň, ale já to vnímám spíš ten ruský povyk a křik v reakci na to německé oznámení jako zaprvé teda přiznání viny za to, že to skutečně zatím stojí ruské zpravodajské služby, a za druhé, že spíš než nějaká jednoznačná hmatatelná odveta prostě se omezí pouze na tento křik.
2: Tolik odborník na oblast obrany a bezpečnosti Jan Jireš.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Vrchní soud v Praze potvrdil vinu europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Trest uložený v květnu pražským městským soudem je tedy pravomocný. Naďová čelila obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. O jednání soudu mluvila moderátorka radiožurnálu Hanka Schánělová s reportérkou Františkou Rohlíčkovou.
4: Vrchní soud v Praze potvrdil 4 měsíce starý rozsudek, tedy 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun.
5: A čím trest soud zdůvodnil, protože vrchní soud v Praze posuzoval totiž případ dnes už po třetí.
4: Přesně tak, k uznání viny navíc vrchní soud v Praze zavázal právě pražský městský soud. Vznikla tak podle advokáta Naďové Josefa Bartončíka v celku absurdní situace a Bartončík rozsudek po skončení jednání hodnotil jako nezákonný.
6: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru její vina nebyla prokázána a nemůže být prokázána.
4: Podle vrchního soudu ale postup byl správný.
5: Státní zástupce požadoval jiný trest nebo byl s rozhodnutím spokojený?
4: Státní zastupitelství odvolání ve věci ani nepodávalo a Mojmír Frček byl tedy spokojený, že vrchní soud rozhodnutí potvrdil.
7: Vrchní státní zastupitelství v Praze se plně ztotožňuje s tím dnešním rozhodnutím odvolacího vrchního soudu v Praze, když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné.
4: Dál je obžaloba podaná i na premiéra Andreje Babiše z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě.
5: Rozsudek je pravomocný, bude kauza ještě pokračovat dál?
4: Advokát Naďové Josef Bartončík řekl, že bude pokračovat dalšími mimořádnými opravnými prostředky, podá tedy dovolání k nejvyššímu soudu a dál je připravený podat taky ústavní stížnost. Městský soud v Praze bude určitě pokračovat i ve větvi týkající se Babiše, to ale bude možné jen tehdy, pokud ho vydá ke stíhání poslanecká sněmovna. A to se v tomto volebním období už pravděpodobně nestane.
5: Možná ještě připomeň samotnou kauzu, čeho se tedy dopustili podle soudu Naďová s Babišem.
4: V kauze jde o 50-milionovou dotaci na farmu Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích. Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání 50-milionové dotace pro malé a střední podniky. No a byla to právě Babišova tehdejší poradkyně Jana Naďová, kdo žádost podával. Babiš i Naďová dlouhodobě obavinu odmítají.
2: Vodohospodáři začali v pátek kvůli suchu snižovat odtok z Orlické přehrady. Hladina v ní totiž klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž tak nově začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Do Vltavy v

0: Praze, ale dál poteče tolik vody jako předtím. Povodí Vltavy totiž poprvé v historii využije zásoby ze Slapské přehrady, které vodu v řekách doplní. Potvrdil to generální ředitel povodí Petr Kubala.
1: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže.
0: Menší odtok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
2: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
0: Jak kaskáda funguje, vysvětlil hydrolog Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Ona vlastně, Vltavská kaskáda, je koncipovaná jako soustava nádrží. Každá ta nádrž má nějakou svoji primární roli. A ty ostatní jsou tam proto, aby třeba vyrovnávali nebo se použili právě jako slapy v případě, kdy ten vlastně zásobní objem Orlíka je vyčerpán. A Orlík je vlastně tou hlavní nádrží, je největší, proto je vlastně využívána první. Ale celá ta kaskáda, ať už vezmeme to od Lipna až po Vrané jako poslední stupeň, tak vlastně slouží k tomu, aby se ty nádrže vzájemně si tu vodu pomáhaly předat tak, aby splnili tu hlavní funkci. A tou hlavní funkcí je vlastně pouštět do Prahy 40 kubíků vody s neustálý průtok, tak aby Vltava v Praze pořád měla dost vody, hlavně třeba na namíchání vody, která je vypouštěná z čistiny odpadních vod. Není to nic mimořádného z hlediska toho, jak ty nádrže byly navrženy. Oni přesně tenhle ten účel se vlastně sledoval, aby si vzájemně mohli pomoct s tím zásobním objemem. Mimořádné je to, že se to stává opravdu poprvé za dobu, kdy nádrže byly vybudovány. To znamená, od 60. let ještě nenastala taková situace, že by v Orlíku klesla hladina natolik, že by se přešlo na využívání slap. Ale ty nádrže obecně jsou stavěny právě na to, aby byly dostatečně zabezpečeny i pro mimořádné situace, jako je ten letošní rok.
0: Říká Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu. Sebevražda, nešťastná náhoda nebo vražda? Po skoro 80 letech by se konečně mohlo zjistit, jak přesně zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk. Vyšetřovatelé případ znovu otevřeli a v polovině tohoto týdne po skoro 80 letech jeho ostatky nechali vyzvednout z rodinné hrobky na Lánském hřbitově. Jak doplňuje redaktor Jakub Kulaviak, dobové vyšetřování sice uzavřelo případ jako sebevraždu, už tehdy ale panovalo podezření, že syna prvního československého prezidenta někdo zavraždil.
4: Ostatky Jana Masaryka před zhruba hodinou odvezl pohřební vůz. Vyšetřovatelé je tak exhumovali po více než 8 hodinách.
5: Hlásila z Lánského hřbitova naše reportérka Adéla Burešová s tím, že policie nechtěla zveřejnit místo, kde budou znalci ostatky zkoumat. Jasno, kolem Masarykovy smrti by mohli do vyšetřování vnést novodobé technologie. Ostatky totiž experti podrobí rentgenovému a CT vyšetření, nebo taky provedou 3D sken kostí. Jednou z nejasností je třeba rána, kterou měl Masaryk za pravým uchem. Historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů ale upozorňuje, že podle Masarykových tajemníků šlo o jizvu po bitvě.
6: Podle jiných lidí, kteří se případem zabývali, tak tam mohla být stopa po kulce nebo po vpichu nebo něco dalšího. A z tohohle hlediska to nové ohledání a nové expertízy mohou přinést vyjasnění.
5: Otázky vyvolává například i to, jak jeho smrt tehdy vyšetřovaly bezpečnostní složky. Podle přednosty Ústavu soudního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavla Toupalíka existuje dokonce podezření, že Státní bezpečnost nechala pitevní zprávu sfalšovat.
7: Ta úplně prvotní poloha není do dneška známá vlastně, což je velice podstatné pro třeba biomechaniku, pro určování toho páru sokra a tak dále.
5: Jan Masaryk zemřel 10. března roku 1948, tedy zhruba měsíc po únorovém komunistickém převratu. Podle oficiální dobové verze skočil z okna Černínského paláce.
0: A tím už končí i dnešní souhrn toho podstatného, co přinesl tento týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá. We'll be right back.
8: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
9: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
9: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila u 122 kontrol. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. V Záhřebu protestovali v sobotu desítky tisíc lidí kvůli nelegálnímu skladování odpadu ve středním Chorvatsku. Demonstranti požadují rychlejší zásah vlády a odvoz průmyslového a zdravotnického materiálu. Toho je u města Gospič víc než 30 tisíc tun. Podle ekologů v oblasti kontaminuje pitnou vodu a znečišťuje ovzduší. Úřady to odmítají. Chorvatská vláda slíbila vyčištění místa, ale podle demonstrantů postupuje pomalu. Dnes naposledy se příznivci železnice projedou po trati kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrový úsek od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění, trať totiž v posledních letech sloužila jen jako vlečka. Zájemci se s ní ale dnes můžou rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost D-Länderbahn, která provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje. České basketbalistky čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Od 14 hodin a 30 minut nastoupí v Berlíně proti Číňankám. V pondělí pak narazí ještě na obhájkyně titulu z Ameriky. Do play-off postupují ze čtyřčlenné skupiny tři nejlepší celky.
11: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a nebezpečí na 14 Ulánova. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru se odstraňují pozůstatky požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru, na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem zpomalte za Lánovem. Došlo tam k nehodě vozidla, na místě zasahují záchranáři, projíždí se s opatrností kyvadlově. V Praze Vekbelské za sjezdem z Liberecké ve směru do centra dejte pozor. Osobní vozidlo tam narazilo do svodidel, projíždí se jedním pruhem. A v Prostějově na Vojáčkově náměstí projíždějte opatrně ve směru k dálnici D46. Hlášený je tam střed auta s chodcem. Na místě zasahují záchranáři a hasiči. Průjezdní pouze jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Teploty se v noci pohybují mezi 13 a 9 stupni, v údolích klesají až k 7 stupňům Celsia, ojediněle se objevují přehánky, přes den pak čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě, místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty přes den 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách naměříme kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Pohled na pláň kousek za jihouherským městem Moháč odpoledne 29. srpna roku 1526 musel být strašlivý. Bahnitý terén planiny na březích Dunaje byl posed těly zhruba 30 tisíc padlých vojáků a tisíců koní. V bažinách, o které v těchto místech nebyla nouze, dohasínal život mladého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského. Právě tu skončila bitva, která poznamenala dějiny střední Evropy na mnohá desetiletí. Jaký byl její průběh a co způsobila, o tom si budeme povídat v příštích zhruba 24 minutách. Od mikrofonu nerušený poslech přeje Veronika Kindlová.
9: Historie plus.
12: V bitvě u města Moháč se proti sobě postavila vojska osmanského sultána Sulejmana Nádherného a uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského. Druhý jmenovaný tu nejen ztratil život, ale také prohrál.
13: Bitva samotná v podstatě byla poměrně rychlá a krátká. Celé to trvalo 1,5 maximálně 2 hodiny.
12: Říká Zdeněk Munzár z Vojenského historického ústavu v Praze.
13: Jak to přesně probíhalo je otázka, protože různé interpretace se poměrně výrazně liší. Nicméně můžeme vycházet z toho, že k hlavnímu střetu došlo v odpoledních hodinách, v okamžiku, kdy Turci sestupovali vlastně z takové vyvýšené plošiny královskému vojsku, velel kaložský arcibiskup Paltomory a ten se rozhodl, že je šance využít toho, že vlastně část Turků sestupuje ve svahu. On bylo dost blátivo, předchozí dnech výrazně pršelo a chtěl využít možnosti zaútočit na část tureckého vojska, aniž by mu zbytek byl schopný přijít na pomoc a vlastně porazit jednu část a doufat, že třeba panika prchajících zachvátí i zbytek a bude se z toho dát nějakým způsobem využít. Takže v podstatě došlo k útoku jezdectva, ten prvotní útok jezdectva uherského pravého křídla byl úspěšný a vlastně v okamžiku, kdy to vypadlo úspěšně, tak Tomory žádal o nasazení druhého sledu toho těžkého jezdectva Králova, které to mělo rozhodnout. Tento druhý útok narazil na to, že ten směřoval už proti osmanskému středu, kde byli sultánové jančáři, tedy elitní pěchotní sbor, vybavený z velké části palnými zbraněmi a bylo tam postavení osmanského dělostřelectva. To symbolicky, Moháčská bitva bývá považována za jeden ze zlomů středověku a novověku, tak tady se nám opravdu vlastně střetávají i ty taktiky toku toho rytířského jezdectva středověké a naráží nám na čistě novověkou palebnou sílu organizované pěchoty a dělostřelectva. A v podstatě ty palné zbraně tam jednoznačně měly být tím, co zlomilo vlastně ten útok té rytířské masy a obrátilo ji na ústup a posledně na útěk.
12: Osmanský sultán Sulejmán Nádherný si o střetu rytířů s janičáři napsal. Divize našich janičářů vystřelila 3x, 4x z pušek a snažila se zatlačit ty podlé psy. Nakonec islámský lid s pomocí majestátního boha a proroka odrazil bezbožné a když už neměl sílu znovu zaútočit, roztrhal je jako pes. Ten urputný boj a zabíjení jde jen stěží popsat. Na křesťanské straně padlo kolem 15 000 vojáků, na osmanské ovšem zhruba stejně. Osmani vzali do zajetí na 2000 lidí, mezi nimi mnoho příslušníků uherské šlechty. Dva dny po bitvě je sultán nechal hromadně popravit. Masakru podle svého deníku přihlížel ze zlatého trůnu, zatímco ukrutně lilo. Proč křesťané prohráli? Horší taktika, horší výzbroj, střet odlišných kultur.
13: Byly to armády trošku jiného ražení. Samozřejmě na straně krále Ludvíka to byla vlastně typická armáda středověké Evropy. Své doby složená primárně teda z vojska placeného jednak králem, jednak uherskými velmoži, biskupy a tak dál, potom městský hotovostí, zemský hotovostí, ale samozřejmě taky z velkého množství žoldnéřů. To žoldnéřství nám nastoupilo vlastně už bezprostředně po husitských válkách a bylo velmi rozšířené. Boje s Turky byly vždycky specifické tím, že turecká armáda měla velké množství lehkého jezdectva, které provádělo jednak průzkum a jednak v podstatě aplikovalo taktiku spálené země, kdy okolní vesnice byly většinou teda vyrabovány, vypáleny, a kdo byl schopen odvlečen do otroctví a tak dále. Byly výrazně mobilnější. Ale jinak, že by byl dramatický rozdíl v taktice, se úplně říct nedá. Moháč je primárně střet dvou kultur v tom, že Osmanská říše v této době už je jednoznačně centralizovaná absolutní monarchie a jako taková má výrazně lepší možnosti nakládat s organizací vojska, zabezpečením logistiky a tak dál. Kdežto Ludvíkovo soustátí, Čechy a Uhry, jsou stále vlastně stavovskou monarchií, kdy král je odkázaný na sněmy a už tento politický systém vlastně predikoval jasně to, že strategická iniciativa bude na straně sultána a král to může maximálně se snažit nějakým způsobem pružně reagovat, což ten čas, který ta stavovská monarchie ztrácela vlastně na těch sněmech, tak mohly vykoupit pouze pohraniční pevnosti a jejich posádky, které kladly dostatečný odpor, dali teda tomu království čas postavit to vojsko po té, co to schválil sněm, aby mohlo nějakým způsobem zastavit a zasáhnout.
12: Jenže za panování Ludvíka Jagellonského byly finance v jeho soustátí, tedy Uherském a Českém království, v rozvratu. Tím pádem nemohlo být dost peněz ani na udržování obrany. Důležité hraniční pevnosti, které mohly osmanské útoky odrážet, byly zanedbané s nedostatečnou posádkou.
13: Dá se říct, že Moháč do velké míry prohrálo už to, že Turci o 5 let dříve, 1521, dobili Bělehrad. Jo, to byla pevnost, která se byla považována za klíčovou. Hovořilo se o Bělehradu jako klíči k Uhrám. V okamžiku, kdy tento klíč zůstával v tureckých rukou, tak ty možnosti byly jako velmi omezené. Těch věcí, které během toho tažení Mohajského na té uherské straně nefungovalo, bylo velké množství.
12: Než si některé z nich vyjmenujeme, pojďme se stručně zastavit u Osmanů. Dobytí Bělehradu bylo součástí Sulejmanových snah rozšířit svou říši přes Balkán dál do Evropy. Navazoval na svého otce Selima I., který dobyl země Blízkého východu i Egypt a učinil z Osmanské říše zásadní sílu islámského světa. Disciplinovanou sílu, která byla odhodlaná a motivovaná expandovat dál do křesťanských zemí. První na ráně byl Balkán a Uherské království. A tam místo účinného odporu vršily chyby.
13: Primárně teda to, že uherští šlechtici, zvláště tedy uherští magnáti, byli velmi, velmi sebevědomí a vlastně ve své době velmi xenofobní, kdy to určité míry jako i odmítali pomoc zmenší s tím, že si přece s Turky vždycky poradili sami a vždycky to sami zvládnou. Jako za mě s nasazením aspoň trošky zdravého rozumu k tragédii u Moháče vůbec nemuselo dojít. Už jenom to, že vlastně Ludvíková armáda nedokázala soustředit před bitvou všechny veškeré síly. Měla na pochodu silný sbor ze Sedmihradska pod Janem Zápolským, měla na pochodu asi 7 tisíc mužů z Chorvatska a k tomu dalších 10 až 15 tisíc vojáků českých hotovostí, které už stály u stoličného Bělehradu. Takže když vezmeme v potaz jenom počty, tak pokud by Ludvík mohl udělat to, co mu někteří radili, tedy ustoupit podél Dunajku k severu, v podstatě počkat, až dojdou tyto posily, tak by se početní převaha téměř dorovnala, jo? A bojovali by proti sobě zhruba stejně silné armády. Takhle, v okamžiku, kdy se bojovalo u Moháče, tak Ludvík musel čelit prakticky trojnásobné přesile. To, že vlastně ještě před Moháčem, protože v těch jižních Uhrách sledovali postup Turků uherské oddíly Pála Tomoriho, kalošského arcibiskupa, tak Ludvík věděl o tom, jak postupují a při tom ležení u Tolny, kde měl seřadiště celé své armády, nebo schromaždiště, tak chtěl vyslat část oddílů na jih k Osijeku, protože u Osijeku bylo možné přejít přes Drávu. To byl vlastně klíčový bod, protože Turci do té doby byli na pravém, tedy jižním břehu Dunaje a vlastně chtěli postupovat po tom pravém břehu i nadále, aby vlastně postupovali přímo k Budínu, po té straně řeky. A proto potřebovali přejít tu Drávu toho Osijeku. Na přechodu řeky bylo možné i tu obrovskou, odhadem 70 tisícovou osmanskou armádu zastavit výrazně menšími silami, protože prostě přechod řeky s nepřítelem připraveným na druhé straně patří k vojensky nejproblematičtějším operacím vůbec od starověku po současnost.
12: Plán přesunout se do Osijeku a čekat na brodící se Turky uherští magnáti odmítli s tím, že jejich privilegiem je táhnout do boje pod královou korouhví a nejet sami někam něco řešit.
13: Z dnešního hlediska je nepochopitelné. Zrovna tak jako jejich naléhání na to, aby se od Moháče neustupoval k tomu severu, protože při ústupu k severu už by byly ohroženy přímo jejich majetky, postoupily by Osmané dále do Uher a šlo by o jejich... Jo, to je těžko uchopit těch rozhodnutí, je tam víc, ale musíme si uvědomit, že Ludvíkovi bylo 20 let, na trůně seděl od svých 10 a vlastně za tu dobu za něj víceméně vládla rada rádců. To byli lidé, na kterých on byl z velké části závislý i finančně, protože jim dlužil peníze. Už jeho otec Vladislav omezil daňové zatížení šlechty takovým způsobem, že to ohrozilo stabilitu toho státu. Když se podíváme na to, jak to bylo vlastně předtím, tak za Matyáše Korvína, který byl velice jako tvrdý a ambiciózní král, tak v době jeho smrti víc než polovina jeho příjmu šla na armádu, na vydržování vlastně v té době stálého žoldnéřského vojska. Jednou z prvních vůbec stálých armád v Evropě a v okamžiku, kdy nastoupil Vladislav II. A po válce o následnictví, tak aby získal podporu uherských magnátů, tak výrazně snížil to zatížení a už jeho příjmy nedosahovaly ani té poloviny Korvínovi, kterou on vydával na tu armádu. Poté, co on zemřel a na trůně seděl 10letý Ludvík, tak se podařilo magnátům jako příjmy koruny snížit, takže příjmy Ludvíka dosahovaly asi 1/6 toho, co vybíral ten Korvín. S tím se nedá financovat armáda.
12: Podtrženo sečteno, u Moháče armáda Ludvíka Jagellonského prohrála. Následky byly dalekosáhlé. Jednak, jak jsme naznačili, byly decimovány uherské elity. Na bojišti, při útěku v močálech nebo při popravě zajatců přišlo o život opravdu velké množství uherské šlechty. Za další, Osmanům se otevřela cesta dál do Evropy, takže došli až do Budína, uherského hlavního města, a ten vypálili. Ale především při útěku z Moháčského bojiště se v Močálech, kde do Dunaje ústí potok Cele, utopil český a uherský král Ludvík Jagellonský. A ten neměl potomky. Uherská a česká koruna byly tedy volné. Ujal se jich Ferdinand I. Habsburský, dosavadní rakouský arcivévoda, a zahájil tak 400 let trvající vládu Habsburků nad střední Evropou. Jak se mu to povedlo, si teď povíme. A začneme u nás, v českých zemích.
9: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Ve chvíli, kdy vymře dynastie vládnoucí, což není nic neobvyklého v kontextu svaté říše římské, do kterého ten český stát vlastně spadal.
12: Říká Vilém Zábranský z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
14: Tak byly tady nějaké mechanismy, jak vlastně nastolovat ty nové dynastie, nové panovníky. My to vidíme vlastně analogicky třeba v případě těch Lucemburků, kteří nastoupí na začátku 14. století na český trůn. A těch nástrojů, jak vlastně dosadit toho nového panovníka, je několik. Ten první, o který se ten Ferdinand vlastně pokoušel, tak pracoval s tím, že ve chvíli, kdy zemřel mužský příslušník toho vládnoucího rodu, tak ten trůn je prázdněný nebo odumřelé léno doslova, a císař má právo udělit ho komukoliv. A o to se Ferdinand snažil, vyžádal svého bratra Karla, aby tohle učinil, ale ten Karel celku dobře asi odhadnul tu situaci, že pozice českých stavů a obecně vlastně státoprávní uspořádání toho stavovského státu je velmi silné a tohle by bylo vyloženě jako politický hazard.
12: Jenom doplním, Ferdinandův bratr Karel V. byl římským císařem. Jejich děd, císař Maximilián, už v roce 1515 vytvořil další možnost, jak získat českou i uherskou korunu. Svá dvě vnoučata, Ferdinanda Habsburského a jeho sestru Marii, se zdal s dětmi českého a uherského krále Vladislava Jagellonského, s Ludvíkem a Anou. Tyto sňatky byly součástí dynastické dohody, že v případě vymření jednoho rodu se jeho držav ujímá rod druhý, a to nyní nastalo.
14: To vytvořilo v celku, aspoň papírově, dobrý nárok pro toho Ferdinanda, jak se snažit získat ten český trůn. Ale, je to jedno veliké ale, v roce 1515 a vlastně v tom období předtím, kdy se o tom už jednalo, tak ty české stavy si vlastně vymínily podmínku, že toho manžela, vlastně té Anny, respektive toho případného, kdo by měl zdědit ten trůn, tak musí schválit. Ale to se vlastně nestalo. Nestalo se to vlastně i s ohledem na to, že tady byl ten předpoklad, že ten Ludvík jako bude nějakou dobu vládnout. Takže i ve chvíli, kdy ten Ferdinand se oženil s tou Anou Jagellonskou, tak ho vůbec asi jako ani nenapadlo vlastně žádat nějaké svolení české stavy. Tuhle tu pozici ten Ferdinand zastával vlastně velmi silně a měl vlastně podporu ze strany vedlejších zemí koruny, protože v tu dobu ten český stát se vlastně skládá z té hlavní korunní země, což jsou Čechy, a pak jsou ty vedlejší země koruny Morava, Slezsko a Lužice, které podle práva, to znamená podle ladislavského zřízení zemského, tak nebyly těmi, kdo volí krále. Krále volí pouze vždycky jenom český zemský sněm. Podle starších uspořádání měli být přizváni samozřejmě k té volbě, ať už přední zemští preláti nebo markrabě moravský, ale tohle se vlastně jako nestalo. A oni svým způsobem, aby deklarovali vlastně jinou pozici, než mají české stavy, tak to budoucí královnu Anu akceptovali jako dědičku práv a tyhle práva mohly vlastně přejít na toho Ferdinanda. V Čechách ta situace byla jiná a ty stavy si byly vědomy velmi silné pozice a tomu Ferdinandovi dali velmi tvrdě najevo, že jediná možná cesta, jak se ucházet o český trůn, tak je vlastně podstoupit volbu. S čímž nakonec vlastně Ferdinand chtěl musel souhlasit.
12: A byl zvolen. Václav Hájek z Libočan to ve své kronice popsal idylicky. A tu usnesli se jednosvorně. Odtud vyšli společně a všech jich 24 přišlo do soudní místnosti a tu purkrabí pražský to jejich rozhodnutí vyhlásil. Řekl: arcikníže rakouský, jeho milost Ferdinand, je král český. Úplná idylka to ale nebyla. Existovaly samozřejmě další kandidáti, které české stavy použili na Ferdinanda jako páku, aby jim za své zvolení leco slíbil.
14: Týkalo se to jak třeba uhrazení královských dluhů, které po Vladislavovi a Ludvíkovi Jagellonském byly velmi vysoké, dosahovali vlastně výše 100 tisíců zlatých. Stejně tak měli náboženské požadavky, že chtěli, aby byly respektováno to náboženské uspořádání velmi specifické v těch Čechách, které souvisí s tím husitským hnutím, kdy tady velká část vlastně populace byly nekatolíci, respektive bavíme se tady samozřejmě o tom politickém národě, o těch volitelích. Že? Takže nakonec vlastně ta volba proběhla, ještě předtím vlastně se řešilo, že pořád se nenašlo tělo toho Ludvíka, takže to potenciálně mohlo být vlastně nějaký problém, že jo? Protože by zvolili nového panovníka, najednou ten král by se objevil. Že jo?
12: Tělo krále Ludvíka Jagellonského bylo totiž v bažinách u Dunaje objeveno až několik týdnů po bitvě. Ludvík byl pak pohřben ve stoličném Bělehradě, tedy maďarském Székesfehérváru. A v únoru roku 1527 mohl být Ferdinand Habsburský korunován českým králem. Cesta k uherské koruně byla složitější, pokračuje Zdeněk Munzar.
15: Kdysi uherští velmoži přesně v duchu svého přístupu, že všichni cizinci jsou špatní a za prohru u Moháče stejně můžou hlavně cizinci, tak zvolili Jana Zápolského králem, což bylo jednak v rozporu s předtím uzavřenou dynastickou smlouvou Jagellonskou Habsburskou a proti čemu samozřejmě protestovala královna Marie, která považovala za jediného oprávněného nástupce Ferdinanda I. Takže následné dvojvládí v Uhrách vedlo vlastně k občanské válce, k rozdělení země a protože za Ferdinandem stál jeho bratr Karel jako císař, tak Jan Zápolský nakonec po té bleskové kampani roku 27 požádal v 28. roce o pomoc sultána. Začalo další kolo, kdy Osmané byli pozváni Janem Zápolským, aby mu pomohli v boji o uherskou korunu. A tím se začala celé to 1,5 století uherských válek s Turky, které potom zasáhly i české země opakovaně.
12: Jenom na vysvětlenou, zmíněná královna Marie byla vdova po Ludvíkovi. Jan Zápolský, Sapolej Janoš, byl sedmihradský vévoda, který se svou armádou nedorazil včas k bitvě u Moháče a čelil proto podezření, že Ludvíka zradil. Jeho bratr Děrdi byl spolu s kaločským arcibiskupem Pálem Tomorim vrchním velitelem Ludvíkových vojsk a z bitvy u Moháče se nevrátil. Pojďme ale zpátky do Českého království. Co mu nástup Ferdinanda Habsburského na trůn přinesl? Jak říká Vilém Zábranský, prostí podaní nejspíš změnu dynastie nijak nepocítili.
14: tohle byla skutečně jakoby záležitost toho jakoby politického národa. Jedno, jakou řečí ti příslušníci mluvili, ale všichni ti, kdo zasedali na zemském sněmu, což byla vysoká šlechta, páni, rytíři a vlastně zástupci královských měst, tak ti o tom vlastně rozhodovali. V první chvíli ty obě strany byly, řekněme, spokojené. České stavy získaly prestižní dynastii pro český královský trůn, získaly potenciálního ochránce proti Turkům, což ti Habsburkové byli později v tom 16. století rozhodně velcí bojovníci proti Osmanům. Avšak na druhou stranu panovaly tady určité obavy i s ohledem na to, jak viděli, jak Habsburkové vlastně vládnou, respektive ten Ferdinand, jak uplatňoval velmi takové, bychom řekli, až tvrdé centralistické nástroje v těch rakouských zemích, které on vlastně převzal do své správy na začátku těch 20. let 16. století. V případě Ferdinanda, tak tam samozřejmě došlo vlastně k zisku velmi důležité jako mocenské základny, na základě které pak vybudoval v podstatě tu středoevropskou doménu toho rodu. Ono to bylo důležité vlastně i z dalších, řekněme, důvodů, protože ten Ferdinand se souběžně ucházel i o ten uherský trůn, kde se mu dařilo mnohem méně, protože tam proti kandidát Jan Zápolský tak byl s velkou převahou vlastně zvolen tím uherským králem a Ferdinand si vlastně nemohl dovolit mít souběžně dva nějaké jakoby konfliktní situace, protože finančně by to nezvládl, pokud by došlo k nějakému vojenskému řešení, což v těch úhrách vlastně došlo, tak by nebyl schopen vlastně jakoby čelit té síle. Takže v té první fázi určitě ten Ferdinand vlastně spokojený byl.
12: Ovšem, na druhou stranu je třeba říct, že stran české koruny rozhodně nemohl být spokojen bez výhrad.
14: Pokud to řekneme hodně na leseně, tak stát se českým králem v 16. století znamenalo pořídit si velmi drahého koníčka. Teď nemluvím o prestiži, ale minimálně o možnostech majetkových, které ten panovník má. Protože přímý majetek, který ten panovník vlastnil, tak byl velmi malý. To je ten takzvaný komorní majetek. Ten v průběhu 15. století buď byl částečně, řekněme, privatizován šlechtou, anebo byl v dlouhodobé zástavě. Takže to působilo dost problematicky a vlastně jediný příjem toho panovníka byly zemské berně, které ale, to je to ale důležité, museli vlastně vždycky vypsat stavy na zemském sněmu, museli s nimi souhlasit. Takže ten panovník vlastně, aby mohl budovat nějaký fungující státní aparát, a to je přesně ta doba, protože my se bavíme o době toho raného novověku, kdy ten stát se začne vlastně fungovat jako instituce, kdy už to není ten jeden panovník, který je tím státem, kdy tady existuje nějaký sbor vlastně úředníků, kteří ten stát pomáhají řídit. To byla možná ta vize těch Habsburků, to znamená mít funkční, centralizovaný stát, který, řekněme, je efektivní.
12: Tento koncept narážel na české stavy, které byly zvyklé, že se na správě země výrazně podílí. A za slabých Jagellonců se naučili, že s panovníkem se dá solidně manipulovat. Jak to ostatně vyjadřuje známé rčení, které údajně česká šlechta adresovala Vladislavu Jagellonskému. Ty jsi náš král a my jsme tvoji páni. Střed koncepce absolutního a stavovského vládnutí se táhnul bezmála 100 let až do druhého stavovského povstání a 30leté války. Napětí, které příchod Ferdinanda Habsburského do Čech postupně vyvolal, nebylo spojeno jen se způsobem vládnutí. Do popředí se opět dostala i náboženská otázka.
14: Protože Ferdinand, když nastoupil, tak přísahal v rámci těch slibů, co dal těm stavům za to, že ho zvolí, že bude dodržovat bazilická kompaktáta, což je vlastně soubor, řekněme, pravidel, který vytvářel možnost, aby tady existovali ti utrakvisté, to jsou ti husité. Ale ta situace se najednou změnila. Tím, jak do Čech, ale i do těch vedlejších zemí koruny začalo pronikat luteránství, tak Slezsko z velké části se stane luterské, v Čechách mnoho míst také, ale řada těch utrakvistů vlastně převezme myšlenky luteránství a začnou tady budovat vlastně nějakou novou trakvistickou církev. A s tím už ten Ferdinand vlastně začíná jako silně nesouhlasit. On říká, vy jste po mně chtěli bazilická kompaktáta, já jsem na ně přísahal, ale víc po mně nechtějte.
12: Habsburkové byli vždy spojeni s katolictvím. S Ferdinandem tedy například přicházejí do Čech jezuité.
14: Ale zároveň vlastně, a to je takový velký paradox, dojde k tomu, že se třeba zblíží poměrně ti starou trakvisti s těmi katolíky, znamená ti staří husité, protože oni se necítili být jako reformovanou církví, oni stále říkali,
16: my
14: to jen děláme správně. A dokonce vlastně se stane i to, že ten Ferdinand prosadí to, že katoličtí kněží mohou podávat podobojí. On to samozřejmě má jako velmi praktický důvod. Ve chvíli, kdy se uprázdní fara, starou utrakvistická, tak vy tam můžete dosadit katolického kněžího. jako velmi jakoby chytré kroky ten Ferdinand vlastně jakoby činil.
12: Mazanost Ferdinanda Habsburského byla prostě něco jiného než slabost Vladislava Jagellonského nebo mladická naivita jeho syna Ludvíka.
14: Ale v zásadě z těch jako nějakých jako centralizačních tendencí ten Ferdinand, byť třeba ta jeho vize byla jako asi nějaká maximalistická, tak on nedokázal vlastně jak prosadit prakticky nic. Spíš bychom mohli mluvit o tom, že zase to semínko, které potom začnou sklízet ti další Habsburkové, kteří vlastně přijdou po něm.
12: A vydrží vládnout českým zemím a střední Evropě až do roku 1918. A to je z dnešní Historie Plus o bitvě u Moháče a jejich následcích všechno. Slyšeli jste hovořit Zdeňka Munzara z Vojenského historického ústavu v Praze a Viléma Zábranského z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterému také děkuji za poskytnutí literárních pramenů. Technicky spolupracoval zvukový mistr Martin Tomas, dramaturgii měl Stanislav Winter. Od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou u dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Veronika Kindlová.
9: Víte, co má společného Praha a Brno? Stejnou frekvenci vysílání Českého rozhlasu Plus. V Praze, Brně a jejich okolí stačí naladit 92,6 FM. Vysílače ale máme i v dalších městech a najdete nás také ve všech digitálních sítích. Tedy v digitálním rozhlasovém vysílání, v digitální televizi a v nabídce kabelových televizí. Český rozhlas Plus. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: V Moskvě skončilo jednání amerických vyjednavačů s prezidentem Putinem, v Kyjevě se sejdou s prezidentem Zelenským. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce, podle policie o desetinu víc než loni. Fotbalisti Plzně mají první ligovou výhru pod koučem Kováčem, zvítězili v Brně nad Artisem. Je neděle 6. září, jsou tu zprávy a máme tu taky předpověď počasí. Zítra bude až 24 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: V Moskvě pozdě večera skončila schůzka amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
17: Do Moskvy se američtí vyjednavači bezpečně dostali. Ukrajinci, podobně jako v případě návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa minulý týden, přerušili dronové útoky na cíle v okolí ruské metropole. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že je ochotný zastavit údery v oblasti Moskvy do konce pondělí. Také ruský prezident Putin dal pokyn 3 dny letecky neútočit na Kyjev.
18: Ukrajinské oblasti publikovali svůj příziv.
17: Vladimír Putin při schůzce s Kushnerem a Witkoffem připustil, že ukrajinská vláda navrhla široké 3denní příměří. Na něčem takovém se ale Kreml s Kyjevem nikdy nedohodli. Lídr Ruska ale vyjednavače ujistil, že udělá vše, na co má vliv, pro bezpečnost jednání, jich samotných i jejich doprovodu. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
16: Policisté evidují při kontrolách víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce. Za prvních 8 měsíců roku se přestupků dopustilo přes 26 100 řidičů. Oproti loňsku je to za stejné období nárůst o 10%. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
19: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
16: Za 3 vteřiny podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede víc než 40 metrů. Podzimní dovolenou letos plánují lidé strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
20: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
21: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% bodů méně než loni. Fotbalisti Plzně vyhráli první zápas nejvyšší domácí soutěže pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazili na jeho hřišti 3-0. Branky dali v závěru první půle. Memič, Suáré a Červ. Spokojený trenér Kováč vyzdvihl, že jeho tým taky poprvé v sezóně neinkasoval.
22: My jsme byli efektivní první poločas. Vlastně nás uklidnil naše druhý gol. Nebylo to úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme tady jako vyhráli. Hlavně jsem hrozně rád za tu nulu, za ten výsledek, za tu nulu pro Vigio, protože to je vlastně poprvé po 9 kolech, kdy jsme vlastně